0: Nechtěla bych to vidět.
1: Obchodovat se zbraněma. Jo? Víme, že v tom obchodě se zbraněma pochopitelně jsou nastaveny nějaké finanční toky, protože někdo něco musí schvalovat, takže všude tečou nějaké peníze. A tím nechci říkat nic jako špatného, protože se tečou peníze. A teď přijde nějaký tady spolek a někdo odkloní část toho obchodu, biznesu, někdo odkloní a ještě ho navíc dělá takovým způsobem, že ti obchodníci pochopitelně zjistí, co se všechno vozí tady z toho spolku na tu Ukrajinu, protože pochopitelně najednou jim klesá poptávka u toho, co tam vozejí oni, že?
0: Přesně tak.
1: A oni si myslí, že jako je udala ta Černochová. To je přesně evidentní. Ten, komu šlápli na kuří oko, a já neříkám, že to nemuseli být lidi z ministerstva obrany, jo? Ten, komu bylo šlápnuto a kdo přišel o svý peníze, ten to nejdřív zkusil tak, že to tak jako řekl, aby varoval ty lidi před horším, jo? No a Vetchej pochopitelně to vůbec nepochopil.
0: Ne, ten to ještě rozjel ve větším.
1: Takže to rozjel ve velkým, protože podal trestní oznámení proti těm lidem, kteří ho varovali. No tak musí přijít těžší rána, jako. Můžou být rádi, že to snad přežijou, jako. Takovýhle průšvih. Obchod se zbraněma je tvrdý.
0: Já vůbec nechápu, že je tak pitomej a vlastně to jako nerozumí tomu, jako.
1: On tomu nemusí jako rozumět, ne? On stačí, že
0: to je hra na vojáčky?
1: Ano,
0: jasně, že je to
1: přesně.
0: Hra na vojáčky?
1: Ano.
0: Ať tam všichni jdou, ať si všichni vezmou každý jeden dron, ať si vezme každý nejenom ten dron, ale ať si vezme ještě třeba jako samopal nebo cokoliv, baťužek, jízdenka, pápa. Jděte tam.
1: Připomenu slova Sergeje Lavrova, který řekl na adresu mnoha těch, o kterých jsme teď právě mluvili, jo? Všichni evropští lídři, kteří podporovali nacisty na Ukrajině, budou zatčeni a potrestáni. Všichni na celém světě. Nikdo se neschová. To bych bral docela vážně, tohleto vyjádření.
0: No, já taky.
1: On sice jako mluví o lídrech, ale jinde se zase mluvilo o všech pomahačích. Takže prostě Rus uvažuje trošku jinak. Rus nejedná zbrkle, Rus si počká.
0: No, kdo si počká, ten se dočká.
1: Já mám problém.
0: A teď si představ, jak si budou myslet, že to pohodička, bánek, všechno prošlo, teď tak jako jsme tam skartovali, uklidili, vysypali. Jo?
1: A propo, mohli by se si k tomu tady něco pustit? Pochopitelné je, že zastánci pětikoalice a někteří prostě si pletou pojmy s dojmy, a tak tohle běželo na CNN Prima News.
2: A když se to pomaličku začalo rozplétat, jo, tak se na mě nakontaktovali vojáci speciálních sil a už mi říkali, podívejte se, pane poslanče, na to, podívejte se, jaký jsme dostali instrukce. Prostě na diplomatický pasy se vozily drony na Ukrajinu. Nikdo o tom nevěděl. A teď si vemte, že na té Ukrajině ty vojáci ze speciálních sil, kdyby je ten ruský dron trefil, paní poslankyně, a teď my se budeme všichni divit, kdo tam ty vojáky poslal, a teď budou říkat, vy v bezpečnost nebo v obranném výboru víte o tom, že tam byli vojáci, a my budeme říkat, my tam ty vojáky, jako
3: paní,
2: tam můžou být.
3: Paní Urbanová, to jsou poměrně vážná obvinění, no, pokud byli vysíláni vojáci speciálních sil do válečného konfliktu.
0: Rozumím.
2: Ale tady je porušován zákon. A potom
0: to my nevíme. Vy máte nějaké informace, my to nevíme.
2: Ale potom si vemte, že tady máte soukromé firmy, které vám regulérně vyváží drony a věci na Ukrajinu. Musí mít x desítek povolení. A potom vám ty firmy říkají, prosím vás, pane poslanče, jak je možný, že tady spolek přes firmu Ne, ten spolek to tam neváží, vyváží to tam firma FPV Space. Ta firma to tam dává, my musíme mít x desítek potvrzení a tady se to obchází.
4: Já to nemůžu komentovat.
2: Jako, proč já bych to nemohl komentovat? Já se na
4: protože
2: to
4: ptám, můžete poškodit jestli
2: zákony
4: praví.
3: To je asi cílem toho vyšetřování.
2: Když si najdete na ministerstvu obchodu, tak tam ty licence si na ty firmy můžete najít. To je veřejný dokument. Mě mrzelo, že třeba pan minister Vlček do toho nezasáhl, jo? A ještě to prostě kraje. To je problém.
1: A zase. Jsme u jednoho takového malého problémku, že když se to hodí, tak se to nesmí říkat, aby to nepoškodilo některé lidi. Jako.
0: Přesně, ano.
1: Neříkejte nahlas, že Fiala prostě má v kampelice 1 000 000 korun, o kterým jako neví. To by mohlo někoho poškodit přece. To neříkejte nahlas. Takže to byl pan Růžička, on je z bezpečnostního výboru, že jo? Místopředseda výboru pro obranu a člen výboru pro bezpečnost, Pavel Růžička. Chápeš, že vojáci speciálních sil, budeme říkat třeba vojenská rozvědka nebo vojenští agenti vyváželi ty drony pod falešnými pasy, vyváželi do místa konfliktu.
0: Bože, to je úplně nepředstavitelný.
1: No ne, teď, on to říká správně. Co by se stalo, kdyby ho tam prostě někdo picnul, toho dotyčního?
0: No, tak by byl picnutý.
1: Co by se stalo, kdyby ho zajmuli ruští agenti třeba? Teď by se ukázalo, že na Ukrajině neoperujou jenom američtí specialisté, britští specialisté, ale že tam taky operují čeští specialisté. S falešnými pasy, to znamená, že tam jsou. Že to je opravdu jako akce nějaká řízená českou armádou. Jako, pozor, zatím to je jenom začátek. To je pořád jenom začátek, jo? Všeho.
0: No já se těším na to pokračování. To je jako fakt, jako už aby to bylo. Už aby začalo to pokračovat a aby jsme nezůstali jenom u začátku.
1: No. No a když se vrátím na to Slovensko, tam jednoznačně je vidět, jak prorostla mafie, prorostla do justice, do policejních sborů.
0: Uh-huh. Ano, ano.
1: Do v podstatě... ale proč tam prorostla? Protože stát řídili zločinci, kteří tam byli, jaksi bylo jim umožněno, vydíratelní, neschopní zločinci, ale všeho schopní, tak jako tomu bylo u nás, kteří prostě za pamlsek udělali cokoliv. No a tak oni normálně lidi z opozice začali různě obviňovat. Tam to bylo, že podepsal asi hlavní prokurátor nebo kdo, tak podepsal prostě nějaká obvinění na někoho, ale nevyšetřovali to. Hodili to novinářům, novináři to rozmázli. To je strašný, jako když se nad tím zamyslíš, že někoho popravějí bez procesu, jenom mediálně ho popravějí, hotovo jako. No a tam, kde se to nepovedlo mediálně, tak je pak odstranili ve vazbě, že jo?
0: To jako je velmi rychlý, třeba na gumě od tepláku, že jo?
1: No, třeba. No... Tady musím říct, že Slovákům moc nezávidím. nás, nedělám si iluze, protože ministr vnitra, který je spjatý s organizovaným zločinem, po celou dobu výkonu funkce ministra vnitra se za ním táhne kauza, která má jednoznačně kriminální pozadí, protože zatím ty hlavní představitelé všichni začali spolupracovat. To znamená, za chvilku nebude koho soudit, protože všichni budou spolupracovat. Jo.
0: Všichni budou spolupracující osoby.
1: Všichni budou spolupracující osoby, jenom tak nějak ten Vítek nakonec to půjde jako si sednout. Třeba. Ty, jak když se nad tím zamyslíš, v čem to žijeme, jo? Tak opravdu nejvyšší čas, že se začaly dít opravdu, ale opravdu změny. A to se mi třeba, líbí, že Andrej Babiš prostě řekl, že kasa je prázdná, peníze budou dávány jenom pro potřeby občanů České republiky, nazdar. A jo, ono se jim to nelíbí, člověče, ono se jim to nelíbí.
0: A jako co si představovali? Jak si to mysleli, že to bude? Hele, už teď jsou zdravotní pojišťovny na hraně toho, že začnou posílat později platby zdravotníkům. Jo? Už teď je to na hranici. Všechno vymlátili, všechny peníze nasypali do ukrajinských prostě uprchlíků, který si sem jako za zdravotní turistikou přijedou udělat kompletní vyšetření od hlavy až k patě.
1: Můžeme si k té kauze ještě něco dát?
0: Může, určitě.
1: Zajímá tě to?
0: No jasně.
1: Robert Vlášek, to je takový člověk, víme, za jakou firmou stojí. A Luboš Xaver Veselý. Jo.
0: Uh-huh.
1: Xaver si z toho normálně musel zapálit, tě upozorňuji.
0: Aha, tak to už bylo...
5: Co se tam vlastně přihodilo, jaká... Ta skutková podstata podle vás je tam na stole?
6: Tak nevíme zatím, neviděli jsme spis nikdo, ale tak co kolem toho kuláru nějakou
5: uniká. Tady to neviděli jsme spis jako...
6: No tak neviděli, když vy jste taky starý skoro kriminalista, že jo? Tak
5: já jsem jako jo, kriminalista, no, skoro jako vy.
6: No já vím, ale... jestli největší, protože...
5: No ale neviděl jsem spis, nic neznamená, tak...
6: My můžeme usoudit z toho, co kuláru nějakou uniká, že zjevně tam pravděpodobně jde o nějakou možná součást rozsáhlejší korupce. Nějaké platby v bitcoinech, nějaké převážení peněz a dokumentů v diplomatických zavazadlech. Jo, možná nějaký výbušniny taky kromě těch dronů, je tam vybráno 260 milionů v té sbírce, takže vypadá to spíš jako zásadní, možná korupční kauza, což je napováženou, když se vezmeme v potaz, kdo všechno tuhletu iniciativu jako zastřešoval, že? Včetně pana prezidenta a podobně.
1: Teď se dostáváme pochopitelně k dalšímu bodu celé té kauzy, kdy se dostáváme k hradu. To je velice důležité, dostat se až na hrad. Jo.
0: Vždycky se musíš dostat až na hrad.
1: No protože když se dostaneš až na hrad, tak ti začnou dávat některé věci smysl. My jsme tady odhalili s Jiřím, že soudruh, soukmenovec, agent několika tajných služeb, řízený dalším agentem CIA, který měl obrovské problémy, protože se zúčastnil rozkrádací kauzy, tuším někde na Kubě nebo kde, tak ho tam teď vytáhli, tak tato agentura CIA sídlící momentálně na adrese, jak se tam jmenuje, Hradčany 1.
0: Hradčany 1.
1: Tam mají teďko sídlo, už několik měsíců. Tam sídlí ta agentura, která pracuje. Al Capone, jo, Al Capone ho taky dostal finančák do kriminálu nakonec, to je pravda, píše Věrka. No, tak tyto agenturní hoši Hlavně soudruh agent na několik stran je vedoucím jakýmsi představitelem takové jedné firmy Globsec.
0: Ano.
1: Tato firma Globsec obchoduje zbraně, mimo jiné také na Ukrajinu. Jo? A pokud jsou v tom namotaní lidé, kteří nejsou z ministerstva obrany úplně přímo, mám teďko na mysli ty, co jezdí s těma diplomatickýma pasama, jo? Tak bych řekl, že tady nám začíná foukat větříček. Já bych tady k tomu přečetl jednu takovou věc, co tady přišla. Jo. Demise Petra Pavla, to je na kriminál. Policejní razie kvůli dronům Nemesis může mít vážnou dohru. Vojenská policie prověřuje spolek Skupina D, který je zodpovědný za sbírku na drony v projektu Nemesis. Bezpečnostní analytik Štěpán Kotrba pro Parlamentní listy uvedl, že všichni armádní činitelé spojení se Skupinou D by měli být degradováni a prezident Petr Pavel, který spolek podporuje, by měl zvážit demisi. Pašování vojenského materiálu a používání nelegálních dokladů totožnosti není legrace. To je na vojenský kriminál, tvrdí Kotrba. Vojenská policie zasahuje v souvislosti se sbírkou na drony v projektu Nemesis, který provozuje spolek Skupina D. Podle mluvčího městského státního zastupitelství v Praze Aleše Cimbaly se trestní věc nachází ve fázi prověřování. Mohu potvrdit informaci, že jsou nyní realizovány úkony vojenské policie, a to ve věci vedené pod dozorem městského státního zastupitelství v Praze. Uvedl podle informací serveru idnes.cz. Zdůraznil, že účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. Z daných úkonů však nelze dovozovat další vývoj dotčené trestní věci. Podle zdroje z policejního prostředí se věc nachází ve fázi zajišťování důkazů, po které bude následovat jejich vyhodnocení. Vojenská policie podle informací prověřuje celý proces dodávek dronů na Ukrajinu. Od jejich pořízení a úprav až po finální transport. Pozornost má směřovat především k ekonomické stránce sbírky, do níž přispívají tisíce dárců. O dodávky dronů se v minulosti zajímalo také vojenské zpravodajství. Web spolku Skupina D je aktuálně nedostupný. Dlouhodobé spory s Janou Černochovou. Ministryně obrany Jana Černochová ODS už letos v únoru uvedla, že orgány činné v trestním řízení prověřují podezření související s vývozem dronů českými vojáky na Ukrajinu a možným zneužíváním diplomatických pasů. Situaci označila za vážnou. Čestný předseda spolku a náčelník generálního štábu Karel Řehka v reakci zdůraznil, chápeš, náčelník generálního štábu, zdůraznil, že vývoz dronů v rámci projektu Nemesis byl v pořádku. Policie šetří vojenská, ale on jako šéf generálního štábu říká, že to je v pořádku. Podle něj nikdo neporušil zákon a došlo pouze k drobným administrativním pochybením. Černochová zároveň kritizovala jednoho ze zakladatelů spolku Jana Veverku, u kterého zpochybnila způsob získání diplomatického pasu. Získal ho způsobem, který není v pořádku, není v souladu se všemi právními předpisy, které na rezortu máme, uvedla v únoru letošního roku. Projekt Nemesis vznikl jako občanská iniciativa s cílem shromažďovat prostředky na výrobu a dodávky dronů Nemesis pro ukrajinskou armádu. Organizuje jej spolek Skupina D, zapsaný do obchodního rejstříku v prosinci 2023. K jeho zakladatelům patří herec Ondřej Vetchý, bezpečnostní analytik Milan Mikulecký a podnikatel a voják v aktivní záloze Jan Veverka. Čestným předsedou je generál Karel Řehka, jehož zapojení kritizovala ministryně obrany právě kvůli možnému prolínání armádních struktur s civilní iniciativou. Dalšími významnými osobnostmi spolku D jsou bratři Martin a Mikuláš Kroupové ze spolku Postbellum a také armádní plukovník Otakar Foltín z vojenské kanceláře prezidenta republiky. Vetchý se v minulosti stal terčem pomluv vůči spolku, kvůli němž podal trestní oznámení.

0: Jiřího Dvořáka dopravila zdravotnický materiál a oba herci následně o cestě referovali ve většině mainstreamových médií. No jo?
1: No, tak ono se to fakt jako, opravdu se jim to tam nějak jako divně jako poskladává, no.
0: Viď?
1: On to myslel
0: Takže
1: dobře, Foltín, nebyl by
0: Foltín,
1: nic.
0: Který mluvil o lidech jako o sviních. Víš?
1: Jo, no, tak to víš, no. A mu ty lidi nedělají dobře.
0: U nás na vsi máme takový pořekadlo, víš?
1: Mm-hmm.
0: U nás se říká,
1: jo.
0: No jasně, na každou svini se voda vaří.
1: Je, čověče, a teď budou zabijačky. No,
0: teď to bude
1: víš.
0: Velký, budou jelejtka, budou ovárky třaslaví, rozumíš? Budou jaterničky.
1: No,
0: budou jaterničky. Dokonce kroupová polévka, jak jsem se tady dočetl, bude.
1: No, tak já teda nevím, ale aby ten koník ještě jako nedohopskal někam jako hodně špatně, no. Já bych mu to snad ani nepřála, když je tak blbej.
0: Myslíš vraníka, jo?
1: No, mně přijde, že je fakt jako naivní.
0: Ne, on je agresivní. Já myslím, že každému... A prý možná i vevrčí polévka. Ano, to Jano, to, Věrku, to jste trefila. No, takže když to zhrneme, jo, co nám vlastně dalo to, že se tady podařilo zvolit takovýhle takovouhle sebranku a svoloč, která nám tady 4 roky pustošila, hanobila a totálním způsobem devastovala republiku. Jo. Tak parlament pochopitelně zakusil, jaké to je, když se jede na bílým prášku.
1: Hrad, to jeli všichni.
0: Ano, hrad zakusil, jaké to je, když konečně někdo agenturně řídí chod událostí.
1: Mhm.
0: Kampelička zažila velkou událost, když se tak nějak ztratilo asi 690 milionů nebo kolik. Objednali se absolutně nepotřebná letadla, aby se objednala a zaplatila částečně.
1: Který stejně nikdy nepřiletí.
0: Ukázali jsme se jako totální trotlové, když za předsednictví Evropské unie naše vláda docílila přijetí legislativy ohledně těch povolenek emisních pro občany.
1: Ano.
0: A dneska vykřikujou, že zastropování by byl úspěch a že oni se o to zasadějí. No, co se jim ještě povedlo? Povedlo se jim zdražit energie, plyn.
1: Takže lidi padají na hubu.
0: Takže že nejenom lidi, ale celá ekonomika, včetně národa, padá na hubu. Podařilo se jim rozkrást poslední zbytky toho, co bylo.
1: Mm-hmm.
0: Podařilo se jim navýšit dluh extrémním způsobem v velmi krátké době. Je to na zápis do Guinnessovy knihy rekordů, si myslím. Ale co je podstatné? A za to jim je potřeba poděkovat. Přivedli národ k rozumu a voliči zvolili možného obroditele státu. To bylo to nejdůležitější, co se stalo.
1: No, protože už to bylo tak nesnesitelné.
0: Ano, ano. Právě Fialova vláda přesvědčila voliče o tom, že volit tuhle pakáž už fakt nejde jako. A to je potřeba, aby jsme vnímali jako pozitivní krok, je potřeba jim za to poděkovat, protože kdyby se nepředváděli jako totální idioti a debilové a dělali to ještě trošku víc skrytě, tak nedej bože by je mohli opravdu zvolit kvůli těm platům jako v Německu na další 4 roky. Jo?
1: Jenomže víš co, oni už to nemohli dělat skrytě. To už jelo v tak velkým a oni jak jedou na těch bílých práškách,

0: tak prostě, nebo na tom bílém prášku, tak oni už nemají tu soudnost.
1: Jo, prosím tě, to jsem zapomněl, že se podařilo předsedkyni poslanecké sněmovny rozprodat všechno, co předchozí nastřádali jako různé dary a tak. Tak ona to rozprodala, pravděpodobně za to kupovala bílý prášek.
0: No.
1: Upletla největší množství svetrů v historii. A pozor, v Praze na magistrátu ušetřili velké výdaje za diety, jak se říká, nebo za ty, jak se jim říká těm výdajům, co máš, tak za reprefond.
0: Repre, za repre.
1: Za reprefond, protože si pořídili přímo aktérku a udělali z ní zaměstnankyni a udělali z ní přímo jakoby členku
0: Estrádní
1: magistrátu,
0: umělkyně.
1: estrádní umělkyni, která s tvrdým pornem má velké zkušenosti, tak tu si vzali do svého středu, aby neutráceli zbytečně za cizí děvčata.
0: No ale co je doma, to se počítá.
1: Já si nemyslím, že to jenom počítali. Takhle, že s ní počítali, to jo.
0: A ve velkým.
1: To ona jo, no ona ve velkým. To by ty obrázky, co jsem k tomu viděl, si
0: No
1: myslím,
0: ty
1: že jako...
0: brďo.
1: Já si myslím, že je
0: No.
1: nám třeba takových erudovaných lidí. Neříkám nerudovaných, říkám erudovaných.
0: No
1: Teďko
0: ta se taky
1: prázdnuši
0: vyjad,
1: někde
0: počkej,
1: bude
0: ta se
1: vystupovat.
0: vyjadřovala. Ona se vyjadřovala ke koníkovi, Vraníkovi, že je
1: No.
0: to nejslušnější člověk, který ho kdy vůbec jako zná.
1: No aby ne, když asistenta jí dělá mladý holub, že jo.
0: No.
1: Herecká sebranka. Pronikla i do Bruselu.
0: Jo, chlapci, jedou to ve velkým.
1: Nedávno byla
0: Ach jo.
1: Jourová na Ukrajině a tvrdila, že Ukrajina už se s tou korupcí úplně vypořádala, člověče. A já
0: No
1: nevím,
0: je pro...
1: proč teďko zatýkají na nejvyšších postech.
0: Oni se s tím vypořádali, protože ji přesunuli k nám.
1: No já si myslím, že rozšířili černý obchod se zbraněma
0: Ne,
1: a
0: ještě o naše teritorium.
1: korupci do střední Evropy rozšířili z Ukrajiny. To je bezprecedentní. Jako. No a logické je, že my jsme se zbavili závislosti na ruských zdrojích a učinili jsme se závislí na bílém prášku.
0: No. To víš, občas se objeví v banánech, když už to jako nejde převážet nějak úplně ilegálně, tak občas je i v těch banánech. Tak.
1: Počkej, to něco přečtu. To budeš
0: Mm.
1: vidět. Počkej, to tady musím načíst. Bys viděla ve Zlíně, jak to žije. To je tady u
0: Ve
1: nás na Moravě,
0: Zlíně?
1: víš?
0: To já vím, Zlín já znám. Tam já často jezdím v létě.
1: No poslouchej, tak já ti něco přečtu. Je to z 8. prosince.
0: Slyším.
1: Zastupitelka ke kontroverzní výstavě ve Zlíně. Dvojtečka. Fialova vláda vyburcovala Čechy k žoldnéřství. Jo?
0: To
1: Ve
0: je
1: Zlíně.
0: nájemný.
1: No?
0: Nájemní vojáci. Ve
1: Ano.
0: Zlíně.
1: Ve Zlíně probíhá výstava oslavující padlé české žoldáky, kteří bojovali na straně ozbrojených sil Ukrajiny. Přitom Češi, kteří bojují na opačné straně, jsou v České republice stíháni jako teroristé. Zastupitelka Zlínského kraje Marie Pěnčíková zastačilo, promluvila SNE ČT24 o instalaci a tomto dvojím metru. Paní zastupitelko, právě teď ve Zlíně probíhá výstava na počest padlých Čechů, kteří bojovali v řadách ozbrojených sil Ukrajiny. i když podle českých zákonů je služba v cizí armádě trestný čin. Jak vnímáte tuto výstavu? V prvé řadě, ať sama tyto aktivity neschvaluji a nepodporuji, bych chtěla říct, že je mi líto každého života, který skončí předčasně. Nikdo by neměl takto umírat. Takže za mě, když už má někdo potřebu takovou výstavu organizovat, tak ji vnímejme jako velké varování. Válka není počítačová hra. Ve válce reálně umírají lidé. Mainstream tuto akci oslavuje. Na sociálních sítích jsou záběry, jak se novinář aktuálně ptá školáků, jak se staví k tomu, že padlí šli bojovat na Ukrajinu a tak dál. Neslouží taková výstava k propagandě žoldnéřství, propagandě smrti, jako reklama na možnost zemřít v první linii? Tak to bych to nevnímala. Spíš doufám, že to snad odradí další, kteří by se touto cestou chtěli vydat. Vždy se najdou lidé, kteří se ve válce našli a zvolili si to jako svou životní cestu. Já jsem zastánce mírových řešení konfliktu. Když před několika lety dostal Čech 21 let za boj na Donbasu, byl to spravedlivý trest za žoldnéřství v uvozovkách. Když teď padne Čech na straně Ukrajiny, je z něj hrdina. Kde proběhla ta změna zákona? Změna zákona nenastala, jen se výrazně změnilo vnímání dobra a zla z pohledu tohoto zákona. Na Donbasu zabíjeli ti špatní, ti, co teď bojují na straně Ukrajiny. Stojí na straně těch dobrých. Je to dvojí metr, ale posvěcený vládní morálkou, teď už snad bývalé vlády. Nedávno na Ukrajině zahynuli dva čeští občané, kteří bojovali na straně Ukrajiny. Minulý týden podle ruského ministerstva obrany zahynula skupina českých žoldáků. Další český občan byl prokuratorou Luhanské lidové republiky odsouzen ke 13 letům odnětí svobody. Co vede Čechy k tomu, aby se nechali najmout jako žoldáci do cizí války? Jak velkou roli v tom hraje proukrajinská politika Fialovy vlády? Obávám se, že velkou. Ta vládní rétorika, která tady byla, spoustu lidí vyburcovala i k této formě pomoci. A člověk si možná neuvědomí, že může za tuto pomoc zaplatit cenu nejvyšší. Děkujeme za rozhovor. Jak by si vnímala, Míšo, ty takovouhle výstavu? Je to jako odstrašující, nebo je to de facto propagace nacismu, nebo je to jakási pouze nevhodná akce, nebo jak bys to navnímala ty?
0: Já bych ji teda vůbec jako neuspořádala, to je první věc, co by vůbec jako nemělo být jako něco takového. Za mě je to úplně špatně. Vůbec nemá smysl adorovat někoho, kdo bojuje na straně nacismu. To prostě bohužel. Jakože žoldnéři jsou, byli, jsou a budou, o tom asi není pochyb, ale proč? Co to má za účel? Proč tu výstavu dělali? Aby jich bylo víc? Měl to někoho zastrašit? Já nevím. Víš, jako takový jako celý rozporuplný.
1: No ne, tak já si myslím, že to je vyloženě v rámci té propagandy, která tady probíhá. Jo, rozumíš, to bych takové, bych to nacítil já, že prostě to patří jako k té asi, propagandě, jo. Čili
0: tak
1: nikdo už
0: prostě
1: o tom nepřemýšlí víc, ani míň. Navíc vůbec jako třeba spousta lidí neví, jo, že žoldnéř je v naprosto špatném postavení vůči řadě záležitostí, které se váží k účasti v nějakém vojenském ozbrojeném konfliktu. Jo, to je důležité, aby si třeba někteří uvědomili, když by chtěli tam jít, aby si to uvědomili, protože voják a žoldnéř, to je veliký rozdíl. Voják je někdo jiný než žoldnéř. Žoldák je úplně ohrožený druh, tak bych to asi řekl.
0: No tak když se někdo dobrovolně jako nechá a ještě řeknu bez peněz, jako jo, tak ať si tam jde, ať si tam prostě bojuje, ať si tam střílí samopalem, myslím si, že se po ještě dřív, než tam vůbec dojede, jo. Ale žoldáci jsou úplně něco jiného, že jo.
1: No, já teď jako hledám, mám k tomu tady takový článek, který by možná mohl posloužit k tomu, aby třeba někteří nešli se nechat najmout.
0: Jo.
1: Jo? Nevím, tady se tady najdu, jestli už nejsem moc daleko. Ale to postavení žoldáka je, voják je chráněn určitýma úmluvama mezinárodních konvencí. Jo? To,
0: Přesně.
1: to, tam prostě on má požívá jakousi ochranu, což žoldák teda bohužel nemá, teda, nebo dobře, bohu dík možná. Tak, první část. Když padne žoldák do zajetí, pravda bez sentimentu. Dlouhé roky jsem sloužil jako voják a něco o tom snad vím a něco si pamatuji. Sice jsem byl jen poddůstojník, ale troufnu si říct, že to, co vám teď napíšu, platí a nejspíše se nezměnilo. Proto když dnes slyším, že je někomu líto českých žoldáků bojujících za cizí státy, je potřeba říct jediné. Lítost je to poslední, čeho se podle mezinárodního práva dočkají. A teď si to vysvětlíme jednoduše, věcně a tak, aby tomu rozuměl každý člověk, který nemá vojenské vzdělání. Fakta a nic navíc. Kdo je žoldnéř a proč je to důležité? Pokud jste občan České republiky, dobrovolně odjedete do státu A, který bojuje proti státu B. A za peníze podepíšete, že budete bojovat v cizím zájmu. Pak podle mezinárodního práva nejste voják. Stáváte se žoldnéřem. Žoldnéř je osoba, která není občanem válčícího státu, nemá k němu žádný vztah, nepodléhá jeho regulérní armádě, přijela výhradně za úplatu, účastní se konfliktu z osobních důvodů, a ne na základě státního velení. Tento status je zásadní, protože žoldnéř není uznáván jako kombatant a právě proto nemá nárok na ochranu, kterou jinak poskytují ženevské úmluvy vojákům. První fakt. Žoldnéř není válečný zajatec. Dodatkový protokol 1 k ženevským úmluvám z roku 1977 jasně stanovuje, že žoldnéř nemá status válečného zajatce. Druhá část. Co to znamená v praxi? V praxi to znamená, že není považován za vojáka, nemá právo na výslech podle pravidel pro zajatce, nemá nárok na ochranu před civilním soudem, může být držen, vyslýchán a obviněn podle trestních zákonů státu, který ho zajme. Ochrana je nulová. Mezinárodní dohody ho nechrání. Nikdo se nemusí řídit pravidly, která platí pro regulérní vojáky. Druhý fakt. Žoldnéř může být souzen a trestán jako zločinec. Protože žoldnéř není kombatant, země, která ho zajme, ho může obvinit z celé řady trestných činů. Obvykle jde o nelegální účast v ozbrojeném konfliktu, terorismus, sabotáže, vraždu nebo pokus o vraždu, žoldnéřství samotné. Tresty bývají velmi vysoké, a to nejen 20 nebo 30 let. Některé státy, například v oblasti Blízkého východu, mají pro tento typ činnosti i trest smrti. Legálně a podle jejich práva. Třetí fakt. Česká republika vás neochrání. Pokud člověk vyjede bojovat do cizí války bez povolení, nejedná jako voják svého státu, ale jako soukromá osoba. Česká republika není povinna ho chránit, není povinna žádat o jeho vydání, není povinna diplomacii aktivovat, protože nejde o českého vojáka. Naopak, český trestní zákoník říká, že služba v cizím vojsku bez povolení prezidenta republiky je trestný čin. Člověk, který může mít problém i doma. Čtvrtý fakt, z právního hlediska jde skutečně o žoldnéřství, motivace penězi, absence občanství válčící země, neúčast v jejich ozbrojených silách, žádný veřejný zájem, pouze osobní zisk. To vše splňuje legální definici žoldnéře. A žoldnéř je v mezinárodním právu.
2: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu první části dvoudílného pořadu Stínová banka, která vládne světu. Na světě existují dva typy elitních klubů. Prvním jsou exponované kluby, které jsou široce medializované a představované veřejnosti. Tím je například Světové ekonomické fórum ve švýcarském Davosu. Druhé kluby jsou naopak maximálně utajované. Mezi ně patří například Rada pro zahraniční vztahy, Trilaterální komise nebo skupina Bilderberg. Ty jsou součástí snah o globální řízení všech kontinentů. Ještě tajnější je ale klub peněz, o kterém panuje v masmédiích ohromující mlčení. Mnozí si myslí, že matkou všech bank je britská Bank of England. Jiní zase, že má hlavní slovo americká federální rezervní banka nebo Wall Street. Ti všichni se ale pletou. Existuje jiný, elitnější klub v neviditelném a průzračném peněžním světě. Tento nejexkluzivnější klub na světě má 18 členů. Jeho členové se scházejí každý druhý měsíc v neděli večer v 19 hodin v konferenční místnosti E v kruhovém věžáku, z jehož oken je vidět na hlavní bazilejské nádraží. Jejich diskuze trvá hodinu, možná hodinu a půl. Schůzka končí, asistenti odcházejí a ti, kteří zůstávají, se odebírají na večeři do jídelny v 18. patře. Jsou si právem jistí, že jídlo a víno budou vynikající. Při jídle, která trvá až do 11 hodin večer nebo do půlnoci, se odvádí skutečná práce. Protokol a pohostinnost, zdokonalované skoro po jedno století, jsou bezchybné. Všechno, co se řekne u jídelního stolu, se nesmí opakovat jinde. Kolem jdoucí by poznali jen málo z těch, kteří si pochutnávají na exkluzivních pokrmech. Patří mezi ně řada nejmocnějších lidí na světě. Téměř všichni jsou centrálními bankéři. Přijeli do Bazileje na zasedání hospodářského poradního výboru Banky pro mezinárodní platby. Je to matka všech centrálních bank. Mezi jeho nedávné členy patřili například Paul Volcker nebo Ben Bernanke, předsedové amerického federálního rezervního systému, Mervyn King, guvernér Bank of England, Jean-Claude Trichet a po něm Mario Draghi z Evropské centrální banky, Zhou Xiaoquan z Bank of China a guvernéři centrálních bank Německa, Francie, Itálie, Švédska, Kanady, Indie nebo Brazílie. Bývalý guvernér Bank of England Mervyn King byl kromě jiného také předsedou orgánu ECC. ECC, které bývalo známé jako zasedání guvernérů zemí G10, je nejvlivnější z mnoha setkání švýcarské banky pro mezinárodní platby. Je přístupné pouze malé vybrané skupině centrálních bankéřů z vyspělých ekonomik. ECC vydává doporučení ohledně složení a organizace tří výborů banky pro mezinárodní platby, které se zabývají globálním finančním systémem, platebními systémy a mezinárodními trhy. Výbor také připravuje návrhy pro zasedání o globální ekonomice a řídí jeho program. Toto setkání začíná v pondělí ráno v 9:30 v místnosti B a trvá 3 hodiny. Mervyn King tu předsedal guvernérům centrálních bank 30 zemí, které se považují za nejdůležitější pro světovou ekonomiku. Kromě těch, kteří byli přítomní na nedělní večeři, se pondělního zasedání účastní například zástupci Indonésie, Polska, Jihoafrické republiky, Španělska a Turecka. Guvernéři z 15 menších zemí, jako je Maďarsko, Izrael a Nový Zéland, mají právo zasedat jako pozorovatelé, ale obvykle nemluví. Guvernéři z třetího stupně členských bank, jako jsou Makedonie, Česko nebo Slovensko, se zasedání účastnit nemohou. Místo toho si musí o přestávkách na kávu a jídlo sbírat střípky informací.
Guvernéři všech 60 členských bank této švýcarské bankovní matky si pak v jídelně v 18. patře vychutnávají oběd formou bufetu. Tuto jídelnu navrhla švýcarská architektonická kancelář Herzog & Demeron, která postavila stadion Ptačí hnízdo pro olympijské hry v Pekingu. Ve 14 hodin se centrální bankéři a jejich asistenti vracejí do místnosti B, kde se koná schůzka guvernérů. Na ní se projednávají důležité záležitosti, dokud schůzka v 17 hodin neskončí. Vedení Švýcarské banky pro mezinárodní platby se snaží, aby atmosféra byla přátelská a klubová po celý víkend. Banka zajišťuje flotilu limuzín, které guvernéry vyzvedávají na letišti v Curychu a přivážejí je do Bazileji. Pro guvernéry národních bank, kteří dohlížejí na různé typy a velikosti národních ekonomik, se organizují oddělené snídaně, obědy a večeře, takže se nikdo necítí vyloučený. Všichni guvernéři, přítomní na dvoudenním setkání, mají zajištěnou naprostou důvěrnost, diskrétnost a nejvyšší úroveň bezpečnosti. Guvernéři mají k dispozici vyhrazenou kancelář a potřebný podpůrný a sekretářský personál. Švýcarské orgány nemají nad prostory banky pro mezinárodní platby žádnou soudní pravomoc. Banka byla zřízená mezinárodní smlouvou a je chráněná dohodou o sídle se švýcarskou vládou z roku 1987. Požívá tedy podobné ochrany, jaká se poskytuje sídlům OSN, Mezinárodnímu měnovému fondu a diplomatickým velvyslanectvím. Švýcarské úřady potřebují ke vstupu do budov této banky povolení. Švýcarská banka pro mezinárodní platby má právo komunikovat v šifrách a odesílat a přijímat korespondenci v taškách, na které se vztahuje stejná ochrana jako na velvyslanectví. To znamená, že je nelze otevřít. Banka je osvobozená od švýcarských daní. Její zaměstnanci nemusí platit daň z příjmů ze svých platů, které jsou obvykle velmi štědré. Mimořádná zákonná privilegia banky se vztahují i na její zaměstnance a ředitele. Vrcholoví manažeři mají zvláštní postavení, podobné postavením diplomatů. To znamená, že jejich zavazadla se nemohou prohledávat, pokud neexistuje důkaz o zjevném trestném činu. I jejich doklady jsou nedotknutelné. Guvernéři centrálních bank mají během pobytu ve Švýcarsku stejný status. Všichni bankovní úředníci jsou podle švýcarského práva doživotně imunní za všechny činy, které provedli při výkonu své funkce. Sídlo banky má špičkové energetické systémy s několika záložními zdroji, vlastní zdravotnické zařízení a dokonce vlastní protiatomový kryt. Majetek banky není podle švýcarského práva předmětem občanskoprávních nároků a nemůže být nikdy zabavený. Tato švýcarská banka je vedená v přísném utajení. Zápisy, program jednání a aktuální prezenční listina se zasedání globální ekonomiky nebo hospodářské rady se v žádné podobě nezveřejňují. Nenechme se zmást archivem a výročními zprávami, které si můžeme stáhnout ze stránek banky. Jde o kompilace a analýzy informací, které jsou už veřejně dostupné. Podrobnosti o vlastní hlavní činnosti banky, včetně velké části bankovních operací pro její klienty, tedy centrální banky a mezinárodní organizace, zůstávají tajné. Tato tradice privilegovaného utajení sahá až k založení banky. Jaký význam to má pro nás ostatní? Bankéři se důvěrně scházejí od doby, kdy byly vynalezené peníze. Centrální bankéři se rádi považují za velekněze financí. Za technokraty dohlížející na tajemné měnové rituály a finanční liturgii, které rozumí jen malá, samostatně vybraná elita. Tato úzká skupina řídí měnovou politiku ve světě. Řídí přísun peněz do národních ekonomik. Stanovují úrokové sazby a rozhodují tak o hodnotě našich úspor a investic. Rozhodují o tom, zda se zaměříme na úspory nebo na růst.
Jejich rozhodnutí utvářejí naše životy. Vydejme se proto na záhadnou cestu poznání, kde se ková skutečná moc světa. Moc peněz. Peníze a jejich nekonečné dluhy a úroky jsou skutečným otroctvím civilizací. Kdo stojí za oponou tohoto skrytého světa? Kdo buduje novou architekturu nadnárodních financí? Kdo jsou lidé, kteří se pohybují mezi Švýcarskou bankou pro mezinárodní platby, Mezinárodním měnovým fondem, Světovou bankou, centrálními a komerčními bankami? A jak peníze efektivně likvidují národní suverenity? Finanční makléři, ekonomové a profesoři finančních škol také mlčí. Proč panuje o této bance takové ticho?

Ve zkratce, co musíme vědět o matce všech bank? Banka pro mezinárodní platby je hostitelem velké části praktické a technické infrastruktury, kterou globální síť centrálních bank potřebuje k hladkému fungování. Má dvě propojené obchodní místnosti v Basilejské centrále a v regionální kanceláři v Hongkongu. Banka pro své klienty nakupuje a prodává zlato a devizové prostředky. Zajišťuje správu aktiv a v případě potřeby zprostředkovává krátkodobé úvěry centrální bankám. Banka také udržuje směnné kurzy v přijatelných pásmech, aby se zajistila hodnota měny a tím i plynulý mezinárodní obchod a pohyb kapitálu. To je klíčové zejména v globalizované ekonomice, kde trhy reagují v mikrosekundách a vnímání ekonomické stability a hodnoty je téměř stejně důležité jako samotná realita. Banka také pomáhá vykonávat dohled nad komerčními bankami, ačkoliv nad nimi nemá žádné zákonné pravomoci. Basilejský výbor pro bankovní dohled reguluje kapitálové požadavky a požadavky na likviditu komerčních bank. Jak se stalo, že tak obrovská moc byla koncentrovaná právě do této švýcarské banky? Pochopení této záhady nám otevře dveře k vnímání toho, jak funguje současný globální svět a co ho utváří. Švýcarská banka pro mezinárodní platby byla založena v roce 1930. Údajně byla založena v rámci Youngova plánu, aby spravovala německé reparace za první světovou válku. Hlavními architekty banky byli Montague Norman, který byl guvernérem Bank of England, a Hjalmar Schacht, prezident Říšské banky. Zakládajícími členy byly centrální banky Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Belgie a konsorcium japonských bank. Akcie byly nabídnuté také americkému federálnímu rezervnímu systému, ale Američané, podezřívaví vůči všemu, co by mohlo narušit jejich národní suverenitu, jejich přidělení odmítli. Místo toho se akcií ujalo konsorcium komerčních bank JP Morgan, First National Bank of New York a First National Bank of Chicago. Skutečný účel banky se podrobně popsal v jejich stanovách. Podporovat spolupráci centrálních bank a poskytovat další možnosti pro mezinárodní finanční operace. Šlo o vyvrcholení snu centrálních bankéřů mít vlastní banku. Mocnou, nezávislou a osvobozenou od vměšování politiků a zvědavých novinářů. A co bylo nejkrásnější, banka se financovala sama a měla se tak financovat na věčné časy. Jejími klienty byli její vlastní zakladatelé a akcionáři, tedy centrální banky. Ve 30. letech 20. století byla Banka pro mezinárodní platby ústředním místem setkávání spolku centrálních bankéřů, jemuž dominovali Montague Norman a Hjalmar Schacht. Tato skupina pomáhala obnovit Německo. Deník New York Times popsal Schachta jako pilota nacistických financí s železnou vůlí. Během války se banka stala de facto pobočkou Říšské banky. Přijímala uloupené nacistické zlato a prováděla devizové obchody pro nacistické Německo. Spojenectví banky s Berlínem bylo ve Washingtonu a Londýně známé, ale potřeba, aby banka fungovala dál a udržovala otevřené kanály nadnárodního financování, byla asi jediná věc, na které se všechny strany shodly. Basilej byla ideálním místem, protože se nachází na severním okraji Švýcarska a leží téměř na francouzských a německých hranicích. Několik kilometrů odtud bojovali a umírali nacističtí a spojenečtí vojáci. Na Banku pro mezinárodní platby nic z toho nedoléhalo. Zasedání správní rady byla přerušená, ale vztahy mezi pracovníky banky bojujících zemí zůstaly srdečné, profesionální a produktivní. Na národnostech nezáleželo. Převažovala loajalita k mezinárodním financím. Prezidentem byl Američan Thomas McKittrick.
Generální ředitel Roger Aubin byl Francouz. Paul Hechler, zástupce generálního ředitele, byl členem nacistické strany a svou korespondenci podepisoval Heil Hitler. Raffaele Piloty, generální tajemník, byl Ital. Per Jakobsen, vlivný ekonomický poradce banky, byl Švéd. Jeho a Pilotyho zástupci byli Britové. Po roce 1945 bylo 5 ředitelů této banky, včetně Hjalmara Schachta, obviněných z válečných zločinů. Německo prohrálo válku, ale získalo hospodářský mír z velké části díky této bance. Mezinárodní scéna, kontakty, bankovní sítě a legitimita poskytla nejprve Říšské bance a pak jejím nástupnickým bankám kontinuitu od nacistické éry až do současnosti. Od prvních dohod z konce 40. let 20. století až po založení Evropské centrální banky v roce 1998 stála Banka pro mezinárodní platby v centru evropského integračního projektu. Poskytovala technické znalosti a finanční mechanismy pro harmonizaci měn. V 50. letech řídila Evropskou platební unii, která internacionalizovala platební systém starého kontinentu. Banka hostila výbor guvernérů centrálních bank Evropského hospodářského společenství, který byl založený v roce 1964 a který koordinoval transevropskou měnovou politiku. V 70. letech řídila banka takzvaného hada. Mechanismus, pomocí něhož byly evropské měny držené v pásmech směnných kurzů. V 80. letech banka hostila Delorsův výbor, jehož zpráva z roku 1988 vytyčila cestu k Evropské měnové unii a přijetí jednotné měny euro. Banka stála u zrodu Evropského měnového institutu, který byl předchůdcem Evropské centrální banky. Prezidentem tohoto předchůdce byl Alexander Lamfalusi, jeden z nejvlivnějších světových ekonomů, známý jako otec eura. Před nástupem do tohoto institutu v roce 1994 pracoval Lamfalusi 17 let v Bance pro mezinárodní platby. Nejprve jako ekonomický poradce a potom jako generální ředitel banky. Banka se stala ústředním pilířem světového finančního systému. Kromě zasedání o globální ekonomice je hostitelem 4 nejdůležitějších mezinárodních výborů zabývajících se globálním bankovnictvím. Bazilejského výboru pro globální dohled, výboru pro globální finanční systém, výboru pro platební a zúčtovací systémy a výboru Irvinga Fischera, který se zabývá statistikou centrálních bank. Banka také hostí 3 nezávislé organizace. 2 skupiny zabývající se pojišťovnictvím a Radu pro finanční stabilitu. Světová ekonomika se zmítá v krizi za krizí a finanční instituce jsou pod drobnohledem jako nikdy předtím. Armáda reportérů, blogerů a investigativních novinářů prověřují každý krok bank. Přesto se Bance pro mezinárodní platby nějakým způsobem daří kritickému zkoumání vyhýbat. Dosud. Pojďme tomu učinit přítrž.

Bankéři to vědí nejlíp. Hjalmar Schacht. Mnoho desítek let před založením Banky pro mezinárodní platby volali mnozí po podobné bance. Například Julius Wolf, profesor na univerzitě v Breslau, navrhl v roce 1892, aby se v neutrální zemi zřídila nová finanční instituce, která by vydávala mezinárodní měnu. Tato nová jednotka by byla krytá zlatými rezervami centrálních bank a sloužila by k nouzovému poskytování úvěrů zemím v krizi. Italský politik Luigi Lucati napsal v roce 1907 ve vídeňském deníku Neue Freie Presse, že centrální banky vedou zbytečnou měnovou válku, když soupeří o zásoby zlata zvyšováním úrokových sazeb a dalšími prostředky. Podle něj by bylo mnohem lepší, kdyby banky přijaly politiku srdečné spolupráce a dodávaly zlato těm bankám, které ho potřebují. Vyzval k vytvoření nové komise, která by koordinovala mezinárodní měnový mír. Proto bylo zapotřebí vytvořit technickou a politickou instituci, která by se těmito transakcemi zabývala. Jakousi finanční obdobu poštovních a telegrafních unií. Abychom pochopili, jak a proč má dnes Banka pro mezinárodní platby takový vliv, je třeba se vrátit na začátek 20. let a dohadům o německých reparacích za první světovou válku. Německá válečná vina se zakotvila ve Versajské smlouvě z roku 1919. Žádné množství peněz ale nemohlo vrátit zpátky všechny mrtvé. V červenci 1916, v první den bitvy na Somě, ztratila Británie 60 000 mužů. To je ekvivalent středně velkého města, které bylo zničené během několika hodin. Francie ztratila během 4 let bojů celkem 1,4 milionů vojáků a Německo 2 miliony. Amerika, která do konfliktu vstoupila až v roce 1917, ztratila 117 000 mužů. Dosažení dohody o německých reparacích bylo pomalé, komplikované a politicky náročné. První světová válka zmezinárodnila konflikt do nebývalé míry. Stejně tak se globalizovaly i její finanční důsledky. Válka si vyžádala strašlivé náklady na evropské ekonomiky i obyvatelstvo. Začínající mezinárodní finanční systém nebyl dostatečně uzpůsobený k tomu, aby se vyrovnal s komplexními požadavky, které se na něj najednou kladly. Kde by Německo vzalo peníze na zaplacení? Jaké by byly mechanismy, které by mi tak učinilo? Kdo by dohlížel na platby reparací a reguloval je? Tyto tajuplné diskuze formovaly úlohu, strukturu a výsadní právní postavení plánované banky. V dubnu 1921 reparační komise oznámila, že Německo zaplatí celkem 132 miliard zlatých marek, což bylo asi 31,5 miliardy dolarů, splatných po 2 miliardách marek ročně. Komise mohla stejně dobře požadovat 10x tolik. Německo se stále vzpamatovávalo z porážky. Společnost se hroutila, nezaměstnanost prudce rostla a byl velký nedostatek potravin. Obavy bankéřů, že se Německo chystalo následovat Rusko do komunismu, se zdály být zcela oprávněné. Nastala hyperinflace, protože vláda tiskla peníze, aby udržela ekonomiku v chodu. Nakupující používali trakaře k přemisťování svazků bankovek potřebných k nákupu základních potravin. Chaos bylo třeba zastavit. 13. listopadu 1923, 5 dní po neúspěšném mnichovském pivním puči Adolfa Hitlera, nastoupil do funkce říšského měnového komisaře vysoký panovační Němec, Hjalmar Schacht. Právě on byl jedním ze dvou bankéřů, kteří stáli u zrodu švýcarské banky pro mezinárodní platby. Jeho dědeček Wilhelm byl venkovský lékař, který vychoval 12 dětí a od každého pacienta, ať už chudého nebo bohatého, vybíral 60 feniků. Schachtův otec, také Wilhelm, byl učitelem, který emigroval do Ameriky.
pracoval v německém pivovaru v Brooklynu a stal se naturalizovaným občanem. Hjalmarova matka byla rázná šlechtična, baronka Konstanz von Eggers. Šachtovi se usadili v New Yorku, ale nedařilo se jim. A tak Wilhelm vrátil rodinu do Evropy. V roce 1877 se jim narodil druhý syn. Nejprve ho chtěli pojmenovat na počest Horáce Greeleyho, vlivného newyorského novináře a politika, který vedl kampaň proti obchodu s otroky. Nakonec se jmenoval Hjalmar Horác Greeley Šacht. Rodina byla neustále na cestách. Nějakou dobu žili v Hamburku a pak se přestěhovali do Berlína. Hjalmar se projevil jako pilný student. Zapsal se na Kelskou univerzitu a studoval politickou ekonomii. Pracoval jako novinář, vyzkoušel si práci s veřejností a pak nastoupil do Drážďanské banky. Jeho píle, smysl pro detail a strohé vystupování přispěly k tomu, že si ho brzy všimli. Spolu s dalšími bankovními úředníky odcestoval Šacht do Ameriky. Setkali se s prezidentem Franklinem Rooseveltem a byli pozváni na oběd do jídelny partnerů banky J.P. Morgan. Šachtův přehled o světě mimo Německo a jeho plynulá angličtina se ukázaly jako neocenitelné. Byl povýšený na náměstka ředitele Dresdner Bank a stal se členem představenstva Říšské banky. 13. listopadu 1923 Šacht tedy nastoupil do funkce Říšského měnového komisaře. Požadoval a dostal téměř diktátorské pravomoci. Pustil se do stabilizace hodnoty nové německé měny, Rentenmarky. Měny byly obvykle kryté zlatem, ale Rentenmarka byla krytá hodnotou německé půdy a majetku, protože pro novou měnu nebylo k dispozici žádné zlato. To byla poněkud mlhavá představa. Jak mohl držitel Rentenmarky své peníze vykoupit? Dostal by malý kousek pole? Na této obavě nezáleželo. Dokud byl Šacht v úřadu, nikdo by Rentenmarku nechtěl vykoupit. Brilantně pochopil klíčový bod psychologie peněz, který platí dnes stejně jako v době hyperinflace ve 20. letech. Zdání finanční stability vytváří peněžní hodnotu. Pokud lidé věřili, že někdo vládne, že chaos skončí a že Rentenmarka má hodnotu, pak si ji cenili. První bankovky se vytiskly 15. listopadu 1923. Jednu Rentenmarku bylo možné vyměnit za 1 bilion starých marek, tedy 1000 miliard. Jeden americký dolar stál 4,2 Rentenmarky, což znamenalo návrat ke kurzu před první světovou válkou. Cílem bylo podle Šachta učinit německé peníze vzácnými a hodnotnými. Rentenmarka zastavila německou inflaci tak dobře, že 22. prosince 1923 byl Šacht povýšený na prezidenta Říšské banky, přičemž si ponechal funkci měnového komisaře. Nyní se mohl účastnit zasedání vlády. John Weitz, Šachtův životopisec, k tomu poznamenal. Během několika týdnů se prakticky stal ekonomickým diktátorem Německa. Dalším krokem bylo vytvoření zlaté rezervy, která by nové měně poskytla skutečnou podporu. Proto 31. prosince večer vystoupil Šacht z vlaku na nádraží Liverpool Street v centru Londýna. K Šachtovu překvapení a potěšení ho na nástupišti přivítal sám Montega Norman. Doufám, že se z nás stanou přátelé, řekl Norman s plachým úsměvem. Šacht Normanovi sdělil, že chtěl, aby Bank of England půjčila 25 milionů dolarů nové dceřiné společnosti Říšské banky, Gold Discount Bank. Nová banka by okamžitě změnila celosvětové vnímání finančních vyhlídek země. To by pak otevřelo dveře na Wall Street a v londýnské City. Šacht, jako vždy houževnatě, své peníze získal. Šacht s Normanem mluvil, ale otázka reparací zůstávala stále nevyřešená. O Davesově a Youngově plánu, které měly reparace vyřešit, jsem hovořil v prvním díle mého pořadu, jak Wall Street dláždil cestu Hitlerovi.
V kostce šlo o jednoduchou věc. Spojenci uvalili na Německo reparace a následně Německu nabídli půjčky, aby Německo mohlo tyto reparace splácet. Tedy poprvé Německo zadlužili reparacemi a pak Německo zadlužili podruhé, aby si od nich půjčilo peníze a reparace splácelo. Nádherný příklad nosatého systému světových vysokých financí. Mezi lety 1924 až 1928 si Německo půjčovalo 600 milionů dolarů ročně, z čehož polovinu poskytly americké banky. Velká část z nich se rychle vrátila tam, odkud přišla. Peníze se přelévaly sem a tam, zvyšovaly a snižovaly rozvahu, posilovaly důvěru a udržovaly trhy spokojené. Vlivný britský ekonom John Maynard Keynes napsal: Amerika půjčuje peníze Německu. Německo převádí jejich ekvivalent spojencům. Spojenci je vracejí americké vládě. Nic skutečného se nepromíjí. Nikdo není ani o cent horší. Rytecké raznice a tiskařské formy mají více práce, ale nikdo nejí méně, nikdo nepracuje více. Když se v říjnu 1929 Wall Street zhroutila, američtí investoři houfně stahovali své německé investice. Německo opět čelilo hospodářské katastrofě. Pokud by ale výmarské Německo nesplácelo své závazky, mohlo by dojít ke zhroucení světové ekonomiky. Bylo jasné, že otázka reparací musela být vyřešená. V tomto napětí se ale všichni shodli na jedné věci. Ke správě německých reparací byla zapotřebí nová banka. Schacht a Norman tvrdili, že nová banka by tuto otázku zbavila politického vlivu a spravovala by ji na čistě finančním základě. Schacht argumentoval tím, že taková banka by vyžadovala finanční spolupráci mezi poraženými a vítězi. To by vedlo ke společenství zájmů, vzájemné důvěře a porozumění. Tím by se podpořil a zajistil mír. Schacht na toto prostředí vzpomínal ve svých pamětech. Owen Young seděl v křesle, potahoval zdýmky, nohy měl natažené a jeho velké, bystré oči se na mě neochvějně upíraly. Jak je mým zvykem, když předkládám podobné argumenty, dělal jsem tiché a stále čtvrtpalubí sem a tam po místnosti. Když jsem skončil, nastala krátká pauza. Pak se celá jeho tvář rozzářila a jeho odhodlání našlo vyjádření ve slovech. Doktore Schachte, vnukl jste mi úžasný nápad a já ho prodám světu. Platby za německé reparace měla spravovat nová banka pro mezinárodní platby.

Bankéři to vědí nejlíp. Montega Norman. Bylo léto 1929 a schylovalo se k revoluci ve finančnictví. Americký krach na burze měl být startovním výstřelem. Montega Norman byl guvernérem Bank of England mezi lety 1920 až 1944. Byl jedním z nejvlivnějších mužů na světě. Stálou baštou světového finančního systému. Když byl v roce 1932 znovu jmenovaný guvernérem, deník New York Times o něm napsal, že dohlížel na neviditelné impérium bohatství Velké Británie. Zlaté standardy mohou přicházet a odcházet, poznamenal článek, ale Montega Norman zůstává. Norman měl takovou moc, že jediný jeho projev dokázal pohnout trhy. Když Norman v říjnu 1932 na večeři bankéřů v Londýně chmurně prohlásil, že světový hospodářský chaos byl mimo kontrolu jakéhokoliv člověka, vlády nebo země, akcie, dluhopisy i dolar se v New Yorku prudce propadly. Guvernér byl sice potomkem staré bankovní dynastie, ale jeho duševní stav byl mezi finančníky veřejným tajemstvím. Norman byl rtuťovitá postava, maniodepresivní a workoholický člověk. Mezi finančními zasvěcenci byl proslulý svými výkyvy nálad. Byl plachý a přecitlivělý, introvertní až nervově labilní. Před první světovou válkou se Norman bez úspěchu radil s Carlem Jungem, švýcarským zakladatelem analytické psychologie, o způsobu léčby. Jung naznačil, že Norman byl neléčitelný. Nejmocnější bankér světa nesnášel publicitu, uznání a společenské akce a měl sklony k mdlobám. Jednou hodil kalamář na hlavu svého podřízeného, který nesplňoval jeho náročné požadavky. Byl to velmi nepravděpodobný bankéř. Normanova hrůza z publicity měla přirozeně opačný účinek. Přestože při plavbě přes Atlantik používal falešné jméno, protože tisk sledoval každý jeho krok, hordy novinářů a fotografů na něj čekaly i po vylodění v New Yorku. Krásné měsíce roku 1929 byly posledním vrcholem bouřlivých 20. let. Americký býčí trh stále rostl, ceny akcií stále rostly. Hodnota akcií společnosti Radio Corporation of America vzrostla za jediný měsíc téměř o 50%. Dokonce i čističi bot na Wall Streetu předávali tipy svým makléřským zákazníkům. V srpnu jedna makléřská firma oznámila novou službu pro ty, kteří na zaoceánských lodích mířili do Evropy. Obchodování na palubě během týdenní plavby. Schylovalo se k založení největší banky. Doslova matky všech bank. Měla se jmenovat Banka pro mezinárodní platby. Byla zřizovaná v souvislosti s Youngovým plánem, nejnovějším a snad i konečným programem realizace německých reparací za první světovou válku. Norman měl ale mnohem ambicioznější představy. Zamýšlená banka měla být první mezinárodní finanční institucí na světě. Měla být místem setkávání centrálních bankéřů. Bankéři by daleko od požadavků politiků a zvědavých očí novinářů vnesli do světového finančního systému tolik potřebný řád a koordinaci. Nakonec bylo dohodnuto, že banka by držela vklady ve zlatě a konvertibilní měně centrálních bank. Tyto vklady by se mohly používat k vypořádání mezinárodních plateb, aniž by bylo nutné zlato fyzicky převážet mezi bankami nebo obchodovat s měnou prostřednictvím devizových trhů. Banka pro mezinárodní platby by byla mezinárodním zúčtovacím centrem centrálních bank, prvním na světě. Když se vyřešily obecné obrysy, další otázkou bylo, kde by nová banka měla sídlit. Montega Norman a britská vláda prosazovali Londýn. Francie byla zásadně proti a tvrdila, že nová banka by měla sídlit v malé zemi. Mluvilo se o Amsterdamu a nakonec se delegáti shodli na Bazileji ve Švýcarsku, která měla výhodnou polohu na několika mezinárodních železničních tratích a na hranicích Francie a Německa.

a napsal dopis Leonu Fraserovi. Měl k němu malou prosbu. Jeho sestra Eleanor získala stipendium Harvardovy univerzity, aby napsala knihu o bance pro mezinárodní platby. Cokoliv, co pro ní můžete udělat, bych velmi ocenil a mohu vás ujistit, že je to velmi diskrétní osoba. Leon Fraser byl také právníkem. Tento bývalý reportér novin New York World působil jako generální poradce při realizaci Davesova plánu a účastnil se jednání o struktuře banky pro mezinárodní platby. Fraser byl nyní členem představenstva této banky a jejím zastupujícím prezidentem. O bratřích Dallisových jsem natočil pořad Hořké ovoce Guatemaly. V roce 1930, kdy Dallis napsal Leonu Fraserovi, opustil Dallis zahraniční službu ve Švýcarsku. Spolu se svým bratrem Johnem Fosterem Dallisem se stali partnery v Sullivan & Cromwell, nejmocnější právnické firmě v Americe se sídlem na Wall Street 48 v New Yorku. Ellen Dallis vedl kancelář Sullivan & Cromwell v Paříži a dobře se znal s Hjalmarem Schachtem. V Paříži v roce 1919 se Dallis učil o diplomacii. A v Paříži v roce 1930 se měl seznámit se světem vysokých financí a bankou pro mezinárodní platby. Jak napsal jeho životopisec Peter Grosse. Dallis se ponořil do říše, kde byly hranice suverenity průhledné a kam jen zřídka kdy pronikaly přívlastky demokracie. Ellen zjistil, že úctyhodné vysoké finance dělí od ctinného podsvětí jen tenká linie. Měli to pěkně rozdělené. Montega Norman a Hjalmar Schacht využili chaosu kolem německých reparací k tomu, aby přiměli přední světové mocnosti k vytvoření banky pro mezinárodní platby. Bratři Dallisové využili zmatku v Evropě k tomu, aby zprostředkovali dohody a měnové nástroje k refinancování Německa, které byly tak složité, že jim mimo jejich kanceláře v Sullivan & Cromwell rozuměl jen málo kdo. Velká část této sítě byla napojená na banku pro mezinárodní platby prostřednictvím bratrů Dallisových, jejich přátel na Wall Streetu, v Londýně a Německu. New Yorkské banky byly ve 20. letech 20. století vůdčí silou při získávání peněz pro Německo. Londýnská City také poskytla značné finanční prostředky. Nejdůležitější z britských bank byla J. Henry Schroeder, londýnská pobočka zavedené německé bankovní firmy stejného jména, která sídlila v Hamburku. Schroeder v Londýně založil trust, který investoval do mnoha německých firm, včetně IG Farben, Siemens a Deutsche Bank. Frank Terks, který byl partnerem londýnské pobočky banky Schroeder, založil v New Yorku dceřinou společnost s názvem Schrobanko. Ta zahájila činnost v říjnu 1923 a okamžitě zaznamenala úspěch. Prezidentem společnosti Schrobanko byl americký bankéř Prentice Gray, který byl blízkým přítelem Johna Fostera Dallise. Schrobanko se rychle stala předním zástupcem pro obchodování v Německu a později i pro vyřizování půjček v rámci Davesova a Youngova reparačního plánu. Mezi akcionáře společnosti Schrobanko patřila řada německých, švýcarských a rakouských soukromých bank. Mezi ně přirozeně patřila hamburská pobočka J. Henryho Schroedera a banka J.H. Stein z Kolína nad Rýnem. J.H. Stein, který pocházel z dynastie Schroederů, se později stal členem představenstva banky pro mezinárodní platby a využíval svou banku J.H. Stein k převádění peněz německých průmyslníků do osobního fondu Heinricha Himmlera. Frank Terks, který v Americe založil Schrobanko, byl ředitelem Bank of England a blízkým spolupracovníkem Montega Normana. Terks si vyhlédl amerického finančníka Gatese McGeraha, kterého chtěl získat do správní rady společnosti Schrobanko. McGerach byl totiž ředitelem Federální rezervní banky v New Yorku. Měl také vynikající kontakty v Německu, kde zastupoval Ameriku v říšské bance. McGerach zůstal ve správní radě Schrobanko až do roku 1927, kdy se vrátil do Federální rezervní banky v New Yorku jako její předseda. Tam zůstal až do roku 1930, kdy byl jmenovaný prvním prezidentem banky.

banky pro mezinárodní platby. Pokud šlo o samotnou Šrobanko, její německé investice byly v dobrých rukou. Právníkem banky byl Alan Dulles. Vazby byly tak těsné, že se Šrobanko v roce 1929 přestěhovala do nových prostorních kanceláří na Wall Street 48. Do stejné budovy, kde sídlila Sullivan & Cromwell. Oba bratři pracovali na půjčkách Německu v rámci Davesova a Youngova plánu. Důvodem, proč představuji tuto zašmodrchanou pavučinu, je ukázat trvalá pouta mezi americkými a německými bankéři. Díky bance pro mezinárodní platby tato pouta překlenula druhou světovou válku a přetrvala i po ní. Právě díky bankéřům někdejší třetí říše s americkými vazbami se po válce začala budovat říše čtvrtá evropská. Alan Dulles se do švýcarského Bernu vrátil během druhé světové války jako mnohem zkušenější, mocnější a vlivnější špionážní ředitel. John Foster Dulles se stal v 50. letech minulého století americkým ministrem zahraničí za Eisenhowerovy vlády. Bratři Dullesové pomohli zajistit, aby nacističtí bankéři, podnikatelé a průmyslníci se bezproblémově začlenili zpátky do vlivných pozic v nové spolkové republice Německo. 20. ledna 1930 byl pro Hjalmara Schachta a Montaga Normana příjemným datem. Vytvořili banku, která se vymyká národnímu i mezinárodnímu právu. Toho dne vlády Velké Británie, Francie, Německa, Belgie, Itálie, Japonska a Švýcarska podepsali mimořádný dokument. Haagská úmluva zaručovala, že banka pro mezinárodní platby bude nejprivilegovanější a právně chráněnou bankou na světě. Její stanovy, které jsou v platnosti dodnes, činí banku v podstatě nedotknutelnou. Článek 10 zakládací listiny banky uvádí: banka, její majetek a aktiva, jakož i všechny vklady a jiné prostředky jí svěřené, jsou v době míru i v době války chráněné před jakýmkoliv opatřením, jako je vyvlastnění, rekvizice, zabavení, konfiskace, zákaz nebo omezení vývozu či dovozu zlata nebo měny a jakákoliv jiná podobná opatření. V únoru 1930 se sešli guvernéři centrálních bank Velké Británie, Francie, Itálie, Německa a Belgie spolu se zástupci Japonska a tří amerických bank, aby podepsali zakládací listinu banky pro mezinárodní platby. Protože Federální rezervní banka v New Yorku nesměla z politických důvodů vlastnit akcie, vytvořilo se konzorcium J.P. Morgan, First National Bank of New York a First National Bank of Chicago, které zastupovalo Ameriku. Banka pro mezinárodní platby formálně vznikla 27. února 1930. Počáteční základní kapitál banky se stanovil na 500 milionů švýcarských franků, které se rozdělily na 200 tisíc akcií po 2500 zlatých francích. Guvernéři zakládajících centrálních bank byli členy správní rady ex officio. Každý z nich mohl jmenovat druhého ředitele stejné státní příslušnosti. Druhý ředitel nemusel být centrálním bankéřem. Mohl pocházet z oblasti financí, průmyslu nebo obchodu. To bylo ustanovení, které se později ukázalo jako klíčové pro zajištění vlivu nacistů na tuto banku. Bankéři slavili. Norman a Schacht vynalezli věčný stroj na peníze. Banka pro mezinárodní platby. Nacisté získávají vliv. Banka pro mezinárodní platby se tvářila jako nová a moderní instituce, ale centrální banky byly v historii spjaté s válkami. Bank of England byla založena v roce 1694 částečně proto, aby získala peníze na válku krále Viléma III. Proti Francii. Banka přijímala vklady a vydávala proti nim osobní bankovky, které bylo možné vyměnit za zlato.
Úředníci do dokumentu, který byl předchůdcem dnešních bankovek, doplnili osobní údaje zákazníka. Zhruba za 100 let, v roce 1800, založil Napoleon Bonaparte francouzskou centrální banku. Cílem císaře bylo nastolit stabilitu a hospodářský růst po válkách a revolučních zmatcích konce 18. století. Německá říšská banka byla založena v roce 1876 částečně proto, aby financovala budoucí německý expanzionismus, když prusko-francouzská válka v roce 1870 vyvolala krizi likvidity. Postupně se mezi hlavními bankéři vytvořil názor, že řízení světové ekonomiky by mělo probíhat bez politického vlivu. Centrální bankéři tvořili globální bratrstvo spojené společnými pouty, která přesahovala úzce vymezené národní zájmy. Banka pro mezinárodní platby měla tyto bankéře propojit a globalizovat. Poslední jmenovaná říšská banka získávala po nástupu Hitlera k moci na Banku pro mezinárodní platby obrovský vliv. Hitler se Šachta zeptal, zda by se vrátil na své původní místo prezidenta říšské banky. Šacht souhlasil a získal tak zpět své místo v představenstvu Banky pro mezinárodní platby. To lze dokumentovat například na známém německém šlechtici. Kurt von Schröder byl jedním z nejmocnějších a nejvlivnějších bankéřů v nacistickém Německu. Byl potomkem dynastie, do jejíhož impéria patřil J. Henry Schröder v Londýně a Schrobanko v New Yorku a do jejíž správní rady vstoupil Ellen Dulles v roce 1937. Společenský, kosmopolitní a zcestovalý Kurt von Schröder byl známý jako spolehlivý mezinárodní finančník. Byl součástí nové globální elity, která byla stejně dobře doma v londýnských pánských klubech nebo v jídelnách na Wall Streetu. Německý bankéř měl obzvláště blízko k Franku Terksovi, řediteli Bank of England, který byl partnerem banky J. Henryho Schrödera v Londýně. Terks založil v New Yorku společnost Schrobanko a do jejího představenstva získal Gatese McGraha. V letech 1923 až 1939 Kurt von Schröder pravidelně cestoval do Londýna a často se setkával s Terksem. Oba muži spolu vedli mnoho obchodních jednání, jak Schröder později vypověděl. Během svého pobytu v Londýně Schröder zprostředkovával půjčky pro průmyslové koncerny Flick. Jejich šéf Friedrich Flick přeléval peníze do nacistické strany. Půjčky, stejně jako většina dohod Kurta von Schrödera, šly přes jeho příbuzného barona Bruna von Schrödera, šéfa londýnské pobočky banky J. Henryho Schrödera. Kurt von Schröder obchodoval také s několika dalšími významnými britskými bankami, včetně Guinness Mehon, Kleinwort a Lloydovy banky, a to jménem banky J.H. Steina z Kolína nad Rýnem. Hjalmar Schacht osobně jmenoval Kurta von Schrödera do představenstva Banky pro mezinárodní platby. Kurt von Schröder se těšil úzkým osobním vazbám na špičky nacistické strany. Pomáhal Hitlera přivést k moci. V lednu 1933 hostil Kurt von Schröder ve své vile v Kolíně nad Rýnem setkání Hitlera a France von Pápna, bývalého kancléře, který později působil jako Hitlerův vicekancléř. Přítomní byli také Rudolf Hess, Hitlerův zástupce v nacistické straně, Heinrich Himmler, šéf SS, a Wilhelm Köppler, Hitlerův financovatel a spojka s německými podnikateli. Köppler později vedl Himmlerkreis, okruh podnikatelů, kteří posílali peníze do Himmlerova peněžního fondu v Pance J.H. Stein. Na této schůzce ve Schröderově vile Hitler nastínil své plány. Německo už nemohlo být závislé na cizích zemích, pokud šlo o jeho potřeby. Země musela být soběstačná, zejména v oblasti syntetické ropy a kaučuku. Bez nich by Německo nemohlo vést válku, prohlásil Hitler. Výrobu syntetické ropy a kaučuku měl na starosti IG Farben, obří nacistický chemický konglomerát. Proto se Hermann Schmitz, generální ředitel IG Farben, později připojil k Schachtovi a Schröderovi v představenstvu Banky pro mezinárodní platby.
Dokumenty britské rozvědky odhalily, že během války Schmidt s prostřednictvím Schrödera směřoval peníze Himmlerovi na zvláštní účet S u banky J.H. Stein. Jen v roce 1941 převedl Schmidt na osobní účet vůdce SS 190 000 říšských marek. Německý IG Farben působil v Americe pod názvem General Aniline and Film. Mezi zakládající členy správní rady americké IG Farben patřili Walter Teagle, prezident společnosti Standard Oil, Edsel Ford, prezident Ford Motors, Charles Mitchell, předseda National City Bank a Paul Warburg z bankovní dynastie. Společnost Standard Oil byla nejdůležitějším partnerem americké IG Farben a obě firmy podepsaly dohodu o výzkumu a vývoji v oblasti těžby ropy. Společnost Standard Oil měla také výborné vztahy s bankou pro mezinárodní platby. Například Robert Porters, správní ředitel banky, odešel a stal se poradcem této ropné společnosti. Dohoda mezi Standard Oil a IG Farben vytvořila vzor pro řadu mocných kartelů. John Foster Dulles pro ně vykonal velkou část průkopnické právní práce. Sullivan & Cromwell zastupovala General Aniline & Film, americkou dceřinou společnost IG Farben. A tak to šlo po celá 30. léta, kdy američtí finančníci a právníci, speciálně John Foster Dulles, zajišťovali, aby americké peníze, zboží a odborné znalosti neustále proudily do Třetí říše. Opět to vykresluji proto, abychom si uvědomili, jak provázaní byli Američané a nacisté.

nacisté, Británie a československé zlato. Bankéři, kteří se sešli v Bazileji, nebyli zatíženi idealismem, ovšem až na jednu věc. Chtěli spolupracovat na usnadnění volného toku mezinárodního kapitálu. Usilovali o hospodářskou stabilitu, nízkou inflaci a globální volný obchod, tedy základní obrysy dnešního globálního řízení. Tato klika bankéřů si obratně vybudovala vlastní banku, která byla nedotknutelná a mimo dosah jakékoliv vlády. Právě tento obsedantní formalismus, přebalený do neutrality, vedl k tomu, že se banka brzy stala, slovy Henryho Morgenthaua, amerického ministra financí, symbolem nacistické instrumentality. Ještě zlověsnější bylo spojení nacistů a některých nejvlivnějších britských bankéřů. 5. ledna 1939, téměř dva měsíce po křišťálové noci, vystoupil Montega Norman z vlaku na berlínském nádraží Zoologische Garten a setkal se s Hjalmarem Schachtem. Norman byl čestným hostem na křtinách Schachtova vnuka a byl rychle odvezený do Schachtova bytu v budově Říšské banky, kde se obřad konal. Chlapeček dostal jméno Norman Hjalmar. Přátelskou atmosféru umocňovaly četné články v německém tisku, které Normana v Berlíně vítali. Oba bankéři pak společně odcestovali do Bazileje na měsíční zasedání představenstva Banky pro mezinárodní platby. Jak se Evropa nezadržitelně blížila k válce, britští novináři a politici si kladli stále ostřejší otázky ohledně úzkých vazeb mezi Normanem a Schachtem. Prezident Říšské banky byl těsně před Vánocemi v Londýně a navštívil Normana doma. O čem spolu hovořili? Například noviny News Chronicle pojaly podezření, že Norman mohl být vyslancem nejen anglické banky, ale i vlády vedené premiérem Nevillem Chamberlainem. Proč odjel? Co Norman říkal nacistickým vůdcům v Berlíně? Noviny se dožadovaly odpovědi. Novináři měli právo být podezřívaví vůči Normanovým vztahům se Schachtem. Prezident Říšské banky obnovil Německo, zemi, která měla být brzy ve válce s Británií. Jenže Schachtovým skutečným úkolem bylo připravit Německo na válku. V korespondenci s Hitlerem Schacht opakovaně zdůrazňoval význam zbrojního programu. V roce 1939 přivítala Rada Banky pro mezinárodní platby jednoho z nejmocnějších světových průmyslníků, Hermana Schmidtse, generálního ředitele IG Farbena. Přítomnost Hermana Schmidtse v představenstvu této banky ukázala, jak hluboce byla banka spjatá s Třetí říší. Nacistické Německo mělo ze svého vztahu s touto bankou nesmírný prospěch. V roce 1939 činily investice Banky pro mezinárodní platby v Německu 294 milionů švýcarských zlatých franků, tedy asi 96 milionů dolarů, což byla značná částka. Zpráva Banky pro mezinárodní platby z roku 1939 reflektovala někdejší mezinárodní situaci. Územní změny v Evropě v roce 1938 zanechaly svůj otisk v bankovních a úvěrových strukturách dotčených zemí. Toto technické konstatování je ale nutné rozebrat. Zpráva také konstatovala, že mnohem složitější otázky se týkaly převzetí Sudet, pohraniční provincie, kterou bylo Československo nucené v září 1938 postoupit nacistům. Československé banky měly v Sudetech 143 poboček. Tyto banky musely změnit měnu z korun na říšské marky. Zpráva uvádí, že těchto 143 poboček muselo být odděleno od svých starých ústředí a přizpůsobeno německému systému. Když nacistické Německo v září 1938 zabralo československé pohraničí Sudety, okamžitě pohltilo velkou část našeho bankovního systému a většinu československé strategické obrany. Československá národní banka do té doby obezřetně převedla většinu svého zlata do zahraničí na dva účty Bank of England.
První na jméno Banky pro mezinárodní platby a druhý na jméno samotné Národní banky Československé. Země ukládaly část svých zlatých rezerv na podúčet u Banky pro mezinárodní platby v Londýně, aby usnadnili prodej a nákup zlata. Z 94 772 kg zlata zůstalo v Praze pouze 6 337 kg. Zabezpečení národního zlata bylo víc než jen měnovou otázkou. Československé rezervy byly výrazem státnosti. Československá republika, vyčleněná ze zbytků Rakouska-Uherska v roce 1918, byla novým a křehkým národem. Velkou část zlata darovala veřejnost v prvních letech existence země. Josef Malík, guvernér Národní banky, a jeho čeští kolegové věřili, že i když nás nacisté rozparcelují, bude-li národní zlato v bezpečí, něco z nezávislosti země přetrvá. Mýlili se. Jejich víra v poctivost Banky pro mezinárodní platby a Bank of England byla tragicky mylná. Zlato se bez rozmyslu obětovalo potřebám nadnárodních financí a Třetí říše. První požadavek nacistů přišel v únoru 1939. Tehdy Berlín nařídil Praze převést něco přes 14,5 tuny zlata, údajně jako zálohu za německou měnu, která nyní obíhala v Sudetech. To byl opravdu originální nápad. Nejprve napadnout sousední zemi, anektovat její část a pak požadovat, aby nově osekaný stát dodal zlato, kterým by zaplatil za ztrátu svého území. Následující měsíc se tato otázka stala akademickou, protože došlo k nejhoršímu. 15. března vpochodoval Wehrmacht do Prahy. Byl vyhlášený německý protektorát Čechy a Morava a Československo přestalo existovat. Zlaté rezervy ale zůstaly. Za 3 dny byl do Národní banky Československé vyslaný úředník Říšské banky, který pod hrozbou smrti nařídil ředitelům vydat 2 příkazy. Díky pečlivé detektivní práci Peta Klemence, archiváře Banky pro mezinárodní platby, máme jasný obraz toho, co se dělo dál. První příkaz nařizoval Bance pro mezinárodní platby převést 23,1 tun československého zlata, které se nacházelo na účtu její banky v Bank of England, na účet Říšské banky pro mezinárodní platby, také vedený v Bank of England. Druhý příkaz dával Bank of England pokyn převést téměř 27 metrických tun zlata, které měla Národní banka Československá na svém účtu, na zlatý účet Banky pro mezinárodní platby v Bank of England. Malík a jeho kolegové ředitelé doufali, že bude zřejmé, že pokyny byly vydané pod nátlakem a proto se neprovedou. Nacisté právě napadli Československo a zřejmě by se zaměřili na národní zlaté rezervy. Malík ale nepočítal s Montaga Normanem. Guvernéra Bank of England nezajímalo, zda bylo Československo svobodné nebo bylo nacistickou kolonií. Prohlásil: politické ohledy nesměly ovlivňovat transakce Banky pro mezinárodní platby. Příkaz k převodu musí projít. Mezitím v Bazileji Johan Bayen, nizozemský prezident Banky pro mezinárodní platby, zaváhal. Bayen o této záležitosti jednal s právním poradcem banky Felixem Weiserem. Stejně jako Norman, ale i Weiser zaujal co nejformálnější přístup. Dokud byly papíry v pořádku, peníze musely projít. Bayen nebyl ochoten přijmout rozhodnutí bez autorizace. Ale koho se mohl zeptat? Předseda představenstva banky, Otto Niemeyer z Bank of England, byl na cestě do Egypta a tak s ním nebylo možné komunikovat. V 18 hodin 20. března 1939 generální ředitel banky Roger Aubin sdělil Bayerovi, že guvernér francouzské banky jednal o této záležitosti s Londýnem. Bank of England a Bank of France nebudou podnikat žádné kroky k zastavení převodu, protože se domnívali, že k tomu nebyly důvody. Příkaz Banky pro mezinárodní platby k převodu prošel. Díky souhlasu Londýna, Paříže a Bazileje,
Nacistické Německo právě uloupilo 23,1 tuny našeho zlata, aniž by padl jediný výstřel. Více než 2/3 našeho zlata se obchodovaly s nizozemskými a belgickými národními bankami a nakonec se z Amsterdamu a Bruselu převezly do trezorů Říšské banky v Berlíně. Pečlivé plánování Československa na ochranu našich národních zlatých rezerv spolu s mylnou vírou v mezinárodní finanční systém přišlo vniveč. Druhý příkaz k převodu 27 metrických tun uložených na vlastním účtu Národní banky Československé v Bank of England neprošel. John Simon, kancléř státní pokladny, vydal bankám pokyn, aby zablokovali všechna československá aktiva. Zdálo se však, že československé zlato uložené na účtu Banky pro mezinárodní platby v Bank of England nebylo definované jako národní aktivum a bylo mimo dosah britských zákonů. Normanovo a Bajenovo rozhodnutí vyvolalo v Praze zoufalství a nepochopení a v Londýně rozruch. Za ztrátu československého zlata může Norman, vykřikoval Daily Herald. Sám Churchill chtěl vědět, jak mohla vláda vyzývat lidi, aby narukovali do armády, když měla tak máslo na hlavě, že 6 milionů liber zlata mohla převést nacistické vládě. Skutečným zloduchem celé aféry byl Montaga Norman. Právě Norman mohl převod okamžitě zastavit. Byl guvernérem Bank of England, která držela oba dotčené účty Banky pro mezinárodní platby. Bylo jasné, že se blížila válka, kterou bude muset Británie vybojovat. Nacistická invaze do Československa zničila poslední naděje na mír. Naše zlaté rezervy držené v Londýně byly nyní otázkou britské národní bezpečnosti. Norman nad převodem československého zlata vůbec nelitoval. Ve skutečnosti byl pozitivně rozhorčený samotnou myšlenkou, že by britská vláda mohla mít nějaké slovo v jednání banky. Napsal: Nedovedu si představit nevhodnější krok, než je zatažení vlády do současných bankovních záležitostí banky. Myslím, že by to znamenalo zkázu. Norman dokonce prohlásil, že jeho hlavní loajalita nebyla vůči Británii, ale vůči hyperprivilegované mezinárodní bance, která nebyla stará ani 10 let. Nejmocnější mezinárodní bankéři světa nejen, že nebyli ochotní bránit nacistickému uchvácení našich aktiv. Jednoduše si nedokázali představit žádný důvod, proč by tak měli učinit. Díky této bance pro mezinárodní platby jsme byli oloupeni o naše zlato.

To je všechno v prvním díle, co uslyšíte ve druhé části. Zamířím do Ameriky, ve které se loupež československého zlata také odrazila zajímavým vývojem. Pak se podívám na Hitlerova amerického bankéře Thomase McKittricka, prezidenta Banky pro mezinárodní platby během války. Během války nacisté plánovali své poválečné působení. Jak zachránit majetky a postupně se dostat do ztracených mocenských pozic. V tom jim Američané značně pomáhali. Dozvíte se konkrétní informace. Nacisté povstali jako Fénix z popela a postupně transformovali Třetí říši na říši čtvrtou, evropskou. Opět uvedu konkrétní zdrojované dokumenty a archivy. Podívám se také na skrytou historii otce Evropské unie Jeana Moneta. Banka pro mezinárodní platby tak přemostila generace starých nacistů k modernímu nacismu dneška. Nejen o tom se dozvíte, milí posluchači, ve druhé části Stínové banky, která vládne světu, takže já se na vás budu těšit při poslechu druhého dílu, který si rozhodně nenechte ujít, bude nabitý opět velmi zajímavými a zásadními informacemi ze zdrojovaných archivních dokumentů, článků a tak dále. Já se na vás tady budu těšit, budu rád, když mě budete sdílet tento pořad i pořady ostatní na sociálních médiích, případně rozposílávat e-maily a také budu rád, když mě zanecháte váš komentář, postřeh, názor, doplnění, případně nějakou nemainstreamovou literaturu, nějaký tip na nějakou knížku zajímavou, to budu také velmi rád, stejně jako když se připojíte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat anebo zvoneček, to znamená upozornění notifikace, abyste nepřišli o další díly a o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače. Takže to je všechno, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Děkuji vám za pozornost a příště u druhé části Stínové banky, která vládne světu, se na vás opět budu těšit, naslyšenou.

ale líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Tak moc krásný večer, vážení posluchači, nebo podvečer. Máme tu teprv totiž kolik? Teprv se 19 hodin a 11 minut. Ano, dnes je 11.8. Je to opět přímý přenos neboli živé vysílání. Bude to samozřejmě s Miluškou z Čechů, protože jsme to slíbili. Ale nastala taková situace, že Milušce přivezli nějaké nové bydlení nebo nějaký nový, nevím, nějaký něco, co čekala na to dlouho už. A teď jako na potvoru ji to přivezl a ona u toho musí být. Takže musíme ještě chvilku počkat, než se nám přihlásí. Mně se zdá, že už to nebude dlouho trvat. A proto nevím, jak se zachovat dál. Myslel jsem si, že bych vám něco začal vysvětlovat sám, ale zase zdaleka tak to neumím jako ona. Takže já navrhuji, že bych vám dal jakýsi přehled, o čem to dnes bude. A počkáme na ní, jakmile se přihlásí, já se na chvilku odmlčím, abych si ji tady pěkně dal do vysílání i s obrázkem, to tam pustím ještě jednu písničku, kterou tady mám připravenou, a během ty písničky já si ji tady připravím a na obrazovce, tak, abyste si nemysleli hned něco jiného, vylumpové, a protože vám tady stejně není, tak mezi tím já tady ukážu aspoň něco, co mi tady opravdu zaujalo, a nejenom mě, ale mnoho jiných lidí. Včera jsme měli třeba pořad s Jindřichem Pavlisem, já na ty jména vždycky o to musím přemýšlet, s Jindřichem Pavlisem a Ivankou Kenninghamovou, která dělá do školství, která tak trochu byla v obraze, ale samozřejmě teď se velmi divila, kolik těch dekretů vlastně existuje. A prakticky všechny jsou dalo by se říci v platnosti, i když tady píší, když vám ukážu ty dekrety, seznam takzvaných Benešových dekretů, tak třeba hned ten první, ústavní dekret prezidenta o nové organizace vlády a ministerstev v době přechodné, tak ukončení platnosti v roce 71, to je docela zvláštní, že tak dlouho to trvalo, to přechodné období. Nicméně je tu i další dekret prezidenta, který se mění a doplňují některé ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona. To bylo ukončené už v roce 1950, datum schválení 45, 50, tak trvalo asi 5 let. Nicméně, tady je zajímavá jedna věc, nad kterou jsme se minule taktéž pozastavili, a je to o tom, že vlastně lidé nebo i politici říkají, že ty dekrety jsou stále všechny platné. A všude nám to říkají i v televizi a podobně. Takže co vlastně tedy platí? Jak to vlastně všechno je? Těch dekretů je, když se na to kouknete, tady aspoň vypsáno stovka, ale zdá se mi, že někdo říkal včera, že jich je asi 115 nebo kolik dokonce. Takže to je pěkná řádka prostě všelijakých prostě zákonů. Ten dekret je nejvyšší zákon, dalo by se říci, který platí prakticky jako zákon. Já nevím jako přesně, jak to všechno je, ale asi ano. A proto, pokud si přečteme ty jednotlivé dekrety, a my se o to budeme snažit, ne samozřejmě všechny, ale některé, tady třeba Česká národní rada, počkej, tadyhle, dekret prezidenta republiky z 19. června 45, to je dneska, na pořadu bude, návrhu vlády ustanovuji, a teď nevím, co to je, Národní soud funguje jako jednak jako soud trestní, jednak jako soud čestný. No sakra, to by dneska asi teda se divili. No, ale nicméně pořád to všechno má platit. Já, abych vám pravdu řekl, tak jsme se pozastavili minule nad tím, co nedávno zmínila právě i naše Alena Schillerová, která je nyní ve funkci ministerstva financí, ano, ministryně financí, a která jasně řekla, a teď si to poslechněte, já vám to zkusím pustit, dokud snad mi to půjde. Minule totiž prý jsem to pustil a nebylo to slyšet, což je zajímavý, takže já to zkusím ještě jednou nějakým způsobem pustit. Ono tady na tom Facebooku je to takový zvláštní, že se divně ovládá.
1: Benešovy dekrety jsem nezmínila záměrně, když se mě paní rektorko jako první ptala, protože pro mě to je... Není žádné téma, ty jsou nezrušitelné Benešovy dekrety, proto jsem je nezmiňovala, protože aby vůbec nezaznívalo, abych je nedávala do toho veřejného prostoru, nezrušitelné, tečka. Benešovy dekrety jsem nezmiňovala záměrně, když se mě paní rektorka jako první ptala, protože pro mě to je... Není žádné téma, ty jsou nezrušitelné Benešovy dekrety, proto jsem je nezmiňovala, protože aby vůbec nezaznívalo, abych je nedávala do toho veřejného prostoru, nezrušitelné, tečka. Benešovy dekrety jsem...
0: No, tak, teď to ani máme zastavit. Tak vidíte to. Takže Benešovy dekrety jsou nezrušitelné. Které? Všechny? Nebo jenom ty, které zůstaly v platnosti? Je to zvláštní, jak se tady Alena Schillerová vyjádřila k této problematice. Je to opravdu velmi zvláštní. A hlavně to, jestli jste si všimli, já tam pustím ještě jednou.
1: Nezmínila záměrně, když se mě paní...
0: Nezmínila to záměrně, když se paní rektorka
1: jako první ptala, protože pro mě to je, není žádné téma, ty jsou nezrušitelné Benešovy dekrety, proto jsem je nezmiňovala, protože aby vůbec nezaznívalo...
0: Ano, proto je nezmiňovala, aby vůbec nezaznívaly v tomto prostoru, veřejném prostoru. To je zvláštní přístup, ano. Podle všeho to vypadá, že buď teda Schillerová neví vůbec, o co jde, nechápe celou situaci a říká to jen tak, že to říkají všichni, že jsou nezrušitelné, a nebo teda nezrušitelné jsou a pak teda platí, nemají politici, vůbec nemají zájem, aby se dostali do toho veřejného prostoru. Protože ono by to bylo docela pro ně nepříjemné a bylo by to velmi, velmi těžké pro ně obhájit všechno, co dělají v současné době a aby zároveň platili ty Benešovy dekrety. Protože ne všechny platili jenom do minulosti, co se mělo napravit, ale mnoho z nich jaksi platí i do budoucnosti, co se má dál dělat s tím ze vším. Takže toto je velmi zajímavý přístup našich představitelů, našich služebníků, jak by to nazval Honza Piroutek, ano, všechno to jsou naši služebníci, protože my si je platíme a oni mají sloužit nám, neboť lid je svrchovaný a lid má tu svrchovanou moc, nepotřebuje žádný lidi, který by jim, žádný politiky, který by jim říkali, co mají dělat. Ano, toto vše může lid. Samozřejmě otázka je, jak ten lid je na tom s povědomím, jak je na tom prostě, víte, co myslím, jak je na tom prostě ten lid. A ten lid na tom většinou není moc dobře, tak kolikrát je opravdu lepší, aby mnoho těch lidí radši bylo vedený nějakým způsobem. A vidím, že už nám volá, já to tady musím takhle vzít, že už nám volá Miluška. Haló, slyšíme se? A tady se něco děje divně. Miluško, slyšíme se? Tak to je to, co jsem nemohl dříve zkoušet. Patrně to vypadá, že je tady nějaká špatná cesta nastavená. Jak jsem slíbil, pustím tam nějakou písničku, abychom si to mohli klidně tady

0: Tak, vážení posluchači, a jsme tu už v plné sestavě, to znamená, vítám už zde Mílu Čechu. Ahoj, Mílo.
1: Ahoj, já tě zdravím, Pavle, dneska se omlouvá se trošičku zpožděním, ale dneska byla taková neplánovaná akce, která naštěstí dopadla velice dobře, takže můžeme se pustit zpátky do těch dekretů, do té osvěty.
0: Ty jsi to rozjela nějak hned rychle, já jenom připomenu posluchačům i tobě, že jsem vlastně na začátku hned ukázal nějaký ty dekrety, ten seznam, vysvětlil jsem asi, jak to tam je s tou platností a samozřejmě jsem tam pustil naší oblíbenou Schillerovou, která nám tam řekla jasně, že dekrety platí a tečka, o toho patrně neví, kolik jich je a co tam v nich všechno je. Ale podle řekla, že to platí a Šmitec, ale radši to nebudou nikde říkat na veřejnost. A to právě napravíme my. Tak, Mílo, a teď už na to jdeme. Čímže začneme?
1: Takže navážeme tam, kde jsme skončili posledně. To je teda dekret částka 16 a je to stránka 8. A jsou to mimořádné lidové soudy. Je to dokonce něco, čeho se dokonce, když si vzpomenete na Víta Rakušana, tak řekl, že tu žádné nemáme. Jo, když lidi začali volat po mimořádných lidových soudech. Takže a dneska si povíme, do čeho se vlastně ti politici toho tak bolí, tolik bojí. Je to na stránce 8. Je to hlava
0: stránce
1: druhá.
0: 8, jo, stránka 8, ano.
1: Teďko jste na stránce 4, ano.
0: Ano, já myslel paragraf 8, takže dobře, je to
1: stránka 8. Je to stránka 8 a je to hlava druhá. Ano, to je ono. A jsou to mimořádné lidové soudy.

0: poslechnout ten předchozí díl, tak tam jsou vyjmenované v tomto dekretu 16 všechny různé trestné činy vůči majetku, vůči státu a taky vůči osobám. A tohle to, čeho se týkaly lidové soudy, ale i týkat. Jo, protože opravdu jde o náš národ a Beneš moc dobře věděl, proč tyhle ty dekrety se pisuje. Odstavec 2. Místní příslušnost mimořádných lidových soudů se určuje předpisy trestních řádů platných na území republiky. Tady je jedna velice důležitá věc a to je území republiky. To znamená, že Československo mělo definované území. A to je problém právě s Českou republikou nebo u České republiky, protože Česká republika jako taková nemá definované území, a to pozor, ani v mezinárodních smlouvách, a že jsem jich pár přečetla. Jo, protože jsem teď, když malinko odbočím, nalezla jsem v některých těch mezinárodních smlouvách, kdy ta země, kterou je ta smlouva uzavřená, tak tam má definované území, vzdušný prostor, vody, pobřežní vody a tak dále, kdež to Česká republika definované nemá. Jo, takže a tam je definovaná úplně jinak, pouze jako území, když to tady řeknu, papírový území, kde to se dodrží nějaké zákony a mezinárodní smlouvy. A úplně upřímně řečeno, o tom dodržování těch zákonů a určitých mezinárodních smluv, o tom jsme mohli opravdu vést dlouhá diskuze. Mm-hmm. Takže to je tak na upozornění, co tam je, co to znamená.
1: Jak si se můžu zeptat, jak by teda měly být opravdu definované území? Jak by mělo být definované území? Jak si to představuješ? Protože já si to představuji jako, že definovaný hranicema.
0: A to je jedna možnost.
1: Ano. A nebo?
0: A nebo? Já když jsem se třeba rozklikla, tenkrát jsem si vyhledala vyloženě celý seznam mezinárodních smluv, který je veřejně přístupný na webu ministerstva zahraničí, tak čirou náhodou prostě ze zvědavosti jsem se tam odklikla dvě mezinárodní smlouvy o dvojím zdanění a tam jsem dokonce tři nebo čtyři. Z Jugoslávií, se Švýcarskem, Estonskem a Ruskou federací. A docela dost mě překvapilo, jak třeba za prvý. Švýcarsko tam nemá definovaný území vůbec, protože je to prakticky kanton, jsou to kantony, ona je dokonce je to konfederace. Není to republika. Nemají tam ani prezidenta, oni mají radu, oni mají státní radu. A třeba takové Rusko nebo Estonsko, tak ty tam mají definováno, že se jedná o určité konkrétní území, které má pobřežní vody, má vnitrostátní vody, a teda ne vnitrostátní, vnitrozemní vody, a dokonce Rusko má definovaný, že má dokonce vzdušný prostor. Toto třeba v mezinárodních smlouvách u České republiky vůbec není uvedeno. To znamená, neexistuje. A to je právě ten problém, protože tam není přesně třeba definováno, že tam prostě někde něco, jo, ale prostě je to o tom, tam je ještě taková formulace, že to je geograficky dané území. To země, nebo zeměpisně vlastně dané území. Takže to znamená, že my ho to území někde najdeme na mapě. Když to, tahle ta formulace těch mezinárodních smluv u České republiky absolutně chybí. Takže to znamená, že Česká republika nemá geograficky dané území. Tak aby jsme takhle si rozuměli, co to je právě to dané území.
1: Tak jo, dobře. Nějak mi to nejde do hlavy, ale budiš. Možná, že to má nějaký opodstatnění, nevím. Dobře, v pořádku.
0: Je to jednoduchý. Podívej se do Atlasu, kde najdeš Ruskou federaci. A ta federace má ještě podle těch mezinárodních smluv definovaný i ten vzdušný prostor. A my tím, že jsme odstoupili do NATO, nebo Česká republika se nechala upsat k NATO, tak to NATO si přivlastnilo náš vzdušný prostor a vlastně po našem území, po naší zemi, půdě, po kterými chodíme, tak můžou přepravovat svoji vojenskou techniku. Já vzpomeň si na tu smlouvu s Černochovou, co uzavřela Černochová s Američanama, že přes naše území Američani můžou kdykoliv přesouvat vojenskou techniku a když spáchají nějakou škodu, tak i bez náhrady jakýkoliv škody. Všecko prostě budeme platit my. Cokoliv oni provedou.
1: To je sice možný, ale to může být i definovaný to území naprosto v pohodě a řekne se, že

0: Přesto to definované území je možné připravovat cokoliv bez jakýhokoliv problému a tak dál. A to neznamená, že to není definovaný, si myslím já teda, možná, že se pletu.
1: No, samozřejmě můžeme o tom polemizovat, ale nejsme tady od toho, aby jsme se tady bavili o tom definování území, ale o těch dekretech. Jo, takže lidi tady čekají na ty dekrety.
0: Ano.
1: Takže my se teď podíváme na složení těch mimořádných soudů lidových. Takže složení a sílo mimořádných soudů. Takže za prvé odstavec 1, je to paragraf 22. Mimořádný lidový soud vykonává svou pravomoc v pětičlenných senátech, složených z předsedy, jímž musí být soudce z povolání, občanský nebo vojenský soudce a ze čtyř soudců z lidu.
0: Mm-hmm.
1: Odstavec 2. Přednosty mimořádných lidových soudů a jejich náměstky a soudce z povolání odstavec 1 jmenuje prezident republiky na návrh vlády ze seznamu osob pořízených za tím účelem okresními národními výbory z jiných seznamů okresními národními výbory pořízených jmenuje vláda soudce z lidu. Tak a teď, jestli si vzpomenete na nedávnou událost ohledně takzvaného prezidenta Pávka, co nám tady provedl. A všichni tak nějak víme, že on přece jmenoval nějaké soudce na ústavní soud. A teď nevím právě tu přesnou historii, jestli právě dodržel tuto formulaci, že ti soudci smí být jmenování pouze na ten návrh vlády, ne, že si je tam někdo dosadí sám. To znamená, tady je potřeba se ptát, kdo navrhl ty soudce k tomu jmenování. To znamená, že prezident je podřízen vládě.
0: Mm-hmm.
1: A tady třeba, protože potom, až se dostaneme potom dál v těch dekretech, tak se dokonce dovíme, jaké tady skutečně zasedaly soudy. Právě v těch počátkem nebo teda ty pohledy po tom 45. roce, který potom bohužel byly ukončeny právě komunisty. Mě by docela zajímalo, proč. A tady je právě důležitý ten počet těch osob. Jo? Protože u toho kdo prakticky tam předsedá tomu soudu. To znamená, že tam není žádný samosoudce. Tohle to je totiž profese, která tady nějakým zázračným podivným způsobem vznikla po roce 1993. Do té doby tady nebyli žádní samosoudci. Jo, takže už tadyhle narážíme v té justici na dost závažný problém. Kdo jsou samosoudci a kdo je jmenoval? Jo, kdo je jmenoval, kdo to určil, že můžou tam vykonávat tuto funkci? Jo, protože služební poměry byly zrušeny k roku, vlastně pokud teda tvrdí, že ty zákony jsou platný, tak vlastně v roce 1992. A to zase utíkáme. Takže na odstavec 3. Přednostovi mimořádného lidového soudu nebo jeho náměstku náleží, aby z osob jmenovaných v odstavci 2 sestavil potřebný počet senátů a náhradníky. No, když by třeba někdo onemocněl a tak dále, což je pochopitelný. Za čtvrté, mimořádné lidové soudy se zřídí v sídlech krajských soudů. Každý senát mimořádného lidového soudu může však zasedati, ukáželi se to třeba potřeba v kterémkoliv místě soudního obvodu. Vykonavatele hrdelních trestů s potřebným počtem pomocníků ustanoví místní národní výbor v sídle krajského soudu. A tadyhle chci poukázat na jednu takovou velice důležitou věc, a to je národní výbor. Všichni si vzpomeneme na národní výbory, které my jsme tady měli prakticky do roku 1990. Když nám opět tady nastaly zpátky okresní a obecní úřady.
0: Mm-hmm.
1: A tady je krásně vidět, jakou pravomoc ten národní výbor měl. A teď si vemte, představte si, že právě ten národní výbor mohl zasahovat i do těchto věcí. To znamená, oni si tam zvolili lidi který vlastně znali. Znali je osobně, znali ze svých obcí, znali své sousedy a tak dále. Takže prakticky tady byla jakási národní kontrola i nad tou justicí. Jo, to je potřeba si uvědomit, k čemu opravdu ty národní výbory byly skutečně zřízeny. A jestli se někdo myslí, že národní výbory byly zřízeny komunisty, tak to je obrovský omyl, protože národní výbory jako takové byly založeny podle dekretu 121, ale tomu se ještě, to je hodně daleko před námi. Jo, takže aby si někdo nemyslel, že tady chceme oprašovat komunisty. Ne, ne, ne. Národní výbory s komunisty nemají vůbec nic společného, ale mají hodně společného s Eduardem Benešem.
0: Ano, ty dodrželi, takže komunisti víceméně dodrželi ty Benešovy dekrety, asi jak to tak vypadá, a tyhle ty až je přestali respektovat.
1: No, právě že naopak. Ono právě, že už ty komunisti začali trošičku víc
0: taky,
1: ty
0: taky,
1: dekrety
0: samozřejmě
1: porušovat.
0: Ano.
1: Jo, začali do nich zasahovat a právě udělali tu chybu, že, nebo tu chybu, že to byl záměr, že ty dekrety vůbec nepředstavili těm lidem. Jo, můžeme se dotazovat, proč. Jo, ale jak říkám, je to kontrolní mechanismus. A tady to krásně vidíme, že tady byla kontrola i nad těmi soudci, to znamená i ten soudce byl podřízen tomu lidu. A já jsem teď dokonce viděla takový videa z Německa, kde jsou právě ty rozsudky vynášeny jménem lidu německého. Nevím, co to je za soudy. Jo, je to, jsou to nějaký soudy právě s mladistvýma, jestli jsou reální nebo nejsou, ale je to hodně zajímavý. Když to, jak je tady může soudit někdo jménem republiky. To je nesmysl. Ale jinak to zní, když je to jménem lidu. To už jsme někde jinde. Jo? Takže je potřeba na tě skutečně přemýšlet, co se nám tady skutečně i s tou justicí stalo. O ty se nebudeme dělat žádný iluze. Kort po tom, co nám tady předvedl Pavel Blažek s Bitcoinama a další věci. A myslím si, že to je jenom špička ledovce. A to nemluvíme o kupčení titulů, právních titulů na fakultě, na právnické fakultě v Plzni. Takže by mě docela zajímalo, kolik skutečných soudců, vystudovaných soudců a advokátů tady opravdu máme. Aby jsme se ve finále nedivili, že nám na soudech prakticky sedí lidi, co tam nemají co dělat. A mají tady advokátní kanceláře taky lidi, co tady nemají co dělat. Jo, ale k tomu se taky dostaneme zase v jiném dekretu. Takže za páté, vládním nařízením bude ustanoveno, jaký slib budou soudcové z lidu skládati a jaká náhrada výloh a úslužného zisku
0: ušlého
1: jim přísluší.
0: Ušlého zisku.
1: Jo. Nebo pardon, ušlého zisku. Jo? Takže tady je to vidět, jak to opravdu bylo všechno ošefované. Dokonce skládali slib. Jestli pak nám tady skládají ti soudci taky nějaký slib. A ty samosoudci, že?
0: Tady se jedná o ty soudce z lidu, tady o nich hovoří. A ušlý zisk, dobře tomu nerozumím. Oni, když přišli k tomu soudu, tak se jim refundovalo to, co asi by normálně v zaměstnání, protože dřív museli být všichni zaměstnaní, tak se jim refundovalo to, o co vlastně v té práci přišli. No ale to bylo úplně v pohodě, to nebyly žádný horentní sumy, to bylo to, jako kdyby byli v práci, že jo. Místo toho vlastně sloužili lidu. Tak
1: ano,
0: řádku,
1: skutečně
0: tak
1: to byla služba lidu.
0: Ano.
1: Jo, skutečně bylo to úplně někde jinde. Paragraf 23. Při hlasování hlasují nejprve soudcové z lidu a to starší před mladšími. Podívejme se, co se dneska děje, že nám tady mladší lidi, kteří nemají absolutně žádné životní zkušenosti, tak nám tady chtějí převracet svět. Nic nemají za sebou odžitýho, nemají prostě za sebou vůbec nic, ale myslí si, že vědí všechno nejlíp. Takže tady byla upřednostňována právě ta moudrost těch starších, kteří právě už mají něco za sebou. Takže platilo to i tady. Veřejný žalobce. Veřejné žalobce mimořádných lidových soudů jmenuje vláda nebo z jejího pověření minister spravedlnosti určité údobí pro určité případy nebo pro celou dobu činnosti soudu z prokurátorů nebo z jiných osob, které dosáhly a teďkon doktorátu práv nebo složili 3 státní zkoušky právnické, nejméně však státní zkoušku judicelní, pokud budou v seznamech pořízených za tím účelem okresními národními výbory. A teď jsme se o tom mluvila. Kolik skutečných soudců tady máme, kteří mají toto splněno, protože to se netýká jenom pozor veřejných žalobců. Ale to definice o těchto těch právnických zkouškách jednu z toho vlastně tu státní judicelní a dosáhli právě toho doktora práv, tak by mě docela zajímalo, jak to dneska na těch fakultách chodí. A to je jedna důležitá věc, je to ta zkouška judicelní, to je totiž ta zkratka JUDR před tím jménem. Jak je možný, že my tady dneska máme advokáty, kteří mají zkratku magistr? Tam nemají totiž podle tohoto dekretu. A to není jediná to definice uvedená. Tam nemají prostě co pohledávat. To říkám naprosto zcela zodpovědně, protože by mě opravdu zajímalo, jako jak ty zkoušky dneska opravdu probíhají. Jo? Moc by mě to docela zajímalo. Mm-hmm. Tak, odstavec 2. Veřejní žalobci u mimořádných lidových soudů jsou podřízeni ministru spravedlnosti. Jo, takže to znamená, že oni, každý měl nad sebou nějaký dohled. Prostě bylo to kontrolovaný. Ne, že tady prostě, samozřejmě nebudeme si nalhávat, že nějaká korupce tady nebyla, ale uvědomme si, že my jsme dneska v období, kdy nám tady skutečně vládne korupce a my tady nemáme kontrolu vůbec nad ničím. My tady nemáme kontrolu nad justicí, nemáme kontrolu nad ekonomikou, energetikou, nad ničím prostě. To je neskutečný. A teďkon řízení před mimořádnými lidovými soudy. A teďkon to je ten průběh, jak to, tady je stanovený nějaký prostě řád. Paragraf 25. Odstavec 1. Pro řízení před mimořádnými lidovými soudy platí zásady řízení před soudy stanými. Sice netuším, co tohleto znamená tento výraz. A to v úpravě provedené v paragrafech 26 až 31 tohoto zákona. Tam, kde dekret odkazuje na předpisy řízeného řádného, jsou míněny předpisy platného trestního řádu. Odstavec 2. Byl-li obžalovaný rozsudkem mimořádného lidového soudu osvobozen, nevylučuje se tím jeho stíhání před příslušným soudem řádným, případně před soudem státním podle zákona částka 68/1935 sbírky, nebo před krajským soudem příslušným pro souzení vojenské zrady podle zákona částka 130/1936, vládní nařízení částka 238/1937 sbírky. Tento soud posoudí věc znova řízením řádným, přičemž platí hmotně právní ustanovení tohoto dekretu. A to jsou paragrafy 1 až 20, stejně jako když osoba provinila hned předem byla pohnána před soud řádný, paragraf 21, návrh by se takto proti obžalovanému postupovalo, musí však být podán nejpozději do 3 měsíců ode dne osvobozujícího rozsudku. To znamená, že když tady bylo nějaké podezření, nějaké to osvobození, no tak prostě to putovalo stejně před řádný soud, aby to bylo přezkoumáno. Mm-hmm. Ne jako je to dneska tady prostě, ani tady není žádný odvolání, šlo to prostě na přezkum. Ne jako tady prostě se musíte odvolávat. Jde to na přezkum, hotovo. Jo? Paragraf 26, stavec 1. Řízení před mimořádným lidovým soudem zahajuje se k návrhu veřejného žalobce, paragraf 24. Těhotné ženy nebuď též poháněny před mimořádný lidový soud, pokud jejich stav trvá. To znamená až prostě po porodu, aby měli prostě takzvaně klid. Mm-hmm. Jo, takže stejně to neminulo. Pokud to prostě byly lidi, který, nebo ženy, které prostě zradili, spolupracovali se zrádci, tak ani to těhotenství je nevyviněvalo z jejich viny. Jo, stejně stanuli před tím se. Paragraf, teda odstavec 2, celé řízení proti jednotlivému obžalovanému koná se, pokud možno, bez přerušení, od počátku až do konce před mimořádným lidovým soudem. Řízení proti jednotlivému obžalovanému trestní nesmí trvat déle než 3 dny. Mm-hmm. Tato lhůta se počítá od okamžiku, kdy byl obžalovaný před soud postaven. To znamená, že tady předtím samozřejmě bylo nějaké určitě vyšetřování, A protože tady těch případů bylo hodně, tak se tím evidentně nepárali. To řeknu na rovinu. Jo, to znamená, že asi opravdu těch kolaborací a těch zrádců tady muselo skutečně být opravdu mnoho. Tak, odstavec 3. Nedospělý lidový soud v střídení lhůtě k rozsudku postoupí věc příslušnému soudu řádnému. Paragraf 23, odstavec 2. V tomto případě rozhodne také, zda se má obžalovaný ponechati ve vazbě. A teď mi tam tak na mysl skočila vzpomínka na případ Milady Horákové, protože někdo třeba může argumentovat tím, že takovým mimořádným lidovým soudem byla odsouzena Milada Horáková. Korto, nevím, proč zrovna jí berou takhle za příklad, jo? Protože nevytuším, co přesně tam jako vedlo. Musíme si uvědomit, že z historie je tady hodně manipulováno, respektive z minulosti jako takovou je hodně manipulováno, spousta příběhů je konstruováno. A je potřeba si uvědomit, že podle mě to byl vykonstruovaný prostě nějaký politický proces za nějakým účelem a třeba právě proto, aby potom byly ty lidové soudy prostě omezeny, aby tomu lidu právě odebrali ty pravomoce, protože přece lid se může také mýlet. Jo, takže to je můj názor, proč tenkrát tenhle případ ty Milady Horákové byl takhle medializován. Protože pokud někdo něco přece chce zrušit, no tak to přece budu omílat, co bylo prostě špatně. No ale upřímně řečeno, ruku na srdce, funguje dnešní justice skutečně spravedlivě, jo, a bez korupce, já se obávám, že asi moc ne. Jo, že odstavec 4, jestliže se obžalovaný nedostavil, anebo nemůže dostaviti k soudu, z jakýkoliv důvodu, může veřejný žalobce navrhnout, aby se hlavní přelíčení konalo nepřítomnosti obžalovaného. V takovém případě musí soud zřídit obhájce z úřední moce. No a všichni víme, že dneska tady soudy, ať ta obžalovaná je nebo není, prostě rovnou, prostě už je rozsudek připravený, nikdo nic neprošetřuje, nikdo nežádá žádný důkazy, prostě jedeme jak fabrika. Jo, jak fabrika, když se navíc ještě vezmu, že dokonce dneska už i ti soudci jedou vlastně v souladu s umělou inteligencí. Máš nějaký enter prostě a už jen to vyprskne nějaký rozsudek, jo, aniž by prostě vůbec přečetli, jaký tam jsou paragrafy, tak na co vlastně ty advokáty tady potřebujeme, že? Ano. Čemu nám je to vůbec dobrý? Jo, to je další věc. Takže tady je jasně zakotvený nějaký postup. Jo, a evidentně tohle ten postup tady od roku 93 se prostě neplní. Taky proč, že? Tak, další odstavec. Je to paragraf 27. Řízení před mimořádným lidovým soudem je ústní a je veřejné.
0: Aha.
1: Vzpomeneme si na to, jak kolikrát si lidi přece jsou vyhazovaný z těch soudů. Že jo?
0: Ano, vím to moc dobře.
1: Proč by třeba to
0: takové... zkušenosti.
1: Jo, jak je možný? No, přesně tak. Jak je možný, že není kontrola nad tím, jak ten soudce pracuje a kdo to pracuje, že jo? Že kdy to tak přijde, že dneska na tom, na ty soudcovské lavici může klidně sedět i uklízečka. Jo? Mm-hmm. Nebo nějaká vyšší soudní úřednice. Jo? Takže to je jedna věc. Takže zasedání má být ústní a veřejné. Obžalovaný má zvolit si sám obhájce nebo požádat soud, aby mu zřídil obhájce, je-li nemajetný. Nepoužije-li obžalovaný svého práva, zřídí mu soud obhájce z moci úřední. Jak obžalovaný, tak soud mohou obhajbu pověřit i osobou nezapsanou v seznamu obhájců, která dosáhla doktorátu práv nebo složila 3 státní zkoušky právnické, nejméně však státní zkoušku judicelní. A tady se chci u něčeho zastavit. Je to prostě nějaký seznam, jmenný seznam obhájců. A co tady teda v tom případě dělá taková advokátní komora nebo exekutorská komora a podobné cechy? Jo, to znamená, že tady chci narazit na to, že jakákoliv podobná komora je nelegální. Podle tohoto dekretu je nelegální. Ano, může tady být nějaký seznam obhájců, který prakticky zřizuje, dejme tomu ministerstvo, nebo je zřízen na ministerstvu spravedlnosti, ale neexistuje, aby ten advokát byl v advokátní komoře. Neexistuje. Protože podle přirozeného práva, respektive podle božího práva, teď zase zabrousím do tohoto práva, který není moc, nebo není takřka vůbec známé, tak tam je jasně definováno, že jakákoliv komora, exekutorská, advokátní, je cech, je to spolek, je to zájmový prakticky takový spolek a je velice pochybná jeho činnost. A rozhodně ty advokáti nepracují ve prospěch toho národa, ale ve prospěch toho cechu. A schválně, kdo jsou zadavatele, třeba takový obchodníci a bankéři, když to takhle shrnu. Jo, takže tady je potřeba se zamyslet, že tady má být nějaký seznam těch advokátů, státních žalobců, eventuálně soudců a soudců z lidu, ale nic takového tady na ministerstvu spravedlnosti není. Máme od najednou, se nám tady po roce 93 nebo do konce 92 vyloupily nějaký dvě komory, advokátní a vlastně právnická. Jo, takže opravdu fakt jako si na to dávat pozor, co se nám tady skutečně děje, protože to tady opravdu nemá co dělat. Tak. Paragraf 28. Hlavní předlíčení před mimořádným lidovým soudem zahajuje se po vyvolání věci a zjištění generality výkladem veřejného žalobce, které skutky jsou obžalovanému kladeny za vinu. Výsledkem obžalovaného a provádění důkazu řídí se obecně předpisy trestního řízení. Protokoly o výsleších spoluviníků a svědků a dobrá zdání znalců mohou se čísti vždy, když předseda senátu považuje jejich čtení za účelné. Jo, to znamená za nějaké jako důležité, prostě dneska bychom řekli důležité, dle mého názoru. Jo, ale je potřeba si uvědomit, že to opravdu mělo nějaký pravidla. To soudní jednání mělo jasně daný pravidla. A bylo tam, a to je důležitý, to tady je řečeno, provádění důkazů. Kde jsou dneska na těch soudech prováděný důkaze? Jak je možný, že my tady máme spoustu korupce a nikdo to nestíhá, nikdo to netrestá? Lidi tady jsou v exekucích jenom proto, že tady prostě politici tady rozkrádají majetky a to jako, to by zase zabrušovala někam jinam. Ale je potřeba si uvědomit, že tady je krásně v tomto dekretu vidět, jak tady ta justice není prostě justicí. Z toho se stala opravdu fabrika na prachy. Řeknu to takhle na tvrdo. Fabrika na prachy a nebudeme se nic nalhávat o korupci. Tohle to ani nemá smysl. To nám předvedl prostě bývalý ministr Blažek, si myslím, že nám to ukázal přímo ukázkově, jak to s tou justicí u nás vypadá.
0: Ano.
1: Jo? Jo? Takže odstavec 2. Řízení se zpravidla omezí na čin nebo činy, pro které byl obvinění předmimořádný soud pohnán. Jo, to znamená, byl pohnán k té zodpovědnosti. Na činy, které nejsou trestné podle tohoto dekretu, nemá tudíž být brán zřetel. Budou-li stíháni později v řízení před mimořádným lidovým soudem nebo před soudem řádným, případně státním, nebo před krajským soudem příslušným pro souzení vojenské zrady, budiž při výměně trestu za trest na svobodě mimořádným lidovým soudem již uložený. Takže to znamená, že když prostě tady byla nějaká vojenská zrada, tak to vlastně neřešil právě ten lidový soud. Ale bral se zřetel už rozsudek, že toho nezřetel právě toho lidového soudu, třeba právě u toho vojenského. Když to takhle přiložím do té češtiny, do té dnešní češtiny. Protože ty dekrety jsou malinko šroubovaný. Ta čeština opravdu tenkrát byla skutečně hezká a je potřeba si na ní trošičku zase zvykat. Jo, nechápu, proč tady máme dneska germanizmy, když ta čeština je tak krásná, i v těch dekretech je hezká. Tak, to je třetí odstavec. Řízení před mimořádným lidovým soudem nesmí být dodržováno zjišťování nároku na náhradu škody trestným činem způsobené. Za čtvrté, zjištění spoluviníků nebudíš sice opomenuto, avšak nevysení, to je nějaký asi tady, nevím,
0: však
1: nějaký
0: vynesení, překlad. Vynesení a
1: nebo pardon,
0: výkon.
1: Pardon, pardon, já mám nevím proč, já vidím úplně něco jiného. Vynesení a výkon rozsudku se tím nemá oddělovat. Mm-hmm. To, takže oddělovat, prostě je to,
0: je to oddalovat, ne oddělovat, skutečně, oddalovat, oddalovat.
1: Ne, oddalovat, ano, oddalovat. Jo, prostě oni opravdu neprominuli prostě nic. Neprominuli prostě nic. Jo, oni věděli, proč ty lidové soudy jsou tady zapotřebí, protože tomu lidu, tomu národu bylo ublíženo. Jo, ten lid byl vyhnán z pohraničí. Spousta lidí bylo vyvražděno vlastně v koncentrákách. Byli nasazený v Reichu. Tak proto tady vlastně soudil lid. To je potřeba si uvědomit. Jo, vzpomeňme si na COVID. Není to také náhodou podobný? Jo, proto ty soudy, ty lidové soudy byly vlastně zřízený. A potom teda za páté po ukončení prvotního řízení rozhodnutí veřejný žalobce jeho výsledky a podá svůj konečný návrh. Na to udělí předseda slovo obžalovanému a jeho obhájci přednesení obhajoby. Odpoví-li veřejný žalobce na její vývody.
0: Vývody
1: mají obžalovaný a jeho obhájce právo na poslední slovo. Paragraf 29, odstavec 1, poté usnese soud v neveřejné poradě na rozsudku. Řídí se přitom příslušnými předpisy o řízení řádném, pokud tento dekret neustanovuje jinak. To znamená, že oni skutečně, ty soudci, museli skutečně dodržovat nějaký prostě předpisy. Neexistovalo, že si tady prostě kdokoliv dělal, co chtěl, neexistovalo. Bohužel, co si budeme nalhávat, po 48. roce, ty lidové, mimořádné lidové soudy bohužel byly zneužity. A je i potřeba z těchto těch chyb se skutečně vyvarovat a opravdu si dávat pozor skutečně, jaké lidi mezi sebou máme. Bez toho to opravdu nejde. Odstavec 2. Opírá se-li výrok o vině a zločinu, na který tento dekret ukládá trest smrti, toliko o tři hlasy, anebo dospěl-li soud k názoru, že byly zjištěny takové okolnosti, že by trest smrti byl nepřiměřeně přísný, může soud uložit trest těžkého žaláře od 20 let až na doživotí a za předpokladu označí-li v paragrafu 16 pozva utížiti i tohoto ustanovení. Nebo teda užití i tohoto ustanovení. To znamená, že aby prostě ten trest smrti, protože ten trest smrti je prostě nezvratný, ten je prostě nezvratný a nemůže dojít potom k nápravě. Kdežto u tohoto, když u toho rozsudku těžkého žláře, tam právě tam klidně může dojít i potom k nějakému dodatečnímu přezkumu a dejme tomu i k nějakému prostě nějaký omluvě a odškodnění eventuálně. Když teda udělal ten soudce opravdu závažnou chybu právě v nějakým tom, že nedodržel třeba postup při tom dokazování. Jo, a myslím si, že těch bychom se možná i my divili, kolik takhle nevinných lidí i dneska nám možná sedí v králech. Ostatně ty, Pavle, sám víš, že mnoho lidí tady bylo prostě odsouzeno za podmínku, za naprostý nesmysl, jenom proto, že prostě nesouhlasíte s tímhletím režimem. A toto se nedá v současné době označit jinak, než politickou persekucí. To znamená, že soudci, kteří vlastně soudí lidi za jiný názor, tak se jedná o politickou perzekuci. To je to samé, jako když tady policajti stíhají lidi jenom za to, že prostě nesouhlasí s Evropskou unii, dají to veřejně najevo tím, že si přelepí tu léčku, tu unijní, tu fašistickou, no tak jsou za to stíháni, že to jako tím předělávají tu značku, ale na té značce se nic nezměnilo. Jenom je přelepené, je to jasně daný politický nesouhlas. A pokud za toto jsou stíháni lidi nějakými těma, ať to jsou městský nebo takzvaní státní policisté, tak i toto je politická perzekuce. To je potřeba si uvědomit. A lidi by se opravdu neměli bát použít termín politické perzekuce v těchto případech. Mm-hmm. Když prostě nesouhlasí s tímto režimem.
0: Ano. Já jsem nedávno byl na technický, a i na technický to prostě neprojde, když tam člověk má nalepený jenom vlevo přes ty hvězdičky Evropské unie, když tam má nalepený něco jiného. Neprojde to a no. Musí se to odstranit a je to problém. Takže já nevím. Já říkám, že oni říkají, že byla pozměněná značka, ale nebyla pozměněná značka. Značka je pořád stejná.
1: Nebyla.
0: No, ale akorát, co to tam má znamenat, nějaká Evropská unie, co to vlastně má říci jako všem ostatním, že tam je Evropská unie. No, když to pána to připadá jak politická nějaká prezentace něčeho, jako že jsme v unii, krucinál, tak...
1: Brusování, no, jako
0: reklama, brusování. Jako reklama nebo něco na té značce, že jo. Takže naopak toto si myslím, že je špatně, když je tam tohle. To myslím si, že to je úplně zbytečný, že to tam vůbec nemusí být. No.
1: No ale teď mě tak napadlo, že prakticky to vyjde úplně na stejno, že na těch značkách to je to samý, jako kdyby se tam vlastně vylepil vlastně ten Hakenkreuz, protože co si budeme nalhávat, dneska Evropská unie prakticky je všude tam, kde okupoval vlastně Hitler tehdejší Evropu, takže prakticky všude na stejných místech, jo. Takže je to na úplně stejných kolejích, akorát prostě je to schovaný za úplně jiný barvy a tváří se to, že je to pro dobro všech, ale upřímně řečeno, tohle to taky tvrdili, že to je za lepší Evropu, ta druhá světová válka, za čistší Evropu a podívejme se, co se děje dneska, jo. Takže mě by docela zajímalo, jako co toto všechno vůbec má znamenat, že nám tady neustále vnucováno něco, co je v rozporu i se zdravým selským rozumem, dokonce i tyhle ty právě, myslím, že nejvyšší soud uznal, že přelepení těchto značek, těch vláčky, té unie, tím třeba tím českým lvem, je naprosto v pořádku, že na značce se tím vůbec nic nezmění a právě můj názor je ten, že lidi by se měli začít bránit právě tou politickou perzekucí právě na základě dekretu prezidenta republiky, protože i ta unie nám prakticky tady ohrožuje bezpečnost státu, tak jak je to právě i v těch dekretech prezidenta republiky. A to právě je to, že nám vnucuje tu migraci. Tu nelegální migraci, ať je z východu, ať je ze západu. A právě naše vlády se na to statečně podílejí. Takže to jsou všechno spoluvinice. Takže nám je tady vnucováno něco, co není v souladu s naší zemí a ani vlastně s naší mentalitou, s naší našimi tradicemi. Jo, takže... Takže tady je potřeba si opravdu uvědomit, co se nám to tady skutečně děje a opravdu přezačít ty dekrety zpátky uplatňovat a vyžadovat je po každém tomu úředníkovi,
0: Já nemusím
1: aby je udržoval.
0: Já nemusím připomenout, máme půlku pořadu za sebou, můžete klidně zavolat, je to živý pořad 608 12 14 19 číslo do studia Plzeň, odkud právě vysíláme. Máme kolik? Kolik máme? 20.05, takže v pohodě. Můžete klidně volat, pokud budete mít nějakou poznámku k tomu, nebo chtěli byste něco dovysvětlit, nebo další takovéto věci. O toho tu ta interakce a ty telefony, ta možnost zavolání, o toho to tu je. Tak. Můžeš.
1: Takže paragraf 33. Je to o řízení před mimořádným lidovým soudem se píše se zápis podle předpisů o řízení řádném. Tento zápis podepíší všechny členové senátu a zapisovatel. A vzpomeňme si na to, jak co nám dneska chodí od těch soudů nebo od těch úřadů vůbec obecně. Dokonce, když si vezmu, že tady dneska pravomoce soudců mají úředníci, kteří na to vůbec nemají ani patřiční vzdělání, natož aby vůbec znali zákony, tak vlastně Oni ani se nepodepisují, ani, jo, tam je nějaké vytištěné jméno, možná kolikrát tam třeba ani není razítko.
0: To je
1: a
0: pravda.
1: Tady prostě, tady máme jasně napsáno, že ten rozsudek, poté se musí podepsat všichni, kdo o tom rozhodli. To znamená, kde je podpis těch samosoudců. Takže tady máme další, co je tady vůbec nedodržováno.
0: Dokonce i ten zapisovatel je tam.
1: Rozhodnutí. Ano.
0: Dokonce
1: je
0: zapisovatel.
1: Protože ten zapisovatel je vlastně, ano. Je ten svědek. Jak je možné, že dneska nejsou na těch soudech zapisovatele a dělá si nějaký tajný prostě záznam a vy ani nevíte, co vůbec je tam potom zapsáno. Oni prostě si soudili nějaký výtah. Takže je tam vlastně manipulováno, je tam prakticky, oni mají dneska, ti úředníci, na těch úřadech, především na těch soudech, mají velkou možnost manipulovat s těmi slovy. Takže tam není prakticky ani doslovný třeba výrok třeba toho svědka nebo toho obžalovaného, ty obhajoby. Prostě ten soudce se to klidně překroutí podle toho, jak potřebuje.
0: No proto velmi často zakáží se dělat vlastní záznamy, že jo? To je velký problém
1: ano.
0: Taky. Vizuální už vůbec ne,
1: není
0: video.
1: To
0: ano, ale...
1: Toho
0: ale...
1: se totiž bojej.
0: Mm-hmm. Cože to bude?
1: Toho se totiž bojej.
0: Mm-hmm.
1: A navíc lidi mají právě podle občanského soudního řádu právo, a nemusí nikoho ani informovat, si udělat aspoň ten audiozáznam. Mají na to plný právo, protože potom, že ta nahrávka potom je jasným důkazem, třeba i vyhrožování, zastrašování a tak dále. Ale ať se toho lidi vůbec nebojí, protože pokud soudce tohleto nařídí, že se někdo nesmí pořídit zvukový záznam, tak to znamená jenom jedno. Jedná ten soudce nebo ten daný úředník opravdu ve cti a v pravdě a spravedlnosti, anebo teda hájí zájem někoho jiného a vlastně jo, je tam pro něčí ekonomický zájem. Takhle je potřeba se na to podívat. A je to absolutně bezkompromisní. Jo, proto tady máme další důvod, proč ty dekrety nechtějí zveřejňovat. Když tady máme jasně napsáno, že i vlastně pod rozsudkem musí být podepsán i zapisovatel. To znamená, tam je, neexistuje prostě nějaký, mě přikázali, prostě je to prostě podle práva, hotovo. A pokud tam vlastně ten soudce se nepodepíše, dneska, ten samosoudce, tak co tam, proč tam vlastně je a proč tam pouze se tam podepíše nějaká ověřovatelka. Jo? Kletme si takovéto otázky. Spousta lidí si tyhle věci pořád ještě dneska neuvědomuje. Ale tady je aspoň vidět další důvod, proč ty dekrety nejsou na té veřejnosti známy. Že lidi by se začali ptát, proč tam ten soudce není podepsaný. Vy tady máte mít zapisovatelku. Podle tohoto dekretu tady má být u soudu zapisovatelka. Jak to, že tady není? Jo?
0: Ano.
1: Jo? Takže to je další. Paragraf 31. Proti rozsudku mimořádných vědových soudů není opravných prostředků. Žádost o milost kýmkoliv podaná nemá odkladného účinku.
0: To je hustý.
1: Takže ty se s těma zrádcema prostě nemazali. Říkám to na rovinu. Odstavec 2. Trest smrti se vykonává zpravidla do dvou vynášení rozsudku.
0: Do dvou
1: na
0: hodin?
1: Výslovnou prosbu od... Ano, do dvou hodin.
0: To je nový.
1: Je to paragraf 31, odstavec 2. To bylo rychlý teda. To jako když jsem se to přečetla, tak jsem taky se mi třeštěla oči, jak to bylo rychlý. Ty prostě... Jdeš prostě, zradil jsi, je ti to dokázaný, jdeš prostě.
0: Rovnou od soudu na popraviště. To je hustý, tak, no, ale.
1: Jo, a teď si vem, kdybychom měli tady mít platný rozsudky smrti a vysvětlit třeba mězí dětí. Jo? To je tak jako taková
0: otázka.
1: Teď
0: nebylo rozumět ještě jednou, děti. Ještě jednou to zopakuji?
1: Že... kolik nám tady mezi dětí a kdyby jsme tady třeba měli právě i platný ty rozsudky. Jo, ty rozsudky. A myslím si, že tohle to bude ještě nabývat. Jo, uvidíme, co nám přinese, pardon, budoucnost, ale prostě nechci být špatným prorokem, ale myslím si, že se budeme ještě hodně divit, co nám všechno bude ještě odkryto. Takže trojka, mimořádný lidový soud může také rozhodnout, že trest smrti se vykoná veřejně, teda veřejné popravy. Učiní tak zejména, když surový způsob již byl zločin spáchán, nebo zvrhlá povaha pachatele, počet jeho zločinu nebo jeho postavení mluví pro veřejný výkon rozsudku. V tomto případě může soud, aby se zajistila veřejnost výkonu trestu. Lhutu 2 hodin prodlouží ne však nad 24 hodin. Jo, to znamená, že prakticky nejspíš to bylo možná pro někoho nějaké zadosti učinění, ale myslím si, že tak úplně ne, ale asi těžko říct, jo, protože byla to prostě doba taková, jaká to byla, my jsme tu dobu nezažili, takže těžko soudit. Jo, nechci vůbec soudit tyhle ty věci, protože já si myslím, že sami dneska prožíváme něco podobného. A dneska bych taky na to mám úplně malinko jiný náhled, jo, protože opravdu tohle to je fakt hodně drsný, ten rozsudek smrti. Jo, dneska bych to spíš řešila maličko jinak, aby víc ty dotyční nad sebou přemýšleli. Jo, takže to je můj názor. Takže a teď tady máme konec tohoto dekretu, ustanovení přechodná a závěrečná, paragraf 32, ustanovením zákona ze dne 3. května 1934, částka 91 sbírky po ukládání trestu smrti a doživotních trestech pro zločiny trestné podle tohoto zákona neplatí. Odstavec 2. Ustanovení zákona ze dne 11. března 1931 částka 48 o trestním soudnictví nad mládeží zůstávají v platnosti. To znamená, že tam prakticky soudili i ty lidi třeba, co byli v Hitlerjugend, nebo v podobných těch, jako byla Vlajka a další ty uskupení. Podívejme se, co tady dneska máme. Máme tady něco obdobného, ať je to komunita LGBT, prakticky, ať co jsou milion chvilek, podívejme se, co nám to tady zavádí, ať to jsou třeba dokonce i na ně se prostě tyto dekrety prostě vztahují, to bez pardonu. Ale nejenom na ně. Podívejme se na ostatní politické strany, jak nám tady pošlápávají prostě naši národnost, naši národní hrdost. A to statečně už od roku 1990. Tak, a paragraf 33. Účinnost tohoto dekretu se stanoví ode dne vyhlášení až na dobu 1 roku. Leč by jej příslušné zákonodárné instituce změnily nebo doplnily, anebo dobu jeho účinnosti zkrátily, nebo prodloužili. Jo? To je moc důležitá informace. A paragraf 34. Provedení tohoto dekretu se pověřují všichni členové vlády. A podpisy. Jo, ty podpisy jsou prakticky, tam je podepsaná celá tehdejší vláda. No a co k tomu dodat na závěr tohoto dekretu? Je to o tom, že opravdu je potřeba si uvědomit, že tady skutečně vládly a to je i uvedeno i takzvané současné ústavě. Jo, 1/1993, že lid je veškerým zdrojem státní moci a můj názor je ten, že lid by se tuto moc měl skutečně prostě bez kompromisu začít brát zpátky. Jo, k tomu tady máme dekrety prezidenta republiky a to je další odpověď, právě ta částka 16, která se právě týká toho, co se nám tady opravdu odehrálo nedávno. Jo, bylo tady lidem nucováno něco jejich proti jejich vůli a ještě jim bylo tvrzeno, že je to pro jejich dobro. Ha, dneska víme, že pravda je někde jinde. No, takže je to opravdu na vás. Jestli by bylo dobré zpátky opět obnovit mimořádné lidové soudy.
0: No, tady podle toho paragrafu 33 právě, že účinnost se stanuje na dobu 1 roku, takže tady myslím, že to bylo jasný a patrně to asi nebylo ani prodloužený, si myslím. Takže to asi už, to, co tady čteme, vlastně tak to platilo tenkrát po dobu jednoho roku. Nicméně je to teda docela hustý teda, jo. Tak jo.
1: Za prvý, sice tam je ta platnost do jednoho roku, to je sice pravda, ale zároveň se ta účinnost dá zkrátit, no, ale taky prodloužit.
0: No ale nestalo se asi tak.
1: Jo, to je na... No a ono, víš co, nemůžeš to prodloužit, pokud se ti to nehodí.
0: Vlastně.
1: Jo? Jo, pokud se ti tohle to nehodí, protože pokud potřebuješ krást, potřebuješ vlastně ukrást lidem majetky, budeš se tvářit, že je to všechno naprosto korektní a říkáš tomu vlastně privatizace, tak se ti trest smrti prostě nehodí. Nehodí se ti tady, aby tady něco bylo dodržovaného. Hmm. Tak to potřebuješ prostě zrušit. Potřebuješ to prostě potopit, že to nikdy neexistovalo a budeš prostě doufat, že ti to prostě projde. Jo, takže o tom to celý je, ale je potřeba se skutečně nad tím zamyslet, jo, jak to teda tenkrát je, protože tenkrát bylo. Protože národní výbory jako takové tu možnost mají opřít se právě o tento dekret. Jo, takhle to prostě je a opravdu se toho nebát. Samozřejmě polemizovala bych samozřejmě nad rozsudky smrti. Jo, protože to je hodně závažné rozhodnutí a tam bych tohleto jako řešila opravdu úplně jinak. No a my se teď vrhneme na dekret částka 17. A to je právě, tomu se říká Národní soud, je to dekret o Národním soudu. A je to dekret prezidenta republiky z dne 19. června 1945 a je to dekret o soudu. A zase tady máme spojení právě s tím národem. Jo, to je potřeba si uvědomit. Zase je to tady ten národ. Že národ prakticky si opravdu spravoval všechno, nebo si měl podle těchto dekretů. Měl spravovat všechno. Bohužel, aby tomu tak nebylo, tak v roce 1948 si komunisti ustanovili svoji vlastní ústavu, kde právě komunisti nad tímhletím vším si tak postupně nenápadně převzali právě ochranu a nebudeme si nalhávat, že se tehdy dostali tehdejší fašisti, kteří se potřebovali prostě někam uklidit. No a v roce 89 si ty sami ty komunisti, kteří se převlíkli v roce 48, no tak jejich potomci, hurá zpátky, se překabátili na velký demokraty a později velké kapitalisty. Takže zažíváme skutečně dobu, která je velmi nápadně podobná po roce 45, ale i před rokem 45. Mm-hmm. Opravdu máme tady nakombinovaný úplně všechno. Takže k návrhu vlády ustanovy, paragraf 1. Odstavec 1 v Praze se zřizuje Národní soud. Za druhé, Národní soud funguje jednak jako soud trestný, jednak jako soud čestný.
0: Mm-hmm. To je zajímavé.
1: Takže bylo to odstě.
0: Ano. Tak, teď tě neslyším. Je to tam nějak kuktá. Mhm. Máme nějaký problém se spojením teď. U tebe se tam něco děje. Ličko, zatím jsme teda v obraze, ale neslyším tě. Jestli mě slyšíš, tak... Nevím, co s tím. Nevím, co s tím.
1: Haló?
0: Pořád nejsi slyšet, až to konečně vypadlo. Ano, výborně. Takže už je to tady, takže už tady máme nějaký výpadek. Ano.
1: Haló, slyšíme se.
0: Teď už jo, ale byl tady opravdu výpadek.
1: No, já jsem se říkala, že tam ti to krásně bylo vidět, že ti to úplně vypadlo, jak jsem si říkala, tak to vypnou.
0: Ano, paragraf 2, co jsi začala číst, tak to vůbec úplně už nebylo rozumět tomu, jenom to koktalo. Mm-hmm. Tak jo, tak já to zkusím nějak tam vrátit zpátky ten obraz a ty samozřejmě můžeš pokračovat v tom čtení paragrafu 2.
1: Takže, dobrá, takže paragraf 2, dopustili se činů trestných podle dekretu prezidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech v dalších další retribuční dekret státní prezident protektorátu, teď je tady nevím proč škrtnuto Böhmen und Mähren, členové tzv. Protektorátních vlád, členové ústřední vedení vlajky, členové kuratoria pro výchovu české mládeže, členové výboru a činovníci České ligy proti bolševismu, vedoucí činovníci Národní obrodové ústředny zaměstnanců a svazu zemědělství a lesnictví, novináři, kteří propagačně sloužili vládě Vetřelců v denním tisku, nebo vůbec osoby, které byly vedoucím postaveným v životě politickém, vysokým úřadem, vysokou funkcí, velitelskou nebo význačným místem v životě hospodářském vázány být svým spoluobčanům vlasteneckým vzorem. Budou souzeni národní soudem, jakožto soudem trestním. Takže všichni prakticky dneska učitelé, který to je to třeba by se mělo týkat například učitelů, teďko si to zkusme představit, jo? Že tohle to by se týkalo dneska všech učitelů, všech novinářů, ale taky všech politiků a všech zaměstnavatelů, kteří vnucují lidem, zaměstnancům, žákům a tak dále, něco, co je v rozporu s jejich národním cítěním. A to se nám tady skutečně děje od roku 1990. Teďko se dokonce narazila na krásný rozhovor s bývalou zaměstnankyní právě České televize. A ta jako tato krásně i rozebrala. A tato právě přesně tohleto i řekla náherně, že dřív ty reportéři měli být neutrální, museli být neutrální. Dneska je v těch novinách, těch televizních novinách prosazovaný nějaký názor, co si ty lidi prakticky mají myslet.
0: Ano.
1: To by vůbec nemělo být. Tohle by vůbec nemělo být. Jo? A to nemluvím ani o škole. To, co jsem se teďko nedávno dověděla, že právě teďko jsme tady měli návštěvu a teďko, co nám vyprávěl, jak právě je vychovávány, jak jsou vychovávány ty děti na těch základních školách, že oni jsou ta budoucnost, jo? A tak dále. Tyhle ty nesmysly nám říkali komunisti na těch svých mítincích 1. máje, ty samý nesmysly. Já jsem si tenkrát sama říkala, pro boha, jako co nám to tady vykládají za hovadiny. A mě úplně fascinuje, jak tyhle ty dětská dneska, jim to nedojde, jako co nám to tady vykládají za blbosti, jako jaký my jsme prostě tady nějaký budovatelé nový budoucnosti. A přitom ty děti nejsou absolutně soběstační v kritickém myšlení. Jo, tohle to je opravdu hodně nebezpečný, takže teďko si zkusme představit, že na tyhle ty lidi bychom napasovali tenhle ten dekret. No, ať to jsou novináři, učitelé a tak dál.
0: Já si myslím, že by skoro neměl kdo všechny ty lidi soudit, protože tolik lidí snad ani, který by měli co soudit, tolik není ani. No, že by to byla opravdu velká síla. No.
1: To jsme se divili.
0: No.
1: Takový pocit, že by ty soudy asi praskaly ve švech.
0: No říkám, no, že by nebylo tolik soudců, že by zdaleka, protože ty soudci by prakticky spadaly do stejné kategorie tady, že?
1: Ano.
0: Takže kdo by to... Je to. Nevím. Došlo to prostě tak daleko, opravdu to došlo tak daleko, že z toho je velmi těžké vybruslit. Já si myslím, že to bude fakt velmi těžké. No, a jde to dál, ta hydra se rozvíjí dál prostě, jo, to jako, to nejde nějakým normálním způsobem zastavit, to je průser, tohleto, no.
1: Tak, paragraf 3. Národní soud je vázán hmotně právními předpisy retribučního dekretu. Paragraf 4. Osoby označené v paragrafu 2 budou souzeny Národním soudem jako soudem čestným, i když se nedopustili činů trestných, ale nechovali se po 21. květnu 1938, jak se slušilo, na veřejné statečné občany
0: Československé. Statečné občany Československé, ano. Jak jo? By se slušilo na věrné statečné občany.
1: Tak a teď představit ten dekret a představme si ten COVID. Či podoba čistě náhodná. Jo, zkusme si to jenom představit, kdybychom tenhle ten dekret napasovali na ten covid a teď, když si skutečně vezmeme, kolik tady bylo udavačů, kolik policajtů se tady válo po naprosto bezbraných lidech, jenom protože nechtěli nosit ty náhubky. A pozor, takhle se ty policajti odvěčili lidem za to, že ty hospodský jim vařili ty obědy. Za to, že ty ženský tenkrát šily ty roušky. Tak takhle

0: Je to smutný, ale asi to jinak nejde v současné době.
1: Bohužel, bohužel, když se to vezmeme, nám se totiž vytratila lidskost.
0: Přesně.
1: Nám se totiž opravdu, tady se vytratila lidskost a právě i ty policajti, ale i další lidi, to jsou jenom smrtelní lidi. Není to ten skafandr, který nosí to číslo. Není to ta pistole u boku a podobně. Jo. Nejsou to ty pouta, které oni tam prostě nosí někde za tím opaskem a tak dále. To by se měli uvědomit. Ale když to za sebe sundají, je to jenom zase obyčejný člověk. Jo. A tohleto se nám prostě, tohleto uvědomění, že prostě jsem pouhý člověk, jo, prostě jsem smrtelný, tak tohleto se nám prostě úplně vytratilo a tím pádem se nám vytratila i ta čest. Jo, protože tady přetvářka, lež se nám dostala absolutně všude a právě proto dneska tady máme to, co tady máme. A dneska čest, mravnost, to je jako kdyby, my jsme se řekli, že to je pomalu zprostý slovo.
0: Zprostý slovo, ano. To už pokoj. Nefunguje dneska.
1: No, bohužel. Ale je potřeba se k tomu navrátit. Paragraf 5, odstavec 1. Kdo bude uznán vinným podle předcházejícího paragrafu, bude výrokem Národního soudu zbaven aktivního a pasivního volebního práva do veřejných zastupitelstvech, dále práva svolávat veřejná shromáždění, účastnit se jich, organizovat se v politických spolcích a organizacích, vydávat politické časopisy nebo jiné politické publikace, je redigovat NEP, do nich psát.
0: Nebo do nich psát.
1: A to znamená, ten člověk byl politicky, byl veřejně prostě vyřízený. To znamená, jestliže ten člověk zneužil svoji politickou funkci, tak byl prostě, když to tak řeknu, odkecenej. Prostě už v té politice ve skutečnosti neměl vůbec právo škrtnout. A upřímně řečeno, zkusme si představit, kdy jsme tohleto napasovali na současné politiky. Mám takový pocit, že by Senát a vlastně tu konírnu, tu maštal, který říkáme, vlastně je poslanecká sněmovna. To skutečně dřív byla konina.
0: Ano.
1: Bych tam spíš radši viděla ty koně. Jo? Protože to, co tam máme teď, ty taky všecko zvorali a všecko pohnojili. Akorát jinak než ty zvířata, aby řekla, že ty z těch koní je mnohem větší užitek než z toho teď, co tam je. Jo? Nechci bych použít ten výraz, to ať si každý domyslí podle svýho. Jo? Odstavec 2, přestoupení některého z těchto zákazů se řádným soudem jako přestupek vězením od 3 do 6 měsíců. To znamená, ten člověk, když to takhle znemožně, že byl vlastně takhle veřejně znemožněný, no a přesto takhle jel dál, tak prostě dostal za uši. Když to řeknu takhle lidově, dostal prostě přes prsty. Prostě jednou seš vyhozený, jednou si prostě lotr, už se nemáš co páchnout. Hotovo. A pardon. Takže tady vidíme, jak tady vůbec se opravdu nic nedodržuje. Jak je tady právo, prostě po něm je opravdu šlapáno. Paragraf 6. Národní soud rozhoduje v 7členných senátech, které sestavuje přednosta Národního soudu. Odstavec 2. Přednosta Národního soudu, jeho 2 náměstkové, jakož i předsedové senátu, musí být soudcové z povolání. Jmenuje je prezident republiky na návrh vlády. Přísedící senátu pro Národní soud jmenuje vláda k návrhu ministra spravedlnosti ze seznamů pořízených zemskými národními výbory. Přísedícími Národního soudu buďte osvědčení vlastenci, zejména také osoby, které se zasloužily v zahraničním nebo domácím odboji, nebo které byly obětí nepřátelské persekuce či zrady. To znamená, měli zkušenost, takže věděli, co ty zmetci, ty zrádci, co tady vyváděli. To bylo důležité, vždycky zkušenost je důležitá, že ten, kdo nezažil, neskusil, neví.
0: Škola mu to nedá, naopak.
1: Přesně tak. To nám dá až ten život, tu zkušenost. Škola ne. Škola nás učí k tuposti a k nepřemýšlení, když to najednou začneme v životě skutečně narážet. Paragraf 7. Odstavec 1. K návrhu ministra spravedlnosti určí vláda,

0: z řad osob zvých u Národního soudu veřejného žalobce Národního prokurátora s potřebným počtem jeho náměstku. Teď ten výraz. Národní prokurátor. Zase je tam ten národ. Jo? Tady je krásně vidět. Tady
1: dneska
0: máme
1: je
0: ten
1: to státní,
0: národ.
1: Dneska to je státní zástupce, že? Se tomu říká.
0: A ne, je to státní.
1: Dneska.
0: Ale ten, ano, je to pravda, jak říkáš. A teď si ale vem. Zase tady máme ten národ. A co nám ty dekrety říkají? Aby jsme se spojili na národní úrovni. Protože spousta lidí právě opoluje třeba na listinu základních práv a svobod, že tam je ten člověk. Jenže ten člověk je jenom jeden. Jeden. Je to atomizovaný, je zase to atomizovaný. Ale dekrety jsou o národu, to znamená o tom propojení, o tom spojení, prostě spojit se. No, to nám říkají ty dekrety. Proto upozorňuji nad a zdůraznuju to slovo ten národ, to znamená národní výbory, národní státní zástupce, jo? Takže nebo respektive národní prokurátor, nebo pardon, ne státní zástupce, ale národní zástupce.
1: Mm-hmm.
0: Proto, protože zastupuje národ. To je právě, jo? To jsou takový ty slovíčka. No a pak tady nikdo nemůže nic vyhlašovat jménem republiky, ale výhradně jménem lidu. To už jsme taky někde jinde. Tak, odstavec 2. Národní prokurátor i jeho náměstkové jsou podřízení ministerstvu spravedlnosti. Paragraf 3, teda odstavec 3. Národní prokurátor určuje, kdo z osob uvedených v paragrafu 2 nebo paragrafu 4 má být souzen Národním soudem. A pro jaké zločiny nebo činy? Tímto určením se ruší příslušnost mimořádných lidových soudů či soudů řádných. To znamená, že ten dotyčný, ten vinej, ten obviněný a byl i uznán vinným, tak vlastně ten rovnou putoval před Národní soud. To už opravdu asi muselo být, jo? Asi to měl asi na triku, jak se říká, když jsme řekli dnešní mluvu, asi hodně závažné věci. Ale mně to tak přijde, že tam právě byly ty věci spíš právě ty politický a propagandistický. Ne propagační, ale propagandistický. Takže to je můj názor k tomhletomu paragrafu. Nevím, jestli ty k tomu něco chceš dodat?
1: Ne, to je v pořádku. Tady nemám nic, co bych dodal.
0: Takže paragraf 8. Odstavec 1. Pro řízení před Národním soudem platí, to bylo by natištěný. Platí obecná ustanovení trestního řádu, pokud tento dekret neustanovuje jinak. Odstavec 2. Řízení proti viníku ve smyslu tohoto dekretu budiž zahájeno neprodleně a budiž v něm postupováno co možno urychleně. Odstavec 3. Vyšetřování se nekoná. Vyhledávání buď omezeno na skutečnosti zásadní důležitosti. Provádí je národní prokurátor, který může požádat je soudy i o bezprostřední úřady bezpečnostní úřady o provedení jednotlivých úkonů. To znamená, oni vlastně podle mě už tam byly jasně dané důkazy.
1: Mm-hmm.
0: Protože ty lidi něco někde publikovali. Tak prakticky oni si ty důkazy prakticky vytiskli sami na sebe. Mm-hmm. Sami na sebe. Sami mm-hmm. sebe usvědčili. Takže proto tam to bylo takhle urychlený.
1: Ano, žádné vyšetřování, nic, jo?
0: Takže, rovnou.
1: Ano, rovnou před soud.
0: Rovnou.
1: Ano, tak ty důkazy, když jsou daný, jasně, tak není co daný. Není co řešit. Dobře.
0: Podstavec 4. Po skončeném vyhledávání podá Národní prokurátor písemnou obžalobu pro trestné činy, případné písemné obvinění ve smyslu paragrafu 4. Námitky proti tomu se nepřipouštějí. Odstavec 5. V žalobě či obvinění musí být označena také skutečnost, která je podkladem obžaloby či obvinění. Jo, takže prostě ten člověk, pokud

0: to na sebe opravdu, bylo to zaznamené na nějakém tom filmu, byly nějaký zvukový záznamy, něco někde publikoval, tak měl prostě smůlu. Usvědčil se sám. Tam nebylo o čem ani potom.
1: No,
0: Tak.
1: jeden dál, devět, paragraf.
0: Paragraf 9. O vazbě obžalovaného v případě žaloby ve smyslu paragrafu 2 rozhoduje národní prokurátor, řídí se přitom předpisy paragrafy 175 a trestního
1: A 180,
0: řádu
1: ano, trestní řady.
0: a 180 trestního řádu, pardon. Paragraf 10, odstavec 1. Obžalovaný má právo zvolit si obhájce nebo požádat soud, aby mu zřídil obhájce, je-li nemajetný. Nepoužije-li obžalovaný svého práva, zřídí mu soud obhájce z úřední moci. Odstavec 2. Obhájce může být toliko osoba, jež dosáhla k doktorátu práv, nebo alespoň složila 3 státní zkoušky právnické, nebo nejméně však státní zkoušku judicelní. To je to, co jsem říkala předtím. Ta definice o těch zkouškách u těch právníků se nám opakuje. Opakuje se právě tady neustále dokola, aby nám bylo připomenuto, kdo skutečně na těch soudech může být. Jo? A i tohleto bychom se měli dneska dotazovat těch soudců. Aby ten lid měl skutečně kontrolu, kdo na těch soudech skutečně sedí. Dokonce, až pomeňme na Okamuru, byť teda politiky nemusím, myslím si o nich svoje. A sám řekl, že vlastně, když byla vlastně SPD odsouzená za ty plakáty, takzvaně rasistický, že samosoudkyni nebo samosoudce rozhodl nějakou, vlastně sám za sebe rozhodl o nějaký pokutě. Jo? A už i ona to upozorňoval, samosoudce, že to není úplně v pořádku. Jo? A všímejme si toho, co ty politici říkají. Tím nám sami ukazují, že bychom se nad něčím měli zamyslet. A to se týká právě i těch samosoudců. Tak. Tečkon. Jo, tady. Paragraf 11, odstavec 1. Obžaloba, případně obvinění, doručí se obžalovanému přímo s obsílkou k hlavnímu přelíčení. Jehož trestní termín nebudíž stanoven dříve než za 8 dní od doručení obsílky. Odstavec 2. Jestliže se obžalovaný nedostavil nebo nemůže dostavit k soudu, z jakýkoliv důvodu může národní prokurátor navrhnouti, aby se hlavní předlíčení konalo nepřítomnosti obžalovaného. V takovém případě musí soud zřídit obhájce z úřední moci.
1: To se nyní děje taktéž, to je stejný, ale no, jedem dál. Nebudem to rozvádět.
0: No, sice je to, máš sice pravdu, ale bylo tam nějaký důkazní řízení. Dneska to důkazní řízení není vůbec žádný. Co se budeme nalahávat, dneska soudci vyřizují objednávky.
1: Ano.
0: To je můj pohled. Takže, paragraf 12, odstavec 1, hlavním přelíčením před Národním soudem zahajuje se po vyvolání věci a zjištění generálí čtením obžalovacího spisu, případně obvinění, paragraf 8. Výslech obžalovaného se provádění důkazu řídí se předpisy obecného trestního řízení. Činnost soudců a stran buď omezená na skutečnosti, pro něž byl obžalovaný před Národní soud pohnán. Zjištění spoluviníků nebudíž sice opomenuto, avšak vynesení a výkon rozsudku se tím nemá oddalovat. Odstavec 2. Hlavním přelíčení před Národním soudem je veřejné a ústní. Protokoly o výsleších spoluviníků a svědků, jakož i dobré zdání znalců mohou se čísti vždy, považuje to předseda Senátu za účelné. Za třetí, po ukončení průvodního řízení zhodnotí národní prokurátor jeho výsledky a podá konečný návrh předseda na to, udělí slovo obžalovanému nebo jeho obhájci. Odpoví-li národní prokurátor na vývody obhajoby, má obžalovaný a jeho obhájce právo na poslední slovo. To se nám vlastně to samý máme i v tom předchozím dekretu v té 16. Jo, ale oni se to posichrovali, aby to všude prostě bylo stejný, aby nikdo nemohl říct, tam to není napsaný. Jo? Paragraf 13, odstavec 1. Poté se soud na veřejné poradě usnese o rozsudku. Řídí se přitom příslušnými předpisy o obecném trestním řízení, pokud tento dekret neustanovuje jinak. Odstavec 2. Při hlasování hlasují nejprve přísedící, a to starší před mladšími. Jo, tam zase starší v tomto směru měli tu přednost. A odstavec 3. Nebo neopírá-li se výrok o vině odsouzenému u zločinu, na něž je uložen trest smrti, alespoň o 5 hlasů, nebo dospěl-li soud k názoru, že pro zjištěné polehčující okolnosti by trest smrti byl nepřiměřeně přísný, může soud uložit trest těžkého žáře od 20 let až na doživotí a za předpokladu uvedených u paragrafu 16 odstavec 2 retribučního dekretu uží ustanovení v něm obsažených. Za čtvrté, na to budiž rozsudek ihned vyhlášen ve veřejném zasedání soudu. Paragraf 14 v průběhu hlavního přelíčení se sepíše zápis předpisů o řádném řízení, podle předpisu o řádném řízení. Tento zápis podepíší všichni členové soudu a zapisovatel. Opět se nám tady tato formule opakuje, tak jako v dekretu 16. Takže opět se můžeme dotazovat na ty soudce. Proč nic nepodepisují, tak jak by měli. Paragraf 15. Proti rozsudku Národního soudu není opravných prostředků. Paragraf 16. Odstavec 1. Žádost o milost, kýmkoliv podaná, nemá odkladného účinku. Za druhé, trest smrti se vykoná zpravidla do 2 hodin po vyhlášení rozsudku. Na výslovnou prosbu odsouzeného možno lhůtu prodloužit o další hodinu. Konalo-li se řízení nepřítomnosti obžalovaného, provede se rozsudek smrti do 24 hodin po dopadení odsouzeného. Odstavec 3. Národní soud může rozhodnout, aby se trest smrti vykonal veřejně. Učiní-li tak, zejména když surový způsob, jímž byl zločin spáchán, nebo zvrhlá povaha pachatele, počet jeho zločinů nebo jeho postavení veřejného výkonu rozsudku si žádá, v tomto případě může soud, aby si veřejnost výkonu trestu zajistila lhůtou 2 hodin prodloužití, ne však nevíce než 24 hodin. To je to samé prakticky jako v tom paragrafu, teda v tom předchozím dekretu. Je to úplně stejná formulace, ale tady si mě tak napadla jedna věc. Opět si představme, že by se toto týkalo těch, kteří tady prosazovali ten COVID. Jo? Teď si zkusme tohleto jenom představit. Vzpomeňme si na to strašení tě toho flagra, jo? Který tady strašil těma mrazákama. Jo, těma mrtvolama v těch ulicích. Vzpomeňme si na to úplně, to byla magie přímo. Jo, jaký lidi dostávali během covidu. Na místo byli lidi, kteří nebyli v medicíně nijak znalí, nebyli to vůbec odborníci. Naopak odborníci byli umlčováni a byli to lidé, kteří byli v té medicíně vzdělaní. Ať to byl profesor Žaludík, profesor Hnízdil a další lidi, kteří se tím skutečně zabývali. Jo? co se tady dělo. Zkusme si jenom představit, že by tento dekret pasoval na tyhle ty lidi. Nepřipadá vám to podobně třeba i s tou Ukrajinou? Jo? Zkusme si to jenom představit, že by tenhle ten dekret pasoval na tenhle ten typ lidí. Jo? To je tak jako... Zkusme si to jenom představit. Je protože my skutečně žijeme v podobné době. Jo? A teďkon, teda paragraf 17, ustavení zákona o ukládání trestu smrti, nedoživotí a doživotních trestech, částka 1934 sbírky. A dále teďkon tady nerozumím ty
1: konkrétně zkratkám,
0: neplatí odsouzení podle tohoto dekretu. Paragraf 18, účinnost tohoto dekretu se stanoví ode dne vyhlášení na dobu jednoho roku, leč by jej příslušné zákonodárné instituce změnily či doplnily a tak dále. Je to úplně stejná formulace jako u té 16. Takže to znamená, že zase je to zase ta zákonodárná moc. A teďko si ale vem, já teďko nevím teda, kolik máme ještě, máme tady ještě chviličku.
1: 10 minut.
0: A máme 10 minut a teďko si představím. Tady my jsme tady vlastně měli takovou prapodivnou věc, která se nám tady udála v těch 90. letech. A my jsme tady měli vlastně to federální shromáždění, potom v roce 68. Předtím jsme tady měli národní shromáždění, pak se nám to nějakým způsobem prapodivně převtělo v to federální. Díky tomu, že tady byla zavedena vlastně tato národní, Česká národní rada, která vlastně ve skutečnosti národ vůbec reprezentovala. A teď se veme, že tady nám vymyslela zákon o nejvyšším soudu. Jo? Je to zvláštní. Není to národní soud, ale je to nejvyšší soud. Jo? A teď si veme, že ty lidi tam byli doslova dosazený. Jo, já teď netuším, jestli jsem ti to poslala. Jo, je to ta částka 19, je to ústavní zákon částka 29, 93. Je to nad tou 17, já jsem ti posílala ještě 17, ale tu už byl teda ten dekret 17, ale je to tam, máš tam právě tehle tu...
1: Já teď nevím, konkrétně co myslíš.
0: Když si najedeš toto... na ten náš čert...
1: Ano, tak je to něco zpátky, z minula.
0: Ano, je to něco zpátky, a ne, tohleto je federální shromáždění o zániku funkce, je to ještě na to, máš ještě jeden odkaz.
1: Počkej.
0: Na tě máš ještě jeden odkaz.
1: Ústavní zákon 2993, to je ono, no?
0: Ano, to je ono.
1: Tak to tam jedeme hned, to je toto, ano.
0: Tak, a teď si veme, že to je právě, a to je krásný příklad, to je ten, teďkom si srovna, kterou teďkom tady máme, a teďkom to, co nám tady zanechal ten Beneš. A teďkom, když se společně podíváme na to, co je hnedka na první straně, to je ten úvod, takže seď o tu stránku níž. To je ten ústavní zákon České národní rady z 22. prosince 1992 a ten článek 1. Když jsem si to přečetla, a když si to opravdu srovnáme s těmi předchozími dvěma dekrety, tak tady máme dnem nabytí účinnosti tohoto ústavního zákona se stávají soudci přidělenými k výkonu funkce k nejvyššímu soudu České republiky, pokud s tím souhlasí ti soudci nejvyššího soudu České a Slovenské federativní republiky, kteří jim byli ke dní 31. prosince 1992.
1: Takže byli přiděleni. Hotovost.
0: Takže normálně přiděleni. Kde je jim jmenování? Z jakého seznamu?
1: Mm-hmm.
0: Jo? A tady je krásně ukázáno, že Česká národní rada si tady opravdu dělala, co chtěla. Jo, tady je to krásně, my máme krásnou ukázku, že oni jednali velice nezodpovědně. Tady vůbec, takže vlastně my tady ani nevíme, kde se ty lidi vůbec vzali.
1: Mm-hmm.
0: Jo, to je právě ten kontrast s těma devadesátkama a s těma dekretama prezidenta republiky. A jak si tam ještě teďko, jak se vrátíme k té 624, to je velice důležitá, ta právě předcházela, prakticky oni to prakticky vyšli stejně. Jo, Česká národní rada se tady vyzdávala ústavní zákony, na který vůbec neměla právo. A vlastně to federální shromáždění, ta 624, tak ta byla právě o rozpuštění prakticky, o ukončení všech služebních, je to vlastně o zániku z funkce soudců a ukončení pracovních a služebních poměrů a jsou v souvislosti se zánikem České a Slovenské federativní republiky.
1: Mm-hmm.
0: A proto ty soudci, ta Česká národní rada ty místa těm soudcům přidělila.
1: Ano.
0: Oni ani nejmenovali. A proč nebyli jmenováni? Když se srovnáme ty dekrety prezidenta republiky, tak ten prezident ty soudce jmenoval na návrh vlády.
1: Ano.
0: A Česká národní rada toto porušila. Toto porušila v tom roce 1992 tím, že ona, konkrétně, když se vezmeme ty nejvyšší soudce u nejvyššího soudu České a Slovenské federativní republiky, když to vezmeme podle toho, co tam napsali, tak oni jim ty místa předělili. To znamená, tady nebyl žádný prezident, který by je jmenoval, a v tom případě tady nebyla vláda, která by je navrhla. A to je jedný. A tady jsme vlastně, tady jsme právě, a to je ten spor, který tady běží. Jo? A teď myslím, že se to tak vezmeme. Takže na jakým vůbec legitimním základě tady vůbec ty soudci o něčem rozhodují? Když ty místa jsou tam přidělovaný. Kdo jmenuje ty právě ty samosoudce? Kdo je vybral? Jo, na základě čeho jsou vlastně vybráni a jmenováni? A tohle je potřeba se ptát, jo, protože jestliže nám tady ty funkce, ty oficiální funkce zanikly, tak kdo teda dneska na těch soudech sedí? Kdo tam je? Kdo tam rozhoduje? Od lidech, o tom národu. Jo? Kdo tady rozhoduje o těch majetcích, který tady navraceli v restitucích, v těch privatizacích? Kdo o tom rozhodoval? Takhle je potřeba se začít skutečně ptát. Jo? Takže to je takhle na závěr, aby jsme se to opravdu uvědomili tady, že Česká národní rada, která nám tady prakticky rozvrátila zemi a rozkradla naší zemi, taky neměla právo o tomhle tom vůbec rozhodovat. Ty si tady prostě opravdu dělali pravidla sami pro sebe.
1: Všechno bylo zrušeno. Služební poměry, všechno. Všechno zrušili, ano. A nejmenovali. Dosadili tam prakticky ty, kteří tam byli předtím. No, takže oni jako jim to zrušili, ale dosadili tam ty samý, co já vím, co tam bylo napsáno.
0: Ano, A s tím rozdílem, že oni nemají služební poměr, ale mají zaměstnanecký poměr. Pracovně právní. Není to státní služba, ale už je to pracovně právní poměr. Je to zaměstnanecký poměr. A to jsou se sakramentský rozdíly. A proto máme nezávislý soudy, takže kdo ty soudce skutečně zaměstnává? Kdo jim tady určuje, jak mají rozhodovat?
1: No, to samý tady koukám bylo s poslancema a tak dále. Oni to vyřešili tak, že to zrušili,
0: ano.
1: No, ale zároveň zůstali vlastně ve funkci dál. No tak ano. Jo, no tak...
0: Oni se tam dosadili sami sebe. Oni se
1: dosadili sami sebe, jo? Přesně tak.
0: Ano, a proto i dneska si troufám říkat, že volby nefungují. Už dopředu ty lidi jsou prostě vybraný. A tyhle ty zákony dva, tyhle ty zákony, ta 624 a ta 29, ta 624 z roku 92 a 29 z roku 93, tak vlastně nám to tady krásně ukazují.
1: Ano.
0: Takže opravdu za mě volby jsou skutečně pouze hrou na demokracii a skutečně slouží k tomu, aby lidi věřili, že tady něco pomocí těch voleb mění. Když si opravdu lidi prostudují tyhle ty dva zákony, tak zjistí, jak jsme byli oklamáni. má. Jo? A tady nám je tvrzeno, že Jan Stráský byl prezidentem. Tady to krásně vidíme. On je tam teď jeho podpis na místě prezidenta. Ale ano. Není tomu tak, protože Jan Stráský nesložil žádný prezidentský slib veřejně a ani a dokonce teď mě se dostala do ruky taková věc, že já teď ještě si k tomu potřebuji dohledit nějaké věci, něco ještě dohledat, protože to mi úplně vyrazilo tak právě, co se týká Jana Stráského. Až potom budu mít něco bližšího, tak potom to zveřejním, protože to prostě to bylo, když to řeknu, jak se říká lidově, pic kozu do vazu. Protože to mě fakt dostalo a týká se to právě Jana Stráského kina 30. prosince 1992. Nebudu říkat konkrétně o co jde, nechci teď prozrazovat, ale mě to fakt vyrazilo dech, takže se nahlídat do jistých dokumentů a nestačila jsem se sama divit.
1: No je to síla, no, tak podpis prezidenta, ano, to je pravda, Stránský, předseda vlády Stránský. No, tak tady je nějaký problém taktéž, že? Tam si prostě nebyl prezident, tak hold si tam podepsal předseda vlády, ale jako prezident, což je zase veliký problém. To je taky špatně.
0: Přesně tak.
1: Jo, tak jo. Takže kolik máme? 58, 59? Tak my musíme končit pomalučku. Koukám, že tu kolega
0: je... To jsme to krásně stihli.
1: Jo. No a věřme, že příště budou zase jiné dekrety. Dáme si termín, zůstaně tu, až než přepojím, tak potom mi tu zůstaně ještě a domluvíme se na dalším termínu. Domluvíme i další setkání na Paloučku určitě, kdy bude patrně někdy poslední víkend v srpnu, aby už jste byli k dispozici, vrátili se z těch dovolený a byli jste k dispozici, protože si myslím, že by to mělo opravdu víc lidí slyšet na vlastní uši. Tebou podané, protože to opravdu má smysl nějaký. A jsou tam zvláštní nebo zajímavé souvislosti, které tam hledáš. Takže určitě to bude dobrý. Je to tak.
0: Já doufám, že jednou ty věci, které tady prakticky mám, tak budou opravdu součástí jednoho velkého vyšetřování a aby opravdu ty lidi, kteří dneska jsou u toho kormidla, tak aby nám vůbec vysvětlili, jakým způsobem se dokázal účastnit bez skrupulí na vlastně ohrožení bezpečnosti státu, ohrožení vlastně národa. A troufám si klidně říct i genocidy během vakcinací COVID-19. A čirou náhodou nám tam sedí úplně ty samý lidi. Jaká to náhoda. Jo, takže proto říkám, zamysleme se nad těmi posledními dvěma dekrety, teď, o kterých jsme si dneska opravdu povídali a zkusme si představit, že bychom je napasovali opravdu na tyhle ty lidi. Jo, na tyhle ty zodpovědní osoby, co vystupovali v médiích, ale to se týká právě třeba i herců. Podívejme se, co vyváděli herci a co vyvádějí do teďka. Jo, takže je to spousta, zkusme si to jenom představit.
1: Ano, je to síla. Tak, Petr už se tady hlásí, takže já se s vámi loučím dnes opět ze studia Plzeň a loučím se též s Mílou Čechů. Mílo, hezký večer.
0: Taky se s vámi loučím, mějte se hezky, mějte se krásně a omlouvám se za pozdní příchod, ale dneska to jinak prostě nešlo.
1: Ano, to je v pořádku, zvládli jsme to úplně výborně. Tak jo, takže mějte se krásně a se mnou za týden opět, nebo za týden, ani nevím, jestli zítra mám vysílání nebo ne. No, nevím, tak já se na to musím kouknout, že jsem se ani nekoukl.
0: Aspoň nemá zmatek jenom já. Tak jo, mějte se všichni hezky, mějte se krásně, zase někde na shledanou a neslyšenou.
1: Tak jo, mějte se krásně, ahoj.

0: vítám, dnes tedy v neděli 16. srpence, srpna 16.8. ale to páně 2026, tedy je jich to kalendáře. A my se tedy koukneme s inženýrem Jaroslavem Tichým na komentované zpravodajství přes Studio Karin, tady zde na svobodném vysílači CS, a samozřejmě sledovat ji už byste mohli a měli na Odyssey. A
1: to svobodném vysílači.
0: Ano. Je to tam a jsem tam
1: se mohli a měli na Odyssey a to svobodné vysílání.
0: Ano. Tak a je to tam stejně slyšet ještě nějak divně, takže to není úplně good ten zvuk, takže se nám to s Pavlem nepodařilo ani na podruhé. No, nedá se nic dělat, dámy a pánové, připomenu, že teda také, to tady, ničemu nevěřte a vše si prověřujte z různých to zdrojů a jsem najednou slabý a nevím proč, nerozumím tomu. S tím, že samozřejmě poznamenám, že válka je vůl a nikdo ji nechceme, že ano, a zabíjení lidí lidmi, že je tedy svinstvo. Toť k tomu. No už uvidíme, pan Tichý, teď mi stihnul první e-mailíček poslati. Počkat, já to tady překliknu obrazem a první mi poslal v 18.57, takže opravdu příprava není možná na toto vysílání, zkrátka, když mi to chodí za 3 minuty, začátek vysílání. No už nevadí, budeme tady mít samozřejmě zase nějaký možná důležitý věci, možná hlouposti, takže zprávy z Ruské federace, taktéž události na Ukrajině, doufám, že jich nebude moc. Informace z USA a iránský konflikt bude následovat jako třetí a čtvrté, páté budou novinky odjinud, aktuality z Evropské unie a covid kočkování následovat. Sledky budou jako 7. No to se na to zvědavě, jestli to stihneme, uvidíme, je toho dost. A zajímavost mi z domova, bychom to měli skončit. A pak bychom se měli kouknout zhruba za hodinu a 3/4 na tematické okénko a ne smrtelná choroba globalistického projektu. Tak, pan Tichý by měl být už připojený, já jsem stále slabý a už nevím, co s tím mám dělat. Tak, pane inženýre, slyšíme se, hezký večer.
2: Slyšíme se, hezký večer, zdravím vás i vás, vážení posluchači, a jak si pod heslem, kdo je připraven, není ohrožen, tak se do toho pustme.
0: Dobře. Vrhneme se na to, pustíme se na to, ať to sviští po strniště. Tak já s dovolením teda dám tu jedničku z Ruské federace. Ještě to tady vlastně musím prokliknout, takže tady jsem zaspal já. Rusko zaútočí na NATO do konce tohoto roku, nebo spíš už zaútočilo. Tak, je to od pana Kornilova. Je to tedy z pondělka článek přeložený do češtiny, je asi to zase větší, hlubší analýza. Minulý víkend tedy už nějakého třetího, že ano, končící nebo druhého dokonce, přední evropské noviny jednomyslně informovaly o nejnovější senzaci, tedy Rusko by mohlo zaútočit na NATO do konce tohoto roku. Jde o výrazné samozřejmě urychlení západních hororových scénářů o našich tedy myšleno ruských plánech. Vždyť dříve strašili své občany bezprostřední válkou s Ruskou federací, a to v rámci horizontu let 2029 či 2030. A teď najednou tak prudký skok v časovém horizontu. No, zdrojem tohoto senzačního příběhu byly samozřejmě exkluzivní informace, které The Wall Street Journal získal od nejmenovaných představitelů odvolávajících se na nové zprávy amerických zpravodajských služeb, a těm můžeme přeci věřit. A tyto zprávy údajně dříve uváděly, že Rusko nevyhnutelně zaútočí na NATO po skončení války na Ukrajině. Ale pak rozumnější šéfka samozřejmě rozvědek Tulsi Gabbardová odstoupila a zprávy se změnily. A nyní se zdá, že se Rusko rozhodne otestovat sílu aliance, tedy omezenou v úvozovkách invazí, ještě před skončením centrálního vojenského okruhu. No a téměř současně se zveřejněním tohoto exkluzivního materiálu The Wall Street Journal se však na letišti v Lipsku odehrál záhadný incident s neznámým dronem a západní propagandisté jeden po druhém začali tvrdit, že útok na NATO už proběhl a samozřejmě za ním stálo kdo? No přece Rusko, kdo jiný. Dneska jsem si šel zase na Rumunsko, už čtvrtej tam spadnul, nejspíš, zase bez důkazů, že ano, forenzní expertízy nebudou, jako nebyly ani u prvního rumunského, u druhého rumunského, ani u třetího, teda nebyly expertízy. A ruský prezident Vladimír Vladimirovič to říkal jasně. Předložte důkazy, trosky, udělá se forenzní expertíza a zjistíme, kdo to vyrobil a zjistíme, kdo a odkud to naváděl. Je to úplně jednoduchý, ale tady ty keci, co dneska jeli Frekvence 1, protože ty to zase určitě pochytili od ČTK a dalších plkalů, který si tady platíme povinně. Takže takový ty je narrativ. Rusko je EE a nejspíše útočí na Rumunsko těmi drony, kdyby Rusko chtělo, tak jim srovná letiště na děrníky a mohli by tam sázet maximálně tak rajčata, ty ichtylové v Rumunsku, ano. Tak, asi můžeme, pane inženýre, na druhou, protože to je úplně...
2: Ta druhá zpráva v podstatě dost jako rezonuje, když se na to podíváte, s tou první. Ta druhá hovoří o tom, že rafinérie v Nižněkamsku byla zasažena, je tam 13 mrtvých, republika, to je Tatarstán, ten Nižněkamsk vyhlásil smutek, 48 lidí bylo zraněno. Tady vidíte to, tam tvrdí, že něco padá z ruské strany do Rumunska a podobně, nejsou schopni dokázat a tady jim prostě zabijí lidi, hoří to prokazatelně, útočí tam na ně a vidíte, že to je nesrovnatelné. A ta zpráva je tedy z 11. a s tím, že teda ráno toho dne byla místně ropná rafinerie zasažena masivním útokem dronů, přičemž zahynulo 13 lidí a 48 bylo zraněno. Takže ten dron zjevně havaroval někde poblíž davu lidí a no, havaroval, on tam také mohl být naveden, že v republice byl vyhlášen celonárodní smutek a přitom podle ruského ministerstva obrany bylo za posledních 24 hodin sestřeleno 1134 dronů ukrajinských ozbrojených sil. 1134 dronů. Oni nejsou ani tak ukrajinských ozbrojených sil, jako oni jsou hlavně původem nakupovaný ze západu. Maximálně na té Ukrajině montované a upřímně ta speciální vojenská operace by se asi neměla proměnit v soutěž, kdo kolik dronů jenom někomu tam pošle, kolik mu vybombarduje rafinerii nebo mostů a podobně. Tady je prostě potřeba si uvědomit, že to je ta vzdušná část, kde teda Ukrajina vlastně jakoby předstírá nějakou vyrovnanost v tom boji, ale po té souši prostě ty ruské jednotky postupují dále, obsazují další prostory na Ukrajině a o tom nám řeknou další zprávy. Takže tolik tedy tady v tom, je tady samozřejmě také ještě v tom článku zmínky, které se týkají teda toho takzvaného útoku na ukrajinské transportní letadlo na letišti v Lipsku. On tam nikdo neútočil, on tam teda našli něco pohozeného a je to, ty zprávy byly různé, protože nejdřív tam bylo o tom, že řidič turistického autobusu náhodou objevil dron 4 hodiny po útoku, během své obchůzky, tak říká, že ležel poblíž letadla, zatímco nálož se nacházela něco stranou. Dron se z něj pokoušel narazit do křídla Antonova poblíž palivových nádrží. Dron havaroval, nevybuchl. Němci hledají ruskou stopu a nemohou ji najít, co se dá dělat. Ovšem předtím ty první zprávy byly, že dron letěl a ten řidič ho skopnul ze vzduchu. Takže tady vidíte, že prostě to je až jako k nevíře, co se děje. A jenom srovnejme si obojí. Jo? Útoky na jedné straně, kde teda hoří rafinerie, kde teda jsou mrtví a na druhé straně rádoby nějaké útoky, které pořád ne a ne, ty ruské na ten západ ne a ne, je jako prostě prokázat. Takže pojďme dále asi.
0: No, oni to hlavně dělají jako provokaci západňáci, že ano, aby se aktivoval ten kouzelný článek 5 severoatlantické smlouvy o NATO, tedy Washingtonské smlouvy, dámy a pánové, aby si řekli, jdem na ně, jdem na Rusa, že jo. Jenomže na Rusa nepůjdou na samotného, protože Putin si prý vytvoří vlastní hormuzský průliv, a to za pomoci KLDR. bylo zveřejněno 379 cílů a prý kdo je na seznamu? O co go? Ruský prezident dal tedy jasně najevo. Cituji, odpovíme na útoky proti stínové flotile. A Rusko nemá na své straně pouze vlastní lodě, ale také rychle rostoucí flotilu KLDR, která se proměňuje z pobřežních sil v nástroj dálkové námořní politiky. Velitel tichomořské flotily Viktor Lína informoval o podrobné analýze námořní přepravy, tedy v asijsko-pacifickém regionu, kdy tedy od 24. dubna do 6. srpna proplulo jen výlučnou ekonomickou zónou podél jižních Kurilských ostrovů 1001 plavidel a z nich tedy 379 plulo pod vlajkami nepřátelských států. Konkrétně bylo uvedeno tedy 26 britských a 9 francouzských lodí a pan Lína tedy, nebo tedy ten velitel tichomořské flotily, zvláště poznamená, že západní státy používají vlajky třetích zemí, ale přitom ruská armáda ví, čí jsou to lodě. Důraz tedy právě na Británii a Francii není náhodný. Pod britskou vlajkou pluje pouze 0,4% světové obchodní flotily, ale britské společnosti vlastní, spravují anebo provozují 1781 plavidel, což je přibližně 4% právě světové tonáže. Rusko se nebude tedy omezovat na formální registraci, ale zaměří se na řetězce vlastnictví, správy, pojištění a konkrétních příjemců a pomohou jim v tom právě Severokorejci se svojí flotilou, která vstupuje prý už na scénu s oceánskou. No,
2: Tam to bude velmi zajímavé, jo. Protože Rusové teď, respektive tedy prezident Putin, aby byl přesný, tak jak si prohlásil, že prostě tu hru, kterou jak si hraje ten Západ, že zabavuje ty lodě z té takzvané ruské stínové flotily, tak oni, že tuto hru budou hrát také. To znamená, že tam nepropoje za chvilku buď vůbec nic, anebo jim to zabavějí. Jim to zabavějí i s nákladem a to bude zajímavé. To bude velmi zajímavá hra. Ovšem počítáme s tím, že bude teda světový obchod rozbourán tedy. A to takže do mrtě. Na druhé straně to přinutí zase jednotlivé státy, aby si začali doma obnovovat průmyslovou výrobu, což je ovšem zase v rozporu se zájmy globalistů, ale k tomu si ještě dneska řekneme jako docela zajímavé věci. Takže pojďme dále. Já tu další zprávu, ta je také velmi zajímavá a hovoří o tom, že Rusko vydal zatykač na syna amerického ministra zdravotnictví Roberta Kennedyho juniora, protože on se jmenuje Connor Kennedy a bojuje na straně Ukrajiny jako žoldák. Takže byl tedy zařazen na příslušný mezinárodní seznam, je na něj vydán soudem Moskvy zatykač, je mu 32 let, vstoupil do Mezinárodní ligy Ukrajiny v roce 22, několik měsíců bojoval po boku ukrajinských odborných sil, kde tam teďka je, se asi neví přesně. A pokud bude chycen, tak mu v Rusku hrozí trest odnětí svobody na 7 až 10 let, což tedy samozřejmě ten zatykač jak si tedy nejlepší už ty napjaté vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem, ale to jako to se nedá nic dělat, prostě taková situace. Takže pojďme dále.
0: Tak, dále se mrkneme. Na. Rusové uspořádali prý dronové safari ukrajinské ozbrojené síly. Narazili OSU samozřejmě u vstupu do družkovky na ohnivé peklo. Jedná se o vojska ruská střed, ta obsadila poslední opěrný bod před městem silou a rychlostí. V oblasti odpovědnosti vojsk tedy střed přišla pro mnoho vojenských expertů nečekaná zpráva. Vojáci 102. motostřeleckého pluku, 150. motostřelecké divize, 8. gardové armády převzali kontrolu nad obcí Petrovka, která se nachází na okraji Družkovky. No a na internetu byly zveřejněny objektivní záběry potvrzující vytlačení jednotek OSU z jejich obranných pozic v obci. Na několika místech zde byly styčeny tedy ruské vlajky. Tak, Petrovka v Kramatorském okrese je tedy malá osada, která během let nezávislosti prakticky vymřela. Její rozloha je ale mimořádně malá, méně než půl kilometru čtverečního a tvoří doslova několik ulic, soukromých domů se zahradami, které postupně přecházejí tedy v sousední obec Rajskoje, ta je na severu. No a prý z vojenského hlediska je však její význam, tedy Petrovky, jen těžko možné přecenit. Opuštěná osada se táhne podél vysokého pravého břehu řeky Kazený Torec a je obklopena hustou sítí lesních pásů přečnívajících na Družskovskou nížinu. Je ideální pro vyvíjení palebného tlaku na pevnost asi a soustředování sil útoku. Tak dále je to ještě dlouhé, je to zase souhrn těch věcí, tak asi by to mohlo stačit.
2: Já půjdu k další zprávě, to bych se dovolil přečíst celou. Jde o výzvu za mír Vladimíra Vladimiroviče Putina. A je to výzva k občanům Evropské unie. A on říká toto. Evropané, opravdu chceme třetí světovou válku? Evropští spoluobčané, vaši politici chtějí dokázat, jak jsou užiteční pro EU, NATO a Spojené státy. Očekávají, že jejich tvrdý postoj v uvozovkách vůči Rusku je vynese v kariérách výše na ještě lépe placené posty, než mají dnes. A proto se předhání v návrzích sankcí, vysílání bojových jednotek a v jiných projevech nekontrolované agrese proti Rusku, čím se ze dne na den zvyšuje riziko třetí světové války. Jsou tak zaslepeni svou vlastní nekontrolovatelnou mocí a vidinou jejího dalšího růstu, že počítají s tím, že Rusko ustoupí na poslední chvíli tlaku na to a k válce nedojde. Ale v čem má Rusko ještě ustoupit? Co má Rusko udělat, aby byli spokojeni? Má se vzdát svých území, podstoupit je dobrovolně každému, kdo o ně projeví zájem? Pravým cílem všech těch, ať už jsou z Evropy nebo spoza oceánu, kteří chtějí vyvolat válku, je bohatství Ruska. Má Rusko rozdat své bohatství, aby se vyhnulo válce? Má nechat likvidovat své vlastní obyvatelstvo na Ukrajině? Všichni, co uvažují střízlivě, vědí, že se to nikdy nestane. Rusko nikdy nepodlehne tlaku, jako nikdy nepodlehlo v minulosti, tak tomu nebude ani v budoucnosti. Dnes je již jasné, že válka v plánech jejich strujců nemá skončit na Ukrajině. Hlavním cílem je Rusko, ale válka zachvátí celou Evropu. Co pro USA zajistí vyšší zisk a co USA rychle vytrhne z dluhové krize, než válečná výroba? Co účinněji zlikviduje konkurenci USA v podobě Evropské unie a Ruska, než vzájemné vyvraždění celých národů v Evropě? Co USA pomůže více rozšířit sféru jejího vlivu, než poválečné půjčky, přesně podle odzkoušeného scénáře použitého po druhé světové válce? Světový válečný konflikt reálně hrozí. V této souvislosti se zamyslete, kdo z vašich politiků vám prozradil, že po přijetí Ukrajiny do NATO a vstupu EU do konfliktu odvedou vaše potomky na východní frontu, kde velmi pravděpodobně položí život. Kdo z politiků tam půjde do zákopu s nimi? Kdo z válečných štváčů, které královsky platíte ze svých daní, a kdo z jejich mediálních spolupachatelů vám prozradil, že toto nebude jen dobrodružná vítězná výprava na východ, ale že to skončí jako třetí světová válka za možného použití atomových zbraní? Kdo dokáže předpovědět účast Číny, která je v tomto konfliktu spojencem Ruska? Kdo vyhodnotí reálnou sílu americké armády, která dosud bojovala vždy jen se slabším protivníkem, když Hitlera porazili hlavně Rusové? Na co se vlastně váleční štváči spoléhají? Jedno jisté, v té válce nebude vítěze. Kde se schováte před jadernými výbuchy? Máte dost hlubokou jámu a dostatek potravin, abyste v ní vydrželi 100 let, než se sníží úroveň záření na únosnou míru? Ve jménu čeho mají na obou válčících stranách umřít naše děti na východní frontě? Ve jménu čeho má zahynout rodina? Ve jménu čeho má přestat existovat všechno, co znáte? Ve jménu čeho má schořet tento svět? Ve jménu demokracie? Kde vidíte demokracii v tom, co se děje na Ukrajině? My vidíme jen fašistickou vládu, armádu porušující mezinárodní konvence a promyšlenou genocidu vlastního obyvatelstva, jehož vinou je jen to, že mluví rusky a chce nezávislost na fašistické Ukrajině. A co na to Evropa? Umíte si představit, že by některý národ v Evropské unii vydobil samostatným způsobem, jako to dělá Ukrajina? Byla snad Ukrajina dosud nesamostatná, že boje o samostatnost? Měla snad vládu, kterou...

0: Ano, můžeme. Co mohou udělat obyčejní lidé? Všichni, když všichni malí a slabí dělají to též, změní všechno. Lze to změnit, neboť je to nutnost. Bojkot všech politiků, kteří zvyšují napětí, kteří volí po sankcích a zásahu proti Rusku. Bojkot na všech úrovních, ve všech volbách. Nedopustit uplatnění zla, které chtějí šířit. Bojkotujte vstup Ukrajiny do NATO, bojkotujte média, která válku podsouvají jako jediné možné řešení. Věřte, Rusové i Ukrajinci jsou dva moudré národy, které řešení najdou. Nebojte se. Takže tolik výzva ruského prezidenta Putina k občanům Evropy.
1: Tak, dobře, dobře, tady někde není. Já myslel, jestli je tady nějaká datáž, protože ten závěr, ten znám, to už tady proběhlo před pár, ale neviděl jsem právě nikdy na to žádný přímý odkaz. Tady na ten
0: to já rozhovor. Tu zprávu mám z 15., ale asi to bylo nějaký den dříve, no.
1: Tak, koukneme se na Ukrajince, ukrajinské střely FP-5. Flamingo zasáhly prý ruské raketové a kosmické centrum s označením JSC Progress ve městě Samara. Asi 920 kilometrů od první linie. Stalo se tak v brzkých ranních hodinách v sobotu 8. Aha, 15.8. tady je to řečeno, se nad budovou zvedl hustý kouř. Firma Progress je jedním z předních výrobců raket a kosmických lodí v Ruské federaci a současně hlavním výrobním zařízením pro nosné rakety Soyuz 2, včetně raket Soyuz 2.1b, používaných k vynášení satelitů ruského ministerstva obrany. Jak se uvádí, nebo jak uvádí nedávná zpráva kyjevského nezávislého, Kyjev nezáleží, nevím, co to má, asi nějakého serveru nebo jakýho šlaka. Tento závod také vyrábí kosmické lodě a průzkumné satelity používané pro vojenské mise. V současnosti prý není známo, zda při raketových útocích asi zemřeli nebo byli zraněni nějací lidé. To tady doplním, je tady špatný překlad, je to z řeckých stránek. Tak, ale musí nám to stačit, jdem se kouknout na další zprávu.
0: Další zpráva hovoří o reakci na militarizaci Japonska a také hovoří o tom, co odhalila návštěva Vladimiroviče Putina na Kurilách. Ten příspěvek je ze 16. a říká se toto, či je to z dneška. Ruský prezident Vladimír Putin navštívil 13. srpna poprvé Kurilské ostrovy. Po účasti na cvičeních Tichomořského loďstva dorazil na ostrov Iturup. Tam se setkal s gubernátorem Sachalinské oblasti Valeriem Limarenkem, navštívil dále rybářský zpracovatelský komplex, nemocnici a školu a také si popovídal s obyvateli ostrova. Iturup je jedním ze 4 ostrovů jižní skupiny Velkého kurilského hřbetu, na nějž si činí nárok Japonsko. Za své považuje také Kunashir Shikotan a ostrovní hřbet Hapomai. Tokio se vzdal nároku na jižní Sachalin a Kurily v rámci mírové dohody ze San Francisca z roku 1951. Japonská diplomacie však v letech 1956 až 60 sformulovala stanovisko podle něhož prý Iturup, Kunashir, Shikotan a Hapomai nejsou součástí Kuril. Tohoto postoje se drží dodnes a označuje uvedené ostrovy jako japonské severní území. Rusko s tím nesouhlasí, považuje svou svrchovanost nad jižními Kurilami za legitimní výsledek druhé světové války. A právě otázka příslušnosti kurilských ostrovů je důvodem, proč dosud nebyla mezi oběma zeměmi podepsána mírová smlouva. Tam je dosud jenom příměří od druhé světové války. A za vlády japonského premiéra Shinzo Abeho Rusko-Japonsko zintenzivní dialog a dohodli se na urychleném jednání o mírové smlouvě na základě deklarace z roku 1956. Jednání pokračovala i v následujících letech, ale ten územní spor zůstal nevyřešen. A po zahájení ruské speciální vojenské operace na Ukrajině zavedlo Japonsku několik balíčků proti ruských sankcí a Moskva odmítla další účast na jednání o mírové smlouvě s Tokiem kvůli zjevně nepřátelskému charakteru jednostranných omezení, jež zavedlo Japonsko proti Rusku. Takže ruská strana také odstoupila od dialogu o navázání společné hospodářské činnosti na jižních Kurilách a zrušila platnost dohody o zjednodušení pravidel.

0: dnech pro návštěvy kuril bývalými obyvateli ostrovů. Tady ty kurily navštívili nejvyšší představitelé ruského státu do roku 2026 celkem pětkrát. 2010 Medvěděv, 2012, 15 a 19 taky, ale to jako předseda vlády. A jinak ještě v roce 21 předseda vlády Mišustin. Takže pro prezidenta Putina to byla první tedy návštěva. Tam je důležité vidět jednu věc, tam v momentě, jak by to získali Japonci, tak tam bude americká základna a tam bylo hovor o tom, že prostě tam dostřel na to ruské území a tam na ty základny, které tam na tom východě jsou, tak u některých těch ostrovů to činí 3 a někde 5 minut, takže se na to nedá reagovat. Takže prostě tohle, tyto ostrovy nikdy v rámci zájmu o vlastní bezpečnost, tak to nikdy nemůže být. Nikdy to nemůže být dáno, to by musel zešílet. Hlavně tedy taky proto, že tady i odborníci připomínají, že článek 7 o kapitulaci Japonska, ta byla podepsána 2. září 1945, tak ta stanoví, že japonský císařský palác se podřídí všem rozhodnutím, jež přijme vrchní velitel spojeneckých vojsk na Dálném východě generál Douglas MacArthur. A na základě tohoto rozhodnutí bylo v lednu 1946 vydáno memorandum vrchního velitele spojeneckých vojsk, který je Douglas MacArthur. V něm se uvádí, že suverenita Japonska bude omezena na 4 ostrovy Hokkaido, Honshu, Shikoku a Kyushu. A na ty, které určíme, tam se říká, ale nebylo určeno nic, jak uvádí odborník, takže i v té San Franciské smlouvě z roku 51, kterou Japonsko podepsalo, tak se rovněž potvrzuje, že suverenita Japonska je omezena pouze těmi 4 ostrovy, ničím jiným. Takže tolik tedy, tady je prostě důležitá ještě jedna věc, Japonsko velmi zbrojí. Ono má veliký HDP a jestliže teda 2% věnuje na zbrojení, tak to, ono je to pátá ekonomická velmoc na světě a tam to znamená, že ty 2% HDP představují téměř 100 miliard dolarů. Takže k čemu jsou takové peníze do vojenského rozpočtu v zemi, která to má jenom jako na obranu, ještě tam má jako americké vojáky. Takže je jasné, že se chystají zase prostě k expanzi a vzhledem k tomu, podívejte se, jak všichni ty státy kolem Ruska, tedy když vidí, že Rusko teda na jedné straně bojuje, tak teď se snaží honem teda toho využít a také případně zautočit nebo tlačit na to Rusko, aby tedy z toho maximálně tedy vyzískalo. A to Japonsko se, jak se tady z toho nevymyká. Takže tolik ode mě tato zpráva.
1: Tak, dále se koukneme na USA, jsou přímo zapojeny do útoku v Rusku nebo proti Rusku. Tak, Ruská federace se domnívá, že tedy USA, Spojené státy americké, že ano, jsou hluboce zapojeny do ukrajinských útoků a sdělují tak své obavy Washingtonu, když to v pátek uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. A dodal, že americká podpora Kyjeva zahrnuje i zpravodajské služby. Cituji, položili jsme ministerstvu zahraničí USA řadu otázek, včetně otázky zpravodajských dat a skutečnosti, že se USA silně podílejí na přípravě a provádění útoků na civilní cíle hluboko na ruském území a čekáme na odpověď, řekl tedy Sergej Lavrov v ruské státní televizi. A dodal, že Rusko neklade USA ultimáta ohledně pozastavení podpory Kyjevu jako podmínku pro jednání. A zdůraznil, že ruský prezident Vladimirovič Putin je připraven znovu přivítat americké vyjednavače Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, ale s čím přijdou nebo přijedou, to už je jiná věc. Pokud se Witkoffovi a Kushnerovi dostane takové důvěry, že přijedou do Ruské federace jako vyjednavači, znamená to, že mají vliv na amerického prezidenta Donalda J. Trumpa, vysvětlil Sergej Lavrov. A řekl, věří jim, tedy asi jako Trump, a neodmítáme s nimi mluvit. Pokud přijdou, vědí, že ruský prezident Vladimír Putin je připraven je znovu přijmout. Otázkou je, s čím tedy přijedou? No, tak uvidíme. Zpřísníme naše vlastní metody, abychom zničili vše, co se západu pohání

0: Počkat, ještě jednou. Sergej Lavrov, zpřísníme naše vlastní metody, abychom zničili vše takhle, co ze západu pohání kyjevskou válečnou mašinérii. A už to děláme. Už si začínají stěžovat, řekl tedy v závěr svého rozhovoru ruský ministr zahraniční Sergej Viktorovič Lavrov. Nuž, a můžeme se kouknout dál, protože čas kvapí.
1: Jenom dvě poznámky. První poznámka, mají vytipované Rusové, mají vytipovaná města, která mohou být předmětem jejich raketového útoku, je mezi nimi i Praha. To souvisí právě s tou montáží těch dronů. A druhou poznámku, kterou mám, tak oba dva jmenovaní pánové jsou představiteli Chabadu. To znamená, že pokud Trump posílá tyto dva lidi, tak je vidět, že je pořád pod vlivem Chabadu, takže se od toho moc jako slibovat tedy, očekávat tedy určitě nedá. Takže tolik jenom krátkosti. No, další zpráva je zase velmi obsáhlá, já věnujeme z toho jenom kousek. Moskva zažila jeden z největších útoků dronů v poslední době. To je zpráva ze 16.8. A jinak Ukrajina je před vyhlášením mobilizace žen. A tam jako lékaři hovoří o tom, že ta mobilizace žen do těch ukrajinských ozbrojených sil, že je ohrožena zdraví, protože samozřejmě je nejen vysoký počet zranění, zdravotní problémy, ale také jsou tam i třeba potom gynekologické a další problémy. Navíc to bude umocněné tedy intenzivní fyzickou námahou, nutričními nedostatky, nedostatkem spánku, bojovým stresem, zraněními, omezeným přístupem ke gynekologické péči a tak dále, a tak dále. Takže toto všechno spěje prostě k tomu, že obyvatelé Ukrajiny zřejmě mají být vyzmizíkováni, mají být zřejmě vyhlazeni prostě. Takže ti, co se nedostanou na tu ruskou stranu nebo neutečou někam do světa, tak si myslím, že prostě je tam snaha prostě tu Ukrajinu prostě vyklidit, udělat tam z toho tedy ten nový velký Izrael, což se asi nepovede, ale v těchto snahách jako prostě ten Zelenský pokračuje. Nikdo mu zatím nezmínil noty. Takže pojďme dále.
0: Tak, přepojíme do druhého, Ukrajina, stát 404 a v první zpráva je tady. Padlo rozhodnutí vyslat do Ruska až 50 tisíc severokorejských vojáků. Toto rozhodnutí prý už bylo přijato. A to je druhé prohlášení tedy Šňupanskýho, který to samozřejmě oznámil, on to totiž ví nejlíp, že ano. Je zajímavé, že zatímco dříve se hovořilo o stovkách, poté o tisících, nyní už jde o desítky tisíc severokorejských vojáků. Zelenský uvedl, že Pchjongjang studuje moderní vedení války pro budoucí konflikty v asijsko-pacifickém regionu a výměnou od Moskvy získává licence a vojenské technologie. Nůž a západní tisk informuje o technické slepé ulice v oblasti protivzdušné obrany a tlačí Kyjev k vyjednávání o ústupcích. Moskva zatím posiluje své lidské zdroje severokorejským kontingentem, který by mohl zapálit frontu novými rezervami právě ve chvíli, kdy Ukrajině dojdou protiraketové střely. A to by se mohlo stát tedy prý to klíčovým argumentem pro vojenskou porážku Kyjeva. A v širším smyslu samozřejmě i gejropské unie, spojené gejropy. Tak, to je závěr článku, ale je toho tady zase na tři stránky, tak musíme jít dál.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajinci ustoupili do delty Dunaje, na což tedy čeká prezident Putin. Ty přístavy jsou odříznuty od moře, takže teď se tam připravuje závěrečný úder. A tady vlastně nejdříve došlo teda k blokádě těch černomorských přístavů, kde teda ten hlavní tok teda těch nákladů, těch dodávek pro ty ukrajinské ozbrojené síly se tedy přesměrovala přes tu oděskou oblast a ukrajinskou část té delty Dunaje směrem k hranici s Rumunskem. A teďka podle zpráv tedy ze západní části hranice oděské oblasti, tak jsou silnice ucpané nákladními automobily a železnice funguje se zvýšeným zatížením. Což teda toto je všechno důsledek té uzavření těch černomorských přístavů na Ukrajině. A náklad z Rumunska a Moldavska se ní přepravuje přes Dunaj a městské trajekty a odtud dál přes Ukrajinu po železnici a nákladními automobily. Takže Podle Lebeděva, což je tedy ten koordinátor tohoto odbojového hnutí v Nikolajevu, tak se ze země na západ vyváží cpavek, propan a obilí a v opačním směrem se potom přepravují pohonné hmoty, granáty, rakety, obrněná vozidla a další vojenský materiál. A tady se, aby ty úřady urychlili prostě tu logistiku toho bojového materiálu pro ty ukrajinské odbrojené síly, tak často omezují přepravu potravin přes hranici na úkor právě těch vojenských dodávek, které mají přednost. Takže tolik, které v krátkosti zase článek je další.
0: Tak, Rusko prý udařilo a zničilo německé továrny uvnitř Kyjeva. Moskva tedy zvihla rukavici, kterou jí hodil Berlín kvůli obviněním z vyslání dronů nad vojenská zařízení na německé půdě, tedy v Lipsku a Majernichu, přičemž zasahovala pobočky a zařízení německého průmyslového prostředí právě uvnitř Kyjeva. A ukrajinské hlavní město bylo těžce zasaženo tedy už další noc, to je na 11., tedy z pondělí asi na úterý, kdy střely tedy s plochou dráhou letu a drony typu UAV zasahovaly tyto body s velkou přesností. Mezi cíly byly pobočky Schaffler a Kine plus Nagel, ty známe. Společnosti jsou spojené s ukrajinskými protějšky, které jim dodávaly produkty nebo komponenty na podporu vojenských operací OSU. Výbuchy prý byly tak silné, že novináři agentury AFP uvedli, že hlub při dopadech na cíle trval delší dobu. To je trochu divná specifikace, ale budiš. Podle stejných zdrojů byly hlavní ulice v Kyjevě po výbuších tedy zaplněny troskami a Moskva prý tím dala jasně najevo, že od nynějška budou cíle zveřejňovány, zejména pokud se jedná o zařízení západního původu, která tedy v uvozovkách přímo či nepřímo přispívají k zesílení války proti Ruské federaci, jak uvedl vojenský zdroj agentuře TAS. Tak, můžeme dál.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Kramatorsk už je na dohled. Už chybí ruským jednotkám do Kramatorsku jenom 7 kilometrů. Dále, že probíhá nová etapa bitvy o Charkov. Tam také je to zatím o přístup. Padlo nové pole, otevírá se severní cesta od Komunarovky. Postup směřuje také hranici Záporské a Dněpropetrovské oblasti. Když to vemu jenom velmi, velmi v krátkosti, Sumská oblast, ozbrojené síly Ruské federace zatlačují nepřítele, vytlačují ho od hranice Kurské oblasti. Charkovská oblast, jednotky skupiny Sever překročili hranici a získali kontrolu nad pohraniční obcí Ščerbakovka a poblíž vesnice ruští vojáci nalezli těla ukrajinských bojovníků, která byla napěchována výbušninami a měla zohavené obličeje. Znali by to šli uklízet, tak jim to vybuchlo pod rukama. Záporovská oblast, ruské jednotky dobyly obec Novoje pole v Záporovské oblasti. Tato vesnice se nachází 7 km od dálnice N15, která je součástí trasy spojující Záporoží s Pokrovským. A ruské síly se nachází v přesné blízkosti Pokrovského. Doněcká republika, ruské síly pokračují v postupu směrem ke Kramatorsku a jako jednu stranu využívají Družkovku. A vážný zpravodaj Kukuškin informoval o střetech probíhajících v oblasti Alexejevo Družkovka a také v oblasti východně a severovýchodně od ní. Takže tolik tedy v krátkosti taková přehlednější zpráva. Pojďme dál.
0: Tak, dál je zpráva. A mi to spadlo, stíhačky tady, něco pro mě. Tak, ruský stíhač SU-35 typ S sestřelil dva ukrajinské suchoje SU-27 v jediném prýtovzdušném souboji. Takže, uvedl to velitel VKS, tedy vzdušných a kosmických sil a zástupce náčelníka ruských ozbrojených sil Sergej Kobylas. Podle ruského představitele SU-35S plnil svoji bojovou misi a hlídkova ve vzdušném prostoru s cílem chránit ruské pozemní síly postupující v oblasti. Tak tady vám ještě ukážu porovnání, i když takhle to moc porovnání není vidět. Suchoj 27 vidíme ze zádele a ze předu a ze zhora vidíme SU-35. Nuž, během mise ruská posádka zahlédla tedy dva ukrajinské SU-27 a navzdory snahám o elektronické rušení tedy ze strany Ukrajiny. Tak se tedy Kubilas, ten velitel, tvrdil, že ruské letadlo čelilo o početní nevýhodě 2:1 a navzdory tomuto rozdílu se pilotovi Suchoje SU-35 údajně podařilo získat výhodnou pozici správnými manévry a poté vypustit své zbraně proti dvěma ukrajinským stíhačkám. Vzpomeneme, že SU-35 je nejsofistikovanější ruský stíhač, tedy s výjimkou superstíhače, už to už je snad šestá generace SU-57, a Ukrajinci se obvykle vyhýbají přímým střetům, tedy s SU-35. No už a zdá se, že se snažili využít početní převahu, ale ani to nestačilo k jejich přežití. Uvádí se na závěr této zprávy, já teda kouknu, jak jste to viděli. Tak.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Rusé obklíčili Orechy, nebo spíše Orechov, mě tam ty i místo toho O, mě tam dost jako editují Orechov v Záporoží a vstoupili do strategického města. Je to jedno z nejstrategičtějších měst v Záporoží. Vstoupili tedy do něj, obsadili 35% městské struktury a je možná pro zajímavost dobré vědět, že je to město, odkud Ukrajinci zahájili neúspěšnou protiofenzivu v roce 2023 a zároveň poslední překážkou k zahájení operace na dobytí Záporoží, hlavního města stejnojmenného regionu s populací 1 milionu lidí. Jinak v tom Orechově je údajně uvězněno až 2000 ukrajinských vojáků a ty ruské síly tlačí ty Ukrajince směrem k centru města a rozdělují jako obvykle na několik částí, čímž se odříznou od dostatečných zásob. Pojďme dále asi.
0: Tak, dále se mrkneme na Kramatorsk. Rusové prý zahájili nejintenzivnější ostřelování Kramatorsku za 4,5 let speciální vojenské operace, tady u jedné války. Tak, zpráva je ze 14. Kramatorsk byl tedy v pátek ráno 14. srpna cílem těžkého ruského ostřelování, přičemž ukrajinská média informovala, že šlo o největší ruský útok od začátku války za poslední 4 roky. Ruské letectvo provedlo tedy salvu úderů s použitím FAB-3000, to jsou ty třítunové klouzající pumy, KAB-1500, Gerань-2 a Gerань-3, to jsou drony, že ano, přičemž většinou zasáhly městskou železniční síť a zásobovací a logistická centra. Útok je analytiky, kteří komentovali události pro tiskovou agenturu Reuters, tak označili to za jeden z nejtvrdších v posledních měsících. A tato letecká operace trvala více než 2 hodiny, jak tvrdí Ukrajinci, přičemž ruské stíhačky operovali jak v centru města, tak na předměstích, ničili mosty a další silnice považované za užitečné pro ukrajinskou armádu. Tak, asi tak.
1: Tak, další zpráva hovoří o tom, snad jsem teďka nepřeskočil, o peklu v Kyjevě, v Poltavě a v Krivém Rogu. V Krivém Rogu Rusové rozebrali klíčovou strategickou infrastrukturu, velké průmyslové komplexy jsou v plamenech. Rusové zejména provedli prudký balistický raketový útok na Kyjev, Poltavu a tedy, jak už bylo řečeno, ten Krivý Roh, při kterém teda zničili tu infrastrukturu a ten Krivý Roh, to je největší průmyslové město střední Ukrajiny, tak bylo zasaženo tedy ruským raketovým a dronovým útokem. Průmyslová zařízení byla vážně poškozena. A útok na ten Krivý Roh začal asi ve 2 ráno, byl proveden severokorejskými raketami KN-23, to je zajímavé, protilodními raketami Onyx a balistickými raketami Iskander-M a S-400. A tam je samozřejmě metalurgický komplex a největší těžební a metalurgický podnik Ukrajiny, ArcelorMittal Krivý Rog, a stejně tak jako cementárna Krivý Rog, a to všechno a sklady jsou v plamenech. Či tyto podniky a sklady jsou v plamenech, takže byl také zahájen ve 3:50 útok na ukrajinské hlavní město, tam došlo k 10 explozím, následováním velkým požárem. Sklady komerční budovy hoří v okresech Obolonsky a Holešievsky tohoto města, čili okresy jsou to spíš obvody, tedy města přesněji. Takže zase útok byl proveden pomocí operačně taktických raketových systémů Iskander-M, protilátor nových raket se chystá hypersonický střel Zircon a dronů. V Poltavě zautočili na Rusové na velké rafinérie Kremenčuk. Výbuchy také byly hlášeny v Dněpropetrovsku. V Rusku naopak protivzdušná obrana se střela téměř 100 ukrajinských dronů mířících k Moskvě. Podle aktualizací od starosty města Sergeje Sabianina. Takže tolik teda tato zpráva.
0: Tak dále se koukneme na SVO aktuálně, ale je to z dneška. Jednotky vojenské skupiny Východ obsadili obec Rybalskoje. Informuje o tom telegramový kanál Vojin.tv. Gardisté ze 630. samostatné motostřelecké brigády 29. armády skupiny Vojsk Východ prolomili nepřátelskou obranu severozápadně od Nového Pole a osvobodili obec Rybalskoje v Záporožské oblasti. Během intenzivních bojů zabili tedy vojáci Ruské federace ze Zabajkalí až rotu, nevím kolik to má být, příslušníků 280. samostatné výsadkové útočné brigády ozbrojených sebranky Ukrajiny a bylo zničeno 7 taktéž obrněných bojových vozidel, 10 dalších vozidel, 13 pozemních robotických systémů a více než 20 těžkých hexakoptér typu Baba Jaga. Tak, díky společnému úsilí ruských vojáků, bezpilotních systémů dělostřelectva a prý odvaze ruských útočících jednotek pokračují vojáci z Dálného východu v pronikání do nepřátelské obrany a rozšiřování zóny kontroly v Záporožské oblasti. Teď jsou tady ještě další samozřejmě úseky fronty, ale toto bylo tím leitmotivem. Tady to máte v tom popisku, tak se budeme věnovat tomuto, protože ty další budou následovat asi. Tak můžeme dál.
1: Tak další máme zprávu, máme záhadu roku. Zelenský totiž svými útoky na Novorosisk, tak tam na ten ropovod, tak dokázal poškodit Spojené státy, Kazachstán a dokonce Rumunsko, takže musel zavolat osobně J.D. Vance, aby ho trošku jako usměrnil, protože on tam prováděli Ukrajinci útoky na infrastrukturu a tankery toho Kaspického ropovodního konzorcia a tam mají podíl Američané velký a ty byly zaměřeny na ropu, která mimo jiné se používá k výrobě benzínu pro Ukrajinu. Prostě ten už jako prostě už asi ztratil jako reálné myšlení vůbec. Uvádí to ruský liberální vojenský expert Valerij Širjájev a říká, Zelenský neustále bombarduje Kaspické ropovodní konzorcium, proč to je záhada, protože je ve vlastnictví Američanů, nepřináší do ruského rozpočtu žádný zisk, ale ropa odtud směřuje především do Rumunska, tam jsou dvě rafinérie, ty to zpracují a zpracovaný benzín se přepravuje na Ukrajinu, takže tam se střílí ten Zelenský takzvaně do své vlastní nohy. Takže je to záhada a navíc to Rumunsko sousedí s Ukrajinou a proudí odtud obrovské množství zboží, takže stačí, aby Rumunsko uzavřelo hranici a Ukrajina přijde o polovinu svého dovozu, takže vrtí nad tím hlavou tedy. Pojďme dál.
0: No, jestliže víme, že minimálně výběr cílů, navádění a další věci jsou pod patronátem západňáků, tak je jasný, že někdo to tady schválně škrtí a zase to hází na Ukrajince. A ten někdo je ze západu a chce zkrátka z toho přece vycouvat, dámy a pánové. Není to žádná záhada, jenom to krásně zapadá do těch věcí, které jsou nám tady dávány k obrazu. Jo, musíme si to spojovat.
1: Já jsem tady udělal jednu, to tam jsem přihodil, já jsem tam ještě jedno nějaký SVO z 10. a tam má být jiný text, tam má být totální destrukce vojenské logistiky v Oděse a to tam vy nemáte, no, to je 2.11.
0: Tak to dejte.
1: To tam nemáte. Takže totální destrukce vojenské logistiky v Oděse a ruské bezpilotní letouny zasáhly obří vojenské sklady a poslali ke dnu loď, která provázala nákladní konvoje. Takže ukrajinské jednotky přišly o část zásob uložených v oděském přístavu a ke ztrátě došlo v důsledku ruského dronového útoku 15. na včera. A ruské ministerstvo obrany upřesnilo, že zničený náklad patřil ukrajinským ozbrojeným silám a byl určen k zásobování ukrajinských jednotek na frontě. Takže jinak ty Rusko si rovněž potopili vojenským člunem ve vodách oděského přístavu a to vlastně pro poblíž těch lodí přepravujících zbraně a munici střežilo je a zajišťovalo jejich doprovod, takže to je jenom v rychlosti. Pojďme asi na další koš.
0: Další košíček máme USA. Otázka je, zda tedy myslí Donald J. Trump vážně vyhlášení vítězství nad Íránem. A ptal se na to už v pondělí, možná v neděli, Larry C. Johnson. Takže podle zprávy zase The Wall Street Journal, tato zpráva se odvolává na americké představitele. Tak prezident Trump v soukromí zvažuje možnost vyhlásit vítězství nad Íránem a ukončit válku bez dosažení jaderné dohody. Trump údajně před vysokými poradci nadnesl možnost, že pokud budou USA schopny udržet íránský jaderný program pod kontrolou a obnoví se provoz Hormuzským průlivem, byl by ochotný prodloužit příměří na neurčito a fakticky vyhlásit konflikt za ukončený. No, na nedávných schůzkách Trump vyjádřil přesvědčení, že Irán pravděpodobně není schopen obnovit svůj jaderný program a poté, co operace Midnight Hammer, tedy půlnoční kladivo, v březnu roku 2025 způsobila rozsáhlé škody na íránské jaderné infrastruktuře. No a tím jsem si myslel, že to všechno skončilo, ne? Když se ty chvástali Američané. No a Donnie se domnívá, že americké zpravodajské kapacity by odhalily jakékoliv íránské pokusy o obnovu jaderného programu a že hrozba dalších amerických úderů by sloužila jako trvalý odstrašující prostředek. Bubu, baba. Jak z toho, když dostanete přes držku udělat své vítězství, o tom Američané a hlavně jejich kamarádi z Izraele mohou vyprávět za desítky a desítky let, že jo? Tak můžeme asi na Takra Carlsona, pane inženýre.
1: Odhalení od Takra Carlsona, ten říká, Spojené státy a Evropa se bojí Ruska a Putina. A nejenom na bojišti. A on, Takr Carlson, vypustil v úvozovkách urážky proti západním elitám. A co je vlastně podle něj nepřátelským prvkem Ruska. A tam dalo to do souvislosti s mocnými lobbysty v EU a ve Spojených státech. A ten Tucker Carlson zaujal odlišný výklad konfliktu Západu s Ruskem a tvrdí, že za geopolitickým konfliktem se skrývá hlubší ideologický a intelektuální konflikt. A v rozhovoru pro Russia Today se Carlson zamýšlel nad tím, zda ruská křesťanská identita není jedním z hlavních důvodů nepřátelského postoje části západních elit vůči Moskvě. A jak tvrdí, tak Vladimír Putin se snaží posílit tradiční hodnoty pravoslavnou církev a rodinu, přičemž přijímá přísnější postoj k činnostem, které jsou považovány za škodlivé. Skutečný boj není jen geostrategický, ale je i intelektuální. Nebojím se Ruska v části války, ale hlavně v hodnotovém aspektu, řekl Carlson a dodal, že Rusko je společnost, která se snaží zdorovat absolutní dominanci individualismu. A vyjádřil jeho prohlášení kritika moderního amerického liberalismu, který považuje za odpovědný za relativizaci tradičních hodnot. Takže jinak podle Carlsona se konfrontace týká dvou odlišných modelů společnosti. Může být svoboda bez posvátného, demokracie bez tradice a rodina bez morálního základu. Zeptal se a argumentoval, že Západ nyní má potíže dát jasnou odpověď. Je dobře, že je někdo na západě, kdo to začal chápat a podle mě Carlsonovi k tomu pochopení hodně asi pomohl tehdy ten rozhovor s prezidentem Putinem, protože ono to takhle je, tady to je rozdílná koncepce, rozdílný pohled na svět. Proč? Protože ten západ má rozděl a panuj a z toho po staletí profituje. A Rusové mají žít a nežít, a to je ten takzvaný ruský svět. A to je ten základní rozdíl. A to už je věc, kvůli které se kdysi rozešli egyptští žreci ve starodávném Egyptě s těmi ruskými volchvy. Tam kdysi za nimi jezdili, pak tam došlo k odloučení, protože ty volchové pracovali pořád pro ten národ, pro lid. Tak něco ty žreci řekli, uděláme se pro sebe, pak vstoupili do toho do té jisté ilegality, přestěhovali se do té Itálie a tak dál a známe, jak to potom pak se vyvinulo do toho globálního prediktoru a tak dál a ten si už hrál vlastní političku. Takže jenom, abychom věděli, jak ty věci byly a ten Carlson tady to je vidět, že to začíná chápat. A nejenom to, ale on to začíná šířit v té Americe. Takže někomu bude nepohodlný, ale oni to potřebují, aby jim to tam někdo dával a někdo z místních, ne z cizích, z místních. Pojďme dále.
0: Nuž, další, to je zajímavá zpráva, sionistická dezinformace, která obchází celý svět. Tak, zprávy nejsou pravda, to je zřejmé tedy tvrzení, bohužel je však ignorováno. Zprávy mohou být vymyšlené od základu. Vymyšlené citáty, které kolují napříč několika médií, se mohou proměnit v úvozovkách v ta fakta. Izraelský novinář teď Ronen Bergman odhalil stopu v hebrejštině jedné takové zprávy, strojový překlad je zde. Cituji. 5. srpna ve středu tohoto týdne prošla jedna velmi dramatická zpráva zázračnou cestou. Za zhruba 15,5 hodiny opustila pochybný indický účet na síti X, prošla účtem, který se ve svém názvu hrdě pyšní slovem Mossad, i když se nejedná o izraelský Mossad, a získala citát košer od kanálu 14, byla přijata Jairem, tedy Netanyahuem, vystoupila na státní scénu jménem předsedy vlády, tedy Bibiho Netanyahua, a přistála u amerického velvyslance při OSN a také ve vysílání Fox News amerických a poté se uctivě vrátila do Indie, kde již byla prezentována jako zpráva pocházející přece z izraelských médií. A Shaim Ben Emfrey tedy tuto zprávu shrnul takto. Velmi proizraelský hinduisticko-fašistický účet na Twitteru, tedy X, citoval v hinštině smyšlenou citaci, v níž tvrdil, že Ahmad Vahidi, což je velitel iránských revolučních gard, přiznal, že Irán vyvíjí tedy jaderné zbraně. Takhle to začalo. Později tentýž účet zveřejnil další falešnou citaci opět v hinštině, v níž Vahedi údajně řekl, že Irán bude pokračovat ve vývoji jaderných zbraní, dokud je budou mít i u USA a Izrael. Pak účet na Twitteru X s názvem Mossad Commentary, tedy něco jako komentování Mossadu, zveřejnil údajnou citaci v angličtině. A simsalabim, o půl hodiny později anglická verze izraelského provládního kanálu 14 tuto citaci převzala a tvrdila, že se tedy jedná o první případ, kde tedy Irán přiznal výrobu jaderné zbraně. Tak zase o několik minut později, že Jair Netanyahu, tedy syn izraelského premiéra, žijící na Floridě, retweetoval tento citát z kanálu 14. O 2 hodiny později Bibi citoval tuto falešnou citaci ve svém oficiálním projevu. Mike Waltz, velvyslanec o USA při OSN, tweet samozřejmě sdílel a dodal, že Irán konečně přiznal to, co bylo jasné roky. Poté svůj tweet bez vysvětlení smazal. Sionistický propagandista Mark Levin tweet sdílel a Fox News o tom informovala jako o faktu, a to i prostřednictvím titulku na obrazovce. Kanál 14 o tom informoval s odkazem samozřejmě na Fox News a na Netanyahua jako na zdroje. A takhle se nám to tady uzavírá cynicky, dokola vyhodíte kachnu, ale protože si to na zakázku někdo předhodí a dodá, někdo mu to vyrobí, tak je z toho přece 20krát ověřená zpráva. Proto to říkám na začátku zpráv i tady, když to stihnou, tak zkrátka ničemu nevěřte, vše si prověřujte. A hlavně myslete, dámy a pánové, selským rozumem. Tak takhle se to dělá, aby jsme věděli.
1: Další zpráva hovoří o tom a víceméně klade otázku, zda zahájili Spojené státy anexi Grónska. To zpráva je z 11. A hovoří o tom, že americká ropná společnost napojená na Trumpa se bez pozvání objevila na dánském území a je podporovaná tato společnost vlivnými spolupracovníky, tedy Trumpa, ta doprava do Grónska vrtné zařízení bez povolení vlády tohoto dánského území. Takže tam se klade otázka, jestli chce Trump anektovat Grónsko kousek po kousku. A před necelými 2 týdny otáhl dánský remorker nákladní loď do přístavu Nerlerit i nás. 450 km severně od polárního kruhu na východním pobřeží Grónska. Nákladní loď provozovaná společností Permagreen vyložila bagr a 15 kontejnerů s vybavením a následující den odplula, jak uvedl dánský investigativní novinářský server Danwatch. A ten mluvčí společnosti Permagreen sdělil Danwatchi, že společnost byla najata texaskou firmou Greenland Energy Company, aby do oblasti Jamestown Land dopravil nějaké stroje a vybavení, které podpoří jejich průzkumy ropy. A ten Greenland Energy Company neměl k dodání zařízení žádné povolení, jak uvedlo grónské ministerstvo energetiky v tiskové zprávě, a dodalo, že společnost dosud nezískala potřebná povolení k vrtům v Jamestown Land, to je mokrokřední oblast chráněná mezinárodní Ramsarskou úmluvou. Takže teď je tady otázka, smí ten Greenland Energy Company vůbec provádět vrty? Protože navzdory tomu, že samotné Grónsko ten projekt neschválilo, tak Greenland Energy Company přistupuje k vrtům jako k hotové věci a společnost zveřejňovala na sociálních sítích série aktualizací, když remorker společnosti Permagreen opustil Dánsko, zakotvil v grónském hlavním městě Nuuk a na LinkedIn zveřejnila společnost Stampede Drilling, která vyrábí zařízení pro ropná pole, fotografii vrtné soupravy s logem Greenland Energy a prohlásila, že míří do Grónska. Takže tady vidíte, že prostě oni si dělají vyloženě, co chtějí. Ta společnost tvrdí, že další loď převážející 300 kontejnerů s vrtným vybavením je už připravena vyplout z Kanady do Grónska. Průzkumné vrty začnou v říjnu, jak sdělil mluvčí deníku The Guardian. A Grónsko ale v roce 2021 přestalo vydávat nové licence na těžbu ropy. A během předchozích 50 let nebyla nalezena žádná významná ložiska. A vláda v Nuuku dospěla k závěru, že dopady na životní prostředí nestojí za nepatrné výnosy. A několik licencí zůstává v platnosti, včetně jedné pokrývající Jamestown Land, kterou ovšem vlastní britská společnost 80. míle. Takže tady vidíte jako prostě, co tady je, jak vůbec se to teda dál a ta, jako, jak to probíhá, ta samozřejmě, ta 80. míle, tak ta má financovat průzkum teda na tom území za výměnu za 70% příjmu vytvořený tím projektem. Nicméně Greenland Energy musí na základě licence společnosti 80. míle, tak musí získat potřebná povolení a ten projekt se stále nachází ve fázi výzkumu, takže uvidíme vůbec, jak to tam bude. Green Energy uvádí nedávna jednání na vysoké úrovni s grónskými úřady za konstruktivní. Neví se tedy, kolik ropy se nachází pod Jamestown Land. A tady říkají, že Green Energy se domnívá, že tam může se nacházet ropa v hodnotě 1 bilionu dolarů, ale někdy Američané mají vůbec jako velké oči. A teď je otázka, jestli ten projekt souvisí s Trumpovými plány na anexi Grónska, jestli tam on nepůjde takovým způsobem, že to tam nejdřív obsadí hospodářsky, těžebně a tak dál. A pak řekne, když už tady jsme, no tak jako, tak si to i přivlastníme. No, je to zajímavé, uvidíme, jak to bude vyvíjet dál. Zdá se ale, že takové ty zprávy, které někde proskakovaly, že Grónsko bylo potichu Dánskem pronajato Ruské federaci na 99 let, takže to neodpovídá, že to neodpovídá asi skutečnosti. Ale uvidíme ještě, jak se další zprávy vůbec jako vyvinou tady v tomto. Pojďme dál.
0: Tak, jo, tady máme pětku. Ukrajina zvyšuje bezpečnost tím, že přestává zveřejňovat počty svých raket, dámy a pánové. Tak se na to jdeme kouknout. What so tady go? Ukrajinské ministerstvo obrany se po celé roky chlubilo tedy mírou úspěšnosti při zachycování ruských dronů a raket. Každý den zveřejňovalo, kolik dronů a raket ruská strana vypálila a kolik z nich ukrajinská strana zlikvidovala na obloze. A my víme, že ta čísla jsou vymyšlená, že ano. Ukrajinská totiž míra úspěšnosti byla mnohem vyšší, než jakou by mohla doufat protivzdušná obrana jakékoliv jiné země. Typickým příkladem je tvrzení z 9. července. Tak, ukrajinská protivzdušná obrana během rozsáhlých červnových útoků zachytila téměř 90% vzdušných hrozeb. Konkrétně měli sestřelit 5300 téměř vzdušních hrozeb a sestřelit 90% dronů Shahid, Gerbera, Italmas a dalších dronů, 40% balistických raket a 89,4% ostatních typů raket. Celková míra zachycení vzdušných hrozeb během rozsáhlých nepřátelských útoků dle ukrajinské strany činila 89%. Tadadá! No, ale je to divný, že ano? Tak, ukrajinské ministerstvo obrany teď přestalo informovat o tom, kolik raket Rusové odpalují. V úterý uvedli, že ukrajinské síly sestřelily 98 ze 120 ruských dronů vypuštěných během noci, ale nezveřejnili, kolik raket bylo odpáleno nebo zachyceno. Přestože Záporoží, Dněpropetrovská oblast a Kyjev byly terčem více než tuctu balistických raket, včetně tedy raket KN-23, vyrobených v Severní Koreji, přičemž zahynulo při těchto útocích 9 lidí. Tato změna následovala totiž několik dní po rozhodnutí přestat zveřejňovat informace o zachycování ruských balistických raket. K tomu došlo po rozsáhlém útoku z minulého týdne, během něhož Ukrajina nedokázala zachytit ani jednu z 28 balistických raket vypálených na své území. No a už o tom mluví i Bloomberg, tak agentura, že ano. No, můžeme si dál.
1: Můžeme dál. Další zpráva je opět z Moon of Alabama. Válka proti Iránu. A hovoří se, že po 6 měsících této války tak konstatuje ohromující rozsah porážky Spojených států. A no, teď připomínají, že 28. ledna tohoto roku Spojené státy vyslali k Iránu svaz letadlových lodí, aby mu pohrozili, předložili řadu rozsáhlých požadavků. Tam Trump hrozil Iránu obrovskou armádou, předkládal soubor požadavků. Hrozba Trumpa druhým přímým útokem amerických sil na Irán během 8 měsíců, tak přišla v době, kdy ta letadlová loď Abraham Lincoln spolu s dalšími válečnými loděmi, bombardéry, stíhačkami se přesunula do regionu na dostřel Iránu. Trump neuvedl žádné podrobnosti o dohodě, kterou požadoval, pouze řekl, že k Iránu míří obrovská armáda a že země by měla uzavřít dohodu. Američtí a evropští představitelé uvedli, že při jednání předložili Iráncům 3 požadavky. Trvalé ukončení veškerého obohacování uranu, likvidaci současných zásob, omezení dolotu a počtu balistických raket a ukončení veškeré podpory zástupním skupinám na Blízkém východě, včetně Hamásu, Hezbollahu, Husíů, působící v Jemenu. A 15. srpna tohoto roku, to znamená včera, když se to porovná, tak kvůli iránským protiopatřením, tak ta mise té letadlové lodi z velké části selhala, opouští Blízký východ. To je jako jedna věc a tam vlastně ty problémy se zásobováním té letadlové lodi Abraham Lincoln začaly krátce po první dnu války, kdy iránské rakety a útočné drony zasáhli námořní základnu v Bahrajnu. Ten iránský útok, který byl odvetov za americký útok na Teherán, tak zničil velkou část základny. Spolu s ní zaniklo i významné logistické centrum, na které se tedy námořnictvo americké po desetiletí spoléhalo. Ztráta té základny v Bahrajnu přispěla k řadě hlášených problémů na letadlových lodích podporujících operace proti Iránu. Zatímco demokratičtí senátoři vyjadřují obavy ohledně 5 000 námořníků na palubě Lincolnu a jejich téměř 9měsíčního nasazení. Tam je u toho problém v tom, my jsme se tím zabývali i v pořadu, že oni vlastně nevidí, jak tam dlouho budou. Nevidí ten smysl toho, nevidí, jak tam dlouho budou. A teď problémy samozřejmě neotékají jim toalety, je tam plíce někde ve sprchách, malé dávky jídla, špatného jídla a tak dále, a tak dále. Takže tato druhá loď má být nahrazena jinou. Problém je v tom, že Spojené státy mají pouze 10 těchto lodí a k tomu, aby jedna mohla zůstat v operační oblasti, tak jsou zapotřebí další 2 k opravám a výcviku. A 6 z 10 letadlových lodí tak bude vázáno v oblasti Hormuzského průlivu, což ponechá pouze jednu připravenou k nasazení ve zbytku světa. Takže v Pekingu se plácejí do stehen, protože samozřejmě to jim vyhovuje. Tím pádem požadavky Trumpa vůči Iránu jsou pryč a dneska Trumpovou hlavní starostí je jeho politické přežití. Proto teď se snaží pořád tu porážku z ní udělat jako jakousi výhru, nevýhru a podobně a trochu to jako celé zamlžit, protože ty ztráty tam, jak na materiálu, tak na lidech, jsou určitě velké. A další věc je udržení nízkých cen pohonných hmot, to je dneska číslo jedna ve Spojených státech, protože, jak uvádí prezident J.D. Vance, protože Washington pohrozil časově namezenou námořní blokádou a naznačil, že Brexit zesílí ekonomický tlak na Teherán, což tedy by bylo dál nepříznivé na vývoj cen ropy a benzínu tím pádem. A ta mezinárodní referenční cena ropy Brent se nyní pohybuje těsně nad $87 za barel, což je o 45% více než v lednu. A průměrná cena galonu benzínu ve Spojených státech nyní přesahuje $4 a před konfliktem byla nižší než $3 a to ještě sliboval Trump, že to sníží. Takže ten autor říká, stále ohromuje rozsah porážky Spojených států. Dlouhodobým důsledkem bude, že ostatní se s Iránu poučí. Takže pojďme dále, asi na další koš.
0: Tak. Štverka, košíček. Tak, samozřejmě Irán a Blízký východ. Americká média tvrdí, že Irán stanovil nové podmínky pro vyřešení konfliktu se Spojenými státy. Nově zveřejněný text je však pouze opakováním ustanovení, s nimiž už USA souhlasili. Tak, tedy v sobotu Irán zveřejnil v úvozovkách nové požadavky pro znovu otevření Hormuzského průlivu s tím, že tajemník iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohammad Bakir Zolgadr uvedl, že USA by měly splnit následujících 6 podmínek. Za prvé, nikdy a v žádném jazyce nevyhrožovat Iránu ani neurážet posvátné hodnoty tohoto národa. Za druhé, trvale ukončit válku a agresi proti Iránu a iránským spojencům v Libanonu, Palestině, Jemenu a Iráku. Za třetí, zrušit námořní blokádu a stáhnout své vojenské síly, námořní i letecké, z okolí Iránu. Za čtvrté, v plné výši a bez jakéhokoliv krácení uhradit škody způsobené Iránu dvěma válkami, agrese a vnucené války. Za páté, zrušit nespravedlivé a nezákonné sankce proti iránskému národu. A za šesté, bezpodmínečně uvolnit zablokovaná a ukradená aktiva iránského lidu. A tak se zdá, že tyto požadavky americké pozorovatele zmátly. The Wall Street Journal tvrdil, je to archivováno, že jsou nějakým způsobem tvrdší než ty, které byly vydány dříve. No, tvrdší, protože nedokazují americkou víru, že? Tak asi proto jsou tvrdší, i když jsou úplně stejný.
1: Já bych řekl, že hlavně na začátku nikdo nemyslel, že to ty Iránci myslí vážně. Teď vidíš, že to myslí vážně, tak jako najednou se pro ně zdají tvrdší, být tvrdšími, jo. I to asi bude, i na to o tom bude asi kus pravdy. No, pojďme na další. Irán tvrdí, že dohoda s Ománem o Hormuzském průlivu byla uzavřená, zatímco tedy Chamenei provádí rozsáhlé změny ve vojenském vedení. A Irán tvrdí, že Washington brání jeho plánům s Ománem na dohled nad Hormuzským průlivem, přičemž hlavní překážkou jsou údajně americké sankce. A ten nejvyšší vůdce Iránu, Mojtába Chamenei, provedl 10. srpna 6 nových vojenských jmenování, jak vyplývá ze zpráv zveřejněných na oficiálním účtu vůdce na sociálních sítích. A ten vysoce postavený iránský vojenský představitel Ali Abdullahi byl jmenován náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil. Brigádní generál Ahmad Vahidi byl navíc oznámen jako nový vrchní velitel sboru islámských revolučních gard, přestože tuto funkci zastává už od března. Vahidi slouží jako nástupce zemřelého velitele těch gard Mohameda Pakpura, který byl zavražděn při americko-izraelském úderu hned v ten první den nelegální války zahájené v únoru tohoto roku. A Chameneyho oficiální stránka oznamovala další jmenování. Konkrétně kontraadmirál Ali Osmaei byl vůdce jmenován nástupcem Alirezy Tangsiriho, zesného velitele námořnictva, těch revolučních gard, kterého koncem března zabili Spojené státy a Izrael. A generál major Mostafa Izadi byl navíc jmenován zástupcem vrchního velitele iránských revolučních gard. Takže v pondělí Teherán rovnou také oznámil, že dohoda s Ománem o společné správě Hormuzského průlivu byla dokončena navzdory snahám Washingtonu je sabotovat. Takže tolik asi ta zpráva ještě pokračuje dále. Ale tam je důležitá jedna věc, že tam je jaksi shoda s Ománem, Irán s Ománem na společnou iránském ománském mechanismu správy Hormuzského průlivu bez účasti Spojených států. Ale případně za účasti regionálních států. Takže tam by byl za tuto dohodu kritizován izraelský média představiteli. Uvidíme, jak to bude. Toto měl původně i on v tom memorandum o porozumění. Teďka, protože ho doma tlačí proti tomu, tak teď zase on jaksi se také staví a říká, že to je najednou tvrdší. A všechno se zdá, že ten Irán s těmi regionálními státy kolem, že se dohodnou i prostě bez Trumpa, bez Spojených států.
0: Tak, dále se mrkneme. Nějaký rakety zase. Tři evropské země, které Irán varoval před možnými vážnými údery kvůli konfliktu s USA. Tajný dokument získaný tiskovou agenturou Tasným ukazuje pozadí jednání iránského ministra zahraničí s jeho evropskými protějšky. Irán poslal tedy varování třem evropským státům, aby se nezapojovali do války Iránu se Spojenými státy. Navzdory neustálému tlaku ze strany Washingtonu, uvádí to dokument zveřejněný tedy tiskovou agenturou Tasným. A jde tedy o země Kypr, Itálie a Bulharsko. Ty byly tedy v posledních dnech cílem varování Teheránu, protože Irán nyní považuje využití evropského území a vojenských zařízení pro americké operace za faktor v možném konfliktu. Už 30. července kontaktoval iránský minister zahraničí Abbas Araghchi, tedy telefonicky své protějšky na Kypru a v Bulharsku s žádostí, aby nebylo dovoleno využívat jejich území pro americké operace proti Iránu. Podle agentury Reuters považuje Teherán takové usnadnění za podporu agresivních akcí proti sobě, což zastával i v Římě, tedy asi na Řím tlačil tedy. V případě Kypru se otázka týká především britských suverénních základen. Bulharsko bylo také cílem Iránu po rozhodnutí Sofie umožnit dočasné nasazení až 8 amerických tankovacích letadel KC-135 a zhruba 250 amerických vojáků na základě Bezmer. A Řím, tam je stejný postoj vyjádřil i tedy vůči v Římu, kde byla reakce pozitivnější kvůli sporu, který premiérka Giorgia Meloni vyvinula s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. A vždyť o to také v souhrnu jde. Tak, jdem se kouknout na čtvrtou ze čtyř.
1: Irán přizpůsobil své rakety a prolomil americkou protivzdušnou obranu v Jordánsku. A jak to vypadá, tak Teherán navazuje na zkušenosti získané z války na Ukrajině a kombinuje balistické rakety a drony při těch útocích. A také studuje reakci těch amerických protivzdušných systémů, což způsobil rostoucí tlak na ochranu amerických základen na Blízkém východě. A tady právě tu zvláštní pozornost si zaslouží případ toho Jordánska, kde iránské síly po 5 po sobě jdoucích dnů odpálili vlnu balistických raket a dronů na 3 základny, kde byly rozmístěny americké jednotky. A Teherán se přitom nespoléhal pouze na počet vystřelených zbraní raket. Tady použil také pokročilé střely, které dokázaly během letu náhle změnit kurz, což stěžovalo předpověď jejich konečné trajektorie a tím i zachycení. Takže tato taktika kombinovaná s masivními útoky, v důsledku nichž by americké systémy neustále nuceny používat cenné interceptory, to znamená ty protirakety, tak samozřejmě udělá své. Ale nejzávažnější událost nastala 17. července, kdy iránská raketa pronikla americkou protivzdušnou obranou a zasáhla zařízení na americké základně Muwaffaq Saltry v Azraku v Jordánsku. A v tom útoku zahynuli 3 příslušníci americké armády a více než 100 lidí bylo zraněno, zatímco vojenské vybavení a letadla byla poškozena. Takže tento konkrétní incident je zvlášť důležitý, protože americká protivzdušná obrana se již dříve opakovaně setkávala s iránskými útoky. Teherán však zřejmě využil data z předchozích odposlechů a upravil způsob svého jednání. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Tak, dobře, dobře, dále se vrhneme. Novinky odinut a ty mám jedničku tady. Diskrétní spojenec a nepěk Čína podporuje Írán proti Spojeným státům. Tady máte mapičky, je vidět. Je vidět docela dobře. Ve své válce proti Spojeným státům a jejich spojencům se Írán nespoléhá tedy výhradně na Ruskou federaci. Významnou roli při poskytování vojenské podpory Teheránu

0: ve výhodné pozici. Oficiálně totiž Peking zachovává neutrální postoj a vyzývá k rychlému vyřešení konfliktu. Nedávné zprávy však naznačují, že Čína systematicky posilovala vojenské schopnosti iránských revolučních gard, zejména přesnost tedy jejich raket a dronů, která se během války výrazně zlepšila. Tak to taky i samozřejmě vyvíjejí, že ano, upravují podle těch výsledků. No, ale ta podpora tam samozřejmě je, dámy a pánové. No.
1: Další zpráva hovoří o bouři v Mosadu. To souvisí, tam probíhá nějaké propouštění. Tam to rozpoutalo spor o odpovědnost za ten neúspěšný pokus svrhnout moc v Iránu. A tady vlastně to propouštění uvnitř Mosadu nebylo vnímáno jako pouhá rutinní interní záležitost. Během několika hodin se tato aféra stala dokonce jedním z nejdiskutovanějších témat v Izraeli poté, co se dotkla dvou vysoce postavených představitelů, konkrétně vedoucího oddělení pro Irán a ředitel zpravodajské divize. A toto zemětřesení přichází v době, kdy izraelská média hovoří o neúspěšném plánu vytvořeného s cílem svrhnout iránský režim během operace Lví řev. A toto téma se rychle dostalo do hlavních zpráv v televizi na sociálních sítích a zaujalo významné místo v analytických pořadech a předních izraelských novinách. A ten význam těchto propuštění nespočívá pouze v hodnosti obou představitelů, ale také v jejich načasování a v tom, co odhalují o rozsahu vnitropolitických důsledků té iránské operace. Takže ta izraelská debata není otevřeně hovoří o vážném neúspěchu v Iránu. Skutečný spor se ale točí kolem otázky, kdo za ně nese odpovědnost. Selhal Mossad ve svém plánování, hodnocení situace a prezentaci nerealistického obrazu svržení režimu? Nebo vina spočívá na politické moci, která plán přijala a prosazovala jeho realizaci, než narazila na omezenou připravenost Spojených států, způsob, jakým prezident Donald Trump řídí válku a na povahu, odolnost a sílu iránského lidu. Tady veřejné mínění, úspěchy pro Netanyahu a neúspěchy pro ostatní, takže ten vzorek těch reakcí izraelské veřejnosti jasně ukazuje, že se propuštěním nepodařilo připsat odpovědnost výhradě Mosadu. Naopak vyvolala protichůdná obvinění namířená proti Netanyahovi. Ta jsou vnímána jako pokus přimět ho, aby převzal politickou odpovědnost za výsledek. A znáte to, je to jako u nás, kdy prostě ty názory těch lidí nejsou jako jednoznačné. A jeden komentátor označil incident za výjimečný ve srovnání s předchozími bezpečnostními krizemi a položil otázku, proč byli právě nyní propuštěni dva vysoce postavení činitelé, než dospěl k závěru, že Netanyahu po neúspěchu v Iránu potřebuje obětního beránka. Takže to je teda k této zprávě, která ještě samozřejmě dále pokračuje.
0: Tak, dále se ne, Evropská unie ne, trojka je tady, šup, proč Turecko předává rakety Atak MS a zachrání to tedy neonacistickou chuntu. Z 500 střel Atak MS dodaných Spojenými státy zůstalo do konce roku 2024 ve výzbroji kyjevského režimu pouze 50 kusů, což znamená, že naprostá většina byla sestřelena nebo zničena ve skladech. I kdybychom zcela svévolně řekli, že došlo až k 20 úspěšným úderům na ruské pozice, znamenalo by to, že skutečná bojová účinnost raket Atak MS činí 4,44%, ačkoliv vojenské zprávy naznačují, že je ta účinnost ještě nižší. Členská země NATO, Turecko, plánuje tedy předat silám neonacistické chunty na Ukrajině, samozřejmě v tomto státě 404, rozsáhlý arzenál amerických systémů pro dálkové údery a dělostřeleckou munici. No nazdar, a patří sem nejméně 70 taktických balistických raket M39 a tak MS, 12 systémů M270L. MLRS, 2500 raket ráže 227 mm a 47 000 dělostřeleckých kazetových granátů M, nějaký typ 509 a 1 ráže 203 mm. Tak, nevím, co z toho vybrat, protože to

0: Samozřejmě kyjevský režim nezachrání. Pokud bylo kyjevskému režimu dodáno 450 raket a nyní jsou nezvěstné, je opravdu tak obtížné vypočítat jejich tedy skutečnou účinnost na bojišti proti ruské armádě? Jak už bylo zmíněno, neonacistická junta získala v Kyjevě nejméně 500 raket ATACMS, co představuje přibližně 25% zásob americké armády a 15% celé produkce od roku 1991. No. A jsou nezvěstné 450.
1: Tak no, jsou? Prodaný pod rukou asi. No. Další zpráva hovoří, vlastně je to špatná zpráva pro Rusko. Představte si, že Taliban žádá Spojené státy, aby se vrátili do Afghánistánu. A tady vojenský analytik odhaluje podstatu té dohody. Taliban žádá, aby se vrátili Spojené státy do Afghánistánu. Oficiálně se jedná o možné hospodářské a diplomatické spolupráci, ale ta by se také mohla rozšířit na vojenskou spolupráci, což je tedy pro Rusko špatná zpráva. Vojenský pozorovatel Jurij Kočenok ve svém telegramovém kanálu Vojenkor Kočenok upozornil na článek The New York Times o možném návratu Spojených států do Afghánistánu. A podle toho to jistě vláda Středoasijské republiky, země, ne republiky, opravuju, připravena obnovit americkou diplomatickou přítomnost a doufá, že přiláká investice z Washingtonu. Kábal však zdůrazňuje, že jde o civilní spolupráci, nikoliv o návrat amerických vojáků. No ty přijdou v zápětí. Afgánský ministr zahraničí Amir Khan Mutaki řekl deníku The New York Times, že jeho země navrhuje Spojeným státům otevřít velvyslanectví, obnovit diplomatické kontakty a účastnit se projektů zaměřených na rozvoj přírodních zdrojů, výstavbu přehrad a budování silnic. Uvedl, že Kábul doufá v zahájení nové kapitoly pozitivní spolupráce založené na vzájemném respektu. No, oni jsou nepoučitelní. Připravenost Afghánistánu otevřít vlastní diplomatické mise ve Spojených státech, tak na ně ani nečekají. Ale ten Taliban je nepoučitelný, protože nejdřív je postavil proti Rusům, pak si na ten Taliban bojoval sám a teď zase znova zase leze teda do pozadí. A nevím, co si od toho slibuje, protože ta Amerika prachy nemá, aspoň ne teďka tady v této poloze, v jaké je. A když tam budou soukromé společnosti, tak tam za chvilku budou soukromé armády a tak dál. A americký stát a vláda nebude schopna vůbec nic garantovat. To je prostě, tady to je opravdu, to jsou blahoslavení chudí duchem tedy. Takže, ale podívejte se, jak se to postupně, někdo to musel iniciovat, a jak se ten prstenec těch možných dalších útoků na to Rusko, dalších Ukrajin, tak jak se vlastně rozšiřuje kolem území celé Ruské federace. Pojďme dále.
0: Tak, dále se mrkneme na Irán a společenství zemí BRICS směrem tedy k nové finanční architektuře. Teherán navrhuje flexibilní mechanismus pro sjednocení platebních systémů členských zemí skupiny. Dne 11. srpna přijel tedy šéf iránské centrální banky do Nového Dýlí na jednání guvernérů centrální bank společenství zemí BRICS, které předchází tomu velkému podzimnímu summitu představitelů této mezivládní skupiny. Iránský představitel učinil důležité prohlášení, které vyvolalo široký rozruch. Podle jeho slov se Teherán v nejbližší době stane plnoprávným členem nové rozvojové banky. Na rozdíl od ostatních mezinárodních finančních institucí je ta rozvojová banka založená v roce 2015 především investiční a rozvojovou bankou, která poskytuje státní i nestátní úvěry, záruky a další formy financování projektů souvisejících s infrastrukturou a rozvojem. Mezi její klíčové oblasti zájmu patří doprava, energetika, infrastruktura, zásobování samozřejmě vodou a sanitace a projekty v oblasti životního prostředí a sociální a digitální infrastruktura. Je důležité prý zdůraznit klíčový bod. Vzhledem k závažnému hospodářské krizi a znehodnocování národní měny riálu, tedy nejde pro Irán jen o další diplomatický krok. Je nepopiratelné, že Irán skutečně diplomaticky a jednoznačně přehrál kolektivní západ, včetně celého jeho diplomatického sboru. V tomto případě však nejde o pokus přežít v podmínkách zpřísňujících se sankcí a jo, jde tedy a neustálých hrozeb z Bílého domu. No, zajímavé, zajímavé, zajímavé.
1: A přejdeme do Evropy, tam to začíná hned velkým podvodem. 10 milionů dolarů přidali Saudové jako pomoc nebo za COVID-19 ministerstvu zdravotnictví Řecka. Přičemž tady dochází k tomu, že vláda trvá na tom, Řecka, aby Patriot Pak 2 zůstal v Saudské Arábii navzdory jeho spojenectvím s Tureckem. Tam oni uzavřeli smlouvu proti Řecku, přesto Turci ze Saudskou Arábií, přesto teda Řekové tam mají nadále mít jako na ochranu v tom jambu toho vyústění toho ropovodu, který jde tedy východ-západ, který jde přes tu Saudskou Arábii, tak přesto by tam měl být jako dál na ochranu. A ukazuje se, že převoz jediného MIM 104 Patriot Pak 2 a z těch šestých téma Řecko, tak probíhal v mlhavém prostředí možné korupce. A hovoří se o 10 milionech dolarů a ty vlastně nebyly uloženy žádný účet, ani nejsou na to ministerstvu zdravotnictví, ale na tajemný účet společnosti PricewaterhouseCoopers, což je tedy auditorská společnost, o té doby jsou nezvěstné, nikdy nebyly k dispozici proti COVID-19 a zdá se, že těch 10 milionů dolarů darovaných Saudskou Arábii Řecku na boj proti koronaviru neskončilo ve státě a ve firmě PricewaterhouseCoopers a tam samozřejmě byly potom vyplaceny neznámo komu. A za to dneska Řekové pořád tam drží místo doma ty patrioty, které si koupili na domácí ochranu, tak tím vlastně chrání ten v tom jambu to zařízení, to vyústění toho ropovodu, přičemž právě ta Saudská Arábie uzavřela s Pakistánem a s Tureckem smlouvu proti Řecku. To jsou jako neuvěřitelné věci, co se dějou. A tam vidíte, že ta korupce, ty peníze, že tedy dělají prostě zázraky. Takže teď se potom pátrá vlastně, co tedy vlastně, o co šlo. Dokonce tady otevřím dopis premiéru Mitsotakisovi už ze 17. září 2021. To ještě ohně toho daru, zatím jsem nevyjasnil vůbec nic, takže uvidíme, jak se to dál jako bude vyvíjet. Takže to je teda tato zpráva.
0: Tak, dále se koukneme. Nedostatek vody na Dunaji ohrožuje dvě země energetickým udušením a ty se obracejí na Ruskou federaci s prosbou o pomoc. Vzdorují možným sankcím EU a hledají tedy alternativní metody s ruskou vládou kvůli bezprecedentním environmentálním podmínkám. Takže nedostatek vody bezprecedentní je tady znovu, tedy v Dunaji, se stává vážnou energetickou zkouškou pro východní Evropu, přičemž Rumunsko již čelí nouzovým situacím a Slovensko hledá alternativy, jak zajistit svoji energetickou dostatečnost. No, dramatické poklesy hladiny řek, které a hlavně tedy Dunají ovlivňují nejen lodní dopravu, ale také klíčovou infrastrukturu pro výrobu elektřiny. V Rumunsku situace dospěla tedy do bodu, kdy jsou oba reaktory v jaderné elektrárně Černovoda, který pokrývá 20% výroby elektřiny v zemi, odstaveny. Krize zasahuje tedy i Slovensko a země. Teď je tady samozřejmě zmíněn ruský plyn prostřednictvím Turkstreamu, toho tureckého proudu, zatímco energetický trh zůstává vázán na rozvoj ve střední a východní Evropě. A co tady máme? Ústup Dunaje, tedy nebo asi hladiny, tak vytváří nový parametr v energetické rovnici. Země, které se léta snaží snížit svoji závislost na Moskvě, opět čelí nutnosti zajistit stabilní toky a dovoz energie. A je to paradox v tom, že krize není způsobená nedostatkem paliva, ale právě nedostatkem vody na chlazení reaktorů, dámy a pánové, nebo celého toho systému. Tak, můžeme
1: tak,
0: asi na trojku.
1: Další zpráva, prosím vás, vážení posluchači, zpozorněte. Evropská digitální identita, co to skutečnost ve skutečnosti znamená pro občany. Už koncem letošního roku má být po celé Evropské unii zavedena jednotná digitální identita euroobčana, takzvaná Evropská digitální peněženka. Budou do ní integrovány stávající národní identity, digitální identity, které jsou vydávány pod různými názvy, u nás jako e-občanka nebo e-doklady. A jisté je, že ta digitální identita je nezbytná pro zavedení budoucí digitální diktatury, ten elektronický koncentrák, nebo těm situacím, kdy bude mít každý úplnou digitální identitu, může být povedena zavedena digitální měna a zrušena hotovost. To samozřejmě ještě nějaký ten rok potrvá. Evropská unie předpokládá, že do roku 2030 bude mít její EUDI, ta Evropská digitální identita, 80% Evropanů, že je bude mít, ale ještě směřuje k tomu, aby byla jednoho dne ta digitální identita povinná. A předpokládá se, že k tomu bude zavedena nějaká nová situace, jako například pandemie covidu, která byla záminkou pro zavedení takzvaného covid pasu. A právě ten sloužil k otestování toho, jak bude budoucí digitální identita fungovat. Takže každý občan Evropské unie má mít tedy brzy přístup k digitální peněžence, která obsahuje doklady, totožnosti, kvalifikace a osobní údaje, ale také biometrická data. Ambice jsou obrovské a otázky, které z toho vyplývají, jsou minimálně stejně důležité. Co vlastně ta evropská digitální identita, ta peněženka, co to je? Evropská digitální identitní peněženka EUDI je aplikace založená na chytrém telefonu, která uchovává ověřená osobní data. Můžete si to představit jako digitální verzi pasu, řidičského průkazu a diplomu, vše zabalené v jedné aplikaci. V budoucnosti zde má být integrována i zdravotní karta, očkovací průkaz, hovoří se také o měření uhlíkové stopy. A občané by tento průkaz používají k přístupu k vládním službám, k otevírání bankovních účtů, k podepisování smluv, k prokazování identity online, aniž by museli předkládat fyzické doklady. A podobné zprávy o digitální peněžence ukazují, jak změny v identifikačních dokladech od roku 25 už přetváří vztah mezi občany a oficiálními registry. Peněženka není nástroj pro pohodlí, jak jej podává Evropská unie. Představuje zásadní změnu v tom, jak je identita spravována, uchovávána a ověřována napříč hranicemi. Technický a organizační rozsah peněženky EUDI je patrný při pohledu na plánované případy použití identifikace a ověřování napříč národními hranicemi. Od zdravotnictví přes vzdělávání až po finanční služby je rozsah aplikace skutečně široký. Řízení dat a problém funkční expanze. Zastánci tvrdí, že peněženka dává občanům větší kontrolu. Místo vydání kompletního dokumentu pro ověření jedné vlastnosti by uživatel teoreticky mohl sdílet pouze minimálně požadovaná data. V baru by mohli zjistit, jestli je někdo starší 18 let, aby mu mohli podat alkohol, aniž by viděli jeho celé jméno nebo adresu. V praxi však architektura vyvolává značné obavy z postupného rozšiřování funkcí, které se označují jako function creep. A systémy vytvořené pro konkrétní účely mají zdokumentovanou historii pozdějšího rozšiřování na jiné účely. A jakmile se digitální identita stane standardním přístupem ke službám, tlak na neustále rozšiřování jejího využití poroste. Zase klasická salámová metoda. A koncept transparentního občana v každodenním digitálním životě tuto otázku velmi přesně vystihuje. Když je identita digitální a centralizovaná, tak každá transakce ověření a přihlášení se stává datovým bodem. Otázku není jen to, kdo ta data dnes drží, ale kdo by se k němu mohl přistupovat zítra a za jaký podmínek. A digitální identita také ovlivňuje, jak lidé spravují své finance a využívají online služby. Platformy fungující v regulovaném digitálním prostředí již vyžadují ověření identity, než uživatelům umožní účty plně používat. Takže suverenita, dohled a širší vzorec Evropské unie, tady kromě individuálního soukromí, tak ta EUDI IV klade strukturální otázky moci. Kdo kontroluje technické standardy? Kdo rozhoduje, které atributy lze uložit? Které instituce mohou žádat o ověření identity a při jaké právní hranici? A jakmile se digitální identita stane klíčem k přístupu k bankovním účtům, k cestování, k sociálním dávkám nebo k veřejným službám, vzniká významné riziko vyloučení z tohoto systému, ať už kvůli technickým problémům, politickým rozhodnutím nebo administrativním chybám. Důsledky jsou všechno jenom neabstraktní. Vyjadřují obavy, že debata se méně točí kolem pohodlí, ale je to více o kontrole nad datovými toky, závislostmi a riziky vyloučení. Ta elektronická, ta peněženka toho elektronického, té elektronické digitální identity si stále zaslouží vaši plnou důvěru, jak ukazuje podrobná analýza těch zbývajících slepých míst. A tady to odmítání, to zavádění ty ID, to není něco rozhodně okrajového, to naznačuje rostoucí počet analýz ID organizace na ochranu občanských práv v Evropě, které tvrdí, že současný rámec zatím neposkytuje dostatečné záruky proti zneužití nebo rozšíření jejich působnosti. Prosím vás, on to ještě dál pokračuje, ale chci říct jenom dvě věci. Jestliže to chtějí do roku 2030, a do roku 2030 tady chtějí také zavést nový světový řád, tak si to spojte. To je kvůli tomu, je to kvůli vašemu ovládnutí, je to kvůli vaší absolutní kontrole a vytvoření si předpokladu pro vaše úplné ovládnutí. A druhá poznámka, v Mexiku, kde tedy ta většina lidí není příliš vzdělaná, sice, tak měl dostatečný rozum, takže 80% obyvatelstva to odmítlo. Tečka. Uvidíme, jak jestli my budeme aspoň tak chytrý jako ty Mexičané. Pojďme dále.
0: Tak, to byla dlouhá, ale důležitá zpráva, dámy a pánové. Nuž, dáme se 6-4 a Evropané tlačí na Trumpa k dialogu s Ruskem o Ukrajině. No, zároveň Evropané však požadují místo u budoucího jednacího stolu, informuje o tom deník The New York Times odvoláním se na 5 evropských úředníků a podle publikace Evropa předpokládá, že Spojené státy budou hrát v jakýchkoliv jednáních s Ruskem vedoucí roli. Existují však obavy, že by Washington a Moskva mohly dosáhnout dohody přes hlavy Evropanů, tím by Francie, Německo a Británie předem vypracovávali formát své, takže vypracovávají formát své účasti. Zároveň, jak poznamenává New York Times, Rusko zatím projevilo jen malý zájem o seriózní jednání s Evropany. Moskva na předchozí pokusy evropských zástupců o otevření diplomatických kanálů reagovala chladně. Nuž, a jdeme dál.
1: Jdeme do dalšího koše, který hovoří COVID očkování následky. Hovoří o tom, že Fauci vědomě spáchal trestný čin proti těhotným ženám a plodům vakcínami proti COVID-19 s tím, že mohou potratit a soukromě prozradil potraty těhotných žen po očkování proti COVID-19 a co teda veřejně tvrdil. A ve svém poselství z roku 2021 hovořil o možnosti potratu v prvním trimestru. A ty nové zprávy od Anthony Fauciho, které vyšly najevo, odhalují, že už v lednu 2021 v soukromém rozhovoru vyjádřil obavy ohledně možného potratu po očkování proti COVID-19. Přičemž veřejně působil uklidňující dojmem proti těhotné ženy. Zprávy se týká rozhovoru mezi Faucim a tehdejší ředitelkou CDC Rochelle Walensky, ta už byla mezi tím oběšena za to, a tehdejším americkým hlavním chirurgem Vivekem Murthym. A jsou zahrnuty materiály zveřejněným senátory Randomem Paulem a Ronem Johnsonem. Takže 25. ledna 2021 napsal Fauci svým partnerům, že požadoval více informací o reakcích po druhé dávce vakcíny. Protože mnoho lidí má po druhé dávce výraznou cytokinovou bouři a horečku, teoreticky by to mohlo souviset s potratem prvním trimestru. Ta formulace je zvlášť zajímavá, protože Fauci potrat neprezentoval jako zavedený vedlejší účinek, ale jako teoretickou možnost, kterou by se podle něj by se měla vzít v úvahu. Co řekl pak o pár dní později na veřejnosti, tak se objevil a mluvil o očkování těhotných žen, čímž představil jasně uklidňující obraz. Jak zmínil, do té chvíle nebyly zjištěny žádné známky obavy. Takže pojďme dále.
0: Tak, jdem se vrhnout ti. Kašpar. Tak, žádná náhoda. Proč chtěl tedy Petr Pavel Habsburka na českém trůně? Prezident Petr Pavel, který tedy sliboval věrnost republice, by podle svých slov se nebránil návratu monarchie, jejíž tradici jsme přerušili. A rovnou by se měl vrátit potomek Habsburků na český trůn. Takže měla by se vrátit monarchie pod vedením habsburského panovníka a Kolářův pávek říká, proč ne, podle něho následníka trůnu prý máme a nedávno se s ním setkal. Měl tím samozřejmě na mysli Karla Habsbursko-Lotrinského, vnuka posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. Petr Pavel souhlasná slova o zavedení monarchie pronesl během akce spolku nazvaného Český královský institut, o tom už jsme si tady říkali, a to proběhlo na zámku hraběte Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Výrok vyvolal značí kritické reakce, no ale zatím to lidem moc nedochází. Především tedy s ohledem na to, že prezident, který sliboval věrnost republice, nyní fakticky připustil možnost jejího nahrazení monarchii, nemluvě o naznačeném návratu Habsburků na český trůn. No ale máme ty dovolený, tak ono to ještě nikoho nezajímá. Tak, toť. No, pane inženýre, čas
1: tady je, další článek od doktora Jiřího Jaroše Nikeliho, velmi kvalifikovaný, a s názvem Dvě republiky se zbavily Habsburků. Já ho přečtu, protože za to stojí. On říká, dějiny znají dvě republiky, které se definitivně zbavily dynastie Habsburků, a to je Rakousko a Československo, říká doktor Nikely. Je to ze dneška článek. Maďarsko se jich zbavilo státoprávní oklikou přes regentství i bez krále, již zaniklo po roce 1945 na stolní republiky. Takzvaná detronizace, či zbavení trůnu Habsburků, Rakousko a Československo státoprávně zajistili i hned po vzniku republik. Maďarsku k tomu ovšem, pokud je známo, nedošlo, protože intronizace v závěru první světové války se nezdařila, to znamená dosazení na trůn, zejména pro odpor uherské nobility, či šlechty. Dva pokusy Zity Bourbonsko-Parmské a jeho manžela ex-císaře Karla I. skončily krachem. Jak pro nevůli regenta Hortyho Nadibányho, tak pro odpor uherské šlechty a paradoxně i bolševických pokusů o republiku rad a následnou Karolího vládu. Proto dnes vyznívají komicky pokusy diskuze o případné intronizace potomku Karla I. na neexistující český trůn. Celý tzv. Královský institut s českými monarchisty oktrojuje české veřejnosti diskuze o jakési přerušené kontinuitě monarchie u nás, tedy o abstrakci, která nemá žádný státoprávní základ ani v minulosti od roku 1918, ani v současnosti. Pánové monarchisti by si měli uvědomit, že li České republiky, žádného Česka, nepoužíme onen Hitlerův termín Čechaj a Res Čechaj a tak dál, není obyvatelstvem, není podanými, nýbrž občany od roku 1918 a basta. Zakládací státoprávní listina našeho státu, Washingtonská deklarace, podepsaná Tomášem Garrigue Masarykem, Benešem a Štefánikem, vyřídila tento problém jednoznačně a následná zákonná opatření vyloučila pokračování monarchismu ve státě, jeho základ definovala republikánsko-demokratická podstata. To samé nastalo v Rakouské republice, kdy po druhé světové válce dokonce ze státního znaku byla odstraněna habsburská insignie, meč a jablko, a nahradila je srpem a kladivem s roztrženými okovy, což nechápou naši srpokladivobíci, kteří jsou po Turčenci horšími Turka. Na margo pana prezidenta, kterého sami monarchisté za prezidenta neoznačují a říkají mu pane generál, snad lze říci, že když se nezabýval státoprávními základy ústavy, na kterou přistáhal, tak by se snad mohl poučit od našich ústavních právníků, jak se to má s koncem monarchismu u nás. Je jasné, že monarchisté u nás nepřestanou se svými aktivitami, jako nepřestávají jinde, například v Itálii. V této souvislosti je směšné, že monarchisté používají na možnost volby obyvatelstva, když naše občanstvo, nikoliv obyvatelstvo, zatím nemá možnost ani uplatnit referendum v daleko závažnějších otázkách, jako je výstup z NATO nebo z Evropské unie. Zatím není politická vůle vládnoucích činitelů. Ovšem lze úspěšně pochybovat o tom, že by se národ republiky chtěl vracet k monarchistickému režimu, snad s výjimkou některých přívrženců monarchie, kterých je statisticky mizivý počet. monarchistický režim by stabilitu zemi nezaručil právě tak, jako ji nezaručuje ani dosavadní prezidentura. Stabilitu země zaručuje především sociální vyrovnanost, kterou monarchismus popírá. Hospodářská prosperita nezávislá na případném avanturismu panovníka a bezpečnostní konstanta, kterou žádná monarchie nemůže zaručit. Viz osud Belgie, Dánska, Holandska a Norska za druhé světové války. A to, že by se z našich občanů stali po více než 100 letech opět podaní, je nemyslitelné v rámci dosažených státoprávních a sociálních výdobytků, o něž nás ovšem Unie opět připravuje, nebo se o to intenzivně snaží. Páně prezidentova posledná idea o rozpuštění republiky ve Spojených státech evropských pak naráží na samou podstatu jak republikanismu, tak monarchismu. Chtějí se dosavadní republiky i monarchie sami rozpustit v kotlíku Spojených eurostátů. To je na téma globalistů toto. Myslím, že ani omylem, pokud nedojde k procesu unitární fašizace Evropy a zde by byl konec jakékoliv diskuze. Páni monarchisté se snaží sečmohou a už celá desetiletí, aby rozbili naši republiku a na jejich troskách znova nastolil režim, který francouzský historik Ernst Denis nazval mršinou dějin. Je jak na našich vládách, tak na myslících občanech, aby takovým snahám u nás řekli ne. Takže tolik teda ten článek, který je určitě důležitý a bylo dobré si ho přečíst. Ještě tam máme jednu zprávu v rychlosti.
0: Tak, to, jo, počkat, to je zase Pepa ještě, počkat, kde ho máme, Pavel není důstojný prezident, chci vládního kandidáta a zrušme přímou volbu, je to od doktora Jindřicha Reichla. Ten říká, jsem přesvědčený, že Petr Pavel intelektuálně ani osobnostně není důstojným prezidentem České republiky. Uvedl to v pořadu K věci na CNN Prima News, to řekl tedy poslanec za SPD Jindřich Reichl. A dodal, že vláda by měla nominovat svého jasného kandidáta a podle něj by měla být zrušena přímá volba hlavy státu, protože nízká úroveň prezidentských pravomocí neodpovídá jejímu širokému mandátu. Cituji, bojuje proti vládě a snaží se jí házet klacky pod nohy. Andrej Babiš na to recipročně reaguje. Já bych se na jeho místě s Petrem Pavlem taky nescházel, protože bych k tomu neměl a neviděl žádný důvod. Petr Pavel není politik a celé řadě věcí nerozumí, řekl Jindřich Reichl. Dále dodal, jsem přesvědčený, že Petr Pavel intelektuálně, tedy ani osobnostně není důstojným prezidentem České republiky. Tak, vládní koalice by proto podle Reichla měla postavit svého kandidáta jednotného, který by Pavla v nadcházejících prezidentských volbách dokázal porazit a uvedl k tomu, abychom měli prezidenta, který skutečně bude dodržovat ústavu a respektovat zaběhlé politické pořádky, musíme vygenerovat společného kandidáta, za kterého se postaví celá koalice a bude ho během voleb podporovat, uvedl tedy Jindřich Reichl a taktéž bývalý prezident Miloš Zeman inženýr se v pořadu 360 stupňů na CNN Prima News nechával slyšet také k tomu, co se tady děje.
1: Já k tomu no, velmi, velmi v krátkosti. Samozřejmě to, že by zase volili prezidenta strany a na záchodcích se někde podsunovali igelitky z penězi a tak dále, to už to všechno bylo. To si myslím, že není to pravé ořechové, to za A. Za B v tom novém by ty politické strany měly zaniknout. Takže toto, jako zase, že se bude volit, že budou volit politické strany, to není krok dobrým směrem. To je prostě potřeba udělat jinak. Teďka velmi zajímavou debatu vedl s litevským novinářem Varej Pjaky na téma voleb a tak dále. Tam jim to trošku uhnulo, protože tam si v něčem nerozuměli. Takže ta debata byla vzrušená a ten novinář se mu to nepodařilo dotáhnout tedy Pjakina odpověď na to, co chtěl jako slyšet úplně. Já si myslím, že tady k této záležitosti, že se asi budu věnovat některým z nejbližších kompasů vůbec, takže k tomu asi více teď o tom víc jako mluvit nechci, protože na to není prostor. Takže bychom teďka asi přišli tedy k tomu poslednímu a to je tedy ta takzvaná to tematické okénko a ta smrtelná choroba globalistického projektu. Ten globalistický projekt, který formoval vývoj západního světa už půl století, tak je vnímán jako něco tak téměř všemocného. A ty stoupenci jsou si jisté, že kontrolují finance, zdroje, informační toky a že mohou navždy řídit stále početnější lidstvo ze svých kanceláří. Když však ale analyzujeme jejich strategii bez emocí, tak uvidíme, že poruší základní zákony, podle kterých existují a vyvíjejí se složité systémy. A to dává lidstvu příležitost. Takže depopulace, ta nedecimuje jenom tu takzvanou biomasu. Pokles porodnosti původního obyvatelstva západu je záměrná politika realizovaná prostřednictvím propagandy bez dětí, ničení tradiční hodnoty a vnucování LGBT agendy. Logika architektu jednoduchá. Čím méně lidí, tím více zdrojů bude k dispozici pro ně samotné. To je do toho NVO. Demografie ale není kohoutek, který se dá v jedné oblasti zavřít. Ty elity nežijí na Marsu a když jejich děti navštěvují různé školy, tak stále podléhají stejným kulturním vlivům. Ta propaganda bezdětnosti a otevřených vztahů se nestará o to, z jaké rodiny pocházíte a ochromuje psychiku každého. Výsledkem je, že dědici největších majetků buď odmítají mít děti, nebo mají jedno nebo dvě děti, což z dlouhodobého hlediska znamená zánik samotných těch elitních klanů. Deindustrializace, tak ta zase ničí technologický pořádek. A zničení energeticky náročných odvětví zelenou agendou a omezování reálné ekonomiky, tak se zdálo být geniálním tahem. Špinavé továrny odešly do Číny, zanechají po sobě čisté finance, IT a zábavní průmysl v Londýně a New Yorku, ale ekonomika není bilance, je to komplexní souhra odvětví. A bez domácí inženýrské školy a technických specialistů není možné udržet ani vojenskou sílu. Ve Spojených státech a Evropě už teď narůstá nedostatek personálu v kritických oblastech od mikroelektroniky až po stavbu lodí. A pokud toto bude dále pokračovat, tak na západě nezůstane nikdo, kdo by stavil letadla, letadlové lodě a rakety. Ta deracionalizace ta vede k tomu, že se nestávají hloupými jen sluhové, ale i páni. Vzdělávání na západě rychle degraduje. Školy a univerzity zavádějí programy, které učí lidi nemyslet, ale podřídit se nové kvazi náboženskému dogmatu. Studium exaktní věd se omezuje, zatímco studium desítek rodů a kritických teorií je raz, tak to kvete. Výsledkem jsou generace, které nedokáží spojit dvě logické fakty, ale jsou připravené zuřivě bránit jakoukoliv absurdní myšlenku, která je trendem. No a tady jsou očekávání selektivity, tak ta se ukázala jako chybná. Věda a logika nejsou předměty, které se dají zamknout v trezoru. Je to kultura myšlení, která buď ve společnosti existuje, anebo ne. A tu vstupuje do hry nebo do obrazu čínský faktor. Uprostřed tohoto řízeného chaosu koná Čína, hlavní geopolitický konkurent Západu, přesně opačně. Neuchyluje se k vylidňování jako k záměrné politice. Ne, deindustrializuje se, ale spíše buduje svoji průmyslovou sílu a stává se dílnou světa, nejen ve spotřebním zboží, ale také v oblastech high-tech. A nesnaží se o deracionalizaci vlastní populace, ale o investování kolosálních zdrojů do vědy a vzdělávání, školení milionů inženýrů a vědců. A zatímco západní elity usilovně podřezávají větev, na které sedí, tak Čína metodicky buduje nový svět a propast mezi nimi se rychle zvětšuje. A pokud jde o patenty, tak podíl na světových průmyslové produkci a míře inovací, tak Čína je už nyní před Spojenými státy a Evropou. Ještě 10 nebo až 15 let takové dynamiky a vstupujeme nejenom do jiných váhových kategorií, ale také do jiných technologických ér. Hra tedy ještě neskončila. Ten globalistický projekt je vážně chorý, protože porušuje základní principy existence složitých systémů. Nemůžete vybudovat ostrov prosperity v moři chaosu. Chaos spíš dříve nebo později pohltí i ten ostrov. A tato situace není dopředu určená. Lidstvo má šanci. Země a lidé, kteří si zvolí cestu rozvoje, vědy, průmyslu a racionalizace myšlení, mají historické okno příležitosti. Ti, kteří zůstanou oddaní pokroku, budou schopni vybudovat nový svět, hovořím o tom zlatém věku. To si však bude vyžadovat maximální mobilizaci od všech. A já bych tady k tomu řekl svůj dodatek. Víte, důvod je zřejmý a tím je zákon času. Kdy globalisté mají snahu vrátit situaci do doby před rezonancí, kdy v převaze do té doby byly dlouhodobě frekvence biologického času nad frekvencemi sociálního času. Frekvence biologického času jsou dnes dané lidskou fyziognomií a jsou pravidelného charakteru. Vždycky je to po těch 25 letech. Zatímco frekvence sociálního času se s technickým pokrokem a požadavky na zvyšování vzdělání zrychlují. Takže ty frekvence sociálního času nejenom dohnaly ty frekvence biologického času, ale to bylo v té době takzvané rezonance, to bylo mezi dvěma světovými válkami, ale už je předehnaly. A už začaly převažovat teda ty frekvence sociálního času. A tady vlastně do té doby rezonance měli ty globalisté větší a lepší informace a znalosti, z čehož profitovali i mocensky. A po té rezonanci tuto zásadní výhodu ztrácení. Stačí se podívat na mé pořady Kompas 117 a 118, tam je to vyložené. Vyloženo. A proto chtějí přivést lidi do NVO v podobě modernějšího středověku, čili vrátit to před tu dobu rezonance, aby je mohli i nadále ovládat. To se ale neslučuje s dalším technickým pokrokem, to je to, o čem je tady řeč, a proto uplatňují deindustrializaci a depopulaci. Vše s cílem udržet si moc a kontrolu nad lidmi, za cenu tedy vlastně potlačení teda té a degenerace té lidské společnosti, respektive toho zbytku, teda, který by tady zůstal po té depopulaci. A tuto zásadní pravdu ale nikdo lidem neříká. A já se ptám, proč. Takže tolik tedy ode mne dodatek tady k této zprávě.
0: Dobře, dobře. Nuž, tak se nám čas naplnil, pane inženýre. Koukám, že už máme po 21. hodince, zvládli jsme to všechno. Já vám tedy poděkuji. Zítra teda, nebo jak jsi říkal, v úterý se mohu těšit na
1: Asi,
0: vysílání.
1: asi ne, to si
0: Asi ne.
1: nejsem jistý ještě. Bude asi určitě bude ve čtvrtek, úterý ještě nevím. V pondělí jako zítra je Kompas, to jako určitě ano. A jinak jako upozorňuji, že 19.9. je v Palárikově na Slovensku, je teda další setkání a s posly a příznivci a hlavní téma je obnova Československa. Takže patrioti, přijeďte. Nemusíte být ani poslové, patrioti, přijeďte.
0: Dobře,
1: Je
0: dobře,
1: to
0: dobře.
1: pilotní projekt takový, pak další budou navazovat v České republice a u toho pilotního prostě potřebuje mít zastoupení i ze slovenské strany a nelze rozumět čekat, že pojedou na další pořad potom, který bude následovat a ten bude v Karlových Varech. To jako. Takže v Palárikově 19.9.
0: Fajn, fajn. Tak děkuji, pane inženýre, za vaše 2 hodinky intenzivního zpravodajství, dámy a pánové. My se tedy koukneme dále. Hezký večer, pane inženýre,
1: Hezký
0: a dámy a
1: večer
0: pánové,
1: vám.
0: vám též. A my se zase
1: Tak.
0: Simonkou koukneme za chvilenku na necenzurované informace o těch božích pravidlech, nebo jak to tam je. Takže jdeme to připojit. Hezký večer zatím.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Jo, vážení posluchači, jsme tady opět v úterý, kdy máme už 18. srpna se Zděndou Sýkorou v pořadu Všeho mírom. A dnes to bude, ještě než pozdravím Zděndu, tak to bude s číslem 16, už 16. pořad, který už tady vysílá Zdenda. A bude to tajemství holografické krve už část 3. A já při této příležitosti zdravím Zděndu. Hezký večer, Zděndu, do Egypta.
1: Ahoj, Pavlíku, já tě taky zdravím, rád tě vidím a rád také vidím nebo slyším posluchače, které nevidím, takže všechny jsem chtěl také pozdravit. Ano, jsem zpátky v Egyptě a jak se tak dívám, tak číslo 16, tak to už budu v podstatě za měsíc plnolety ve vašem rádiu.
0: No, to budeš, no.
1: 18 se blíží, budu plnoletý. Budeš plnoletý. 18. díl, no.
0: Ano, už budeš plnoletý.
1: Výborně. Samozřejmě na Jardu Chvátala jako Matuzalem a nemám šanci, pochopitelně, ale to už se blíží k Matuzalemu pomalu, takže už překonal víc jak tu polovinu, takže.
0: To nevím, jestli se blíží k 400 nebo 500, ale je tam 380 nebo 488, teď nevím, kdy tam byl, asi 388. Nevím, uvidíme, nebo 488, ty jo, nevím, to je jedno. U tebe to máme, kolik jsem to říkal, 14? 16. 16, ano, 16, takže
1: 16.
0: Trochu to doženeš možná někdy, ale tímto tempem ne, když on přibývá dvakrát tolik než ty. No?
1: No jo, no, tak alespoň, ale mám tam aspoň nějaké další čárečky, když jsme byli spolu, takže jako alespoň, tak, alespoň takhle, když tam aspoň tam něco je.
0: Dobře. Takže Zděndo, já nevím, co na začátek říci, jestli něco máš nového, co se třeba děje ve světě, co má souvislost s tímto, ale asi těžko něco má souvislost a možná, že zase hrozně moc má souvislost, nevím, s tím naším tématem, tajemství holografické krve, ale je to na tobě, ty to všechno hezky, pěkně umíš vysvětlit, takže je to na tobě, jestli chceš něco říct, nebo ne?
1: No, jenom teda, jako mikrofon funguje samozřejmě, je to všechno v pohodě. Já jsem se chtěl omluvit ještě tady za to poslední, ještě posluchačům jednou. Já věřím, že všechno bude v pořádku a že od začátku nás tady uslyší, že všechno bude OK. Takže děkujeme za pochopení a za trpělivost, kterou s námi máte. A co se týče, protože to byla taky částečně moje vina, já jsem tam něco Pavlíkovi říkal, on vypnul mikrofon a pak na to zapomněl, takže to nebyla jenom vina jako Pavlíka, jo, takže to beru tady i na sebe.
0: Neřeš to, prosím, takže, že to jako, kdo to nepochopí, tak stane se, říkám, jako vždy, když to někdo říká, že se to stává pravidelně všechno, jejich věc samozřejmě, kdyby věděli, co já tady všechno musím v těch chvilku najednou dělat a že na to v České televizi a někde, kde platí milionkrát tolik, tak je jich tam 20 až 30 na směně, každý se stará o něco jiného. Já to dělám úplně sám, včetně jakési moderace, která probíhá akorát na začátku a na konci. Takže ne, to je prostě... Tak to je, no, nedá se nic dělat. Tak to se stává prostě. A potom, když nastane nějaká situace, kdy něco nefunguje nebo něco a prostě nastane situace, kdy já tady to musím fungovat trochu jinak, než na co jsem zvyklý, ano, tak se stane, že prostě nedá se nic dělat, občas to není slyšet, ale zase tak moc se nestalo. A věřím, že rozumní a slušní lidi jsou schopní to jaksi pochopit.
1: Tak jo, takže já poprosím posluchače, jestli chcou samozřejmě zavolat, tak mohou zavolat ke konci pořadu. Takže Pavlíku, jestli chceš, můžeš říct telefonní číslo, na které mohou volat posluchače, ale chci poprosit, volejte na konci pořadu, protože teďka začneme právě s tímto třetím dílem tajemství holografické krve. A také jsem chtěl všechny posluchače velice poprosit, když budete volat, tak se prosím vás nejlépe ptejte tedy. Já bych byl velice rád, aby se tady dával prostor skutečně posluchačům, kteří se chtějí na něco zeptat. Takže za to budu moc rád.
0: Dobře, takže číslo do vysílání, já ho potom ještě zopakuju, protože jsme se dohodli, že pokud budete chtít volat, tak až poslední části pořadu, to znamená od 8:30 do, řekněme, 3:15, nebo tak nějak, aby bylo čas na odpovědi. Takže připravte si to vždy, když tak, jednak budete vědět, o čem bude řeč, abyste na to mohli reagovat a ptát se případně. No a takže číslo 608 12 14 19, vy, kteří se díváte na TV a mrkněte se na TV, protože tam bude mnoho obrázků, tak ho vidíte, ty, kteří to jenom poslouchají, tak ještě jednou zopakuju 608 12 14 19. Jak se dostanete na živé vysílání, to ještě všichni víte, pokud ne a chtěli byste, posloucháte a chtěli byste se dívat, zajděte si na naše stránky www.svobodny-vysilac.cz a tam uprostřed nahoře v tom sloupci, kde začíná ten sloupec prostřední, tak tam je, myslím, vysílání TV pořadu některých nebo některých pořadů TV. No a na to, když kliknete, tak by se vám to mělo odevřít. Jo? Takže v pohodě. No, to je asi všechno. To je asi všechno, Zděndo, je to na tobě.
1: Takže fajn, takže já jsem chtěl ještě poděkovat všem posluchačům za všechny pěkné komentáře, co jste mi tam napsali. Já si toho nesmírně vážím a jsem moc rád, že vlastně si posluchači také uvědomují, že vlastně ty moje pořady jsou trošku jiné, než vlastně v tom klasickém českém éteru, že protože já se skutečně snažím dávat témata, o kterých se teda moc nemluví. takže jsem za to moc rád, že si toho posluchači všimli a věřím, že i ty další témata, že vždycky budu vybírat nějaké takové, o kterých se hodně nemluví teda.
0: Tak. Ještě tady vidím nějakou připomínku. Jsme se zmínili o tom CERNu, tak jestli náhodou něco si nechceš nastudovat okolo CERNu. Ono to velmi, velmi utichlo, jo, ten CERN, takže docela by mě zajímalo, proč. Taky.
1: Zvážím to, díky Pavle, já jsem tam byl v komentářích, nevím, jestli si komentáře četl, tam byla zmínka o jednou nebo dvou pořadech, které vlastně na toto téma hovořili, takže já osobně bych se chtěl, já bych se chtěl zaměřit na pořady nebo na věci, o kterých se tady moc nemluví, takže uvidíme. Jo, možná, že některé věci s tím budou souviset.
0: Ono se o tom CERNu právě už hodně dlouho nemluví teď, jo, což je velice zvláštní, protože jeden čas se o tom mluvilo pořád a teď už nějakých 5 let o tom nikdo nemluví.
1: Já co můžu říct takového zajímavého, tak je to, že když jsem byl tedy ve Spojených státech v Gaji, tak tam jsme se bavili s těmi jednotlivými řečníky a minul jsem Steva Spielberga, který tam vlastně byl. On odlítal už několik dnů předtím, jestli jsem to teda správně pochopil, protože se vlastně připravuje nový film a právě Spielberg to všechny tyhle ty věci, které se právě týkají mimozemských civilizací, tak to vlastně všechno nějakým způsobem potřeboval poradenství v této oblasti, takže promiňte, takže osobně si myslím, že asi to vypadá to, že se skutečně v nejbližší době nebo v nejbližším roce nebo několika letech se něco určitě zajímavého připravuje, nějaké, řekněme, odhalení. Takže to jsou možná takové novinky, které si myslím, že nás jako planetu Zemi můžou potkat v nejbližší době. Pavlíku, já tě
0: mikrofon,
1: neslyším.
0: Já jsem si vypnul mikrofon, to říkám moment, aby bylo vidět. Když mluvíš o tom odhalení, v poslední době, jak je to dlouho, půl roku, možná, že ani ne, tak došlo k nějakým odtajněným materiálům prý v Americe, že toho bylo docela dost, ovšem ne úplně všechno, ale bylo toho prý docela dost, což by bylo taky zajímavé. Jsou toho štosy prej, takže se v tom těžko člověk orientuje, ale ty jsi takový dobrý badatel, možná, že by si o tom něco mohl udělat taky pořád, ale to je asi hodně práce.
1: No, je to podivé, já jsem předpokládal, je to spíš jako, tady tím se zabýval přece Jarda Chvátal tolik let a já teda nevím, proč o tom tady nemluvil na toto téma ve svých pořadech, protože mluvil samozřejmě o jiných věcech. Možná, že Jarda něco připravuje. Já to můžu ze své strany osobně k tomu říct, tak tady se na této tematice a ty dokumenty, které byly zveřejněné, které prezident Trump zveřejnil a které byly zveřejněny, tak v podstatě já si myslím, že to je jenom taková jakoby asi předkapela, bych to nazval, taková předkapela, nebo je to, co se určitě připravuje, předpokládám teda v nejbližší době. Nicméně já bych to, co přemýšlím, co bych mohl pro posluchače udělat, když tak mi to napište do komentářů, jestli by vás to zajímalo, tak je to všeho míru a už jsem tady mluvil o spoustu různých věcech, ale v oblasti ufologie jsem tady nemluvil, tak možná, že kdybyste měli zájem, tak bych mohl udělat něco na téma právě věci, které se týkají portálu. Protože tahle problematika těch portálů si myslím, že by mohla být zajímavá právě v kontextu chronálních portálů, které se týkají, protože těch typů portálů je samozřejmě několik různých druhů. Já se přiznám, že jsem nesledoval všechny pořady v celé historii svobodného vysílače, jestli možná ty si vzpomeneš, Pavle, jestli někdo na toto téma mluvil, na téma těchto chronálních portálů, protože já se přiznám, že jsem osobně viděl na vlastní oči chronální portál, který se otevírá. A teď otázka na nebi, nebylo to, protože jsou i portály, které se otevírají na zemi. Mm-hmm. Například to, co je zajímavé, měl jsem možnost mluvit s jednou ve Spojených státech, s jednou paní, která je z Ruska a která v podstatě, která byla na expedici před několika lety a na Sibiři, kdy vlastně 3 dny šli pěšky nebo na koních, putovali úplně do hluboké Sibiře, kde v podstatě dorazili k portálu, který prochází do podzemní civilizace Čud. Takže nevím, jestli asi to je, nepředpokládám, že by Jarda tady o těchto podzemních civilizacích, nevím, možná, že se o tom zmiňoval. Já jsem si toho nevšiml o podzemní civilizaci Čud, tak to je velice zajímavé téma, protože tato podzemní civilizace Čud, to je civilizace, která je právě stará kolem, vlastně protože hyperborejská civilizace, začátek hyperborejské civilizace asi 240 tisíc let před naším letopočtem, cirka 240 tisíc let, kdy vlastně potom, když došlo ke kataklizmu později, tak vlastně hyperborejská civilizace se vlastně od severu migrovala různými způsoby přes Řecko, Egypt, Černé moře, Altaj a tyhle ty oblasti, potom do Spojených států, do Ameriky tedy. A jedna část vlastně hyperborejské civilizace se rozhodla, že v podstatě migrovat nebude a že se vlastně přesunula do podzemních oblastí, do podzemí, kde vlastně už byly vlastně celé ty podzemní podmínky, byly veškeré tyhle obrovské tunely a ty podmínky pro život vlastně v tom podzemí byly připraveny. Takže tohle si myslím, že je velice zajímavé a právě oni, když přišli k tomu portálu na Sibiři, tak vlastně očekávali, že se jim ten portál otevře, ale vzhledem k tomu, že polovina lidí nebyla na to duchovně připravena, tak se ten portál samozřejmě blízkal modrými barvami, vypadalo to, že se otevře, ale nakonec se prostě neotevřel, protože ti lidé ještě na to nebyli duchovně připraveni. Nicméně, takže tyhle ty typy jsou různé typy těchto portálů, takže myslím si, že to by bylo třeba taky zajímavé téma. Takže napište mi do komentářů, jestli by vás tahle ta oblast zajímala a já bych mohl samozřejmě o tom popovídat. Samozřejmě já nebudu čerpat, nebo takhle, nebudu čerpat z literatury paní Blavatské. To je prostě dost taková jakoby známá věc, že se většinou, nebo hodně lidí začíná čerpat tady od těchto civilizací, od paní Blavatské. Je více jak 300 letý výzkum, a více jak 300 letý výzkum, ať už je to v ruštině, ve španělštině, v angličtině, ve francouzštině, o právě těchto starobylých civilizacích, takže to, akorát to samozřejmě současná věda, akorát se nikdo o tom moc nemluví, takže těch výzkumů jsou stovky a stovky, akorát je třeba prostě probádat tyto archivy, aby člověk vlastně potom pochopil, nebo aby prostě chápal tyhle ty jednotlivé průkazné materiály a důkazy, které prostě máme. Takže takhle.
0: Já jenom se zeptám, mluvíš o chronálních portálech, předpokládám, jsou to časové, česky řečeno, ano?
1: Ano, časové portály, to je jedna věc. A tyhle ty portály, já už jsem to částečně možná tady zmiňoval,

0: Já můžu říct jedno takové zajímavé místo na Moravce, takové, když vlastně tam je takový penzion Moravka, když vlastně je to u přehrady, oni, když jedete autem, tak vlastně, když máte přehradu, tak po levé straně se jede nahoru a tam je takový penzion, který už tam stojí, já se ještě pamatuju, jak jsem tam s rodiči jezdil, tak tam od toho penzionu, když jdete, jakoby, když vyjdete z toho penzionu Moravka, jdete směrem nahoru, po, myslím, tam je jedna značka, tak tam nahoře dokový hluboký les vlevo, po levé straně, to si myslím, že když použijete virguly nebo jiné prostředky, tak právě vlastně v tyto jednotlivé časová období, tak se vám vlastně může stát, že můžete narazit třeba i na takovýto portál. A těch samozřejmě míst je energetických samozřejmě je víc.
1: Dobře, já bych to tu nabídku jakousi, kterou si učinil, bych uzavřel, ano,
0: ano, vyjádřete, ano. Takže
1: se,
0: pojďme.
1: Vyjádřete se k tomu potom v pořadu na chatu, teda v tom na chatu si vyjádřete, na YouTube třeba, ano, přesně tak, a uvidíme, co z Děnda potom.
0: A nebo Odyssey.
1: Ne, no, nebo Odyssey. Tak, toť vše od nás a jedeme do toho, já tam pustím první slide, to si, jo?
0: Takže jdeme na to.
1: Tento, ano, si
0: takže,
1: chtěl určitě.
0: Jo, díky. Takže když začnu hovořit na téma, vlastně dneska budeme hovořit na téma holografické krve a já budu, dneska to ten díl bude takový praktický, protože já bych chtěl vás provést snímky z Dark Field mikroskopu, kde vlastně vám ukážu jednotlivé holografické obrazce, kde vlastně budeme moci s vámi vlastně budeme pozorovat jednotlivé vlastně obrazce, které vlastně se otiskly v té krvi. Takže vlastně dneska budeme mít tu část, kdy se podíváme přímo na jednotlivé na jednotlivou, řekněme, informační banku právě doktoru Bigelsenu, protože vlastně doktor Bigelsen již zemřel, ale jeho dva bratři pokračují v této práci, jak jsem říkal minule, oni mají více jak 100 000 vzorků a mají s tím tedy dost velkou zkušenost a já jsem tedy použil jejich snímky pro tu dnešní prezentaci z mikroskopu a budu samozřejmě na téma těchto jednotlivých snímků hovořit a budu těch snímků bude asi 16, doufám, že probereme všechny, budu vám ukazovat, řekněme, právě tyhle ty fyzikální a kvantové základy materializace těch krevních hologramů, těch symplastů, kdy vám budu ukazovat plíce, mozek dítěte, budu ukazovat oblasti například tasemnici, zlomenou ruku, poranění nohy, zubní implantáty, zraněné koleno, budu hovořit také o problematice vazektomie u jednoho pacienta, a dalších velice zajímavých věcí. Takže pojďme rovnou přímo tedy k té dané věci, protože já dneště poprosím ten první snímek, tak bych chtěl samozřejmě říci, že vlastně lidské tělo je komplexní, elektrodynamický a samoorganizující se symbiotický systém. Jo? A v něm vlastně nemůžeme v něm oddělit vědomí a emoce od té fyzické formy. A krev, jakožto vlastně tekutý biologický terén, ona funguje jako vysoce citlivé elektromagnetické zrcadlo našeho celého organismu. A když vlastně krev opustí tělo, když vlastně a ty její vlastně to její vnitřní energetické pole se začne transformovat vlastně pod vlivem změny teploty, tlaku a elektrického potenciálu, tak vlastně na tom podložním sklíčku dochází vlastně k jevu, právě zvanému ta materializace. A ta fyzikální podstata tohoto jevu vlastně spočívá v optické holografii. A každý vlastně poškozený nebo oslabený orgán v těle mění vlastně svou přirozenou elektromagnetickou frekvenci a vytváří interferenční neboli rušivé pole. A toto pole se vlastně střetává se stabilním referenčním zdrojem, tedy s tím kontinuálním biologickým šumem. Jo? A tady jde vlastně o frekvenci od 8 do 10 Hz, který vlastně protéká cévními stěnami a mezibuněčnými prostory podél právě akupunkturních drah, jak vlastně vědecky popsal, jsem již zmiňoval švédského radiologa, profesora doktora Björna Norderströma. A setkání právě tohoto referenčního

0: vnitřního šumu s disharmonickou frekvencí toho poškozeného orgánu vytvoří interferenční vzorec. Ano. A vlastně krev, krev nesoucí miliardy elektricky nabitých somatidů, já jsem je také, jsou někteří autoři nazývají biony nebo mikrozimasy, tak tento vzorec vlastně absorbuje vlastně jako citlivá fotografická deska. A vlastně na tom skličku se pak vlastně tento vzorec vysráží do trojrozměrných krystalických struktur, které se nazývají právě symplasty. A které vlastně s naprostou přesností kopírují reálné tvary našich vnitřních orgánů, jizev, zlomenin nebo dokonce našich emocí. Takže když se podíváme na první snímek, Pavlíku, prosím tě, tak tady jako tenhle ten snímek, to je ten první snímek s pod tím mikroskopem, tak to je velice zajímavé, protože vlastně tento symplast pod tím Darkfield mikroskopem, když se podíváte, tak on zobrazuje takový masivní trojrozměrný krystalický útvar s charakteristickými vlastně rysy, který vlastně do, řekněme, nejmenších detailů kopíruje anatomický profil lidské plíce. A okraje toho symplastu jsou velice ostře ohraničené a jeho vlastně ta vnitřní struktura, tak ona vykazuje takovou, vy si všimněte, takovou vysoce specifickou porézní až takovou houbovitou texturu. Ano. A ona vlastně velice věrně napodobuje plícní sklípky, jo, alveoly. Myslím teda, že se to říká alveoly. A rozhodujícím vlastně vizuálním znakem tohoto konkrétního vlastně snímku, na kterého se díváte, tak je vlastně, vidíte tu červenou barevnou odchylku, jo, která vlastně prochází vlastně tím středem té krystalické mřížky. Jo. A v té těsné blízkosti toho plícního symplastu se vlastně v krevní plazmě nachází takový drobný fazolovitý vzduchový ohraničený prostor, který však vlastně nesouvisí s tou patologií tkáně, protože on představuje pouze takovou mechanickou vzduchovou kapsu. A když se vlastně na to podíváme z pohledu tedy toho klinického pozadí a vlastně toho daného pacienta, no tak vlastně to je velice zajímavé, protože tento biogram patří samotnému Adamu Bigelsonovi, tedy synovi doktora Bigelsona, když vlastně dospíval. A tady to je velice zajímavý příběh, protože Adam se účastnil od rutinního odběru krve, když byl na klinice svého otce, a doktor Harvey Bigelson, tedy jeho otec, prostě vzal prostě ten jeho vzorek krve z prstu. A bylo velice zajímavé, že on strašně hodně kašlal. A on totiž prostě tajně kouřil. No a vlastně, a to se samozřejmě snažil prostě před svým otcem zatajit, skrýt to. No ale jak doktor Bigelson vlastně zaostřil vlastně mikroskop na jeho čerstvou kapku krve, tak okamžitě na obrazovce spatřil tento masivní symplast, který vidíte na obrazovce, a prostě symplast plíce a jasně vlastně s červeným popáleným zabarvením, no tak samozřejmě okamžitě jako otec konfrontoval svého syna Adama jako slovy, no takže ty kouříš, že jo? No a tady se odhalila okamžitá pravda, kdy pochopitelně Adam, tedy syn doktora Harveyho Bigelsona, přiznal, no, že ano, kouří. Jo? Takže to je taková velice taková zajímavostka hned na začátek našeho pořadu. A když se na to podíváme vlastně z pohledu biologického a psychosomatické interpretace, no tak vlastně z hlediska kvantové biologie, tak vlastně představuje to červené zbarvení plicního symplastu přímý energetický otisk aktivně popálené a chemicky podražděné tkáně. A pochopitelně cigarety a uvolněné toxiny fungují jako ten finální patogenní agens, který vstupuje do již oslabeného a stagnujícího terénu. My jsme se už o tom terénu bavili, já už jsem to vysvětloval, ten rozdíl mezi klasickým pohledem terénu Bechampa a tím klasickým pohledem Louis Pastera. O tom už se zmiňovat nebudu, to už nechci opakovat, když posluchači jste neviděli ten pořad, doporučuji, podívejte se na ty dva předešlé pořady, kde to vysvětluji, kde o tom mluvím. No a vlastně lidské tělo vlastně ukládá v sobě taky emoce smutku, žalu, nevyplakaných slz a tak dále. A pokud vlastně člověk své emoce potlačuje a buduje kolem hrudníku svalové pancéřování, o kterém jsem už mluvil, no tak omezuje to jeho dýchání a vlastně ten přísun kyslíku je mnohem menší. Proto vlastně otázka k přísunu kyslíku a vůbec dýchání v různých samozřejmě i náboženských tradicích hraje velmi důležitou roli v kontextu celého organismu a v kontextu potom i vědomí. No a v tom plicním terénu vlastně vzniká hluboká energetická stagnace. A ten plicní symplast se vlastně pod mikroskopem vlastně stává tmavým, nepropustným a on začíná krystalizovat, což tedy samozřejmě ukazuje na to, že ta životní síla a vědomí tkání prostě jakoby nedochází k tomu volnému protékání jako takovému. A jestli tě tedy, Pavlíku, můžu poprosit o další snímek, ano. Tak a teď prosím tě, Pavlíku, co si myslíš, že to může být? Tě zapojím. Co si myslíš, že by to mohlo znamenat tady ten snímek?
1: Já trošku využiju nápovědu a řeknu atrofovaný mozek dítěte.
0: No, tak jako ty jsi to použil, jo. Dobře, ty jsi chytrej, protože já to tam mám na tom fajlu, co jsem ti poslal na tom. No nicméně, když se podíváte na ten obrázek, tak pro některým lidem to připomíná zadeček, jako dvě půlky zadečku, vidíte to tam, jo, jako tak jako jo, na tom dole, jo, takové, že to připomíná. Promiňte, že to tak trošku některým připadá, ale máš pravdu, je to mozek dítěte a vlastně tady to je velice zajímavé, protože tento symplast, on představuje, já se omlouvám, já se ještě napiju, já si tady dám vodu, protože vlastně ten symplast představuje skutečně velice zajímavou, fascinující, byť i tragickou věc, protože tento krystalický obraz, jo, který vlastně pod mikroskopem v tom tmavém poli, vlastně on kopíruje jako anatomický tvar lidského mozku s jeho hemisférami a ryhováním. Tak když se vlastně na mě pozorně podíváte, tak vlastně okamžitě vlastně uvidíte takovou závažnou strukturální anomálii. A ta celá jedna vlastně velká část té mozkové tkáně v tom symplastu vlastně jakoby chyběla, jo, když se podíváte vlevo. Ona tam jako chybí, jo. A je prostě prázdná, jo, prostě není tam. A vlastně tato jakoby absence strukturální, tak ona ostře kontrastuje právě se zdravými a zaoblenými liniemi klasického mozku. No a ten celkový obraz vlastně doplňují, vlastně když se podíváte potom ty tmavá ložiska a krystalické sedimenty, které obklupují vlastně ten poškozený biogram. No a ten vzorek patřil dospívajícímu chlapci, jehož matka vlastně byla během těhotenství na Blízkém východě vystavena přímému zásahu vojenskou plynovou bombou. A chlapec se vlastně narodil s těžkým vývojovým postižením. Ta velká část jeho mozkové tkáně byla atrofovaná a klinicky mrtvá. A vlastně chlapec nemluvil, vykazoval vlastně nekoordinovanou chůzi, která vlastně byla, řekněme, trošku podobná syndromu šílených kráv, jestli se ještě vzpomínáte, to už je strašně dávno, ale myslím si, že mnozí z nás si na tu dobu těch šílených kráv určitě vzpomínáte. Tak vlastně tento chlapec trpěl těžkou mentální retardací a záchvaty nekontrolované agresivity. A tady je velice zajímavé, že Josh Bigelson, tedy bratr Adama, s tímto chlapcem pracoval na klinice, kde mu v rámci biologické terapie podávali speciální perorální, tedy ústně, to znamená, že se to dá pít, o vepřové kmenové buňky, jo, k regeneraci nervového systému. A toto je velice zajímavé, protože v podstatě ta úžasná práce, kterou dělá Adam a Josh Bigelsen, tedy už po smrti svého otce, tak vlastně oni nejenom jakoby mají těch 100 000 vzorků a zkoumají to, ale pochopitelně léčí ty jednotlivé pacienty na základě tady těchto, této diagnostiky. A po vlastně vypití, tento chlapec po vypití právě této pitné dávky těch vepřových kmenových buněk, kterou vypil právě k regeneraci toho nervového systému, tak vlastně po té terapii došlo k tomu, že chlapec se výrazně sklidnil a poprvé v životě vědomě objal toho doktora Joshe Bigglesena a normálně začal srozumitelně mluvit a uzdravil se. Jo? Takže to je prostě fascinující věc, nicméně samozřejmě nemůžeme přikládat tedy tomuto pitnému roztoku vepřových kmenových buněk nějakou zázračnou moc, že to působí na všechno a pro všechny. Nicméně je to, je to skutečně jakoby lékařsky zdokumentovaná věc. No a z toho pohledu biologického a psychosomatického té interpretace, no tak ten, to, co vidíme tady, ten atrofovaný krevní symplast, v tomto případě vlastně zrcadlí prenatální strukturální zničení právě té nervové tkáně, která byla způsobená právě tím chemickým toxinem z toho bojového plynu. Jo. A tento toxin právě zdevastoval ten, ten biologický terén, jo, toho vyvíjejícího se plodu a zablokoval vlastně ten normální somatidový cyklus, který je nezbytný pro zdravou buněčnou mitózu a růst tkání. Jo. Takže vlastně tady můžeme vidět přesně jakoby v přímém přenosu tady tuhletu situaci a i otázku toho prostě této interpretace. Jo. Takže vlastně a aplikace těchto kmenových buněk prostě dodala tělu, tomu dítěti, tomu chlapci potřebné biofyzikální frekvence a suroviny, protože tam pochopitelně v rámci té tekutiny tam šlo samozřejmě i o otázku těch jednotlivých frekvencí, které byly v těch buňkách a umožnilo to vlastně tomu systému vlastně nastartovat proces, řekněme proces, nevím, jestli to můžu nazvat proces neuroplasticity, ale došlo k tomu, že vlastně došlo k znovu vybudování té zničené nervové dráhy, kterou byl vlastně ten plod poškozen na ten chlapec, když se narodil. Takže tady vidíme skutečně velice zajímavý, fascinující příklad. No a když se přesuneme tedy na obrázek 3, Pavlíku, tak tady je taky velice zajímavý příběh. Je to velice zajímavá věc. Tady tento interpretace tady tohoto symplastu, tak interpretace je vlastně krvácení do mozku po pádu na ledě. A já vlastně to já to vysvětlím, že tento vlastně symplast se vyznačuje z pohledu té interpretace doktoru Bigelsonových jasnou anatomickou učitelností, která okamžitě vlastně ukazuje, a to můžete vidět i vy, nebo to můžete vidět, každý z nás můžeme vidět, že vlastně pod tím mikroskopem se zhmotňuje, řekněme, dokonalý, takový bych řekl, boční profil silueta lidské hlavy a lebky. A když se na to tak podíváte, že jo, když se na to podíváme, to si myslím, že je vidět jasným způsobem. A vlastně a na to vlastně plynule navazuje ta linie krční páteře stoupající vlastně k týlu, jo, tak jak to vidíte, jo, tam po té levé straně. A v oblasti vlastně samotné lebeční klenby je vlastně viditelná taková ta dramatická anomálie, ta krystalická struktura, která je vlastně jakoby mechanicky narušena a ona vykazuje známky jakoby drcení a jakoby je přerušena prostě tou tmavou, nepropustnou trhlinou, která vlastně signalizuje jakoby to závažné narušení celistvosti tkání a vůbec toku energie. Jo. No a když se vlastně podíváme na toho pacienta, tedy na to klinické pozadí a toho pacienta, o kterého tady jde, tak tady se jedná vlastně o jeden z nejvýznamnějších případů záchrany lidského života v celém životě vlastně Bigelsonových, bratrů Bigelsonových, jo, a rodiny Bigelsonů. Protože tady jde o blízkou rodinu přítelkyni Bigelsonových, která nešťastně upadla prostě při rekreačním bruslení na ledě a utrpěla velice silný úder do hlavy. No a tak ona šla do nemocnice, jo, lékaři prostě, jako lékaři konstatovali, že nenašli žádnou patologii a propustili domů jako zcela zdravou. Takže si představte, že ve Spojených státech mají přístroje za miliony dolarů, oni se na ní podívali a řekli, no, jste zdravá, můžete jít domů, jo. No ale tady ta přetrvající nevolnost, jo, a ty problémy, které měla, tak vlastně ona šla k Joshovi Adamovi, Bigelsonovým, jako k lékařům a vlastně poprosila je o pomoc. A oni vlastně odebrali kapku krve a uviděli vlastně pod mikroskopem vlastně to, co vidíte vlastně na monitoru, šokující profil lebky s trhlinou. Ano. A okamžitě vlastně je poslali zpět do nemocnice s naléhavým varováním, že má skryté vnitřní krvácení do mozku. Hemoragii. No a ta druhá vlna nemocničních testů, tak vlastně jejich nález plně potvrdila a došlo tedy k urgentnímu neurochirurgickému zákroku, který vlastně jí zachránil život. Takže vlastně to je jeden z takových, řekněme, až mě mráz po zádech a po kůži jde, jako z toho, jakým způsobem vlastně skvělou práci dělají doktoři Bigelsonovi a vlastně tímto způsobem zachránili život vlastně této dívce nebo paní. Jo? A z toho, když se zase na to podíváme z toho biologického a psychosomatického hlediska, no tak tady vidíme jasně, že tento případ demonstruje jasnou převahu té krevní prediagnostiky nad těmi statistickými nemocničními přístroji, jo, za ty miliony dolarů, o kterých jsem prostě mluvil, jo. Prostě ona spadla na ledě, jo, byl tam jasný kolaps těch jemných cév a krvácení, což vlastně v těle vytvořilo právě masivní mechanické elektromagnetické interferenční pole. A toto elektromagnetické interferenční pole, to poškozené ložisko vlastně začalo vyzařovat právě tuto disonantní frekvenci, které právě, když jsem mluvil vlastně o profesoru Norderströmovi, tak vlastně, protože on o tom hovoří o referenčním elektrickém obvodu, tak vlastně bylo zachyceno v tomto mikroskopu, jo, a byl vlastně přenesen do toho krevního řečiště. A ta krev vlastně protkána tím vysoce nabitým, tím vlastně byla takhle protkána, tak ona zaznamenala tuto trauma, vlastně jako, řekněme, tekutá fotografická deska. No a samozřejmě po nanesení na to sklíčko, tak ta informace prostě byla vidět, prostě je vidět tak, jak vidíte prostě na té fotografii, jo. A to stmavé zbarvení toho symplastu, tak to je jasný přímý fyzický otisk staré nevstřebané krve a stagnující lymfy v lebeční dutině, jo. Takže to je prostě skutečně prostě fascinující věc. Takže pojďme a dostaňme se k dalšímu případu, pojďme k snímku 4. Tak, Pavlíku, já se tě už ptát nebudu, protože ty víš, co tam na tom obrázku je, ale řekněme, jedná se tady o mozeček a prodlouženou míchu, to znamená tento vlastně krystalický symplast zobrazuje prostě čistou podlouhlou strukturu, která vlastně pod tmavým polem toho mikroskopu zobrazuje vlastně zadní část lidského mozku v oblasti mozečku a na něj vlastně plynule navazující prodlouženou míchu. A ta vnitřní textura symplastu je vlastně jemná, ona je protkaná mikroskopickými liniemi připomínajícími vlastně nervová vlákna. A ta vnitřní struktura, vlastně, jo, my to vidíme. Jo. A na rozdíl vlastně od těch, řekněme, zánětlivých symplastů, které ještě my se budeme o tom bavit později, já budu ukazovat další fotografie, tak na rozdíl od zánětlivých symplastů tento biogram vlastně nevykazuje známky nějakého barevného spálení. Nevidíme tady, protože samozřejmě uvidíte na těch dalších různých snímcích různé typy, které jsou i různě barevně, mají různé barevné korelace. Tak vlastně tady vlastně v tomto přechodu prodloužené míchy do pateřního kanálu je vlastně patrné zúžení a mechanické napětí té struktury. Jo. A z toho pohledu toho klinického pozadí a toho daného příběhu toho pacienta, no tak ten snímek patřil pacientovi, který utrpěl těžké strukturální zranění hlavy a krční páteře při dopravní nehodě. No a tento pacient vlastně trpěl chronickými bolestmi hlavy, měl závratě a měl poruchy rovnováhy, které vlastně alopatická medicína nedokázala efektivně diagnostikovat ani léčit. No a vlastně při pohledu na jeho krev bylo okamžitě zřejmé, že vlastně mechanický náraz fyzicky poškodil a vyosil lebeční kosti a horní obratle z jejich přirozené osy. No a z toho biologického a psychosomatického pohledu, nebo z pohledu té interpretace, tak ten mozeček a prodloužená mícha, ta latinský medulla oblongata, tak vlastně jsou klíčovými neurologickými křižovatkami lidského těla. A z hlediska vlastně kraniální osteopatie vlastně toto poškození vyvolalo zablokování primárního respiračního mechanismu. To znamená, šlo o tedy o rytmické pulzování mozkomíšního mozku, které vyživuje mozek a čistí tkáně. A vlastně svalové stažení a strukturální napětí v té krční oblasti jako vlastně stlačilo kapiláry a lymfatické cesty, což vlastně vedlo k lokální stagnaci těch energetických polí, jo, které nemohly proudit. Jo. A vlastně krev toto traumatické zablokování okamžitě vlastně, ona to, ta krev okamžitě promítla na to skličko vlastně v podobě toho zúženého symplastu té míchy. Jo. Takže vlastně ty nervové symplasty vlastně pod mikroskopem charakteristicky vypadají jako takové trubice roztřepanými okraji. Jo? Takže tohle to je. A to zelené zabarvení, které u toho pacienta v krční oblasti je, tak se objevilo vlastně s přímým důkazem vlastně toho hlubokého metabolického a buněčného stresu v té jeho centrální nervové soustavě. Jako takové. Tak a teď se podíváme na další snímek, Pavlíku. Tak. A teď tady máme zase jiné zajímavé barvičky. Tak tady je prosím vás velice zajímavá věc. Tady, když se podíváte, tak tady vidíte mozek pacienta, který je na velké množství farmaceutických léků. Jo. Toto je velice zajímavá věc a je to i vlastně částečně takové dost dobré poučení, protože vlastně tento symplast mozku, on ukazuje extrémní míru strukturální degradace a deformace, tedy podle interpretace samozřejmě doktoru Bigelsonových, která ho vlastně činí jedním z nejtemnějších snímků právě v té databázi Bigelsonu. A proč? No protože vlastně místo čistých anatomických linií tak pozorujeme takovou chaotickou, nevzhlednou krystalickou hmotu, jo, s nepravidelnými okraji. A ten symplast je vlastně prostoupen takovými různými, jo, jakoby i ložisky stagnace, jo. A on vlastně vykazuje jasné toxické, nepřirozeně zářivé barevné odchylky. A ta vnitřní struktura, ona vlastně je uzavřená a jakoby je nepropustná, jo. Bez jakýchkoliv vlastně známek zdravé porozity, jo. To ta poreznost tam chybí, jo. No a vlastně tento symplast patří ženě, která sama působila jako terapeutka v oblasti alternativní péče. A v minulosti jí byla konvenčními psychiatry diagnostikována schizofrenie, načež byla vlastně medikována masivními dávkami těžkých psychiatrických léků, neuroleptik a chemických farmaceutik. A vlastně tyto léky sice potlačily její vnější psychické symptomy, ale zcela paralyzovaly její vlastně nervový systém a zdevastovaly biologický terén. A poté vlastně, co prošla na Bigelsonově klinice kompletní detoxikací od farmakologických léků, uvolněním svalého pancíře a strukturálním osteopatickým ošetřením, tak se jí vlastně krev zcela vyčistila, symplast zmizel a žena dnes žije plnohodnotným životem bez psychiatrické medikace. A samozřejmě z pohledu té biologické a psychosomatické interpretace vlastně tak tento snímek je jasné vizuální momentum toho vlastně, co doktor Bigel se nazývá toxickým zanesením terénu chemickými jedy. A alopatická psychofarmaka jsou cizorodé syntetické substance, které tělo nedokáže přirozeně metabolizovat ani vlastně vyloučit. Jo? A tyto chemikálie impregnují buňky, mění pH plazmy a nutí vlastně somatidy pleomorficky mutovat do vysokovalentních patogenních forem. Já jsem toto vysvětloval předminule vlastně v tom prvním dílu, kdy jsem vlastně, nebo i myslím v tom druhém, teď si nevzpomínám, kde jsem vlastně jasně hovořil o těch rozdílech, které tady jsou. Ano. A vlastně solidní nepropustná vlastně textura symplastu mozku tady na tomto snímku dokazuje, že vlastně tkáň je energeticky zcela uzavřena. A vlastně tělo v podstatě vypnulo vědomí v daném orgánu, aby ho chránilo před dalším chemickým bombardováním. Jo? A teprve vlastně pročištěním terénu, tak jako když si to vezmete, když jsem dával ten příklad s akvariem v tom prvním dílu, ano, jo, tak vlastně když se vyčistí ten terén, vyčistí se to akvárium pro ty rybičky, aby tam mohly super plavat, aby bylo všechno v pohodě, no tak vlastně došlo k obnovení toku té energie, ty rybičky začaly, jakoby v uvozovkách rybičky začaly dýchat, jo, obnovil se tok energie a umožnilo to vlastně somatidům regredovat zpět do jejich zdravé formy, což tedy vedlo k úplnému rozpadu a rozpuštění tohoto patologického krystalického obrazu. A já jsem chtěl tady říct, já jsem to zapomněl říct na začátku pořadu, tak jak to říkám v těch prvních dvou dílech, samozřejmě tyhle ty informace, které tady předkládám, tak to je všechno oblast alternativní medicíny, byť to jsou samozřejmě doktoři Bigelsonové, jsou Adam a Josh a zemřeli Harvey, doktor Bigelson, jsou samozřejmě kvalifikovaní, vystudovaní lékaři, nicméně jejich výzkum a všechny tyhle ty věci lékařská západní věda neuznává. Tím pádem samozřejmě, když je to samozřejmě i na vaši zodpovědnost, jakým způsobem vy tyto informace přijmete, protože i ty veškeré věci tady popisuji, tak samozřejmě, jestli máte nějaké problémy, pochopitelně kontaktujte svého lékaře. Jo, já vám to tady dávám jako informaci o alternativě, o možnosti, které jsou a které existují, o výzkumu právě alternativních lékařů. Takže samozřejmě z té oficiální lékařské vědy tyto věci samozřejmě věda lékařská odmítá. Nicméně velice zajímavé se na to podívat taky z druhé stránky věci, kdy vlastně vidíme, že jsou lékaři v alternativní medicíně, kteří s těmito věcmi pracují. A nejsou to jenom, prosím vás, doktoři Bigelsonové, jsou velice zajímavé nové metodologie, které používají v Moskvě, v Rusku, co se týče vlastně, kdy pomáhají lidem právě v kontextu dalších zajímavých metod, které jsou pochopitelně provázané s touto metodologií, kterou tady popisuji. Takže pojďme se podívat na snímek 6.

0: Pavlíku, nevím, jestli jsi tam usnul, já tě prosím o další snímek. Děkuji. Tak a teďka ten snímek, on tady není vidět celý, nicméně je to takové, jakoby, vidí to takové, jakoby účko, je to jakoby takové účko a to je velice zajímavé. Tady, Pavle, vypni si mikrofon, nebo chceš něco říct?
1: Ne, pohodě, pohodě.
0: Jo.
1: Vypínám mikrofon.
0: Tady vlastně je tasemnice. A tento vlastně symplast vlastně v kapce té živé krve se projevuje vlastně jako dlouhý takový krystalický, hadovitě se kroutící útvar, kolující vlastně v krevní plazmě mezi těmi červenými krvinkami. A on vlastně vizuálně je velmi podobný symplastu tlustého střeva. Avšak vlastně vykazuje jeden naprosto zásadní rozlišovací znak, který vlastně popsala vlastně expertka Silke Friedrich. Na jednom ze svých vlastně konců je vlastně tento krystalický symplast zřetelně a ostře zašpičatělý. Ono to tady není vidět na tom obrázku, jo? Ale on je vlastně takhle ostře zašpičatělý. A tato vlastně zašpičatělá hlavička jasně identifikuje přítomnost parazitární formy, tedy tasemnice nebo hlístice. Takže vlastně symplast je vlastně velmi hustý, nepropustný a vykazuje známky vysokého elektromagnetického náboje. A z pohledu toho klinického pozadí toho daného pacienta, tak snímek vlastně pochází od pacienta, který trpěl vážnými chronickými trávicími potížemi, podvýživou a únavovým syndromem a kožními ekzémy. A pacient vlastně opakovaně podstupoval konvenční antiparazitární léčbu a pomocí toxických léků však parazity se do jeho těla neustále vraceli. No a při vyšetření vlastně krve doktoru Bigelsonových tak okamžitě spatřili vlastně tento symplast tasemnice, který je vnořený přímo do oblasti toho symplastu tlustého střeva, což tedy samozřejmě, když to pacient viděl, tak byl šokovaný. Ano. No a z toho pohledu interpretace té biologické a psychosomatické, tak vlastně tento na tom obrázku to nám skutečně přináší, bych řekl, takový revoluční pohled na fenomén parazitu v lidském těle. Protože podle principů vlastně pleomorfismu a nové biologie nejsou vlastně parazité vnějšími nepřáteli, kteří nás bezdůvodně napadají. Jsou to vlastně přirození biologičtí uklízeči a rozkladači, kteří jsou přitahováni do překyselého, stagnujícího a toxického terénu plného metabolického odpadu. A Adam Bigelsen vlastně používá jasné přirovnání, že on říká vlastně, že pokud uspořádáte doma velkou party, nakoupíte jídlo, alkohol a neuklidíte odpadky po té party, no tak samozřejmě se vám můžou do domu dostat šváby, myši a nevím, co ještě, jakákoliv jiná havěť. No takže vlastně můžete, mravenci, jo, a další věci. Takže vlastně můžete sice, je sice otrávit chemii, ale pokud neodnesete ty odpadky, nebudete mít podlahu, no tak se prostě vrátí zpátky. A vlastně k cestou k vyléčení vlastně proto není jako boj s parazity, cytotoxickými jedy, ale radikální změna terénu. To znamená, že musíme jim vzít jejich potravu, vyčistit vnitřní akvárium a změnit pH, na což vlastně parazité z těla sami přirozeně a bezbolestně odejdou. A teď samozřejmě toto je pochopitelně pohled doktoru Bigelsonu. Já vím, že tady v oblasti parazitů a klinické práce s parazity, zvláště na klinice v Brně, vím, že se touto problematikou lékaři velice podrobně zabývají a jsou na to samozřejmě v ohledu i alternativní medicíny, jsou na to i čínské medicíny, jsou na to trošku částečně různé pohledy. Nicméně já samozřejmě teďka mluvím o tom výzkumu doktoru Bigelsonových, proto to tady zmiňuju. Poprosím další snímek, Pavlíku. Tak. A tohleto je, prosím vás, zlomená ruka. Vlastně tento, tady vlastně, já když se na to podíváte, pro mě to je skutečně velice takový prostě, až bych řekl, nejuchvatnější a jeden z takových jasných, čitelných důkazů vlastně v tom, řekněme, když bych to takhle řekl, v tom atlase těch Beaglesů, Beaglesonů, ano, těch lékařů. Protože vlastně pod mikroskopem vlastně v tom tmavém poli, v tom dark fieldu se vlastně uprostřed vlastně červených krvinek zhmotňuje obrovský trojrozměrný krystalický obraz, kde vlastně jasně vidíte, bez jakékoliv pochybnosti, kde vidíte anatomický tvar lidské ruky. Jo, prostě, jo, ruka, jo. No a na tom Simplasu jsou zřetelně patrné, jo, ty jednotlivé prsty, dlaně, jo, a teď si všimněte tam jako ta zápěstní kůstka. A v oblasti vlastně zápěstí vlastně je navíc viditelný, velmi ostrý, jasně definovaný krystalický zlom, jo, když se podíváte s posunem vlastně struktury, který přesně indikuje tu mechanickou frakturu kosti, jo, to znamená to zlomení, jo. Takže vlastně, a ten snímek patřil pacientovi, který jako několik dní před odběrem vlastně utrpěl vážný úraz, jo, krve tedy. A ta ošklivá zlomenina zápěstních kůstek právě a předlokti při pádu. Takže vlastně pacient přišel s rukou vlastně už v sadrovém obvazu a doktor Beaglesen mu vlastně odebral, jo, tu kapku krve, jo, a na zdravé ruce. No a když vlastně ten vzorek zaostřil, tak na obrazovce se objevil tady tento gigantický symplast té zlomené ruky. Takže vlastně tady je jasně vidět, když se podíváte na ten snímek toho mikroskopu, že skutečně to jasně dominuje, jo, jo, takže to je prostě úplně jasným způsobem vidět. No a z pohledu té psychosomatické interpretace a té biologické, tak vlastně tady potom vzniká, řekněme, taková jako základní vědecká otázka o fyzikální podstatě těch symplastů. Jo, protože kapilára na prstu, ze které byla vlastně krev odebrána, měří vlastně v průměru pouhých několik mikronů. Jo, ona je tak úzká, že vlastně červené krvinky musí vlastně procházet v jedné řadě za sebou. A vlastně tento symplast té ruky je mnohonásobně větší než červená krvinka. Jo, všechno to, co ukazuje, je mnohonásobně, ty symplasty jsou mnohonásobně větší než červená krvinka. A pokud by vlastně fyzicky koloval v krevním oběhu, tak je jasné, že by ucpal cévy, jo, a způsobil smrtelnou embolii. Takže to dokazuje, že vlastně symplasty nejsou pevnými objekty, které kolují v krvi, ale jsou to vlastně čistě energetické, elektromagnetické otisky. Jsou to ty hologramy, ano. Takže vlastně fyzické zranění ruky vytvořilo v těle masivní stresové a napěťové pole, které vlastně se promítlo do té krevní plazmy. A po nanesení vlastně té krvi na té sklíčko, jo, tak vlastně ta nahromaděná energie okamžitě skrystalizovala do fyzické podoby toho symplastu, což se samozřejmě projevilo tím, že vlastně krev vlastně funguje právě jako ten, řekněme, ten, tak jak to vidíme dneska v tomto pořadu, že vlastně krev funguje jako ten univerzální vypravěč a ukazuje vlastně to tekuté, stojaté vlnění, které reaguje na ten stav těla. Takže vlastně to, co my si tady všechno ukazujeme, tak to je jasný poukaz na a otisk všech jednotlivých vibrací, které my máme v těle. Všech jednotlivých energií a vibrací, které se projevují v našem těle. Protože budeme se bavit později také o věcech, které souvisí s našimi emocemi a s traumaty a s dalšími věci, které jsou velmi důležité. Pojďme se pojít na snímek 8. Tak. A tady si myslím, že to se nemusím ani ptát a ani Pavlík nepotřebuje žádnou podporu se podívat na název toho souboru grafického, co jsem mu poslal, protože tady je samozřejmě vidět. Pavlíku, co? Noha.
2: Já jsem něčím překvapit, nějakou blbostí, a zrovna tak rychle mi nic nenapadlo.
0: Aha, nenapadlo tě, tak můžu to ještě zopakovat a možná, že něco napadne, ale ještě jednou to teda zopakuju. Ne, dobře. Takže vlastně myslím si, že každý z nás vidíme tady tu nohu. No a vlastně ten Symplast se vlastně pod mikroskopem vlastně v tom tmavém poli zobrazuje právě jako, vidíte to, ten protáhlý, krásně tvarovaný krystalický útvar, který samozřejmě vidíte to tam i v těch anatomických detailech, když se podíváte, jo? Že vlastně kopíruje boční profil lidské nohy. Jo? Kotník je tam vidět, chodidlo. Jo? No a vlastně při tom zkoumání, tak vlastně uvnitř tohoto Symplastu jsou takové patrné, jestli se když se podíváte, takové patrné, jemné, svítící podélné linie, jo? Vidíte je tam, jo? Které vlastně se táhnou vlastně od oblasti jakoby stehna přes koleno až vlastně k patě, jo? Když se na to mrknete. A vlastně tyto linie připomínají taková jakoby svalová vlákna, nervová zakončení a také akupunkturní meridiány, které vyzařují vlastně to elektrické napětí. A okraj vlastně chodidla vykazuje známky zvýšeného krystalického napětí a právě toho tmavšího zabarvení. Takže vlastně, co to je za pacienta? Když se podíváme, Pavlíku, jestli tak si na mikrofon je slyšet, to je tady dýchání a tyhle věci, děkuji ti.
2: Ano, už to udělám.
0: Ale samozřejmě, když se budu něco ptát, tak jako rád tě uslyším opět. A tady vlastně, když se podíváme na to z toho pohledu toho klinického pozadí a toho pacienta, tak vlastně pacient přišel prostě normálně na rutinní prostě konzultaci, jo, říkal, že prostě no je takový chronická únava, cítí chronickou únavu, je takový, jo, prostě normálně klasicky, napsal do toho zdravotního dotazníku, že když přijdete k doktorovi, tak tam je dotazník, tak tam prostě psal a on tam vědomě neuvedl žádné fyzické úrazy ani potíže s pohybovým aparátem. A když mu vlastně potom doktor Josh Bigelsen odebral vlastně kapku krve a analyzovali, tak na obrazovce okamžitě se objevil tady to, co vidíte, tento zřetelný boční profil nohy a chodidlo. A doktor Josh vlastně se pacienta zeptal jako na potíže s nohou. Načež vlastně pacient v úžasu přiznal, jo, ano, já trpím vážnými bolestmi paty, patní ostruha. A má poškozené vazy v kotníku a měl poškozené vazy v kotníku po starém sportovním úrazu, na které v dotazníku jednoduše zapomněl. Takže prostě buď vědomě, nebo prostě zapomněl na to, nenapsal to tam a přesto vlastně to tam doktor Bigelsen to tam, Josh Bigelsen to tam jasně našel. Takže vlastně zase z pohledu té psychosomatické interpretace tento snímek je jasným, skvělým důkazem toho, že vlastně ten biologický terén toho lidského těla našeho si pamatuje každé fyzické a emocionální trauma z minulosti. A i když vlastně ho naše vědomá mysl vytěsní nebo na něho zapomene, tak vlastně to staré poranění kotníku vlastně vytvořilo v tkáních chronické svalové stažení, ten lokální svalový pancíř, který vlastně stlačil kapiláry a zablokoval přirozený tok lymfy a energie vlastně podél toho meridiánu, jo, takže vlastně, a tato vlastně dlouhodobá stagnace vlastně vytvořila v energetické síti těla vlastně to rušivé pole. Takže vlastně krev je takový dokonalý vodič vibrací, jo, protože vlastně to pole to jasně zaznamenává. Jo? Takže vlastně na tom skličku bylo vlastně toto zablokované energetické napětí se zhmotnilo přesně podle toho obrazu, které vy vidíte prostě na obrazovce, na počítači nebo na tabletu nebo na telefon, který máte. Jo? Takže vlastně takže to jasně odhaluje prostě ten stav toho pacienta jako takového. Pojďme se podívat dál. Tak. A tak teďka už si myslím, že všem je jasné, když se podívají na levou stranu obrazovky, o čem se budeme teď bavit. Budeme se bavit o zubním implantátu a rentgenu, jo, který vidíte vlevo a ten jo, a zubní implantát a potom to vpravo, to, co je vidět vlastně na to, co je vidět. Takže na tom snímku vlastně, když se podíváme a budeme dále procházet tedy archiv doktoru Bigelsenu z těch 100 tisíc.
2: Kdyby jsi se mi teď zeptal vlevo, co na tom snímku vidím, tak je to krásná bota, ale i s tím šněrováním tam vlevo. Vidíš to?
0: No, tak ty vidíš botu, jo.
2: No, s tím jako šněrováním tam krásně.
0: No, já to vidím, no, jo, ale samozřejmě, že se jedná o zubní implantát.
2: Jasně, to je jenom tak, aby řečte stále.
0: Jo, jako pro srandu, jasně, no, takže Takže se pojď posuňme dál. No a vlastně tady na té levé straně, takže vlastně ten, on je unikátní ten snímek s tím, že vlastně, když se podíváte, tak tady je vidět pěkné srovnání. Srovnání vlastně toho vlastně to, co můžeme vidět na té levé straně, prostě kde vidíme prostě tu, ten rentgen a na pravé straně vlastně ten krevní symplast, jo, který vlastně je vidět. Takže vlastně na té levé straně vidíme ten rentgenový snímek té čelisti a vlastně té pacientky. Takže vlastně a ten kovový implantát na rentgenu se vlastně s tím krevním symplastem zhoduje vlastně v měřítku, když se podíváte jako v tom měřítku 1:1, včetně vlastně úhlu zavedení do kosti. No a vlastně ten snímek byl pořízený ve spolupráci se zubní klinikou s jednou zubní klinikou. A pacientka vlastně trpěla těžkými, nevysvětlitelnými chronickými bolestmi hlavy, měla migrény a hlubokou únavu, které vlastně propukly několik měsíců po zavedení právě tady tohoto drahého zubního implantátu. A alopatičtí lékaři její potíže vlastně označovali za psychosomatické a implantát považovali za dokonale vhojený. No ale když se však podívali na její živou krev, tak spatřili vlastně tento symplast šroubu, na který vlastně pod mikroskopem vlastně aktivně útočili a to, co vidíte vlastně kolem, to, co aktivně útočí na ten symplast, tak to jsou bílé krvinky. Takže jakmile byl vlastně implantát z čelisti chirurgicky odstraněn, tak vlastně veškeré bolesti okamžitě a trvale zmizely. Takže opět, když se podíváme na tu interpretaci, tak vždycky organismus je geniální biologický systém, který okamžitě rozpozná cokoliv, co není jeho přirozenou součástí. A žádný umělý materiál, ať už jde o titanový implantát, amalgánovou výplň či plastové tělisko, nelze vlastně do těla zavést bez toho, aby to nevyvolalo nějakou reakci toho terénu. Samozřejmě, že jsou případy, kdy to tělo se s tím poradí a vyrovná nějak energeticky, jo, neříkám, že ne, pochopitelně. No a zubní implantát vlastně v tomto případě fungoval jako permanentní, vysoce destruktivní interferenční pole, které doslova zkratovalo akupunkturní meridiány procházející daným zubem. Takže vlastně ten aktivní tok bílých krvinek na symplast šroubu, na skličku, vlastně to, co vidíte vpravo, tak dokazuje, že vlastně imunitní systém pacientky byl v neustálém stavu vyčerpávající pohotovosti a marně se snažil to cizí těleso z těla vyloučit. No a tady si myslím, že to je jedno z takových varování před nebezpečím. Neříkám, že vždycky, je to takhle předtím varuje doktor Bigelsen, že tohle to může být nebezpečí moderní invazivní stomatologie, která prostě ignoruje energetickou anatomii lidských úst, jo? Což je tedy samozřejmě v kontextu například tradiční čínské medicíny zcela jasná věc, která s tímto pracuje. Tak pojďme se podívat na snímek 10. Tak a tady si myslím, že i bez toho snímku vlevo, vpravo je jasně vidět, o co se jedná. Jedná se tady o koleno.
2: A myslím, že kardánka, no ale to je jedno.
0: No.
2: Kardanova řída, takže to přišlo.
0: Tentokrát, dobře. Takže vlastně tento snímek vykazuje vlastně dvě zcela odlišné struktury, jo. A tady, když se podíváte vlastně na ten snímek vpravo, tak v tom pozorném poli toho mikroskopu, jo. Tady na té pravé straně se je vidět jasně trojrozměrný krystalický symplast lidského kolena, tam to je vidět, ano, který vykazuje známky strukturálního stlačení, jo, tam mikrotrauma, která tam je a to lokalizované napětí, tam to je prostě vidět u toho, jo, když se na to podíváte, jo. A potom, když se podíváte ještě pozorně, tak tam vlevo vidíte další věc. A bezprostředně vlevo od tohoto kolenního symplastu vlastně se nachází taková vidíte takovou kulatou černou bublinu, jo? Která je vlastně protkána takovými drobnými svítícími částečkami, vidíte, jako prachu a krystalickými sedimenty. A tato bublina má výrazný vlastně takový tlustý zářící okraj. No a vlastně tento biogram vlastně patřil samotnému Adamu Bichelsonovi zase. A Adam vlastně, on jako takový milovník hudby, tak byl na jednom koncertu a prostě zapojil se tam na tom koncertu, řekněme té heavy metalové hudby, se zapojil do divokého tance a vlastně bohužel na něj nešťastně spadl jeden fanoušek a ošklivě mu poškodil právě koleno. Jo. Takže vlastně jeho bratr Adam mu odebral kapku krve a spatřil pod mikroskopem přesně přesný symplast tady tohoto zraněného kolena, to, co vy vidíte na tom obrázku. Jo. Takže vlastně, když se podíváme na všechny ty snímky, kterých jsme zatím, teďka jsme u toho 10. snímku, jo, tak vlastně tady vidíme to, že ty snímky, a i tento snímek přináší klíčové metodologické ponaučení a vlastně demaskuje současné vlastně i různé mýty, jo? Protože teda alespoň podle doktora Bichelsona, protože vlastně tato černá bublina se špinou na levé straně, když se podíváte, tak to je vlastně důkazem, který vlastně někteří neskušení lidé, kteří používají mikroskop a vlastně nemají tu zkušenost jako doktor Bichelson se 100 000 vzorky, no tak potom se mohou vyskytovat podle doktora Bichelsona různé případy, jako doktorka Anna Marie Mihalce, která vlastně tvrdila, že vlastně se jedná o sebe sestavující se nanoboty, které jsou tedy v krvi, nebo parazity v krvi. Já bych na to jenom reagoval tím způsobem, že samozřejmě na to jsou různé studie, na to jsou různé výzkumy. Doktor Bichelson se k tomu tady staví tak, že všechny tyhle ty, řekněme, teorie o nanobotech v krvi a tyhle ty informace, které jsou různě na internetu, tak samozřejmě o tom, jakoby on se k tomu staví skepticky, protože říká, že za posledních 30 let tyhle ty jednotlivé věci v krvi sleduje. Jo, takže on to vnímá, že ta interpretace těchto jednotlivých lidí není správná. A že vlastně ve skutečnosti se jedná o obyčejnou vzduchovou kapsu se špínou, která vlastně vznikla nesprávnou, neopatrnou přípravou podložního sklíčka. Ovšem na druhé straně si myslím, že je důležité říci, že je tady opět spoustu jiných lékařů, patologů a dalších lékařů, kteří pitvali lidské těla, kteří se setkali s jinými dalšími zajímavými důkazy. Tam samozřejmě na to nemáme často tady rozebírat, nicméně jsem chtěl tady na toto upozornit, že samozřejmě na to mohou být v alternativním světě různé názory, nicméně je také důležité, kromě tedy názoru doktora Bichelsona, se na to podívat ze strany výzkumu a dát také promluvit i dalším alternativním lékařům, specialistům. Tak, pojďme na snímek 11. Tak, Pavlíku, co tam vidíš na tom snímku?
2: Musím zapustit mikrofon. No, takový choulostivé téma, že? Takové choulostivé, že by to bylo něco okolo prostaty pánské?
0: No, tak vidíme tam na obrázku mužský orgán, že? Pochopitelně, tak není sice tak pozdě, ale jako myslím, že děti se nedívají na tento pořad, takže si myslím, že tam zcela, myslím, že každý z nás rozeznáme tento mužský orgán. A tento symplast vlastně se pod mikroskopem v tmavém poli vlastně zobrazuje jako skutečně, je to výrazné, je to vidět, jo, je to prostě, je to jasný falický tvar, jako, který vlastně představuje mužské genitálie. No a vlastně na tomto symplastu je však patrná masivní patologická aktivita. Jo? A ty jeho okraje vlastně jsou, když vidíte, ty okraje jsou neostré, rozmazané a vlastně doslova obklopené obrovskými, když se podíváte, takovými zařícími zhluky, takových těch krevních destiček, jo? Trombocitu, jo? Když se na to mrknete. Jo? A vlastně tyto destičky se zhlukují do takových zářivě, to vidíte, zářivě oranžových a bílých obláčků, které vlastně krystalickou strukturu genitálií vlastně ze všech stran svírají. Jo? A ten celý biogram vlastně doprovází vysoká koncentrace aktivních bílých krvinek, když si všimnete. A to klinické pozadí nebo příběh pozadí toho pacienta, tady šlo o pacienta, který vlastně o muže ve středním věku, který podstoupil před několika lety rutinní chirurgický zákrok, vazektomie, což je tedy přerušení Pavlíku, jak tak...
2: Já vím.
0: Tak on vlastně před několika lety vlastně podstoupil tedy tu vazektomii, tedy přerušení chámovodu, jako vlastně formu antikoncepce. A přestože ho vlastně konvenční lékaři ujišťovali, že zákrok nemá žádné vedlejší účinky na jeho zdraví, u muže se postupně rozvinuly chronické bolesti v oblasti pánve, erektilní dysfunkce a hluboká ranní únava. A když se vlastně doktoři Begelsenovi podívali na jeho krev, no tak spatřili vlastně tento symplast genitálii, který doslova křičel o pomoc z jejich kontextu a z jejich chápání a z jejich dlouhé klinické praxe. No, protože vlastně z toho pohledu psychosomatický pohled a z pohledu té biologie, no tak lidské tělo je vlastně dokonale přírodní, vlastně jsme dokonale přírodní organismus, stvoření, které vlastně není biologicky navrženo k tomu, aby vlastně bylo záměrně jizveno a mrzačeno chirurgickými řezy. A vazektomie vlastně představuje, tedy podle samozřejmě pohledu doktoru Bigelsonu, vazektomie představuje mechanické přerušení chámovodu, které

A zánět je sice přirozený hojivý mechanismus těla, ale pokud je vyvolán právě touto permanentní mechanickou blokádou, no tak imunitní systém se vyčerpává a dochází vlastně k celkové devastaci celého biologického terénu pánve. A zase opět, jaký terén, mluvil jsem o tom, podívejte se, když tak na ten první díl nebo druhý díl, kde jsem vysvětloval rozdíl mezi tím terénem, který mezi těmi dvěmi klasickými názory Bechampa a Louis Pastera. No, pojďme na snímek 12. Tak. A tady je, vidíte pankreas, tady vidíte slinivku, jo, a vlastně tento symplast vlastně představuje velice takovou, bych řekl, podle doktoru Bigelsu z jejich kartotéky těch jednotlivých snímků, velice dramatickou krystalickou formaci, která vlastně v biogramu odpovídá bránici a horní části břicha. A pod mikroskopem vlastně vidíme takový velký, silně deformovaný a zřetelně poškozený symplast slinivky břišní, a který vlastně vykazuje známky takového hlubokého energetického stažení. Jo? A vlastně ten vlastně symplast je z obou stran jako bezprostředně doprovázený takovýma dvěma obří, velkýma, tmavými, hustými takovými jakoby buňkami, a které vlastně na slinivku fyzicky přimykají a svírají. No a vlastně tady z tohoto biogramu, který je popisovaný, tak vlastně doktoři Bigelsonovi on se vlastně tento biogram zhmotnil muži za několik dní vlastně před odběrem, a protože on prožil vlastně těžké emocionální trauma. A to těžké emocionální trauma, které ho potkalo, no tak tento muž náhodně zjistil, že jeho milovaná manželka dlouhodobě ho podvádí a má milostný poměr. No a tento objev vlastně pro něj, když to zjistil, tak vlastně to představovalo takové zhroucení pro něho světa, že vlastně tento pocit se mu, vlastně to byla pro něj jakoby taková strašná rána do břicha pro něho. A bezprostředně vlastně po tomto šoku vlastně se objevily tyhle ty silné, u něho silné žaludeční křeče a tlak v oblasti solar plexu. A vlastně potom vlastně to krev, kterou doktoři Bigelsonovi odebrali v jejich klinice, no tak jasně ukázalo na toto psychické trauma, a vlastně to se jasně promítlo tady, jak to vidíte na tom obrázku. Takže vlastně a slinivka břišní vlastně z hlediska psychosomatiky podle doktoru Bigelsonových jako je nesmírně citlivým emocionálním orgánem, který je přímo spojen vlastně s lidským vnímáním sebe sama a s vlastním já. A vlastně tento psychický šok vlastně ze zrady, kterou vlastně tento pacient prožil, tak vlastně vyvolal samozřejmě jako takový, řekněme, masivní výboj v tom autonomním nervovém systému, který okamžitě stáhl ty svaly a zablokoval vlastně tok energie do slinivky a sleziny. A vlastně tento vlastně úder, jakoby, můžeme ho nazvat úder pod pás, vlastně vytvořil v oblasti slinivky vlastně ty silné interferenční pole s tou disonantní frekvenci. Jo? Takže vlastně to je vlastně to, co se vlastně tomuto člověku bohužel stalo, tak vlastně na chvíli plně jako ho vlastně paralyzovalo v tom smyslu vlastně toho psychického traumatu. Takže pojďme se podívat na další snímek. Tak a tady je to takhle roztažené, ale myslím, že jste všichni pochopili, že nahoře je snímek z tomografu a dole je symplast úplně stejný. No a vlastně tento symplast vlastně pod mikroskopem zobrazuje vlastně takový jasně charakteristický tvarový krystalický obraz lidské dělohy, u kterého však vlastně je taková zásadní vizuální anomálie. A to je právě děložní hrdlo a je vlastně nepřirozeně otevřené trošičku. A vlastně ta celá struktura dělohy vykazuje známky vysokého napětí podle té interpretace doktoru Bigelsonových. A vlastně vykazuje takové nepropustné jakoby krystalické usazeniny a podle jejich interpretace. A

0: Vlastně snímek patřil ženě, která před mnoha lety prožila gynekologické trauma, protože prodělala dvě po sobě jdoucí mimoděložní těhotenství, potraty. Jo, takže vlastně i tyhle ty situace jsou prostě v krvi. Bohužel tohleto trauma pro tuto ženu prostě je jasně zaznamenáno. A jsou to vlastně, je to jasná ukázka vlastně otevřených struktur, které vyjadřují hluboký smutek. Jo, v tom krevním jazyce platí, že jakýkoliv symplast dutého orgánu, děloha, srdce, vaječník, který se pod mikroskopem zobrazí jako takový otevřený, to otevřené děložní hrdlo nebo rozpolcené srdce, tak je vlastně jasným symbolem hluboce prožívaného smutku, žalu, jo, a prostě ty nevyjádřené emoce slz, nebo vyjádřené emoce slze, slzy a tohleto, samozřejmě tahleta energie, která se propisuje fyzicky potom do těch jednotlivých orgánů a dochází vlastně k tomu svalovému stažení v oblasti pánve pod bříšku, jo, a takže vlastně a to omezilo potom průtok krve a lymfy a vytvořilo tedy tu to tenhle ten problém. Tak a teďka se dostaneme, můžeš Pavlíku další snímek. Takže to jsme si ukázali 13 snímků jednotlivých symplastů z databáze rodiny Bigelsonových, které ta jejich databáze má více jak 100 000 snímků, což je tedy obrovské množství za ty desítky a desítky let, které sbíral jejich otec a které sbírají oni, takže si to představte, že to jsou skutečně, to je obrovské množství vlastně jednotlivých fotografií a vůbec obrovské množství jejich expertízy a jejich vlastně zkušenosti, kterou oni mají. Já se na té pravé straně už se nebudu vracet samozřejmě k těm věcem, které jsem říkal v tom prvním dílu, nicméně tady chci zdůraznit věc, která se týká právě emocí, protože my se teďka dostáváme, je půl, takže máme ještě vlastně půl hodinu.
1: A máte
0: Takže nám
1: zároveň
0: zbylo.
1: možnost už možná telefonovat, pokud máte nějaký dotaz, samozřejmě. 608 12 14 19 je číslo. A teď pokračuji z jedna.
0: Takže publiku nevím, jako můžeme toto, jestli chce někdo zavolat, tak já teda to přeruším,
1: Ne,
0: můžeme počkat, jestli někdo
1: mluv,
0: zavolá.
1: počkáme.
0: Jo?
1: Ne, ne, ne,
0: Jo,
1: nebudeme
0: dobře,
1: čekat,
0: dobře,
1: vlastně nebudeme čekat.
0: dobře, takže
1: Mluv,
0: pojďme,
1: já tě to
0: takže
1: přeruším.
0: pojďme, já se teďka chci dostat právě k emocím jako architektu vlastně, který hraje velmi důležitou roli, co se týče vlastně v našem životě a v našem organismu. A vlastně podle doktora Harveyho Bigelsena, tedy otce Joshe a Adama Bigelsonových doktorů, tak vlastně podle doktora Harveyho Bigelsena je až vlastně 100% chronických onemocnění iniciováno a spouštěno na emocionální úrovni. To znamená, že emoce nejsou pouhými abstraktními psychologickými stavy. Jsou to reálná elektrická pole. Jsou to chemické neuropeptidy, tak to popsala doktorka Candace Pert, a jsou to strukturální síly, které přímo formují naši fyzickou anatomii. A pokud vlastně emoci neprojevíme a vědomě ji nepropustíme, jakékoliv, jo, emoce, my prostě bychom byli všechny emoce projevit a propustit, aby jsme je nedrželi ve svém nitru. A pokud ji nepropustíme, tyto emoce, tak vlastně tělo je uzamkne vlastně do svalových stažení, do takzvaného tělesného pancíře, jo. A toto stažení vlastně stlačí kapiláry, zablokuje tok tekutin, změní vnitřní pH a vytvoří vlastně tu lokální stagnaci, v níž vlastně ty somatidy pleomorficky mutují do těch patogenních forem. A krev vlastně tyto emoční blokany zobrazuje s naprostou, často až šokující jasností. A teďka vlastně já bych chtěl ukázat několik ještě příkladů, protože máme před sebou několik obrázků. A já bych chtěl prostě zdůraznit, že moji studenti, kteří prostě se účastní vlastně Duchovní akademie Růstu, tak ví velice dobře, my jsme probírali právě v naší akademii a vlastně oblast právě těchto jednotlivých traumat. Takže vlastně není to jenom otázka krve, ale je to zjišťování těchto traumat v oblasti krve, ale je to vlastně otázka i toho, že vlastně vy jako lidé můžete vlastně pracovat se svým organismem zdravotním způsobem tím, že vlastně já dělám zdravotní kartu, zdravotní matici, kde vlastně vy dostanete, kde vlastně já popisuji ve 20-stránkovém dokumentu veškeré vaše energie, co se týče vašich jednotlivých sedmi čaker, které mají právě tři tyto oblasti, tři tyto jednotlivé energie. A tato vlastně tyto energie jsou u každého z vás unikátní. To znamená, podle data narození vám, prostě když jste se narodili, já už jsem to tady mluvil v holografickém vesmíru, nebudu se o tom opakovat, když tak se na to znovu podívejte, tak každý z nás dostáváme unikátní energie a tyto energie jsou rozděleny na právě oblast emocí, které když vzniknou, tak tyto emoce se propíší jako skrze energii, to znamená, to je potom energie, a skrze energii se propíší do fyzického těla. Takže vlastně naše tělo je rozděleno do sedmi oblastí, kde vlastně my s těmito jednotlivými energiemi můžeme pracovat a snažit se, aby byly v plusu. Jestli jsou v plusu, jsou v pozitivu, tak si udržujeme zdraví, ale jestli tyto energie sklouznou do minusu, tak máme právě, jsme vlastně, je tady to nebezpečí, že se může docházet k jednotlivým nemocím nebo k jednotlivým fyzickým zdravotním problémům. Takže vlastně já tyhle ty zdravotní karty, tyhle ty věci dělám a potom i v rámci toho těch mých webinářů, tak vlastně tam pracujeme právě s těmito energiemi a pracujeme právě i s těmito jednotlivými způsobem právě k odstranění těchto jednotlivých traumat, protože se ukazuje, že i spoustu lidí dokonce ani neví, že vlastně mají některé traumata z dětství a potom vlastně prostřednictvím vlastně této práce a s tou jsou jejich vlastní matici osudu nebo matici zdraví, tak vlastně jsou schopni pracovat a odstraňovat tady tyhle ty výzvy. Takže pojďme dál, podíváme se teďka na další oblast. A to, co tady vidíte na těchto čtyřech snímcích, tak to jsou takzvané starostlivé buňky. A ty starostlivé buňky, tak jak už vlastně to, že má někdo starost nebo chcete strach nebo obavy, tak vlastně tyhle ty buňky jsou jedním z nejčastějších a zároveň nejvýznamnějších psychosomatických nálezů v živé krvi vlastně pod mikroskopem. A ta starostlivá buňka, to je vlastně obrovský takový kruhový útvar, který se vlastně přibližně třikrát až čtyřikrát, on je větší než vlastně běžná červená krvinka. Ano. A on má dokonale kulatý tvar s velmi takovým mělkým propadným středem a výrazně vyvýšenými zesílenými okraji, takže vlastně vizuálně připomíná takový jakoby talířek, jo, nebo takovou, jo, takovou, nebo jo, salatová miska možná, já nevím, jak, jo, prostě to už sám každému z vás se to připomíná. No a vlastně ta akutní starost se projevuje vlastně jako, jo, se projevuje tímto způsobem. Takže vlastně u některých lidí je prostě, oni trpí takovou tím chronickým strachem, nebo obavami, nebo starostmi a vlastně tato, pokud vlastně tato obava přetrvává roky, jo, v nich, tak vlastně ta starostlivá buňka začne uvnitř vlastně krystalizovat a začíná ztrácet tu svoji průsvitnost, tak jak to vlastně vidíte hnedka za mnou, tam vpravo dole. Jo, takže vlastně ona začíná ztrácet vlastně tu průsvitnost. A její okraje vlastně se stávají hrubými, nepravidelnými a ta celá buňka vlastně jakoby stmavne. A tento vlastně obraz jasně dokazuje, že emoce se již doslova usazují a solidifikují vlastně ve fyzické struktuře těla. A ty starostlivé buňky se vlastně málo kdy vyskytují izolovaně. Často vlastně fungují jako takové energetické mosty, které se vlastně fyzicky přichycují k symplastům konkrétních orgánů a vlastně poškozují je. Takže vlastně takže jsou různé typy buněk, které vlastně na střevě duodenu vlastně ty starostlivé buňky vlastně signalizují hluboké obavy o například materiální přežití, finance nebo rodinu, které vlastně v těle spouštějí žaludeční vředy nebo syndrom dráždivého tračníku, jo? Ulcerózní kolitidu, tedy podle samozřejmě výzkumu doktoru Bigelsonových. Jo? A nebo starostlivé buňky v oblasti ledvin a nadledvinek. A tyhle ty orgány vlastně jsou, samozřejmě, já už jsem to tady zmiňoval jsem to i na svém příkladu, tyto orgány jsou vlastně podle tradiční čínské medicíny rezervuárem naší životní síly a sexuality. A přítomnost vlastně těchto více starostlivých buněk vlastně v tomto symplastu tak vlastně téměř vždy indikuje vlastně těžký sexuální stres, pochybnosti o partnerské harmonii nebo partnerské krize. No a ta vlastně starostlivá buňka jakoby usazená vlastně například v křížové kosti, no tak to je prostě další takový specifický nález, jo, protože pokud je vlastně ta buňka velká a tmavá, no tak ona indikuje hluboké emocionální trauma, které vlastně si pacient nese vlastně z toho například z raného dětství, jo, kdy vlastně v té klinické praxi doktoru Bigelsonovi se vlastně tento nález vlastně vždycky odhaloval jakoby prožité určité například sexuální zneužívání v dětském věku. Jo. A například symbolika srdce, o kterém jsem mluvil v tom prvním dílu, jo, to je prostě oblast samozřejmě našich nejhlubších emocí, lásky, nenávisti, reakce na různé psychické šoky. A tyhle ty věci se samozřejmě v krvi zhmotňují a ono to potom samozřejmě vytváří různé tvary, jako dokonce i tvar zlomeného srdce, plačící srdce, jo, které vykazuje takové jemné krystalické linky a kapky, které z něj pod mikroskopem jakoby stékají jako skutečně doslovné slzy. Jo. A doktor Bigelson například dokumentuje případ ženy, v jejím krevním vzorku vlastně se tento symplast opakovaně zhmotňoval. A žena vlastně ona ta žena v minulosti prodělala dvě mimotěložní těhotenství, o kterých byla to jiná žena, než to, co jsme ukazovali, ten obrázek. No a ona přišla vlastně o vejcovody a nikdy vlastně nemohla mít děti. A ten doktor Bigelson prostě, ona vlastně to svoje obrovské zklamání, ten hluboký žal, vlastně ona ho potlačila. Ale ten její krevní krystal odhalil, že vlastně srdce uvnitř vlastně stále pláče, protože ona to nevyplakala. Takže prostě je důležité plakat. A možná, že se mě zeptáte, no tak jako tady, dobře, a je jako na to nějaký lék, nebo co dělat? Jako samozřejmě je lék, je to otázka, samozřejmě s tím se dá velice intenzivně s těmito emocemi a s těmito věcmi pracovat, jo. A já prostě s těmi věcmi pracuji ve svých webinářích, mám s tím už víc jak vlastně 20letou zkušenost. Prostě. A to je otázka změna myšlení, uvědomění si těchto věcí a prostě postupné práce. Jsou na to samozřejmě jednotlivé metodologie. Takže vlastně jsou doktoři Bigelsonovi tady hovoří o různých dalších traumatech, jako je třeba, tak už jsme si zmiňovali tu slinivku ránu do břicha, nebo otázka zaškrceného střeva dokonce, jo, kdy tyto symplasty vlastně představují krystalické obrazy střevních kliček, které jsou vlastně doslova svázané a zauzlované do pevných nepropustných uzlů, jo, takže z hlediska vlastně fyzické anatomie by vlastně takový nález znamenal samozřejmě jako vlastně neprochodnost střev, jako jo, samozřejmě urgentní chirurgický zákrok, jo. Takže to jsou samozřejmě ta psychosomatická vyjádření tady těchto jednotlivých věcí. Máme tady samozřejmě otázku sexuálních traumát, ano. Takže to jsem už tady částečně zmiňoval, takže i oblast samozřejmě vaječníků, kdy oni třeba pozorovali takzvané vaječníky smutku doktoři Bigelsonovi, kdy zdravý vaječník se vlastně v biogramu projevuje jako čistý kulatý nebo oválný krystalický objekt, někdy se stopkou. A pokud je však ale vaječník na jednom konci otevřený a v biologické medicíně to vlastně představuje jakoby takový univerzální symbol hlubokého potlačeného smutku, jo, a žalu třeba. Takže Pojďme, dostaňme se tedy k dalšímu snímku, protože už se nám chýlí pomalu pořad ke konci. Tak a dostáváme se vlastně tady k další části. A to jsou krevní destičky. A ty krevní destičky, vlastně trombocity, jsou vlastně v alopatické medicíně vnímány pouze jako mechanické elementy zodpovědné za srážení krve. A pokud vlastně má pacient vysoké nebo nízké hodnoty těch destiček, tak vlastně ten lékař provede standardní krevní obraz. Jo? Ale on vlastně zcela ignoruje, podle doktoru Bigelsonových, ignoruje jejich velikost, tvar a prostorové uspořádání. A v biologické medicíně jsou však destičky klíčovými regulátory a citlivými indikátory zánětlivých a hojivých procesů v celém těle. Takže vlastně biofyzikální význam těch destiček, tady doktor Harvey Bigelson ve své knize a ve svých studiích hovoří společně se svými syny, že vlastně během jejich více jak 30-leté mikroskopické praxe zjistili, že velikost vlastně a prostorová aktivita těch destiček pod tím temným mikroskopem vlastně nese zásadní diagnostickou informaci. A ta informace je o čem? To je to, že vlastně ty malé krevní destičky, oni indikují hluboké a skryté a chronické degenerativní procesy. Takže tělo je vystaveno dlouhodobému metabolickému stresu, jeho imunitní odpověď je vlastně oslabená a chybí mu vlastně vitální síla, životní síla k vyvolání zdravé, očistné, akutní, zánětlivé reakce. A velké vlastně obří krevní destičky, tak ty vlastně představují přítomnost akutního zánětu nebo aktivního procesu hojení. A oni jsou vlastně vysoce nabitá ložiska, která se snaží jakoby lokalizovat a neutralizovat vlastně nahromaděné vnitřní toxiny, takzvané homotoxiny. Jo? A mohli bychom se tu dále bavit prostě na téma například věcí v oblasti mikroskopie, právě zlokování se specifických prostorových agregací, kdy vlastně megakaryocyty vlastně jsou nějakým způsobem takhle agregovány. Ale možná to, co ještě vlastně je důležité, že vlastně zánět podle doktoru Bigelsonových je vlastně proces hojení, jo, v kontextu versus toho klasického alopatického dogmatismu. A tady vlastně z hlediska vlastně doktoru Bigelsonových a pohledu vlastně z jejich pohledu homotobiologie a homotoxikologie, tak je velice zajímavé, že doktor Rekvega vlastně on hovoří o zánětu jako o přirozené, cílené a nesmírně užitečné reakci organismu, kdy vlastně tělo využívá vlastně zánět k tomu, aby spálilo, rozpustilo a vyloučilo nahromaděné jedy z vnitřního terénu. A zánět je vlastně vždy vyjádřením aktivního procesu hojení. Samozřejmě, že tento názor a tento pohled doktoru Bigelsonových nebo dalších lékařů stojí vůči samozřejmě té klasické medicíně, protože samozřejmě to je to, co jsem zmiňoval, a to je ten důležitý základ vidět ten rozdíl mezi tím Bechampovým přístupem a mezi přístupem Louis Pastera. Jo, mezi tím přístupem monopleomorfismu a monomorfismu a pleomorfismu. Tohle to je velmi důležité si uvědomit, protože toto jsou dvě odlišné věci, které stojí proti sobě a které samozřejmě otázku pleomorfismu a otázku Bechampa, kterou samozřejmě současná věda lékařská v žádném případě neuznává. Nicméně tady tenhle ten názor a tyhle ty věci bych řekl, že je důležité si uvědomit, že nejsou nějakými šílenými alternativními dedukcemi, tak jak se nám snaží současná věda nebo i lékařská věda stále představovat, ale je skutečně jednou z dalších plnohodnotných teorií a možností. Když začnete tu oblast podrobněji studovat a zajímat se o to, tak vlastně najednou já jsem tam doporučoval v prvním dílu různé knihy, jich tam 10, takže jestli si prostě máte čas a tyhle ty knihy si koupíte a přečtete si, tak se v podstatě v těchto knihách dozvíte vlastně tyto velice zajímavé informace a potom si můžete udělat na toto sami svůj vlastní názor. No a poslední, dostávám se k poslednímu obrázku. A to je obrázek buněčného detritus, buněčný detritus. No a při vyšetření vlastně živé krve vlastně pacienti vlastně vnímají obrovství právě takovým, jak vidíte na tom obrázku, množství drobných nepravidelných svítících částic, krystalků a vláken, které vlastně kolují v plazmě. A alopatická laboratoř tyto částice zcela ignoruje. Jo? Klasická laboratoř prostě to ignoruje a říká, že to je bezvýznamné, že to je prostě buněčný odpad. No a vlastně doktoři Bigelsonovi vlastně pro tyto částice používají souhrnný název debris. A co je to debris? To jsou toxiny versus stagnace. A debris vlastně jako těžké kovy a toxiny. A části debris vlastně mohou představovat usazené chemické odpady, metabolity, farmaceutických léků, zbytky anestetik nebo těžké kovy. A biofyzikální postoj biologické medicíny, kdy jasně Adam Bigelson hovoří a zdůrazňuje, že biologická medicína se nikdy nezabývá rigidní chemickou identifikací jednotlivých krystalků debrisu, ani se nesnaží tyto kovy izolovaně z těla vytloukat agresivními chelačními terapiemi. A používá nádherné přírodní přirovnání. Pokud řeka volně teče, všechno je v naprostém pořádku. Pokud však na okraji řeky spadne do vody strom, tok se zpomalí, voda začne stagnovat a na dně se začne hromadit bahno, písek a nečistoty. A bahno a nečistoty na dně vlastně představují ono krevní debris. A alopatický přístup se snaží toto bahno z řeky neustále pracně vybagrovávat, detoxikovat, doplňky stravy, jo, ale vlastně Bigelson vlastně jako lékař říká, že toto je nekonečný boj, pokud vlastně neodstraníme vlastně spadlý strom. A oním spadlým stromem je co? Oním spadlým stromem, který vlastně blokuje tok energie a tekutin v lidském těle, je vlastně téměř vždy fyzická jizva, mechanické zranění nebo zubní ložisko. A jakmile vlastně odstraníme podle doktoru Bigelsonových toto rušivé pole, uvolníme jizvu, tak řeka se opět vlastně prudce rozteče a krevní debris z těla přirozeně a bez námahy odejde sám. Jo? Takže vlastně jizvy například jsou jako energetické přehrady, jo? Například takový císařský řez, kde lidské tělo vlastně je protkáno sítí lymfatických cév, krevního řečiště a akupunkturních meridian, které vyžadují neustálý plynulý pohyb. A jakákoliv vlastně chirurgická jizva představuje pro tento oběh podle doktor Bigelsonových fyzickou a energetickou přehradu. A mohl bych hovořit samozřejmě dál například o dalších případech, co se týče metabolických důsledků, jo, například a neschopnosti zhubnutí. Jo. To si myslím, že je zajímavé nakonec zmínit podle doktoru Bigelsonu, protože vlastně oni hovoří, že mnoho žen po císařském řezu trpí specifickým metabolickým problémem v oblasti břicha a podbříšku. Se jim vlastně vytvoří tukový polštář, kterého se vlastně nedokážou zbavit žádnou dietou, cvičením ani hladověním. A doktor Adam Bigelson vlastně hovoří vlastně a pracuje s těmito ženami a říká, že to není vaše chyba, že žádný půst ani cvičení nepomůže, dokud vlastně nenecháte odborně ošetřit a uvolnit vlastně tu jizvu. A že vlastně jizva podle jejich názoru doktor Bigelsonu funguje jako takový zátaras, jak byl vlastně uvolněná, tak například vlastně pomocí neurální terapie nebo hluboké masáže tkání, tak glifa se rozproudí a nadbytečná váha z břicha odejde a sama odejde. Takže doktor Bigelson vlastně ve své praxi dokázal, že ošetřením a uvolněním jediné jizvy z těla uvolní a vyloučí více toxického debris než po celém týdnu přísného hladovění. Jo? Takže je tu spoustu ještě dalších zajímavých věcí, které se týkají problematiky při porodu, vznik chronických bolestí zad, jo? Například toto napětí vlastně z jizvy na pupíku neustále vlastně táhne tkáně břicha a jakoby fascie dopředu, jo? Aby se vlastně tělo vyrovnalo a s tímto vlastně neustálým tahem jakoby ze předu a udrželo polohu vlastně učí paralelně s horizontem, jo? A vlastně tento permanentní tak vyvolává vlastně chronické, vlastně pro normální klasickou vědu nevylečitelné bolesti dolní části těla. Takže vlastně Doktoři Bigelsonovi s tímto pracují a mají vlastně s těmito věcmi velice, velice zajímavé zkušenosti. Tak a já bych to tímto teda, Pavlíku, uzavřel, co se týče vlastně toho mého dnešního povídání, jo. A jsou tady nějaké otázky, jestli tedy jsou otázky, tak jsem vás chtěl poprosit, můžete volat do pořadu, můžeš, Pavlíku, říct prosím tě číslo?
1: 608 12 14 19, bohužel nikdo nevolal, to mi mrzí, protože to je velká škoda, že? No, nicméně telefon je zapnutý, máte na to ještě pár minut, takže můžete. No a my mezi tím bychom mohli pustit ještě nějakou upoutávku na něco, vět, Tendo, máš nějaký nový věci, nebo tam
0: jo,
1: starý?
0: Víš co, já jsem chtěl upozornit na to, že já teda nebudu nic ukazovat, ale chtěl jsem upozornit, že mám vlastně mám několik nových věcí, kromě samozřejmě to, co jsem tady zmiňoval, ta práce, ta karta zdraví, ty jednotlivé webináře Živá Matice, když se podíváte na můj, měli jsme to tady jako i reklamu na tu Živou Matici, tam, to je ze záznamu, tam jsou skutečně, to jsou věci, kdy vlastně lidé, kteří se přihlásili na tento webinář, oni s tím vlastně pracují a pracují vlastně s těmi jednotlivými traumaty, které vznikly s jednotlivými věcmi. Takže to se týká nejenom vlastně zdraví, to se týká i financí, to se týká vlastně vztahu, to se týká spoustu věcí, takže vlastně a to se týká právě těch energií, o kterých jsem tady hovořil dneska v kontextu i toho zdraví. Ale nové webináře, které já mám, tak jsem začal vlastně a byl by být dokonce vlastně srpna celý osmidílný seriál, který už vlastně první části jsou a budou v tomto týdnu. A on se ten webinář jmenuje Živý vesmír, Kvantová akademie vědomí. A to je velice zajímavý webinář, protože vlastně v té Kvantové akademii vědomí já vlastně dochází k tomu, že já tam přináším nový vědecky takový jakoby pohled, kdy ukazují vlastně, že život není omezen pouze na uhlíkovou biologii na Zemi, ale že vesmír je vlastně od začátku protkán živou inteligentní plazmou, která vlastně nás tvořila. A z perspektivy vlastně živého vesmíru hvězdy nejsou nějaké mrtvé pece, ale živé plazmové procesory kosmické inteligence. A vlastně během této transformace vlastně v tom osmidílném webináři vlastně my odhalíme vlastně takovou tu, řekněme, genetickou výbavu, jak funguje vlastně holografický vesmír, jak vlastně my se můžeme propojit naší myslí s vesmírem. To znamená, není to jenom o popisu vesmíru jako živé entity, jako živý hvězd, ale je to i, a kde to je samozřejmě vědecky, to já to vědecky podkládám různými teoriemi a dal velkým jako posledním výzkumem za posledních 5 a 10 let, ale je to také to, že vlastně člověk se začíná stávat aktivním vlastně vstupuje aktivně do dění s živým vesmírem, kde vlastně propojuje svou lidskou mysl, kde vlastně vědomí vlastně ukazuje a propojuje se vlastně s vesmírnou inteligencí a s živým vesmírem. Tak to je jeden vlastně, to se na to, když se vlastně přihlásíte na moje stránky, můžete se registrovat, tak tam vlastně tyhle ty webináře jsou, je tam záznam vlastně prvních 50 minut zdarma, kde si toto můžete poslechnout, anebo ten celý webinář by měl být do konce srpna hotový. A další, který je, tak to je webinář, který samozřejmě pro ty, kteří jsou součástí Mysterium Mundi, kde vlastně tak je vlastně nový webinář, který se jmenuje Největší podvod historie. A tento webinář je zdarma v rámci členství, které to členství stojí 100 korun, nebo můžete se přihlásit, první měsíc je zdarma a tam vlastně v rámci toho měsíce zdarma nebo každého, ta registrace vlastně každý měsíc prostě za 100 korun dostáváte jeden webinář zdarma a dostáváte, to znamená, že tam už jsou dneska nakupeny, vlastně je tam víc jak 15 hodin nebo 20 hodin webinářů zdarma, které si můžete prohlédnout, plus každý měsíc nové webináře, plus další všechny ty webináře, 30-minutové ukázky, což už jsou dneska desítky hodin za ten rok, který se tam naskládali. A ten nový webinář, který já mám, tak je největší podvod historie, tajemství vzkříšení, za které gnostici zaplatili života. A to je velice zajímavý webinář v kontextu gnosticismu, protože mě někteří lidé prosili, abych začal na toto téma něco řekl. Já samozřejmě jsem to studoval nejenom na univerzitě, zabýval jsem se tím tématem gnosticismu, tak si myslím, že to je velice zajímavé, protože vlastně já tam budu odhalovat věci, které se týkají nejenom spirituality, ale objevím v tom webináři, ukazuju na vzkříšení zaživa, to znamená, ukazuju tam nejvyšší duchovní technologii, která byla potlačena církevními dogmaty, a odhalím tam tajemství různých prázdných sarkofágů v kasakáře, gnostický koncept vnímání vědomí a tajné zprávy různých starověkých zasvěcenců. A v té cestě tam se vydáme přes majské pyramidy, přes perské jeskyně, šamanské rituály, a tam vlastně ukážu jasným způsobem velice, jakou důležitou hraje roli zemský magnetismus, akustická rezonance 112 Hz, vysvětlím jednotlivé chrámy, proč byly postaveny a vlastně jakým způsobem fungují jako sofistikované biofyzikální stroje. A taky budu hovořit o linii Ježíše a gnostiku až k templářům a zednářům. No a nakonec to všechno propojím se starodávnou moudrostí a moderní neurobiologií. Takže vlastně v tomto čtyřdílném webináři, kdy vlastně dostanete, když se zaregistrujete, tak budete mít 4 hodiny zdarma a pak si samozřejmě ty další 3 díly můžete dokoupit. Tak vlastně, kde uslyšíte tyhle ty jednotlivé věci, kde já nakonec prostě vezmu a tyhle ty věci vlastně propojím a ukážu na věci, které souvisí, které byly zakrývány za posledních 2000 let, co se týče tajemství vzkříšení. Takže to jsou věci, mám tam samozřejmě už dokončenou celou i sérii Tajná anatomie slunce, o které jsem tady mluvil, takže vlastně celá ta architektura slunce, která je ve 4 dílech, takže vy, kteří se zaregistrujete, nebo kteří jste zaregistrovaní, tak máte tam více jak 2,5 nebo skoro 3 hodiny zdarma se můžete na tuto část tady této mojí teorie se podívat. Takže to je z mojí strany všechno, co jsem chtěl v podstatě říct, jestli nikdo zatím bohužel nevolal. Pavlíku, jestli ty chceš ještě něco říci.
1: Já prakticky můžu jenom pozvat na Palouček samozřejmě zase. Tentokrát tam není nějaká speciální akce, ale to neznamená, že se tam vždycky někdo nesejde. Minulý týden taky se tam sešlo nějakých 10 nebo 12 lidí. Pouštíme si kino, zajímavý filmy si tam pouštíme, letní kino. No a samozřejmě můžete kdykoliv přijet. Další týden, ale to už akce bude, já bych na to ještě chtěl upozornit, to bude opět minučkou Čechů a bude to opět o Benešových dekretech, protože to je velmi zajímavé téma a to bude poslední víkend v srpnu. No a potom se uvidí už. Tak, to je všechno, máme 59, 55, ale akorát nám to vyšlo. Já se s tebou rozloučím z Děndo a za 14 dní opět s tebou nashledanou a měj se moc a moc krásně a vy posluchači taky.
0: Takže já děkuji, Pavle, já taky děkuji a taky jsem se chtěl rozloučit s posluchači. Přeji vám hezký zbytek večera, anebo dobré ráno, dobré odpoledne a dobrý večer, jestli budete sledovat ze záznamu.
1: Ano,
0: děkuji, mějte se hezky.
1: Mějte se krásně, ahoj.
0: Ahoj, ahoj.

Krásný dobrý večer, dámy a pánové, vážení diváci YouTubeového kanálu Xaver Live. Moc vás vítám při svém oblíbeném pořadu Horká linka, protože tenhle pořad umožňuje přímou komunikaci mezi mnou a vámi. Můžete se zeptat na cokoliv, co vás zajímá. A samozřejmě, tak jak je zde pravidlem, tak jakýkoliv dotaz podpořený dotací, jakoukoliv finanční částkou, má přednost. Většinou se teda na jiné nedostane, abych byl úplně upřímný, protože máte vždycky spoustu a spoustu dotazů, za což jsem rád a doufám, že nejinak tomu bude i dnes. Jak jste se možná dozvěděli z mého facebookového profilu, tak dnes sice slavím výročí svatby, 22 let se svojí ženou, ale tradičně slavím prací a naštěstí ona už si na to zvykla, takže už ani nečekala, že by byl dneska doma. Ale já jsem se opravdu moc těšil na tenhle pořad, který skutečně patří k mým nejoblíbenějším a doufám, že si to společně dnes užijeme nějaké 2 hodinky jako obvykle. Každopádně za vaše dotazy budu velmi rád, určitě se můžete ptát na cokoliv, co vás zajímá. Já budu velmi rád odpovídat, pokud samozřejmě tu odpověď budu znát a doufám, že vás nesklamu. Také tradičně na úvod většinou má tady host tohoto pořadu připravené nějaký svůj proslov a nejinak tomu bude také i dnes. A já si dovolím se věnovat zejména jedné otázce, protože ty ostatní, které jsme tady už probírali, nebo nejenom tady, ale i na různých jiných debatách, případně na sociálních sítích, tak o nich už bylo řečeno téměř vše. Já bych tady mohl samozřejmě řešit bitcoinovou kauzu a její zametání pod koberec ze strany Evy Dekroa, která podle mého názoru by měla čelit trestnímu stíhání, stejně jako Zbyněk Stanjura, stejně jako mnozí další, protože Petr Fiala na té tiskové konferenci den po vypuknutí té kauzy řekl, že to nebyla individuální akce jednoho nebo dvou ministrů, ale že se na ní podílela celá řada úředníků z různých pater té politiky, takže fakticky přiznal, že o tom všichni věděli. On sám o tom věděl, říkal, že se dozvěděl o tom od Pavla Blažka jako o takové zábavné historce, tak jestli pro prání 12 miliard z nelegálního obchodu se zbraněmi a dětským pornem a případně drogami je zábavné, možná pro Petra Fialu ano, on má skutečně specifický smysl pro humor, to už jsme si všimli na těch jeho výstupech, tak mně to zas tak zábavné nepřipadá. Dokonce si myslím, že on měl i povinnost to oznámit a něco začít dělat, ale naopak ODS celou tu věc bagatelizovala a tak, jak jsem řekl minulý týden na Primě, vůbec nechápu, jak je možné, že koaliční partneři připustili, že to ministerstvo spravedlnosti bylo po odchodu Pavla Blažka svěřeno Evě Dekroa, tedy jeho stranické kolegyni, která přirozeně neměla zájem na tom, aby se něco odhalilo. Ona měla zájem na tom, aby se to ututlalo. A když už jsme se tam o tom bavili s Pavlínou Wolfou, ona říkala, ale paní Dekroa říká něco jiného. Pavel Blažek také říkal, že to byl ultračistý a ultralegální obchod. Logicky Eva Dekroa nepřizná to, že vyhodila Davida Uhlíře v ten moment, kdy David Uhlíř prostě co by poctivý právník a člověk, který si nechtěl zamazat své ruce od téhleté špíny, chtěl zmínit roli Zbyňka Stanjury. V ten moment samozřejmě Eva Dekroa zakročila a nenechala tu zprávu dokončit. Jakákoliv výmluva na to, že duplikovala ta zpráva externí či interní audit, je směšná. Je směšná z podstaty věci, protože Eva Dekroa oznamovala v jednu chvíli, že nechá všechny tyto dokumenty vyhotovit. Tehdy na té tiskové konferenci, kdy samozřejmě se potom proslavila tou časovou osou, tak ona říkala, že nechá vyhotovit externí audit, interní audit a zprávu koordinátora Davida Uhlíře. Tak pokud tedy jaksi tohle oznamovala, tak přeci už v tu chvíli musela vědět, že se určité části budou duplikovat. Proč jí to začalo vadit až za několik týdnů? No logicky, v ten moment, kdy David Uhlíř prostě řekl, já musím ukázat na Zbyňka Stanjuru a v tu chvíli šel. Ostatně dodnes se můžete podívat na jeden rozhovor s Davidem Uhlířem, kdy říkal, nevím, jestli mě využili nebo zneužili. Já myslím, že bohužel obojí a Davida Uhlíře já si nesmírně vážím. On samozřejmě drží to, že je advokát a že má povinnost advokátní mlčenlivosti, ale pevně doufám, že se k tomu jednou vyjádří a že řekne, jak to bylo.
A jak už jsem řekl a opakovaně se snažil deklarovat ve všech svých vystoupeních, pokud nedojde k tomu, že začne policie orgány činné v trestním řízení konat vůči těm dalším osobám, tak já jsem připraven iniciovat zřízení další vyšetřovací komise, nejenom na dozimetr, ale i na bitcoiny. Protože pokud máme znovu alespoň elementárně nabít víru ve spravedlnost téhle zemi, tak tyhle kauzy prostě nemůžou procházet těm dříve mocným nebo možná i současně mocným jenom tím, že se vymlčí. Mimochodem, všimněte si médií. 2 dny se o tom hovořilo a pak rychle pryč. Rychle pryč. Kdyby to byla kauza, která by se týkala Andreje Babiše, mě, Filipa Turka, tak vám garantuji, že to plní ta média další měsíc, ale tady po 2 dnech najednou se potom slehla zem a bylo ticho. Takže určitě já to nenechám usnout. Stejně tak, jako jsem slíbil tu vyšetřovací komisi na dozimetr, která už je, a mnozí se ptáte, kdy budou výsledky. Bude to trvat, protože my musíme vyslechnout všechny ty relevantní osoby, které se můžou vyjádřit a můžou nám poskytnout zásadní informace pro to naše zjištění. Musíme prostudovat veškeré materiály, takže my tam máme na to rok od poslanecké sněmovny, ale nevylučuju, že to možná bude trvat i déle, protože ta práce je skutečně extrémně náročná a je nás 13, to znamená v té komisi musíme se na to scházet. Takže určitě pro to udělám maximum a znovu říkám, pokud v Bitcoinu se opět, nebo budu vidět opět, že orgány činné v trestním řízení nebudou činit ty kroky, které by činit měly, tak i tady jsem připraven iniciovat zřízení té vyšetřovací komise, protože když jsem vstupoval do politiky, tak jsem si vytýčil za jeden z cílů návrat, obnovení důvěry ve spravedlnost justiční systém České republice. Ještě se zmíním krátce o jedné věci, a to je ta krize v Ceutě, ve španělské exklávě, jak se teď moderně říká, kde ti Maročané vtrhli na to území. Samozřejmě média znovu po 2 dnech nám tady všichni tvrdili, že už se ti Maročané vrátili, opak je pravdou, většina z nich tam stále je a bude se snažit do toho Španělska dostat. A protože Španělsko má rozhodnutí nejvyššího soudu z roku 2020 v kauze MN a ML, oni dávají ty iniciály, versus Španělsko, které říká, ten nejvyšší soud vlastně v tu chvíli tam judikoval, že pokud je migrantem dítě, tedy osoba mladší 18 let, bez doprovodu, tak nemůže být vyhoštěno zpět do země původu. Španělsko jej musí přijmout a musí se o něj postarat. Co to vyústuje? Vyústuje to v to, že všichni ti Maročané tam přicházejí samozřejmě bez dokladů, ti mladí muži, ale většinou ve věku někde 20 až 25 let, a všichni tvrdí, že jim je 17. A jenom to samotné tvrzení už stačí na to, že prostě španělské úřady je nemohou vyhostit zpátky a musí zahájit s nimi ten proces. A dokažte bez dokladů tomu člověkovi, že mu je více než 18 let. Vůbec to není jednoduché. Bohužel Španělové se vehnali do velké pasti tím, že nejenom tímto rozhodnutím, ale zejména také tím tou legalizací těch 500 tisíc nelegálů, ze kterých nakonec bylo 1 200 000. To je prostě klasika, že to jsou lidé, o kterých vůbec nevíme. To platí u nás i o Ukrajincích, to samé. Ta oficiální čísla zdaleka neukazují realitu, se kterou se střetáváme na ulicích každý den. A tím pádem samozřejmě to ti migranti vnímali jako pozvánku do Španělska. Pan pirátský poslanec Volpe nám řekl, že je to proto, že se to dočetli na ruských webech dezinformačních. Já opravdu čekám, kdy řeknou, že Putin může i za sucho tady v České republice. Oni opravdu jsou tak argumentačně zoufalí, že jsou schopní to Rusko vtlačit do všeho. Nevím, jestli jaksi ruské weby jsou populární četbou v marockých pouštích. Možné to je, ale velmi by mě to tady překvapilo. A samozřejmě realita je úplně jiná. Jsou tam převaděčské gengy a jsou tam politické neziskovky, které se právě o tento cíl snaží. To jsou ty prodloužené ruce těch sociálních inženýrů, kteří si myslí, že nás migrace tady vytrhne z té populační krize, protože se nám nerodí dostatek dětí a že si dovezeme tu pracovní sílu. Což má jeden zásadní háček, že ti lidé sem nejedou pracovat. Oni sem jedou čerpat
a případně krást. To je druhá věc a možná samozřejmě nás obohacovat svými mačetami a noži. A problém je, že Evropská unie na jednu stranu říká, že se snaží proti té nelegální migraci bojovat, a na druhou stranu dělá přesný opak. Dnes existují tři největší neziskovky, které vozí ty migranty přes Středozemní moře. Jedna se jmenuje Sea-Watch, druhá se jmenuje CI a třetí se jmenuje SOS Humanity. Tyhle ty neziskovky mají svoje lodě, které brázdí ty vody Středozemního moře a často jsou až u těch libýských, marockých břehů a nabírají tam ty migranty z těch člunů. Podle práva oni je nemohou nabrat v těch libýských vodách s jednou jedinou výjimkou, a to je to, když jim hrozí nebezpečí ohrožení života. Takže praktická ukázka toho, co se tam děje, já jsem skutečně mluvil s těmi lidmi, kteří tam působí, včetně lidí z policejních orgánů, kteří byli na Lampeduze nebo na ostrově Lesbos v Řecku. To, co se děje, je to, že ti migranti vyplují na těch gumových člunech, čekají na tu loď té politické neziskovky a v momentě, kdy ji vidí, tak si probodávají čluny, svoje gumové čluny. A v tu chvíli samozřejmě jsou v tom ohrožení života a už mohou být nabráni a převezeni do Evropy, kde samozřejmě čeká to migrační řízení, přičemž například Itálie, která se snažila o hromadné vyhošťování, tak v loňském roce, 1. srpna, je to rok, prohrála řízení u Evropského soudního dvora, kde dva migranti se snažili, Aláče a Capelli se jmenovali, můžete si to dohledat, Aláče a Capelli versus Itálie, z 1. srpna 2025, tak se domáhali toho, že nemohou být vráceni do té země, pokud jim tam hrozí ohrožení života z důvodu politického přesvědčení, z důvodu sexuální orientace a tak dále. Itálie to prohrála, takže dnes každý, kdo z těch muslimských zemí přijede a řekne, že má jiný politický názor nebo že je homosexuál, tak nemůže být navrácen. Takže jakákoliv návratová politika je fakticky v tu chvíli znemožněná, je to jenom chiméra, kterou oni se nám tady snaží líčit. Ale co je nejpodstatnější, ten zásadní, to jádro celého toho problému tkví v tom, že tyto tři největší politické neziskovky, které převážejí ty migranty, tak ty fakticky financuje Německá republika, Spolková republika Německo. I v letošním roce všechny tyto tři organizace dostávají příspěvky od německé vlády, která si to odhlasovala, a tudíž Německo jim dává obrovské částky na to, aby mohli ty migranty sem převážet. Jak chcete věřit těmhle lidem, že prostě nechtějí to nelegální migraci, když fakticky platí ty neziskovky, které je sem vozí? A když se mě někdo ptá na řešení, no tak zaprvé my jako Česká republika se musíme věnovat sami sobě a spolehnout se sami na sebe. To je první věc a začít znovu hlídat naše hranice, klidně i vystoupit ze Schengenu. Já ten pas na hranicích rád ukážu, pokud budu mít jistotu, že žijeme v bezpečné zemi. A za druhé to musíme jako Evropa, případně pokud by tady bylo celoevropské řešení, ve které já příliš nevěřím, ale bylo by daleko lepší svěřit to těm jednotlivým členským státům a dělat stejnou politiku jako Austrálie. Nemáte šanci se tam dostat. Pokud jak si vás zahlédne ta pobřežní hlídka, tak velmi špatně skončíte. Prostě překročení hranic bez povolení je trestný čin. A tudíž my bychom se neměli k těm jednotlivým migrantům chovat jako k nějakým chudákům, kteří se snaží dojít za lepším životem, a nýbrž jako k pachatelům trestných činů. Oni jsou pachatelé trestných činů. A přesně podle toho by s nimi mělo být zacházeno. Jednoduché, jasné, není potřeba vymýšlet kolo, Austrálie nám to ukázala. No a teď ale ten nejdůležitější bod. Já jsem dnes publikoval ráno na svém Facebooku dopis, který mi napsala zdravotní sestra. A byl jsem až neuvěřitelně překvapen, jakým způsobem byl přijat ze strany veřejnosti, ze strany mých sledujících, kdy ten počet sdílení, počet komentářů trhá všechny rekordy. Už to vidělo mimochodem asi přes 600 tisíc lidí, ten příspěvek od rána. Evidentně, aniž bych se chtěl chlubit, to je naopak pochvala vás, že my dneska už na sociálních sítích máme vyšší dosahy než Česká televize, takže ji asi nepotřebujeme k ničemu. Ale realita je taková, že ty reakce mě obrovským způsobem nadchly v tom směru, že jste tam začali vy, lidé různých profesí, psát svoje vlastní zážitky s tou ukrajinskou migrací.

problémy pojmenovat líp než všichni možní politici, se kterými se střetávám v těch debatách. Tam to jsou floskule, fráze z nějakého skleníku, ale tohle je každodenní život. Takže moc za to děkuju a budu velmi rád, když mě budete tyhle příběhy posílat dál. A já za sebe na oplátku říkám, že problém ukrajinské migrace vidím jako v tuto chvíli pro Českou republiku, pro naši budoucnost, jako naprosto zásadní. Je třeba k němu přistupovat s veškerou vážností a začít jej nekompromisně řešit. Tohle je věc, na kterou se skutečně hodlám soustředit a nebudu v ní ustupovat ani o centimetr. Polská strana Právo a spravedlnost, která je momentálně v opozici, ale je velkým favoritem příštích voleb, určitě vyhraje a pravděpodobně s konfederací sestaví novou polskou vládu, tak už jasně deklarovala, že jedním z prvních zákonů bude povinnost vyhošťovat, deportovat muže v odvodovém věku, Ukrajince v odvodovém věku, kteří jsou nezaměstnaní, kteří nemají práci. To je samozřejmě velmi dobrý návrh a ten by nám měl být velkou inspirací. Já už jsem se zavázal, že ho předložím. A je nezbytné jednat teď, protože pokud to neuděláme a zavede to Polsko dřív, tak logicky, co se stane, že všichni tito muži, kteří spadají do této kategorie, se přesunou do České republiky. Oni se nenechají odvést od těch Poláků na frontu, to znamená, oni přijdou sem. A ten problém najednou budeme muset řešit my. Takže je daleko lepší, když to zavedeme dřív než ti Poláci, než až po nich. Protože pak to bude přesně obráceně. Oni odejdou od nás k ním a Poláci budou muset ten problém řešit. Já tady skutečně hájím zájmy České republiky, nikoho jiného a vždycky to tak bude. A proto je opravdu klíčové jednat už tuto chvíli, protože ty státy, jednotlivé státy v Evropě se začínají probouzet a začínají vidět, co ta migrace způsobuje ukrajinská. To je první krok. Další krok, který je naprosto nezbytný, je ukončit institut dočasné ochrany. Minulý týden došlo k tomu, že se v podstatě ukončil tento institut pro muže v bojeschopném věku, respektive také v tom odvodovém věku. Že už muži, kteří jsou v odvodovém věku Ukrajinci, tak nemohou využít právě tohoto institutu dočasné ochrany. Když jsem tohle navrhoval já před 3 lety, tak jsem byl za největšího proruského dezoláta, agenta Putina, já nevím, kremelského bota, buchví co. To jsem navrhoval dávno, před 3 lety. Dnes se probudila Evropská unie, všichni chápou, že je to naprostá nezbytnost. Mohli jsme to mít už dávno, bohužel. Ale já jsem přesvědčen, že institut dočasné ochrany je přežitý, zbytečný a že by měl být zrušen, zcela jednoznačně. Je nezbytné zrušit sociální dávky, protože velmi často vedou k tomu, že ti lidé u nás pracují na černo. V České republice máme v tuto chvíli 5% nezaměstnanost. Ve stejné výši jsme byli naposledy na začátku roku 2017. Čím to je? Logicky ukrajinskou migrací. Proč? Protože řada těch Ukrajinců pracuje na černo. Oni jsou na rozdíl od našich občanů ochotni pracovat na černo. Za peníze na ruku. A to je zásadní problém, protože tím samozřejmě zabírají místa pro české občany. Dnes už dávno neplatí, že Ukrajinci jsou pouze na těch místech, které by čeští občané nechtěli. Mimochodem, četl jsem také jeden krásný komentář, který to v jedné větě vystihl. Neexistují pracovní místa, které by Češi nechtěli. Existují pouze místa, která jsou tak nedostatečně honorována a tak podprůměrně honorována, že prostě se nevyplatí do nich vůbec nastupovat, jelikož toho nezaplatíte ani nájem, jídlo a energie. Takže samozřejmě ta ukrajinská migrace tlačí ty průměrné mzdy dolů. Buď to budete pracovat za to, za co pracují ti Ukrajinci, nebo tu práci nemáte. To je jednoznačný efekt. Absolutně jednoznačně jasný. A my to vidíme prostě na všech oblastech, které tady máme, včetně školství, včetně sociálních systémů, včetně zdravotnictví, kde těch příspěvků k tomu mému komentáři bylo asi nejvíc. A to je něco naprosto neuvěřitelného, co se v tuhle chvíli ve zdravotnictví děje a jakým způsobem to devastuje zdravotní péči i pro naše občany. A samozřejmě to znechucuje i práci zdravotním sestrám a lékařům, protože v takovém prostředí prostě pracovat nechcete. No a v neposlední řadě, co bych zavedl v rámci těch prvních kroků, je zrušení povolení pobytu pro každého Ukrajince, který vycestuje na Ukrajinu zpět. Ať už na dovolenou, nebo jakkoliv jinak. Nezlobte se na mě. Prostě uprchlík se nemůže vracet do země, ze které uprchl. To je oxymoron, to je nesmysl. Prostě pokud vám někde hrozí

nebezpečí na váš, vůči vašemu životu nebo vůči vašemu zdraví, tak tam nejedete na dovolenou. Pokud tam jedete na dovolenou, no tak z té země neprcháte. To je absolutně základní selská logika. Pro mě prostě Ukrajinec, který se rozhodne jet zpátky na Ukrajinu, má smůlu, už tady nemá co dělat a zpátky by ho prostě nepustil. Když lidé prchali z České republiky v době před rokem 89 do Německa, do Ameriky, kamkoliv, tak jeli s tím, že už se sem nikdy nevrátí. Že pak nastala změna, nastala, ale oni jeli s tím, že už se sem nikdy nevrátí. Nemohli v Americe říct, já jedu na dovolenou zpátky do České republiky nebo do Československa tehdejšího, protože by je tady prostě ten tehdejší režim okamžitě zavřel. A to samé platí o těch Maročanech. Oni přece nepřijedou do Evropy a pak nejedou na dovolenou do Maroka. Tak proč my tady máme tenhle naprostý nesmysl, logický nonsens, že sem oni prchají, říkají, my musíme, my nejsme ekonomičtí migranti, my utíkáme proto, že nám hrozí nebezpečí toho, že bychom mohli tady zemřít nebo přijít k újmě na zdraví, ale pak tam jedeme na dovolenou. Nevím, to prostě z mého pohledu se jedná o úplně směšnou situaci, absurdní situaci, kterou já odmítám dál tolerovat, takže jsem přesvědčen, že i tohle by měl být další krok. Prostě pokud Ukrajinec jede zpátky na Ukrajinu, pak už z té země neprchá, nebojí se tam jet a tudíž tam má zůstat. A ne jet sem zpátky do České republiky. Obecně považuji tenhle problém té ukrajinské migrace za naprosto zásadní. Pokud jej nevyřešíme, bude mít neuvěřitelné, neblahé dopady na všechny naše systémy, na náš život, na naše bezpečí, na kvalitu našeho vzdělávacího systému, absolutně na všechno. Ukrajinci nejsou přínosem. Je to lež. Nevěřím tomu, že bychom se neobešli naše ekonomika bez těch Ukrajinců, kteří sem přišli po 24.2.2022. Nevěřím tomu. Ta ekonomika tehdy fungovala a fungovala možná líp, než funguje dnes. Takže jakýkoliv argument, že bychom bez nich zkrachovali a že by nám to tady celé se rozpadlo, je prostě nepravdivý. Naopak, zase by se ta situace normalizovala a dostávala by se do situace, kdyby ti zaměstnavatelé museli platit adekvátní mzdu českým občanům. A já už jsem to říkal, budu to říkat i dál, já jsem tady kvůli vám, ne kvůli Ukrajincům, ne kvůli Bruselu, ne kvůli komukoliv jinému. A když už jsem u toho, abych skončil, protože už tady vidím ty otázky, které od vás přicházejí, tak chci jenom říci a zdůraznit to, že je nezbytné, abychom v příštích letech úplně změnili systém uvažování v České republice. My jsme stále v takovém zajetí určitých myšlenkových vzorců, které nám neumožňují vyhlédnout ven a začít znovu tuhle republiku budovat a pozdvihávat ji do potenciálu, který zcela jednoznačně má. Naším největším problémem v současné době není Rusko. Není a nebude. Naším největším problémem je uzurpace ze strany Evropské unie, která potichu a salámovou metodou změnila, zejména ta bruselská centrála pod vedením Německa, změnila partnerskou spolupráci suverénních a vyrovnaných zemí, rovných členů, v naprostý koloniální systém, kdy ti silnější si prosazují svoji vůli na úkor těch slabších a vytvářejí si z nás a z dalších menších zemí ekonomické kolonie. Ekonomické kolonie, kde je daleko levnější pracovní síla, které jim dodávají energii, kam oni vyvážejí svoje produkty třetí jakostní třídy a které fakticky jsou podrobeny jejich diktátu. Ideální příklad se větrnými elektrárnami. Absolutní bolševický nesmysl, kdy prostě nám oni vnucují věci, které u nás nemohou fungovat. Kdybychom měli Baltské moře, pojďme stavět větrné elektrárny na tom moři. Tam fouká, tam to funguje. Ale v České republice má prostě ty větrné i solární elektrárny mají výrazně nižší účinnost než třeba ve Španělsku nebo v dalších zemích. Francie vyhlásila moratorium. Nesmí se na pevninském území Francie postavit ani jedna jediná větrná elektrárna. A nás do toho nutí? Přitom Francie má mnohem lepší podmínky než my. Právě na stavbu těchto větrných elektráren. Evropská unie se prostě zbláznila. Evropská unie se změnila v horší verzi RVHP. V horší verzi RVHP. Tam se plánovalo na pětiletky a byli to aspoň lidé, kteří prostě něco chtěli udělat, by to dělali špatně. Tahle Evropská unie v současné době
už se jenom snaží prosazovat zájmy úzké skupinky lidí, kteří stojí za těmi farmaceutickými firmami, kteří stojí za tím zeleným lobby větrných a solárních baronů, kteří stojí za těmi zbrojaři, kteří nás nutí k tomu, abychom investovali naše peníze do naprosto zbytečného železa, se kterým se už nikdy nebude válčit. To jsou muzejní exponáty, to je šrot. Nikdy už se nebude válčit s tanky, nikdy. Zapomeňte na to. Na Ukrajině se neválčí s tanky už dneska, jenom s drony. A tahle Evropská unie nás nutí k tomu, aby my jsme si tady zhyzdili naši krajinu, abychom se stali energeticky nesoběstačnými v oblasti výroby elektrické energie. A byli jsme závislí na nich. Je to stejné, jako kdybyste říkali, že je skvělý biznis stavět lyžařské vleky. To ano, ale na horách, kde je sníh, v poušti to tolik nefunguje. Tohle je to samé. Větrné elektrárny na moři, super. Solární elektrárny na poušti, super. U nás ne. U nás to nefunguje. My máme uhlí. My můžeme mít plyn, levný plyn. Takže tohle je ta ukázka toho, jak Evropská unie totálním způsobem devastuje naši zemi zcela úmyslně. Zcela úmyslně. Oni nás vydírají našimi vlastními penězi, aby my jsme si zhyzdili svoji vlastní krajinu těmito nesmyslnými monstry a ve finále byli závislí na jejich elektřině, kterou si od nich budeme muset kupovat. Jenom zavedení umělé inteligence předpokládá, že do 5 let se zvýší spotřeba elektřiny v Evropě o 25%. 25%, o čtvrtinu více než dnes. Jenom AI, nic jiného. A my si vypínáme elektrárny. Absolutní nesmysl, šílenost, devastace Evropy, podíl Evropy na celosvětovém HDP setrvale klesá. My tady ničíme tenhle kontinent, ničíme si ho jenom tím, že jsme zajati v těch vzorcích a nejsme schopni si uvědomit, že Evropská unie už dnes nepředstavuje záruku prosperity, bezpečnosti, svobody a suverenity. Ale že je tomu přesně naopak. Takže ty příští roky, ať se vám budou snažit zahalit vaše zraky tím, že budou vás strašit Ruskem a tím, že Vladimír Putin určitě zautočí a budou říkat vždycky do 4 let a do 5 let a do 6 let, ti, kteří nevědí ani, co se stane zítra, tak ve finále vás budou chtít jenom ošálit a odvrátit váš zrak od toho skutečného nebezpečí. Zavedení ETS 2, postavení větrných elektráren, zavedení RED 3, EPBD 4, CBAM a dalších věcí, které vyústí v jednu jedinou věc. Že Evropa se stane skanzenem. Veškerý průmysl odejde. Nebude mít šanci tady fungovat. Nebude mít šanci tady fungovat. Bude to stejné jako s tím Zetorem, když se přesune výroba do Asie. Dopad na globální CO2 bude stejný, ne-li vyšší, protože to budou vyrábět v Asii a ne tady. A jediné, co se stane, je to, že my přijdeme o pracovní místa. Tohle je současná šílená politika Evropské unie. Takže abych to zakončil, pro mě ty příští roky nebudou soubojem s Ruskem. Pro mě ty příští 4 roky budou o tom, jakým způsobem se dokážeme vymezit vůči Evropské unii, prosadit si svoje vlastní národní zájmy a ideálně se připravit na rozpad tohoto celku, který dřív nebo později nastane. Evropská unie už je dnes naší přítěží. Bohužel. Myšlenka evropské spolupráce je skvělá, ale Brusel ji zničil a zašlapal do země. A je potřeba si to uvědomit a nežít ve starých vzorcích, abychom si říkali, že jsme tam přece 1. května 2004 vstoupili, že po 22 letech nemáme právo přehodnotit, jestli se nám v tom svazku líbí nebo nelíbí. Máme to právo, my jsme suverénní země, vlajky Evropské unie tady nemají co dělat, protože my nejsme nějakým teritoriem EU, my jsme suverénní, samostatnou zemí, která má právo na svůj vlastní osud, na to, aby se řídila tady odsud, z Prahy a nikoli z Bruselu. A tohle, dámy a pánové, bude klíčový střet příštích let. Kdo to nechápe, ten bude jenom přizvukovat všem těm soudruhům, kteří nám tady zavedou chat control, digitální měnu, budou nás nutit do přijetí eura a pak tady budou tleskat Petrovi Pavlovi, který nám bude říkat, že bychom měli vytvořit Spojené státy evropské. Neskutečné. Neskutečné. Takže pojďme do nich a nebojme se toho, pojďme začít uvažovat odvážně, protože věřte mi, že když jsme v roce 1918 vznikali jako republika, tak to vyžadovalo obrovskou odvahu od Masaryka, Beneše, Štefánika, Kramáře, Rašína a dalších. Obrovskou odvahu. Pokud my ji nedokážeme prokázat, pak si nic jiného než ten kolonialismus ze strany Bruselu nezasloužíme. Člověk, který se smíří s otroctvím, je člověk, který si to otroctví zaslouží.
Takže tolik do úvodu. Dámy a pánové, Milada Lacina, 50 korun, moc děkujeme. Myslíte si, že pan Uhlíř půjde jako svědek soudu? I kdyby šel a byl by předvolán, tak on pokud jej nezbaví někdo mlčenlivosti, tak nebude moci vypovídat. V současné době tím, že partnerem, pravděpodobně já jsem tu smlouvu neviděl, by měla být Česká republika, ministerstvo spravedlnosti, tak by Jeroným Tejcovi minister spravedlnosti ho měl a mít možnost té mlčenlivosti zbavit. Pevně doufám, že se tak stane, protože já osobně skutečně věřím tomu, že pan Uhlíř to myslel naprosto férově a že by byl ochoten říci celou a úplnou pravdu. Ale ten soud by nejdřív musel začít, protože on k tomu soudu ohledně Pavla Blažka a Daňhela a Jiříkovského nemá důvod chodit. On by musel jít k soudu vůči Evě Dekroa. Ten by musel být zájem a to by musela zahájit policie nebo státní zastupitelství. Znovu říkám, buď to udělají, nebo budeme muset zase konat my. Nedá se nic dělat. Venda Studio 20 korun, moc děkuju. Miroslav Lánský 100 korun, krásný příspěvek, děkuji pěkně. Dobrý večer, mě vašeho voliče vytáčí, že vlastně nic z vašeho programu není plněno a je plněn pouze program ANO, které nedělá ústupky. Pokud tak bude dále pokračovat, jste ochotni za ideály položit vládu? No, to je vždycky samozřejmě velmi složitá otázka, já se budu snažit být naprosto upřímný. Asi se všichni shodneme, že tahle vláda přes všechny chyby je 100x lepší, než byla vláda Petra Fialy. Já samozřejmě bych byl rád ještě mnohem tvrdší v rámci prosazování našeho programu. V současné době jsem tam zapro jediný poslanec, byť férově říkám, že kolegové z SPD jsou velmi jaksi odvážní a připravení bojovat za tyhle ty věci společně ruku v ruce. Problém je v tom, zejména jak byly rozdány karty. Prostě ANO je nejsilnější tady dnes politický subjekt, celá s přehledem. A my logicky bychom měli podle mého názoru být i více nekompromisní, i třeba v těch zákulisních jednáních, protože ty některé věci mě taky vadí. Upřímně to říkám, že jsem prostě logicky, co by zástupce a předseda strany pro, tak mám jiný náhled na některé záležitosti, ať už se to týká národní očkovací strategie, členství ve WHO, co se týče zdravotnictví, pokračování muniční iniciativy a tak dále a tak dále. Ale voliči rozdávají karty a my podle nich musíme hrát, my s nimi musíme hrát. Takže já za sebe říkám, že jsou určité červené čáry, které bych nikdy nepřekročil. Myslím si, že zatím z hlediska činnosti té vlády žádná ta červená linie překročená ještě nebyla, ale za sebe současně říkám, že bych velmi rád usiloval a budu se o to snažit, aby se prostě některé ty věci prosadily. Pro příklad zákon FARA, který už jsem připravil, předložil vůči těm politickým neziskovkám, který je považuji za totální mor České republiky, který prostě ničí demokracii v naší zemi a ovlivňuje obrovským způsobem celé prostředí a vnímání společenskou atmosféru. A na to bylo řečeno vládou, že ten zákon připraví ona sama. Já to respektuji, já jsem týmový hráč. Nicméně pokud se tak nestane, tak já přijdu s tím návrhem zpátky. Já nechci si hrát na individualistu, že když mě vláda řekne, my jej připravíme jakožto vládní návrh, tak já to respektuju, ale za sebe jasně říkám, že pokud se tak nestane, a dal jsem si termín do podzimu, tak ten zákon předložím znovu. Protože je to naprosto nezbytný zákon. Je to jedna z klíčových věcí, které jsme slíbili voličům. V tom sektoru, v segmentu politických neziskovek běhají obrovské peníze. Oni jsou nasáčkovaní všude. Oni jsou jak metastázy rakoviny na každém ministerstvu. Ovlivňují běh peněz. Jsou to skutečně prostě čistí parazité. A je nezbytné, abychom do toho vnesli pořádek. Abychom věděli, jak ty peníze proudí. Abychom věděli, kdo ty neziskovky platí, odkud. To je přece naprosto zásadní věc. Kdo platí, ten šéfuje. Ta neziskovka plní zadání toho, kdo ji platí. Zcela logicky. Takže pro mě třeba tohle je věc, která je naprosto zásadní. Stejně tak ta Ukrajina, kde já bych chtěl, aby velmi zejména, já se teď nebavím o válce, to je prostě věc, která se vyřeší sama, ale byl bych velmi rád, abychom z hlediska těch ukrajinských migrantů přestali hovořit o tom, že jsou přínosem pro Českou republiku, přestali se před nimi neustále plazit a dokonce se servilně k ním chovat v rámci například těch soudních trestů, které jsou úplně směšné ve vztahu k občanům České republiky a tyhle věci prostě prosazovat budu. Byť samozřejmě, jak říkám, zapro jsem tam jediný,
S kolegy z SPD nás je tam 15 dohromady, počítám do toho i z Trikolory Zuzku Majerovou a ze Svobodných Libora Vondráčka. Ale je potřeba si uvědomit, že pokud chcete změny, ty změny, ten náš program, který my prosazujeme, tak je potřeba nás jít volit. Silnější mandát, silnější karty. Čím budu mít silnější karty, čím bude mít naše skupina kolem SPD pro Trikolory a Svobodných silnější karty, tím více z toho programu prosadíme. To je naprosto jednoduchá věc. Já jsem si napít, protože mě ještě bojuju s nějakým nachlazením, takže normálně tady nepiju, ale tentokrát musím. Venda Studio 50 korun. Dobrý večer, pane Reichle. Nechcete zvážit kandidaturu na prezidenta čistě proto, aby se objevil někdo, kdo dokáže v debatách rozsekat Petra Pavla? No tak ona by to byla trošku sebevražedná mise. Asi bych Petra Pavla tam dokázal rozebrat, toho se vůbec nebojím. Nicméně já myslím, že zaprvé média ta by ze mě tady udělala, ta by mě rozvěsila tady po kandelábrech, to vám garantuju. To, co se teď děje Filipovi Turkovi, konec konců to, co se dělo i mně, tak to by bylo ještě stokrát horší. Ale já bych nerad tříštil síly. Já opravdu vnímám politiku jako kolektivní sport, kolektivní hru a my bychom měli všechno podřídit tomu, aby jsme měli od ledna 2028 jiného prezidenta. Pro mě je Petr Pavel stělesněním všeho zlého v současné době. Stělesněním pseudomorálky, kdy tu skutečnou morálku nahrazuje právě ta pofiderní virtuální morálka toho, že někdo prohlašuje, jak si něco odpracoval a podobné věci. Co je horšího, než to, že jste schvalovali okupaci vlastní země? Víte, dnes lidé, kteří schvalují okupaci Ukrajiny ze strany Ruska, končí u soudu. A reálně, já jsem byl v Chebu a to ani není schvalování. Teď před měsícem jsem byl v Chebu, naštěstí jsem vyhrál tu kauzu. Byl souzený člověk, který napsal na Facebook Sláva Rusku, popel Ukrajině. To stačí, abyste se dnes ocitli před soudem. Velmi smutná doba. A pokud schvalujete okupaci Ukrajiny, tak se ocitnete před trestním soudem v České republice. Petr Pavel neschvaloval okupaci Ukrajiny. Petr Pavel schvaloval okupaci Československa. Svojí vlastní země. Co je, prosím vás, pěkně horší? A to není o tom, že udělal chybu. To není o tom, že se zmýlil, že se snažil nějakým způsobem pracovat a udělal jeden špatný někde nějaký životopis, ve kterém se trošku rozvášnil. To je o tom, že on dobrovolně chtěl tomu režimu, zločinnému režimu sloužit. On byl člověk, který chtěl pro něj pracovat. A dneska říká, teď už je to jinak, a kdyby zítra přišli Číňani, tak bude pracovat pro ně. To je prostě oportunista. Ta doba, kterou dnes on stělesňuje, je doba podprůměrnosti. Oslaby podprůměrnosti. My už vlastně nechceme intelektuální, nebo většina tohoto národa už není uspokojena intelektuálními projevy Václava Klause, Miloše Zemana. Jim prostě stačí fotka, jak Petr Pavel jede na motorce, jak fotí v Le Mans, už je členem klubu sportovních novinářů, to je fantastické. Ještě jsem neviděl žádnou jeho fotku, ale už tam je. Jo, to, jako já, když vyfotím Máňu na kole, jak jede, tak jsem asi fotograf cyklistického závodu Tour de France, něco neuvěřitelného. Tak prostě tohle lidem stačí. Vyrobená figura, mediálně stvořená loutka, kterou řídí Petr Kolář. Lidem to stačí. Lidé jsou ochotní ho opěvovat a oslavovat. A pokud se proti němu pustíte, tak jsou připraveni ho neuvěřitelně agresivně bránit. Člověka, který není intelektuálním ani morálním lídrem, v žádném případě nikdy nebyl a nikdy nebude. Je to voják, je zvyklý poslouchat rozkazy. Celý život to dělal, nezmění se. A já bych si velmi přál, abychom měli na hradě někoho, kdo by skutečně byl tím pravým lídrem, tím vlajkonošem naší země, na kterého bychom mohli být opravdu hrdí. Z hlediska jeho kvalit intelektuálních, morálních, z hlediska všech jeho vlastností, který by si nenechal platit apanáž pro svou manželku. Jestli takového vygenerujeme v rámci vládní koalice někoho z politiků, hovoří se o Radkovi Vondráčkovi, jistě to je zkušený politik, který byl předsedou poslanecké sněmovny, já bych s ním neměl problém. A nebo jestli takového člověka vygenerujeme někde z elity našeho národa, za mě, já to říkám trvale a konzistentně,
Pro mě prostě nejlepším prezidentem České republiky by byl profesor Jiří Beran, protože to je člověk, který má neuvěřitelné charisma a neskutečnou morální konzistenci. A je to prostě člověk, ke kterému já obrovsky vzlížím. To ukáže až čas, ale každopádně imperativ číslo jedna je spojit síly a porazit Petra Pavla. Mé ambice jsou v tuto chvíli jiné. Já bych chtěl dělat tu parlamentní politiku, chtěl bych být v té výkonné sféře, abych mohl realizovat ty sliby, protože prezident je v podstatě jenom reprezentativní funkce, ale rád přispěju k tomu, abychom společně podpořili jednoho kandidáta, který zase znovu bude respektovat ústavu, bude milovat Českou republiku, nebude se jí snažit zničit, ať už výzvami k přijetí eura, servilním přístupem k sudetoněmeckému Landsmannschaftu, nebo dokonce návrhem na vytvoření Spojených států evropských. Takový člověk nemůže být prezidentem naší země. Jsem o tom bytostně přesvědčen. Gokuba, 120 korun, 129 korun. Dobrý večer, platí to, co jste sliboval před volbami, že z politiky nebudete mít ani korunu, kam svůj plat posíláte. Děkuji moc za tenhle ten příspěvek. Zaprvé už jsem poslal peníze na nějaké dobročinné účely, ale zejména teď tuhle tu chvíli připravujeme založení spolku, kam už máme vyjednáno, že budou přispívat i větší partneři a ten spolek se bude starat o lidi, kteří jsou nemocní, ať už to je rakovina, leukémie a další nemoci, které se dnes dají léčit, zejména u dětí, mladých žen. A bohužel stát na to nedává peníze, Všeobecná zdravotní pojišťovna nebo jakákoliv jiná zdravotní pojišťovna to neproplácí, tak my se budeme věnovat těmto případům a budeme na to vyzbírávat peníze. A ten můj příspěvek z toho poslaneckého platu, který tam samozřejmě pošlu, tak bude doplněn ještě mnohem vyššími penězi. Ta ambice je opravdu daleko, daleko vyšší než přes těch 100 tisíc, nebo kolik to dostáváme, já se na to ani nedívám. Tak to samozřejmě tam odešlu do toho spolku a budou v jeho čele stát tři ženy, úžasné ženy, já tam nebudu figurovat a musím říct, že se na to velmi těším, protože tohle je věc, která mě neskutečně naplňuje. A tak, jak jsme pomohli Báře z Opavy, která mimochodem se těší velmi dobrému zdraví, ač to vypadalo, že už tady mezi námi nebude. Ať už jsme pomohli teď přednedávnem další dámě z Olomouce, která měla velmi problematické onemocnění srdce, tak v tu chvíli to budeme moci rozjet úplně naplno s daleko větším počtem lidí a budeme zachraňovat lidské životy a na to se neskutečně těším. Brzy to budeme oznamovat. Lenka Kocourková, 50 korun. Dobrý večer, pane doktore. EU spěje k zániku, souhlasíte spolu se mnou? Nebuďme zaslepení a prosím, říkejte dál ta fakta. Děkuji za vaši práci. Ano, já jsem to tady v podstatě říkal, není jiná varianta, než že EU zanikne. Žádný nadnárodní celek v Evropě nikdy nevydržel. Ať už to byla Svatá říše římská nebo cokoliv dalšího, nevydrží ani Evropská unie. Evropa tady byla před Evropskou unií, bude zcela jistě i po ní. Čím dříve k tomu rozpadu a zániku dojde, tím lépe a rychleji budeme moci vystavět něco nového, co Evropskou unii nahradí. Pokud chcete slyšet moji vizi, tak ta je postavená na spolupráci středoevropských a jihovýchodních zemí v Evropě, to znamená Balkán, Jugoslávie. Mimochodem tyto země podle všech předpokladů budou mít v následujících 5 až 10 letech nejvyšší ekonomický růst. Albánie, Severní Makedonie, Černá Hora, Rumunsko a tak dále a tak dále. A z toho prostého důvodu, že tyto země, Česká republika, Polsko, Maďarsko a tak dále, Slovensko samozřejmě, mají ještě společné to, že nejsou zamořeny migrací. My jsme si ještě nezničili naši demografickou společnost, naši demografickou vrstu. A zároveň ještě máme možnost se vyhnout v poslední chvíli tomu nárazu do té zelené zdi, do té green dealové zdi. A byl bych rád, aby ta spolupráce byla na principu toho, když jsme tady měli EHS. To znamená žádné centrum, jako je Brusel, které by určovalo všem, co musí dělat a vytvářelo nějaké společné zákony a principy. Ne, nikoliv. Spolupráce suverénních zemí, společné projekty, na kterých se všichni dobrovolně dohodneme. Kdokoliv nebude chtít, nebude se muset toho zúčastnit. Žádné vnucování ani vynucování. Prostě a jednoduše spolupráce suverénních zemí, které budou na principu dobrovolnosti budovat společnou infrastrukturu, ekonomiku a tak dále a tak dále. Takže takové EHS, ale nikoliv na platformě západní Evropy, která už podle mého názoru je nevratně zničená právě tou migrací, ale na platformě středoevropské,
a jeho evropské z hlediska Balkánu a z hlediska bývalého teritoria Jugoslávie. To je podle mého názoru budoucnost České republiky, která je pro ní nejlepší, která zaručuje nejvíce prosperity, bezpečnosti, suverenity a svobody. Takhle bych to viděl já. Spolupráce je správná, my musíme na tom globalistickém trhu spolupracovat, ale to, co v současné době předvádí Evropská unie, není spolupráce. To je diktát, to je totalita. Informoval jsem, že například v Německu soud v Magdeburku zakázal v Sasku-Anhaltsku, umožnil policejním orgánům odebírat zbrojní průkazy každému občanovi, kdo je člen nebo příznivec AFD. Jenom proto, že jste členem nebo příznivcem AFD, tak vám můžou sebrat zbrojní průkaz, protože jste podle německého soudu v Magdeburku potenciální extremist. Ne, nebudeme odebírat mačety a nože migrantům. Sebereme zbraně těm tradičním Němcům. Nepochopitelné. To je demokracie. V Rusku soud rozhodl o tom, že strana Jabloko se nesmí zúčastnit voleb. Tady říkají, že to je proto, že hlásá mírové řešení na Ukrajině. Ten soud rozhodl z trošku jiného důvodu. Rozhodl proto, že ta strana má být financována ze zahraničí, což prostě ruské zákony zakazují. Já osobně jsem proti tomu, protože si myslím, že každá strana má právo kandidovat. Považuji to za nedemokratický krok. Ale je tam ještě možnost odvolání. Ta strana se odvolala. Uvidíme, jak se rozhodne dál. Můžeme i spekulovat o tom, jestli ten soud je závislý nebo nezávislý. To je jednoznačná věc. Ale to, co je na tom nejhorší, je, že když se stane tohle v Rusku, tak z toho jsou plná média. Všude to čteme, jak je to totalita, jak je to neuvěřitelně nedemokratická země. Volodymyr Zelenský zakázal po dobu své působnosti na Ukrajině v roli prezidenta 19 politických stran a 3 televizní stanice. 19 stran a 3 televizní stanice. Bez jakéhokoliv odvolání, bez jakéhokoliv soudního řízení, svým dekretem, jedním podpisem. 19 stran a 3 televize. A my ho prohlašujeme za lídra demokratického světa. Prostě to je ukrajinský Idi Amin. A my ho prohlašujeme za lídra demokratického světa. A co hůř? My ukazujeme strašně rádi prstem na to Rusko, že zakazuje Jabloko. Ale to, že v Německu chtějí zakázat AFD, to není strana, která má 5% jako to Jabloko v Rusku. To je strana, která je lídrem aktuálních průzkumů a v některých zemích má podporu přes 40%. To znamená, jí volí téměř každý druhý Němec v těch státech. A oni chtějí zakázat. A my říkáme, v Rusku není demokracie, tam zakázali Jabloko. A my chceme zakázat v Německu AFD. Tady samozřejmě byly snahy udělat z SPD extremistickou stranu. My jsme byli ve všech možných zprávách. Že? Já, Reichl, největší extremista, protože prostě tady nechtěl, abychom cpali naše peníze do zlatých záchodů a bytetů pana Mindiče, protože prostě mě vadí, když dáváme peníze někomu, kdo je krade, a vadí mi, když dáváme peníze někomu, kdo adoruje nacismus. Vadí mi to a vadit mi to vždycky bude. Tak jsem extremista, tak fandím Rusku. Nechci, aby se rozkrádali naše peníze, aby se dávali nacistům, tak jsem extremista. A v neposlední řadě Evropský parlament už inicioval řízení, které by mělo zbavit statutu Evropské strany frakci ESN, Evropa suverénních národů, ve které je SPD a AFD, a v podstatě by tím přišla o příspěvek ve výši asi 2 nebo 3 milionů euro. Ale to jsou jiní členové parlamentu. Představte si, co by se stalo tady, kdyby my jsme teď přišli do parlamentu a řekli jsme, my rozpouštíme Piráty. Protože Piráti byli blízko k Antifě, do dneška jsou, tak my teď budeme hlasovat o tom, že zrušíme Piráty. To by tady byl oheň na střeše. Ale v Evropském parlamentu je to možné. Tam se prostě ty ostatní strany, ty konkurenti toho ESN dohodnou, že je zruší. A zruší je. Uvidíte, že je zruší. V Německu chtějí zrušit největší stranu v současné době, nejsilnější. A bude mít AFD co dělat, protože jak se budou více blížit ty volby, tak tím více budou sílit ty snahy tu stranu zrušit. Zbavit se jí. A v Rusku zakážou Jabloko, ale to hned... Totalita. Neskutečný dvojí metr. A bohužel my jsme vlastně za mřížemi, které nevidíme. Tahle evropská pospolitost řízená těmi fanatiky z Bruselu, ta už není svobodná. Chat control není svoboda. Snaha zavést digitální měnu není svoboda. To nemá se svobodou vůbec nic společného. AFD, které
já jsem ten rozsudek četl toho soudu v Magdeburgu, to je prostě bolševický rozsudek, to je ještě horší, to je prostě něco neskutečného, když to čtete, že vlastně ta strana tím, že odmítá migraci a snaží se vybudovat Německo na etnickém principu původních Němců, tak je stranou extremistickou. Pamatuju si scénu z filmu Horem pádem, kdy Jaroslav Dušek ukazoval na ten globus a říká, všechno tohle tady patří rákosníkům nebo černým. Já jim to nemám za zlý, tak jsou karty rozdaný. Ale může mi mít někdo za zlý, že chci, aby tady ten malej kousek patřil na... Tehdy to bylo vtipné, dneska už to tolik vtipně nevyznívá. Dneska už je to krutá realita. A strana, která prostě říká, no ale my nechceme masovou migraci, my nechceme čelit útokům bodnou sečnou zbraní každých 18 minut v Německu, my chceme, aby naše ženy a děti žili v bezpečí, tak ta strana je vnímaná jako strana extremistická a snaží se ji zrušit. To je demokracie. Myslím si, že takhle si to nepředstavoval ani Sokrates a možná to viděl Orwell, ten o tom ve svých dílech psal. Kozel 1, 20 korun, budou zase streamy u Vojty, díky za skvělou práci, moc děkuju, vážím si toho. Budou samozřejmě každý měsíc u Vojty, myšleno doktor Vajíčko, Vojta Němec. Každou neděli, většinou první neděli v měsíci děláme streamy, takže určitě bude stream. Myslím si, že tou první srpnovou neděli jsme dělali stream, takže předpokládám, že zase první zářijovou neděli bude určitě stream u Vojty. Jana Ouska, věk lze rozpoznat RTG ruky, tomu se přiznám, že nerozumím. Doma mám dceru, která studuje medicínu, ale já teda nevím, co je tím myšleno, omlouvám se. Milonika 100 korun, pěkný večer všem. Jindro, jak to aktuálně vypadá s akceleračními zónami? Pan Noveský říkal, že je to pro nás v Česku nejdražší způsob výroby elektřiny a zničíme si zemědělskou půdu vysoké bonity. Moc děkuju za tuhle otázku. Klíčová záležitost, klíčový problém současné doby. Větrné elektrárny. Už jsem to říkal, je to největší ilustrace toho současného diktátu Evropské unie. Oni nám vnucují něco, co my nechceme, nepotřebujeme a je u nás neefektivní. A dělají to vydírání. Dělají to tím, že řeknou, pokud ale vy to nesplníte, tak my vám nepošleme peníze. Ty peníze nám ale, jak si je pošlou, to jsou peníze, které my jsme jim tam poslali. To nám jenom vrací ty peníze, které my jsme jim tam poslali. Oni nás vydírají našimi vlastními penězi. Představte si, že někomu zaplatíte za něco a on řekne, no já ti to vrátím, ale jedině tehdy, když splníš to a to a to. To je čisté vydírání. Já jsem se bavil s italskými kolegy, vrátím se k těm větrným kolům, nebojte se. Bavil jsem se s italskými kolegy a ptal jsem se jich, proč Giorgia Meloni tolik ustupuje té Evropské unii, vždyť ona byla připravená do nich jít a tak dále. Říká, protože by jí neposlali peníze. A Itálie by další měsíc neměla na platy státních zaměstnanců, neměla by na důchody, neměla by na nic. Itálie přijala euro, Itálie je vazal Bruselu. Dokud nepřijmeme euro, máme šanci se z tohoto obojku vytrhnout. Máme tu šanci. Protože máme vlastní měnu a když nám někdo řekne, vám nepošleme peníze, tak my máme možnost ty peníze získat jinde. Jakmile máte euro a Frankfurt, Evropská centrální banka, vám řekne, nemáte na důchody, nemáte na platy státních zaměstnanců, ten stát se vám zhroutí. A oni reálně, Giorgia Meloni, řekli, buď to budeš poslouchat, nebo máš smůlu. A teď tancujte mezi těmi vejci. Giorgia Meloniová se snaží dělat, co může. Ale jsou určité hranice, které nemůže překročit, protože pak by to znamenalo totální devastaci a ti lidé by ji vyhnali. Představte si, že nebudou důchody, že nebudou mít platy policisté, vojáci, lékaři, učitelé. To je konec. To je konec. Takže to je model Evropské unie. Oni nás vydírají našimi vlastními penězi. Já jsem přesvědčen, že nám za to ty peníze nestojí. Upřímně. Protože pokud si tady postavíme větrné elektrárny, tak si tím zničíme tu přírodu navždycky. Pevně doufám, že ty akcelerační zóny jsou jenom prvním krokem, u kterého jaksi zůstaneme a dál nebudeme pokračovat. Ale za sebe jasně a jednoznačně říkám, že větrné elektrárny jsou slepou vývojovou větví, zejména v České republice, kde nejsou vůbec efektivní. Tady je to nějaký účinnost 15%, úplně směšná, protože jindy moc nefouká. A zaprvé je to obrovský negativní dopad na zdraví lidí, kvalitu spánku,
prostě to slyšíte, ten hluk je jednoznačný a zjemný. Je to obrovský negativní dopad na přírodu, ničí to biotopy. Teď, když jsou suchá, dělá to obrovský problém se zadržováním vody a tak dále a tak dále. A ve Francii zakázali, mimochodem nechali dokonce rozmontovat jeden větrný park u Montpellier, když to rozhodl soud, protože tam našli dvě mrtvoly orla skalního, vzácného ptáka, který prostě byl přeseknutý tou vrtulí. Vrtule to nasaje vortexem, ten pták nemá nejmenší šanci. Takže soud Montpellier nařídil rozmontovat celý ten větrný park, ten park těch větrných elektráren, a ve Francii v loňském roce vyhlásili moratorium. Nesmí se stavět na pevninském území, pouze na moři. Na pevninském území nepostavíte ani jednu větrnou elektrárnu. Podívejte se teď, najděte si někde záběry z Tour de France, kdy se jezdilo po celé Francii, od zora až dolů. Ukažte mi tam, kde jsou v tom záběru větrné elektrárny. Ukažte mi to. Takže Francie říká, ne, my nic stavět nebudeme, ale my, kteří máme daleko horší podmínky, tak my musíme. Je to o tom, jestli samozřejmě v momentě, kdybychom ty peníze nedostali, poctivě říkám, by to byl problém. Byl by to problém pro náš státní rozpočet, pro celou řadu projektů a tak dále a tak dále. A teď se musíme poctivě sednout a říct si, stojí nám to za to? Stojí nám to za to, že se budeme muset uskrovnit, že budeme mít třeba vyšší deficit toho státního rozpočtu? A nebo se podřídíme, necháme si to nadiktovat a vezmeme si ty jejich peníze? Já jsem pro tu první variantu a poctivě říkám znovu, že by to znamenalo určitý pokles pro Českou republiku, případně vyšší deficit. Já opakuji, že já jsem zastáncem irského modelu. Nízké daně, v Irsku mají korporátní daň 12,5%, mají přebytkový rozpočet, nejsou v deficitu, přestože mají takto nízké daně, protože neplatí, že čím vyšší daně, tím vyšší příjem státního rozpočtu, to je absolutní nesmysl. Naopak, velmi často to snížení daní přinese rozkvět ekonomiky, příchod nových firem, nových subjektů. Když dokážeme zlevnit elektřinu, tak nám tady začnou fabriky stavět jak na běžícím pásu s vysokou přidanou hodnotou, s vysokými platy, protože oni to budou stavět tam, kde je nejlevnější elektřina. My máme tu elektřinu téměř nejdražší v celé Evropě. Takže u nás se stavět fabriky na čipy, na umělou inteligenci nebudou. Prostě nebudou. To žádný podnikatel není blázen. A z mého pohledu to Irsko, které má korporátní daň 12,5%, přebytkový rozpočet, hospodářský růst 12,2%, rychlejší než Čína, Indie. Druhá nejrychlejší země v Evropě v loni, co se týče růstu HDP, byla Malta se 4%. Irsko 12,2. Třikrát více než druhá nejlepší země. My a Německo jsme široko daleko za nimi. A co je vtipné, Irsko dává na obranu 0,2% HDP. 0,2% HDP na obranu. Protože to je neutrální země. Irové mají vyjednanou celou řadu výjimek. Z daňové politiky, z migrační politiky a tak dále. Oni si mohou rozhodovat po svém. Nemusí tu Evropskou unii poslouchat. Neplatí pro ně migrační pakt. Neplatí pro ně minimální hranice daní. Tohle je, dámy a pánové, cesta. Já chci, aby česká ekonomika zase znovu se nadýchla. Aby podnikatelé cítili, že je tady vláda a politici pro ně. Že se jim snaží nikoli házet klacky pod nohy, ale že se jim snaží dát co největší prostor k rozletu a podporovat je v tom rozletu. Abychom z těch peněz, které vygeneruje právě ta zvýšená ekonomická činnost, dokázali zafinancovat ty lidi, kteří to potřebují, naše důchodce, invalidní důchodce, mladé rodiny s dětmi, samoživitelky a tak dále a tak dále. Ale to v té současném modelu nepůjde. My musíme nejdřív nastartovat, jak v autě, nejdřív musíte šlápnout na plyn, pak můžete šlapat na brzdu. Obráceně to nefunguje, obráceně nepojedete. A z mého pohledu je tohle prostě naprosto nezbytná věc. Snížit ceny energií, odejít z lipské burzy, odmítnout emisní povolenky, ať si Evropská unie říká, co chce. Vykoupit ČES a nechat prostě tady elektřinu za 2 koruny za kilowatt hodinu. Šlo by to. Šlo by to. Jenom jestli budeme chtít, nebo nebudeme chtít. Jestli budeme mít odvahu se proti té Evropské unii postavit, nebo ne. Nižší daně, jednoduchá rovná daň, daňové přiznání, neuvěřitelně jednoduché, na jednu A4, víc ne, s minimem výjimek. A to je prostě základní věc. České peníze ze státního rozpočtu, veřejné zakázky do českých firm. Kdekoliv to jenom bude možné, do českých firm, tak aby ty peníze tady zůstávaly. Financování našeho dluhu nikoliv ze zahraničních bank, ale z dluhopisů od českých občanů.
Dnes platíme za obsluhu státního dluhu přes 100 miliard korun ročně. Do zahraničí. Máme to půjčené, do zahraničí. Kdybychom to přefinancovali z dluhopisů, protože naši občané mají na běžných účtech 6 bilionů korun. Kdybychom to přefinancovali dluhopisy od našich občanů, tak těch 100 miliard každý rok nejde do zahraničí. Jde vám, zůstane tady v České republice. A necháme ty peníze kolovat u nás. Ale my jsme prostě v situaci opravdu té ekonomické kolonie, že obrovské bohatství, které tady vyprodukujeme, každý rok odevzdáváme na západ. A pokud to nezměníme, tak se nic nezmění. Takže větrné elektrárny, já za sebe jsem příznivcem amerického modelu, francouzského modelu. V tuhle tu chvíli moratorium. Je to slepá vývojová větev, budoucnost je v jádru, zcela jednoznačně a ve fúzi. To jsou energetické zdroje budoucnosti a nemá cenu si teď tuhle tu chvíli hyzdit naši krajinu a ničit zdraví našich občanů a naší přírody jenom proto, abychom si sebrali pár mrzkých miliard. Tomáš Koudela, 50 korun. Zdravím. Podle Akademie věd České republiky jsou uprchlíci ubytováni ve více než 100 tisících bytech. Jsou byty, dávky a jednotlivá povolení spárovaná v jednom přehledu. No, teď to vidíte. Tady není, že to je v jednom přehledu spárované. Teď my ani nevíme, kolik tady těch Ukrajinců je. To je přece tady je celá řada na černo, že nejsou nikde přihlášení. Oni se nehlásí a pracují na černo z jednoho prostého důvodu, že kdybychom tady cokoliv změnili, zavedli, abychom je deportovali, tak aby jsme na ně nepřišli. Aby jsme si vůbec nevěděli, že tady jsou. Obrovská část ukrajinských migrantů je tady na černo a pracuje na černo. Čímž ničí náš pracovní trh. Stejně tak je nesmyslný ten vzorec, že se nám ekonomicky vyplácí, že platí do státního rozpočtu víc, než z něj dostávají. No to je úplně falešná metodika. Prostě ta metodika říká, že započítáváme do příjmu úplně všechno, to znamená to, co platí na daních, na sociálním, na zdravotním, na DPH, na spotřební dani, to všechno jim počítáme do plusu. A do toho mínusu, co vydáváme, počítáme jenom přímé dávky. Jenom ty sociální dávky. Kde jsou příspěvky na platy lékařů, učitelů, soudců, hasičů, cestářů, všech profesí, které tady jsou, úředníků? To máme platit my? Jak mě říkal, tuším, že to byl pan Grolich v té debatě, říkal, a my jsme kvůli tomu přijmuli víc učitelů nebo víc lékařů? Geniální argument. Představte si, že bydlíte v bytovém domě, bydlí vás tam 9 rodin, přistěhuje se 10. a řekne, no ale proč my bychom měli přispívat tady na ochranu objektu, na zahradníka, na výtah, na úklid? Vždyť vy jste nepřijmuli novou ochranku, novýho zahradníka, nepostavili jste nový výtah, tak proč po nás ty peníze chcete? My tady jenom s váma jdeme bydlet a vy si to plaťte. To je úplně stejně přihlouplý argument. Úplně stejně. Protože ty služby využíváte a pokud je využíváte, tak za ně musíte platit. Takže v momentě, kdybychom zaplatili nebo připočítali část těch nákladů na tyto profese, na provoz státu, protože ti Ukrajinci využívají ty služby toho státu, do té nákladové složky, tak najednou zjistíte, že jsme tam prostě za víc než 250 miliard a že jsou v těžkém mínusu. V těžkém mínusu. Ono také, když jich jenom 60% pracuje, ti další tedy na černo, ty v těch statistikách vůbec nejsou. 20% jsou zhruba děti a staří lidé a 20% jsou nezaměstnaní. No tak z 20% nezaměstnaností nemůže být v plusu. To prostě, představte si, že by byla 20% nezaměstnanost. Teď je 5% u nás celkově. Představte si, že by byla 20% a byli bychom v plusu. To je to, co se nám snaží namluvit. Tady ti zastánci té ukrajinské migrace. Nesmysl. Absolutní nesmysl. 60% Ukrajinců uživí těch zbylých 40% a ještě zbyde do našeho státního rozpočtu. To mě fakt někdo chce tvrdit tohle. Takže bohužel není to spárované a co se týče ukrajinské migrace, tak běhá tady celá řada falešných čísel. To, co vždycky Rakušan prezentoval, že mají nižší kriminalitu než Češi. Podívejte se do té studie Institutu pro kriminologii. Ti oslovili desítky odborníků z NCOZ, z Národní protidrogové centrály a titulek je jednoznačný. Ukrajinci ovládli organizovaný zločin v České republice. To, že se to často neřeší, že se to nezapisuje do statistik, to neznamená, že to neexistuje. Každý člověk, který chodí po ulicích, myslím v Plzni třeba, tam asi přesně víte, o čem teď hovořím, ale i v mnoha jiných dalších městech. Zuzana Tomanová, 100 korun, moc děkuju.
Michal Marek, fanoušek 2XL 46 měsíců. A co s migrantem, který mu nahlásí, že mu 17 let a je pronásledován pro svou homosexualitu a po roce požádá o sloučení rodiny, včetně manželky a 5 dětí? No. Tak ten v tom Španělsku zůstane. Takhle přesně to je. To je naprosto, to je udeření hřebíčku na hlavičku. Takhle to je, takhle to funguje. On tam přijde, řekne mu, že je mu 17, ty Španělové si musí zahájit řízení, nemají šanci prokázat, že mu je 18, bez dokladů, bez rodného listu. Jak? To neexistuje. Takže mu dají povolení pobytu a on po roce řekne, no a teď bych chtěl ještě rodinu sem přivést. No protože platí prostě pravidla o sloučení, tak tam za ním přijedou. Proto ti Španělové, když vyhlásili tu legalizaci nelegálů, nelegálních uprchlíků nebo migrantů, kteří tam byli, a počítali z 500 tisíci, tak těch 500 tisíc se přihlásilo, ale k tomu přihlásili členy svých rodin a najednou z toho bylo 1 200 000. Z 500 tisíc bylo 1 200 000. Přesně tohle, takhle ten model funguje. Small Soldier X 100 korun. V kraji máme šikovného člena pro stranická diskuzní vláda z WhatsAppu vystavil na soukromém serveru, abychom se vyhnuli šmírování v rámci chat control. Slyšel jste o tom a jak vnímáte toto téma? No to je samozřejmě obrovský problém. To je chat control. Víte, co vidí chat control? Chat control vidí, když si rozepíšete zprávu. Když si ji rozepíšete. Ani nepošlete. Oni vidí i to, co rozepíšete v tom telefonu. To je velký bratr. A samozřejmě a představa, že je to, víte, já bych byl první, kdo by se přihlásil pro ochranu dětí před nějakým zneužíváním nebo před obchodem s bílým masem. První bych za to byl a velmi bych za to plédoval. Mám doma 3 děti, mám doma 3 dcery, tak samozřejmě mám o ně taky starost a snažím se zabezpečit jejich bezpečný život, jak nejlépe umím. Ale to přece není vůbec o tom. Ty gengy, které tohle organizují, které tohle páchají, myslíte si, že to řeší přes WhatsApp nebo přes SMSky? Fakt? Nejsou blázni, nejsou blázni. To jsou dnes soukromé servery a šifrované telefony, šifrované zprávy a tak dále a tak dále. To znamená, to, že někdo chce tady vidět do Messengeru, do WhatsAppu, do dalších aplikací, vidět i to, co si rozepíšete, to, přátelé, vůbec není o nějakém boji s obchodem s dětmi. To je prostě jenom o čistém šmírování. O tom, že najednou si něco rozepíšete a pak vám tam přijde obsílka, že přijdete o zbrojní průkaz, protože jste extremista. Tak jako v Německu. Představte si to, že řeknete, já jsem příznivcem AFD a druhý den vám přijde oznámení, že máte odevzdat zbrojní pas. To je realita. To si nevymýšlím. Tomáš Tichý 6191. 50 korun, děkuji moc. Máte nějaký konkrétní plán, jak se dostat ven z toho protektorátu EU? Pokud ano, rádi bychom ho slyšeli a nejen popisování skutečnosti. Tak já jsem to tady říkal. Podle mého názoru je několik kroků, které k tomu vedou. Nelze vyskočit z rozjetého vlaku, nelze skočit z letadla bez padáku. My si nejdřív musíme ten padák připravit. Realita je taková, že první krok by mělo být, dle mého názoru, spojení sil v rámci středoevropských a východoevropských zemí při hlasování v Evropské unii. My bychom se měli dohodnout, protože máme velmi podobné zájmy, které jsou rozdílné od toho, co chce Německo a Francie, že budeme jednotní. Ono, když tam přijdeme jako Česká republika samostatně, nebo když tam přišel dřív Viktor Orbán sám, vetoval sám ty věci, tak všichni řekli, a vydírá zbytek. Jo, 26 zemí chce a jediný Orbán tady vydírá a tak dále. To je velmi jednoduše komunikačně zvládnutelné. Když tam přijde 10 zemí, 12 zemí a řekne, tak už se ne, tak už se to nedá tímhle tím způsobem odkomunikovat. My bychom si dokázali vymoci spoustu věcí. A mohli bychom také říci společně s těmi Poláky, Maďary, Slováky, jestli se vám to nelíbí, tak my jdeme. My se osamostatňujeme a jdeme svojí vlastní cestou. A oni by si to v tom Bruselu velmi rozmysleli. Oni nás nutně potřebují. Takže to je první krok. Spojení sil v tomto regionu v rámci té současné Evropské unie. Druhý krok je co největší zabezpečení naší energetické a ekonomické suverenity. Za situace, kdy máte 80% exportu do Evropské unie, máte problém. Za situace, kdy máte všechny banky, velké banky v České republice, které jsou vlastněny z západní Evropy, subjekty ze západní Evropy, máte problém. Obrovský problém. To je diverzifikace exportu, otevření čínských trhů, indických trhů, Afriky. To jsou všechno věci, které musíme začít dělat. Aktivní zahraniční politiku.
nejezdit na Tajván a nechat si tam dávat baťůžek nebo co to tam byl. My musíme prostě začít seriózně jednat s Čínou. Seriózně jednat s Indií, s africkými zeměmi. Tam jsou obrovské příležitosti. Obrovské nerostné bohatství. České firmy by tam dokázaly nesmírně prosperovat.

Takže diverzifikovat, založit vlastní banku, zcela jednoznačně zabezpečit energetiku, to znamená mít dostatek elektřiny, mít kontrakty na nákup plynu, mít kontrakty na nákup ropy a pak můžeme říct krleš, pak můžeme říct jdeme a ideálně společně. Ideálně společně s těmi zeměmi, které jsem tady jmenoval. Není to vůbec nic jednoduchého. No to vypadá, jak to tady říkám, že to je raz, dva, tři a jdeme. Jsou to roky jednání. Ale někde se začít musí, když prostě budeme jenom pokorně přijímat všechno, co z toho Bruselu vzejde, tak prostě budeme upadat do čím dál tím většího podřízeného postavení. Takže za mě, přátelé, tohle je ta cesta. Spojit se s těmi zeměmi, nejdřív udělat ten první krok, to znamená vymoci si maximum v rámci Evropské unie, pak se ekonomicky a energeticky osamostatnit, finančně osamostatnit. Nemůžeme být tady prostě závislí na bankách, které jsou vlastněny rakouskou, belgickou a francouzskou firmou, a pak teprve můžeme jít dál. To je v základu těch, pozor, těch mezistupňů je ještě celá řada. Teď kdybych měl vyjmenovávat právě to, jakým způsobem změnit českou ekonomiku, jakým způsobem vůbec úplně nastavit jinak fungování, protože v současné době jsme závislí na dotacích. Dotace jsou jak doping v cyklistice, Je to strašně špatný, strašně zlý, ale problém je, že když dopují všichni, tak vy, když nedopujete, tak do toho závodu ani nemusíte nastupovat. Nemáte šanci. To znamená, ten, kdo dneska zruší dotace sám, tak zemře. A my bychom museli úplně přejít zase znovu transformovat tu ekonomiku na ekonomiku normální, výkonovou, produktivní, ne na ekonomiku dotační. Dnes, když někdo zakládá firmu, tak povětšinou to není o tom, máme super business plán, uděláme peníze. Dnes, když někdo zakládá firmu, tak říká, tady je dotace, na to bychom mohli dosáhnout. Neskutečně prostě zdeformovaný systém a těch kroků je ještě tisíc, které bych tady musel vyjmenovat, byli bychom tady až do rána. Ale v základu je to skutečně tohle postupování, propojení infrastrukturálně s tou středoevropskou a s tím středoevropským a jihoevropským regionem. Rychloželeznice, dálnice, tak aby prostě ta ekonomika mohla dýchat, tak abychom mohli společně fungovat, navázání právě těch ekonomických vztahů, obchodních vztahů s těmito zeměmi a samozřejmě i se zeměmi mimo Evropu. Tisíc věcí, opravdu. Je to neuvěřitelně složitý projekt, ale dá se zrealizovat, stejně jako to zvládli ve Velké Británii, zvládli bychom to i my ideálně právě v tom souboru s těmi dalšími státy. A jestli to neuděláme, tak ta Evropská unie se rozpadne dřív nebo později a pak ten náraz bude daleko horší. Takže za mě je tohle ta správná cesta. Ideální moment by byl, no, ideální řešení by bylo, kdyby se v Bruselu podařila nějaká zdařilá kontrarevoluce, jak říká klasik, a vyhnala by se ta současná Evropská komise v čele s von der Leyenovou, a začali by Evropu řídit lidé jako Viktor Orbán nebo i Václav Klaus. Aby prostě ti lidé, typově samozřejmě, aby mě někdo nechytal za slovo, že by chtěl dělat z Václava Klause předsedu Evropské komise. Ale prostě typově lidé, kteří preferují právě tu spolupráci suverénních národů, rovnost těch zemí a ne podřízené postavení a diktát ze strany mocenského centra. To by jsme se mohli vrátit před tu Lisabonskou smlouvu a začít zase znovu budovat tu efektivní Evropu, ten motor, který prostě nebude koukat na ideologii, jestli je ropa z Ruska nebo z Azerbajdžánu nebo z Kazachstánu, protože je to furt stejná ropa. A začali bychom zase znovu normálně fungovat, vrátili bychom ten selský rozum. To by bylo úplně nejlepší. Ale myslím si, že to bohužel nenastane, takže je potřeba, abychom se zařídili po svém. Jiří Sedlák, 200 korun. Dobrý večer, pane doktore, prosím o reakci na můj e-mail ohledně problému, který jsem psal, asi není z vašeho právního zaměření. Pokud mi nemůžete pomoct, nic se neděje, samozřejmě to chápu, jen prosím o reakci. Já se na to podívám, ale já musím říct, že já těch mailů dostávám tolik, že to postupně prostě odbavuju třeba dva dny v týdnu, takže určitě se k tomu dostanu, věřte mi, ale prosím jenom o trpělivost, prostě dneska zase přijedu domů v 11. Budu jenom na WhatsAppu, budu mít asi 200 zpráv, takže dostanu se k tomu. Miroslav Lánský, 50 korun. Jedna z mála smysluplných OZE elektráren je takzvaná příbojová elektrárna. Jinak to nemá smysl. Evropská unie by mohla nařídit na Vltavě. No, to bych se nedivil, ale ani by mě to nepřekvapilo, se musím přiznat. Barry 90x, 129 korun. Dobrý večer. Jaký máte názor na Tomase Pauknera? A nevíte, jestli se mezi opozicí něco nešeptá ohledně Pauknera? Zabývá se policie České republiky na jeho upozornění? No tak já už jsem to říkal několikrát, je úplně jedno, jestli je ten člověk známý nebo neznámý, jestli publikuje pod vlastním jménem nebo nepublikuje.

i se svojí rodinou. A pokud je to člověk, který má rodinu a který prostě tímhle způsobem funguje, tak se mu vůbec nedivím, že tu identitu nechce rozkryt. Vůbec. Takže mě zajímá, jestli to, co píše, dává hlavu a patu, jestli je to pravda nebo ne. Myslím si, že v drtivé většině případů ano. S tím Čestmírem to ještě bude velmi zajímavé, myslím si. To ještě zdaleka není konec a řekl bych, že se dozvíme spoustu zajímavých informací. Mimochodem, když jsme u toho jedna klíčová věc, prosím, jenom se zkuste nad tím zamyslet. Když teď ten pan Ondráček z toho dárku pro Putina prochází všechna ta média od Seznamu až po, já nevím, DVTV. A teď všude říká, že nemůže tu registrační značku toho vrtulníku zveřejnit, protože to je tajná věc. Proč se ho někdo nezeptá a proč je to tak tajné? Co by to těm Rusům pomohlo, kdyby věděli a znali tu registrační značku toho vrtulníku? To by ho jako líp sestřelili, kdyby věděli, jaká je to. To je absolutní nesmysl. Pan Ondráček mnohokrát odtajnil mnohé informace, které by mohly ohrozit ty lidi. Řekl, kde vyrábí drony. Udělal rozhovor s majitelkou té firmy, která ty drony vyrábí. To je přece daleko víc nebezpečnější, než odtajnit značku toho vrtulníku, ne? Když prostě ukážete a řeknete, tahle paní, ta vyrábí ty drony pro tu Ukrajinu. To je její. Tam bych pochopil, kdyby řekl ne, my nechceme říkat, jak se jmenuje a kdo to je, protože to fakt bychom jí mohli ohrozit. Tomu bych rozuměl. Ale on klidně zveřejní tyhle informace, klidně ukáže obličej té dámy, klidně řekne, tady vyrábíme ty drony a řekne, tu značku tu nemůžu říct, pozor, to je tajná věc. To by ohrozilo bezpečnost. Nikdo z těch novinářů se ho nezeptá, a jak by to ohrozilo tu bezpečnost? Můžete mi to říct, jako v čem by to konkrétně těm Rusům pomohlo tu helikoptéru nějak sestřelit nebo ji najít, lokalizovat, že by věděli tu značku? Vždyť je to nesmysl. Proč to nechce říct? To se možná ještě v budoucnosti dozvíme. Takže to, co já vím, tak s Tomasem Pauknerem, ty kauzy, které zahájil, alespoň podle jeho tvrzení, tak jednu vyšetřuje EPO, a najednou jsem podával trestní oznámení já, a to je na to hnutí STAN a Bístan, a bylo mi státním zastupitelstvím odpovězeno. Včera jsem dostal od nich přípis, že to bylo postoupeno policejnímu orgánu k prošetření. Tak jsem zvědav, jak to bude pokračovat, ale ta kauza STAN a Bístan, jakým způsobem fakturovali pronájmy těch kanceláří, to je něco neuvěřitelného. To by mě v životě nenapadlo. Já bych mohl za svou kancelář v Ostravě fakturovat mnohem víc, než fakturuji, ale nikdy by mě to nenapadlo. Prostě okrádat lidi o pár tisícovek, jenom proto, abych si nahrabal pod sebe. A doufám, že se to rozkryje. Václav Šablatura, 4475. Pane Rekle, jak vypadá zákon FARA, kontrola financování neziskové, kdy bude předložen do poslanecké sněmovny? Už jsem se k tomu tady vyjadřoval. To znamená, platí dohoda s Andrejem Babišem, že to připraví vláda. Já pevně doufám, že se tak stane. A že budu moct k němu ještě jaksi dávat své připomínky. Pokud ne, předložím ho já sám. Já jsem se k tomu zavázal, já svoje sliby držím. Prostě to je klíčový zákon. Spousta lidí prostě mi říkala, že nám dávala hlas kvůli tomuhle zákonu, abychom tady něco udělali s politickými neziskovkami. Takže určitě od toho neodstoupím. Na druhou stranu říkám, nechci být v té pozici, že jsem individualista a že prostě nebudu respektovat nějaké dohody na úrovni vlády. To takhle se politika dělat nedá. Ale na druhou stranu, rozhodně, když prostě nedopadne to, že to bude připraveno vládou, tak já za žádnou cenu zase na druhou stranu neustoupím z toho slibu, který jsem vám dal. Zřejmě mě píšou, abych zrychlil, tak musím zrychlit a vždycky se rozmluvím. A už to lidi znají, co mě poslouchají. LP FQ9US. Snažím se rozklíčovat, co to je za přezdívku, asi to nedokážu. 50 korun. Nepřišel žádný signál směrem k policii a justici. Byť jen politický signál. Rakušanov prezident tam pořád sedí a Bradáčová stejně. No, já nemyslím, že to je ani o prezidentovi policejním, byť si myslím, že Martin Vondrášek už jenom kvůli své úloze v rámci střelby na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy by odejít měl. Stejně jako měl odejít Vít Rakušan. Já jsem se s Lenkou Šimunkou osobně znal, několikrát jsem se s ní potkal a psali jsme si téměř obden. A myslím si, že prostě měl za to přijmout odpovědnost, ale to by tu policii příliš nezměnilo. Policejní prezident je víceméně taková politická figura, která neovlivňuje činnost policie. Ta změna by musela být mnohem širší, systematičtější, protože v současné době bohužel, a to s vámi souhlasím, že k té změně nedošlo. Pořád prostě

tady stíháme lidi a soudíme lidi, kteří pod mým příspěvkem, který se týkal Zuzany Černé, napsal, jestli se dobře pamatuju, zapte někdo tu svini. Mně se to nelíbí, ten komentář, kdyby ho viděl, tak ho smažu. Nemám rád výzvy k násilí, považuji je prostě za nepřiměřené a nemají v politice co dělat. Měli bychom se držet věcných argumentů. OK, ale proč tenhle člověk byl odsouzen v první instanci k podmínce, když napsal zapte někdo tu svini? A když já jsem podával trestní oznámení na to, že mě napsal člověk přímo pod můj příspěvek, do tří dnů jsem u tebe a rozmátím ti hlavou baseballovou pálkou, tak mě policie napsala, že to není trestný čin. Proč, když někdo řekne sláva Rusku, popel Ukrajině, tak je u soudu? A kdyby to řekl obráceně, kdyby napsal sláva Ukrajině, popel Rusku, tak se nic neděje. Z hlediska práva je to totožné. Právo nemůže se dívat na to, kdo kde s kým válčí, za jakých podmínek. Právo říká, že podněcování k národnostní nenávisti je trestné. Tak pokud je to trestné na jednu stranu, tak to musí být trestné i na druhou stranu. A tady napíšete sláva Rusku, popel Ukrajině a jste u soudu. A když napíšete mrtvý Rusák, dobrý Rusák, tak je to v pohodě. Když včera byla zase publikace, že zemřeli nějací civilisté po ukrajinském útoku, tak jsem tam viděl x komentářů, no hlavně, že se nikomu nic nestalo. To je v pohodě, to můžete. A tam to vyžaduje zásadnější systémovou změnu. Jasný signál, jak říkal Petr Fiala ze zhora, že takhle ne. Takhle ne. Justice se musí odpolitizovat. Justice musí fungovat tak, že měří všem stejný metr. Jednoznačně. Miroslav Lánský 100 korun. Tak jste nebo nejste k položení vlády? Kličkujete jako zajíc. Jste druhá nejsilnější strana, ta nejslabší má prosazeno mnohem víc než strana, kterou jste volil. Kdo je tu do počtu? Neumíte si doprovod? To přece takhle nejde. Nemůžete myslet vážně. Jste nebo nejste k položení vlády. Jakože neprosadíme jednu věc, tak řekneme, tak my odcházíme. Takhle to myslíte? Aby jsme tady udělali totální trmavrma a rozbili prostě úplně všechno? Takhle byste se choval k manželce? Že byste řekl, tak jestli dneska nemůžu na fotbal, tak končíme rozvod. Vážně? To není o kličkování. Já jsem to řekl jasně. Jsou určité hranice, přes které bych nešel. Ale jestli čekáte to, že se budeme chovat jak rozmazlení fratci, kteří prostě v momentě, kdy si neprosadí jednu věc, tak řekneme, tak my jdeme, dělejte si tady s tou vládou, co chcete, nebo nechte vládnout Fialu. Takhle se politika nedělá, nezlobte se. My máme procenta, nemyslím si, že by si motoristé prosadili víc než my, to si opravdu nemyslím. Myslím si, že je to velmi, velmi podobné z hlediska těch věcí. Dokázali jsme tam prosadit opravdu zpřísnění vůči těm ukrajinským migrantům. Už jsem o tom tady hovořil. Ano, není to ještě to, co bych chtěl, ale o tom je politika. Musíte postupně. My nemáme těch 35%. Má ano. Tak to prostě je. Takže celá řada věcí. Mám, ano, tu vyšetřovací komisi na dozimetr. Slíbil jsem ji. Bez hlasu ano bych ji neměl. Bez hlasu ano bych nebyl předsedou té komise. To znamená, my jsme vyjednali spoustu dalších věcí, které tady jsou. Mohl bych pokračovat. Usnesení k sudetoněmeckému landsmanšaftu. To bylo naše usnesení. Já společně s kolegy z SPD jsme ho psali. A mohl bych opravdu těch věcí říkat ještě celou řadu. Ale nemůžete prostě se chovat vyděračsky ve stylu buď to bude po našem, nebo my jdeme. U určitých programových zásadních priorit musíte říct přesto nejede vlak. Ano. Ale nemůžete prostě jet tak a teď to bude podle nás, anebo my pokládáme vládu. Takhle se nechová dospělý člověk, nezlobte se na mě. To není okličkování, já vám to říkám úplně férově, tak jak to je. Petra Melicharová, 50 korun. Nepřipadne vám situace v Německu 30. léta, myslím, ten tlak proti AfD, to nedopadne dobře, ten tlak na běžné Němce je šílený. No já nemyslím, že to je jenom v Německu, já myslím, že je to obecně v Evropě. Že zase sílí ta snaha o fašizaci, o tu centrální kontrolu, o jeden jediný správný názor. Z čeho vzniklo Německo, kde dokázal Hitler od roku 1933, kde převzal vládu, z totálně zdevastované země, kde byl hladomor, hyperinflace, dopoledne chleba stál 5 miliard marek, večer 6 miliard marek. Lidé umírali na ulicích v roce 1933. V roce 1939 zahájil světovou válku. Za 6 let? Za 6 let z totálně zničené země jedna z nejsilnějších mašinérií v Evropě. Díky čemu to získal? Díky tomu, že západní mocnosti v čele s Anglií a Spojenými státy se báli spojení Německa a Sovětského svazu. V Německu byl velmi silný komunismus, velmi silné komunistické hnutí a oni se báli toho, že komunisté vyhrají, spojí se Stalinem a budou mít problém. Tak si vytvořili
zeď, hradbu proti Stalinu. Vytvořili člověka, který byl totálně vyšinutý, který byl, a považovali ho za naprosto nenebezpečného, což se opak ukázal pravdou. Z člověka, který byl nacionalista, nacista, z člověka, který byl ochoten prostě za účelem prosazení svých vlastních zájmů obětovat úplně cokoliv. Koho vám to připomíná dneska? Nemenuje se náhodou Volodymyr Zelenský? Neděláme si z Ukrajiny hradbu proti Rusku? Říkáme, musíme tam to postavit, tu hradbu? A vyzbrojujeme armádu, která je ve velmi nestabilní zemi, která adoruje nacismus? Já ty paralely tam vidím. Nechám na každém z vás, dali je vidíte také. Helena Fajksová, 222 korun, děkuju. Zdravím nejdříve, srdečná gratulace vám, Jindro, a jen se k další společné cestě. Děkuju moc. Hodně štěstí a opatrujte se. Otázka, kde a koho uvidíme na podzim kandidovat do senátních a komunálních voleb za pro? Děkuji, Helena z Děčína. No tak u těch komunálních voleb to bychom tady byli hodně dlouho, protože my máme opravdu několik desítek kandidátek, některé vlastní, některé koaliční, někde naši členové hostují na kandidátkách těch místních sdružení. Já to všechno zveřejním samozřejmě na svém Facebooku i na webu strany Pro, takže tam všechny ty komunální kandidátky uvidíte, to vám můžu slíbit. A co se týče senátních kandidátů, tak ty jsme představovali na tiskové konferenci v úterý. A já mám z nich obrovskou radost. Obrovskou radost. Asi vám je vyjmenuji všechny čtyři, oni za to stojí. Je to Milan Loprajs, obvod 72, Ostrava město. Milan je neskutečně poctivý kluk, člověk, který, za kterého bych dal ruku do ohně. Myslím si, že jsem v životě nepoznal víc čestnějšího člověka než on. Není to jenom nositel slavného jména závodnického z Rally Paříž-Dakar, synovec Karla Loprajse, naší legendy, ale je to prostě člověk, takhle já si představuji senátora. Klidný člověk s obrovským nadhledem, dokáže ty věci chápat a prostě má srdce na pravém místě. Takže Milan Loprajs, Ostrava, město, absolutně famózní volba. Na Trutnově Hynek Beran. Známá tvář větrných elektráren, tak teď se o tom tady bavíme. Jestli někdo v České republice opravdu velmi konzistentně a tvrdě vystupuje proti větrným elektrárnám, je to Hynek Beran. Hynek Beran kandiduje za naši stranu Pro na Trutnovsku. Takže jestli nechcete na Trutnovsku větrné elektrárny, tak víte, komu dát hlas, protože Hynka fakt jako nikdo nepřesvědčí, aby tam postavil jenom větrníček, takový malý na zahradě. To vám můžu garantovat. Děčín, Honza Skalický, mimochodem správce ústecké větve spolku Svatopluk, který já mám ve velké oblibě a ve velké úctě. Takže vlastně člověk, který vede ústeckou větev spolku Svatopluk, dopravní expert, člověk, který má v malíku nejenom tu vodní dopravu, která je jeho nejoblíbenější, ale i silniční, železniční dopravu. Ukazoval nám plán dálnic, jak by mohly vypadat v České republice. Skvělý, skvělý, opravdu perfektní program. Takže co se týče Děčínska, tak Honza Skalický. A na Příbramsku je to pan doktor Šorna, Josef Šorna, který není celorepublikově znám, tak jak ti ostatní tři kandidáti, ale je to lékař, který tam desítky let pracuje v příbramské nemocnici, zároveň trénoval malé fotbalisty a člověk, který opravdu tím Příbramskem žije. Takže Příbram Josef Šorna, Děčín Jan Skalický, Trutnov Hynek Beran, bojovník proti větrným elektrárnám, a Ostrava město Milan Loprajs, kterého bych strašně moc rád viděl, protože on je samozřejmě blízký přítel také s Janou Zvěrtek-Hamplovou a myslím, že by to byla velká posila pro náš senát. Za každého toho člověka ručím. Osobně. Kdyby měl zklamat, tak odejdu já. Korda X 1, 2, 3, 20 korun. Měli by být piráti trestně stíhaní už od narození. To beru jako vtip, ale víte, já tu stranu, já to vůbec nechápu, jak to někdo může volit. To je prostě... Já tam nevidím nic. Prostě mě, jako kdyby mě někdo řekl, proč by zvolil Piráty, tak já bych na nic nepřišel. Teď byl průzkum, že polovina členů voličů Pirátů neví, kdo je předseda té strany. To je prostě, jako teď zase pobíhali po tom Prague Prideu, tam oddávali stejnopohlavní páry, totálně prostě jenom se snaží zavděčit jim, to nebudu radši používat, prostě podbízet se jim, to je lepší výraz. A prostě lidé, kteří na co šáhli, to zničili. Podívejte se na dopravu v Praze, podívejte se na digitalizaci stavebního řízení. To jsou prostě packalové toho nejhoršího možného kalibru.
A já tam fakt jako nevidím jeden jediný důvod, proč by. Takže trestně stíhání ne, ale jak to někdo může volit, to mě hlava nebere. To nepochopím nikdy do nejdelší smrti. Margit Hrumková, 100 korun. Jindro, jedna gratuluju k výročí svatby, moc děkuju. A dotaz je, má strana kandidáty do Senátu, teď jsem je vyjmenoval, takže tito čtyři pánové, a znovu říkám, za každého takhle ruka do ohně, ať se mi klidně upálí, jestli zklamou. Stopy 8761 10 liber. Pane Reichl, kdybyste založil novinářskou činnost zabývající se odkryváním praktiky tendenčních redakcí, lovec by se stal rovnou změří, mělo by to podle vás sledovanost, stálo by za to se do toho pustit? Asi stálo, ale on to dělá fantasticky, ten Thomas Paukner. Já prostě nevím, asi bych to neuměl dělat líp, prostě každý máme sílu někde jinde. Já jsem člověk, který rád strhuje ostatní, strhává ostatní, který má prostě nějaký program, který chce realizovat. A ten Thomas Paukner dělá tuhle práci, jako myslím, naprosto dokonale. To třeba, jak upozornil například Seznamu, kde Robert Šásenský, šéfredaktor, prostě dostane těsně před nástupem za třetinu své prodělávající firmy, která je v hlubokém mínusu, od majitele Seznamu Ivo Lukačeviče, tuším 39 milionů korun, neberte mě teď za slovo, možná je to jiná částka. A ona to upozorní, ten Thomas Paukner, na tuhle situaci, tak jaká je nezávislost těch médií? To je prostě úplně směšné v tu chvíli. Takže mělo by to sledovanost? Má to sledovanost. Thomas Paukner, co jsem se díval, má myslím přes 60 tisíc už sledujících. Jiné projekty těch liberálních novinářů, podívejte se na to. Václav Moravec se potýká s nezájmem. Takhle mu klesá sledovanost. Na to se nedívá už nikdo. Nikdo. On má vlastně na svém kanále, YouTube kanále, sledovanost za celou dobu takovou, jako já mám u jednoho příspěvku na Facebooku. U jednoho jediného. Tak on to má za celou dobu. Dohromady. Václav Moravec, obrovská hvězda. Kde je dneska? Marek Wollner, kdo to čte? Nikdo, nikoho nezajímá. Nora Friedrichová, někde na nějaké té platformě Hero Hero, pár lidí, kteří se na to dívají, protože prostě za ten produkt nemá nikdo vůbec chuť platit. No a Zuzana Černá, ta, která tehdy krásně nabonzovala Tomáše Elnera, tak její projekt Pastvina už skončil. Ten zkrachoval. Thomas Paukner naproti tomu roste jako z vody. A tady vidíte, jak by měla vypadat Česká televize. Kdyby Česká televize neměla tu výsadu toho, že ji platíme povinně, tak by tam nikdy nemohl být Moravec 20 let. Nikdy by tam nemohl být Wollner, Černá, kteří si na svých vlastních nohách nejsou schopni vydělat ani na vodu a na chleba. Protože nikoho nezajímají. Nikoho. Její největší hvězdy nezajímají nikoho. Tak to je. Oni by ta Česká televize, kdyby byly dobrovolné koncesionářské poplatky, po kterých já celou dobu volám, aby si Česká televize musela získat toho diváka, tak možná by v Reportérech ČT nebyl pan Moláček, ale Markéta Dobiášová. Nebo Tomáš Paukner. Možná by Nedělní debatu nemoderoval pan Řezníček, ale Pavel Štrunc, Xaver. Ten dokázal, že si dokáže najít svoje publikum, ne? Jednoznačně. Pavel Štrunc skvělý na Echu. Radim Panenka fantastický na Parlamentních listech. Geniální moderátor. Tihle by tam byli, protože ti ukázali, že jsou i bez zázemí České televize si schopni najít své publikum. Protože to umí. Protože to prostě umí, dělají to řemeslo dobře. A Česká televize by se musela snažit je najmout. Ale do té doby, dokud Česká televize bude placená povinně, bez ohledu na to, kolik má diváků, jestli to někoho zajímá nebo ne, do té doby tam budou tyhle fosílie dát. Jednoznačné, jasné, jednoduché. Dvarven 93, 50 Kč, hezký večer, proč nejsou novináři trestně odpovědní, zlinčují kdeko, neumluví se při chybě, cíleně manipulují, vyhrožují, největší mor toku infa. No, oni jsou trestně odpovědní, otázka je, jak si kdo by to kde stíhal, za jakých okolností. Já vedu spor, teď mám dva spory se Seznam zprávách, jedno byla ta reportáž Kristýny Cirokové ohledně toho covidového semináře, kde ona vlastně napsala, že tam šířím proruské dezinformace, tak to, o čem se baví teď v Senátu, ve Spojených státech amerických, tak to jsem říkal já na tom semináři. Takže buď to tedy republikanští senátoři v čele s Randem Paulem jsou proruští dezinformátoři, anebo je paní Ciroková prostě blázen. Nic mezi tím. Prostě která vidí schizofreně proruského dezinformátora za každým rohem. Já jsem se jí tam ptal, když ona říká, proč šíříte proruské dezinformace? Já říkám, jaké? No třeba, že virus vznikl v laboratoři ve Wuhanu.
Říkám, OK, tak zaprvé si myslím, že tam vznikl. Mimochodem, teď to znovu bylo potvrzeno, protože v zápiscích Anthony Fauciho to bylo jednoznačně, že prostě to tam bylo uměle dodáno právě v té laboratoři ve Wuhanu. Ale já jsem si teda dal, prosím vás, já vám neberu právo s tím nesouhlasit. OK, to máte plné právo mít jinou teorii. Ale pro boha, v čem je to proruské? V čem pomůže tomu Rusku to, že řekneme, že ten virus vznikl v laboratoři ve Wuhanu? Ona mi na to odpověděla, no protože tím podlamujete důvěru v naše instituce a v naše demokratické zřízení. A já říkám, paní Ciroková, takže mě chcete říct, že když prostě naše instituce budou lhát, tak my nemůžeme říkat pravdu, protože tím podlamujeme důvěru a nahráváme Rusku. Takže budeme všichni opakovat tu stejnou lež, jenom proto, abychom neřekli pravdu a nepodlamovali náhodou důvěru v té instituce. A to jsme ale zpátky v totalitě. Vůbec to nechápu. To je bohužel. Ale v České republice odstíhat třeba pomluvu není možné. Nestane se to. Prostě pomluva je věc, která je sice v trestním zákoníku, ale reálně ji nikdo nestíhá, protože to policisté vždycky odloží. Karla Barková, fanoušek XL, jeden měsíc odvádíte bezkonkurenčně nejlepší práci. Děkuji, moc si to vážím, ale chtěl bych říct, že těch lidí v poslanecké sněmovně je víc. Samozřejmě na prvním místě musím jmenovat kolegy z klubu SPD. Ti lidé tam opravdu pracují velmi usilovně, chtějí tu politiku měnit, ať už je to prostě Tomáš Doležal, Honza Síla v oblasti zdravotnictví, neuvěřitelně bojuje, ani nevíte, co tam zkouší, prostě v tom boji proti národní očkovací strategii a proti těm nesmyslným teď očkováním třeba v lékárnách a podobně. Samozřejmě to umím Okamura, Radim Fiala, bez jakékoliv diskuze. S Liborem Ondráčkem seděli jsme na paktu DSA, na EMFA, ohledně médií, kde se snaží samozřejmě zase si ještě přivázat Evropská unie na řetěz média. Libor Vondráček dělá strašnou spoustu práce. Zuzka Majerová z Triklory. Ale nejenom, musím říct, že i z klubu ANO jsou tam skvělí lidé, kteří opravdu pracují na 100%. Máme například té komisi Dozimetru, jsou to skvělí lidé, se kterými velmi rád spolupracuju. A samozřejmě motoristé, mezi kterými mám nejenom lidi, kolegy, ale i přátelé. A já se netajím tím, že prostě já stojím za Filipem Turkem. Jednoznačně myslím si, že je to člověk, který čelí neuvěřitelnému honu na svoji osobu. A já můžu říct jednu věc, a to prosím, doufám teda, že nepřetáhnu čas, ale tohle musím říct. Já rozděluji politiky pouze na dva typy. Na politiky, kteří tam sedí kvůli sobě a svému platu, aby se měli dobře. A na politiky, kteří chtějí skutečně něco změnit. A pro mě prostě politik, který chce něco změnit, je cenný politik. Může mít nějaké chyby. Ono prostě, to musíte být Honza Jakob nebo Marek Benda, kteří prostě v životě nedělali nic jiného, než seděli v té sněmovně. Každý, kdo někdy podnikal, tak prostě na něj můžete vytáhnout tisíc věcí, překroutit je a hned z něj udělat nějakého lumpa, šmejda. Na mě ty kmenové buňky, co jsme dělali s Karlem Havlíčkem, kde jsme si s toho neunesli ani korunu, naopak, ještě jsme to dotovali. Tak samozřejmě, když to budete chtít převrátit, tak uděláte, že jsme strašní, hrozní a nejhorší. Ale pro mě Filip Turek je člověk, který chce ty věci měnit. Upřímně je chce měnit. Nesedí tam kvůli pozici, kvůli platu, tak jako to dělá 99% členů opozice, to vám teď a tady říkám. 99% členů opozice, a to možná to ještě podhodnocuju, tam sedí jenom kvůli té židli. Vůbec jim nejde o nic, možná ještě o to, aby mohli něco někde rozkrádat. Typicky mafiánské hnutí STAN. Ale Filip Turek přes všechny možné věci, které mu někdo může vyčítat, je člověk, který chce v té politice věci měnit a je tam kvůli tomu. Proto já za ním budu stát, protože vím, dovedu si představit, jak to má těžké a myslím si, že je to prostě člověk, který do té politiky patří. Takže nejsem sám, děkuju moc, ale nejsem rozhodně sám. Tady mi píše, že je 10 minut, tak musím opravdu teda zrychlit už. Teď už jsem pod tlakem, ještě, aby mě začala psát manželka, je to konec. Černé srdce z Moravy 200 korun. Zdravím, pane doktore, krásný příspěvek, děkuju moc. Gratuluji s výběrem vašich kandidátů do senátních voleb a hlavně s panem Loprajzem. Chtěl bych se zeptat, jaké máte další ambice u nás na Moravě a ve Slezsku v komunálních volbách. Máte nějaká želízka v ohni? Máme, já bych vás strašně chtěl, máme tam, budu to opravdu publikovat, je tam víc kandidátek, ale kromě Milana Loprajze, já znovu říkám, já mám strašně rád toho člověka, je to prostě můj kamarád a kluk, který má všechno, co má správný politik mít,
Ale já bych strašně vás chtěl požádat, pokud se na nás díváte a nebo někoho znáte z Havířova, máme tam vlastní kandidátku pro, vede ji neuvěřitelně poctivý kluk, který se jmenuje Martin Gara. Člověk, který opravdu dává tomu absolutně všechno, je rovný jak betonová zeď, prostě nikdy z ničeho neuhne, nikdo si ho nekoupí, nikdo ho nezastraší. On když prostě mě podporoval, tak najednou z města přestal dostávat zakázky. Stálo ho to prostě spoustu problémů, spoustu peněz. A já bych vás chtěl moc poprosit, vás všechny v Havířově, speciálně tam, ty ostatní komunální kandidátky taky budu publikovat, ale prosím, dejte šanci Martinovi Garovi. Nemůžete mít čestnějšího a lepšího člověka na radnici než on. Nemůžete, nemůžete. Takže kandidátka pro právo respekt odbornost v Havířově a Martin Gara, co by lídr. Absolutně za něj ručím, absolutně. Dvarven 93-20 korun. Jaký máte vliv Tomase Pauknera k mainstreamu? No já jsem, už jsem o Pauknerovi mluvil. Myslím si, že prostě on se dokázal neuvěřitelně prosadit i přes to všechno, co se proti němu rozjelo. A řekl bych, že to, co o něm teď píše Seznam v rámci té negativní kampaně, předtím ho vymlčoval, že cokoliv napsal Paukner o stanu, o prostě předražených nákupech, o bístanu, tak to se mlčelo. Ale jakmile se dalo na Pauknera zautočit, tak hned tam to bylo plno, dva dny na hlavní stránce a tak dále a tak dále. Já myslím, že mu to jenom udělalo reklamu. Já myslím, že on musí teď tleskat tomu Seznamu a říkat děkuju vám, protože lepší reklamu jsem si nemohl ani zaplatit. Takže já myslím, že on už je nezastavitelný teď, že prostě on dokázal, že tu investigativu umí dokonale, že prostě dokáže čerpat z těch veřejných zdrojů a dokáže z nich vytáhnout neuvěřitelná zjištění, která dávají smysl a zapadají do logického rámce. A že prostě už to nejde zastavit, že ta vlna je tak rozjetá, že už to všichni čtou, influenceři, všichni se zajímají o tom, co vypublikuje dál a on může ten mainstream prostě porazit. A strašně dlouho nám někdo takový jako Thomas Faulkner chyběl. Strašně dlouho téhle seň. Jsem rád, že tady je. Helena Fajksová, 50 korun. Jo, říká se tomu kostní věk, z rentgenu zápěstí lze určit stáří, to se, jo, už jsem to pochopil, to je kvůli těm migrantům, jasně. To asi ano, ale nevím, jestli tedy ve Španělsku jako půjdou tak daleko, že budou rentgenovat ruce těm migrantům, teď už chápu, k čemu to bylo mířeno, k tomu věku těch migrantů. Zaprvé, nevím, jestli by to vůbec šlo, za druhé, nevím, jestli by ten argument u soudu obstál, že by prostě někdo řekl, podle rentgenu mu je 20, řekl, je mi 17. Prokažte, že ne. To by bylo, nevím. Rozumím tomu argumentu, není vůbec špatný, je to zajímavá úvaha, ale myslím si, že u soudu by to úplně neuspělo, protože by tam někdo přišel s tím, že můžou být nějaké výjimky a tak dále, a tak dále. Stopy 8761, co kdybyste řekli za každý větrní kauce pro zhotovitele 1 miliardu pro případ demontáže z různých důvodů. To by bylo hezký, ale no, možná je to řešení, protože pak by ten větrník nikdo nepostavil, ale je to nesmysl. Kdyby ta energie byla tak skvělá, tak už prostě ty větrníky dávno do nich investovaly velké firmy. E.ON a další by to stavěli všude možně za své. Nepotřebovali by dotace. Tomáš Tichý 6191, 50 korun. Toho, co říkáte, už se nedožijeme nikdo. Obávám se, že ani i vy. Jo, to je možné. To je možné. Já to vůbec nespochybňuji. Když Palacký, Čelakovský a další začínali s obnovou české národní státnosti v polovině 19. století, také se toho nedožili. Nedožili se roku 1918 řada z nich. Řada z nich. Ale kdyby nebyli oni a kdyby tu pochodeň nenesli, tak by Masaryk, Rašín, Kramář a další neměli na co navazovat. To není o tom, jestli dosáhneme toho kýženého cíle dnes, za rok, za dva nebo za 10 let, nebo se toho nedožijeme vůbec. To naší povinností je tu pochodeň české státnosti nést. To je to, co prostě my musíme dělat. A oni tehdy riskovali opravdu těžký žalář, kriminál. Kramář s Rašínem byli odsouzeni, byli v žaláři, čekali na trest smrti. Přesto do toho šli. My musíme obětovat jenom trochu našeho pohodlí. Takže je to naše povinnost a já to nespochybnuju. Možná se toho nedožijeme nikdo z nás, ale je to přece lepší tu pochodeň nést, než na to rezignovat. Vy víte, že já miluju citáty, přísloví. Jeden z mých nejoblíbenějších, je to moje životní filozofie, je od čínského filozofa Lao Tse, který kdysi napsal, že je lepší zapálit byť jen jedinou svíčku, než věčně kritizovat temnotu.
Buď to můžeme sedět a říkat, všechno je blbě, ale to budeme kritizovat tu temnotu, anebo zapálíme tu jedinou svíčku a budeme se snažit, aby byla zapálená druhá, třetí, stá, tisící a miliontá a rozhořel se ten oheň. To je moje životní filozofie, takhle já to beru. A já jako nečekám vděk nebo nějaké definitivní vítězství. Pro mě, i kdybyste mě teď řekli, že se toho nedožiju, že prostě se to za mého života nepovede, stejně bych dělal to, co dělám. Ani o centimetr bych neuhnul. Lazarus, 50 korun. Litujete, že jste nechali Babiše zadlužovat tuhle zemi a rozvolnit rozpočtová pravidla? Přijmete mi to jako vláda národního socialismu, zklamal jste. Máte na ten názor právo, já to vůbec neberu, ale lepší rozpočet by teď nesestavil ani David Copperfield. Pro mě není klíčový rozpočet na rok 2027, protože ten za současných situací a za současné výše mandatorních nákladů těch povinných prostě nesestavitelí, neuděláte, nejde to. Ale pro mě je klíčové to, aby ten střednědobý výhled šel vzhůru a abychom nastartovali ekonomiku. A já vám řeknu ještě opak. Teď, kdyby se tady realizovalo to, co já jsem tady říkal, že bychom šli tou irskou cestou, že bychom snížili daně, že bychom začali startovat náš průmysl, naši ekonomiku, tak vám teď férově říkám, že by třeba 2-3 roky byl deficit rozpočtu přes 500 miliard. Absolutně férově vám to říkám, protože to trvá. Než ta ekonomika se rozhýbe, než začne platit ty daně, než se tady postaví ty fabriky a tak dále a tak dále. Ono to trvá. Takže vám férově říkám, že kdybychom realizovali ten plán můj, tak by třeba 2-3 roky jsme měli přes 500 miliard. Ale klíčové je, jak to uchopíte strukturálně a jestli investujete ty peníze správným směrem. A nebo jestli je prožíráte. To je to důležité. Není problém to, že se zadlužíte. Problém je, že se zadlužíte tak, že to nemá žádný efekt do budoucnosti. A já už jsem vám tady vysvětloval a snažil jsem se prezentovat, jakým způsobem bych ty peníze investoval já, aby se Česká republika znovu nadýchla. A férově vám říkám, že bychom měli třeba 3 roky ještě daleko vyšší deficit než teď, protože ty procesy nějakou dobu startují. Přirovnávám to k jedné věci, kdo sleduje NHL, teď dámy prominou, možná některé taky sledujete pozorně. Tak kdysi, když hrál ještě Jaromír Jágr v Pittsburghu Penguins, tak měli skvělý tým. Mario Lemieux, Rick Tocchet, Jaromír Jágr, v brance tehdy Barasso, Tom Barasso a další. Skvělý tým a vyhrávali Stanley Cupy. Mario Lemieux skončil a ten tým šel do úpadku. To znamená, byl čím dál tím horší. Co udělal management Pittsburghu Penguins? Prodal Jágra, nebo vytradoval. Jágra, Tocheta, všechny ty hvězdy dal pryč a nabral drafty. A v těch draftech vybral Sidneyho Crosbyho, Evgenie Malkina, Marka Andreho Fleuryho a mnohé další skvělé hráče. 4 roky to byl nejhorší tým v lize. S přehledem nejhorší tým v celé NHL. Ale pak začal znovu ty Stanley Cupy vyhrávat. A kdyby neudělali ten propad, tak se k tomu nikdy nedostali. Protože by neměli toho Crosbyho, Malkina další. Takhle stejné, zjednodušeně to říkám, je to i v té ekonomice. Vy musíte být připraven obětovat několik let, abyste dokázal přejít k tomu růstu. Takže to není o tom, jestli je příští rok, to jsou ty kupecké počty, které prostě dělají lidé z opozice, které jsou úplně mimo. Důležité je, jak budete strukturálně budovat Českou republiku. Polsko má v tuto chvíli vyšší deficit, než máme my výrazně. Ale Polsku rostou mzdy, Polsku rostou důchody, Polsko roste daleko rychleji než Česká republika, protože ty peníze investuje. Naprosto férově vám to říkám tak, jak to je. Demit 10, poslední 2 otázky, už budu muset končit. Jsem také zastáncem irského modelu, ale jak bychom na něj přišli s naším současným dluhem, nebo se nejdříve musíme dostat k přebytkovému rozpočtu? Nemusíme. Nejdřív musíme změnit právě ty struktury tak, jako v tom Irsku, nastavit jednoduché, přívětivé podnikatelské prostředí, přilákat investory ze zahraničí, ale ne na to, že jim dáme pobídky ze státního rozpočtu, ale že tady bude levná elektřina, že tady bude přehledné daňové prostředí, rychlejší odpisy a že se tady prostě vyplatí podnikat a investovat ty peníze, reinvestovat je tady v České republice. Dát našim podnikatelům příležitost a veřejné zakázky investovat do našich firem. Pomáhat jim při exportu, při získávání nových exportních trhů, aktivní zahraniční ekonomickou politikou, 1000 dalších věcí. Přefinancovat ten státní dluh právě přes ty dluhopisy, nainvestovat, umožnit těmi dluhopisy, financovat stavbu našich dálnic, jaderných elektráren a tak dále a tak dále. To jsou ty systémové kroky, které by vedly k tomu, že by se ta ekonomika znovu nadýchla a pak bychom byli tak, jak v tom Irsku. Ten rozpočet přijde až poslední.
No a tahle manta taková 200 korun, moc děkujeme. Stopy 8761, 2 libry, kontrola zpráv jen ochrana pro Brusel. Samozřejmě, tak to je prostě šmírovací velký bratr, nic jiného. Dámy a pánové, je 22.52, já vám moc děkuju za téměř 2 hodiny, které jste tady se mnou vydrželi. Neustále jsme tady měli kolem 4500, dokonce v jednu chvíli téměř 4800 sledujících. To je nádherné číslo na to, že máme krásné letní večery v současné době. Já doufám, že jste se nenudili, že jste se třeba něco nového dozvěděli a že jste třeba se zase rozhodli o to, abyste přiložili ruku k dílu, protože my politici sami nic nezvládneme. Vy máte ty klíče od té zamčené brány v rukou, vy je tam musíte vložit a vy jim je musíte otočit. V momentě, kdy se dostatek občanů České republiky rozhodne pro tu změnu, rozhodne se proto, že už se nenecháme lacině kupovat z Bruselu, že si nenecháme ničit naši zemi, že se nenecháme řídit a vést za ručičku jak malé děti, ale najdeme odvahu jít svojí vlastní cestou, v ten moment se to stane. Je to jenom na tom, jestli se dostatek občanů České republiky pro to rozhodne, tak jako jsme to dokázali v roce 1918. Pevně doufám, že se to povede i tentokrát a že naše odvaha zvítězí nad naší letargií, nad naší pohodlností a nad naší lhostejností. Protože to jsou ty nejhorší vlastnosti, které vždycky vedou ke stagnaci a úpadku. Moc vám děkuji ještě jednou. Přeji vám krásný zbytek léta. Doufám, že se brzy uvidíme zítra na 360 na CNN Prima News, tak se určitě dívejte. Přeji krásný večer, hodně štěstí, ať se vám daří. A nemohu zakončit jinou větou, než ať žije naše vlast, ať žije naše krásná Česká republika. Bůh ji ochraňuje.

0: Krásný, příjemný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální sváteční stream. Je sice pondělí, mnozí by řekli, ale máme tady velice vzácného hosta, poslance parlamentu České republiky, předsedu strany PRO, Jindřich Reichl. Vítej, doktore.
1: Peťo, děkuji moc za krásný antré, ale já se opravdu nějak speciálně necítím a pořád to vnímám úplně stejně, jako když jsme dělali spolu rozhovory dávno předtím, než jsem v nějaký sněmovně byl a když jsme se bavili o covidu a o Ukrajině, o všech možných cenách plynu, já nevím čeho všeho, Lipský burze, tak já to vnímám prostě pořád stejně. Z mýho pohledu se nezměnilo vůbec nic, takže já jsem rád, že tady zase po čase jsem a že můžu odpovídat na dotazy, jak třeba tvoje, tak i diváků. Petr, budeš TV.
0: Přátelé drazí, samozřejmě teď máte možnost psát do chatu otázky, pište je tam a než začneme, tak aby to nebylo takový jako tenkrát, tak já tady dám takovouhle fotku. Možná ji poznáváš. Můžeš mi říct, co to je za lidi?
1: No, to jsou skvělí lidi, kromě toho prostředního. Jsou naše čtyřka senátních kandidátů. Já myslím, že všichni ty čtyři lidi jsou velmi důstojnými reprezentanty naší strany PRO a hlavně toho programu, který se snažíme prosazovat už delší dobu, nejenom teď v té poslanecké sněmovně, ale i na těch náměstích a všude, kde jsme byli. Tak když to vezmu zleva, tak tam je Hynek Beran, toho asi tvoji diváci velmi rychle poznají. Člověk, který je hlavní tváří boje proti stavbě větrných elektráren v České republice, což je věc, která pro mě osobně je velmi důležitým tématem, neboť Evropská unie nás fakticky vydírá v tom, abychom si zhyzdili naši krásnou krajinu a naši půdu těmi větrnými monstry, a vydírá nás s našimi vlastními penězi a to je něco naprosto šíleného. A já myslím, že Hynek Beran dlouhodobě konzistentně bojuje proti tomu nešvaru. A jsem rád, že za nás bude kandidovat na Trutnovsku, je to tuším obvod 39, jestli se nepletu. Takže Hynek Beran jednoznačně známá tvář a budu rád, když ho Trutnov podpoří. Samozřejmě škarohlídí opozičníci hned mu vyčítali, že se fotil v sandálech, ale on má vlastně zranění takové, které je chronického charakteru a tudíž jak si musí nosit tyhle ty boty, protože do těch polobotek by se normálně nevešel, takže není to žádná neúcta, ale prostě zdravotní důvod. Vedle je pan doktor Šorna, to je člověk, který není asi tak známý celorepublikově, nicméně on kandiduje na Příbramsku, to je senátní obvod číslo 18 a je to tam dlouholetý lékař v nemocnici, nad to učil studenty, trénoval fotbalisty, člověk, který s tím regionem je bytostně spjatý úplně pupeční šňůrou a bude se snažit bojovat za Příbramáky a za lepší zdravotnictví, protože tohle téma je hodně opomíjeno a je zužováno na COVID, který samozřejmě je moje blízký téma, o tom žádná, a na národní očkovací strategii a pandemickou úmluvu, ale nás čeká daleko těžší boj, jo, protože do 10 let nám třetina lékařů a zdravotních sester odejde do důchodu a pokud se tady jaksi něco zásadního nestane, tak budeme čelit obrovskému problému. A já fakt nechci, aby nás tady léčili jenom Ukrajinci, což už v současné době ten trend je docela sílící. Takže Josef Šorna, zdravotnictví Příbram. Na druhé straně ode mě Milan Loprajs, můj kamarád, předseda naší krajské organizace v Moravskoslezském kraji, samozřejmě známý jméno, synovec legendárního Karla Loprajse, bratr Aleše Loprajse, který je dneska naším nejlepším závodníkem v kamionech na Rally Paříž-Dakar, ale především strašně poctivý, slušný kluk. On podporoval už Janu Zvěrtek-Hamplovou senátní kampani, tenkrát jí tam přijel do Kroměříže s Tatrovkou, podpořit neskutečně čestný, rovnej, poctivý kluk a kdykoliv já ho prostě vidím a slyším mluvit, ať už to jsou hovory z Radhoště nebo jakýkoliv rozhovor, tak prostě si říkám, takhle by měl jako vypadat senátor. Tohle je prostě to, co já si představuji od senátora České republiky. Nadhled, inteligence, moudrost, rovnost, čestnost. Opravdu jako kluk, za kterýho bych dal ruku do ohně kdykoliv. No a úplně napravo, no tak to snad tady představovat, to by bylo asi zbytečný, protože Honzu Skalického, myslím, tady znají úplně všichni, kdo tady v současné době jsou. Takže Honza Skalický kandiduje na Děčínsku, člověk, který je odkojený Labem a říčními toky, a který je neskutečně pracant a dříč a musím říct, že bych byl moc rád, kdyby Honza Skalický na tom Děčínsku uspěl. On tam vlastně má proti sobě velmi těžkého protikandidáta, kterým je obhajující senátor Linhart, ale za ANO je tam ten pan doktor Heitzmann, který složil tu adorační píseň na Petra Pavla, kdy tam prostě zpívá tatíček Masaryk, Havel a Petr Pavel a generál Laudon a Petr Pavel jedou skrz vesnici, no strašného něco, jo, prostě úplně hroznýho. Tak to opravdu nevím, jestli tohle člověka by tam někdo chtěl, tak doufám, že Děčínsko podpoří Honzu Skalického. Každopádně všechno čtyři kluci, který opravdu dlouhodobě, myslím, a konzistentně ukazují, že hájí ty správné zájmy, že jsou připravený bojovat za Českou republiku, za naše lidi. A já jsem strašně moc rád, že kandidujou, že se rozhodli kandidovat za pro, protože si myslím, že jsou fakt jako důstojnými reprezentanty toho, co my se snažíme prosazovat toho našeho programu.
0: Děkuji ti, tak přejme těmto kandidátům samozřejmě úspěch. Já doufám, že se všemi se časem uvidíme do voleb ještě v jednotlivých pořadech, aby jsme si taky všichni přátelé mohli pěkně proklepnout tak pěkně jednotlivě. A to jsme si slíbili, takže je to vlastně už daný. Přátelé drazí, pojďme se podívat, tady mám u Marii, tak, Jindra Reichl válcuje všechny oponenty v debatách, posílám pozdrav z Havířova, kde kandidoval, vidíš to tady.
1: Moravskoslezském kraji. Tak já moc děkuju paní Zaoralové, ono totiž, zaprvé tedy bych, to, nebo chtěl bych tomu dodat dvě věci, ono to není zas tak složitý, protože ti opozičníci, oni chodí do těch debat a myslí si, že vystačí s těmi frázemi prázdnými, které tady říkali 20 let a že prostě tam pořád budou chodit a říkat, za všechno může Rusko a Putin a za všechno může Babiš a my jsme ty nejlepší, protože my jsme na té správné straně a my jsme tady demokrati, kdežto vy jste ty extremisti. A já tam prostě nosím tabulky, čísla, data, konkrétní věcné argumenty a konkrétní řešení. Všimni si, že oni vlastně nikdy neřeknou řešení. Jo. Oni řeknou migrační pakt a to je správný a musíme prostě najít celoevropské řešení, posílit Frontex. Jo. Oni vůbec nevědí, že Frontex nejsou žádný policajti. Frontex jsou úředníci. Ty sedí v kanceláři a zapisují a vlastně dělají tu registraci těch afrických migrantů, kteří přicházejí do Evropy. Jo. To nejsou žádní jako borci se samopalama někde na lodi, kteří jsou připraveni proti tomu zasahovat. A já si dovolím ještě jednu odbočku. Já si když si pamatuju, a to možná bude lidi zajímat, jo, to je krásná příhoda, strašně mě mrzí, že jsem si tehdy nestáhnul to video, strašně. A byl to rozhovor na libanonské televizi s vysoce postaveným člověkem z Al-Kaidy. A tehdy už Al-Kaida vlastně jako nebyla in, už byl in ISIS, jo, který byl vlastně operoval v Sýrii a v Iráku. A teď si ho tam vzala taková mladá moderátorka z té libanonské televize a teď se obsala a říkala, a jak teda máme zničit ten ISIS? Vy jste byl v té Al-Kaidě, co byste poradil? A on říká, já bych vám poradil jednu jednoduchou věc, přestaňte je financovat. No prosím. Říká, no teď vy je platíte, ne? Západ je platí. No jak to myslíte? On říká, no tak z čeho žijou? Představte si, že mají milion bojovníků. Já jsem měl 1000 bojovníků pod sebou. A teď si představte, že měsíčně to stojí několik milionů dolarů, protože ty lidi musíte živit, šatit, dávat jim zbraně, náboje, dávat jim žolt, protože tam ty lidi nejsou zadarmo. Takže prostě jednotka o 1000 lidech stála miliony dolarů měsíčně, tak kolik myslíte, že stojí jednotka nebo celá ta armáda o milionu lidech? A ona říká, no. A on říká, tak z čeho myslíte, že žijou? A ona říká, z prodeje ropy. A on říká, správně, komu ji prodávají? Teď ona na to koukala a říká, no tak kam jezdí ty cisterny? Všechny jezdí do Turecka, do Iráku, ne? Tak se podívejte na mapu a je vám to jasný, teď vy je platíte, že jo? A pokračoval prostě tím, že jí opravdu jako argumentama, silnýma argumentama, stylu, jakože kde leží bojovníci ISIS, takže v americké vojenské nemocnici a tak dále. Takže prostě, jak říkal Jan Werich, všechno je jinak. Jo? Všechno je jinak. Ale každopádně já si myslím, že co se týče těch debat, tak já prostě sázím na věcnost a na konkrétní řešení pro lidi, pro to, aby jsme tady měli lepší život, bohatší život, bezpečnější život a snažím se vždycky ukazovat cestu, jo, kdežto oni jenom říkají, my jsme ty správní a my víme, jak na to, ale neřeknou ti už jak a pořád samozřejmě melou to celoevropské řešení, přičemž od té doby, co byla schválená Lisabonská úmluva a víc pravomocí se přesunulo ze strany členských států na tu bruselskou centrálu, tak od té doby to jde cugrunt, čím dál tím hůř. A zase jsem si vzpomněl, já mám hrozně rád ty vtipy, tak si dovolím jeden nekorektní, když si ho říkal Zdeněk Izert, když četl tu zprávu, říkal, česká vláda projednala zprávu o stavu ekonomiky v České republice a Evropské unii, zkonstatovala, že s ní v podstatě souhlasí, pouze poznamenala, že cugrunt jsou dvě slova a v prdeli se píše měkké i. A prostě tenhle vtip jako dokonale platí na současnou Evropskou unii. A já prostě nevěřím žádným celoevropským řešením, protože ta celoevropská řešení neprosazují zájmy všech lidí v Evropě, prosazují zájmy Německa, převážně Německa. A vlastně ta Evropská unie, ten Brusel se stal nástrojem Německa, jak znovu ovládnout Evropu. Prostě to je evidentní fakt, kdo to nevidí, tak je blázen. A to už není prostě o nějakých jednáních, to už je všechno o čistém vydírání. A kdokoliv přijme euro, tak už ho mají definitivně v hrsti. Definitivně v hrsti. Giorgia Meloniová nemůže dělat ty věci, které by chtěla dělat jenom proto, že v Itálii mají euro. A když ji prostě zavřou kohoutek, tak Itálie do 2 měsíců zkrachuje. No a co se týče ještě Havířova, když jsem viděl ten pozdrav, tak bych chtěl jenom poprosit moc, jestli byste právě v Havířově volili kandidátku pro. Máme tam samostatnou kandidátku. V jejím čele je Martin Gara. Možná ho paní bude znát. Je to člověk, který je tam podnikatelem, který je od začátku s náma, od začátku nás podporoval, byl na všech demonstracích, kluk, který si dal můj billboard k sobě na zahradu a kvůli tomu přišel o městské zakázky. Prostě to je něco neskutečného. Okamžitě prostě mu nedali ani korunu z města. A je to jeden z nejpoctivějších lidí, kterýho já znám. Fakt, jako to je tak strašně poctivý, hodný kluk, že a neuvěřitelně jako srdcař. Takže já bych byl velmi rád, kdyby v Havířovští volili kandidátku pro v čele s Martinem Gareou. A pokud můžu, myslím, že to byla paní Zatloukalová, jestli se nepletu to jméno, jestli ne, tak se omlouvám. Ale každopádně, pokud můžete a budete přesvědčovat lidi kolem sebe, že tam máme kandidátku strany pro čistě složenou z našich lidí, v jejím čele je právě Martin Gara, pokud jim dáte hlas, tak za to budu strašně moc rád, protože to jsou opravdu lidi, kteří vás nesklamou. A to, co se tam dělo v Havířově, protože to tam známe s hejtmanem Bělicou a tak dále, ty různý zakázky a šméčka a tak dále, tak můžu říct, že Martin Gara teda opravdu jako si nevezme do kapsy ani korunu. Ten bude pro ten Havířov dejchat s každým jedním krokem, který ujde.
0: Tak děkuju. Ještě jsme zapomněli na evropské hodnoty, protože oni razejí hodnotovou politiku, ty druhý. A to posloucháš taky asi často.
1: Jako já víš co, prostě evropské, nic není vzdálenějšího od skutečných evropských hodnot, než je současný Brusel. Nic. Prostě to je, co jsou evropské hodnoty? Evropské hodnoty, základní evropské hodnoty jsou přece svoboda slova. Respekt vůči soukromému vlastnictví, vůči jinému názoru, debata, ne utlačování, žádný centrální plánování, ale soukromí podnikání bez dotací, bez toho, aniž by se tady řídila ekonomika z jednoho místa. To všechno ten Brusel popírá. Tady máš chat control, prostě šmírování, fízlování, kdy oni uvidí, pozor, oni uvidí i rozepsanou zprávu. Ty to ani neodešleš, ty jenom rozepíšeš zprávu a oni už budou schopni ji přečíst. To je velký bratr úplně v té nejčistší možný, nejkrystaličtější podobě. Do toho samozřejmě snaha totálním způsobem ruinovat demokracii a potlačovat jakýkoliv opoziční názor. Ať už prostě formou reputační likvidace nebo formou kriminalizace. To je fakt jako před tím rokem 89 všechny ty negativa, ten Brusel si vzal všechny ty negativa z toho období roku 89 a přidal další negativa. On si vzal z obou dvou těch dob, před rokem 89 a po roce 89 to špatný. A sloučil to v Ursulu von der Leyenu a ten její ensemble. A když dneska vidíš, já se musím smát, když v Rusku je soud, který na základě podnětu strany Rodina, to je taková pravicová strana tam, velmi konzervativní, zakázal účast ve volbách straně Jabloko. A samozřejmě tady se to dělá, že to je jediná strana, která chce mír na Ukrajině, ale ten podnět byl na základě toho, že je financovaná ze zahraničí, což se v Rusku nesmí. A já tomu tleskám. Já si myslím taky, že žádná politická strana v České republice by neměla být financována ze zahraničních zdrojů. Žádná. Jo? Protože pak už vždycky je to, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A tam prostě ten soud teda řekl, ano, my ji vylučujeme, protože porušila zákon, dostala finance z jiný země. A ta strana Jabloko se odvolala, teď se čeká na nějaké odvolání. A tady z toho prostě všechny média dělají, jaká je to totalita, jak prostě zase Putin si to určitě zařídil, strana, která má preference asi 7%, a to je ještě fandí. Jak si to prostě Putin zařídil a tak dále. Ale to, že Zelenský na Ukrajině zakázal 19 politických subjektů a 3 televizní stanice opoziční, které hlásili něco, co jemu se nelíbilo, jednu dokázal zavřít za hodinu, jo? Já jsem říkal v jednom pořadu Máte slovo, že jsem si psal s Dianou Pančenko, což je ukrajinská novinářka, oni, a ta je proruská. Diana Pančenko dostala několik mezinárodních cen a byla prostě vyhlášená v roce 2020 už za Zelenského 7. nejvlivnější ženou Ukrajiny. Prostě skvělá novinářka. Samozřejmě dneska ji tam úplně totálním způsobem degraduje. Ale co chci říct, v Rusku prostě se vyloučí, ne že se zakáže ta strana, ona se vyloučila z voleb, protože prostě v tom volebním cyklu porušila ty pravidla ohledně financování stran a je to největší totalita. Jo. Zelenský zakáže 19 politických subjektů a 3 televizní stanice, jednu vypne za hodinu po zahájení vysílání, za hodinu. Žádným soudem, dekretama, svýma dekretama, jo, podepíše na shledanou, žádnej soud, žádná možnost odvolání. A to je lídr demokracie, jo. To je lídr demokracie. A pak se podíváš do západní Evropy a říkáš si, tak tady se snad nic takového nemůže stát. A vidíš, že prostě v Německu chtějí zakázat AfD. Jo. A to není strana, ale která má 7%. To je strana, která dominuje průzkumů a prostě v některých státech, v tom Sedenu má, z těch spolkových státech má přes 40%. Jo. A do toho přijde to, že v Sasku-Anhaltsku teď rozhodnul odvolací soud v Magdeburgu, to je ten vyšší správní soud v Magdeburgu, rozhodnul o tom, že členům a příznivcům AfD můžou státní orgány odejímat zbrojní průkazy. To si nedělám legraci. Oni prostě říkají, že příznivci strany, která je extremistická, která prosazuje vytvoření Německa na etnologickém základu původních Němců bez migrace a bojuje tvrdě proti migraci, takže porušuje demokratické hodnoty, je extremistická a tudíž každý příznivec je v podstatě potenciální extremista. Takže v tomhle státě, v Sasku-Anhaltsku, můžou momentálně, kde má právě ta AfD přes 40%, to znamená jinými slovy, tam volí skoro každý druhý, tak můžou členům a příznivcům AfD bez dalšího, neudělal si nic, jenom řekne, že jsi člen AfD, můžou ti odebrat zbrojní průkaz. To je demokracie.
0: To je podle těch evropských hodnot.
1: To jsou ty evropské hodnoty, jo. A samozřejmě no. V Evropském parlamentu chtějí zakázat frakci ESN, Evropa suverénních národů, kde je právě AfD, kde je i SPD. A to na základě toho, že zase je, přesně jak jste říkal, jo, je proti, nebo nedodržuje ty evropské hodnoty, jo. To znamená, není v souladu s evropskými hodnotami, a taky prostě chtějí zakázat, ale oni to chtějí zakázat hlasováním těch ostatních stran. To je prostě jak my, kdybychom přišli do parlamentu příští týden, řekli bychom, Piráti mají blízko k Antifě, tak jdeme hlasovat o tom, že zakážeme Piráty. Prostě to by se tady úplně rozstřelil svět a všichni by metali kotrmelce v mainstreamových médiích. Ale v Evropském parlamentu o tom vážně uvažují. Ten podnět už je podaný. Jo? Ten podnět už je podaný, bude se o tom hlasovat. A já jsem přesvědčený, že to ESN zruší a tím pádem přijde o ten příspěvek asi 2 nebo 3 milionů euro, který mají dostat za ty volby. Prostě tohle jsou ty evropské hodnoty. Nelíbíte se nám, tak vám zakážeme? Každý, kdo prostě volí jinak, než my chceme, tak mu sebereme zbroják? Jo, v tom Německu oni nebudou brát, prosím tě, pěkně ty mačety a ty nože těm migrantům. Oni seberou zbrojáky těm původním Němcům, kteří se chtějí prostě před tohle invazí bránit. To je něco neskutečného. To je,
0: no
1: to,
0: nějak to, musíš, to je realita, musíš tu násilí snížit, no.
1: No to takže to je prosím tě pěkně, jak kdyby ještě ženským začali odebírat petrový spreje tam. Jako. To už jenom čekám, kdy to přijde, protože přece je to kulturní obohacení z té Afriky je natolik jako krásný a vzácný, že bychom všichni za to měli být rádi.
0: No to je tak, jako už víme, přece Kalergi to napsal naprosto jasně. Že ty německý ženy se mají mísit teda s těma nově příchozíma, že jo? Takže jako pepřový spreje budou moct použít pouze proti bílejm.
1: To je opravdu jako směšný a to jsem jenom vyjmenoval pár příkladů, ale prostě evropské hodnoty je jako spojit výraz evropské hodnoty a Brusel do jedné věty, to je oxymoron, to nejde. To nejde, to je absolutně nesouladný, protože prostě Brusel je absolutním opakem evropských hodnot. Brusel pošlapává evropské hodnoty, na které byla tradiční Evropa vystavená, který jsme znali ještě my, který pamatujeme to období těch 90., kdy to opravdu byla svoboda se vším všude.
0: No tak Evropská unie má svoje evropské hodnoty, jo. Já si myslím, počkej, kdo to byl, abych teďka nekřivdil, ale myslím, že Alexander Vondra nebo další jakovýhle specialisti, který už jako dlouho se pohybují v tom veřejném prostoru, že vědí, tak někdo říkal, že právě na obranu těch evropských hodnot a té demokracie prostě musí ustoupit i ta svoboda slova, aby náhodou ta demokracie

0: informace. A říká, no třeba, že virus vzniknul v laboratoři ve Wuhanu. Uměle. A já říkám, počkejte, tak teď jako pojďme dát stranou, jestli je to pravda nebo lež. Můžeme se bavit o tom, že to je jedna z variant. Vy budete tvrdit, že to přeskočilo z netopíra na člověka, že prostě virus nějakým záhadným způsobem překonal 800 tisíc letý vývoj a prostě někdo tam sehrál netopíra, na něj to skočilo. Já budu tvrdit, že se tam prostě dělal gain of function research a že to z té laboratoře uniklo, což dneska víme, že už i Anthony Fauci měl ve svém zápisníku. A moc se těším na nový dokument o covidu, protože to potvrzuje i pan slovutný Primula, tak to jsem fakt zvědavý, jak Seznam bude argumentovat u toho soudu. Ale ta realita je taková, že já říkám, řekněte mi prosím vás, v čem je to proruský? Já tomu nerozumím. Jako, v čem pomůže Rusku to, jestli ten virus byl vyrobený ve Wuhanu v laboratoři, anebo jestli jako přeskočil z toho netopíra? Ona říká, vy tím podlamujete důvěru v naše státní instituce a v naše demokratické zřízení. A to už jsem prostě nevydržel. A zeptal jsem se, jestli je normální. Protože já se říkal, takže jako, když naše instituce budou lhát, tak my nemůžeme říkat pravdu, protože bychom tím podlamovali důvěru. To prostě, to jsou opravdu lidi, kteří jsou jako založením myšlenkově. To jsou fašisti. A bez legrace, bez jakýkoliv nadsázky. Oni prostě jsou přesvědčení, že je jenom jedna možná oficiální linka. A kdokoliv ji zpochybňuje, tak je prostě dezolát, dezinformátor a je to prostě proruský agent. Jo. To je nejlepší, protože to funguje samozřejmě na první dobrou, na první signální. Oni se fakt jako definitivně zbláznili. Oni nejsou normální ani trochu. A já se na ten soud jako strašně těším, protože to bude jako ukázka. Mně už to stálo strašný peněz vůbec to připravit ten soud, protože to je spoustu důkazů a všeho. Ale z mýho pohledu prostě já to dělám jako kvůli principu. Jo. Já tam nechci ani žádný prachy. Já chci prostě kvůli principu dokázat to, že tady nemůžou tyhle ti šmejdi psát o každém, že je proruský dezinformátor, aniž by k tomu měli jakýkoliv důkaz. Prostě podle nich je proruská dezinformace to, že virus SARS-CoV-2 vznikl v laboratoři ve Wuhanu. To, co dneska říkají v Americe v Senátu, to, co měl Fauci ve svém deníku, to, co dneska říká Roman Primula, tak podle Cirokovi je to proruská dezinformace.
1: A tady vidíš, že ten Putin má prsty všude, že už ovlivnil i ten americký Senát.
0: To je jednoznačně. A podle mě i kvůli němu je sucho tady. A dneska kvůli němu začalo pršet. Jako prostě, to fakt je, oni to dělají tu politiku a ty média dělají to zpravodajství a publicistiku, jak když Jirka Babica vaří, jo. Nevíš, co tam máš hodit, nemáš nic doma, hoď tam Putina, to zafunguje. Vždycky tam hoď Putina, ten může úplně za všechno.
1: A když nepomůže Putin, přisyp tam trochu Babiše.
0: A přesně no. Tak, jako to je, tím se to dokořenuje.
1: Ano, za všechno.
0: A já za sebe prostě říkám, já prostě odmítám vnímat svět jak pohádku, černobílou pohádku, kde jsou ty hodný a ty zlí. Prostě všude, všechny státy na světě mají horší politiky, lepší politiky. To není o těch státech, to je u toho, kdo je zrovna taky u moci. Já můžu Trumpovi vyčítat ledacos a taky mu vyčítám zejména to iránský dobrodružství nesmyslný. Ale je to pořád tisíckrát lepší, než kdyby tam byla Kamala Harris. Já bych mnoho věcí v naší vládě dělal jinak, než je dělá současná vláda. Mnoho věcí bych dělal jinak, rychlejc, efektivnějc, radikálnějc. Ať už se to týká těch větrných elektráren, ať už se to týká ukrajinské migrace, ať už se to týká migračního paktu a tak dále. Green Dealu samozřejmě. Ale furt je lepší, o 1000000% lepší, když prostě vládne Babiš, než když vládnou Fiala. Jasně, my máme nějaký názory, které jsou jiný, ale dostali jsme na to 7,8%. Ano, dostalo 35%. Kdyby to bylo obráceně, tak hold, ty věci běžejí trošku jinak, jiným spádem. Ale to je prostě demokracie, takhle voliči ty karty rozdali. To znamená, můžeme mít výhrady vůči všem těmhletěm lidem, ale já prostě odmítám vidět ten svět, jakože ty jsou ty zlí a proti ním budeme válčit a budeme na ně cenit zuby a budeme prostě zbrojit ideálně zálohovýma faktorama na F-35, protože to jako... Toho se Putin lekne nejvíce, když zamáváš těma zálohovýma fakturama, kdy ty letadla dostaneme za 10 let, kdy už budou totálně prostě nepoužitelný muzejní exponáty, tak těma zálohovýma fakturama těch se bojí on nejvíc, podle mě. A já jsem prostě člověk, který věří v dialog i s těma, se kterými prostě nejsme kamarádi. A to

0: že prostě zahraniční politika České republiky nemá být postavená na tom, koho si fanoušek. Jestli máš radši toho nebo onoho, jestli máš radši Rusko nebo Ameriku, nebo Německo, nebo Japonsko, nebo Čínu. Ta zahraniční politika, to prostě fakt jako nesedíš šálou na Baníku nebo na Spartě. Jo? Mně to tak připadá, že to mnoho lidí tak vnímá. Mnoho politiků to tak vnímá, jakože oni vždycky, tak komu fandíte? Jo? Jako, koho podporujete? A já vždycky říkám, no Českou republiku. Prostě naše zahraniční politika nemá být o tom, jako, komu s čí šálou budeme mávat nebo s čí vlajkou budeme mávat. Zahraniční politika má být o prosazování našich národních zájmů v dialogu s těmi partnery. Náš národní zájem je zcela jistě mír. Jo? Ten bychom měli prosazovat s každým, s kým se budeme bavit. Náš národní zájem je diverzifikace exportu našich podnikatelů, aby nevyváželi 80% věcí do Evropské unie, protože když jsi závislý na jednom odběrateli, tak je to obrovský podnikatelský riziko, protože jakmile ten odběratel padne a ta Evropská unie je na nejlepší cestě padnou, tak padneme jimi. To znamená, čím víc budeme diverzifikovat, čím víc budeme podporovat naše podnikatele, aby byli schopni dodávat do Číny, do Afriky, do Indie, kamkoliv jinam, i klidně do Ameriky, tím lepší to pro nás bude. Náš zájem je zcela jistě bezpečnost. To znamená, že pro mě největší ohrožení v tuhletu chvíli nejsou ruský orešníky, pro mě největší ohrožení České republiky jsou migranti, a to nejenom ty z Ceuty, ale prostě ty, kteří nás tady zahlcují ze všech možných směrů, včetně migrantů ukrajinských. Říkám to úplně jednoznačně jasně. To je pro mě to největší ohrožení. A zase, proč to říkám, proč to tak beru? Protože já nevím za poslední 4 roky, že by tady jako Putin zařídil, že by někoho zabili nebo znásilnili nebo někomu něco ukradli. Ale znám stovky a tisíce lidí, kteří byli okradený Ukrajincema. Znám lidi, kde došlo ke znásilnění ze strany ukrajinských migrantů a kde došlo k vraždě ze strany ukrajinských migrantů. Znám současný případ, kdy prostě ten ukrajinský migrant hodí zápalnou láhev molotová, hodí na zeď rodinného domu v noci, kde tam spí 2leté dítě. A oni mu dají podmínku za poškozování cizí věci. Jako to se ten soud zbláznil. Takže, aby se vrátil z této odbočky zase zpátky na hlavní trasu, pro mě prostě zahraniční politika není o tom, komu fandím. Mě, když se zeptáš, jestli fandím víc Rusku, Ukrajině, Německu, Americe, tak já ti na to neodpovím, protože mě to nezajímá. Mě zajímají naše zájmy, zájmy našich lidí, to, aby prostě měli lepší život. A ta zahraniční politika je tady od toho, aby tyhle naše zájmy prosazoval právě v dialogu s těmi partnery. A tohle je prostě můj pohled na celý fungování České republiky, zatímco prostě ty opozičníci ty to berou jako tak, že si vezmou tu modrožlutou vlajku a takhle tam mávají a u toho řvou jako sláva Ukrajině, případně prostě říkají, že Evropská unie je ta nejlepší a všichni ostatní jsou zlí a špatní a měli bychom prostě s nima bojovat a připravovat se na válku s nima. Tak já to takhle nevnímám, já nejsem prostě přiblblej fanoušek, já jsem člověk, který je tady k tomu, aby reprezentoval zájmy našich lidí a prostě ty budou reprezentovat jak uvnitř toho státu, tak i v rámci té zahraniční politiky. To je absolutní základ a kdokoliv to vidí jinak, tak podle mě vůbec nepochopil to, o čem zahraniční politika je.
1: Přesně tak, je to dialog prostě a faktem je, že v Evropské unii nás žádný jako nový exportní příležitosti nečekají, že?
0: No tak já vždycky říkám, skoro já tady teď tu tabulku nemám, jo, ale úplně jedna jediná je graf za všechny. Všechno ostatní jsou zbyteční grafy. Podíl HDP jednotlivých kontinentů na celosvětovým HDP. V roce 2004, možná bych to našel tady někde, nevím, asi by mi to trvalo chvilku. Podíl v roce 2004 na celosvětovém HDP Amerika, Evropa a Čína začínaly zhruba stejně. Měli zhruba stejný procentuální podíl na celosvětovém HDP v roce 2004. Od té doby Čína udělala tohle, Amerika je zhruba na svým a Evropa udělala takhle dolů. Totální kandahár dolů. Tak to je prostě tabulka, která hovoří za vše. Kdybychom dneska odečetli ten zbrojní průmysl, který jede na dluh, tak Evropa bude v podstatě celá v minusovém trendu, to znamená, bude klesat její HDP. A ta válečná ekonomika jako nevede k dobrým výsledkům. Prostě když si půjčuješ na to, abys vyrobil traktory, tak je to dobře, protože ty traktory ti umožňují efektivněji a rychleji obdělávat půdu a tím pádem zvyšovat produkci potravin a rostlin a tak dále a tak dále a ta ekonomika stoupá. Jo? Takže prostě půjčit si na traktor je fajn. Půjčit si na tank je k ničemu, protože ten tank reálně, ano, to je zhruba to, co jsem říkal. Jo? Když se podíváš na rok 2004, tak jsme na tom byli zhruba stejně a teď se podívej, kde je Čína, kde je, a kam jde prostě celá Evropa.
1: Jo, tohle ten jsem v rychlosti našel, jenom je to jenom do roku 23. Určitě po dalším hledání bych našel. Bohužel ty křivky padají prostě v náš neprostor. Furt. Tak.
0: Je to absolutní průšvih a prostě tohle by měl být náš hlavní zájem a druhý náš hlavní zájem by měl být to, abychom udělali něco s porodností, protože jestliže jako nezvedneme porodnost a budeme mít dál 1,3 dítěte na jednu matku, tak to tady všechno, o čem se bavíme, je úplně zbytečný, protože tady prostě za 50 let jako nebudeme. Takže to jsou prostě dvě nejdůležitější věci, které já vidím jako naprosté priority a nechci prostě jenom řešit pěnu dní, že je teď sucho, no tak teď bylo 14 dní sucho, teď bude zase 14 dní pršet. No. Tak jako, já samozřejmě nechci to podceňovat, ale myslím si, že prostě jak si řešit to nějakýma Green Dealovýma opatřeníma, poslouchat tady oxfordský experty. Já teda daleko víc věřím zemědělcům, kteří spravují tu půdu a ten statek po 3-4 generace a přesně vědí, jak zadržet vodu a jak s ní hospodařit. Takže když budeme méně stavět větrných elektráren a více starat o naši půdu, tak to s tím suchem určitě bude lepší, než když budeme platit emisní povolenky. Tím jsem si vcelku jistý.
1: Takže myslíš, že když zvedneme emisní povolenky, že nám to nepomůže jako zadržet víc vody v krajině?
0: Myslím, emisní povolenky to je lék na všechno. Když je sucho, tak je to lék na sucho, když prší, tak je to lék na mokro, když jsou povodně, tak je to lék na povodně. Prostě emisní povolenky jsou přece geniální vynález. To je geniální vynález. Ty se dají použít úplně na všechno. Jakákoliv změna počasí, tak se řekne, že to je klimatická změna. Dřív, jestli si pamatuje, se říkalo globální oteplování. A to je blbý, že? Protože to jde použít jenom, když jako je teplejc. Ale klimatická změna, to jde použít na všechno. To jde použít úplně na jakýkoliv stav, na jakoukoliv změnu. A vždycky řekneš, podívejte se, klimatická změna. Takže místo globálního oteplování už je klimatická změna. A realita je prostě taková, že já jsem to říkal několikrát a pokusím se to ještě zjednodušeně říct znova. To je prostě pořád systém církevních odpustků. Jo? Ta církev to tehdy vymyslela dokonale, díky tomu taky fantasticky zbohatla a je nejrozšířenější tady církví široko daleko. Prostě to nebylo o tom, že lidi chtěli být bohabojní a chtěli žít v souladu s Bohem. To bylo o tom, že se báli, že přijdou do pekla. A cokoliv si proved, jakýkoliv hřích si proved, tak stačilo koupit si odpustek. Ono to sice nemělo s Bohem vůbec nic společného, ale ty církevní chrámy, ty rostly člověče jak houby po dešti. To byla nádhera, co dokázali postavit za ty prachy z těch odpustků. Když Gutenberg vynalezl knihtisk, tak nejvíce netiskla Bible, nejvíce tiskly odpustky. To je prostě z té mašiny, jak na běžícím pásu. A samozřejmě dneska emisní povolenky je úplně to samý. Jo? Prostě vy jste hřešili proti přírodě, to je ty plasty a to spalování uhlí a to spalování plynu a to všechno špatné, co vy děláte, tak to je, když si koupíte prostě tu emisní povolenku, tak to je, když si kupujete ten odpustek, protože tím se vyviníte a pomůžete ty klimatické změně, že už nebude tak drastická. To samý byla vakcína, jo. Vybudování strachu, vy všichni umřete a když neumřete vy, tak umřejí vaše rodiče a prarodiče, takže se musíte naočkovat. 71 miliard euro v prachu. No a to samé je samozřejmě se zbraněma. Vytváření strachu z Putina zaútočí, za 4 nebo za 5 let zaútočí. Nikdo neví, jestli tam Putin za 4 za 5 let bude, ale všichni vědí, že za 4 nebo za 5 let zaútočí na NATO. Nevím, proč by to dělal, to by musel být fakt úplný blázen. Protože by prohrál, prostě by prohrál. A situace je taková, že prostě tady všichni říkají, teď už to není 70 miliard, teď už je to 700 miliard. To znamená, kupte si zbraně za 700 miliard a vykoupíte se z toho strachu. Jo? Už to bude, už, když zaplatíte těch 700 miliard euro, nebo u nás v našem případě příští rok 200 miliard korun na zbraně, 200 miliard korun. na zbraně, přitom bychom mohli dát do zdravotnictví, do vzdělávání, mohli bychom dát do sociálních systémů, mohli bychom prostě přidat našim důchodcům, invalidním důchodcům, mohli bychom pomoct našim firmám, mohli bychom pomoct rodinám s dětma, samoživitelkám. Ne, prosím tě, my si za to koupíme to železo, který nám bude rezivět někde ve skladech, protože díky tomu se Putin bude bát a nezautočí na nás. To jsou prostě ten systém emisních povolenek, systém nákladů na zbraní, systém vakcín je úplně totožný jako systém církevních odpustků. Lidi se vykupují ze strachu. A ten základ je v tom přestat se bát, přestat tuhle tu hru hrát a říct, já se nebojím klimatické změny. Tahle planeta fakt neschoří. Jo? Před 20 lety jste říkali, že už nebudou Maledivy, že už budou potopený, že už nebudou existovat. Pořád tam můžete si zajet na dovolenou, prostě jste lháři, nic jiného. A oni samozřejmě to posunou a vždycky říkají, teď za 20 let už nebudou Maledivy. A já myslím, že budou ještě za 100 let a za 200 let tam ty Maledivy pořád. A místo toho, abychom prostě my platili ty emisní povolenky, tak bychom si na ty Maledivy mohli pomalu zajet. Protože prostě to jsou tak obrovský peníze, který připravuje státní rozpočet. A mimochodem, my platíme za emisní povolenky 19x víc než Německo a 30x víc než Švédsko. My, Česká republika, my platíme nejvíc v Evropě. Přepočtu prostě, jenom to spočítal Varšavský ekonomický institut, jo, který dopočítal, že my platíme nejvíc a Poláci druhý nejvíc.
1: Takže, a v tom případě ale by jsme měli žádat, aby teda sem dovezli tu vodu.
0: Ne, to je čistá okrádačka. Platíme
1: takovýhle prachy.
0: Mě vždycky prostě tam, ten problém je v tom, že ty emisní povolenky fakticky už nejdou zrušit. Nejdou zrušit proto, že veškeré německé banky, investiční fondy a penzijní fondy do nich dali peníze a velký peníze. Spekulovali na růst, což jsem samozřejmě vyplatilo, protože prostě dneska je emisní povolenka 7x dražší, než když se prodávala původně. A kdybyste to dneska zrušil a ty emisní povolenky, protože už všichni vědí, že to je zlo, jo? Že to je prostě blbost, že to brzdí evropskou ekonomiku. Kdyby se zrušil a padlo to na nulu, tak ale jako příští měsíc nemají německou penzi. A nemají státní zaměstnanci, nemají výplaty. To je prostě, to je konec. To je game over. Oni se do toho natolik ponořili a dali do toho tolik peněz, že to reálně prostě, kdyby dneska někdo přišel a řekl by, Merz by řekl, já to ruším, tak ty správci těch penzijních pojišťoven by mu řekli, pane Merci, to je super, my vám gratulujeme, a ještě jestli byste k tomu teda dodal všem důchodcům, že příští měsíc nedostanou penzi. To, jako, to byste mohl k tomu doplnit. Takže to si nikdo netroufne udělat a proto říkám, že opakovaně ze znalostí všech těch věcí, které se na nás řítějí, RED 3, povinnost 42,5% do roku 2030 mít z obnovitelných zdrojů. Nesmysl, nedosažitelný. EPBD 4. Od roku 2028 všechny veřejné budovy budou muset mít nulový emise CO2. Nedovedej si představit, jak to bude drahý. Od roku 2030 všechny nově postavené soukromé budovy budou muset mít nulový emise. Nulový emise. Jinými slovy, jediný, čím můžeš topit, je tepelný čerpadlo. Tak to, až bude minus 15, tak přeju všem hodně štěstí při vytápění. A ještě víc štěstí jim přeju při placení faktury za elektriku. Že to bude neskutečný randál. To půjde do 10 000. A když si tohle všechno spočítáš, prostě ETS 1, ETS 2, RED 3, CBAM, Chat Control, EPBD 4, já nevím, co ještě, mohl bych tady jmenovat buchy, jak dlouho všechny ty jejich nesmysly. Migrační pakt samozřejmě. Tak ti prostě opravdu jako naprosto racionální úvahou vyjde, že už jako dost, že ta západní Evropa, ta Evropská unie už je pro nás přítěží. Už dávno není přínosem. Dávno je přítěží. Já bych byl strašně rád, kdyby myšlenka evropské spolupráce fungovala. Já jsem velký fanda spolupráce napříč zeměma. Ale tohle už není spolupráce, to je čistý diktát. To je čistý diktát, co oni předvádějí. A okrádání těch menších zemí ve prospěch těch větších. Takže já jsem prostě přesvědčený, že ta západní Evropa díky migraci, Green Dealu a všem těm nesmyslům se fakticky už jako zničila a už jako nemá šanci na obnovu. A proto jsem velký, velký propagátor spolupráce v rámci střední a jihovýchodní Evropy. To znamená V4 plus státy bývalé Jugoslávie, Rumunsko, Bulharsko a všechny tyhle státy, které mimochodem podle předpokladu mají mít nejvyšší ekonomický růst v příštích asi 5 letech. Albánie, Makedonie a tak dále. tak jsem přesvědčený, že tím, že tyhle země si ještě nezničily vůbec svoji ekonomiku a svoji demografickou strukturu migračním paktem a Green Dealem, tak tyhle země jsou budoucností Evropy. My teď buď to najdeme tu odvahu se odpoutat a odříznout od toho západu, nebo oni nás stáhnou pod tu vodu jako sebou, protože oni pod tu vodu jdou. To je dneska naprosto neodvratitelný fakt.
1: No, pravda je ta, že ale myslím si, že to Německo nás nepustí jen tak, jako, protože vlastně Česká republika je ta, která tam zajišťuje právě ten sociální smír, díky tomu, co my jim platíme, tak...
0: Jednoznačně, Petře, máš absolutní pravdu a proto já říkám, opakuju to pořád, že prostě příští 4 roky, a ne 4 roky ještě víc, jako příští období, nebude ve znamení boje proti Rusku, ale ve znamení prostě toho, že se budeme muset postavit proti té Evropské unii. A musíme najít politiky, kteří mají tu odvahu jet do toho Bruselu a být tam jak ten Orbán. Jo? Ne prostě tady říkat, tady se takhle být v prsa a pak přijet do Bruselu a tam sklonit hlavu a říct ano, paní von der Leyenová, jistě paní von der Leyenová. Prostě tam musíš přijet a říct už ne, už dost. A samozřejmě na tenhle ten moment musíš být dobře připravený. Jo? Nedá se jít jako do bitvy neozbrojen. A podle mého názoru ta nejlepší příprava je právě to spojení se s Polskem, Maďarskem, Slovenskem, třeba i Rakouskem, když tam vyhrajou svobodný FPE, Bulharsko, který jednoznačně má dneska národně konzervativní vládu, Srbsko, který je naším tradičním spojencem. A samozřejmě to třeba Srbsko není v Evropské unii, ale v momentě, kdy přijedeš do toho Bruselu a řekneš, přátelé, buď to se budete k nám chovat jako líp, anebo prostě my jdeme, tak a prostě vytvoříme si svůj vlastní ekonomický prostor, protože už na to jsme dostatečně silní, tak máš úplně jinou vyjednávací kartu, než když tam prostě přijedeš a řekneš, my tohle nechceme, a ta von der Leyenová ti řekne, no a co jinak? Co budete teda dělat, jako když my vám to nepovolíme? Ty řekneš, no nic, budeme dál u vás, protože prostě my neodejdeme, my jsme stabilní součástí Evropské unie a my budeme vždycky hájit Brusel. Tak ona řekne, tak naschledanou. Hodnej hujer nikdy nic nedostane. A ještě to převedu na příklad z manželství. Jako když budeš říkat svýmu manželovi, hele, nemlaď mě, nebij mě, nepodváděj mě. A on řekne, no a co jako? A ty řekneš, jako odejdeš ode mě, a ty řekneš, ne, neodejdu. Já s tebou budu dál, i když mě budeš mátit, i když mě budeš podvádět, i když mě budeš zajíbat. Takže tak co?
1: Ne, tak ale apeluješ na tu lepší stránku, no.
0: Ne, prostě ty musíš přijít a říct, prostě my tady máme druhou variantu. My tady máme plán B, jo, protože dneska, když řekneš, přijedeš do Bruselu a řekneš prostě, já nechci emisní povolenky, já nechci tady migrační pakt, a nechci tohle. A ta Leyenová ti řekne, a co budeš dělat, jako, když ti řeknu ne? Řekneš, nic, nemám žádný jiný plán. Tak řekne, tak ahoj, tak nashledanou, měj se fajn. A prostě ty musíš mít ten plán B, že anglicky se tomu říká leverage, páka, na vyjednávání, abys prostě mohl v té Evropské unii něco vymoct. A to samý samozřejmě si dneska uvědomují Poláci, to samý si uvědomují i ty Maďaři, i ten prostě Maďar, byť já jsem samozřejmě fanda Orbána, ale ten Maďar pořád není jako úplná loutka toho Bruselu, dá se s ním jednat. To sami si prostě uvědomují dneska ty Bulhaři, kteří naběhli na strašnou léčku, když si přijali to euro. A spousta dalších zemí, které dneska mají to vidění úplně stejný a budou prostě připravení se do toho zapojit. A já myslím, že Česká republika by měla být tahounem společně s Polskem tohohle projektu suverénní střední Evropy, kde bychom si vytvořili vlastní ekonomický prostor.
1: Určitě, protože tohle to je víceméně dneska jako jediná šance, no, udělat se pro sebe a být dostatečně ekonomicky silný, jak říkáš, a dostatečně velký. A ono vlastně v Unii, že jo, se to, v současné Unii se to pořád počítá podle počtu obyvatel, že jo. Kolik zastupuješ lidí, takovou máš sílu. Takže když se Česká republika domluví se Slovenskem, Maďarskem, Polskem a Rakouskem na konkrétní věci, alebo s někým, já nevím, zbývalým.
0: Bulharsko, Rumunsko, jo? Bulharsko, dalšíma, Rumunsko, velký země.
1: Tak prostě už v tu chvíli máš lepší vyjednávací pozici, protože zastupuješ prostě x států, který mají už nějakou sílu a tohle je potřeba prostě budovat. Proto Unie zlikvidovala V4 jako takový, že ho znefunkčnila. Jo, to jsou ty evropské hodnoty tam A ty je potřeba hájit, no.
0: Proto byla rozložená Jugoslávie, že? Protože Jugoslávie by byla velmi silný stát dohromady, no tak jako to, že prostě tam byla ta občanská válka, všechno to, co se tam stalo, to, že se uměle vytvořilo Kosovo, no to jako nebylo, že se to stalo. To prostě samozřejmě byl
1: pán. To dlouhodobě připravovalo, ano.
0: A celá ta situace je dneska prostě, jako, když to úplně zjednoduším, tak to, co, v jaký fázi jsme v současné době, to je pomalá smrt. Jo. To je úpadek, který vede k pomalé smrti. A my buď si budeme říkat, ještě to je dobrý a ještě to je dobrý. Až jako za 10-15 let už tím nepůjde dělat vůbec nic. A nebo teda jako riskneme tu operaci, kde samozřejmě bude bolet a bude to znamenat, že třeba 3-4 roky budeme na tom jako špatně, jo. Protože ten můj plán, který já jsem opakovaně představil, snížení daní, zjednodušení byrokracie, snížení cen elektřiny a tak dále, tak než se ta ekonomika nastartuje, rozjede, než tady začnou vznikat nový podnikatelský projekty, než diverzifikujeme ten export, než sem přijdou zahraniční firmy, které tady velmi rádi budou podnikat a stavět tady fabriky na čipy, protože čím máš levnější elektriku, tím víc těch firm tady budeš mít. Jo? Z toho Tajvanu stojí ta fabrika v Drážďanech a ne u nás, protože u nás prostě dražší elektrika. Tak bude třeba přechodný období 3-4 let, kdy to prostě ten deficit bude klidně přes 500 milionů. A já to klidně těm lidem řeknu. Tohle je přechodný období, kdy prostě to musíme přežít a budeme zadlužovaný. Ale druhá věc je, a to je zase součást toho mýho plánu, já chci ten státní dluh si nepůjčovat u zahraničních bank. Já bych byl a jsem absolutní zastáncem vydávání dluhopisů pro český občany a české firmy. Protože když dneska platíme na obsluhu státního dluhu, všichni to říkají 100 miliard korun, to je strašná částka. Je to strašná částka. Ale strašná je v tom, že míří do zahraničních bank. Že těch 100 miliard dáme pryč a nic z toho není. Když to, kdyby ten dluh drželi naši lidi, občani, firmy v dluhopisech a těch 100 miliard by zdal jim, tak oni by je zase do té ekonomiky rozpustili. Začali by podnikat, koupili by si další věci, přes DPH by se ti to znova dostalo do státního rozpočtu. Ty peníze by ti znova tam protekly. To samé je prostě státní zakázky. Ty, když to dáš zahraniční firmě, tak ona ti dodá ten výrobek, ale ty peníze jsou pryč. Když dáš český firmě ty samé peníze, tak ona ti to dodá, ale 50% z těch peněz se ti vrátí do státního rozpočtu, protože zaplatí zdravotní, sociální, DPH, všechny tyhle ty věci. A my se prostě musíme naučit hospodařit zase znova selsky a držet ty peníze tady. A ne je prostě posílat po celém světě, protože prostě si půjčujeme u těch zahraničních bank a těch 100 miliard dáváme pryč. Kdybychom těch 100 miliard dali našim lidem, tak to bude fungovat úplně jinak. A dám ti jeden příklad, a to je Japonsko. Japonsko má jedno z nejvyšších zadlužení vůči HDP na světě, přes 200%. Přes 200%. Ano, ano, ano. A proč nemá problém s ratingama? Proč nemá problém vůbec ničím? Protože drtivou většinu z toho dluhu, obrovského astronomického dluhu, drží japonský občané a japonské firmy ve formě těch dluhopisů. Tohle je prostě cesta, kde já bych nejradši celý ten státní dluh přefinancoval, aby jsme to nedlužili bankám, ale aby si to koupili naši lidi v rámci těch dluhopisů. To samé samozřejmě vydávat, já tomu říkám adresní dluhopisy, aby stát vydal dluhopisy třeba na výkup ČEZu. Jo? Všichni říkají, kde vezmeme peníze na výkup ČEZu. Tak teď já tady ti říkám, že když vydáme dluhopisy na výkup ČEZu v hodnotě 300 miliard, což je na to zhruba potřeba, tak do týdne to máme ve státní kase. Ty lidi si to strašně rádi koupí. Strašně rádi. A je to skvělá investice. Vykoupit ČEZ je skvělá investice. Protože prostě ty dividendy už nepůjdou 30% soukromým investorům, ale půjdou do státního. Z toho klidně splatíme ty dluhopisy v nějakém horizontu a budeme mít 100% ČEZu a budeme fantasticky na tom. Tak proč dneska jako děláme nějakou restrukturalizaci a tak dále? Pojďme to vykoupit přes dluhopisy našich lidí. Budeme jim třeba 10 let nebo 15 let platit 5% ročně, ale našim lidem, našim občanům, kteří to zase utratí tady samozřejmě převážně. A za 15 let máme 100% ČEZu, máme všechno splaceno a ještě máme spoustu peněz do naší ekonomiky. Takhle pojďme uvažovat úplně jinak než v současné době. To samý obrana, když už dáváme takový prachy, já teda bych dával daleko míň, ale budiš, když už dáváme takový prachy, tak pojďme to dělat jako Izraelci. Izraelci mají dvě velké zbrojařské firmy a s nimi dělají společný vývoj. To znamená, oni řeknou, my chceme vyvinout takovou a takovou techniku, zbraň, munici, já nevím co. My se zavazujeme jako ministerstvo obrany, že to od vás odebereme. Ale v momentě, kdy ten společný projekt dokončíme, tak chceme 10% ze všech prodejů, který uděláte do celého světa. No ale to je investice. Ty peníze se ti v tu chvíli vracejí. Není to tak, že vyhodíš za Leopardy, za BVPčka do Švédska a nemáš nic. Takhle máš investici, která si vrací ty peníze. A dneska tady máme silný zbrojařský firmy CSG, STV, Omnipol a tak dále a tak dále. A když se s nima na tomhle dohodneš, že nebudeš kupovat žádný tanky a BVPčka, že budeš prostě vyvíjet společně drony, protidronové obrany, protivzdušnou obranu, AI zbraně, jo? To je dneska obrovský moderní věc, jsou zbraně typu LOS, LAWS, které jsou prostě už na bázi umělé inteligence, kdy ta umělá inteligence je schopná vyhodnotit milion podnětů za jednu milisekundu a samozřejmě v tu chvíli obrovský účinná. Tohle pojďme vyvíjet. Za prvé budeme mít moderní zbraně, které opravdu budou skvělé na obranu proti komukoliv. A za druhý tyhle zbraně po nás bude chtít celý svět. A pokud my to vyvineme společně a stát bude inkasovat 10% z prodeje do veškerých zemí, kdo si to od nás bude kupovat, tak ty peníze se budou zase vracet do státního rozpočtu. Takže pro mě prostě ten základ je, pojďme investovat, ne vyhazovat prachy. Do současné doby ta politická reprezentace prostě řekla, tak si koupíme tohle, tamhle, tohle. Ne, všechno musí být investice. U všeho chci slyšet, kolik se nám z toho vrátí. Z každého výdaje chci slyšet, kolik se nám z toho vrátí do státního rozpočtu. Tohle je úplně nová filozofie.
1: No ne, tak počkej zase, tak tohle to přece už razila i Černochová a spol, že jo, když nakupovali pětkada předražený zakázky, kolik se jim z toho vrátí, to byla jediná základní otázka.
0: Tam byl jeden drobný rozdíl, Peťo. Oni analyzovali, kolik se jim vrátí do vlastní kapsy, ne do státního rozpočtu.
1: To je, jo, tam, aha!
0: To je takový drobný detail, to si možná přehlídnul. To měli zanalizovaný perfektně.
1: Ano, ano, to máš pravdu, tak... Faktem je, že těch věcí, kdyby člověk, jako kdyby to někdo vzal vážně a fakt začal myslet na stát jako takovej a ne na sebe, tak těch věcí by se dalo dělat opravdu obrovské množství.
0: Vem si jenom ještě jeden příklad, promiň.
1: Pojď.
0: Když tady Fialová vláda nabídla pobídku 10 miliard americké firmě onsemi na výrobu polovodičů, aby si postavili v Rožnově fabriku. Co za to? Teď si vem ten deal. Jo. 10 miliard korun jim dáme a oni se zavázali vytvořit 1000 pracovních míst. Jinými slovy 10 milionů korun na jedno pracovní místo. Mm-hmm. U většině těch pracovníků z těch 1000 pracovních míst, to jsou pracovníci ze zahraničí. Oni se dovezou, jo, svoje lidi. Takže pro český občany žádný přínos. Mají tady ještě daňovou výjimku, to znamená, nemusí po nějakou dobu platit daně a veškerý know-how patří jim. Tak jako proč těch 10 miliard dáváme? Já tomu absolutně nerozumím. Proč těch 10 miliard, jako na co? Že se tam postaví fabrika, když prostě nebudou tam placení naši lidi, když know-how nebude naše? Tak prostě proč těch 10 miliard nedáme české firmě na stavbu podobné fabriky, na polovodiče? Věř mi, že tady jsou firmy, které by to dokázaly postavit a zrealizovat. A ty peníze prostě se nám vrátí. Já to nechci platit Američanům. Proč? Nějakému oncemi. Mě to nezajímá. Já to chci, aby ty peníze zůstaly tady, aby je dostala česká firma a prostřednictvím ty české firmy, aby je dostali naši lidi na výplaty. Protože prostě samozřejmě takováhle firma dává velmi solidní mzdy těm svým zaměstnancům. A tohle je prostě základ, kdy my musíme zase prostě vidět ten svět českýma očima. A ne se tady podbízet, že Američani přijdou k nám investovat. No to je fantastický, že čím jsme si to zasloužili, že k nám přijdou ti božský Američané investovat. Jo. Ne, já chci české firmy, aby investovali v České republice. Chci, aby český miliardáři investovali v České republice. Ať už je to PPFka, ať už je to Tykač, ať už je to Křetínský. Oni by rádi investovali v České republice, oni žijou v České republice. Jejich děti žijou v České republice. Ale prostě problém je, že ten stát jim dává takové podmínky, že to nedává absolutně žádný smysl, aby investovali. Oni radši kupují prostě elektrárny a fabriky v zahraničí, než aby je kupovali tady. Tohle je prostě totální změna myšlení. To je vždycky to nejtěžší. Nejtěžší je změnit myšlení, ne jednoho člověka nebo jeden zákon. Nejtěžší je změnit myšlení. A to myšlení, které tady je prostě dlouhodobě postavené na tom, že stát je dojná kráva a že prostě můžeme vyhazovat ty prachy, kde se nám zlíbí, tak to musíme prostě změnit na to, aby jsme zase znova hospodařili s těma penězma prostě tak, jak hospodaří každý normální člověk. To znamená snažit se vydělávat a obracet je v našem státě s našima lidma, s naší rodinou.
1: Tak, k tomu Rakousku tady píše jeden z našich milých diváků, teď mi to uteklo, že už se tam nechali slyšet, že rakouské ženy by se měly zakrývat stejně tak jako v muslimských zemích, jako pro solidaritu.
0: V Německu teď v Berlíně na koupališti chtěli udělat koupací den jenom pro černochy.
1: Pátek.
0: Ano, v pátek. Nakonec to zrušili pod velkým tlakem a řekli...
1: Black teda, Friday.
0: Řekli teda, že by to bylo jako bezpečnostní riziko. A já nevím. Představ si, kdybys udělal koupací den pro bílý. Co by se stalo? To byste by udělali největšího nácka prostě ever. Prostě to bys byl největší nacista na světě. To bys byl druhý Hitler. Vy řeknete, tenhle odpoledne jenom bílí děti. Tak to mě připomíná jak hlášku z Mostu, rozumíš mi? Jo? To je absurdní. A prostě oni udělali jako koupací den pro černý děti a to je v pořádku. To je naprosto OK. To je rasismus na ruby. To vidíš každý jeden den. Kdy já už jsem předtím varoval tehdy v Americe, kdy začalo to Black Lives Matter a začali si tam plakát a tohleto. Já jsem sledoval americký fotbal, tam to začal ten magor Colin Kaepernick, který bych nejradši uškrtil toho chlapa. Obrazně řečeno samozřejmě, ať vlastně tady někdo nebere za slovo. A ten si tam začal klekat a teď všichni prostě z toho udělali Black Lives Matter. Jo. A to už prostě potom vedlo k tomu, že prostě, já nevím, byl basketbalový komentátor, který mu řekli, a jaký je váš názor na Black Lives Matter? A on říká, pro mě All Lives Matter, já to nerozlišu. Druhý den ho vykopli, že to je rasistický. All Lives Matter je rasistický. Black Lives Matter ne, ale All Lives Matter jo. A pak to už byly takové absurdity, jako že nějaký univerzitní zápas měl komentovat nějaký bývalý Korejec, který se jmenoval Lee, a protože měl stejné jméno jako generál Lee z civilní války mezi severem a jihem, tak ho prostě stáhli z toho zápasu, aby neurazili prostě ty multikulturní diváky jménem Lee. Jo. To už jsou totální absurdity. A už tenkrát to tam začalo a bohužel to pokračuje dál, kdy ta hyperkorektnost nás vede k tomu, že vlastně ničíme ten svět, jak jsme ho znali. Já nejsem žádný rasista, ale prostě odmítám to, aby tady fungoval rasismus na ruby, že vlastně budem říkat, že když tady přijdou ty jiní chlapci, tady neplatí, že když dáme prostě na plakát černocha s nožem a napíšeme prostě, že jsme proti migračnímu paktu, tak aby někdo prostě z toho udělal trestný čin, no to prostě to nemá, to je rasismus na ruby, úplně jednoznačné. Kdyby jsme tam dali blondiáka, modrovokýho blondiáka, tak to bylo úplně cajk.
1: Jo, to je normální. Vždycky, já se dívám, občas tady moje milá vždycky kouká na nějaký ten Myšlenky zločince a tam jako ten tým specialistů jako vykresluje ten profil, jo. A vždycky to je běloch mezi 30 a 40, jo, je to heterosexuál, jo, říkám, jo, to, jak oni vždycky udělají tu ten profil, tak já už to jako říkám před nima, takže, protože už vím, že jo.
0: Víme, kdo je pachatel.
1: Ano, už dopředu víme, kdo je pachatel, prostě, prosím tě, tady, Ludmilo, sorry, já než vemu tvůj komentář, tak chci poděkovat tady Baštulce 69, děkuji ti moc za příspěvek, píše, letos kvůli operaci nebudu v Příčovech, tak zatím aspoň takto, budu se těšit na přenos odtamtud a děkuji za ni, ať se všechno povede. Snad bez Pšenáka, no uvidíme. Pavel Sichra, děkuji ti tobě též za tvůj příspěvek a pomoc finanční. Martin Malma, díky opět, pánové, PBTV, stream a rozhovor. Díky, Martine. A tady Lamia, Libor Vítovi. EU vedení nám vše diktuje, ženou nás klidně do války za miliardy, nás klidně zadluží. Musí se hledat mír, nejde se připravit na válku proti sousedovi. A teď jako...
0: A oni, oni jenom, já k tomu dodám, oni nás nechtějí nahnat do války, oni nás tou válkou chtějí jenom strašit. Že jo? Prostě ten základ je, že prostě jim jde o biznis. Na prvním místě jde vždycky o peníze. A ta válka pro ně jako není dobrá. Jo? Oni jenom potřebují prostě neustále vytvářet ten pocit, že ta válka je za dveřma, že je za rohem, že prostě už tady bude, takže kdokoliv, kdo řekne, hele, ale já nechci dávat prachy na tanky, já chci dávat peníze do lepších jako nemocnic, aby jsme vylečili nemocný rakovinu. Teď prostě tam je obrovský efekt ty takový jako absolutního kolektivního nesoucitu, jo? Že prostě my si řekneme, no nás se to nedotkne. No dotkne. Jo? Já myslím, že každý z nás už zná někoho, kdo měl rakovinu, kdo ji trpěl, nebo minimálně ho za svůj život bude znát. A bude to někdo prostě blízký. To už je dneska prostě fakt. Ta choroba je tak rozšířená, že prostě se dotkne téměř každýho. A teď si vím, že kdybychom tyhle peníze vzali, tak jsme schopní prostě vyléčit z té nemoci neskutečnou řádku lidí, protože už dneska existují individuální léčby, imunoterapie a další věci, které prostě fungují ve Švýcarsku a dokážou zachraňovat lidi v naprosto bezvýchodných situacích, které tady prostě necháváme umírat pod paliativní léčbou. Tak si řekněte, jestli prostě každý z vás, jestli chcete dát 100 miliard na zbraně, anebo do toho zdravotnictví, který jednou může zachránit prostě vaše dítě, vaši manželku nebo vašeho bratra, vaši sestru. Jako. Přece ta úvaha je naprosto jednoduchá. Ty peníze do těch zbraní nezachrání vůbec nikoho. A protože samozřejmě takhle by uvažoval každý, tak se musí vytvořit to populární slovíčko narrativ, že Rusko na nás chce zaútočit. Protože kdyby tohle tady nebylo, tak s těma penězma do těch zbraní nebude souhlasit nikdo. Nikdo. Všichni budou říkat, na co zbraně, jako nejsme v žádné válce, nic nám nehrozí. Takže se musí vytvořit ten strach, ta panika. A v tu chvíli každý z nás, politiků, kteří říkají, ale my nechceme ty peníze prostě do zbraní, tak a vy hazardujete s naší bezpečností. Takže vy jste agent Putina, který chce, aby jsme byli nepřipravení na to, až na nás zaútočí. Prostě bez toho, že my se ubráníme tomu Putinovi, tak tady žádný zdravotnictví nebude a nebude tady vůbec nic, protože on nás obsadí a zničí. A už jedou tuhle tu přiblblou retoriku, že? Která je totálně prostě postavená na palici, nemá s racionalitou vůbec nic společného. Ale prostě na spoustu lidí to funguje, protože vyvolá ten strach. Jo. A proto říkám, prostě základ změny je zbavit se strachu. Pokud se budeme bát, jo, stejně jsme tady jednou, stejně všichni umřeme, do hrobu si to nevezmeme, tak se prostě přestaňme bát a pojďme jako začít žít beze strachu. Jakmile oni nás budou mít v tom strachu, v těch mřížích, virtuálních mřížích toho strachu, tak do té doby prostě my budeme dělat to, co chtějí oni. A ne, že oni budou dělat to, co chceme my. Takže prostě tohle je naprostý základ. A oni nechtějí válku. Oni chtějí jenom strašit tou válkou. Jo? Církev nechtěla satana na zemi. Církev potřebovala strašit tím satanem, že půjdete do pekla, když nebudete platit ty odpustky.
1: Takže... No dobře, no ale pozor, jako tady bych se zastal církve. Na rozdíl od Green Dealu, já jsem nepamatuju to, že by někdo se teda vrátil a reklamoval to, že peklo neexistuje.
0: To je pravda, tam je výhoda, ale tady to taky jako nemůžeš reklamovat, protože než se, to je právě ta genialita toho Green Dealu, že než se ta klimatická změna projeví, tak už tady nikdo z nás nebude. Takže už to jaksi nedokážeme zkontrolovat. Ono, když jako řekneš, že to nastane v roce 2060, jo, tak je to super, protože toho se pravděpodobně ani jeden z nás nedožije a už to jako nebudeme moc reklamovat úplně. Takže to je prostě trošku problém.
1: A druhá, ty politici, kteří to schvalují, že jo, ty prachy tam, tak už dávno nebudou ve funkcích. Ale je fakt, že já jsem, teď nevím, jo, myslím, že to bylo loni si Vidlák stěžoval tady jaro, že bylo nějaký studený a prostě tohleto. A v přímém přenosu, jak jsem na ně vybalil, říkám, no tak vidíš, tady máš důkaz, že Green Deal konečně funguje. Jo. A on úplně se zarazil, teď nevěděl, co na to říct, než jsme oba vybuchli smíchy.
0: Emisní povolenky konečně zabrali, jo, bylo studenější. Jo.
1: Ano, ano, tady je ten důkaz, konečně, plaťme ještě víc. Ale to je prostě, je to, jak říkáš, je to prostě tvorba prostě novejch model, nový víry prostě v pálení planety a už tenkrát vlastně ať to byl Šoroš, ať to bylo Světový ekonomický fórum a další, že jo, tak prostě říkali, mládež, musíte jejich pozornost přesunout právě k těmhle těm tématům, aby protestovali proti upálení se zaživa, aby protestovali za klima, že jo.
0: A všimni si, že geniální na tom je vždycky jakoby vytvořit jako toho nepřítele virtuálního, jo. Prostě
1: no, jasně.
0: Virus nevidíš, jo. Klimatickou změnu nevidíš, nemůžeš si na to šáhnout. Dřív byla, že moderní válka proti terorismu.
1: Toho taky nevidíš.
0: To, jako to je skvělý, válka proti terorismu. To můžeš zaútočit na koukoliv, protože určitě všude nějaký teroristi jsou. A vlastně vem si, že v té moderní historii neustále existovalo nějaké ohrožení. Jo? Nejdřív to byl prostě konflikt, studená válka, Sovětský svaz, že jo, versus Amerika a její blok. A teď prostě se to na konci těch 80. let rozpadlo. A co v tu chvíli? Že jo? No tak musel vzniknout tady Saddam Hussein, jo? Který prostě proti tomu bylo potřeba válčit. Pak prostě 11. září 2001, no tak válka proti terorismu, musíme obsadit všechny. A pořád byl někdo nějaký nepřítel, ten musí být pořád. Takže nejhorší, co se může stát vojensko-průmyslovému komplexu, je to, že nebude nepřítel. Že ty lidi řeknou vlastně, teď my ty zbraně nepotřebujeme. To je nejhorší, co se může stát. Takže pořád tady bude nějaký nepřítel, dokud my tuhletu hru s nima budeme hrát. Bohužel.
1: No a zase, že jo, vyhovuje to i médiím, protože palcový titulky o připravované hrozbě, která je, že jo, tak máš dneska extrémní sucho, teď teda extrémně prší, pak na podzim bude, že jo, extrémně foukat, jo,
0: a zimě bude extrémní
1: zima, ano. A co na to v lékaři, že jo, a když se připravují na sezónu. Ale pojďme tady, Alenka píše, dobrý večer, pane doktore, myslíte, že někdy dojde k tomu, že bude podána na Petra Pavla žaloba pro vlastizradu? Já mám pocit, že on může být velezrada, ne? Teď se nevybavuju, jestli vele nebo vlasti. Obzvlášť, jestli bude pokračovat svých prohlášení, které jsou proti zájmu České republiky. Já jenom připomenu, on tady vzývá, že jo, Habsburky, aby si nás zase jako vzali, že monarchie, měli bychom se stát monarchií, bude to skvělý. Druhák, aby jsme ztratili suverenitu v oblasti ekonomiky, což znamená, že
0: vzít si euro,
1: tak,
0: a ještě... prolomit Benešovy dekrety, přivítat tady sudeto německé Landsmannschaft, a samozřejmě absolutní třešnička na dortu vytvořit Spojené státy evropské. Že jo? Jako podle mě první prezident jakýhokoliv státu v historii, který usiluje o to, aby ten stát zanikl.
1: To nebylo. Už na něj dal někdo žalobu, protože tohle přece jako co jinýho ještě má jako udělat, než...
0: Teď musím právně.
1: Máš pravdu,
0: vlastizrada není, to není, je to velezrada. Vlastizrada je v trestním zákoníku a může se jí dopustit každý občan České republiky. Jo? Tím, že prostě zradí vás v době války a tak dále, nebo sabotuje nějakým způsobem ve prospěch cizí moci Českou republiku a podobné věci. Tam může buď to sabotáž, vlastizrada a tak dále. Ale prostě platí to, že vlastizrady se může dopustit každý občan. Prezident má absolutní imunitu. Prezident se nemůže dopustit žádného trestného činu, který je uvedený v trestním zákoníku. I kdyby zastřelil prostě člověka na ulici, tak nemůže být za to souzený. Jediný, čeho se může dopustit prezident, je takzvaný ústavní delikt, a to je velezrada, ne vlastizrada, ale velezrada. Ta není v trestním zákoníku, ale je v ústavě, jo, takže to je ústavní delikt. A ten problém je prostě v tom, že ten, kdo podává žalobu, jediný, kdo může podat žalobu, v tomhle případě je Senát. A o vině či nevině rozhoduje ústavní soud. Čímž zodpovídám otázku, že se to nestane, rozhodně ne za současný konstelace v Senátu a rozhodně ne za současný konstelace na ústavním soudu. Prostě nikdo jiný nemůže tu žalobu podat než Senát a rozhoduje o tom ústavní soud, takže prostě dokud bude mít pěti opozice převahu v Senátu, tak je to úplně zbytečná diskuze, protože i kdyby Petr Pavel tady říkal, že Česká republika má zítra zaniknout, zrušit a včlenit se do Německa, tak ten Senát samozřejmě na to žalobu nepodá. Ještě tam řada senátorů v čele s Vystrčelem mu zatleská.
1: No, ale já jsem hrozně rád, že jsi to takhle krásně vysvětlil. A tady na tom příkladě je vidět, jak je strašně důležitý mít naše lidi v Senátu, prostě vlastence.
0: Je to tak? Prostě Senát já vím, že prostě spousta lidí říká, že Senát je zbytečný a on jako v mnoha ohledech je zbytečný. Já s tím plně souhlasím. Jediný kredit, který jim dávám, ale teda velký kredit, že díky Senátu neprošla ratifikace Istanbulské úmluvy, což je teda jako velký plus. Tam jako bych jim za to zatleskal těm senátorům. To je taky jediný, kde tam ten zdravý rozum vyhrál. Ale problém je, že pro řadu věcí potřebujeme souhlas Senátu, ať se nám to líbí nebo ne. Senát my nemůžeme zrušit. Senát je v ústavě, to znamená, aby byl zrušený Senát, tak o tom musí rozhodnout sám Senát. Oni by se museli zrušit sami sebe, což se prostě asi nestane. Tudíž prostě se musíme smířit s tou situací, jaká je. A jakmile ten Senát je v rukou té opozice, tak třeba naše návrhy na to, abychom zakotvili hotovost do ústavy, abychom zakotvili právo platit korunou do ústavy, abychom zakotvili právo žít offline do ústavy, tak to neuděláme, protože pro jakoukoliv změnu ústavy potřebujeme i souhlas toho Senátu. Dokonce 3/5 většiny. To znamená, že prostě pro nás ten Senát je extrémně důležitý. A průšvih je ještě v tom, že zatímco sněmovnu vyměníš jednou za 4 roky celou, komplet, a můžeš ji úplně kompletně převolit, tak Senát měníš každý 2 roky 1/3. Jo? 27 obvodů, je jich tam celkem 81, 27 měníš každý 2 roky, to znamená celý Senát vyměníš až za 6 let. Takže my, když teď prostě prošvihneme tohleto období, tak ty senátory, který tam teď si 5 opozice protlačí, tak tam budou sedět 6 let, ať se nám to líbí nebo ne. Jo, tudíž prostě ty volby jsou extrémně důležitý, i když to prostě nemusí vypadat na první pohled, a můžeme si říkat, o co Senát, no je to strašně důležitý, protože to všechno, co my tady chceme prosadit, a právě třeba ta změna ústavy v těch oblastech, včetně toho, co udělalo Slovensko, jo, že manželství je svazek jednoho muže a jedné ženy, že je zakázaná adopce prostě dětí homosexuálními páry a tak dále a tak dále. To jsou všechno věci, které my bez toho Senátu nejsme schopni prosadit. Takže pojďte prosím k těm senátním volbám, je to extrémně důležitý. Tam, kde nemáme my naše kandidáty pro, tam podpořte kandidáty SPD nebo ANO, a ne, protože motoristi nestaví nikoho. Tak cokoliv je prostě lepší než ta současná situace, kdy nám tam sedí opravdu lidi, se kterými se nedá bavit absolutně o ničem.
1: Děkuju. Co říkáš, Jindro, tomu, že odebrali paní Pekové právo dělat znalecké posudky, sebrali pro ministerstvo spravedlnosti, sebralo doktorce Pekové razítko soudního znalce. Ano, bude líp s toto...
0: Mě to mrzí, já se to dovolím komentovat. Já jsem v době, kdy vlastně bylo podaný na to podnět, což byl podaný vlastně ještě za ty bývalý vlády. Ona vlastně, Soňa Peková, dělala znalecký posudek na Slovensku pro Petra Kotlára a na základě toho se podal prostě podnět na to, že by jim mělo být odebráno znalecký oprávnění. A já jsem přesvědčený, že ten podnět byl absolutně mimo, že byl prostě špatný. Ale ten základ je, že to ministerstvo zahájí proces, kdy pošle tomu dotyčnímu, v tomhle případě Soně Pekový, výzvu, aby se k tomu vyjádřila. A já tehdy, když jsem to zaznamenal, tak jsem Soně volal a nabízel jsem jí, že prostě budu zastupovat zadarmo, že za to nechci ani korunu, že prostě jsem přesvědčený, že to vyhrajeme, že jsem přesvědčený o tom, že vlastně jakoby došlo už ke změně i na tom ministerstvu, že už tam sedí normální lidi, kteří se prostě na to budou dívat jinak, ale že je potřeba, aby se k tomu nějakým způsobem vyjádřila. A fakt se mi přemlouval strašně dlouho a Soňa nechtěla. Říkala, že prostě ona se nechce s nima dohadovat přes to právní řízení a že prostě říká, pokud mě chtějí to razítko sebrat, ať mi ho seberou. Takže mě to mrzí, já bych býval za ní bojoval jak lev do roztrhání těla a fakt jsem za to nechtěl ani korunu, ale... prostě já, když tu plnou moc nedostanu, tak s tím nic neudělám. To tak je.
1: Dobře, byla to její volba, no.
0: Já snažím se jezdit. Ona má, Soňa má jiný prostě pohled na svět, jo. Chraň Bůh, že bych jí to vyčítal. Ona prostě má pohled, který je pro nás asi těžko uchopitelný, protože ona věří vlastně na to dobro proti tomu zlu a na určitý síly, který my třeba nejsme schopní vnímat nebo je nevidíme, ona prostě v to věří, já to respektuju a ona vlastně říká, já se s nima jako nechci na tyhle ty úrovni vůbec bavit, pro mě je to pod mojí úroveň. Jo, jestli mě chtějí to razítko vzít, ať mě ho vezmu, já ho vlastně k ničemu nepotřebuju a má prostě jiný pohled na svět, vnímá to z úplně jiný perspektivy, než to vnímáme my a znovu říkám, já to plně respektuju, fandím Soně, protože je to prostě odvážná žena, která tady bojovala, ale já jako můžu zastupovat a můžu v tom dělat jenom cokoliv, jakýkoliv kroky, jenom když mi někdo dá plnou moc, jinak ne. Prostě když mě oslovil tamhle pán jako z Chebu, tak jsem jel jako do Chebu zastupovat a vyhráli jsme to, protože udělal strašnou věc, že napsal Sláva Rusku, popel Ukrajině, tak to je u nás trestný čin, jo, prostě nepochopitelný. A snažím se těm lidem pomáhat, kde můžu. Soničce bych samozřejmě pomohl mile rád a nechtěl bych za to opravdu ani korunu, už jenom za to, co ona tady udělala pro nás, pro všechny v té době, ale ona to prostě vnímá jinak a mě nezbývá, než to respektovat a prostě smířit se s tím.
1: Jo, je to její volba prostě, takže tak to prostě je, no. Nedá se nic dělat.
0: Kdyby, myslím, nevím teď, jak je to rozhodnutí, jak je to fázi, kdy jí vlastně to dorazilo, jestli je to třeba tam ještě prostor pro odvolání, abych to strašně rád sepsal a porval bych se o to a jsem přesvědčený, že bych tam byl úspěšný, jo. Ale prostě ona se musí rozhodnout. To je prostě její život, její rozhodnutí, za to já za ní udělat nemůžu. Ale kdyby tu chuť měla, tak jsem připravený pořád samozřejmě se za ní prát jak eskimácký pes.
1: No, to já tady taky připomenu, že si spoustě lidem pomohl nejenom za covidu, ale i potom, když tady prostě byly ty boje o to, jestli nějakou nášivku nosit, nebo ne, jestli to je teda teroristický čin, nebo já nevím co všecko, když to bylo úplně jako vylomený z kloubů a ty si prostě šel proti zdi hlavou a bojoval se jako lev, jako.
0: Nejhorší je, že jdeš proti hlavou proti zdi pořád, jo, protože ta justice je zaběhlá v nějakých kolejích a vždycky, než měníš někde jako ty procesy v rámci té justice, tak to strašně dlouho trvá. Bohužel ty právní věci trvají několik měsíců, ne-li let, většinou let. A jako změnit myšlení, zejména prostě státních zástupců, jo, a ono to často je takovou tu metodou padajícího exkrementu, abych nebyl zprostý, že prostě už ty státní zástupci a policisti často i sami by to nestíhali, ale protože k tomu byli nucený už předtím do těch věcí ta zahajovat je, tak je zahajujou i teď. Ale je opravdu jako tragédie vnímat ten, pro mě teda je to neskutečně frustrující. Jo. Já musím říct, že politika je frustrující sama o sobě, ale právo je ještě víc frustrující. Protože když tam jdeš na ten soud a teď jako nestačíš kroutit hlavou, co jsou schopní tam jako vyplodit. Jo. A musím říct, že teda speciálně Praha je na tohleto jako extrémní. Jo. Extrémní, kdy já jako v podstatě, když jsem se soudil mimo Prahu, tak jsem vždycky vyhrál úplně jako s přehledem. Ale tady jako třeba ta kauza tý Martiny Bednářový, to mě do dneška jako budí ze sna, protože to, co já jsem si tam poslech, tak jsem si říkal, tak takhle se nějak cítili za tou Urválka. Ohrožení demokratického vývoje naší společnosti tím, že dezinformuje děti. No strašný, strašný. A teď prostě jezdíš po celé té republice, samozřejmě ono je to totálně nevděčný, protože jsi v rukou toho soudce, ale musím říct, že zase na druhou stranu, třeba teď právě když jsem byl v tom Chebu, tak ten soudce, který to soudil, byl excelentní. Excelentní, prostě to, jak dokázal ten rozsudek jako vypadnout, ono to bylo usnesení a to je jedno, to je formální věc, ale jak to dokázal prostě vystřelit, to odůvodnit, z patra, opravdu jako s perfektní strukturou, to by byla radost se soudit jako u takových lidí. Jo. Ale bohužel ten boj je strašně složitý, protože ono to ty lidi poznamená, i když jako vyhraješ u toho soudu. Jo. Já jsem zmiňoval tu kauzu těch dvou plzeňských kluků, který napsali na Facebook u toho 18-letého Ukrajince, který znásilnil a pokusil se zavraždit tu 15-letou holku, tak oni tam napsali, jeden napsal, že by zasloužil zastřelit a druhý napsal, že zastřelit a hodit do řeky. A oběma jim sdělili obvinění za podněcování trestní činnosti. A teď já jsem jel do té Plzně, ty policajti tam seděli, říkali, no my to nechceme dělat, ale máme to rozkazem, máme to pokynem, my to prostě musíme dělat. Já říkám, chlapi, ale jako vy nemáte doma dceru? Já říkám, já mám doma 15-letou dceru, tehdy bylo 15. Tady můj klient, který ho tady obvinujete, má taky 15-letou dceru. A vy? On říká, já taky zhruba to věku. Já říkám, tak si představte, kdyby to udělal vaší dceři. Jako to byste to tam nenapsal? On jenom jako pokejval. Říkal, no, jako to. Já říkám, já bych to tam nepsal. Já bych si prostě to s tím člověkem šel vyřídit sám, kdyby tohle někdo udělal prostě mojí dceři, jako prostě táta, který miluje, který prostě držel od narození v rukou a milovali celou dobu, od té doby, co se narodila, až do posledního dne, kdy vydechnu. A prostě jako tam seš a teď oni jim sdělej to obvinění a už to jde na jeho zaměstnavatele. Už se to dostane do jeho práce. Už o tom ví jeho rodina. Jo. Teď prostě nespíš, protože jako slušný člověk, který napíše jeden nějaký komentář na Facebook, tak jako není zkušený s tím, že chodí na soudy. A já mu stokrát můžu říct, nebojte se, to dobře dopadne, tohle prostě vyhrajeme. Když prostě každý den jdeš usínat s tím, jestli náhodou ti nedají podmínku nebo dokonce tě nezavřou, že přijdeš o práci, protože on byl třeba ve zkušební době a teď to tam přijde šéfovi na stůl, že je trestně stíhaný. Jo, to už tě ovlivní tak jako tak. Vždycky, když sedím v těch televizních debatách, A oni říkají ty, no tak vidíte, že tady spravedlnost funguje, že jste nakonec ho jako osvobodil. Já říkám, no ale vy si vůbec nedovedete představit, co ten člověk prožil do té doby. Ten rok a půl nebo dva roky, než jsme se dostali k pravomocnému rozhodnutí. Že prostě měl zkažený rodinný život, totální nervy, nespal, že to ovlivňuje celou jeho rodinu, jeho práci. Vy si to vůbec nedovedete představit, že tady prostě dva roky někoho stíháte a ničíte mu život každý jeden den. To, že já ho nakonec

0: a rozmlátím ti palici. Už se těším, adresu znám. Jo. Naprosto konkrétní, to není jako běžte někdo někomu něco udělat, nějaký výkřik na Facebooku. To je naprosto konkrétní, napsal za 3 dny budu u tebe s baseballovou pálkou, rozmlátím ti palici. Tak to dáš na policajty, to není trestný čin. To podle nich není trestný, protože Rajchlovi můžeš vyhrožovat smrtí. Nikomu jinému jako ne. A to není prostě o mně, já na to kašlu, to jsou většinou prostě lidi, kteří ti nikdy nic neudělají, protože to jsou zbabělci ve finále, oni umějí jenom psát na ten Facebook, ale ten problém je prostě v té nerovnosti toho práva, v tom, že trestný musí být to z obou dvou pohledu. Jo? Já teď jsem byl v tom Chebu, tak on napsal sláva Rusku, popel Ukrajině. A byl za to souzený. Kdybys to napsal obráceně, napsal bys sláva Ukrajině, popel Rusku, tak se nestane vůbec nic. A to už je špatně. Prostě to právo z hlediska národnosti, to znamená podněcování k národnostní nesnášenlivosti, nemůže rozlišovat aktuální politickou situaci. Prostě pokud podněcuješ k nenávisti vůči jakýmkoliv národu, tak bys měl být za to souzený. To znamená, musí to být platný v obou dvou verzích. A jestliže ne, tak v tu chvíli tady máme pokřivený justiční systém a něco tady jako kruci nefunguje. Ale to je potom prostě 1000 změn, které tady musíme udělat a tohle je taky ta změna v myšlení té justice a myslím si, že by bylo potřeba, aby tady ministr vnitra i ministr spravedlnosti vydali naprosto jasný pokyn, že tohle teda ne, že tohle do soudních síní nepatří, zejména teda jakoby z hlediska státních zastupitelství, protože prostě nejde dál pokračovat v tomhletom marazmu a v tomhle stíhání kriminalizace názoru, který se nehodějí jako někomu do krámu. To fakt jako nejde, já to absolutně odmítám. Bylo to tady za covidu a je to tady v ještě horší míře teď v té době ukrajinské. Strašně.
1: No někdo to ale jako podněcoval, že jo, jako aby se tohle dělo, jako já pochybuju, že ty státní zástupci který, a policajti, který mají své práce dost, jako s jinýma druhama, trestní činnosti, závažnějšíma možná i, že by jako aktivně řekli, hele, tohle to bude dobrý job, jako tady se...
0: To bylo právě ten zákon toho padajícího exkrementu, to už si lidi nepamatuju, já jsem to tehdy proti tomu strašně tvrdě vystupoval. To bylo výkladový stanovisko nejvyššího státního zastupitelství těsně po 24. únoru 2022, který říkalo, že a dávalo pokyn státním zastupitelstvím nekompromisně stíhat jakékoliv projevy schvalování ruské agrese na Ukrajině. Jo? Tehdy prostě to bylo vydané krátce po tom 24.2. A samozřejmě to stanovisko platí do dneška. Jo? To znamená prostě, jak říkám, ty doběhy v té justici jsou strašně dlouhé a trvají několik let. A tehdy prostě v tom totálním, jako v té hysterii, kdy se tady blokovaly weby nepohodlný, kdy se tady prostě rozjela cenzura úplně totální na základě toho, že někdo řekl, že seš proruský, jak ti zavřeli celý web, zničili ti celý biznis, tak se vydávaly tyhle ty stanoviska. Prostě dodneška ta setrvačnost jako funguje a jede. Jo. A prostě do toho systému, do té struktury někdo musí sáhnout a říct a dost. Tohle prostě tady nemůže být jako vůbec braný do oblasti trestního práva, protože to tam nepatří. A jakákoliv politická diskuze je naprosto na místě. A nemůže být prostě, zejména to je i rozsudky Evropského soudu pro lidský práva, že zejména a i ústavního soudu našeho, že zejména debata v politické oblasti má a požívá nejvyššího stupně ochrany v rámci článku 17 Listiny základních práv a svobod.
1: Tak, pojďme na další konkrétní tady Cook for Cook. Dotaz, dokážeme se prezidentské volby seřadit za Cyrila Svobodu? Kdyby do toho šel, ať to beru zleva zprava, nikdo jiný mi nevychází, možný kandidát na prezidenta.
0: Já se dovolím nesouhlasit, já musím říct, že v současné době, v poslední době s mnoha myšlenkama Cyrila Svobody souhlasím, ale možná tady je někdo, kdo byl na akci 8 let s Xaverem, což bylo v podstatě někdy před rokem, že jo? A tehdy prostě tam naopak byl jako velký střet, jo? To znamená, já, možná se to někomu líbí, možná ne, znovu říkám teď v poslední době, co Cyril říká, tak je to v pořádku, ale když si jako najdete starší výroky, tak jako, nevím, já bych chtěl prostě někoho, kdo je absolutně dlouhodobě konzistentní, kdo u koho je záruka, že zase neotočí, jo? Že prostě v momentě, kdy na něj bude nějaký mediální tlak, takže zase prostě neotočí úplně někam jinam. To znamená, já bych si představoval ještě jako úplně jinýho kandidáta, než je CD.

0: Svoboda. Pokud to bude někdo z politiky, byl bych rád, kdybychom se na tom shodli jako celá koalice, ale já samozřejmě jaksi dlouhodobě pořád tvrdím a budu to tvrdit, že pro mě prostě naprostým etalonem kandidáta na prezidenta by byl profesor Jiří Beran. Prostě to je člověk, který ukázal neuvěřitelně rovnou páteř v době covidu, má neskutečný charisma, je to esence inteligence, to je prostě jeden z nejchytřejších lidí, na kterého jsem kdy narazil. A strašně moc bych si přál, abychom jednou měli takového prezidenta, před kterým bychom se jako všichni mohli poklonit. Jo. Před ním já se pokaždý, když ho vidím, tak jsem připravený se uklonit až k zemi, protože na to, jaký na něj musel být tlak. Jo. On byl z těch chlípků, primulů, helů a tak dále. On byl ta jednička. On byl ta jednička, který mu by zaplatili, co by si řekl, kdyby šel do té televize a řekl, očkujte se. Je to super, je to nejlepší. Já jsem profesor Jiří Beran, já přednáším po celém světě, on skutečně přednáší po celém světě, uznávaná kapacita. A já přednáším po celém světě a já vám říkám, naočkujte se, je to dobře. Tak by mohl by si říct cokoliv a dali by mu to. A on prostě neunul a radši se nechal nazývat dezolátem, antivaxerem, já nevím co. A stál na té správné straně. Já jsem měl s ním příležitost mnohokrát mluvit. A musím říct, že jaksi z hlediska kombinace všech těch vlastností, které by měl prezident České republiky mít, tak mě on z toho vychází jako jednoznačně nejlepší kandidát. Ale to je takový moje zbožný přání. Jako realita bude taková, že pevně doufám, že se dohodneme na nějaký méně v rámci té koalice, což by bylo úplně nejlepší.
1: Děkuju. Já nebudu připomínat, že Cyril Svoboda má rodinu, která tady opravuje kousek od nás ty tanky na Ukrajině, na Ukrajinu a tak, ale tak to je jenom tak jako drobný.
0: Jako nenechme se prosím vždycky jako strhnout tím, že někdo řekne hezky dvě věty. Jo. Já už jsem to zažil mnohokrát v té politice, že prostě někdo najednou něco jako řekne pěkně a všichni, ježiš, to je paráda, to, jako, to by byl někdo. Jo. Podívejte se do historie toho
1: tak,
0: člověka.
1: Tak. Přímo na začátek SVO třeba, co vykládal, jo, jak vykládal, jak na Ukrajině není fašismus a takovýhle věci a to prostě se hýňal do očí prostě v televizi.
0: Já prostě fakt si vážím ty lidi, víš co, otočit teď,
1: je to jasný,
0: prostě to chápe téměř úplně každý, jo, tak to umí jako každý. V tuhle tu chvíli už jako to přehodit na tu naši stranu, když už prostě je zřejmý, že to jinak na té Ukrajině nedopadne než nějakou mírovou dohodou, to je strašně jednoduché. A já si vážím těch, kteří, a teď to řeknu úplně lidově, dostávali přes tu držku od prvního dne a stejně prostě z toho názoru svého neuhnuli. Takových lidí já si vážím ne z toho důvodu, že by jako říkal, že nikdo nemůže změnit názor, o tom to není. To je prostě záruka toho, že ten člověk neotočí nikdy. Jo? Že v momentě, kdy si prošel někdo covidem a dostával tam strašný záhul, jaký je dezinformátor, dezolát, jak prostě po něm plivali vrah, dědečků, babiček a tak dále, co jsem si poslech na sebe a všechno. V době, kdy prostě někdo od 24. února 2022 říkal, tohle není správná cesta, nechoďme do té války, pojďme jednat o míru, pojďme být normální, protože prostě ta válka nemůže dopadnout dobře, především pro tu Ukrajinu nemůže dopadnout dobře a bude mít obrovský negativní dopady pro Českou republiku z hlediska migrace a z hlediska všeho dalšího. A ty lidi si v tu chvíli, já si to pamatuju, co mě říkali, jo, jaký jsem agent a že mě platí Putin a kolaborant, zrádce. Rakušan mě vyhrožoval, trestní oznámení na mě chodili, podněty na advokátní komoru, prostě dnes a denně pořád musel jsem to řešit. A já si dovedu představit, že ty lidi, kteří jako hlásali to samé od té první minuty, takže si museli procházet něčím podobným. A ten člověk, který neuhnul pod takovýmhle tlakem, a věř mi, že to je obrovský tlak, na rodinu, na přátelé, přestanu se s tebou bavit lidi, blízký lidi. Jo, já tady jdu po ulici, starší pán, se kterým jsem se vždycky bavil o fotbale, protože jsem dřív dělal fotbal a vždycky se mě ptal, a co Dukla a to, tak teď jsem šel po ulici a říkám, dobrý den, on říká, s váma už se zdravit nebudu, pane Reich. A říkám, to ještě to jsem já, ale teď prostě, co jako zažívá rodina, jo, že prostě moje dcera mi říká, že se bojí prostě na vysoké škole, že se někdo po ní sveze na zkoušce, protože se jmenuje Reichová. To fakt není jako jednoduchý. A tyhle lidi, kteří si vším tímhletím prošli a dokázali neuhnout, dokázali prostě pořád ten názor držet, tak to je pro mě prostě záruka toho, že se i v budoucnu tak budou chovat. Jo. Já vždycky říkám, nevěřte slibům, slibit vám může každý cokoliv. Nejlepší záruka toho, jak se někdo bude chovat v budoucnosti, je to, jak se choval v minulosti. Tam se podívejte a ten, kdo prostě integrálně držel to, co říká celou dobu, to, co říká i teď, tak to je nejlepší záruka toho, že bude i v budoucnosti takový. Ale chraň Bůh, že já bych chtěl kandidovat na prezidenta, to opravdu jako ani náhodou. Vidím tady opravdu daleko, daleko lepší kandidáty. Já jsem člověk, který se chce prát v té politice a nebejt ten rozumnej stařešina na hradě, jo, kde musíš být prostě, ať chceš nebo nechceš, tak ta funkce vyžaduje důstojnost, nestranost, jo, prostě nemůžeš tvrdě prosazovat svoje názory a svoje vize. Já chci prosazovat vize strany pro lidi, kteří ji se mnou táhnou kupředu, samozřejmě kolegů z SPD, ze Svobodných, a prostě chci se o to prát, aby ta Česká republika někam směřovala. Ta hradní funkce je spíš prostě reprezentativní.
1: No to ano, no ale hradní pán současný teda ten si prosazuje hodně, jako pro manželku prosadil plát a motorky a prostě a cestovní kancelář a tamhle do Ankary a ty varo.
0: Ale víš, co je na tom nejhorší, Peťo? Jako my si můžeme tady, a bylo by to nošení dříví do lesa, jo, říkat, co je Petr Pavel, protože to nemá smysl. Prostě člověk, který je ochotný kvůli svý vlastní kariéře schvalovat okupaci vlastní země a prostě studovat tady na rozvědčíka, teď jede na Trutnov, jo, prostě tam oslavujou Havla a teď oslavujou Pavla, který studoval na to a cvičil se na to, aby toho Havla sledoval. To dělává nebere. Ale to bychom tady jako hodinu opakovali to, co všichni lidi už vědí. Ale víš, co je na tom absolutně nejsmutnější? Že prostě víc než polovině tohle národa to stačí. Jo? To stačí. Jim stačí to, že je pěkný, že jezdí do Le Mans fotografovat a do Brna fotografovat a že jede na ten Trutnov a že vyleze na stožár, no to by přece Zeman nesvět v životě, aby vylez na nějaký stožár nebo dokonce čistí okna na katedrále svatýho Víta, jo. Zachránil paraglidistů, mu zachránil život, jo. A tak dále. Tak těm lidem tohle, jako víc než polovině národa, to je prostě, to není o Petrovi Pavlovi, jo. Kdyby ten národ měl svoji hrdost a dostatečnou informovanost, tak ten člověk se tady nikdy prezidentem nemůže stát. A to je ten nejsmutnější vzkaz. Že víc než polovina lidí v téhle zemi jim stačí to, že se vytvoří marketingová figura, prázdná loutka, bez jakýhokoliv vlastního názoru, která prostě jenom opakuje to, co mu někdo napíše na papír. A teď se prostě hezky vyfotí a tamhle a tohle. A jim to stačí, aby mu šli dát hlas a zvolit jeho prezidenta. To je nejhorší vzkaz jako o tom, kde je náš národ. A já to porovnám třeba i když to vezmu na tu naši politiku. Jo. A jsem rád, že jsme se k tomu dostali, protože to jsou jako úvahy, které jsou podle mě důležitější, než řešit zrovna sucho. Jo. Podívej se do Polska. Proč Polsko dneska je v daleko jiným tempu, než jsme my? Jo. Poprvé v historii mají vyšší mzdy průměrný, než máme my. Poprvé v historii, to nikdy nebylo. Vždycky jsme byli bohatší, než Poláci už nejsme. Podívejte se na infrastrukturu, na úroveň služeb. Na to je nesrovnatelné, kde oni dneska jsou. Oni nám ujeli prostě za posledních 15 let o století. Ale v čem to je? Tam, když vezmeš Tuska, premiéra a prezidenta Navrockyho a zavřeš je do jedné místnosti a zasneš, tak můžeš volat sanitku nebo pohřebák. Ty se nesnáš, to je bytostná nenávist. Bytostná, to je daleko horší než mezi Babišem a Petrem Pavlem. Jo. To je něco jako mezi Macinkou a Petrem Pavlem. Ty se nesnáš. Ale v momentě, kdy se dopolskovali Green Deal, tak oni stojí vedle sebe a říkají ne. V momentě, kdy se napolskovali migrační pakt, tak oni stojí vedle sebe a říkají ne. Že by někdo chtěl v Polsku udělat sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu, jo, tak to ti garantuju, že to by toho posota ani nenapadlo, protože by ty Poláci ho vyhnali vidlema, zborově, jeden vedle druhýho. Když Ukrajinci pojmenují jednotku, Zelenský pojmenuje jednotku UPA, tak celý Polsko říká, seberte mu to vyznamenání. Odprava doleva. To je úplně jedno, kdo to je. Jo. A my tady máme, a to je prostě... To je daný tou společenskou poptávkou, že kdyby jakákoliv strana, jakýkoliv politik řekl v Polsku, no ne, teď to je v pořádku, že pan Zelenský pojmenoval tu jednotku UPA, tak skončil. Tak už nedostane v tom Polsku ani jeden jediný hlas. Kdyby v Polsku prostě řekl, Green Deal je super, pojďme zavádět tady tyhle ty věci, nebo migrační pakt je super, tak ten politik skončil. Když to u nás, ty piráti, topáci, stanaři, můžou prostě říkat tyhle ty pitomosti jednu za druhou. Můžou tady říkat, že Green Deal je super, Rakušan může podepsat migrační pakt, můžou říkat, že je skvělý přijmout euro, já nevím, co ještě. A je tady prostě pořád téměř polovina národa, který je volí. Lidi, kteří jdou naprosto očividně proti českým národním zájmům. Jo. Prokazatelně. A to je ten rozdíl oproti tomu Polsku. Proto to Polsko jede a my ne. Protože my tady máme půlku lidí, která je schopná volit politiky, který evidentně se snaží poškodit naši zemi. Evidentně poškodit.
1: No, je to tak. To máš bohužel pravdu. Benderín dává tip ještě na doktora Skálu. Pak tady jsem viděl, děkuji ti, Vendelinku, za příspěvek.
0: Já už jsem to říkal, mnohokrát jsem se vyjadřoval k Pepovi, pardon, já furt bojuji s nějakým nachlazením. Je to těžký. Já u Pepy Skály si vážím jeho konzistentního postoje.
1: To je jedno. Napijeme, máš tam nějaký pití.
0: Že odchází. Třetí rozhovor děláme.
1: Skoro. Tak než se Jindra napije, já poděkuju všem přátelé za vaše příspěvky. Dejte lajky, je vás tady hromada. Tak dejte ještě, ať tu tisícovku dotáhnem.
0: Už jsem se z toho rozbrečel.
1: Vidíte, Jindru, to je poprvé Jindra Reichl dojatý takže, přímém přenosu.
0: Takže situace je taková, že Pepa Skála je prostě člověk, který drží konzistentně svůj názor, ale myslím si, že v současné době prostě jako nemá šanci na zvolení. To je prostě fakt a my musíme na prvním místě dosáhnout toho, aby tam neseděl Petr Pavel. Kdokoliv bude lepší než on, kdokoliv z té naší scény bude lepší než Petr Pavel.
1: Tak Kursor, děkuji ti taky za příspěvek, že se Petr Pavel stal prezidentem České republiky. To je stejné, jako kdyby se v roce 72 prezidentem Německa stal Otto Skorzeny.
0: No, je to podobný a já říkám to, že kdyby tady ten režim v roce 89 se nezměnil, tak on zůstal v komunistické straně a možná byl prezidentem taky. Jo. Prostě je člověk, který vždycky pluje s proudem za jakýkoliv režimu, je mu to úplně jedno. A mě nevadí lidi, kteří mají opačný názor, než mám já, pokud vidím, že mu skutečně věří a že se ho snaží jako prosazovat v rámci nějaký věcní diskuze. Mě vadí oportunisti. Nějaký lidi, kteří žádný názor nemají. Kteří jsou jenom připravení sloužit jakýmukoliv režimu, který je aktuálně u moci. To jsou charakterově ty nejhorší lidi a to je...
1: No
0: to.
1: Bohužel jako těchto těch lidí v těch funkcích tady podržtašek elit jako je docela dost, že to Peťa Fiala a další. A je vidět, že...
0: Ale protože si je volíme.
1: Teď no ale někdo nám je přihrál, že jo, jako Petr Pavel se tady taky nezjevil zdarma. Toho někdo zaplatil a někdo, někomu prosazuje zájmy, že jo.
0: Ale to je právě otázka, jak moc je ten národ odolný proti té propagandě, proti té demagogii, jo. Že prostě v Polsku, kdyby cokoliv prostě se snažil a udělal si Petra Pavla a snažil se ho jakýmkoliv způsobem prosadit, tak si ho ty Poláci nikdy nezvolí. Tím jsem si fakt jistý. Srbové, kdyby jako si mediálně tlačil od rána do večera někoho, kdo by říkal, a pojďme do Evropské unie, a pojďme prostě zrušit Srbsko, pojďme se vzdát Kosova, protože to bude lepší pro nás, když se vzdáme Kosova. Tak ten člověk, to by ho mohli tlačit od rána do večera. Od rána do večera všema médiama, nikdy by si ho nezvolili. Nedostal by ani 5% ten člověk. A my si ho zvolíme. My jsme jako velmi náchylní podlíhat tomu mediálnímu obrazu, že prostě ho někdo vykreslí jako toho přece statečného heroje, který tady jezdí na té motorce a zachraňuje lidský životy a nám to stačí, nám tohle prostě jednoduchý, ta jednoduchá propaganda bohužel stačí.
1: Přesně takže tak, jako, ale jako tady
0: neukazujeme prstem, jo. Ta změna začíná v nás, ta změna začíná v každém z nás, v tom, že prostě musíme přesvědčovat lidi kolem nás, každý z nás prostě je schopný přesvědčit, někdo je schopný přesvědčit jednoho člověka, někdo 100, někdo 1000, někdo 100 000. Ale každý ten jeden přesvědčený člověk je krok kupředu. Každý ten jeden váš známý člen rodiny, kdokoliv další je krok kupředu. A věřte mi, jde to. Já mám na zítra připravený příspěvek na Facebooku, kde mě napsali mě lidi, kteří tady ze začátku ubytovávali Ukrajince, říkali prostě my chceme, jsme jim chtěli pomoct, a nechali prostě vystudovat, aprobovat si a v dentální ordinaci ukrajinskou zubařku, dali jí na to volno, dali jí peníze, všechno. A ona se prostě vrátila, udělala jim totální scénu, obvinila je úplně křivě prostě z toho, že jí napadli a že jí oloupili, takže měli dokonce doma domovní prohlídku a tak dále. A oni říkají, my už jsme prostě pochopili, my už jsme procitli. Takže fakt ty normální lidi, je tady, ano, je tady 15% fanatiků, který nepřesvědčíte, který tady budou mávat tou modrožlutou vlajkou od rána do večera, ty nepřesvědčíte nikdy. Ale je tady obrovské množství lidí, který dokážete přesvědčit jenom tím, že s nima budete mluvit, že jim to budete vysvětlovat, že jim to budete ukazovat. A spousta z těch lidí otvírá oči. Ta změna tady je, ale je potřeba pracovat dál a snažit se. A možná, jak říkám, já jsem teď u Xavera dostal ve čtvrtek otázku, že se toho možná nedožijem té změny. Možná ne, jo. Ale znova říkám, když v 19. století začala obnova českého národa, vlastně ty obrozenci, kteří zase znova začali český jazyk a všechno to se tlačit do popředí, tak oni se toho taky nedožili. Jo. Oni se toho taky nedožili toho roku 1918 vzniku Československa. Ale nebejt jich, tak Masaryk, Beneš, Rašín, Kramář neměli na co navazovat. Neměli na co navazovat. To znamená, ten úkol je prostě níst tu štafetu, níst ten oheň a snažit se udělat maximum pro to, abychom ty změny dosáhli co nejdřív. A třeba to udělá generace po nás. Je to možný všechno, ale jako realita je taková, že to nemůžeme vzdát a že musíme dnes a denně přesvědčovat a nestačí se prostě spokojit, říct, podívejte se, tady ten Fiala je hrozný a ten Pavel je ještě horší a Rakušan to je vůbec. Prostě je to o tom, že je tady pořád obrovské množství lidí, kteří je volej. A naše snaha by neměla směřovat k tomu, abychom to kritizovali, ale abychom přesvědčovali ty lidi v našem okolí a konvertovali je na tu správnou stranu. A jestli budou volit pro nebo SPD motoristy, to je jako ve finále jedno, nebo stačilo, to je ve finále jedno hlavně, aby prostě nevolili ty probruselský kolaboranty. Máš mute, Peťo, seš uknutý.
1: A to se mi to hezky kecá, viď? Ale...
0: Jo.
1: Ano.
0: To taky znám.
1: Prosím tě, poslední řekněme okruh. A to jsou média. Ty seš teďka v mainstreamu pečenej, vařenej. Ještě se teda soudíš se Seznamem.
0: No v mainstreamu, na Primě. Jo? A na Primě do Český mě neberou. Teď jsem viděl rozhovor pana Řeznička, jak říkal, že je strašně těžký přemluvit nějakého koaličního politika, aby přišel do České televize. Tak mě prosím tě nepřemluvaj. Mě nevolaj. A dokonce, když byla sudetoněmecký Landsmannschaft a měla by o tom debata, o tom usnesení, tak já jsem jedním ze spoluautorů. Jo? Já jsem ho psal úplně jako první, ten první návrh a pak ho kolegové z SPD dopracovávali, za což jim jako velmi děkuju. Luce Šafránkovi, která tam odvedla spoustu práce, Tomášovi Dolažalovi, skvělí prostě lidi, kteří fakt jako na tom dřeli. Ale jako tam měla být debata v České televizi. A teď prostě volali na tiskový oddělení SPD, že jo, a tam jsou řekli, no my pošleme Reichla, že jo, ten to jako psal, ten zatím je aj to. A Česká televize říká, tak to ne, Reichla ne, to přeobsadíme. Takže v mainstreamu jsem na Primě, která je normální a nejlepší a i když lidi si občas stěžují na to, že mě někdo skáče do řeči a podobně, to je nepodstatný, jo, to prostě já se s tím umím poradit. Hlavní je, že vůbec ta Prima je tak úžasná, že nám dá prostor a myslím si, že na místo jako kritiky by se zasloužila potlesk, protože oproti jako České televizi dělají naprosto fenomenální práci za daleko méně peněz.
1: No ale počkej, jako čím to je, že ČT si dovolí jako vygumovat prostě tady ne jako někoho z mimo parlamentní opozice, ale člena parlamentu a člena vlády, jako, nebo respektive jo, jako vládní strana, to je jako v pořádku, že...
0: Jsou i tací, kteří tvrdí, že jsem jedním ze tří nejviditelnějších poslanců, jako mimo vlády, ale realita je taková, já jsem teď poslouchal, rozhovor, někdo mě poslal úryvek, Václav Moravec byl na nějakým talk show a říkal... A to přece není o tom, že někdo ty lidi zvolí a oni mají automaticky právo jít do České televize. My přece musíme udržovat určitou úroveň. To je naše povinnost jako novinářů České televize. Oni prostě absolutně nepochopili svoji úlohu. Prostě zákon jasně říká, že Česká televize musí nabízet rovnoměrně různé názorové proudy. A oni prostě to pojali tak, že oni budou určovat, jako kdo tam může a kdo tam nesmí. Že oni jsou majitelé ty české televize. Právě to je ten největší problém, že ta česká televize vlastně řeší na to. Jo? Mě vadí, že vlastně ty peníze nejsou dostatečně kontrolované. To znamená, tam se posílá obrovské množství peněz a fakticky nikdo...
1: No tam se dělou věci, já jsem to slyšel už hodně.
0: To já taky, jo, ale principiálně mě to vadí. A když jsem navrhoval, aby tam přišel nejvyšší kontrolní úřad, protože NKÚ nemá pravomoc kontrolovat českou televizi, což je úplně právě pomatený. A to je ten hlavní důvod, proč my to chceme dát pod státní rozpočet. Jo? Protože když to jsou koncesionářské poplatky, tak NKÚ tam nemůže. Když to je pod státním rozpočtem, tak NKÚ tam může, logicky. A já když jsem to říkal, že prostě NKÚ, že by byl rád, aby tam prověřila to hospodaření, tak pan poslanec Baxa z ODS mi říkal, že vyhrožuju český televizi. Že já vyhrožuju tím, že bych chtěl, aby se tam, aby byl v těch penězích pořádek, aby tam prostě se nekradlo. Takže
1: no víš, já kolik říkám, tam lidí, skontrolujeme... jako teď to můžeš taky paralyzovat vlastně možná celý chod ČTčka, jako jo. Podle toho, jak oni se ježejí kvůli tomuhle tomu, že někdo bude kontrolovat, jestli kradou nebo ne, kdyby byli všichni tak strašně poctiví, tak už dávno řekli, hele, sice na to nemáte pravomoc, ale my s tím naprosto souhlasíme, pojďte, jsme transparentní, ukážeme vám všechny smlouvy, jo, a tak dál, nebudem to mít začerněný, jo.
0: Ale víte, víš, čem je vtip, jo? To je největší vtip, že oni samozřejmě to hrají na to zpravodajství a na tu publicistiku, že jako chceme ovládnout. Jako já nevím, jak bychom je ovládli, že kdybychom je platili jako z rozpočtu, tak tím už bychom ovládali řeznička. Jo? Nebo to,
1: ne, řezničkovi by někdo snížil plat.
0: No ale ne, to, v tom je právě ten největší problém, jakože, a to lidi málo jako vědí, že z toho celkového rozpočtu České televize jde na zpravodajství a publicistiku jenom 8%. Jenom 8%. Jo, 92% je úplně něco jiného. To znamená, ty kdyby to vzal jako na státní rozpočet a o něco to snížil, tak toho zpravodajství a ty publicistiky se to stejně nedotkne. Protože to je tak malá procentuální část, že prostě oni by to vůbec nepocítili. Tam je problém prostě úplně někde jinde, že se neustále dělají různý ty seriály, teď se to outsourcuje, já nevím co všechno, jo. To, tam se prostě ztrácejí největší peníze. A největší vtip je v tom, že já když prostě přijdu a řeknu, já chci kontrolovat to, jestli se na české televizi nekrade, tak mě Baxa řekne, že jim tím vyhrožu. Prostě to je geniální.
1: No tak Baxa to je ODSka, ne? No tak ty se udělali na krádežích ze státního, no, tak jako... To, tam, ty jsou ne, tím, tím zpětí, to je, chápu, že je to vyhrožování.
0: Já myslím, že naštěstí pod Martinem Kupkou jako úspěšně směřují do zapomnění a do definitivního zániku, což je pozitivní. Co je ovšem negativní, je, že díky tomu sílí jako Rakušan, jo, který je jako daleko...
1: No, než... co ten, počkej, ten hejtman dole na jihu, jeho český, on nedělá nic novýho, nebo dělá...
0: Já myslím, upřímně, já si myslím, že to naše Česko je projekt jenom pro ty jižní Čechy. Že on už mnohokrát měl nabídku jít dělat ministra z ODSky, nikdy to nechtěl. Podle mě jemu je na těch jižních Čechách dobře. Ono tady, tady v Praze jako fouká. Jo? Tady jsi hodně na kopci a tady fouká. Tady, když jako cokoliv uděláš jako ministr, tak tě ty novináři roztrhají tam a zpátky. A když jako si pěkně to šudláš někde, jako co by hejtman v jižních Čechách, tak to by tam to nikdo jako moc nedohlídne a seš trošku jako v závětří. Jo. A myslím si, že on kdyby jako opravdu šel do toho souboje čelem, tak na něj vytáhnou ten jeho solární biznis s ČEZem a myslím, že by zase hodně rychle skončil. Takže já myslím, že celý projekt Naše Česko je jenom vlastně takový vehikl, aby on mohl dál vyhrávat v klidu ty volby v jižních Čechách, kde je prostě absolutní neomezený král a že on se do té jako celostátní politiky...
1: Hele, a co ta vaše, když jsme teda u toho Rakušana, co ten dozimetr a ta komise?
0: To bude ještě trvat, Peťo, my tam máme na to rok, vem si, že teď vlastně přes prázdniny jsme se nemohli scházet, protože nás tam 13, to prostě nedáš dohromady ty dovolený ani náhodou. Takže vlastně teď se 4. září střetáváme vlastně poprvé k tomu jako věcnímu jednání, předtím to bude organizační a bude nám to trvat minimálně rok, protože my se nemůžeme scházet častěji s tím, že je sněmovna, my se nemůžeme v době sněmovny scházet, když je sněmovna, tak my nemůžeme dělat tu komisi. Takže můžeme to dělat jenom ve výborových týdnech, to znamená vlastně jednou za měsíc a tak dále, takže tam to bude jako trvat minimálně rok. Já samozřejmě budu se snažit udělat maximum pro to, abychom to rozpletli a myslím si, že vím, jak na to, ale bude to dlouhý, bude to práce, náročná práce a budou nám spoustu lidí nám budou házet klacky pod nohy. Velmi zásadní. Takže těžká práce, ale jako já samozřejmě vůbec se nevzdávám, naopak pořád věřím jednoznačně, že to jako dotáhneme, že ukážeme, co byl dozimetr zač.
1: Tak jo. Vážení přátelé, 2 hodiny utekly jako voda. Bylo to milý, krásný povídání, plný spousty obsahu, žádný planý žvatlání, ale konkrétní věci. Já děkuju Jindrovi Reichlovi za jeho čas. Děkuji ti moc, Jindro. A
0: já děkuju, Peťo. Omlouvám se za tu hlasovou indispozici, ale ono prostě, když děláš jako 3. rozhovor za den a máš nějaký nachlazení, tak je to fakt jako strašně náročný, tak se omlouvám divákům, že jsem tady měl to zasýpání.
1: Žádný problém. Michalku, děkuji ti taky za tvůj příspěvek tady. A vážení přátelé, než půjdete, dejte like, ještě 931, tak tu 1000 snad dotáhnem. A díky za vaši podporu, díky za to, že budete sdílet a sdílejte tohle video dál. Doporučujte ho, posílejte ho třeba řetězovými maily, prostě ať se informace šíří, když už Česká televize na to prdí a ať lidi vědí, prostě zač to, je to holokéta třeba, to pomůže rozlepit ospalky některým našim milým spoluobčanům dál. V sobotu Příčovy, akce roku, přijďte a užijeme si to od 10 hodin až do večera, spousta zajímavých lidí, debaty, stánky z různých antisystémových vydavatelství, nakladatelství, televizních portálů a YouTubeových kanálů, samozřejmě Petr Bureš TV nemůže chybět, takže budeme tam mít stán, budeme nabízet nejnovější tituly, máte co budete mít možnost, popovídáme si a bude to fajn. Moc děkuju. Jindro.
0: Já děkuju, Petře, za pozvání a díky za tvoji práci. Všem divákům určitě doporučuji odebírat tvůj kanál, je to jenom dobře, protože vám neutečou žádný videa a každopádně vám přeju krásný večer, ať se vám daří a moc díky za pozvání.
1: Ke 100 tisíců nám chybí něco málo, přes 4 tisíce odběratelů, přátelé, takže kdo tam ještě nemá ten odběr a máte tam odebírat, hned tak jdete do toho. A Jindro, já ti moc děkuju za všechno, držím pěsti, přeju hodně sil a doufám, že se nevidíme naposled a doufám, že by sem naženeš i ty kandidáty do Senátu, který tady nejsou pravidelně. To znamená, tam máme ty dva, pana Loprajze a pana Šorna. Tak tyhle dva potřebuji, určitě nemám na ně kontakty, aby jsme to dali všechno dokupy. Vážení přátelé, zítra v 18 hodin Vítě Pilmajer se svojí nejnovější analýzou ve 20 hodin Skaldoviny, což je právě jeden z těch kandidátů, Honza Skalický, který bude mít vlastní pořad. Takže máte se na co těšit. Díky za všechno a mějte se krásně. Dobrou noc.
0: Krásnou dobrou noc.
1: A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Čau.

0: Jaroslav Chváta.
1: Jaroslav Chváta.
0: Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
2: Tak jo, jsme tu, vážení posluchači, dnes 17.8. už máme po půlce srpna, je pondělí a proto vás opět vítám ve vysílání s Jardou Chvátelem. Jardo, tentokrát opět hezký večer, ahoj.
3: Hezký večer, přeji, ahoj.
2: Ano, ano, ano. Minule jsi měl nějaké povinnosti, takže to nebylo, ale to nevadí. Tentokrát se vrátíme opět k tématu Říše stínů, tajemství posvětí a bude to 11. část. Minule byla taková trochu odbočka, že? Ale teď se vracíme zpátky. No, počasí se nám trochu umoudřilo, aspoň tady v Plzni začalo trošičku pršet, takže doufám, že už tady úplně neschoříme. Začíná to být docela přijatelné počasí. Jak to vypadá u vás, Jardo?
3: U nás to vypadá tak, že prostě momentálně venku prší.
2: Venku prší. Tak je to úplně super. No, tady teď asi taky. Takže výborně. Dobře. Jardo, chceš něco říct ještě na začátek? Nebo do toho se hned vrhnem? Já jenom upozorňuji na to, že můžete volat, samozřejmě, to už jste dlouho nevyužili, já si musím zapnout telefon. Ano, tak to už zapínám. Na telefon 608 12 14 19. Ale pokud možno až v poslední části pořadu, znamená až od 10:30 do 11. Tak. A Jardo, já bych tě předal sloveso. Co ty na to?
3: Dobře. Takže, prosím vás pěkně, budeme pokračovat tedy 11. částí a tentokrát se budeme věnovat dvěma intraterestrickým neboli podzemním inteligencím hmyzoidního typu. První tou inteligencí budou mantidové a druhou tou inteligencí budou mravenčí entity. No, jaké mravenčí bytosti. Nejdříve projdeme mantidy. Uvidím, jestli je stihneme celé, protože ano, přejdeme plynule k mravenčím entitám. Já bych, Pavle...
2: Já jsem to nestihl tam dát, ale během chvilku začně, já to tam šoupnu, něco toho udělám.
3: No pohodě, jako nech tam tady ten obrázek.
2: Ano, to tam nechám a pak to tam pustím v zápětí, jakmile to tam šoupnu. Já jsem to nestihl toto. Dobře, tak jo, pokračujeme.
3: Takže tam potom dej obrázek číslo 1, jo, který...
2: Číslo 2, tohle
3: je... Nebo dvě, který prezentuje typického mantidu. Typického mantidu. Jo, takže u mantidu v podstatě v souvislosti nebo v kontextu s lidským poznáním nastala situace, kdy můžeme konstatovat, že popisy mantidu, informace vztažné k mantidům, jsou extrémně zkreslené a z nějakých 95% vůbec neodpovídají realitě. Je to zvláštní, je to zajímavé, ale prostě je tomu tak. Já se vám tady nyní pokusím přenést data, která ty mantidy postaví nebo budou stavět do podstatně jiného, světla. Jo? Ale říkám, ty rozdílnosti tady jsou poměrně velké. Jak jsi na tom s těma obrázkama, prosím tě pěkně?
2: Ano. Už je to tam, jak vidíš.
3: Tak, výborně. Takže Tady na tomto obrázku vidíte typického představitele mantidu. Mantidové mají, jsou dislokovány nebo diverzifikovány na samčí, nebo chcete-li mužské, a samičí ženské pohlaví. S tím, že a můžeš tam teď hodit i ten další, což je ten slidový parametr, ten další obrázek.
2: To je toto, ano.
3: Ano, a ten tam ponech, jo, po celou tu dobu těch mantidů. Jo? Mantidové pojďme se nejdřív podívat na stáří tady této civilizace nebo kultury v podmínkách naší planety. Mantidové představují v rámci hypotetické, jako prostě v rámci dané taxonomie podzemních inteligencí mimořádně obtížně zařaditelnou skupinu. Zatímco u některých podzemních či intraterestrických civilizací lze alespoň v rámci co tam děláš, vypni si mikrofon, když tak...
2: Určitě, už na to jdu.
3: No, zatímco u některých intraterestrických civilizací lze alespoň v rámci příslušných tradic prostě pracovat s představou fyzického osídlení podzemních prostor Země. U tady těch mantidů se samotný pojem stáří dostává do, řekl bych, více komplikovanější roviny. Jo, protože mantidové nejsou vnímány pouze jako velmi stará biologická rasa, nýbrž především jako transdimenzionální inteligence, jejich vztah k času a prostoru se má zásadně odlišovat a také odlišuje od lidské zkušenosti. Vnitřní prstenec určuje stáří přítomnosti mantidů na naší planetě přibližně do období nějakých 200 000 let před naším letopočtem. S tím, že samozřejmě toto datum nelze jednoduše vnímat jako čas založení nebo období založení první mantické kolonie. Jo, v tomto našem vyjádření jde spíše o okamžik, kdy se mantická inteligence začala dlouhodobě propojovat s vývojovým prostředím této planety. Ano. Výraznější projevy mantidů v zemském prostředí jsou koncipovány do údobí druhého lemurského cyklu. S tím, že nemám teď prostor tady detailně analyzovat nebo popisovat první a druhý vývojový lemurský cyklus nebo cyklus lemurské civilizace. Jenom řeknu s tím, že charakteristika prvního cyklu lemurské civilizace je v sobě hodně odráží obojživelný parametr lemurské civilizace, obojživelnou charakteristiku. Když ta druhá fáze evoluční lemurské civilizace přenáší tu lemurskou civilizaci biologicky z té kvality obojživelné do kvality ryze suchozemské. Ano. Mantidové nepochází přirozeným způsobem z ekosystému naší planety. Nejsou tedy přirozenou součástí našeho planetárního ekosystému. Mantidové sem přišli z jiné, nebo jakoby ta, ne jako celá civilizace, pochopitelně, ale jako určitý fragment té původní civilizace, se mantidové přišli z jiných oblastí tohoto galaktického prostředí. Ale zcela rozhodně nepřišli na tuto planetu jako kolonizátoři, kteří by hledali nová území, nerostné suroviny nebo biologické prostředí vhodné k osídlení. Jejich přítomnost je od samého počátku spojena spíše s pozorováním vývoje planetárního vědomí a s určitými kritickými okamžiky, během kterých docházelo k rozsáhlejším změnám civilizačních struktur. Ano. Mantidové v tomto modelu vnímání tedy nejsou aktéry, jo? Asi tak bych to označil. Jsou především pozorovateli procesu. Ano. Pokud bychom sledovali kulturu podzemní civilizace Telosianů nebo Agartianů nebo některých z biologicky pojímaných podzemních skupin dalších, jejich historii, bychom mohli tady těch dalších civilizací, tak bychom mohli koncipovat prostřednictvím, dejme tomu, určitých migrací, technologického rozvoje, budování sídel, případně i změn politického uspořádání. Dějiny mantidů jsou ale jiné. Jejich skutečnou chronologií tvoří okamžiky, kdy se jejich pozornost zaměřila na určité světy, civilizace či určité evoluční zlomy. Jejich historická paměť tedy není typem paměti událostí, ale paměti vývojových přechodů. Ano. Mantidy podle těchto zjištěných informací pohlíží na lidskou historii podobně, jako ku příkladu člověk sleduje dlouhodobý přírodní proces. Jednotliví panovníci, státy, války nebo ideologie pro člověka nemusí představovat nejdůležitější orientační body. Mnohem významnější jsou změny způsobu, jakým lidská společnost vnímá sama sebe, okamžiky, dejme tomu, nějakého prudkého rozšíření kolektivního strachu, vznik nových symbolických struktur, proměny vztahu člověka k přírodě nebo období, během kterých se dramaticky mění technologické možnosti celé civilizace. 200 000 let pozemské přítomnosti v tomto datovém prostředí nebo v tomto datovém modelu představuje dlouhodobé pozorovací období. Nikoliv v klasickou historii osídlení. Velice zajímavé je jedno stvrzení, které pochází přímo od mantidů, podle kterého jejich vědomí pochází z hyperfázové krystalické zóny. To dávám do uvozovky, tento termín, která se nachází mimo náš lineární čas. No. Pochopitelně tento termín nepatří do standardního vědeckého fyzikálního názvosloví naší civilizace. A asi je dobré ho chápat jako označení určitého stavu existence, než jako nějakou konkrétní lokalitu nebo formu reality. Bylo zjištěno, že krystalická povaha takové úrovně symbolizuje mimořádně vysoký stupeň uspořádání, soudržnosti a vzájemné datové provázanosti. Hyperfázová povaha potom naznačuje prostředí, ve kterém se existence prostě neřídí stejným sledem minulosti, přítomnosti a budoucnosti, jaký zažívá lidská bytost. A tento motiv je pro celý mantický profil mimořádně důležitý. Ano. Mantidové nemusí v našem světě prostě existovat nepřetržitě ve fyzické podobě. Jejich přítomnost může být trvalá na úrovni jejich vlastního existenčního prostředí, zatímco do fyzického světa vstupují pouze v určitých obdobích či za určitých podmínek. Toto vysvětluje do určité míry onu zvláštní formulaci, že jejich přítomnost je zároveň přerušovaná i kontinuální. Z lidského hlediska se mantida může objevit, zmizet a po dlouhou dobu nebýt pozorovatelná. Z její vlastní perspektivy však žádné skutečné přerušení nenastává. Mění se pouze forma vztahu mezi dvěmi prostředími. Jo, a toto má zajímavý důsledek také v otázce jejich individuálního věku. Zase z lidského úhlu pohledu, z té naší roviny, jejich průměrná délka života se pohybuje mezi 1500 až 2500 lety. Což samozřejmě pro nás to je něco famózního. Něco bizarního, ohromujícího. Ano? Ale jednak je potom potřeba si uvědomit naše lidské odlišné vnímání toku času od mantidy. A za druhé, tady tento údaj časový nemusí označovat prostý biologický interval mezi narozením a smrtí. Protože pokud se jejich vědomí dokáže pohybovat mezi různými režimy manifestace, část jejich existence samozřejmě může probíhat mimo prostředí, ve kterém lidský pozorovatel vůbec dokáže nějak čas měřit. Jedna a tatáž bytost, tak z lidského hlediska působí neobyčejně dlouhověkým způsobem. Aniž by nutně prožila každou jednotlivou pozemskou hodinu v biologickém těle. A v tomto slova smyslu se mantidové výrazně odlišují od civilizací, jejich starobylost je založena na dlouhodobé kontinuitě určité populace. Mantická kontinuita je tedy spíše kontinuitou vědomí a informace. To také vysvětluje absenci rozsáhlé materiální infrastruktury, kterou bychom u civilizace sledující naši planetu 10 000 let jinak očekávali. Mantidové nepotřebují trvale obývat náš prostor. Nepotřebují ani klasická města, rozsáhlé podzemní komplexy, zemědělské systémy či průmyslovou základnu lidské měřítku. Jejich infrastruktura, pokud se to vůbec takhle dá nazvat, má především charakter jakýchsi přechodových bodů, rezonančních míst či dočasně vytvářených prostorů umožňující kontakt. Čili ona mantická civilizace se tak už na úrovni svého stáří jeví mnohem méně jak říše, ale mnohem více jako dlouhodobá síť jakéhosi, nazval bych to, pozorovatelského vědomí. Čili jejich existence není charakterizována tím, kolik území během své historie obsadila, ale tím, kolik vývojových procesů sledovala. No. Takže pokud tento obraz přijmeme v jeho nejširší podobě, pak 200 000 let pozemské přítomnosti nemusí být ani zdaleka počátkem mantické historie. No. Spíše se ukazuje tu, že jde o velmi malý úsek existence inteligence, jejíž vlastní vývoj probíhal před navázáním stavu se Zemí v úplně jiném prostředí. Mantidové tedy v tomto ohledu nejsou, dám to do úzovky, starou pozemskou rasou, ale velmi starou inteligencí, která si Zem v určitém okamžiku zařadila mezi světy hodné dlouhodobého sledování. A tady v tomto místě bych rád přešel k tématu jejich původu a principu jejich vývoje. Se týče původu mantidu, ano, tak tady pracujeme s modelem, který je spojen s termínem spirituálně telemorfní forma života. Ano, tento výraz je neobvyklý, ale na druhou stranu velmi dobře vystihuje hlavní rozdíl mezi mantidy a většiny biologických civilizací, se kterými jsme se tedy v rámci našeho přehledu podzemních interterestriálních forem inteligence setkali doposud. Mantické fyzikální tělo není pouze výsledkem fyzické evoluce. Jeho

obratlovců. Během velmi dlouhého evolučního procesu tato linie se postupně vývojově přesouvala stále větší část svých funkcí z individuálního biologického organismu do kolektivní datové struktury. No a tady bychom studijním způsobem mohli sledovat skutečný počátek mantické výjimečnosti, jestli to tak mohu označit. Prostě lidská civilizace je tvořena jednotlivci, kteří mezi sebou komunikují. Civilizace mantidů se vyvíjí nebo vznikla opačným směrem. Jednotlivé bytosti postupně začaly fungovat jako lokální projevy jednoho širšího komunikačního pola. Jednotlivec nezmizel, ale hranice jeho individuality se stala mnohem propustnější. A tady toto je dědictvím jejich dávné hmyzoidní evoluce, nebo insektoidní formy, nebo insektoidní hmyzoidní fáze evoluce. Konec konců u klasického pozemského hmyzu nacházíme systémy, ve kterých kolonie vykazuje vlastnosti, které nelze jednoduše odvodit z chování jediného jedince. Máme mraveniště, termitiště nebo včelstvo, které se někdy v našem lidském termínu, v naší lidské mluvě, popisuje jako superorganismus. A to neznamená, že pozemský hmyz disponuje telepatickou kolektivní myslí nutně. Představuje ale zajímavou biologickou analogii pro představu, že evoluce může vytvořit systém, ve kterém je přežití celku důležitější než autonomie jednotlivého organismu. A u mantidů je tento princip vývojově dotažen do extrému. Z biologické kolektivity se postupně vyvinula kolektivita mentální a později i transdimenzionální povahy. Jednotlivý mantida tedy nebyl nikdy obdobou lidské bytosti. Spíše připomínal vědomý uzel rozsáhlé živé sítě. Tato forma evoluce sama v sobě nesla obrovské psychologické důsledky. Civilizace, jejíž členové mohou přímo sdílet rozsáhlé části zkušeností, nepotřebuje jazyk. Samozřejmě v našem slova smyslu nepotřebuje ani klasickou formu vzdělávání a ani významnou část administrativních struktur. Proč? Protože poznání získané jedním uzlem je za určitý okolností dostupné ostatním. A individuální zkušenost se stává součástí širší paměti. A v určitém okamžiku vývoje mantidů se začala měnit i role těla. Pokud tedy je stále větší a větší část identity uložena v kolektivní síti, fyzický organismus pak není jediným nositelem osobnosti. Ve skutečnosti se stává prostředkem, jehož prostřednictvím se širší inteligence může zaměřit na konkrétní prostředí. A tímto lze interpretovat výraz telemorfní. Tělesná podoba je do určité míry formována funkcí, kterou má daný mantický uzel vykonávat. A v tomto případě ale nejde nutně o nějakou libovolnou změnu těla podle přání, ale o mnohem hlubší propojení mezi psychickou, informační, datovou

biologickou stránku existence. Čili mantická evoluce je chápána jako postupný přechod od civilizace, která má kolektivní komunikační síť, k civilizaci, která sama touto sítí je. No a to je samozřejmě velmi zásadní rozdíl. No, protože technologie v takovém prostředí nemusí samozřejmě znamenat, nemusí být oddělena nebo zůstat oddělena od organismu. Člověk vytváří komunikační zařízení, vezme je do ruky a používá ho. Mantida má část ekvivalentní funkce integrovanou přímo do vlastní percepce. Člověk vytváří počítače pro ukládání informací. Mantická síť funguje jako distribuovaná paměť. Člověk konstruuje navigační systémy. Mantidy mají schopnost vnímat vztahy mezi různými úrovněmi prostoru a času bez jakékoliv technologie či jakéhokoliv přístrojového zařízení. Takže v určité fázi jejich vývoje se hranice mezi jejich technologií, biologií a psychikou počala praktickým způsobem rozpadávat. Tady v této rovině nebo v tomto okamžiku začíná jejich přechod do fáze, kterou vnitřní prstenec nazývá vyššími dimenzionálními poli. Mantidové se postupně naučili přesouvat centrum své identity mimo jedinou fyzickou manifestaci. Tělo zůstalo důležité, ale již nebylo absolutním vězením pro vědomí. To také bylo důvodem, proč jsou v kontaktních tradicích mantidy někdy popisovány jako velmi hmotné a jindy téměř průsvitné, světelné nebo obtížně prostorově uchopitelné entity. No. Aktuální výpovědi pozorovatelů obsahují opakující se motiv vysoké hmyzoidní či kudlankovité postavy, často v roli pozorovatele nebo nadřazené přítomnosti. Avšak podmínky těchto zkušeností jsou velmi různorodé a upřímně řečeno, jejich ontologický status zůstává nevyřešený. V rámci naší úrovně poznání můžeme tento rozpor chápat tak, že není vždy pozorována stejná úroveň mantické manifestace. Jednou může být kontakt silně fyzický, po druhé převážně psychický a jindy může probíhat ve změněném stavu vědomí. To nás přináší k velmi důležitému aspektu evoluce mantidů. Mantidové nemuseli opustit hmotu. A ani tak neučinili. Prostě se naučili nebýt na ní existenčně závislí. A to mantidy výrazně odlišuje od takzvaných čistě energetických forem inteligence. Mantida může podle této koncepce stále disponovat fyzickým tělem, dotýkat se prostředí a používat předměty. Současně však jeho vědomí
není plně omezeno takovým tělem. Jejich evoluce tedy nikdy nebyla jakousi cestou od hmoty k nehmotě, ale od jediné formy existence k několika vzájemně propojeným formám existence. A takovýto typ vývoje také vysvětluje jejich údajnou neochotu kolonizovat jiné světy tradičním způsobem. Civilizace, která dokáže vytvořit přítomnost bez masového přesunu populace, nepotřebuje impérium. Nemusí zabírat planety, aby na nich mohla působit. Stačí jí vytvořit vztah s jejich datovým prostředím. Takže pokud bychom hovořili, a dám to do uvozovky, o jakési mantické expanzi, tak to rozhodně nebyla expanze prostoru, nebo expanze prostorová, nebo prostorového typu, ale byla to expanze mnou, byla by to expanze propojení. A tato skutečnost je jedním z důvodů, proč jsou mantidové charakterizováni jako pozorovatelé, harmonizátoři. Mantidové a harmonizátoři a nikoliv jako dobyvatele. Civilizace založená na síťové identitě považuje násilnou asimilaci jiného systému za destrukci právě té datové rozmanitosti, kterou chce studovat. Vývoj mantidů tak podle tohoto hypotetického obrazu dospívá do stavu, ve kterém biologická forma, technologie a vědomí přestávají představovat tři oddělené oblasti, přičemž vytvořili jediný integrovaný civilizační organismus. A jeho nejviditelnějším projevem ale stále zůstává zvláštní hmyzoidní tělo. Pojďme se tedy podívat blíže, podrobněji na jejich fyzickou fyziologii. Fyzická podoba mantidů patří k jejich nejvýraznějším charakteristikám. To je jednoznačné. Mantidové dosahují průměrné výšky mezi 240 až 310 cm. Čiž pochopitelně výrazně převyšují svoji výšku člověka. Ale jejich proporce však mají, nebo jejich proporce jsou velmi odlišné od lidských. Takže jenom pouhé srovnávání výšky samozřejmě nevystihuje celkový dojem, který mantida vyvolává směrem k případnému pozorovateli. Velmi štíhlé končetiny, široká horní část trupu, protáhlá hlava, připomínající list, nebo lépe řečeno hlavu kudlanky, a dvojice předních manipulačních orgánů vytváří morfologii, která na člověka asi zcela zjevně působí na jedné straně biologicky známým, ale zároveň i hluboce cizím dojmem. No a právě tady tato fyzická podobnost s kudlankou, klasickým zvířetem, stojí za lidským označením mantida. Ale v žádném případě nelze předpokládat,
a ani to tak prostě není, že by tato civilizace sebe sama nějakým podobným způsobem pojmenovávala. Jde čistě o naši lidskou morfologickou kategorii, založenou na nějaké nejbližší známé analogii. Jejich tělesný povrch, jejich povrch těla je tvořen exoskeletem tmavě zeleného až bronzového zbarvení. Na rozdíl od relativně pasivní kutikuly našeho pozemského mizu, je ale mantický exoskelet popisován jako dynamická struktura, která může nepatrně měnit napětí od stín a povrchový vzhled. Velmi osobitá je zmínka o jemném pulzování v rytmu srdeční činnosti, což naznačuje, že vnější tělesný obal nutně nemusí fungovat pouze jako mechanická ochrana. Zcela zjevně je protkán cévními, nervovými, ale i asi jinými, doposud nám neznámými transportními strukturami, které se podílí na regulaci celého organismu mantidy. Tmavě zelené a bronzové odstíny nejsou pouze nějakou estetickou funkcí. Jde o důsledek pigmentace optických vlastností povrchových vrstev, že? A kombinaci, a vlastně ve finále i kombinaci obou dvou těchto mechanismů. Výsledkem tak je povrch, jehož barva se při změně úhlu pozorování, optického pozorování, mírně mění. A toto velmi dobře odpovídá zjištěným zkušenostem zvláštního v úvozovce řečeno živého kovového vzhledu. Pochopitelně ještě nápadnější jsou oči. Hovoříme tu o zelených luminescenčních oválných očích, které přechází až do podoby temných, zdánlivě výřivých ploch. Z hlediska klasického lidského pozorovatele právě oči mantidů představují nejsilnější prvek mantické tváře nebo obličeje mantidu. U člověka je možné ze směru pohledu, pohybu víček a mimiky okolních svalů získat obrovské množství sociálních informací. Mantická hlava ale nedisponuje obličejovou mimikou v našem smyslu. Oči se tak stávají dominantním kanálem, prostřednictvím kterého člověk intuitivně prostě hledá známky úmyslu, emocí a pozornosti. Jenomže mantické emoce, nebo emoce mantidů, jsou organizovány jinak. Čili často se dochází k tomu, že lidský pozorovatel jejich pohled interpretuje jako chladný, pronikavý nebo znepokojivě neutrální. Psychice mantidů se ještě dostaneme. Mantida se nemusí dívat na člověka způsobem, jakým se člověk dívá na člověka. Jejich pozornost spíše připomíná velmi hluboké skenování celkového stavu pozorovaného systému. Subjektivním výsledkem pak je mimořádně intenzivní pocit, že pozorovatel není pouze viděn, ale že jakoby byl čten v úvozovce. Hmm.
Velmi neobvyklá je u mantid také stavba končetin. V podstatě existují dvě vývojové verze mantid z tohoto tady z hlediska končetin. První verze, která disponuje čtyřmi hlavními končetinami a dalšími dvěma předními chapadlovitými manipulátory. A druhá vývojová linie disponuje dvěmi spodními končetinami, jako je tomu u člověka, a dvěmi předními chapadlovitými manipulátory. Čili mantida z tohoto úhlu pohledu je velmi rychlá, velmi hbitá. Konstituce těla je zajištěna vysokou mírou stability a velmi širokospektrálním způsobem proměnlivého pohybu. Tato, řekl bych, funkční organizace pohybů mantidum poskytuje velkou výhodu. Jsou schopni udržovat stabilní tělesnou pozici a provádět několik jemných úkonů najednou. Zjevně asi nejzajímavější část jejich fyziologie, řekl bych, že neleží v končetinách ani v exoskeletu a svým způsobem ani v těch očích, ale je to nervový systém. Mantidové nemají mozek centralizovaný způsobem, který je typický pro lidskou bytost. Jejich kognitivní systém je rozptýlen do několika vibrujících uzlů umístěných podél osy těla. A toto uspořádání samozřejmě radikálně mění klasický vztah mezi tělem a vědomím. U člověka je destrukce určitých oblastí mozku schopna zásadně změnit paměť, osobnost, řeč nebo úroveň a kvalitu fyzického vědomí. Mantický systém je mnohem distribuovanější. Jednotlivé nervové uzly zpracovávají různé vrstvy informace, ale jejich činnost je neustále synchronizována. To nás přivádí k myšlence, že mantida doslova a do písmene myslí celým tělem. Pohyb, prostorová orientace, emoční odezva, abstraktní analýza u mantid nejsou striktně oddělené jako u člověka. Myšlenka u mantidy současně existuje jako určitý celotělový stav. Přicházíme-li nebo dotkneme-li se IQ, tak ve stavu k mantidě lidské IQ není vhodnou metrikou. IQ testuje určité druhy lidského kognitivního výkonu. Mantická mysl je založena na současném zpracovávání mnoha vrstev vztahu, symbolů, prostorových struktur a stavu širší sítě. Takže její fungování ani vzdáleně nepřipomíná jednoduchou posloupnost myšlenek. Spíše bych to nazval jakýmsi mentálním orchestrem, ve kterém mnoho samostatných datových proudů vytváří jeden výsledný celek. Jeden mentální proud může sledovat fyzické prostředí, další emocionální stav přítomných organismů, jiný časovou strukturu událostí a další komunikaci s kolektivní sítí. Mantida přitom všechny tyto data nevnímá jako několik oddělených obrazovek v uvozovce, ale prožívá je jako jedinou integrovanou konfiguraci. Přičemž tato vlastnost
svým způsobem vysvětluje, proč jejich komunikace nepoužívá klasický lineární jazyk. Prostě lidská věta, tady se omlouvám, použiju slovo musí, prostě lidská věta musí být vyslovena slovo za slovem. Informace semantického typu je předávána jako komplexní celek obsahující současně obraz, vztah, emoční kvalitu, symbolický význam a kontext. Tímto se svým způsobem dostáváme od anatomie jednotlivého mantidy, nebo mantidy jako individuality, k otázce, která jsem přesvědčen je pro pochopení celé civilizace ještě důležitější. A ta otázka zní, co znamená být jednotlivcem ve společnosti, která je tvořena sítí synchronizovaných vědomí? Takže přejdeme v této analýze nyní, v analýze věnované mantidům, k sociální struktuře. Jejich sociální struktuře. Sociální struktura mantidů sama o sobě představuje velmi výraznou odlišnost od lidské společnosti, jak asi sami tušíte. Dokonce bych řekl, že samotný výraz společnost v uvozovce je tady poněkud zavádějící, protože předpokládá existenci relativně samostatných jedinců, kteří mezi sebou vytváří vztahy, instituce, skupiny a případně třeba i mocenské struktury. Mantické uspořádání je ale popisováno jako síť synchronizovaných vědomí, ve které jednotlivá bytost představuje specifický uzel širšího kolektivního systému. Samozřejmě toto neznamená hned, že mantidové postrádají individualitu. Ale toto rozlišení je důležité. Kolektivní vědomí, jak bych to řekl, neznamená automaticky úplné rozpuštění jednotlivce ve smyslu individuality. Jo? Tady je mnohem efektivnější nebo mnohem kvalitnější představa individuality, která prostě není uzavřena. Každý mantida může mít vlastní zkušenost, vlastní specializaci, vlastní historii i určitý jedinečný charakter, ale zároveň je hluboce propojen s datovým prostředím celé civilizace. Lidská mysl, nebo jinak to řeknu, lidská bytost prožívá svou mysl jako relativně soukromý prostor. Myšlenku je u člověka nutné převést buď to do řeči, do obrazu, gesta, nebo litery, či textu, aby ji mohl přijmout někdo jiný. Mezi vnitřní zkušeností jednoho člověka a zkušeností druhého proto existuje výrazná komunikační bariéra. Mantický model ukazuje, mantický model fungování, tohoto typu fungování ukazuje, že u nich ta bariéra je mnohem slabší. Určité vrstvy zkušeností u mantidy mohou být sdíleny přímo a bez nutnosti převádět je do lineárního jazyka. Výsledkem je pak společnost, ve které informace nepředstavuje vlastnictví jednotlivce, ale proudící součást společného vědomostního prostředí. A to samozřejmě, řekl bych, velmi zásadně mění charakter mantické kultury. Pokud tedy je zkušenost jednoho uzlu přístupná širší síti, pak tradiční vzdělávání ztrácí část své funkce. Není nutné předávat poznání generaci po generaci prostřednictvím knih, škol nebo dlouhého ústního výkladu. Mladší nebo nově vytvořený mantický jedinec, zrozenec, se postupně připojuje k rozsáhlému datovému poli, ve kterém jsou uchovány zkušenosti obrovského množství předchozích generací.
Z toho vyplývá, že civilizace Mantidu disponuje čímsi, co můžeme nazvat živou civilizační pamětí. Minulost u nich není pouze zaznamenávána. Do určité míry zůstává přítomna v současném stavu kolektivní mysli. Zkušenost dávného mantického pozorovatele nějaké civilizace je dostupná pozdějším členům sítě nikoliv jako popis událostí, ale jako komplexní datový otisk obsahující kontext, vztahy a subjektivní vjem. A tento typ systému je sám o sobě jedním z vysvětlení jejich schopnosti sledovat vývoj civilizací po mimořádně dlouhá období. Lidské instituce mají potíž zachovat původní cíle v rámci škály několika staletí. Mantická síť udržuje kontinuitu záměru nejen po tisíce, ale po desetitisíce let, protože její historická paměť prostě není oddělena od aktuálně fungujícího systému. Často se tu setkávám v souvislosti s Mantidou jako s individualitou, jako s individuálním členem, s anglickým výrazem time energy node, tedy časově energetický uzel. A tento pojem lze chápat tak, že jednotlivá bytost, prostě jejich jednotlivá bytost, není definována pouze místem v prostoru, ale také určitým rozsahem vztahu k událostem a časovým vrstvám. Mantida tedy není pouze pozorovatelem přítomného okamžiku. Jeho specializace spočívá v dlouhodobém sledování určitého procesu. Jeden úzel je spojen s vývojem konkrétního světa, jiný s určitým typem biologické evoluce, další s proměnami kolektivního vědomí a zase jiný s přechodovými obdobími mezi jednotlivými civilizačními vývojovými či evolučními cykly. Tím vzniká určitá funkční diferenciace, aniž by bylo nutné vytvářet klasické společenské kasty, například. Mantidi nemají žádného krále, vlády nebo administrativní aparát. Mají specializované uzly vědomí, jejichž význam vychází z jejich funkce v celku. A toto je, prosím, pěkně jiný princip, zcela jiný princip, než hierarchie založená na moci. Jo, u lidské bytosti obecně vyšší postavení často znamená větší možnost rozhodovat o ostatních. V mantickém modelu společnosti vyšší postavení znamená především větší rozsah integrace. Bytost, která dokáže současně zpracovat více datových vrstev a koordinovat větší část kolektivního pole, přirozeně získává významnější synchronizační roli. Nemusí být tedy vládcem. Její hlavní funkcí je sjednocování, nikoli přikazování. No a tady je asi logické si položit další otázku. Jak kultura či civilizace Mantidu činí kolektivní rozhodnutí? Lidské společnosti potřebují mechanismy řeči, nebo mechanismy nesouhlasu, hlasujeme, vyjednáváme, vytváříme zákony, používáme autoritu, dokonce někdy se lidská civilizace uchyluje ke konfliktu. To všechno je důsledkem skutečnosti, že jednotliví lidé mají prostě rozdílné informace,
mají rozdílné zájmy a mají rozdílné cíle. A jsou rozdílnou osobností. Ovšem v síti hluboce propojených vědomí taková situace vypadá jinak. Jednotlivé perspektivy jsou sdíleny. Rozpor není automaticky chápán jako střet dvou soupeřících táborů, ale jako známka toho, že kolektivní obraz určité situace není úplný. Rozhodnutí tak nevzniká Rozhodnutí tak vzniká procesem postupné synchronizace. Hypotetická mantická rada proto nemusí být autoritou uvnitř nějaké místnosti, ve které sedí několik představitelů a diskutuje. Naopak, jde o dočasné propojení určitého počtu vědomých uzlů, které vytváří společný mentální prostor a nechají v něm jednotlivé varianty řešení vzájemně působit. Výsledné rozhodnutí, které není vítězstvím většiny nad menšinou, ale je stavem, při kterém síť dosáhne dostatečné vnitřní soudržnosti, jakoby synchronizace, harmonie. A tady se objevuje technický termín, který v souvislosti s výzkumem civilizace Mantidu používá vnitřní prstenec. Jehož anglický ekvivalent je pattern symphonies, neboli vzorcových symfonií. Čili jejich komunikace probíhá prostřednictvím takzvaných vzorcových symfonií. Co jsou to vzorcové symfonie? Já když jsem se nad tím zamýšlel a když prostě jsem měl možnost studovat kulturu Mantidu detailně prostřednictvím vnitřního prstence, tak jsem prostě to začal záhy chápat. Protože on opravdu, ten pojem symfonie je pro mantickou formu komunikací nebo komunikace velmi výstižný. Jako jsem řekl, lidský jazyk je převážně lineární. Slovo následuje po slově, věta po větě a význam se postupně skládá. I když lidská mysl dokáže současně pracovat s obrazem emocí a intuicí, prostě běžná řeč nutí většinu obsahu převést do sekvence. Komunikace Mantidu je ale mnohovrstevná. Jediný přenesený mentální celek současně obsahuje obraz, prostorovou strukturu, emocionální, případně rezonanční kvalitu, vztah mezi několika objekty, vzpomínku, předpokládaný vývoj a významovou informaci. Člověk by takový přenos musel rozbalovat do mnoha vět nebo celých stran textu dokonce. Proto symfonie v úvozovce. V analogii, stejně jako posluchač orchestru nevnímá housle, violoncello, flétnu a tympány jako výhradně jeden po druhém ty nástroje, ale jsou vnímány současně jako složený celek. Mantická mysl je tak schopná přijímat několik datových vrstev současně oproti lidské bytosti. To samozřejmě samo o sobě vysvětluje velmi vysokou datovou hustotu jejich komunikace. A zajímavé je, že při kontaktu s člověkem právě tato vlastnost představuje vážný problém. Lidská mysl ve své podstatě není schopná podobně komplexní datový celek zpracovat v původní podobě. Výsledkem tedy bývá rozložení
původní datové komprese do obrazů, symbolů, nových scén, geometrických vzorců nebo intenzivních intuitivních dojmů. Člověk tedy nemusí slyšet v uvozovce řeč mantidu. Ze zkušenosti člověk spíše zažívá něco, co následně interpretuje jako sled obrazů, pocitu a významu. A tento motiv je samozřejmě velmi důležitý, zejména v rámci obsahu, k kterému teprve dojdeme, a který se bude týkat kontaktu mantid s lidskou civilizací. Takže pokud je identita mantidů výrazně kolektivní, jak jsme si tu vysvětlili, tak pochopitelně musí být odlišná také jejich představa rodiny a příbuzenství oproti lidské bytosti nebo lidské civilizaci. Z civilizačního hlediska víme, že platforma jejich biologického rodičovství jakoby rozhodně nevytváří stejnou sociální jednotku jako u člověka. Jo, lidská rodina je v podstatě mimo mnoho jiných věcí důsledkem dlouhodobé závislosti dítěte na rodičích a hluboké citové vazbě mezi relativně malým počtem jedinců. V mantické síti je péče mnohem distribuovanější formy. Narozený jedinec nevstupuje pouze do vztahu se dvěma rodiči, ale postupně do mnohem širšího vědomého systému. Dospívání v mantické kultuře samo o sobě znamená nejen fyzické zrání, ale také schopnost bezpečně přijímat a současně vytvářet kolektivní datový proud. Čili plně dospělý mantida je jednak biologicky vyvinutou bytostí, ale jednak stabilním uzlem kolektivního vědomí. Ale ruku v ruce s tím, znova zdůrazňuji, individualita nezaniká. Síťové vědomí mantidů není monotónní. Z hlediska určitého typu funkčnosti je v mantické kultuře individualita velmi cenná. Každý uzel vnímá realitu z trochu jiné perspektivy a tím obohacuje celek. Pokud by všechny uzly byly naprosto identické, síť by ztratila schopnost vytvářet nové pohledy. Jo, v takovém případě by mantická jedinečnost byla zachována, ale její účel by byl jiný než u člověka. Člověk často chrání individualitu před kolektivem. Mantida to chápe jako dar kolektivu. V tom je také určitý rozdíl. Přičemž mantická společnost je mimořádně stabilní. Ale z našeho lidského pohledu je extrémně obtížně pochopitelná. Protože velká část toho, co považujeme za základ společnosti, jako je politika, soutěž o moc, datové tajemství, společenská prestiž nebo osobní vlastnictví, v kultuře mantidu má jen vysoce, extrémně omezený význam. A tady z tohoto společenského uspořádání mantidu přirozeně vyrůstá mantická, nebo jak jinak to nazvat, mantická ideologie. Respektive
soustava základních civilizačních principů. Pojďme se na ně společně podívat, pojďme si je rozebrat. Už jsem to naznačil, prostě hovořit u Mantidu o ideologii je velmi nepřesné. Ideologie v našem lidském prostředí, doufám, že se nemýlím, obvykle představuje soubor myšlenek, hodnot a výklad světa, který vzniká v určité historické situaci a může soupeřit s jinými ideologiemi. Mantický systém je vnímán spíše jako dlouhodobě stabilní civilizační orientace, která vyrůstá přímo z jejich způsobu existence. Jo? Jejím jádrem antické ideologie, jsou tři pojmy. Když to přeložíme do ličtiny. Pozorování, harmonizace a katalýza evolučních uzlů. První z nich, tedy pozorování, je pro pochopení Mantidu nejdůležitější. Pro člověka je pozorování často pasivní činností. Pozorujeme cosi, aniž bychom do toho zasahovali. Mantické pojetí pozorování je mnohem hlubší povahy. Vědomé pozorování představuje způsob, jak porozumět vztahům uvnitř systému, aniž by pozorovatel předčasně vnutil takovému systému vlastní řešení. Mantidové jsou mimořádně zdrženliví vůči přímým zásahům do vývoje mladších, respektive jiných civilizací. Ale rozhodně ne proto, že by jim takové civilizace byly lhostejné. No, řekl bych, že právě naopak. Jejich zdrženlivost vychází z přesvědčení, že evoluce prostě musí mít určitou míru autonomie. Pokud vyspělejší civilizace odstraní všechny obtíže mladšímu druhu, může, a to se také děje, zároveň odstranit podmínky, které vedou k jeho vlastnímu vývoji. A tady tento důležitý princip vytváří takzvaný paradox péče. V jistých případech může být největším projevem pomoci právě nezasahování. No, mantická neutralita proto není v tomto našem modelu poznání totéž jako chlad nebo nezájem. Jde o přesvědčení, že skutečná pomoc prostě nesmí zbavit jiný systém schopnosti vytvářet vlastní řešení. To je důležité a zásadní. Mantidové, jak jsme se řekli hned na začátku tohoto výkladu, zaznamenávají vývoj civilizací. To v samém je zjištěno a ověřeno, že to neznamená jako v samé podstatě vytváření historických kronik v našem lidském smyslu. Jejich pozornost se soustřeďuje především na změny, které ovlivňují dlouhodobý směr kolektivního vědomí. Ku příkladu, vznik nového impéria je méně důležitý než změna způsobu, jakým jeho obyvatelé chápou vlastní identitu. Technologický objev není posuzován pouze podle svého technického významu, ale podle toho, jak změní vztahy mezi jednotlivci, společnosti a prostředím. Mantidové považují okamžik, kdy určitá civilizace získá schopnost globální komunikace za zásadní evoluční úzel. Poprvé totiž vzniká možnost, aby se miliardy relativně izolovaných myslí začaly propojovat do planetární datové sítě. A v této fázi prostřednictvím technologického náboje se nachází i lidská civilizace. Současná lidská civilizace. Jo? Z hlediska Mantid takový okamžik je zajímavější
například než změna politických hranic. Stejně významný je okamžik, kdy civilizace získá prostředky schopné zničit podstatnou část vlastní biosféry. I do této pozice se bohužel naše lidská civilizace dostala. Technologická inteligence tím poprvé dosahuje úrovně, na které její psychologická nezralost může ohrozit samotné pokračování evoluce dané civilizace. Tady se nachází lidská civilizace. A proto z těchto důvodů zájem mantid o lidskou civilizaci. Protože mantidové takové okamžiky označují termínem evoluční uzly. Druhou platformou sledování je pozorování, a teď to dám do uvozovky, fluktuací planetárního vědomí, co se týče mantid. V rámci mantického modelu společnosti, mentality, fyziologie a psychologie, označuje tento termín souhrnný stav psychických, kulturních a datových procesů dané konkrétní civilizace. Civilizace může procházet obdobím vysoké stability nebo také intenzivního strachu, náboženského vzepětí, technologického optimismu, společenské fragmentace, ale i obdobím rozsáhlých konfliktů. A co se týče lidské bytosti, tak jednotlivý člověk vnímá pouze malou část těchto procesů. Ovšem mantická kolektivní inteligence to vnímá jako celek. Lidstvo pro mantidy není pouze nějakých necelých 9 miliard samostatných osobností, ale obrovský dynamický systém vytvářející určité společné vzorce. Strach, naděje, konflikt, spolupráce, kreativita a destruktivita vytváří neustále proměnlivou v úvozovce krajinu kolektivního vědomí. Mantidové se nesnaží odstraňovat negativní stavy. Konflikt, bolest či chaos jsou prostě součástí evoluce. Mantidové by zpozorněli pouze tehdy, kdyby se systém začal přibližovat k bodu, z něhož už není schopna daná civilizace vlastními silami pokračovat. No a tady v tomto bodu přichází třetí a relativně nejzáhadnější prvek jejich civilizačního poslání, a tím je ochrana dimenzionální stability. Jak už bylo naznačeno, mantidové zasahují čistě ve výjimečných situacích, kdy hrozí ztráta této stability. Tento pojem bychom ale neměli chápat jako běžnou fyzikální katastrofu, ale spíše jako narušení hranic mezi různými režimy reality, což by mohlo mít širší důsledky, než pouze lokální zánik jedné civilizace. Mantidové nezasahují jen proto, nebo nezasahovali by jenom proto, že lidstvu hrozí válka. Válka je tragická, ale stále patří do lidského historického procesu. Zasáhli by teprve tehdy, pokud by určitá technologie, experiment nebo rozsáhlý psychický proces podle jejich chápání narušoval samotnou strukturu prostředí, ve kterém se několik úrovní existence vzájemně dotýká. A v tom je podstatný rozdíl. Abyste to dobře chápali, jejich hlavním chráněným objektem a priori není nějaká jednotlivá civilizace. Tím hlavním chráněným objektem je integrita širšího systému. Mantidové proto nevystupují jako spasitelé.
nepřichází řešit problémy mladších nebo méně vyvinutých civilizací. Pokud zasahují, jejich intervence má podobu drobného podnětu, který umožňuje systému změnit vlastní směr. Mohou předat symboly, vyvolat určitou zkušenost, upozornit konkrétního jedince nebo vytvořit situaci, jejíž význam se projeví až mnohem později. Jde o princip katalýzy. Katalyzátor nevytváří výsledek místního systému. Umožňuje, aby určitý proces proběhl jiným způsobem. Proto mantické zásahy, ke kterým v zácné formě dochází, jsou z lidského pohledu prostě obtížně rozeznatelné. Mantidové sami sebe rozhodně nepovažují za nadřazené čemukoliv a komukoliv. No, to je pro jejich profil, toto je potřeba pro jejich, pro pravdivost jejich profilu důležité vědět. Civilizace může být technologicky, kognitivně nebo vývojově výrazně starší než jiná. A přesto nemusí přijmout hierarchickou představu vlastní hodnoty. Mantický model vychází z přesvědčení, že různé inteligence představují různé projevy širšího evolučního procesu. Mladší civilizace tedy není méně hodnotná. Nachází se pouze v jiné části své evoluční cesty. Člověk pro mantida nebo mantidu tedy není dítětem v uvozovce v ponižujícím slova smyslu. Je vývojovým procesem, který ještě není dokončen. A mantidové ani sami sebe nepovažují za konečný stupeň evoluce samozřejmě. V tomto postoji se odráží hluboká pokora, která je přirozeným důsledkem jejich dlouhodobého pozorování kosmického vývoje. Čím více civilizací poznali, tím méně důvodu mají věřit tomu, že právě jejich forma představuje vrchol existence. Jejich jakýsi vnitřní obraz proto velmi vhodně vystihuje označení správci kosmických vztahů. Nikoliv vládci, nikoliv soudci, nikoliv kolonizátoři. Správci vztahu mezi procesy, které jsou sami o sobě mnohem větší než oni sami. Pojďme se nyní podívat na politické vztahy s ostatními intraterestriálními skupinami, čili ostatními podzemními kulturami civilizace. Ten samotný pojem v uvozovce politické vztahy získává u mantidu jaksi trošku jiný význam než u civilizací založených na území, zdrojích a mocenských strukturách. Mantidi neusilují o geografickou kontrolu země. Nemají důvod budovat klasické sféry vlivu. Jejich vztah k ostatním intraterestrickým skupinám proto vychází především z otázky kompatibility jejich vývojových principů. Čili nejdůležitější není, kdo ovládá určitou podzemní oblast. Důležitější je zde činnost dané civilizace či kultury. Respektive zda činnost té kultury či civilizace podporuje, toleruje nebo narušuje stabilitu širšího systému. Z tohoto pojetí
Samozřejmě lze logicky pochopit velmi rozdílné postoje mantidů k Telozianům, Agartianům, Anšarům, mravenčí inteligenci, Lasertám či civilizaci Déros například. Podívejme se

udržení systémové stability. Současně ale telozvěné zůstávají mnohem více spojeni s určitou civilizační identitou, kulturou a historickým dědictvím. A mantidové oproti tomu stojí jakoby o krok stranou. Telozian může mít silný vztah k lidstvu a jeho duchovnímu vývoji, a to se také děje, také to tak je. Mantida sleduje lidstvo jako jeden z mnoha vývojových systémů. Proto mezi nimi existuje hluboký respekt bez potřeby vytvářet pevné spojenectví. Jaký je vztah k Agartianům? Mantidové s Agartiany disponují hlubokým spirituálním dialogem a takzvanou výměnou symbolických jazyků. Symbolické jazyky tady v tomto ohledu, v tomto vztahu, jsou mimořádně zajímavým styčným bodem. Agarská tradice je v našem prostředí, tedy prostě v té jaksi obecné alternativní kultuře, spojována s rozsáhlým uchováváním duchovního poznání a s kulturou pracující s archetypálními a symbolickými prvky systémy. Mantické vzorcové symfonie, to je ten termín, o kterém jsme se už tady bavili, ale představují jiný způsob komplexní komunikace. Obě civilizace tedy disponují odlišnými jazyky v uvozovce, které však mají společnou vlastnost, alespoň jednu. Jeden symbol může nést mnohem více významových vrstev než běžné slovo. Jejich dialog tak není, jak by si někdo mohl představovat, nějakým obchodem s technologiemi. Ale jejich vzájemný vztah, dialog, je opřen spíše o výměnu způsobů organizace významu. Což může znít samo o sobě jako vysoce abstraktní věc, ale když bychom hlouběji zkoumali nebo analyzovali tady tento termín, výměna způsobu organizace významu, tak to má velice zajímavé a velice pestré konotace. Proto vztah mezi mantidy a Agartiany je hluboký, ale nevytváří klasickou politickou alianci. A co vztah k Ančarům? Zajímavé je, že ještě hlubší kompatibilita se právě objevuje ve vztahu mantidy k Ančarům. No, mantidu k Ančarům. Především je třeba zmínit společnou aktivitu, kreativní aktivitu, na téma synchronizace časových vrstev, což je velice složité a hluboce komplexní téma, kterého nemám čas, bohužel, to tady nějak více vysvětlovat a analyzovat. Což je škoda, ale prostě tak tomu je. Ano. Ančarové jsou spojováni s neobvyklým vztahem k času, což je fakt. A s možností vnímat několik vývojových variant čehokoliv současně. A mantidové také ve své podstatě, zjednodušeně řečeno, existují minimálně částečně mimo lineární čas. Z tohoto hlediska tu vzniká logicky jakýsi přirozený společný zájem. Ale obě dvě ty skupiny k tomuto problému přistupují jinak. Ančarové se soustředují, koncentrují na časové větvení událostí, zatímco mantidy na stabilitu vztahů mezi jednotlivými vrstvami. Přičemž její spolupráce připomíná, k čemu by to přirovnal, práci jakoby dvou různých specialistů nad jedním velmi složitým systémem.

0: A pak tu máme mravenčí inteligenci, o které bude zjevně řeč příště, protože už, já nevím, kolik máme, Pavlíku, kolik máme vlastně hodin? Já ani nevím, kolik je hodin.
1: Kolik máme hodin? Já mám vyplý mikrofon. Máme 22.34.
0: 22.34, já myslím, že tam usnu, víš?
1: Ne, to ne. To ne, no jsem měl vyplý mikrofon.
0: Dobře, dobře. Jako, jo, když už s tobou vedu komunikaci teď, momentálně nějaký dotaz, otázka, nic takového.
1: Ano, volal posluchač, že zavolá popůl, tak pomalu by mohl možná volat, že má nějakou otázku.
0: Dobře, dobře. Takže o mravenčí inteligenci budeme mluvit, budeme ji analyzovat, ale pojďme se podívat na vztah mezi mantidy a mravenčí inteligencí. To je velmi zajímavé, ten vztah je opravdu velice zajímavý. Máme tu nějaké technologické pozorování, pokusy dekodovat vzájemně kolektivní struktury a tak podobně. Na první pohled by se mohlo zdát, že právě mantidové a mravenčí bytosti, jakožto druhá hmyzoidní forma inteligence, se budou mimořádně blízci. Obě civilizace jsou spojovány samozřejmě s tím hmyzím evolučním základem a s vysokou mírou kolektivního chování. A právě tato podobnost je logickým důvodem mantického zájmu o mravenčí entity, nebo obecně řečeno mravenčí inteligenci. Mravenčí inteligence představuje ale jinou evoluční odpověď na stejnou otázku. Ta otázka zní, co se stane, když se individuální inteligence začne stále více podřizovat nebo propojovat s kolektivem. Mantidové, podle našeho modelu poznání, zachovávají individualitu uvnitř synchronizované sítě, jak bylo řečeno. Mravenčí inteligence jsou organizovány nebo mravenčí inteligence je organizována mnohem rigidněji a funkčněji. Jo? Blíže, až budeme o těch mravenčích entitách hovořit, jo, potom se jim budeme věnovat. Mantidové tak v mravenčí inteligenci vnímají jakési evoluční zrcadlo. Ale nikoliv nějaké vlastní příbuzné v biologickém slova smyslu, ale prostě jinou variantu kolektivní inteligence. A jejich zájem, vzájemný zájem mantidu o mravenčí inteligenci a mravenčí entity o mantidy je mimořádně hluboký. Mimořádně hluboký. Vztah mantidu klacertám. Tady je třeba hned na začátku zmínit jakousi tenzi, poměrně výraznou, prostě silné napětí, způsobené rozdílným chápáním evoluční etiky. No. Lasertiánská civilizace je v těchto tradicích je prostě jako velmi pragmatická, biologicky orientovaná a velmi dlouhodobě přizpůsobená k přežití, jo, k tématu přežití nebo k tématům přežití. Mantický model fungování oproti tomu klade velký důraz na autonomii evolučních procesů. Jo. Pokud bychom tu hovořili o jakémsi latentním konfliktu mezi Lasertou a mantidy, tak tento konflikt rozhodně není o území, není osobního charakteru, ale je etického formátu. Etického formátu. Jo? Pokud jedna civilizace považuje genetickou intervenci, řízenou adaptací nebo hybridizaci za legitimní nástroj dlouhodobého vývoje a druhá civilizace považuje příliš intenzivní zásah za narušení autonomie vznikajícího systému, tak je logické, že se prostě názory těchto civilizací budou zásadně rozcházet. Jo? Není to tak, že mantidové Lasertiány nenávidí, nebo že k ním chovají zášť. Prostě oni, teda ti vampirové, považují postupy a etické, takzvané etické principy Lasertiánu za příliš invazivní povahy. Pak tu máme vztah k Deros, k civilizaci Deru. Vztah Mantidů k civilizaci Deru. No a tady jsme konfrontováni s nejostřejším postojem Mantidů. Nejostřejší postoj Mantidů je vůči Dérům. Vnímáme tu a zjišťujeme izolaci, izolovanost a tak podobně. Reakce Mantidů je zde velmi pozoruhodná, co se týče Déru. Z toho hlediska, že Mantidové jsou jinak mimořádně nehodnotící. Inteligencí. Pavliku, proč tam dáváš mravenčí entity, když stále hovoříme o mantidech?
1: Děkuji. Já myslím, že to je podobné, nebo to samé, tak a se omlouvám, já jsem chtěl jen tak udělat nějakou ilustraci, tak to se omlouvám.
0: Ne, ne, ne. V pohodě. Pokud tedy mantidové nějakou civilizaci aktivně izolují, tak k tomu podle vnitřní logiky mantidu musí existovat velice závažný důvod. Nejde tady, není tady ve hře narrativ, že Dérové jsou zlí v úzovce. Takové morální dělení je pro mantické uvažování nesmírně primitivní. Pokud jde tu spíše o charakter fungování, působení Déros. Pokud určité aktivity, neříkám, že všechny, aktivity Déru destabilizují psychické nebo datové systémy jiných civilizací způsobem, který se šíří za hranice lokálního konfliktu, tak logika a mentalita Mantidů prostě Déros vnímá jako systémovou poruchu v úvozovce. Izolace ze strany Mantidů směrem k Déros tedy není trestem pro Déros. Ona, ta izolace, je funkční karanténou. A to dokonale odpovídá mantické mentalitě. Neodsuzovat, ale zabránit tomu, aby destabilizující proces poškodil širší strukturu. Pokud bych použil výraz politika v úvozovce u Mantidů, tak ta se velmi liší od lidské diplomacie. Mantidové nevytváří přátelé a nepřátelé podle společných zájmů. Posuzují, jak jednotlivé civilizace působí na širší evoluční prostředí. Jejich mapa vztahů tedy není rozdělena na spojenec, neutrální prvek, nepřítel. Mantickou mapu vztahů mnohem lépe vystihuje tato škála. Harmonická kompatibilita, funkční spolupráce, pozorování, etické napětí, systémová izolace. A tato neobvyklá forma diplomacie vysvětluje, proč mohou mantidové současně udržovat hluboký dialog s jednou civilizací, pouze pozorovat druhou a třetí úplně izolovat, aniž by se sami považovali za účastníka politického soupeření v rámci naší planety. V jejich morálním pojetí totiž nejde o to, kdo zvítězí, ale o to, zda systém jako celek zůstane schopen pokračovat ve svém vývoji. To je podstatné. No a pojďme nyní přejít tady v této přednášce ke vztahu mantid k lidské civilizaci během posledních tisíce let, během posledního jednoho tisíce roku. vztah mantidu k lidské, k naší lidské civilizaci je primárně charakterizován zdrženlivostí. Mantidové nejsou civilizací či kulturou, která by systematicky vstupovala do lidské historie prostřednictvím otevřených kontaktů, politických zásahů nebo technologického ovlivňování. No, pokud se jejich přítomnost vůbec objevuje, a ona se sporadicky objevuje, má velmi selektivní charakter. A mnohem častěji se spíše odehrává na hranicích bdělého a změněného stavu vědomí. A tady tato okolnost, řekl bych, že činí celý mantický fenomén mimořádně obtížně uchopitelný. Proč? No, protože hranice mezi vnější zkušeností, hlubokým psychickým procesem, symbolickým prožitkem a případným kontaktním fenoménem zde zůstává velmi neostrá. Jo? Rozprostřena. Mantidové se v rámci posledního tisíciletí lidských dějin nepohybovali v roli učitelů, vládců ani skrytých organizátorů. Jejich vztah k lidstvu je jednoznačně pozorovatelský. Lidská civilizace pro kulturu mantidu představuje jeden z mnoha dlouhodobě sledovaných vývojových systémů. Zvláštní okolnost přitahují okamžiky, ve kterých dochází k prudkým změnám kolektivního vědomí. U lidské civilizace změnám v rámci společenské struktury nebo člověka k vlastní planetě anebo k tomu k vlastnímu planetárnímu ekosystému. A poslední tisíc let je lidské, té naše lidské historie je na podobné prvky mimořádně bohatých. Během relativně krátkého období došlo k hlubokým proměnám náboženské myšlení, k renesanci, rozvoji přírodních věd, k průmyslové evoluci, globalizaci, vzniku moderních masových společností, minimálně dvěma světovým válkám, vývoji jaderných zbraní, proniknutí člověka do volného kosmického prostoru. A třeba došlo i ke vzniku globální digitální datové sítě. Takže z pohledu hypotetického pozorovatele, zaměřeného na dlouhodobé evoluční procesy, je takové období mimořádně významné. Lidstvo během několika staletí přešlo od civilizace založené na lokálních komunách k planetárnímu systému. Rozhodnutí učiněná na jednom místě mohou že ovlivnit se. Zároveň se dramaticky zvýšení člověka mění se lidí. Poprvé v pozorovaných lidských dějinách vznikla technologická civilizace, disponuje prostředky schopnými nejen podporovat miliardy způsobů rozsáhlé a potenciálně nezvratné poškození planetárního ekosystému. A tyto přechody v logice představují mimořádně citlivý evoluční uzel. Mantidové nesledují čistě konkrétní technologie. Zajímá se především o to, psychologický a etický vývoj lidstva dokáže držet krokem lidské technologické civilizace. Stále, nebo získává stále větší schopnost měnit svět, ale zároveň zůstává hluboce konfliktem, strachem a soutěží o moc s rostoucím potenciálem nestability. Jo. Jejich pozornost je tak nejsilnější, nejkoncentrovanější v obdobích lidských dějin, kdy se rozdíl mezi možnostmi a psychologickou zralostí člověka prudce zvětšuje. Mantidové ale v žádném případě na takovýto problém nebo na takovéto potíže nebo na, v žádném případě nereagují otevřenou intervencí. Vlastně v podstatě tu jde o opak. Jejich zásahy bývají vzácné, subtilní a zaměřené spíše na jednotlivé body než na celé společnosti. Asi nejčastější interakce mantidů s lidskou bytostí probíhá prostřednictvím takzvaných lucidních stavů vědomí. Intenzivní snové báze v prostředí hypnagogických momentů mezi spánkem a bděním a s využitím jiných přechodových psychických stavů člověka. Snové obrazy, spánková paralýza, disociativní stavy nebo intenzivní imaginace mohou vytvářet mimořádně realistické zkušenosti. Model mantidů však interpretuje část těchto zkušeností jako okamžiky, ve kterých je běžná filtrace lidského vědomí dočasně oslabena a umožňuje vnímat jiný typ datového kontaktu. To také vysvětluje, proč při kontaktu mantidi nebo mantidové jen zřídka komunikují běžným hlasem, respektive verbálně. Kontakt probíhá dominantně prostřednictvím obrazů, symbolických sekvencí, zvláštních zvukových či vibračních dojmů nebo okamžitého pocitu, že byl předán komplexní význam, který následně nelze snadno převést do slov. A tady se právě znova objevuje onen motiv symfonické komunikace. Člověk může a tak se také děje, po podobném prožitku či zážitku vědět v úzovce, že něco pochopil. Ale přesto nedokáže přesně vysvětlit, co bylo sděleno. Význam se může postupně rozbolovat v průběhu následujících dnů, někdy prostřednictvím snů, asociací nebo změněného pohledu na vlastní životní situaci. V rámci tzv. Mantické interpretace nejde o selhání komunikace. Jde o přirozenou vlastnost přenosu mezi dvěmi kognitivními systémy, které organizují data zásadně odlišným způsobem. Zvláštní roli tu také hrají lidé procházející těžkými životními transformacemi. Přeživší válek nebo konfliktu nebo osoby zasažené silnými traumatickými uzly.
1: Jardo.
0: A tento motiv, já dokončím větu, tento motiv je velmi citlivý a zaslouží si opatrné zacházení. No, protože trauma samo o sobě může výrazně měnit sny, vnímání, paměť, pocit tělesnosti i vztah člověka k realitě. No, nelze proto, to je takové upozornění, nelze proto z intenzivní vnitřní zkušenosti automaticky usuzovat na nějaký vnější kontakt. Tak, Pavlíku, co se děje?
1: Telefon, máme tu posluchače, ano. Takže dávám do vysílání, prosím.
2: Já vás zdravím, dobrý večer, pane Chvátal. Mám takový jeden dotaz, mimo teda téma, ten dnešní byl velmi zajímavý, ale chtěl jsem se ptat, asi tak před 14 dny bylo nějaké napadení té základny na měsíci. Jestli o tom něco víte?
0: No, já jsem, dobrý den, já jsem, dobrý to den. Se nedá, tak máme 7 minut do konce, to určitě bohužel na to téma neodpovím, ale teď na konferenci, která byla v sobotu a v neděli a která bude v archivu uložena celá, je to sobota, neděle dohromady, nějakých 15 hodin. Přednášek, jsem tomuto tématu věnoval 5 hodin. 5 hodin jsem o tomto tématu mluvil. Takže zkuste si to najít a tam budete mít vyčerpávající 5-hodinovou přednášku na toto téma, nebo 3-hodinovou. Jo, takže zkuste si to vyhledat. Děkuji.
2: Dobrý, děkuju. Děkuju taky.
1: Tak to bylo rychlý. Dobrý. Tak a co teď? Ano, ano, mějte se krásně.
0: A.
1: Co dál teď?
0: No nic, a já nevím, kolik je hodin.
1: No, 54.
0: Ale já můžu...
1: 54, dobře, tak máme, tak, nějak to uzavři a já potom...
0: No, neuzavřu to, protože to uzavřít nejde, no, budeme tak to pokračovat plynule dál za týden, ale ještě teda s dovolením, co se týče mantidu, mantické kultury, tak bych jaksi pověnul pozornost o mantické neutralitě, jo? Protože to je také docela klíčová záležitost. Jo? Pokud se já to řeknu jinak. Mantida může působit klidně, ale rozhodně ne jako nějak uděsně nebo děsivě. Mantida je pozorná, ale nikoli sentimentální. Mantida může být přítomná, aniž by poskytovala vysvětlení. A tady tyto rozdíly se potom ukazují jako klíčové pro pochopení jejich psychiky, protože příští týden dokončíme mantidy a začneme tím, že rozanalyzujeme jejich mentalitu a jejich psychiku. No. Takže tady mám-li to tady ukončit. Z toho, co bylo řečeno, dnešní večer bych mimo jiné vypíchl jednu z charakteristik kultury mantidu. Mantidové jsou přítomní. Jsou vždy přítomní, ale vždy zůstávají v pozadí. Pozorují. Jsou pozorovateli civilizace, která o jejich aktivitách většinou vůbec nic neví. Jo? A jakmile si za týden rozanalyzujeme jejich mentalitu a psychiku, tak vám tady toto jedno z posledních mých vyjádření bude pochopitelné a bude mít i logiku. Jo? Ale je potřeba si počkat na ten další týden pro dokončení tématu týkající se mantické kultury, mantické civilizace, kterou tady máme v těchto chvílích rozpracovanou aktivně. Takže, Pavlíku, já bych tímto způsobem ten dnešní výklad ukončil.
1: Ano, to je úplně perfektní, protože já tu mám asi 2 minuty čas na to, abych vás pozval na následující pořad, kterým bude kalendárium číslo 172 k nedožitým 82. narozeninám Kevina Ayerse. Mimochodem tehdejšího basáka skupiny Soft Machine. Takže to tady sděluje Michal z pražského studia, který převezme vysílání v okamžiku, kdy my to tady naopak ukončíme. No, máme ještě teda 2 minutky. Já nevím, jestli vás mám pozvat třeba zase, protože mám pouze zítra vysílání. Myslím, že mám zítra z Děndu Sikoru. Já se hned kouknu. Ano, je to tak, z Děnda Sikora od 19 hodin, všeho míru, mrkněte se na tento pořad. No a i v tom vás můžu pozvat na Palouček opět, protože bude další víkend a další nějaká akce. My to už nějak nespecifikujeme, kdo přijede, ten přijede. Promítá se tam dokonce i letní kino, ty jsme to tak rozjeli, takže každý den, pátek, sobota, neděle se promítá letní kino, takže můžete přijet. Jarouši, co mu říkáš? Prostě úplně nádherný, když byly ty tepla. No, to bylo prostě něco nádherného.
0: nádherno, z Ostravy do Plzně.
1: Já vím, kousíček. Na letní kino určitě ne.
0: No, opravdu ne.
1: Dobře, v pořádku, nic se neděje, jenom tak nějak chci pozvat právě posluchače a diváky. Nebojte se přijet, určitě uvidíte, že to tam je opravdu, opravdu moc pěkné. No, a to je asi tak všechno pro dnešek. Zítra nezapomeňte od 19 hodin tedy na Zdendu Sikoru s Čehomírem. Jardo, já se s tebou loučím, protože už nastává čas na loučení, takže měj se moc krásně a za týden věřím, že se opět potkáme. Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, zdravím přátelé, mějte se hezky, hezký večer, hezkou dobrou noc. Pavlíku také za týden. Ahoj.
1: Ano, ano. Ahoj, ahoj, mějte se moc krásně.

udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý. Jeden je krásný anebo podobaný od neštovic, ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce.

0: Vítejte, vážení a milí protiproudeři, přátelé protiproudu, nepodvolení. Vítám vás, řeknu, na naší poradě, protože o tom, zda se to mu říká tý party, ještě bude docela řeč. A mimochodem není to úplně banální, ale pojďme rychle se podívat na chat. Helena Domanská, děkuji za perfektní úvahy. Pravděpodobně asi směřujete k tomu včerejšímu článku, který byl, no my si o tom řekneme něco. Ale děkuji také za toto, za tuto větu. Tady ještě byl Jirka z Ostravy, ten to asi stahnul sám, tak nevím, jestli jeho otázku po Mefistovi mám zvedat, asi ne. František Toula, zdravíme všechny protiproudaře, dobré a slušné lidi, protože pokoj a mír všem přál Jirka z Ostravy, tak to pan František Toula asi už přeskočil, ale já myslím, že to platí a tak já to jenom takhle zopakuji. Je to důležité přání. Modrý baran. Miroslav, pokojný děň vám prajem. Dobrý večer všem nepodvoleným, píše Sonja T2 P. Je mi smutno, že nejen nesehnala paní doktorka Peková dostatečný počet podpisů ke kandidatuře do Senátu, ale ještě ji soudně zbavili licence soudního znalce. Hnus. Je to hrůza, jo, ale nebyl to ne soudní znalec, je to trošku jinak. My se k tomu určitě vrátíme ještě ve dvou dopisech dokonce, protože jste na to reagovali docela, myslím, správně. Takže necháme si to, abychom se tam dostali k té úvaze, co to vlastně bylo. Soně Pekové, píše Lenka Neumannová, byl odejmut statut soudního znalce, prosím, pozvěte ji do redakce, abychom ji mohli podpořit. Lenko, je to hnus, prostě se jim nehodí a pomstili se jí. Já myslím, že to je ještě složitější právě. Proto je dobré se k tomu dostat. Hlavně mír v duši a ve světě všem, akorát se ukazuje, že jediná vlastenecká strana je Jasan, ale z těch velkých stran bohužel není volitelná žádná strana, jsou to jen korytáři a slouhové cizím zájmům. Jirka z Ostravy, Baba Vanga prý předpovídá, katastrofální podzim 2026, moje maminka předpovídá katastrofu v příštím roce 2027, jinak oba obdivujeme intelektuální hloubku vaší nedělní úvahy, Jirko. Já jenom jsem možná nereagoval správně na to, na tu úvahu o těch, že jediná vlastenecká strana je Jasan. Ono je to s tím vládnutím složité, ale já jsem dostal tolik různých právě dotazů a konstatování na to vládnutí, že tím hned začnem. Protože opravdu ty otázky vznikají. Říkat ovšem, že to je pouze Jasan, je trošku, abych tak řekl, nefér, protože Jasan se do vlády nedostal, takže tam nevidíme, co by dělal, nedělal. Ale k tomu, k těm předpovědím těch podzimů, já bych se trošku předpovědím našim odhadovaným trošku bránil. Faktem je, že všechno se tak nějak zbíhá k roku 2029, včetně významného mariánského proroctví a různých signálů, které vysílají tentokrát ne Fialové, ale Fialové v jiných zemích, například kancléř Merz a jeho ministr obrany, kteří také hovoří o roku 27, který bude prý tím rokem války. Myslím, že žádný plán nikdy nevyjde. Pojďme na to.
1: Thank you.
0: Oni si prostě plánují všechno možné, včetně toho, jak nás vymydlí. Ani to jim nevyjde, ale mohou to být ještě velmi krušné chvíle. Takže já bych nepodcenil ani ten podzim, co přijde, který bude velmi dramatický, nejen proto, že budou u nás volby, v Americe volby, v Rusku volby. A všechno se může kolem toho ještě poskládat trošku jinak, ale opravdu sledujme spíš ten čas. On je v každou chvíli trošku jiný. Někdy se zrychluje, znáte to, když čekáte na něco intenzivně, tak minuta je nekonečná. A pak něco nestíháte a 10 minut vám nestačí, bylo to jak půl minuty a tak dále. Ten individuální čas je pozoruhodná věc. Docela bych doporučoval o tom někdy přemýšlet. Dobrý den, protiproude. Tak, klimatická změna je prý nespochybnitelná. Aspoň to říká ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Co tomu říkáte, pane Hájku? To je přece v přímém rozporu s Macinkovým oznámením, že klimatická krize nástupem nové vlády právě skončila. Motoristé to drží a SPD jde proti? Proč se potom Babiš čílí nad Green Dealem? Jestli je to nespochybnitelná věc, tak hurá na stromy se zelenými, s Piráty, se Stanem a ODS. Tohle je ta nová vláda, která chce údajně zatočit se zvěrstvy Fialinka, pak do ní ale asi SPD nepatří, nebo určitě ne její ministr zemědělství. O ministru obrany se raději už šířit nebudu. Všechny moc zdraví Ludvík S. Praha 5. Ludvíku, je to, musím vám říci, že mě to trošku nadzvedlo také. Také tomu příliš nerozumím, jak tento pan ministr zemědělství sklapne rovnou a tvrdí, že klimatická změna je nespochybnitelná. Je to samozřejmě naprostý nesmysl. On si nepochybně myslí jenom, že tím jednak, pardon, že jak jsem nerozmluvený, tak člověk začne trošku. On si myslí, že si tím nepochybně jednak udělá dobře v Bruselu, nepochybně. A možná, že i počítá, že s tím, že vlastně na tom by se dali nějaké ty penízky udělat a zdůvodnit. Ta vláda jednala o těch věcech kolem sucha vlastně ve skutečnosti a tato poznámka tam vůbec nemusela být. My se k tomu ještě dostaneme, co vlastně to sucho způsobilo a způsobuje. Ale já tomu nerozumím právě tak jako vy, Ludvíku, úplně a řekl bych, že je to, znovu říkám, vím, že si tohleto téměř nikdo v tom klubu SPD nemyslí. Ale tohle vlastně nejsou členové SPD, ti ministři. Oni jsou jakoby zvnějšku. Znovu a znovu mě hryže ta pochybnost, jestli to bylo uděláno správně, že tam nejsou členové SPD. Vážený pane Hájku, na vícero zahraničních webech jsem se dočetl úvahy, jestli to letošní sucho v Evropě, které nemá žádný racionální důvod, nespůsobily HARP a další metody ovlivňování počasí, jak jste o tom také mluvil, myslím, na minulé Tea Party. Napadá mě ale přitom, jestli to není tentokrát pozdrav z Ruska. A ubezpečuji vás, že nejsem rusofob, naopak, ale bylo by to vcelku pochopitelná odpověď na všechny sankce a v podstatě válečné akty EU a Británie, ne? Těžko by zrovna oni, kteří to pořád vydávají za konspirační teorie, mohli najednou s tím přijít. Odpovíte mi dnes na to? No, Jiří M. ze Zlína. Do Zlína zdravím. Myslím, že tam mám ještě jeden dopis ze Zlína. Asi od Oto N., jestli se nepletu. No já odpovím samozřejmě. protože opravdu nejen na nějakých těch zatím tady neuvedených webech, ale tuším, které myslíte, se hovoří o těchto pochybnostech, o těchto úvahách, o té nové generaci HARP, která má označení Next Threat, ale to je úplně jedno, jak to označujeme, prostě je to záležitost, která, nebo zařízení, které opravdu může s těmito věcmi hýbat. O tom, že se to děje, já opravdu nepochybuji. Ta bublina, která se najednou vytvoří jako nad Evropou a nehne se nikam, případně se vytvoří, když někde začne trochu pršet a byl by z toho běžný déšť, který přejde přes celý kontinent, pěkně zaleje, ale on se najednou někde zastaví. U nás se to také stalo. Při povodních se zastaví. Zastaví ho jedna nebo druhá tlaková výše a teď ho sevřou a drží a on bobtná. To jsou věci, které takhle neprobíhaly. S klimatickou změnou, onou lží, nesouvisejí vůbec. To dokonce už ani ti její propagátoři neříkají. Jsou, myslím, z toho trochu také vyplašení. Já si vzpomínám, že dokonce někdy v červenci byla předpověď v České televizi, protože to sleduju, to je politický meteorologing, tak předvídali, že bude srpen chladný. A hle, srpen začal docela ostře suchý a horký. Ty úvahy o tom, co to způsobuje a jestli je to řízené, jsou všude možně. A nejsou už vůbec pokládány ani příliš za konspirační teorie. Už se stávají pravdou zase. Mě ale zaujala ta úvaha, jestli to náhodou není nějaká ruská odpověď. To totiž Jiří ze Zlína vůbec není špatná úvaha. Já musím říct, že mě to tak úplně nenapadlo, ale je to zajímavá úvaha. Ono je tady, když jsme měli teď ten rozhovor s Michalem Svatošem, přišlo spousty odpovědí a různých reakcí. Jedna říkala Gnagebauer, jakýsi značka. Tak si říkám, jestli to také není plán. Východ porazí Západ a pak globalisté, kteří mají vliv i v Rusku a v Číně, nastolí tyranii ve všech směrech a už nebude zastánce a zachránce, jako je teď Rusko. A lidstvo skončí, zůstane těch pár tisíc vyvolených a pár stovek tisíc otroků. Je to sci-fi? To se my už asi nedovíme. Gnagebauer, jestli jste součástí porady, tak musím říct, že i u vás ta poznámka, že vlastně v Číně i v Rusku jsou ty skupiny globalistické, které by chtěly, v Číně specificky, Číně vyhovoval globalismus, než se začal hroutit, než ho začal Západ používat k vyvolání další války světové. Všechno jsou to úvahy zajímavé. Jo. Já myslím ale, že pokud by k tomu takhle jako mělo dojít, že Východ porazí Západ a pak Čína a tak dále, to je moc překombinované. Opravdu. Myslím, že kdyby vznikla taková válka, tak už po ní se nebude nikdo rozhlížet, kdo na koho zaútočí a bude se jenom rozhlížet, kolik lidí to přežilo. A ti, kteří přežijí, možná nebudou nejšťastnější, protože taková válka by opravdu nebyla konvenční, ta by byla za využití všech zbraní hromadného ničení, z nichž ty jaderné jsou nejznámější, ale zdaleka dnes nejsou jediné. Ty systémy, jako HARP, nebo ty další systémy Next Threat a tedy ty, by se toho rozhodně účastnili také. No, opravdu si to nepřejme, ale abych se vrátil k té základní úvaze, jestli vlastně dnes to třeba není Rusko, které používá tuto technologii, aby oslabilo západní Evropu. To je docela myšlenka, ze kterou si trošku pohraju a zamyslím se nad ní a podívám se po nějakých zdrojích, protože ne, ta, to, co se teď jakoby stalo s tím evropským kontinentem, je pozoruhodné. Jako kdyby Rusko bylo agresor, tak teď tu Evropu přepadne. Ale ona není, ona opravdu nechce tu válku, prostě nechce je, i když si to mnozí, kteří občas, ti provokatéři, kteří se občas objevují na našich YouTubeových komentářích, třeba nemyslí. My ostatní doufáme, že všechno dopadne mírovou cestou a máme proto i nějaké důvody si to myslet. Ale ta myšlenka s tím podivným suchem, o kterém oni opravdu nic netušili, to by nepředvídali, že bude studený srpen. Ta myšlenka je zajímavá. Pojďme dál. Dobrý den, pane Hájku. Lovil jsem perseidy a napadlo mne, vypouští na nás z letadel nějaký sajrajt i v noci? Jsou noční fotografie zachycující onen akt? V noci je mnohem méně svědků a složitější fotografické podmínky. S pozdravem Otto N. ze Zlína, Morava. Ano, o to vím, že Zlín je na Moravě. My jsme tady měli minule takovou nedrobnou, drobný zádrhel kolem toho, že jsem se odvážil polemizovat s jedním moravským vlastencem. Jsem rád, že píšete dál a že už to mezi námi není. Ne, myslím si, že v noci moc tyto pokusy s tím zasypáváním nás neprobíhají. Ono je to také dáno tím, že ty tlakové poměry v noci jsou jiné. Není to také ta záře slunce. Všechno, co může udržet po dosti dlouhou dobu ty rozprášené sajrajty v ovzduší, je důležité, protože jde o to, aby se to rozprostřelo na co největší plochu. Oni udělají těch několik čár, nebo tak, zase ještě napříč. A pak to, kdyby to v noci by to spadlo hrozně rychle. Jde o to, aby se to rozprostřelo, aby to zasáhlo co největší území a co nejvíc lidí. Čili myslím, že večer tyhle pokusy nebo tyhle ty útoky na nás nepodnikají. Perseidy, chápu, že jste lovil. Je to krásné vidět padat hvězdy a něco hezkého si přitom přát. Pojďme dál. Dobrý den, pane Hájku, neměl byste už si trochu sladit noty s Okamurou? Ten teď vydal desatero, proč nesmí být Ukrajina přijatá do EU, a jsou to docela dobré argumenty, se kterými bych souhlasil. Vy ale jste už několikrát zmínil, že byste si přijetí Ukrajiny do EU přál. Nemůžete se nějak dohodnout, třeba v Příčovech, kam, jak jste řekl, oba přijedete? Ale jinak chci říci, že vám moc fandím, Protiproud i Akademie je jednička. Nepodvolený Mirek z Budějovic, zrovna teď ze Srbska, odkud vás pořád čtu a poslouchám stanici Hvězda. Dobře děláte. Možná, já nevím, jestli posloucháte opravdu často, tak jste zaslechl to. Čas je běžec s dlouhým krokem. Nikdy pokoj nedá si. I ta písnička trošku vede k tomu mému článku. Dostaneme se ještě k němu. Píšou nám také lidé z Turecka, že poslouchají tam stanici Hvězdu naši dovolenkáři. Myslím, že i vzhledem k těm, té spoustě pozdravů z dovolených bych skoro soudil, že buď se připojují lidé k této naší poradě ze zahraničí, z dovolených, nebo že to bude tady prázdné dneska, protože zdá se, že teď ten srpen vystřelil většinu pryč, doufám, že se vrátí do příčov. No, zpátky k té otázce. Jo, a já jsem ještě chtěl říct jedno, pardon, že se vracím. Myšlenky někdy skáčou. Ale k té stanici Hvězda. Teď to máme uděláno tak, že u každého článku v protiproudu i v akademii na pravé straně nahoře uvidíte takové to modré tlačítko, modrá je značka tedy stanice Hvězda, ale ne se zlatou, není to Evropská unie, je to jiná modrá. A tam je dokonce i takový, jde seznam toho, co se právě hrálo. Vy jste si o to často psali a říkáte, že chcete vědět, co se hraje, tak tam je i vidíte seznam toho, těch písniček, které se právě hrají, přibývají. Ty, které se budou hrát, to je těžko říct, protože tam do toho může vstoupit moderátor. Už máme některé moderátory. Když jsme u příčov, budu tam nejen já, budou tam nejen kolegové z redakce Protiproudu, ale také, abych tak řekl, plné obsazení Hvězdy. Budou tam i ti moderátoři, kteří už jsou teď někteří na Hvězdě. Jsem rád, že se nám to takhle trošku daří. Je to namáhavé pro nás ze všech stran i finančně, ale chceme to udržet za každou cenu. Teď jsme zrovna museli platit nějaké celoroční poplatky. Vždycky nás to docela zatíží. Ale stanice Hvězda vysílá a vysílat bude, pokud nás nezavřou zase znovu. Čili na pravé straně takový kaslíček s modrou šipčičkou, tam když ťuknete, hned hraje stanice Hvězda a máte tam i ty písničky, které se právě hrají. Takže to jenom k tomu. A teď k tomu, co s tím Tomiem Okamurou, jestli bych si neměl sladit noty. To, kdybych asi s ním byl v nějakých takových vazbách, tak bych si asi sladit měl, ale já jsem s ním v nulových vazbách. Prostě mně se z větší části líbí, co

Ano, já bych ji tam docela chtěl, protože, a to všichni vědí, přijetí Ukrajiny do EU znamená konec, definitivní a rychlý konec Evropské unie, rozpad. To není snad třeba ani vykládat. Proto se taky zkoušejí takové ty různé pokusy, že by se vzala jen tak jako na půl nebo něco. Je to konec, ten okamžik. To je ještě horší, než tam vzít Turecko, kterému to také slibovali. A nikdy ho tam ten Brusel neveme, protože by to byl konec. Vzniklo by další obrovské centrum. A co by dělalo Německo? A co by dělala Francie? Ne, ne. Nic takového nehrozí. Bohužel nehrozí ani to přijetí Ukrajiny do EU, ale líbí se mi zase na druhé straně, když jste to napsal, já jsem se na to podíval. A těch 10 bodů, které Okamura říká, jsou bez ohledu na to, zda Ukrajina do EU patří nebo nepatří, jsou perfektní, protože vlastně explikují, přímo bezprostředně vypočítávají všechny ty věci, které jsou katastrofální kolem Ukrajiny. Ale noty si ladit nebudem a tím méně. V Příčovech také se rád potkám s Tomiem Okamurou a dalšími, kteří tam budou. A bude tam opravdu letos hodně zajímavých lidí, takže no, kdo může, tak přijeďte. Pojďme dál. A tady jsme u toho. Píši vám, vážený a milý pane Hajku, píši vám, protože jsem pobouřen. Soně Pekové vzali razítko pro znalce. A neudělal to Fiala nebo Rakušan, ale současný ministr spravedlnosti Jaromír Tejc. Prý kvůli tomu, že je podjatá, protože svědčila na Slovensku o těch covidových zvěrstvech. Udal jí nějaký progresivní slovenský poslanec a naše ministerstvo na to kývne. Je to vůbec možné? Nedávno jste měl se Soničkou moc hezký rozhovor, ani vlastně nevím, jestli bude kandidovat do Senátu, nebude. Asi ale ne, to by už byla v ČT proti ní bouře, to máte nepochybně pravdu. Tahle skvělá vědkyně, která se nás za Babišovy covidové tyranie tak zastala, je nyní zase Babišem pronásledovaná. Co si o tom máme myslet? Jestli s ní mluvíte, moc ji ode mě pozdravujte a vyřiďte jí, že za ní stojíme. Teď mluvím i za naši babskou sešlost u nás v Chebu. Děkuji za všechno, co pro nás děláte a moc zdravím, Antonie K. Antonie, děkuji za tento dobrý, hezký dopis. Já jsem jenom kratince, nebo já to řeknu takhle. Já jsem samozřejmě, když jsem se to dozvěděl, tohle, tak jsem paní doktorce Soně Pekové volal. Ptal jsem se jí, jak to vypadá. Ona mě vlastně vysvětlovala, že ptal jsem se také, jestli se s nimi bude dál soudit. To je hrozně jednoduché, nebude, protože na to nemá peníze. Jedna hodina u právníka 3,5 tisíce, teď jí dali 2,5 tisíce pokutu a ona opravdu maká ve své laboratoři a těžce vydělává své korunky, tak jako my všichni, kdo se živíme prací a nejenom tím, že máme politickou funkci někde nebo nejsme soudci. Případně. Čili ona to bere docela, řekl bych, statečně, tak jako vždycky. To, že jí sebrali to kulaté razítko, je samozřejmě nepříjemné. Je to nepředstavitelně sprosté a já souhlasím s tím, že vůbec nechápu, ale zkusím to zjistit, jak mohla současná vláda něco takového a Jaromír Tejc, nebo zeptám se určitě i jeho náměstka pana Koudelky, kterého jsme tady také měli relativně nedávno. Zeptám se na to, jak to proběhlo. Možná, že o tom vůbec nevěděli. Možná, že to je právě ten deep state, ten úřednický, který to rychle provedl. Zjistíme to. Ale je to nechutné, je to zlé.

0: A o něčem to svědčí. Hlavně nás to znovu upozorňuje, v čem to nadále žijeme, že těch půl, tři čtvrtě roku, co tady ta nová vláda je, i když zase buďme spravedliví, udělala řadu kroků proti tomu deep stateu, udělala řadu kroků proti těm neziskovkám a dalším příživnickým strukturám, které ve skutečnosti pak tady vládnou, tak zatím je toho málo, co bezprostředně cítíme. Ale já myslím, že mají ještě před sebou docela dlouhou dobu a když nebudou ministři za SPD říkat, že je covidová lež pravdou, tak tomu snad porozumíme. Pojďme dál. A tady je k tomu taková hezká, řekl bych, zkušenost od časté naší spolupracovnice Evy J. z Prahy 6. Vážený pane Hajku, vzhledem k tomu, že jsem se objednala po 2 letech na preventivní prohlídku k praktické lékařce a dokonce jsem sama požádala o očkování proti tetanu, protože od posledního očkování uběhlo letos 10 let, mě zaujal článek Mike'a Adamse ze dne 7. srpna 26 k vakcíně proti chřipce pro seniory. Paní doktorka mi nabízela i možnost trojkombinace, tedy kromě tetanu ještě černý kašel a záškrt, což jsem odmítla, protože černý kašel jsem měla jako dítě a nikdy jsem, ač se už proti černému kašli očkovalo, já očkovaná nikdy nebyla. Nemohu sice dokázat, že ty potíže, které se mi po pár dnech objevily, byly po této vakcíně, ale protože jsem dodržela 3denní klidový režim a opravdu nic mimořádného jsem nedělala, jsem přesvědčena o tom, že ty potíže jsem měla po této protitetanové injekci, po které jsem nikdy žádné problémy v minulosti neměla. Po nějakých 30 letech se mi objevil opar nartu a tak mě rozbolely klouby, že jsem se sotva pohybovala. Prakticky jsem nebyla schopna chodit do schodů. Problémy jsem měla jít i do normálního mírného kopce a vůbec to nešlo rozhýbat, jako se mi to daří, když to třeba přeženu při práci na zahrádce. A trvalo to skoro 3 týdny. Proti chřipce ani proti covidu jsem se nikdy očkovat nedala a nyní jsem přestala věřit i takovým zdánlivě klasickým a osvědčeným vakcínám. S pozdravem píše Eva J. z Prahy 6. Já, Evo, naprosto tomu rozumím. A musím říci, že ta samotná vakcína proti tetanu byla pokládána dlouho i těmi lidmi a lékaři a vědci, kteří jsou stejně odvážní jako, jako Soňa Peková a varují nás před těmi různými následky, tak byla pokládána za relativně bezpečnou. Ona je to totiž ještě skutečná vakcína, to není to mRNA, to není ten spike protein, to ještě byla ta klasická vakcína. Ale problém je v těch nosičích toho. A paní profesorka Strunecká a další právě se zabývají tím, co je v těch nosičích. Ta látka sama o sobě se musí do něčeho dát, aby to tělo akceptovalo, přijalo. Tam jsou, kromě toho, že v nich opravdu jsou i používány buňky z potracených dětí a podobně, tak jsou tam látky, které jsou čím dál tím nejasnější. Ten hliník a tak dále, to ještě bylo jasné. Co tam do toho dávají dneska? Já chci o tom udělat pak jeden docela důkladný pořad, obdobně důkladný, jako když se chystáme na tu kulatou zemi, budu říkat. Protože tohle jsou závažné otázky, které opravdu je nutno dostat na veřejnost, bez strašení, bez vytváření paniky, ale zjistit, co se tam děje, protože to očkování, ta vakcinační tyranie je jednou z nejděsivějších, která se teď vyzkoušela během covidu a oni v tom nepochybně dál pokračují. Zavírají lidi, kteří to odhalují a podobně. Bez ohledu na to, že dnes třeba i v Americe už je tam antikovidovec Kennedy mladší a podobně. My o té moderní medicíně mimochodem máme článek na Akademii o těch nebezpečích, které prostě přináší ta moderní medicína. Dnes jsme ho tam dali, tak se možná na to podívejte, protože tam i tohle z části zmiňujeme. Já bych řekl odhadem svým, že to skutečně bylo v důsledku toho té vakcinace, ne té samotné látky, ale toho, co s tím dostali k vám do těla. Znovu říkám, jsou metody, jak tyto následky zmírňovat. Podívejte se třeba stovky a tisíce dnes skvělých reakcí jednak na Supramedexu a jednak i v Bevitu. Když tam půjdete do toho bebiťáckého prostředí, tam si lidé sdělují spoustu užitečných rad vzájemně s tím, co lze dělat, s čím, proti čemu. Stojí to za to, stát se tam jedním z těch četujících, jedním z těch diskutujících. Tam se docela bych vám to, a nejen vám, Evo, tohle doporučil. Tak pojďme dál. Vážený pane Hájku, dobrý den, jsem váš člověk a fandím vám. Neberte tyto riadky jako útok, skôr jako priatelské škádlení. Prepáčte mi, musel jsem se smiať, ako jste znova hájil názov Tea Party v poslednej Tea Party. Bylo to už dost dávno, byl jsem jeden z prvých, kterému ten názov v angličtině Tea Party neseděl. Počujem, že se to nepáčí aj druhým ľuďom, ale ta vaša slovná ekvilibristika s tvrdohlavým odôvodněním a obranou byla super. Působil jste na mě jako malý chlapec, děkuji, který se tvrdohlavo brání a presadzuje svoju pravdu. Bylo to dost komické v kontexte s chrámem a tvrzí. Na druhé straně vás obdivujem, vašu zarputilost v dobré věci proti proudařství. Držím palce, váš čitatel a posluchač s pozdravom. A málem bych přečetl jméno. Milí příteli ze Slovenska, na Slovensku nám píšete krásné dopisy ze Slovenska, opravdu. My máme velmi hodně čtenářů a posluchačů na Slovensku a jsem tomu nesmírně rád. Prostě mě už to nikdo z duše neodpáře, to vnímání obou národů jako jednoho většího společenství. Mýlíte se. Ono totiž, asi jste to dobře neposlouchal, to vysvětlení. Ono to tak opravdu vznikalo u nás. Znovu zopakuji, že Tea Party byla v Americe, vznikla skupinek, které se pak začaly různě propojovat, které se bouřily proti tomu systému, který tam za těch Clintonů, Obamů a Bidenů vládl. A proč Tea Party? Protože ty čajové dýchánky byly tím, co způsobilo, nebo kde se připravovala americká revoluce a americká nezávislost. Takže oni se k tomu jako po těch mnoha, po těch několika staletích vrací a začaly dělat ty tea party. Tea party od bojářů. Čajové dýchánky od bojářů. No, čajový dýchánek to tedy tady nazvat nešlo a navíc jsme nechtěli vůbec se tvářit, že to nemáme od někud, že ta inspirace nepřišla. Přišla tam odtud. A my jsme ještě před dávnými lety začali dělat takové ty tea party, jenom když jsme ještě neměli naše televizní studio, jenom, abych tak řekl, v písmenkách. Ale dnes tomu spíš říkáme opravdu porada nepodvolených. To, že tomu mnoho lidí dál říká tea party, já naprosto respektuji, ale ono je to už posunuto tak daleko, že už jsme trochu něco jiného než, než ti tea partiáci američtí, kteří dostali nakonec do Bílého domu Donalda Trumpa. Nebráním to urputně, jenom vysvětluji, o co šlo, ale jsem rád, že jste si toho tak všiml a jsem také rád, že jste jeden z těch, já se k ním také počítám, kteří nenávidí ty anglizmy vsunované do slovenštiny nebo do češtiny. Ano, chrám i tvrz musíme bránit. Pojďme dál. Já se ještě vracím k Ratince, k tomu mému včerejšímu článku, který vyvolal zajímavé reakce, opravdu zajímavé. Petr Kadles třeba napsal skvělá páně Hájkova filozofická úvaha o čase, propojení Goethe s Orwellem bylo dechberoucí, byť obě díla znám, nikdy by mi nenapadlo je propojovat, ale řada lidí se tak jako divila vlastně, proč takový článek. Mně se tam moc líbil také jeden z těch provokatérů, který dal najevo další hlubokou neznalost. Jo. I když oni jsou většinou už dnes profesionalizovaní, oni jsou za ty vstupy obvykle placeni. Tak jakýsi jméno alias Aleš Kmuníček. Jako každý týden děkujeme české pobočce Russia TV za překlad do češtiny. Už jsem se bál, že po první polovině bludů nepřijde část se zprávami ze zaslíbené země. Doufám, že se v příštím díle bude hlasatel věnovat zákazu strany Jabloko. Velmi zvláštnímu, když na východě vládne svoboda a my tu trpíme v diktatuře pod jihem kapitalismu. No, to je na pohled jenom primitivní útok, ale prozrazující hroznou neznalost. Jestliže říká, že na východě vládne svoboda a my tu trpíme pod jihem kapitalismu, tak on je to opačně. Kapitalismus je na východě. V Rusku je kapitalismus, tady už dávno není. Tady je zmršený socialismus, který na 50 způsobů vyzkoušeli v západních zemích, hlavně v Německu ještě před převratem naším, před pádem bipolarity, pádem železné opony. A teď ho sem jenom nasunují skrz Evropskou unii. Je to takový sparchantělý socialismus se všemi prvky tyranie a totality, které do toho našeho, který už byl v těch posledních 20 letech značně unavený a hlavně řízený lidmi, kteří už tu totalitu taky si na vlastní kůži zažili, tak už nebyl tak dramatický v té totalitě. Ale samozřejmě to byla totalita. Tak proti tomu, to, co dneska je v Evropské unii, je skutečně ta čerstvá, děsivá totalita, která má ty prvky toho socialismu, ale s kapitalismem nemá vůbec co dělat. V Rusku kapitalismus je. Je to ruský kapitalismus, vyvíjí se podle jejich přání a jejich tradic, možností a zkušeností. Proč bylo zakázáno jablko, to je celkem známo. Česká televize a Český rozhlas, protože jsou nestranné a objektivní, tak o tom dělali několik pořadů. Jablko samozřejmě bylo původně připuštěno k volbám a teprve později vyřazeno, protože je válečný stav a oni chtějí, a oni jdou prostě proti tomu. Oni ohrožují tu zemi v její válce se Západem. Je to něco, jako když jsme dnes měli ten článek o tom, jak na to chtělo a rozhodlo se skoncovat s Varšavskou smlouvou tím, že zevnitř ji rozloží, což se v postavě Michaila Gorbačova a dalších podařilo. Ale zajímavé, že tento člověk se nezmíní o tom, co se děje za hrůzy kolem AfD v Německu, která má, jablko je bezvýznamné, jablko by nemohlo ne vyhrát, ale nemohlo by vůbec nic ovlivňovat, i kdyby se účastnilo voleb. Ale AfD má na východě země, kde se teď v Sasku a Anhaltsku připravují volby, 40%. A oni chtějí zakázat, berou těm lidem zbrojní pasy, nejenom členům strany, ale i jejich příznivcům. To tam už za Hitlera bylo, taková situace. Ale a o tom ten jistý Kmůníček ku podivu nemluví, že? Já tím chci říct, opakovaně nás žádáte, aby jsme tyhle ty lidi tam blokovali. Ne, neblokujme je. Koukejme se na to, co to je zač. Oni se nám sami svlékají před očima. Pojďme dál. Milý pane Hájku, jsem opravdu moc ráda, že přijedete do Příčov. Vloni jsem se tam se synem zúčastnila i vaší živé porady nepodvolených. Výborně. Ano, správně to říkáte. Doufám, že bude i letos. Já myslím, že ano, tak jako není asi třeba se na tom tak nějak specificky domlouvat. Uvidíme se tam a podle toho, jak budou tam naplánovány ty časy, tak bychom si asi dali takový orientační sraz. My se budeme pohybovat s kamerami a s tím tam u té zadní části zámku, když stojíte proti němu, tak po levé straně, kde je největší klid od těch reproduktorů, ale možná, že bychom pak tu tea party případnou tu naši poradu udělali ještě na jiném místě, kde to nebude tak silně slyšet. Tam se dohodneme, na místě si to řekneme, v kolik hodin, v jakém době mezi těmi panelovými přednáškami bychom se tam případně sešli, kdo bude mít zájem, budu nepochybně připraven. Já konec konců i ti lidé z Hvězdy, naši moderátoři, první dva a tak dále. Jsem pro, zvlášť když tady paní doktorka, to už předbíhám, protože nám to napsala mudr Ludmila Ch z Hradce Králové, abych tedy předběhl. Vlastně teprve, když jsem vás slyšela reagovat na poznámky zúčastněných nepodvolených, začalo mi být jasnější, proč se tak chcete věnovat i té drzé, v úvodovkách drzé otázce kulaté nebo ploché země. Začali jsme si o tom schánět nějaké materiály a videa a vážně je to sporné. Jenže to by člověk musel překonat v sobě nějakou brzdu, kterou má odmala. Vždyť je to přece tak jasné, koulené, jenže není. A možná vím, kam tím míříte, že i ty zdánlivě nejjasnější věci mohou být jinak. Zrovna jsem si na to vzpomněla při vašem nedělním článku o čase. To určitě nebylo určeno masám, abych tak řekla. A je to od vás vlastně hodně odvážné. protože spousta lidí si pomyslí, že je to nezajímá. Chtěl jste si přitom něco vyzkoušet? Nebyla to taková plavba na hlubiny jako při vašich pořadech Alfa a Omega, protože i ta duchovní témata jsou z podobného druhu. Odpovím naráz. Snažíte se i ve vaší akademii zaměřit pozornost na hlubší porozumění tomu, co se kolem nás děje. A já myslím, že i kdyby to zaujalo jen menšinu, zrovna tak jako ta otázka kulaté nebo ploché země, že jste udělal něco moc důležitého. Budu se moc těšit, že se v Příčovech spotkáme a řekneme si k tomu třeba ještě něco. Ono se to obtížně píše, říká se to snadněji. MUDr. Ludmila Ch., Hradec Králové. Paní doktorko, moc za ten dopis děkuji. Jestli jsem se tím něco chtěl otestovat, nevím. Já jsem si byl vědom a jsem si v případě takovýchto témat vědom, že to třeba nezaujme desetitisíce našich čtenářů, ale myslím, že jsou chvíle, kdy je potřeba do toho něco vložit, kdy je čas se nad něčím zamyslet a myslím si, že právě takový čas teď za polovinou prázdnin, polovinou doby, která v našich krajinách je obvykle vyhrazena nepřemýšlení a jenom báječnému užívání si světa, pokud ještě je, tak že je možná právě ta doba před těmi Příčovy vhodná něco tam do toho takového vložit. V tomto smyslu jistý test to byl, ale netestuji vás, tak jsem to nemyslel. Ta úvaha, že i ty nejjasnější věci mohou být jinak, je velmi přesná a děkuji za ní, protože jsou toho desítky, co jsme za dobu existence protiproudu za těch 15 let. Neuvěřitelné. Za těch 15 let psali o věcech, kdy nám spílali do konspirátorů a konspiračních teorií. Dneska je to všechno už normální. Používá se ten vůbec. Všichni okamžitě zapomenou, že to zesměšňovali jako konspirační teorii. O těch harpech a o těch věcech, kterých jsme mluvili dneska, to možná bude také platit brzy. Ale ten prostor, o kterém tam hovoříte, ten prostor myšlení, který to ve vás vyvolá, toho si nesmírně cením. Protože to je pak ten opravdový dialog, který spolu vedeme. I když se jako tváří v tvář s většinou potkáme jednou ročně v Příčovech, ale já doufám, že opravdu nám to finanční poměry umožní, abychom, až stabilizujeme stanici Hvězda, vyrazili někam ještě dál. Všechny peníze, které od vás dostáváme, ať už přes Supramedex, ať už přes Bevit nebo Firegold, přes to zlato, všechny i hned investujeme, dáváme je okamžitě ven. Ten provoz je někdy trošku nákladnější, ale díky vám ho máme. Ostatně já jsem vynechal to vaše PS, paní doktorko, protože tam jste nám zrovna posílala docela hodně hezký a významný dárek finanční. Takže moc za to také děkuji. Prostě těším se na Příčovy a možná i na naší poradu nepodvolených z očí do očí. Pojďme dál. Je tady jedna otázka, na kterou příliš neumím odpovědět, ale zkusím ji. Chvála Kristu a Paně Marii, z vašich videí a článků vidím, že jste věřící, který vidí, co se děje v duchovním světě. Již delší dobu jsou věřící rozděleni v názorech na tradiční liturgii a novus ordo. Mimochodem jsem zvědav, co se bude sloužit dnes, tentokrát v Příčovech, protože tam nebude sloužit už pan nebo otec Přibyl, ale někdo jiný, otec Vrás, jestli se nepletu, tak možná, že už bude, protože tam byla i ta mše. Nevím, jak to bude letos. Nyní se k tomu, pardon, skvělý čaj. Je to přeci jenom čajový dýchánek. Nyní se k tomuto rozdělení v názorech přidala ještě Medjugorje. Sleduji misia Fatima a slovenský dohovor za rodinu. Ti měli na toto téma videa s rozdílnými názory. Já jsem osobně v Medjugorji nebyla. V generální zpovědi mi nejvíce ale pomohli kněží sloužící tradiční liturgii. Vnímám, že někteří katolíci přebírají protestantská učení a modernismus chodí na charismatické obnovy. Vidí to jako cestu k evangelizaci bližních a mládeže. Já to vidím jako přizpůsobování se tomuto světu. Já také. Eliško. Jsou zde tanec, zpěv, emoční zážitky, uzdravování, charisma bez kříže, bez obětování, bez se, bez utrpení, například konference Gadzone nebo vystoupení knize Gellerme s technohudbou, kde měl i poselství od papeže Lva 14. Můžete mi napsat váš názor na Medjugorji s přáním božího požehnání Eliška T. Eliško, nemohu. Já jsem tam také nebyl. Ty zprávy jsou pozoruhodné, mnohé z toho opravdu pozoruhodné. Nebrání mi v tom, že to zatím církev za oficiální zjevení neuznala, ale současně si vždycky kladu stejnou otázku, kterou si docela vždycky katolická církev klade velmi intenzivně, jestli to není něco jiného, nějaký jiný jev. V každém případě Medjugorje je pozoruhodná věc. Doufám, že se tam ještě někdy dostanu, ale ta otázka, kterou jste nadhodila, je daleko, daleko, řekl bych, vážnější. To přizpůsobení se světu, ono totiž, to souvisí s tím mým článkem trošku a s tou otázkou, kterou Jirka z Ostravy stáhnul na začátku. Kdo je ten Mefisto? Mefistofeles. Ďábel, Satan, pokušitel, pán tohoto světa. Ten s námi obvykle nemluví přímo, ale právě přes ty lemury, přes ty své pomocníky, kteří nám chtějí vykopat hrob věčného zatracení. A my směřujeme jinam. Takže to přizpůsobování se světu je přizpůsobování se Mefistovi, Satanu. A myslím, že to správně odhadujete. Ten platí to, co tady řekl pan docent Tera, nedávno bude také v Příčovech. Tam, kde je Duch Svatý, je konec konců jedno, jde-li o tu nebo onu společenství věřících. Je-li tam Duch Svatý. Ale Duch Svatý nás nenabádá k tomu přizpůsobit se světu. Ostatně proto vzniknul protiproud, že se nechtěl přizpůsobit světu, který se v té době dramaticky začínal měnit. Tak se na vás těším v Příčovech a možná, že tam mnoho z těchto otázek ještě dopovídáme. Opatruji vás, náš dobrotivý, všemohoucí Bůh a Panna Maria.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. proti proudu postoupíme o sta kilometrů.

0: Srdečně vás zdravím, milí přátelé svobody a hojnosti v míru. Dnes začnu trochu netradičně. Dříve než se pustíme do dalších dvou kapitol z knihy Posvátná ekonomie, bych chtěl zmínit dvě zásadní věci, které se odehrály v uplynulém týdnu, co jsme se neslyšeli. Tou důležitější je shrnutí uplynulého víkendu, kdy jsme se setkali s pár přáteli a dohodli se na spuštění série vzdělávacích kurzů na penzionu Ráj v tom Ráji v Machově kraji v HKO Kokořínsko poblíž České Lípy a Litoměřic. A zlehka začínáme už o víkendu od 24. do 26. ledna. A více informací už je v současné době na facebookových stránkách a zavěsím to i na YouTube kanál e-Koruny. No, pro informace se dá i napsat požadavek e-mailem přímo na e-koruna@email.cz nebo použít jakýkoliv kontakt přes stránky e-koruna.com. O co tam jde? No, jde o sdílení nejrůznějších znalostí a dovedností, ale především, a já to pokládám za velmi důležité, půjde také o obecné zákony vesmíru, čili ty zákony, které ať je známe nebo ne, tak jim podléháme. A vše v tomto vesmíru těmto zákonitostem podléhá. Po pochopení těchto základů se budeme ponořovat do dalších a dalších vědomostí a prakticky používat některé techniky, které pomohou člověku užívat své tělo a vůbec žít takový, dalo by se říct, plnohodnotný život. Jo, protože víme, že mozek používáme jenom z nějakého procenta. Dovídáme se, že člověk se může dožít nějakého věku a víme, že nějaký ten průměr dožití je okolo 70 až 80 let, tak kde je nějaká chyba? Někde bude. A spousta lidí ví, kde ta chyba je, nebo tak. Dělají věci, které tyhle průměry a tak a ty průměry té civilizace nějakým způsobem posouvají úplně někam jinam. A právě o tyhle věci, o tohle sdílení jde. Jo, zajištění dlouhověkosti ve zdravém a prosperujícím těle a mnoho dalšího, co zcela změní život každého jednotlivého člověka. Jo, jak si přivolat určité věci, které potřebujete ve svém životě a tak dále. I když toho samozřejmě je internet, YouTube a tak dále plný, tak ale když si to nazdílíte s lidmi, kteří to prakticky používají a doporučí vám určité věci, techniky, zdroje a knihy a tak podobně, tak vždycky je to nejlepší. Někteří si vzpomínáte, že jsem už před lety hovořil o e-vzdělávání, tehdy jsem to všechno vztahoval k tomu e, aby ta energie, ta obecná energie, která všechno rozhýbává, aby byla ve všem přítomná, tehdy jsem to nazval e-vzdělávání, jako energie vzdělávání, jako jednom ze tří pilířů moderní společnosti. Avšak jsem sám nebyl schopen svou představu nějakým způsobem začít naplňovat anebo s těma lidma, kteří zrovna v té chvíli byli a prostory, které jsme měli k dispozici. Tak se to nějak tak jako odsouvalo. No a teď, jak se naše společenství rozrůstá a poznáváme, jaké člověčenstvo se k nám připojuje, můžeme tento pilíř začít konečně stavět. Lidé, kteří svou účastí celý projekt podpoří, budou vítáni a pro ty, kteří to mají třeba daleko anebo hluboko do kapsy, budeme poskytovat materiály ke stažení. Takovým způsobem půjde dojít ke stejným výsledkům. O tom žádná, to určitě o to nám především jde. Ale žádá si to samozřejmě větší nějakou odhodlanost a člověk se o ledaco obírá, jo, to znamená o to setkání osobní setkání s těmi předávajícími ty zkušební, osobní zkušenosti a tak dále. No, a ta samotná osobní zkušenost je vždycky lepší. O tom žádná. Tím samozřejmě nechci nějak samouky schazovat. V podstatě vše, co znám, ať už z čehokoliv, z jakéhokoliv oboru, nebo věcí, které jsem vám kdy sdělil a tak dále, tak jsem se v podstatě naučil sám také z knih, videí a materiálu, které mi přátelé naposílali a tak podobně. A právě tím, že jsem si takovou cestou prošel, vím, že to není cesta z těch nejlehčích. Takže stále se něco děje, společenství svobodných lidí v hojnosti se rozrůstá a jejich vědomosti a um se sdílí v tomto roce ještě o něco více než kdy předtím. Tak a ta druhá věc je video natočené religionistou Jakubem Jáhlem. Ten označil společenství lidí okolo e-koruny nebo okolo koruny energie směny, stránky známe jako e-koruna.com, za nějakou prapodivnou sektu a že vydávám fiktivní peníze a tak podobně. Tento Jakub je tak trochu zvláštní a zřejmě mu jde více o senzaci a sledovanost než o pravdu a načerpání nějakých informací a poznání. To, co teďka jsem řekl, tak to mi vychází nějak z toho způsobu, jakým jednal. On totiž nejdříve natočil to video plné domněnek a pak mi napsal, zda mu odpovím na pár otázek. Otázky jsem mu zodpověděl, ale nikde je nezveřejnil. Na svém Facebooku má stále mou fotku s nápisem dám vám fiktivní peníze. Jakože já dávám nějaké fiktivní peníze. I když jsem tam dal pod to otázku, zdá se mu to zdá korektní, nijak nereagoval. Samozřejmě ani Facebook nereaguje na nahlášení příspěvku. Marné. Některé entity nemají žádnou morálku. Přichází to ve chvíli, kdy studují genom bezcitných nemorálních druhů humanoidů, kteří se vmísili mezi lidské bytosti. Ani jsem vlastně nechtěl, jo, tím, že to studuju, tak jsem je nijak nechtěl poznat nějak v osobní rovině a tak nějak i tuším, že politická scéna je takovými typy dost přeplněná, takže nějakou představu o tomto typu humanoida mám. Zase na druhou stranu, pokud to nezažijete osobně, nemůžete o tom dost dobře mluvit. Pokud vás náhodou tohle video zasáhne, tak tam prosím dejte nějaký ten komentář. Co si myslíte o mně? Jo, já teďka neovlivňuji vás, abyste tam psali nějaké chvalospěvy nebo něco, ale můžete to nějakým způsobem narovnat do té roviny pravdivé. A pokud to jako si myslíte, že s ním souhlasíte, tak samozřejmě i to tam můžete napsat. O mně, o e-koruně a tak podobně. Mně se totiž nelíbí, že on tam v podstatě každého člověka, který nějakým způsobem podpořil vznik e-koruny, což mnohokrát vždycky a opakovaně děkuji a děkuji a děkuji a vždycky třikrát děkuji všem, kteří tak udělali a že jsme to dotáhli do tohohle stavu, v jakém současné době jsme. Tak se i do těch lidí, nejenom do mě, tak se i do těch lidí v podstatě nějakým způsobem naváží, že jsou to chudáci, kteří naletěli a tak podobně. Takže já o žádném člověku, který naletěl, nevím. Pár lidí třeba došlo k nějakému nepochopení a ten příspěvek, který dali jako dar k tomu, aby vznikla platforma e-koruny, tak si vyžádali, že ho chtějí vrátit a to jsem udělal v několika případech. Mám dojem, že to byly dva takové případy. Jo, z jakého důvodu si to ti lidi vyžádali a tak dále, to já nevím, do těch hlav nevidím. Byl tam takový požadavek, na to jsem reagoval tímto způsobem. I když, jo, je to takové zvláštní. No. Když někomu něco darujete, tak to potom žádat zpátky. Ale říkám, nebránil jsem se ani takové věci. Posledně jsem tam u toho videa viděl přes 700 zhlédnutí. Z toho vychází, že těch, kteří mají rádi jen katastrofy a ničení, je mnohem víc než těch, kteří by chtěli něco vytvořit a hlavně pomoci změnit. Svět se mění a solitérství nemá budoucnost. I přes snahy podobných jáhlů budu i nadále usilovat o propojení a spolupráci lidí napříč jejich vzděláním, vědomostmi a zájmy. Jo, tohle vůbec nehraje žádnou roli. Ale fakticky mi jde jen o vás, o lidi, kde jednotlivec nese jméno člověk. S těmi, kdo se spolupráci a sjednocení vysmívají, tahle planeta v budoucnosti skutečně nepočítá. Jak se zrno oddělí od plevku? Uvidíme. Uvidíme, uvidíme. A teď hurá do další kapitoly. Brzy budeme ve finále a pak je docela možné, že se na chvíli odmlčím, jelikož mě to docela vyčerpává. A ubírá mi to dost času, který chci právě teďka věnovat do toho vzdělání. Ale člověk míní a pán Bůh mění. Možná, že se tyto pořady změní více ve vzdělávání a budete to tu mít trošku pestřejší. Tak a teď hurá do knihy. Hezký poslech.
1: Kapitola 20. Správné živobytí a posvátné investování. Žili jsme celý život v domnění, že co je dobré pro nás, bude dobré i pro svět. Mýlili jsme se. Musíme změnit své životy tak, aby bylo možné žít podle opačného předpokladu, že totiž co je dobré pro svět, je dobré i pro nás. A to vyžaduje snažit se poznat svět a naučit se, co je pro něj dobré. Wendell Berry. Přebytečné jmění je posvátný trust, který jeho vlastník v průběhu svého života musí spravovat pro dobro komunity. Andrew Carnegie. Dharma bohatství. Aby bylo jasno, cílem neakumulace není očista člověka od zločinů civilizace založené na penězích. To by pomohlo jen našemu egu. Za chudobu nedostáváte žádné kladné body. Neakumulace není cílem sama o sobě. Tím je užívat si skutečného bohatství, kterým je spojení s druhými lidmi a proudění darů spíše než vlastnění falešného bohatství. Co když ale máte bohatství tak velké, že ho v průběhu svého běžného života sdílet s druhými nedokážete? Pro svědomitého člověka by takové bohatství mohlo být spíše břemenem než darem. To, co jsme dostali, musíme správně využívat a těšit se z toho. Bohatství není výjimkou. Lidé, které Bůh obdařil a současně zatížil velkým bohatstvím, nemají o nic větší důvod vzdát se své zodpovědnosti než kdokoliv jiný. Kdo odmítl dary, odpovědnost a příležitost sloužit, s nimiž jsme se všichni narodili. Přemíra bohatství, ať už zděděného v rodině nebo získaného v dřívějším životě, sebou nese touhu dobře ho využívat, je to dharma, cesta povolání ke službě. Vyplýtvat ho na pošetilosti, nesmyslně se ho zbavit nebo zasvětit život jeho rozmnožování, to všechno jsou způsoby, jak toto povolání odmítnout. Cílem je darovat přemíru bohatství způsobem, který je krásný. To může trvat roky i desetiletí. Může to vyžadovat dlouhodobé plánování a vytvoření celých organizací, anebo k tomu může dojít jediným ušlechtilým činem. Ať tak, či onak, je to typ investování, který je spojený s budoucí ekonomikou. V níž společné postavení vychází z dávání, nikoli vlastnění, a v níž bezpečí nevyvěrá z akumulace, ale z toho, že jsem důležitým uzlem v síti proudících darů. To je mentalita zcela odlišná od tradičního vzoru investování, jež ztotožňujeme se zvyšováním bohatství. Původně jsem si myslel, že bychom se mohli obejít bez slova investice. I bez celé této myšlenky. Pak jsem se zamyslel nad jeho etymologií. Investovat z latinského investire znamená oblékat, jako bychom vzali nahé peníze a dali jim nové šaty, cosi skutečného v materiální či sociální oblasti. Peníze jsou nahým lidským potenciálem, tvořivou energií, jež dosud nebyla oděna do materiálních či sociálních konstruktů. Správné investování je cosi jako nastrojit peníze do posvátného oděvu, tedy použít je k výrobě, ochraně a údržbě věcí, které se pro nás dnes stávají posvátnými. Jsou to věci, jež budou tvořit páteř zítřejší ekonomiky. Správné investování je tedy jakýmsi tréninkem na nadcházející svět, psychologickým výcvikem i praktickou přípravou. Díky němu si člověk zvyká na novou mentalitu bohatství, nalézání kanálů pro užitečné dávání a investování vytváří a posiluje tyto kanály, které nejspíš přetrvají i tehdy, když se současný peněžní systém rozpadne. Peníze, jak je známe, asi zmizí, ale vztahy vděku a závazků zůstanou. Jestli dovolíte trochu básnické nadsázky, všechno, co jsem řekl v předchozím odstavci, platí také pro onen druhý přicházející svět, svět za hrobem. Abyste to pochopili, nemusíte nutně věřit v posmrtný život. Představte si sami sebe na smrtelné posteli, kde vám dojde, že sebou si nic nevezmete. Finanční investice nepřežijí ekonomický pád a stejně tak také konec života znamená konec veškeré vaší akumulace. A z čeho budete mít v ten okamžik radost? Ze vzpomínek na všechno to, co jste kdy dali druhým. Po smrti si sebou bereme jen to, co jsme darovali. To bude naše bohatství, podobně jako v kterékoliv darovací kultuře. Dáváním jsme nahromadili poklady v nebi. Když splyneme s veškerenstvem, dostaneme všechno to, co jsme lidem darovali. Pro lidi, kteří mají peněz málo, začíná nejlepší způsob jejich využití asi nakrmením sebe, svých dětí a uspokojením určitých základních životních potřeb. Avšak dokonalý způsob využití peněz, který přesahuje člověka a jeho milované, vyžaduje cosi, co bychom mohli nazvat investování. V posvátné ekonomice má investice téměř opačný význam, než jaký má dnes. Dnes lidé investují, aby si své bohatství zachovali. V posvátné ekonomice je investováním to, co děláme pro sdílení svého bohatství s druhými lidmi. Podobně jako u neakumulace jde o myšlenku tak jednoduchou, že ji pochopí i dítě. Říká, mám víc peněz, než dokážu využít, takže dovolím, aby je využil druhý člověk. to je investice nebo půjčka. A banka či jiný investiční zprostředkovatel jsou těmi, kdo umí najít druhou osobu, která peníze využije. Bankovní služba ve svém posvátném rozměru praví: pomohu vám najít někoho, kdo dokáže vaše peníze využít krásným způsobem. Jednou jsem sdělil tuto myšlenku skutečnému bankéři, kterého jsem potkal na nějaké konferenci, a jemu vyhrkly slzy. Slzy pochopení duchovní podstaty vlastního poslání. Za 1000 let, až se budou peníze od těch dnešních lišit tak, že už je ani jako peníze chápat nebudeme, základní myšlenka investování přetrvá. Protože díky základní hojnosti vesmíru a nekonečné lidské tvořivosti budeme mít často přístup k proudění darů dalece přesahujících naše bezprostřední potřeby. Peněžní prostředky, které budou časem narůstat, budeme mít vždycky k tomu, abychom díky kolektivnímu lidskému úsilí a partnerství s milovanou zemí vytvářeli zázraky. V tom nejzákladnějším významu je posvátné investování prostě cílevědomé směřování této obrovské hojnosti k nějakému tvůrčímu účelu. Začíná uspokojováním potřeb a rozvíjí se do vytváření krásy. Vytloukat klín klínem. Ve správném investování se projevuje duch daru. Současné investování má bohužel ducha opačného. Buď je motivováno vytěžením, nikoli poskytováním bohatství, nebo je oplátka daru předem určená, či posléze vynucená, případně obojí. Sděluje nám: umožním ti použít tyto peníze, ale pouze, když mi jich vrátíš víc, bez ohledu na to, zda jde o kapitálové investice nebo půjčku. Profitují z nich díky výhradnímu vlastnictví vzácných zdrojů s cílem ovládat jich ještě více. Můžeme se na to také dívat tak, že pobídkou pro oplátku daru není vděčnost. Bez ohledu na to, co hlásá předseda ve výroční zprávě, správní rada nestanovuje platby dividend v duchu vděčnosti vůči milionům anonymních investorů. Podle hlavních principů daru můžeme začít žít ještě předtím, než si ekonomika uvědomí, že již krystalizují. Správné investování, investování podle ducha a logiky daru, je možné již nyní. Myšlenky, které nabídnu, budou očividnější po přechodu do nové ekonomiky a vše zahrnující příběhy této ekonomiky propojené já a milovaná země je podpoří. Uplatňovat tyto myšlenky již dnes vyžaduje víru, vizionářství i odvahu. Od žádné osoby nebo instituce, které jsou stále ponořené do starého příběhu, se jejich potvrzení nedočkáte. Z jejich pohledu je to, co vám hodlám nabídnout, šílené. To, co vám chci popsat, je daleko radikálnější než sociálně uvědomělé investování nebo etické investování. Přestože tyto myšlenky kráčí správným směrem, obsahují vnitřní rozpor. Hledají pozitivní finanční návratnost a proto dál pokračují v přeměně světa na peníze. Tradiční investice, které jsou zcela oprávněné v rámci vzestupu, se snaží přispívat k rozšiřování říše peněz a jako odměnu část této říše získávat. Odvážný kapitalista rozpoznává vysoce růstové příležitosti a poskytuje peníze, aby plodili. Ve stabilní či nerůstové ekonomice už tento model vhodný není a právě proto stále více lidí v investující třídě jeho nevhodnost pociťuje. Odtud obrat k odlišnému investičnímu cíli. A sice nápravě přírodních a společenských statků, nikoli jejich stále efektivnějšímu vytěžování.

která má vynikající nový vynález, třeba v oblasti přenosných fotovoltaických baterií. Pomohu této firmě s kapitálem, ta spousty těchto článků prodá, všichni vyděláme peníze a planeta z toho také bude mít užitek. Dobře. Ale co kdyby firma prodávala články za nižší cenu, například jen takovou, aby se z čisté marže financoval výzkum, vývoj a kapitálové reinvestice? Nebylo by to pak pro planetu ještě lepší, protože zařízení by bylo dostupnější? Cíl platit úrok nebo dividendu investorům, dávat jim pozitivní sazbu návratnosti, je v rozporu s cílem učinit firmu společensky nebo environmentálně uvědomělou. Aby bylo jasno, nenavrhuji, aby podnikatelé sami přestali podnikat tím, že budou prodávat za neziskové ceny. Mluvím tu o investování, nikoli o vydělávání peněz. Jednou věcí je být odměňován za to, že na světě dělám dobré věci. Zcela jiná věc je přidávat peníze k penězům jen díky tomu, že nějaké peníze vlastním. V tom výše uvedeném příkladu by bylo hezké účtovat si cenu stačící na udržení životaschopného podniku, na slušné platy zaměstnancům a na financování rozvoje, výzkumu a tak dále. Jenže kromě toho musí korporace vydělávat další peníze na úroky nebo dividendy investorů. Odkud tyto dodatečné peníze pocházejí? Ze stejného zdroje, z něhož dnes pocházejí všechny peníze. Z dluhů zatížených úrokem a přeměnou světa na peníze. Takže jestli skutečně chcete přispívat k blahu tohoto světa, nechtějte návratnost svých investic. Nepokoušejte se dávat i brát současně. Jestliže chcete brát, a můžete proto mít dobrý důvod, pak berte, ale nepředstírejte, že dáváte. Druhý příklad to ozřejmí ještě lépe. Vzpomeňte si na nejinspirativnější typy sociálně uvědomělého investování, na mikropůjčky ženám v Jižní Asii. Tyto programy byly očividně velmi úspěšné a poskytly ženám v Indii a Bangladéši novou obživu, přičemž jen nepatrná část z nich nebyla splacena. Jestli vůbec někdy existoval příklad, kdy se lidem dařilo, když konali dobro, pak je to tento případ. Půjčíte 500 dolarů nějaké indické ženě, aby si koupila dojnou krávu. Žena prodává mléko sousedům ve vesnici a vydělává dost, aby uživila rodinu. Platila úrok a splacela půjčku. Zní to ohromně. Ale na chvilku se nad tím zamyslete. Odkud pocházejí peníze na splátky? Od vesničanů. A kde vezmou peníze oni? Tím, že prodávají jiné věci či služby, jinými slovy, pomocí přeměny určité části sociálních a přírodních společných statků na peníze, jak jsem popsal ve čtvrté kapitole. Výsledek byl stejný jako v případě neblaze proslulé daně na chýši, kterou Britové a další koloniální mocnosti v době koloniální éry používali k ničení soběstačných místních ekonomik v Africe. Byla to prostě jen nevysoká roční daň, placená výhradně v místní měně, která nutila domorodce za tuto měnu prodávat svou pracovní sílu a místní komodity. Lokální ekonomiky se rychle rozpadly a přeměnily v trh pro britské zboží, na zdroje pracovních sil a surovin. Se svou krávou má ta žena daleko více mléka, než její rodina dokáže spotřebovat. Komu dá přebytek? Protože musí splácet peněžní půjčku, ať se jí to líbí nebo ne, dá mléko těm, kteří jsou ochotní a schopní jí za něj zaplatit. Kdyby dostala krávu zadarmo a neměla žádný důvod vydělávat peníze, asi by rozdělovala mléko přes kanály tradiční darovací sítě. S finančním závazkem, který visí nad hlavou, to dělat nemůže. Ani kdyby chtěla.

Když budeme příběh sledovat dále, položíme si otázku, kdo jsou ti lidé ochotní a schopní jí za mléko platit? Jsou to ti, kteří sami mají příjem v hotovosti. Lidé, kteří potřebují mléko, ho získat nemohou, pokud žijí v převážně darovací ekonomice. Vstup nového podnikání postrkuje vesnici dál od tradiční reciproční sítě směrem ke světu peněz. Kdyby neexistoval úrok na půjčku, injekce $500 do komunity by nemusela být vůbec špatná. V moderních, schudlých komunitách se často stává, že lidé mají zboží a služby na výměnu, ale postrádají prostředky k jejich směně, protože darovací kultura zanikla. Původní majitelka krávy by bývala mohla použít peníze na platby vesničanům za věci, které by potřebovala, a než by se peníze nakonec dostaly zpět k ženě, jež koupila krávu, bylo by uspokojeno mnoho jiných potřeb a nic by nepřišlo na zmar. I kdyby se všechny peníze vrátily zpět k investorovi, když nic jiného, vesnici by neopustili. Jestliže půjčka nese úrok, je to naprosto jiný příběh. Poskytnutí půjčky s úrokem této ženě se rovná vyvádění peněz z její vesnice. Představte si, že někoho napadne, vidá, v téhle vesnici je bohatství, které se ještě neproměnilo v peníze. Já si z něj něco vezmu. Udělám z vesničanů své zadlužené otroky. To přece moc lidumilný nápad není. Jedním z hlavních půvabů místních měn je, že díky nim zůstávají peníze v komunitě. Půjčka nesoucí úrok v mezinárodně konvertibilní měně dělá přesný opak. Vysává z komunity peníze. Žena prodává mléko místnímu výrobci sýra. Ten prodává sýr truhlaři, který ženě postaví pro krávu chlév a tak dále. Peníze sice obíhají, ale navždy v komunitě zůstat nemohou, protože dluh je třeba splatit. Pokud jde o úrok, ten lze splatit pouze, když místní prodají něco okolnímu světu. Tlak na ženu platit úrok se přenáší dál na komunitu v podobě cen mléka. To je tlak, který žene lidi v chudých zemích do práce v továrnách a na plantážích. V peněžní ekonomii, kde se rozpadla původní darovací síť, potřebujete k životu peníze. Prodáte cokoliv, co budete moci. Svou pracovní sílu, svůj čas, své životní prostředí. Jen abyste měli peníze. Ekonomové vám řeknou, že pokud místní ekonomika roste rychleji než úrokové míry na půjčku k zakoupení do jiné krávy, či vlastně na všechny půjčky poskytnuté vesnici, vesnice může splácet dluh i úrok a pořád ještě bohatnout. Jinými slovy, jestliže celá vesnice, stejně jako ta žena s krávou, prodává nové zboží a služby za vyšší cenu, než je úroková sazba, bude vesnice schopná splácet a prosperovat. Teď však znovu přichází stejná otázka. Odkud se ty peníze berou? Na globální úrovni investování založené na úroku vyvolává konkurenci a nekonečné plenění sociálních, přírodních, kulturních a duchovních společenských statků, tedy přeměnu darovací ekonomiky na ekonomiku peněžní. Je zřejmé, že posvátné investování má jen málo společného s přeměnou v zisk. Jestliže chcete vesnici pomoct, půjčte peníze na nulový úrok, což je dar při použití peněz. Jestliže vám místo toho jde o zvyšování vašeho peněžního jmění, pak ho zvyšujte, ale odpusťte si předstírání. Pravdu má přísloví, že dvěma pánům nelze sloužit. V obou případech, které jsem uvedl, vyplavaly v určitém okamžiku na povrch rozpory a člověk si musí vybrat, buď bude sloužit Bohu, nebo mamonu. Taková volba však v posvátné ekonomice už nebude možná. Obě vůle se sjednotí, bude to součást obecného spojení protikladů, které motivuje vznik slovního obratu popisujícího nadcházející dobu jako věk
opětovného spojení. Sociálně uvědomilé investice, které slibují dobrou návratnost, patří mezi situace, kdy okrádám Petra, abych zaplatil Pavlovi. Navíc poplatkem za samotnou transakci. Doufám, že předchozí vysvětlení pro většinu mých čtenářů nebylo nutné. Zdravý rozum nám konec konců říká, že myšlenka dobré práce motivované ziskem jistý problém představuje. K zisku může dojít někdy náhodou. Ale dar, který přichází s násilně vynuceným darem na oplátku, vůbec žádným darem není. Je to podvod nebo loupež. Opravdu chcete ve svém životě uplatňovat bezcitné oddělení obchodu od jiných lidských vztahů? Když investujete peníze s úrokem, nepřímo tím nějakému chudákovi říkáte, je mi jedno, co musíš udělat, abys měl peníze. Hlavně mi je dej. Pro dalšího člověka je váš vkladový certifikát hrozbou, že mu bude zabaven majetek. Asi se nezachováte jako Dickensův Ebenezer vydři duch, ale zaplatíte si jiného člověka, aby se tak choval. Jestliže jsou úrok generující investice v podstatě nemorální a přispívají k plenění přírodních a sociálních společných statků, pak je zřejmé, že s úrokem bychom investovat neměli. To samé platí pro každou investici, která podporuje rozšíření oblasti zboží a služeb. Jako sociálně uvědomělí investoři přece nechcete přispívat k monetizaci života a přírody. Tomuto principu se nedá uniknout. Čas od času dostávám e-maily od lidí z finančního průmyslu, kteří čtou má díla a popisují své nápady na sociálně nebo environmentálně uvědomělé investice. Já jim navrhuji svou myšlenku, investiční nadaci, jejímž jasným cílem bude nulová návratnost investice. Z nějakého důvodu mě už žádný z finančních profíků, kterému jsem to navrhl, nikdy znovu nekontaktoval. I přesto, že v ekonomice se záporným úrokem by nulová návratnost investic byla považována za celkem přijatelnou. Nepřimlouvám se za altruistický věk, v němž se pro obecné blaho zřekneme osobního prospěchu. Spíše předvídám splývání osobního prospěchu s obecným blahem. Když například ve své komunitě dám lidem peníze, vytvářím pocit vděčnosti, který může motivovat k nějakému daru na oplátku pro mě či k následnému daru jiné osobě. V obou případech jsem posílil komunitu, která mě živí. Když žijeme v darovací komunitě, přirozeně směřujeme svou vděčnost nejen na nejbližší dávající, ale na celou komunitu tím, že se staráme o její nejpotřebnější členy. Dary vyhledávají potřeby. Naše touha dávat se v komunitě může projevit jako dar člověku, který sám nám nic nedal. Proto se můžeme na každý dar dívat jako na formu investice, dokonce i když přímou oplátku daru neočekáváme. Pořád bereme nahé peníze a v případě dobré investice je odíváme do něčeho pěkného. Špatná investice je oděje do něčeho ošklivého. Takhle prosté to je. Budoucí měna záporného úroku spojí ducha daru s ekonomickým osobním zájmem a půjčky s nulovým úrokem už nebudou pociťovány jako oběť. Vždyť konec konců lpění na penězích přináší menší než nulovou návratnost. V čase, který nám zbývá předtím, než takový systém převládne, je očividné, že půjčovat peníze bez úroku nebo je rozdávat jde proti racionálnímu osobnímu zájmu. Tento osobní zájem je však velmi krátkozraký, protože současný peněžní systém se v příštích pár letech nejspíš rozpadne,
Zatímco pouta vděčnosti, jež dary vytvářejí, každý společenský chaos přežijí. Jestli patříte k lidem, kteří se zajímají o ropný zlom nebo o některý z dalších čtenářů kolapsu, nejlepší ochranou pro vás může být zapojení se do sítě darů. Začněte s tím už nyní a staňte se tím, kdo dává. 10 milionů dolarů by za pár let mohlo být jen papírovými lístky. Je to další způsob, jak by se z toho, co dáte v tomto světě, mohl stát v tom nadcházejícím hotový poklad. Chcete-li vytvořit svět hojnosti, svět vděčnosti, svět daru, můžete začít tím, že budete používat současné peníze, dokud ještě existují, k vytvoření většího vděku. Když budeme mít dostatečné zásoby vděčnosti, vydrží naše společnost prakticky všechno. Opakuji, že žijeme ve světě základní hojnosti, z něhož jsme svými názory a zvyky učinili svět umělé chudoby. Planetu a ducha jsme poškodili natolik, že bude potřeba mohutného přívalu všemožných darů, abychom je uzdravili. Příliv darů vychází z vděčnosti. Proto je vytváření vděku tím nejlepším, do čeho můžete své peníze investovat. Nezáleží na tom, zda vás vděk uzná jako dávajícího. Konec konců nejvhodnějším objektem vděku je ten, jenž nám dává všechny naše dary, náš svět a naše životy. Abychom se připravili na tuto ekonomiku a už dnes žili v jejím duchu, místo toho, abychom investovali peníze s cílem vydělat jich ještě více, přesměrujeme investiční cíle k používání nahromaděných peněz jako daru, kterými peníze opravdu jsou. Daru ze starého světa do světa nového. Daru našich předků do budoucnosti. Podobá se to darům života, matčině mléku, jídlu a smyslovému vnímání a všem věcem, které nás dovádějí do dospělosti a které dostáváme, abychom do dospělosti vstoupili a tyto dary předali dále. Takže otázkou je, jak používat peněz při vědomí daru. A jestliže nejste investor, pak se otázka týká toho, jak si zajistit správné živobytí. Staré akumulace pro nové cíle. Otázka, co budou bohatí lidé dělat se svou hromadou peněz, vede k širšímu problému. Co budeme my jako společnost dělat s bohatstvím, jež se hromadilo po tisíciletí? Co jiného je ostatně toto bohatství než skutečná či donedávna odložená spotřeba? Připomeňme si podstatu peněz. Co přesně se to hromadí při oněch obrovských akumulacích peněz? Peníze se skládají z rituálních talismanů, jimiž koordinujeme lidské záměry a činnosti. Ti, kteří vlastní a hromadí peníze, mají k dispozici prostředky k zacílení a organizaci pracovní síly společnosti. Ke zvýšení množství peněz může dojít pouze na úkor nepeněžní říše, avšak vynakládání peněz může rovněž tuto říši obnovit, pokud výdaje nejsou investicemi usilujícími o další přeměnu sociálních a přírodních společných statků na zboží. Můžeme použít peníze na nákup zařízení na těžbu dřeva, abychom vykáceli les. Stejně tak je však můžeme použít k tomu, abychom ten les uchovali a chránili. V prvním případě peníze tvoříme, v druhém peníze ničíme, protože už negenerují žádné zboží a služby. V obou případech nahromaděné peníze umožňují ve velkém měřítku koordinovat lidskou činnost. Představa, že sedím na hromadě bohatství nastřádaného staletími vykořisťování, má zvláštní význam pro americkou generaci baby boomu, narozenou po druhé světové válce, která je poslední generací, jež dospěla v průběhu vrcholící éry naší civilizace.
Tato generace stojí nohama v obou světech, ve starém i v novém. Má přístup, mnozí z ní, k hromadě bohatství pocházející ze starého světa. Není však ta stará, aby její vědomí nepřipustilo, nepřistoupilo na spojení se světem novým. Moje generace, kdysi nazývaná generací X a narozená zhruba mezi lety 1965 a 1980, je jiná. Mnozí z nás dokonce ani svým vzděláním nikdy jednou nohou do starého světa nepatřili. V době, kdy jsme dospívali, byl ten svět už tak očividně zkorumpovaný, že jsme se k němu nemohli připojit, abychom v něm vydělali jmění. Někteří z těch, kteří vstupovali do dospělosti v 60. a 70. letech, pořád dokázali věřit v projekt vzestupu. Stále bylo možné účastnit se příběhu lidu, tedy podrobení si atomů, dobývání a ovládnutí vesmíru, neustálému směřování výš a dál. Představuji si, že kdybych se narodil v roce 1957 místo 1967, nebo kdyby mi otec v dospívání nedal přečíst knihy jako Tiché jaro Rachel Carsonové, Orwellův román 1984 a Zinovy dějiny lidu Spojených států amerických, následoval bych vzdělávací program a dnes by ze mě byl profesor matematiky na nějaké univerzitě. Jenže to se stát nemělo. V čase, kdy jsem v 80. letech dospěl, náš příběh lidu už inspirující nebyl. V podstatě jsem ho odmítl a se mnou miliony podobně smýšlejících lidí. Samozřejmě, že věc ve většině ohledů zjednodušuji. Myslím ale, že je pravda, co se říká, že zatímco děti 50. a 60. let se staly milionářskými programátory pracujícími pro Microsoft, děti 70. a 80. let si hrají s Linuxem. To neznamená, že bych těm milionářům z Microsoftu přičítal nějaké morální selhání. V jejich dobách se dynamický vizionářský dvacátník stále ještě dokázal vzrušovat tím, co se dělo v komerčním softwarovém průmyslu. To samé platí pro centrální politické, umělecké, vědecké, lékařské a jiné instituce. Samozřejmě, že už tehdy lidé, kteří měli oči k vidění, stejně jako mystikové uplynulých tisíciletí viděli, že nevyhnutelný konec příběhu vzestupu přichází. Avšak pro většinu lidí byly krize příliš vzdálené a ideologie panství člověka v jejich myslích příliš hluboce zakořeněná, než aby je odvrátili od aktivní účasti na projektu vzestupu. Sociální dynamika, o níž mluvím, je částečně jev americký. Myslím však, že Američané dokázali celému světu, že ten se nachází na rozmezí mezi starým a novým věkem. Stejně jako příslušníci americké generace baby boomů sedí celý svět na obrovské hromadě bohatství, konečného produktu tisícileté kultury a techniky. Máme mocnou průmyslovou infrastrukturu, máme silnice a letadla, máme k dispozici rozsáhlý aparát technologií, který se po staletí věnuje rozšiřování lidské říše a dobývání té přírodní. Nastal čas nasměrovat nástroje oddělení, nadvlády a kontroly k cílům opětovného spojení a uzdravení světa. Bohatý baby boomer či dědic jmění pocházejícího z minulosti může toto bohatství nasměrovat k nějakému krásnému cíli a nedělat si vrásky z toho, že je svým původem tak trochu poskvrněné. A stejně tak i my máme příležitost a odpovědnost použít akumulované plody naší nadvlády nad zemí nějakým krásným způsobem. Platí to dokonce i pro ty nejohavnější vykořisťovatelské technologie, například pro genetické inženýrství a jaderné štěpení, které dovedly program kontroly k vrcholu arogance.
Ve věku úroku, tedy ve věku růstu, bylo základní motivující silou každé nové technologie otevřít nové oblasti pro přeměnu přírodního či společenského bohatství v peníze. Genetické inženýrství umožnilo, aby se genom stal zneužitelným přírodním zdrojem podobně, jako když parní stroj umožnil dolovat hlubinné uhlí a železný pluh rozrušovat půdní drny. Jak budou vypadat technologie, až budou určené k opačnému účelu, k obnovení zdraví planety? Když lidstvo jako celek prochází stejnou změnou vědomí, kterou v posledních pár dekádách prošlo tolik jedinců do vyhnaných z Matrixu, kdo ví, k jakým cílům obrátíme ziskové technologie? Když lidstvo již nebude cítit nutkání rozšiřovat svou říši, obrátíme kolektivní vynalézavost a po věky shromažďované poznatky, informace a technologie k cílům spojeným a ekologickým vědomím, s propojeností a uzdravováním. Tím neříkám, že se technologie nebudou měnit. Technologie, které dnes převládají, se uchýlí k nevýznamnému využití, zatímco okrajové technologie, včetně těch v současnosti odmítaných či zesměšňovaných, se dostanou do popředí. Ať už půjde o využívání akumulovaných technologií či akumulovaných peněz, chceme mít jistotu, že je nebudeme používat starým způsobem, tedy jako nástroje k dalšímu oddělování se od přírody či získávání finančního bohatství. To je důvod, proč navrhuji myšlenku využívání peněz ke zničení peněz. Mám tím na mysli používání peněz k obnově a ochraně přírodních, sociálních, kulturních a duchovních společných statků, z nichž byly původně vytvořeny. Výsledkem bude uspíšení kolapsu a zmírnění jeho tvrdých dopadů. Lichvářské peníze se podřizují imperativu narůstej nebo zhyň. Každá položka sociálního nebo přírodního kapitálu, kterou vytvoříme mimo komodifikaci, uspíší zánik lichvářských peněz, vyhladoví besy. Oblast, v níž zpeněžitelné zboží a služby mohou expandovat, se zmenší. Každý les, který se díky nám nestane řezivem, každý kus půdy, který sebereme developerovi, každá osoba, kterou naučíme uzdravovat sebe a druhé, každá původní kultura, kterou zachráníme před kulturním imperialismem, to všechno jsou oblasti, jež peníze kolonizovat nemohou. Úsilí liberálů a reformátorů, i když se mu nepodařilo zastavit pokračující vývoj stroje, nebylo zbytečné. Omezení znečišťování ovzduší například způsobilo, že alespoň část oblohy se nepřeměnila v peníze. Standardizace pracovních podmínek zabránila tomu, aby se zdraví alespoň části dělníků proměnilo v peníze. Protiválečné hnutí snížilo zisky válečného biznisu. Pravicová kritika hnutí za životní prostředí, za lepší pracovní podmínky a proti válkám je oprávněná. Tato hnutí a aktivity ekonomického růstu opravdu ubližují. Když půjdu mezi příslušníky nějaké původní domorodé kultury a budu je přesvědčovat, že samozásobitelské hospodaření je ponižující a primitivní a přemluvím je, aby místo toho pracovali v továrně a připojili se k tržní ekonomice, HDP poroste a já vytvořil investiční příležitosti. Když budu naopak inspirovat lidi k tomu, aby opustili svá dobře placená místa a vrátili se zpátky k půdě, pak HDP klesá. Když vytvořím komunitu, ve které už nebudeme platit za hlídání dětí a místo toho budeme společně pečovat o děti druhých, pak HDP klesá. A když se nám podaří uchránit arktickou národní přírodní rezervaci na Aljašce před těžbou ropy, pak nikdy nevzniknou stovky milionů dolarů. Proto říkám, že používáme peníze,
abychom peníze zničili. Stavitelovy nástroje někdy dokážou stavitelův dům také rozebrat. Můžeme se na to dívat i tak, že tyto snahy chránit části společného bohatství zvedají dno, na které musíme spadnout, než přeměna v nový svět dokáže vykrystalizovat. Záměrně používám jazyk léčby závislosti. Dynamika lichvářských peněz je dynamikou závislosti, která se dožaduje stále větších dávek společných statků, aby se udržela v normálním stavu, a tím stále větší množství základní prosperity přeměňuje v peníze na nápravu. Jestliže máte závislého přítele, nepomůžete mu, když mu poskytnete obvyklou pomoc, například peníze nebo auto náhradou za to, které naboural, nebo jinou práci za tu, kterou ztratil. Všechny tyto zdroje povedou pouze dolů do černé díry závislosti. A stejné je to se snahami našich politiků prodlužovat věk růstu. Díky úsilí generací dobrosrdečných lidí pořád máme část našeho božského odkazu. Půda stále rodí, tu a tam pořád stojí zdravé lesy, v některých částech oceánu jsou stále ještě ryby. Pořád existují lidé a kultury, které zatím neprodali své zdraví a tvořivost. Tento přetrvávající přírodní, sociální a duchovní kapitál je tím, co nás přenese přes proměnu a vytvoří základ pro uzdravení světa. Jestliže jste investorem, je čas zcela přesunout pozornost na vytváření propojenosti, generaci vděků a rekultivaci a ochranu společného bohatství. Čas uvažování, jak si uchovat své bohatství, je pryč. Uchovávání bohatství navozuje představu skupiny hemžících se krys, z nichž každá se snaží vyšplhat přes těla druhých na hlavní stěžeň potápějící se lodi. Místo toho by krysy mohly spolupracovat, pozbírat kousky dřeva a postavit dvor, který je unese. Máme před sebou dlouhou cestu. Správné živobytí. Stejná pravidla, která platí pro správné investování, platí také pro správné živobytí. Správné živobytí a správné investování jsou dvě strany jedné mince. Jestliže správné investování používá peníze jako dar, který napomáhá vytvářet krásnější svět, pak správné živobytí tento dar přijímá jako něco, co tuto práci vykonává. V tradičním zaměstnání dostáváme peníze proto, že pomáháme rozšiřovat říši peněz. Zjišťujeme, že abychom si vydělali peníze, musíme se účastnit přeměny dobra, pravdy a krásy v peníze. Příčinou je peněžní systém. Úvěr konec konců dostávají ti, kteří dokážou co nejefektivněji vytvořit nové zboží a služby, nebo je sebrat těm, kteří je vytvářejí. Peněžní systém založený na úroku vykonává systémový tlak na přeměnu veřejného bohatství v peníze a nejvíce vydělávají lidé, kteří jsou v tom nejvýkonnější. Chcete se stát bohatým? Vymyslete způsob, jak kácet stromy efektivněji. Vytvořte reklamní kampaň, která přesvědčí jiné národy, aby místo domácích nápojů pili kolu. Když tolik mladých, idealisticky založených lidí vidí, jak funguje globální ekonomika, rozhodnou se, že nechtějí být její součástí. Pořád od nich dostávám dopisy. Nechci se toho účastnit. Chci dělat to, co miluji, způsobem, který nikomu neubližuje. Jenže v tom nejsou žádné peníze. Jak přežiju? Jak přežijete ve světě, který odměňuje ničení právě těch věcí, jež vy chcete vytvářet, nemluvě o tom, že se dostanete k velkým penězům, bez nichž se významné věci dělat nedají. Naštěstí už dnes existují lidé, kteří vám dají peníze, abyste dělali věci, jež větší peníze vytvářet nebudou. To jsou právě ti lidé, nebo organizace či vlády, které následují ducha správného investování.
popsaného výše. Samozřejmě, že řešením není žít z milodaru druhých, kdyby druzí v tom destruktivním podniku museli pracovat usilovněji proto, aby vydělali peníze, které pak dají vám. Avšak, jak jsem již zmínil, lidstvo vlastní obrovské zásoby mnoha forem bohatství nahromaděného během staletí vykořisťování, které může být nyní nasměrováno k jiným cílům, například na uchování a obnovu přírodního, sociálního, kulturního a duchovního kapitálu. Tyto činnosti více peněz nevytvoří, proto ať už za ně platí kdokoliv, v konečném důsledku je vlastně daruje. Jinak řečeno, klíčem ke správnému živobytí je žít z darů. Ty mohou přicházet nenápadně. Řekněme například, že prodáváte fair trade výrobky. Když někdo koupí jeden takový výrobek za několikanásobně vyšší cenu než za stejně fungující výrobek vyrobený ve sweet shopu, rozdíl v nákladech je v podstatě darem. Pak už za něj lidé tolik platit nemusí. Totéž platí, když vaše práce spočívá v instalaci solárního ohřevu vody nebo výstavby ubytoven pro bezdomovce. Mnoho tradičních zaměstnání v oblasti sociálních služeb, jako jsou sociální práce, vzdělávání a podobně, sdílí sílu daru, pokud nepřispívají k většímu výkonu stroje, jenž požírá zemi třeba tím, že učí děti být výkonnými výrobci a bezduchými spotřebiteli. Peníze mohou pocházet od kupujícího, od nadace, dokonce i od nějaké korporace či vlády. Žádná instituce není monolitem. To, co z nich dělá dar, je motiv. Necílí na dosažení nejnižší ceny nebo nevytváří ještě více peněz. Tradiční zaměstnání je opačné. Platí vám mzdu a těží z produktivity prodejného zboží a služeb, která vaši mzdu převyšuje. Tradiční zaměstnání napomáhá při přeměně světa v peníze. Abych byl konkrétní, každé úsilí, které zmenšuje říši peněz, se přibližuje k daru. Jestliže nabízíte rekvalifikační kurzy, vzděláváte někoho v holistickém léčitelství nebo lidi učíte permakulturnímu zemědělství či zahradničení, v konečném důsledku zmenšujete říši zboží a služeb. Když se vydáte po stopě peněz, které jste dostali za takové činnosti až k jejich původu, kdo si někde úplně na začátku učinil špatnou investici a porušil princip, který dnes ovládá tvorbu peněz. Totiž, že peníze jdou k těm, kteří jich vydělají ještě více. Není náhoda, že obvykle se vydělá jen málo tím, že přeměnu života a světa v peníze obrátíte opačným směrem. Máte-li rádi principy, mohli byste říct, že pro správnou obživu platí dva. Při takovém živobytí používáte svůj čas, energii a další dary k něčemu, co podporuje, uchovává nebo obnovuje nějaký aspekt veřejného bohatství a peníze či jiný dar, které přicházejí na oplátku, nespůsobují přírodě a lidem žádnou škodu. Nebo, abych to řekl jednodušeji, takové peníze druhým bytostem prospívají a jiným bytostem neškodí. Já však podle principu nežiji a nedoporučuji to ani druhým. Mám se pokusit vypočítat relativní náklady a přínosy vytištění této knihy? Na jedné straně se použila buničina ze stromu, na druhé straně by kniha mohla inspirovat lidi k budování systému nezbytných pro udržitelnost země. Lidé jsou experty na promýšlení rozhodnutí spojených s principy. Jestliže je rozpojení příliš velké, své principy pozmění, ale předstírají, že jich stále drží. Proto, co se týče správného živobytí, věřím tomu, co cítím jako dobré a správné.
Můžete se zeptat. A co když se mi zdá dobré a správné obchodovat se zubní pastou nebo pracovat pro hedžový fond či navrhovat jaderné zbraně? Řekl bych vám, ať to klidně děláte. Zaprvé proto, že s tím, jak poroste uvědomění světa, taková práce už nebude vypadat jako blahodárná ani jako správná. Za druhé proto, že když si zvyknete důvěřovat těmto zdáním a pocitům, povedou vás, až nastane čas, tuto práci opustit a udělat něco odvážného. Za třetí proto, že odmítat naše vnitřní touhy kvůli principům je součástí příběhu o vzestupu a ovládnutí přírody. Myšlenka, že naše tužby jsou špatné, že je musíme překonat kvůli něčemu vyššímu, je vnitřním odrazem tohoto příběhu. Je to stejný postoj, který nás odrazuje od štědrosti, protože co když si ji nemohu dovolit? Sebedůvěra, za kterou se přimlouvám, je neoddělitelná od základní premisy v této knize. Jak jsem ji vyložil v první kapitole, jsme zrozeni k vděčnosti, k potřebě a touze dávat. Jinými slovy, spolehněte se na to, že ve skutečnosti netoužíte podílet se na přeměně světa v peníze. Mějte důvěru v to, že se svým životem chcete nakládat krásným způsobem. Takže navrhuji, abychom se při obživě orientovali na své potřeby a touhy dávat. Navrhuji, abychom se na svět dívali s otázkami, jaké příležitosti se tu nabízejí k dávání, jak nejlépe uplatním své dary. Mějte tyto otázky na mysli a neočekávané příležitosti se dostaví. Jakákoliv situace, v níž nedáváte své životní dary něčemu, co je pro vás dobré, se rychle stává nesnesitelnou. Je v pořádku, když to, co cítíte jako dobré a správné, neslouží ničemu jinému než obživě vaší rodiny. Rozhodující je přístup ke službě. Když se pokoušíte o správnou obživu z pocitu viny, skončíte nejspíš její napodobeninou. Některé nevládní organizace nejsou ničím jiným než obrovskými samolibými projekty, umnými způsoby, jak umožnit lidem, aby sami sebe potvrzovali. To všechno je jen o egu. Cílem správného živobytí není vytvořit pozitivní obraz vlastní osoby. Lidi, kteří to z tohoto důvodu dělají, docela dobře poznáte podle jejich defenzivních postojů, lichoměrnosti a bohorovnosti. Cílem správné obživy je nasměrovat svou energii k něčemu, co milujete. Takové pojetí by mělo probouzet pocity osvobození, nikoli morálního břemene, nikoli další věci, kterou máte udělat správně, abyste byli dobří. Abyste se učili správnému živobytí, věnujte se službě každý den. Důvěřujte své touze dávat, připomínejte si, jak dobrý je to pocit. A buďte otevření příležitostem sloužit, zvláště, když na to nemáte dost odvahy. A když ji opravdu nemáte dost, netrapte se tím. Obavy, které blokují vaši ochotu dávat, nejsou vašimi nepřáteli. Jsou určitou formou bezpečnostního krunýře. Když vyrůstáme, stávají se obavy, které nás kdysi chránily, omezujícími. Už s nimi nemáme trpělivost a snažíme se jich zbavit. Ta netrpělivost přináší novou odvahu. V dnešní době se takto vyvíjí celé lidstvo. Plán vzestupu, který se kdysi jevil jako dobrý a správný, posouval hranice vědy, dobýval vesmír, triumfoval nad přírodou, se už jako správný nejeví. Jelikož důsledky těchto ambicí již déle nelze ignorovat. Společně jsme dospěli do kritického okamžiku, v němž se staré už tolerovat nedá. Ale nové se ještě neprojevilo navenek.
Ne jako obecně sdílená vize, přestože pro mnoho jedinců nové už reálné je. Takže když uvažujeme o správném živobytí či správném investování, buďme umírnění, kvůli sobě i druhým spoléhejme na přirozenou touhu dávat a důvěřujme přirozenému vývoji, který nás k té touze pohání. Místo abychom se pokoušeli dostat se k ní vlastní i cizí provinilostí a nedokázali se ubránit licoměrnosti, můžeme nabízet příležitosti, odvahu dávat a také štědře oceňovat a chválit dary druhých. Můžeme na druhé pohlížet nikoli jako na sobecké, ignorantské nebo lenivé lidi, kteří to prostě nechápou, ale spíše jako na božské bytosti toužící dávat celému světu. Můžeme to vidět, můžeme o tom mluvit a můžeme to vědět s jistotou, že naše poznání slouží pro nás i pro druhé jako pozvání, abychom do této pravdy vstoupili. Kapitola 21. Práce v kultuře daru. Naše situace tady na zemi je zvláštní. Každý z nás sem přichází na krátkou návštěvu, neví proč, i když někdy se mu zdá, že nějaký účel tuší. Pokud však jde o každodenní život, jednu věc víme, že jsme tady pro druhé. Albert Einstein. Důvěřovat vděčnosti. Ta otázka se objevuje znovu a znovu. Jak mohu sdílet své dary v dnešní peněžní ekonomice a přitom si vydělávat na živobytí? Lidé, kteří si kladou tuto otázku, jsou povětšinou umělci, léčitelé nebo aktivisté ztrácející naději, že najdou způsob, jak být placeni za to, co dělají. Jiní mají úspěšné firmy nebo profese, ale začínají pociťovat, že na způsobu, jakým spoplatňují své služby, není něco v pořádku. A opravdu tomu tak je. Účtovat si poplatek za službu nebo i za zboží narušuje ducha daru. Když se přesuneme do mentality daru, bereme své výtvory jako dary pro druhé lidi nebo pro svět. Předem určovat, jaký dar dostanu na oplátku, je v rozporu s povahou daru, protože pak už to není dávání, ale spíše obchod a prodej. A navíc se mnoho lidí, zvláště umělců, léčitelů a hudebníků, na svou práci dívá jako na činnost posvátnou, která čerpá z božského pramene a jejíž hodnotu ani vyčíslit nelze. Ocenit jí penězi vyvolává pocit devalvace, svatokrádeže. Jenže umělec si přece zaslouží za svou práci nějakou náhradu, že? Za slovy náhrada či kompenzace se skrývá myšlenka, že svou prací jste obětovali něco ze svého času. Ten jste strávili prací, ačkoliv jste ten čas mohli strávit něčím jiným. Dalším kontextem, v němž slovo náhrada používáme, je soudní řízení. Například, když někdo usiluje o odškodnění za zranění, bolest a utrpení. V ekonomice, která si zaslouží přívlastek posvátná, už nebude práce ztrátou času nebo marněním života. Už to nebude na záležitost bolestná a provázená utrpením. Posvátná ekonomika chápe, že lidé touží pracovat, touží využívat svou životní energii tam, kde se budou moci projevit jejich dary. V takovém pojetí není žádné místo pro náhradu. Práce je radostí, důvodem k vděčnosti. Ve svých nejlepších projevech je její cena nevyčíslitelná. Nezní vám rouhačsky mluvit, řekněme, o kompenzaci Michelangela za to, že vymaloval strop Sixtinské kaple, nebo Mozarta za to, že složil Requiem? Za něco tak božského není žádná peněžní suma dostatečná. Jediným vhodným způsobem, jak nabídnout ta nejkrásnější díla, je darovat je lidem.
I když jen pár lidí má v dané chvíli genialitu Mozarta, posvátné dílo dokážeme vytvořit všichni. My všichni dokážeme předávat dál cosi, co nás přesahuje. To cosi skrze nás nachází svou formu a používá nás jako nástroj, aby se na zemi projevilo. Vidíte, jak cizí je představa kompenzace u takového druhu díla? Cítíte, jak nečestné je prodávat posvátnou tvorbu? Bez ohledu na cenu jste se prodali lacino a lacino jste prodali také pramen, z něhož dar vycházel. Rád to říkám takto. Některé věci jsou příliš dobré na to, aby se prodávaly. Můžeme je pouze darovat. Čtenář okamžitě začne přemýšlet. I přesto, co jsem právě řekl, se asi opět přistihnete při myšlence, že umělec si přece zaslouží dostat za své dílo nějakou náhradu. Tak hluboce zakořeněné je v nás myšlení věku oddělení. Takže mi dovolte ho přeformulovat. Nezaslouží si ten, kdo daruje nádherné dary, dostávat nádherné dary na oplátku? Odpověď? Pokud má slovo zaslouží, vůbec nějaký význam zní ano. V posvátné ekonomice k tomu dojde spíše prostřednictvím vděčnosti než nutnosti. Postoj prodávajícího zní: dám ti tento dar, ale jenom když mi za něj zaplatíš, jenom když mi dáš to, co já považuji za cenné. Přesto se cena bez ohledu na svou výši bude prodávajícímu vždycky zdát nízká. Postoj dárce naproti tomu zní: dám ti tento dar a důvěřuji ti, že mi dáš něco, co budeš považovat za přiměřené. Jestliže jste dali velký dar a nedočkali se vděku, je to možná znamení, že jste obdarovali špatnou osobu. Duch daru odpovídá potřebám. Vzbuzovat vděk není cílem dávání. Je to znamení, ukazatel, že dar byl darován správně, že uspokojil potřebu. To je další důvod, proč nesouhlasím s jistými duchovními naukami, které praví, že opravdu štědrá osoba si nezaslouží dostávat něco na oplátku, i kdyby to byl jen vděk. Podívejme se na to teď prakticky. Poté, co jsem nějaký čas s touto otázkou zápasil, jsem si uvědomil, že zatímco mi nedělá dobře účtovat si za svou práci peníze, mám dobrý pocit z toho, že přijmu peníze od lidí, kteří jsou vděční, že mou práci dostali. Stupeň pociťovaného vděku je u každého člověka jedinečný. Nemohu vědět dopředu, jak cenná pro vás tato kniha bude. Ani vy sami to dopředu nevíte. Proto je v rozporu s duchem daru platit za něco neznámého předem. Louis Hyde to ilustruje velmi jasně. Teď je snad jasnější, proč jsem dříve řekl, že poplatek za nějakou službu má tendenci zmenšovat účinek vděčnosti. Jde o to, že přínos většinou nemůžeme stanovit předem. Nedokážeme určit plody své práce, dokonce ani nevíme, jestli je vůbec někdy ochutnáme. Vděčnost vyžaduje nesplacený dluh a my jsme k ní motivováni jen po dobu, po kterou tento dluh pociťujeme. Když se přestaneme cítit dlužní, s vděčností končíme a děláme dobře. Proto prodávat dar, který měl něco či někoho proměnit, vztah zkresluje. Naznačuje, že k daru na oplátku došlo v době, kdy k němu vlastně ještě dojít nemělo, protože proměna ještě nebyla dokončena. Předplacený poplatek sráží váhu daru i jeho význam jako příčinu proměny. Terapie a duchovní systémy poskytované prostřednictvím trhu
Proto budou často energii potřebnou na změnu čerpat z odporu k bolesti spíše než z přitažlivosti dosažení nějakého vyššího stavu. A já podnikal všemožné kroky, abych svou práci dělal v souladu s duchem daru. Například jsem co nejvíce svých knih, audionahrávek a videí zpřístupnil online bez poplatku a vyzval jsem čtenáře, aby na oplátku dali dar vyjadřující jejich míru vděku. Ten dar nemusí být nutně pro mě. Jestliže například vděk čtenářů směřuje k tomu, aby se s mým dílem seznámil celý svět, možná, že vhodnějším darem bude poslat to dál. Obvykle se řídím následujícími pravidly. Když hovořím na konferenci, která přednášejícím nabízí honorář, většinou ho neodmítám, protože myšlenky, s nimiž přicházím, byly dlouhou dobu okrajované. Trvám na platbách srovnatelných s přednášejícími, kteří mají blíže k zavedeným společenským strukturám. Chci tím naznačit, že mé názory mají také svou cenu. Navíc mi někdy nabídka platby předem napovídá, jak moc lidé chtějí to, co nabízím. Chci své dary předávat tam, kde jsou žádané, a peníze jsou jedním z několika způsobů, jak tato přání sdělit. Je důležité, aby se z života v daru nestal nějaký fetiš nebo měřítko cnosti. Nedělejte to proto, abyste byli dobří. Dělejte to proto, abyste se dobře cítili. Když zjistíte, že se radujete nad pěkným tučným šekem, jak se raduji i já, je to zcela v pořádku. Nás lidi těší dostávat velké dary. Dokonce, i když se cítíte, jak se opět občas stává i mně, jako lakomec, necita i chamtivec. Prostě i tento pocit berte v úvahu. Cesta zpátky k daru je dlouhá, protože jsme se mu velmi vzdálili. Považuji se za jednoho z mnoha průzkumníků nového a dávného území, který se učí z objevů druhých a ze svých vlastních chyb. Když pořádám nějakou výjezdní skupinu, obvykle si účtuji poplatky pouze za ubytování, stravu a drobné výdaje a výzvu účastníky k darům. A lidem poradím něco v tomto smyslu. Je to na vás. Dejte mi jakýkoliv obnos, nebo nedávejte vůbec nic. Jde o to, abyste po skončení měli pocit jasnosti, vyváženosti a patřičnosti. Dejte obnos, který odráží vaši vděčnost a význam, jaký to pro vás mělo. To není žádný recept. Je to duch, který se přizpůsobuje každé jedinečné situaci. Obvykle zjišťuji, že lidé jsou docela štědří. Trvalo mi nějakou dobu, než jsem se dostal do stavu vědomí, v němž tento model chování opravdu funguje. Když mám vztek na lidi, kteří nic nedávají, když chci vyhlašováním vznešeně znějících principů nutit lidi, aby dávali více, než jim diktuje upřímný vděk, když nenápadně vyvolávám v lidech pocity viny tím, že zmiňují své obtíže oběti nebo nároky spojené s poctivými potřebami, duchem daru vůbec nežijí. Místo toho žijí v něčem, co se podobá mazanému žebráctví, a to k daru téměř okamžitě vysychá, jako by tento stav odrážel. Nejenže jsou lidé odrazováni od dávání, ale vysychá i můj vlastní pramen daru. Když jsem prozkoumával na daru založené modely podnikání a radil ostatním, jak je realizovat, objevil jsem různé nejasné motivace, které omezují jejich úspěšnost. Včetně pochybností nad tím, co člověk nabízí, nebo touhy vypadat jako bezúhonný člověk, očisťovat se od spoluviny na tom, penězi poháněném stroji, který ničí svět, nebo se prostě jen vyhýbat spletitým lidským dramatům kolem obchodu.
Můj onlineový kurz Život v daru nabízí promyšlenější způsoby, jak usilovněji pracovat na očištění autentických darovacích motivací od zvyklostí a obav, které nám tržní ekonomika vštípila. Zjišťuji, že dokud jsou mé záměry

principu darů budeme určitý čas žít jen s vírou, že dary přijdou, protože dar na oplátku přichází až později. Žádnou jistotu návratnosti daru nemáme, takže tak to vlastně zjišťujeme, jestli to vůbec myslíme vážně. Ego bojuje a neustále omílá argumenty, jak se pokoušíme nacházet nějaké zajištěné výhody. Když už žádné peníze nepřijdou, snad bych aspoň mohl dělat reklamu své štědrosti, aby mě lidé chválili. Mohl bych si také v duchu gratulovat a cítit převahu nad těmi, kteří na rozdíl ode mě tak úplně v daru nežijí. Podle mých zkušeností nám každý krok k daru nahání hrůzu. Nechat dary odcházet musí být reálné, jinak se žádné dary na oplátku nedostaví. Podnikání v daru. Dříve než aplikuji tento model na jiné druhy podnikání, uvědomme si, že jestliže pracujeme v daru, od ostatních nás neodlišuje otázka, jak nakládáme s penězi. Důležitější je záměr. Zrodila se tato práce v mentalitě daru, tedy pro vylepšení a zkrášlení tohoto světa, nebo se jedná o prostředek k získání peněz? Není žádnou hanbou vydělávat peníze na vlastní obživu a obživu své rodiny, když to ale srdce a okolnosti dovolují, většina lidí chce také pracovat pro větší dobro. Takový druh práce se snaží fungovat v darovací ekonomice. Jenže ve spoustě podnikání dává asi větší smysl chovat se podle modelu konvenčních placených služeb a vedle toho poskytovat slevy nebo přispívat na veřejně prospěšné činnosti. V dnešní době už existuje řada firem, které tvůrčími způsoby uplatňují darovací ekonomiku. Netvrdím, že můj model je nejlepší, nebo že je to jediný způsob, jak žít v daru. Jsme průkopníky nového druhu ekonomiky a aby správně fungovala, bude nutné ji zkoušet a dopouštět se omylu. Nabízím pár příkladů lidí, kteří podnikají podle jednoho či obou klíčových principů daru, které jsem probíral. Za prvé cenu. Dar na oplátku neurčuje dávající, nýbrž přijímající. Za druhé, dar na oplátku se vybírá až poté, co byl předán prvotní dar, nikoli předem. Zdaleka nejpřirozenějším využitím darovací ekonomiky je digitální obchodování, protože bez ohledu na to, zda se jedná o píseň, film, knihu, podcast nebo software, mezní náklady na výrobu se po první kopii blíží nule. Běžná tržní dynamika se neuplatňuje, jestliže zásoby jsou v podstatě neomezené. Cena je libovolná. Proč tedy produkt nenabídnout jako dar? Nechme příjemce vybrat si cenu podle vděku, který pociťují vůči tvůrci, a podle touhy jej podpořit. Já osobně i ti, kterým radím, jsme zjistili, že tento přístup funguje lépe než omezení a volné verze založené na náhodném působení reklam nebo jiné pokusy vystavět umělé platební brány. Ty se zákazníkem nevytvářejí přátelský vztah. Ve svých onlineových kurzech si dávám pozor, aby byl přístupný celý obsah bez ohledu na to, kolik nebo zda vůbec účastník platí. Pro předplatitele neexistuje žádný prémiový obsah nebo zvláštní výsady. Nevyslovené poselství zní: důvěřuji vám, že podpoříte toto dílo, jestliže jste za něj vděční. Samozřejmě, že nejsem jediný, kdo tohle na internetu dělá. Internet je plný nabídek darů. Verze většiny důležitých druhů uživatelského softwaru jsou dostupné zdarma. Rád bych povzbudil ještě více hudebníků, programátorů a jiných tvůrců, aby tento model přijali. Těm, kdo si nemohou dovolit platit, umožní přístup k hojnosti produktů, podporovaných těmi,

0: kteří mají to štěstí, že zaplatit mohou, čímž napomáhají rozvoji smysluplné věci a žité realitě každého, kdo myslí na druhé. Možná namítáte, ano, ale my přece musíme platit účty. Je však třeba překonat zvyk, že lidé nebudou dávat dary, pokud k tomu nebudou přinuceni. Například tím, že jim něco odepřeme. Když je nabídka upřímná a příležitost darovat přátelská, bez postranních úmyslů a srozumitelná, výsledky nás utvrzují v pravdě, že dávání a přijímání usiluje o rovnováhu. Podobně spousta hudebních skupin nabízí svou hudbu online a zdarma. Nejznámějším průkopníkem darovacího modelu pro nahranou hudbu byla skupina Radiohead, která v roce 2007 nabídla posluchačům album In Rainbows na základě pravidla zaplať, kolik chceš, i když skoro 2/3 těch, kteří si album stáhli, se rozhodlo za něj nezaplatit. Statisíce lidí za ně pár dolarů zaplatili a miliony dalších kopií se prodaly na iTunes jako CDčka nebo prostřednictvím jiných kanálů. Kritikové tento úspěch zlehčovali jako anomálii, kterou umožnilo ikonické postavení skupiny Radiohead, ale tento základní model dál vzkvétá, zvláště v hudebním průmyslu, protože tradiční distribuční kanály se pro většinu skupin stále častěji stávají málo praktickými. S nedigitálním zbožím jsou darovací biznisové modely komplikovanější a vyžadují větší míru důvěry. Přesto existuje mnoho úspěšných příkladů. Moje žena Stella provozuje léčitelskou praxi na bázi darů a totéž dělá i mnoho dalších léčitelů a léčitelských center. Darovací model se využívá také v restauracích. V prvním vydání této knihy jsem uvedl restauraci One World, jeden svět, která funguje od roku 2003 v Salt Lake City, kavárnu Same, aby se mohli najíst všichni, provozovanou od roku 2008 v Denveru a Better World Cafe, kavárna lepšího světa, otevřenou v roce 2009 v New Jersey. Karma Kitchen v Berkeley v Kalifornii a dokonce některé franšízy Panera Bread, amerického obchodního řetězce rychlého občerstvení s pekárnami a kavárnami. Nyní je jich příliš mnoho, než abych je mohl všechny vyjmenovat. Schválně si vyhledejte na internetu restaurace, kde platíte, kolik chcete. Kupodivu existuje i právní firma, která už před více než 10 lety včlenila do svého podnikání prvek zaplať, kolik chceš. Valorem Law Group, firma zabývající se soudními spory se sídlem v Chicagu, přidala do svých faktur řádek úprava ceny, který se objevuje na konci faktury nad prázdným řádkem cena celkem. Klient do něj napíše kladné nebo záporné číslo a celkový poplatek podle něho upraví. Velmi tuto firmu obdivuji, protože ze striktně právního hlediska je tato část faktury poměrně bláznivá. Někdo by mohl upravit fakturu vepsáním celkové platby a nic nezaplatit a firma by se právní cestou asi bránit nemohla. Nemohu nabídnout obecný vzor pro to, jak provozovat nedigitální podnik pomocí darů. Jedním z možných přístupů je účtovat peníze pokrývající pouze přímé náklady. Ty by zahrnovaly mezní náklady a přidělené fixní náklady, ale nikoli náklady utopené. Takže kdybyste například někomu zaváděli do domu instalatérské trubky, mohli byste si účtovat materiál, benzín na dopravu a snad polovinu vašich denních nákladů na běžné platby za kapitálové vybavení, to jest půjčku na váš náklaďák, podnikatelskou půjčku a tak dále. Jasně byste klientovi řekli, že váš čas, práci a odbornost dostává darem. Na faktuře byste uváděli celkové náklady, dále nevyplněný řádek označený jako dar a teprve pod ním řádek cena celkem. Variantou tohoto vzoru je následovat příklad firmy Valorem a uvádět normální cenu, jež odráží tržní cenu s řádkem navíc označeným jako úprava ceny nebo úprava dle vděku. Většina lidí pravděpodobně zaplatí jenom tržní cenu. Vy jim ale můžete vysvětlit, že ji mohou upravit, pokud jsou s prací velmi spokojeni nebo naopak velmi nespokojeni. Další možností je neurčit žádnou cenu, ale na faktuře uvádět různé řádky, například náklady na materiál, související firemní výdaje, odpracované hodiny, tržní cena za tuto službu a tak dále. Tímto způsobem se klient sice může rozhodnout, že za nic nezaplatí, dokonce ani za materiál, ale když nic jiného, tak aspoň dostal tuto informaci. Tou je příběh daru, zmíněný výše. Dary byly i tradičně doprovázeny příběhem, které pomáhaly příjemcům určovat jejich hodnotu. Darovací model podnikání není zase tak vzdálený od standardní praxe, jak byste si možná mysleli. Běžnou vyjednávací taktikou dnešní doby je výrok: podívejte se, tady jsou mé náklady, níž jít nemůžu. Není však o tolik jiné říct: tady jsou mé náklady, můžete mi zaplatit více podle hodnoty, kterou jste podle vašeho přesvědčení dostal. Zákazník bude mít často velmi dobrou představu o tržní hodnotě zboží nebo služeb, které nabízíte, a pokud vůbec v obchodním vztahu existuje něco jako opravdová lidskost, pravděpodobně zaplatí cenu blízkou ceně tržní. Jestliže vám skutečně něco připlatí, můžete to interpretovat jako signál vděku. Jestliže je někdo vděčný za to, co jsem mu dal, budete toužit dávat ještě více. Jestliže někdo vděk neprojevuje, víte, že dar tak úplně nepřijal. A nejspíš si podruhé rozmyslíte znovu tuto osobu obdarovat. Přeloženo do obchodního vztahu to znamená, že se rozhodnete znovu neuzavřít obchod s někým, kdo vám zaplatil cenu jen nepatrně převyšující náklady, nebo vám nezaplatil vůbec. Dáte přednost obchodu s někým, kdo použil peníze jako symbol a kdo vám jimi projevuje vysokou míru vděčnosti. A tak by to také mělo být. Někteří lidé potřebují naše dary více než jiní. Máte-li chleba, budete ho chtít dát hladovému. Vyjádření vděčnosti nám pomáhá zaměřit se tam, kde naše dary dojdou nejlepšího uplatnění. Takže právě tak, jako dnes, bude mít podnik tendenci uzavírat obchody s těmi, kteří zaplatí nejvíce, i když určitou roli mohou hrát i nepeněžní projevy vděčnosti. To je něco jiného než motivace uzavírat obchody s těmi, kteří nabízejí nejlepší cenu. A tento rozdíl je zásadní. V souladu s duchem daru není cena nabízena předem. Nejprve je nabídnut dar a teprve poté, co byl přijat, dochází k daru na oplátku. Nemohu se ubránit poznámce týkající se podobnosti mezi tímto přístupem a různými studiemi z oblasti teorie her, které se věnují otázkám altruismu a opakujících se dilemat mezi vězni. Vzpomeňte si na princip něco za něco, abyste věděli, o čem je řeč. V podstatě jde o to, že v mnoha situacích, v nichž existují opakované interakce mezi jednotlivci, které nic nespojuje a jež různými způsoby odměňují spolupráci či zradu, se jako nejlepší ukázala strategie nejprve spolupracovat a mstít se pouze tomu, kdo nedávnou spolupráci odmítl. Podobné uvažování mě vede k myšlence, že biznisový model, který jsem naznačil, může být časem vlastně finančně úspěšnější než ten běžný. Protože mentalita daru je nám dnes tak cizí, podnikání v daru někdy vyžaduje trochu poučení. Zjistil jsem, že když nějakou akci inzeruji pod hlavičkou založeno na dárcovství, Někdy se k ní lidé chovají jako k něčemu nevýznamnému, co nemá velkou cenu, a myslí si, že když se za vstup neplatí, nebude to nejspíš nic hodnotného nebo důležitého. Přijdou pozdě, nebo nepřijdou vůbec, nebo od ní moc neočekávají. Vstupné je jakýsi druh rituálu vysílajícího našemu podvědomí zprávu, že tohle je něco hodnotného, nebo já tohle beru opravdu vážně. Spolu s ostatními lidmi pořád experimentujeme, abychom našli lepší způsoby, jak platbu za službu použít správně a nespronevěřit se duchu daru. Jsme na začátku nové éry a její další vývoj bude vyžadovat určitou praxi a experimentování. Je zřejmé, že v době, kdy tohle píšu, většina korporací a vlastníků firem není připravena vstoupit do modelu podnikání založeného na daru. To je v pořádku. Vždyť je přeci můžete trochu popostrčit. Jednoduše, model zaveďte tak, že budete krást jejich produkty, že budete například stahovat nebo kopírovat digitální obsah jako písně, filmy, software a tak dále. Když budete cítit vděk vůči tvůrcům stažených obsahů, pošlete jim nějaké peníze. Byl bych docela šťastný, kdybyste totéž udělali s touto knihou. Bude však těžké udělat to protiprávně, protože běžný copyright si nenárokuji. Vsadím se, že stránku s autorskými právy jste si pozorně nepřečetli, i když není tak rozvláčná jako jiné podobné stránky. A obsah je dostupný online bez poplatku. Přesto v případě, že se vám opravdu podaří tuto knihu ukrást, potěší mě, když od vás dostanu nějaký obnos jako výraz vašeho vděku. Nikoli platbu za knihu podle mých či nakladatelových představ. Zážitek každého čtenáře je jedinečný. Pro někoho může být ztrátou času, jinému možná změní život. Nebylo by absurdní dostat od každého čtenáře na oplátku úplně stejný dar? Posvátné profese. Darovací model se přirozeně uplatňuje v profesích, v nichž je předávaná hodnota něčím nepostižitelným. Hudebníci, umělci, prostitutky, léčitelé, poradci i učitelé, ti všichni nabízejí dary, které se znehodnotí, když jim přidělíte cenu. Když to, co nabízíme, je pro nás posvátné, pak jediným čestným způsobem, jak to nabídnout, je darování. Žádná cena nemůže být dost vysoká, aby vyjádřila posvátnost božského. Když si jako přednášející řeknu o nějaký poplatek, svůj dar umenším. Jestliže jste příslušníkem jedné z výše uvedených profesí, mohli byste uvažovat o experimentování s darovacím modelem podnikání. Pamatujte však, že když tento model použijete jako chytřejší způsob, jak dostat zaplaceno, nebude to fungovat. Lidé dokážou odhalit falešný dar, který není darem, ale zprostředkovatelem zisku. Ve všech výše zmíněných profesích se nehmatatelné šíří prostřednictvím čehosi hmatatelného a právě to první, to nepostižitelné, se přirozeně chce usídlit v říši darů. Vlastně to platí pro každou profesi. Vždycky je tu cosi, co se nedá kvantifikovat, co přesahuje komoditu a tudíž i cenu. Každá profese je proto potenciálně posvátná. Tak například zemědělství. Co dělá z potravin čehosi hmatatelného nástroj posvátného? Pěstuje je někdo, komu velmi záleží na výživě a estetických vlastnostech potravin. Pěstují se způsobem, který obohacuje ekosystém, půdu, vodu a obecně celý život. Jejich produkce a zpracování přispívají ke zdraví společnosti. Jinak řečeno, posvátné potraviny se zabydlely v síti přírodních a společenských vztahů. S láskou jsou pěstovány pro lidi a zemi, což není žádný abstraktní vztah, nýbrž láska k této půdě a těmto lidem. Anonymně milovat nedokážeme. Možná proto mi občas anonymní charita, která nevytváří žádné propojení, připadá chladná. Ale posvátné potraviny někdo vypěstoval právě pro mě. Když pohlížíme na svou práci jako na něco posvátného, snažíme se ji dělat dobře kvůli ní samotné, spíše než aby vyhovovala něčemu vnějšímu, například trhu, stavebnímu zákonu nebo školní známce. Stavař, který vykonává posvátnou práci, možná pomocí zvláštních technik použije materiály, kterých si nikdo nevšimne, protože zůstanou po staletí ukryté ve zdech. Nedělá to kvůli nějakému racionálnímu přístupu, pouze kvůli uspokojení, že to dělá správně. Totéž platí pro majitele firmy, který platí vyšší základní mzdy, než určuje trh, nebo pro výrobce, který dalece převyšuje environmentální standardy. Nemají žádná racionální očekávání výtěžku, přesto však zisku dosahují. Občas způsoby naprosto nečekanými. Nečekané výnosy jsou naprosto v souladu s povahou daru. Jak to vyjádřil Louis Hyde, dar mizí za rohem, vytrácí se v tajemnu a my nevíme, jak k nám docestuje zpátky. Jiným způsobem, jak pohlížet na nečekané plody, které se rodí z této tajemné oblasti, je skutečnost, že když žijeme v duchu daru, dějí se zázraky. Mentalita daru je určitým druhem víry, určitým druhem odevzdanosti, což je předpokladem pro zázrak. Díky daru jsme schopni i nemožných věcí. V Oregonu jsem potkal muže, který vlastní společnost pro správu majetku a specializuje se na domovy pro nízkopříjmové seniory. Je to naprosto nemožný biznis, říká. Jeho podnikatelské odvětví je ve stavu neustálé krize, protože se v něm prolínají vzájemně působící, ale neslučitelné činitele v podobě lékařských institucí, pojišťoven, důsledků vládních regulací, chudoby klientů a všeobecného zmatku ve financování. V týdnu, když jsem ho navštívil, mu volali dva z jeho největších konkurentů a prosili ho, aby převzal jejich ztrátová zařízení. Navzdory všemu tento muž vybudoval inspirující pracoviště a důstojné prostředí, ziskový, rozrůstající se podnik, který je pro toto odvětví vzorem. Jak to dělá? Každý den, svěřil se mi. Vejdu do kanceláře, abych čelil hromadě neřešitelných problémů. Vůbec netuším, co s nimi. Takže jediná věc, kterou mohu udělat, je oddat se službě. A pak mi jako zázrakem začnou řešení padat do klína. Ten, kdo se oddává službě, je umělcem. Chápat práci jako posvátnou znamená oddat se jí a stát se jejím nástrojem. Ať už jde o hmotný, duchovní nebo společenský výtvor, podvolujeme se pokorné službě čemusi, co existovalo již dříve, ale navenek se ještě neprojevilo. Proto umělec žasne nad svým vlastním výtvorem.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
2: Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České Alter.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu druhé části dvoudílného cyklu Stínová banka, která vládne světu.

stručně shrnout, co jsme slyšeli v předchozím díle. Představil jsem zásadní skutečnosti, které musíme vědět o nejtajnější bance na světě, bance pro mezinárodní platby. Pak jsem se zaměřil na její začátky, kterým vévodili dvě významné osobnosti. Hjalmar Schacht z Německa a Montega Norman z Velké Británie. Potom jsem narýsoval základní schéma vazeb a propojení mezi americkým a nacistickým bankovnictvím, v jehož středu stála banka pro mezinárodní platby ve švýcarské Bazileji. V této bance nacisté získávali obrovský vliv ve 30. letech 20. století. Pak jsem pokračoval nacisty a československým zlatem, které nám bylo ukradeno právě skrze tuto banku pro mezinárodní platby.

Amerika a československé zlato. Stejným pokrytectvím se řídil americký federální rezervní systém na žádosti amerických bank o převod československých aktiv. 16. března 1939, den potom, co do Prahy vjeli německé tanky, zavolal Henry Morgenthau, americký ministr financí, George Harrisonovi, prezidentovi newyorského federálního rezervního systému. Sdělil mu, že hlavní banky v New Yorku byly požádané, a to zcela jednoznačně, aby neprováděly žádné důležité nebo neobvyklé transakce s československými aktivy až do pondělí 20. března, kdy se situace mohla vyjasnit. V úterý 21. března byla situace jasná. Československo už neexistovalo a země byla začleněná do Třetí říše. Harrison zavolal Morgenthauovi, aby zjistil, jaké bylo americké stanovisko. Morgenthau se poradil s ministerstvem zahraničí a Harrisonovi řekl, že banky a právníci by se měli sami rozhodnout, co budou dělat, pokud budou požádaní o přesun československých prostředků. Ve čtvrtek zavolal Harrisonovi John Wesley Hans, Morgenthauův náměstek, a požádal ho, aby se dotázal newyorských bank na vklady, které držely pro Českou národní banku. Informace by předal ministerstvu zahraničí, které by je obratem předalo československému velvyslanci. Harrison nesouhlasil s tím, aby banky předávaly informace dobrovolně. Nebyl by to dobrý nápad, protože by to mohlo vyvolat odvetná opatření v Německu proti americkým zájmům. Ministerstvo financí by mělo banky k předání informací spíše donutit, než o ně žádat. A pokud by československý velvyslanec informace chtěl, mohl by si je sám vyhledat v almanachu a ročence bankéřů Thomase Skinnera. Za pár dní, 1. dubna, obdržel federální rezervní systém v New Yorku telegram, který nařizoval převod 35 000 dolarů z účtu Československé národní banky na účet Banky pro mezinárodní platby. Harrison napsal Marineru Eglisovi, předsedovi Rady federálních rezerv do Washingtonu, a vylíčil mu řetězec událostí. Napsal, že žádost byla řádně prověřená ve všech směrech. Pro většinu pozorovatelů nejjednodušší test ukázal, že vzhledem k tomu, že Československo už neexistuje, je zřejmé, že žádost by měla být zablokovaná. Československý velvyslanec měl jiný názor. Napsal dopis, ve kterém upozornil, že žádosti o předání mohly být podané pod nátlakem, a požádal, aby takovým žádostem nebylo vyhověno. Harrison si jako správný byrokrat hlídal záda a o dalším postupu se poradil s právníkem. Zásadní otázkou nebyl nacistický zábor Československa, ale potenciální riziko pro newyorskou federální rezervní banku. Všechny směnky na účet České národní banky měly být uznané, pokud byly řádně vypsané a prověřené. Domníváme se, že při dodržení tohoto postupu hrozí bance menší riziko, než při odmítnutí uznat směnku jen proto, že, jak říká československý ministr, mohla nebo nemusela být vystavená pod nátlakem. Bankéři Banky pro mezinárodní platby, kteří nebyli zvyklí na veřejnou kontrolu svých rozhodnutí, byli zaskočení hloubkou hněvu, který proti nim vyvolala československá zlatá aféra. Aféra poukázala na hluboce znepokojivé vazby mezi Bank of England, britskou vládou, nacisty a Bankou pro mezinárodní platby. Aféra československého zlata také ukázala, jak rostl dosah a význam stále sofistikovanějších operací banky se zlatem. Obchody banky se zlatem byly primitivním předchůdcem dnešní globalizované ekonomiky, kde obrovské částky okamžitě létají sem a tam pouhým stisknutím klávesnice. Technologie, která byla k dispozici ve 30. letech 20. století, byla mnohem primitivnější. Ovšem princip nákupu a prodeje aktiv bez viditelného pohledu a bez fyzického držení je stejný. Tento rozvoj volného trhu se zlatem mezi centrálními bankami prostřednictvím Banky pro mezinárodní platby byl významný.
Kdyby bylo veškeré československé zlato uloženo na účtu u Bank of England na jméno Národní banky a nikoli na účtu této švýcarské banky, je pochybné, že by se nějaké dostalo do Říšské banky. Hitlerův americký bankéř. V květnu 1939 proběhla změna na nejvyšší pozici banky pro mezinárodní platby, a to přímo jejího ředitele. O toto místo se ucházeli tři kandidáti, ale místo nakonec získal Thomas McKittrick. Na první pohled se McKittrick jevil jako zvláštní volba. Byl vystudovaným právníkem bez přímých zkušeností v centrálním bankovnictví. Na tom ale příliš nezáleželo, protože se blížila válka. Všechny strany se už dohodly, že finanční kanály musí zůstat během konfliktu otevřené. V tomto smyslu byl McKittrick ideálním kandidátem. Byl občanem jak neutrální země Ameriky, tak součástí nejnovějšího zázemí světa nadnárodních financí. McKittrick pracoval pro Higgins & Company, britskou pobočku renomované bostonské investiční společnosti Lee Higgins & Company. Tato banka už částečně neexistuje, ale v době své největší slávy byla bohatší a prestižnější než Goldman Sachs a Lehman Brothers. McKittrick se narodil v St. Louis a v roce 1911 vystudoval Harvard. Než v roce 1918 vstoupil do americké armády, přestěhoval se do Itálie, kde pracoval pro zahraniční pobočku National City Bank of New York. Byl vyslaný do Liverpoolu, kde ho přidělili k britské vojenské rozvědce, aby kontroloval, zda doky nevyužívali k průchodu do Británie a z ní špiony. Po listopadovém příměří byl McKittrick vyslaný do Francie, aby spolupracoval se spojeneckými okupačními silami. V roce 1919 se vrátil do New Yorku a začal pracovat u firmy Lee Higginson. V roce 1921 byl vyslaný do Londýna, aby pracoval pro britské křídlo společnosti a stal se partnerem odpovědným za zahraniční operace pro Londýn i New York. Ačkoliv byl McKittrick vzděláním spíše právník než bankéř, brzy se v londýnské City zorientoval a vybudoval si působivou síť kontaktů s mezinárodními vazbami. Velkou část svého času věnoval práci na německých půjčkách a investicích, včetně německé zahraniční půjčky Davesova plánu z roku 1924, kterou zařídili John Foster Dulles a jeho Sullivan and Cromwell. McKittrick vstoupil do banky pro mezinárodní platby v roce 1931, kdy se stal členem arbitrážního výboru pro německé úvěry. Dalšími dvěma členy byli Markus Wallenberg ze švédské banky Enskilda a Franz Urbik, předseda dozorčí rady Deutsche Bank. Wallenberg a jeho bratr Jakob patřili k nejmocnějším bankéřům v Evropě. Rodina Wallenbergových disponovala sítí lukrativních kontaktů na bankéře v Londýně, Berlíně a na Wall Streetu. Během druhé světové války využívali bratři Wallenbergové banku Enskilda ke hře na obě strany a vždycky sklízeli obrovské zisky. Thomas McKittrick byl dlouholetým dobrým přítelem Elena Dallise, se kterým se poprvé setkal, když Dallis pracoval na americké legaci ve švýcarském Bernu. McKittrick dobře chápal, že Sullivan & Cromwell nabízela vstup do tajného světa, kde se politika a diplomacie setkávaly s nadnárodními financemi. McKittrick se přestěhoval do Bazileje a v lednu 1940 nastoupil do práce s ročním platem asi 40 tisíc dolarů. Okamžitě odcestoval do Berlína, Říma, Londýna a Paříže, kde se setkal s německými, italskými, britskými a francouzskými řediteli banky a centrálními bankéři. Když začala válka, banka pro mezinárodní platby se prohlásila za neutrální. Prohlášení banky o neutralitě se brzy ukázalo jako bezcenné.
McKittrick a zbytek vedení banky s ní udělali de facto pobočku Říšské banky. Banka pro mezinárodní platby prováděla devizové obchody s Říšskou bankou. Přijímala uloupené nacistické zlato až do posledních dnů války, kdy ho začaly odmítat i neutrální země jako Švédsko. Uznala násilné začlenění okupovaných zemí, včetně Francie, Belgie, Řecka a Nizozemska do Třetí říše. Tím také legitimizovala roli národních bank v okupovaných zemích, které ovládali nacisté. Banka pro mezinárodní platby umožnila nacistickým okupačním režimům převzít vlastnictví akcií této banky, takže blok OSI vlastnil 67,4% akcií banky s hlasovacím právem. Zasedání představenstva se pozastavila, ale výroční valné hromady pokračovaly. Akcionářské banky hlasovaly prostřednictvím plných mocí. McKittrick byl mnohem víc než jen strážcem banky. Opakovaně předával vedení Říšské banky ekonomické a finanční informace. McKittrick si byl obzvláště blízký s Emilem Poolem, viceprezidentem Říšské banky a členem představenstva Banky pro mezinárodní platby. McKittrick ho dokonce označoval za svého přítele. Pool, odborník na zlato a měnu, byl pravidelným návštěvníkem jak banky v Bazileji, tak Švýcarské národní banky v Bernu. Měl úzké vazby na finanční křídlo SS, které spravovalo její rozsáhlé obchodní zájmy. Skutečným šéfem Říšské banky byl spíše Pool než Walter Funk, jeho nominální nadřízený. Některé dividendy banky v zemích okupovaných nacisty probíhaly prostřednictvím Říšské banky. To Berlínu umožňovalo přístup k devizovým transakcím a vybíráním poplatků za její služby. Během války Říšská banka nadále vyplácela úroky z investic Banky pro mezinárodní platby v Německu, přestože tyto dividendy přispívaly k dividendám banky, které se vyplácely jejím akcionářům, včetně Bank of England. Prostřednictvím Banky pro mezinárodní platby tak nacistické Německo přispívalo na válečnou ekonomiku Velké Británie. Podle Poola to byla cena, kterou stálo za to zaplatit. Německo potřebovalo nakupovat obrovské množství surovin k výrobě zbraní a k nakrmení, vytápění a ošacení svého obyvatelstva. Švédská ocel, rumunská ropa, portugalský wolfram, dokonce i jihoamerické hovězí maso. To všechno bylo třeba nakupovat a platit tvrdou měnou. Nacistické Německo potřebovalo finanční kanál do neutrálních zemí, který vedl přes Bazileji. Právě to bylo hlavním důvodem, proč nacistické Německo nenapadlo Švýcarsko nebo Švédsko. Tyto neutrální země byly pro Třetí říši mnohem užitečnější jako peněžní uzly nadnárodní finanční sítě, než jako další dobytá území. Když se na německém ministerstvu zahraničí objevily otázky, proč byla Říšská banka nadále členem banky s americkým prezidentem, Poole byl nejvlivnějším zastáncem Švýcarské banky. Tvrdil, že banka byla jedním z nejdůležitějších zahraničních obchodních partnerů Německa. Prováděla transakce se zlatem a devizami a poskytovala Říšské bance mechanismus pro nákup životně důležitého válečného materiálu. Byla to odposlouchávací stanice, která poskytovala užitečné informace o finančních transakcích nepřítele. Němci, kteří tu pracovali, jako například Paul Hechler, zástupce generálního ředitele, byli loajální a výkonní. Pokud by Německo vystoupilo a banka by se uzavřela, znamenalo by to pro nacistické válečné úsilí obrovskou ztrátu. A Banka pro mezinárodní platby potřebovala Říšskou banku stejně tak moc. Per Jakobsen, ekonomický poradce banky, obědval s Poolem 7. prosince 1942 v Poolově kanceláři v Říšské bance. Oba muži se vždycky těšili ze vzájemné společnosti. Příjemně se najedli, jen kousek od bankovních trezorů, ve kterých bylo uložené bohatství uloupeného kontinentu. Jakobsen věřil, že Poole byl nejdůležitějším spojencem banky v nacistickém Německu.
Bez jeho podpory by se banka zhroutila. Jakobsen si později do svého deníku zapsal: dobře vím, do jaké míry závisí budoucnost banky na půlových možnostech udržet pevnost v Berlíně. Banka pro mezinárodní platby měla v Německu investováno 294 milionů švýcarských zlatých franků, asi zhruba 96 milionů dolarů, ve formě státních bankovních fondů, směnek a dluhopisů. Banku udržovaly v chodu úroky, které dostávala od říšské banky a které nakonec tvořily 82% jejich příjmů. Německo zpočátku platilo své příspěvky v měně. Po březnu 1940 však přešlo na zlato, z velké části uloupené. Během války Německo doplnilo své rezervy o zlato v hodnotě 603,5 milionů dolarů, ze které více než 80% bylo uloupené z centrálních bank okupovaných zemí. Občanům Německa a nacisty okupovaných území bylo zabaveno zlato v hodnotě 88 milionů dolarů. To všechno se připsalo na účet říšské banky, na který dohlížel Emil Půl, důvěrník Thomase McKittricka a partner Pera Jakobsena při obědě. Banka pro mezinárodní platby ovšem nebyla sama, kdo přijímal uloupené nacistické zlato. Švýcarské komerční banky a Švýcarská národní banka také ochotně přijímali uloupené nacistické zlato. Politika bankéřů, kteří jednali s nacisty, byla vedená zhora. Ernst Weber, předseda představenstva Banky pro mezinárodní platby mezi lety 1942 až 1947, byl zároveň prezidentem Švýcarské národní banky. Weber, stejně jako McKittrick a Jakobsen, měl s Půlem srdečné vztahy. Weber a Půl stále organizovali dodávky zlata. Oba bankéři spolu 10. prosince 1944 povečeřili, aby dojednali svou poslední dohodu. Švýcarsko koupilo německé zlato a Německo za to prodalo Švýcarsku uhlí. Jednání probíhala v atmosféře, kterou Otto Kächer, vedoucí německé legie v Bernu, nazval obvyklou atmosférou důvěry.

Thomas cestuje do Ameriky. Na konci roku 1942 plánoval Thomas McKittrick cestu do Francie, Portugalska, Španělska a Británie a nakonec zamířit do Ameriky. McKittrick opustil Bazilej začátkem listopadu a za pár dní dorazil do Lisabonu. Tam ho při ubytování v hotelu čekalo příjemné překvapení. Vzpomínal. První, co jsem si uvědomil, bylo, že mě někdo zezadu chytil a řekl, jsi to ty, Tom McKittrick? Odpověděl jsem ano, aniž bych viděl, kdo to je. Řekl, no pane bože, musím tě vidět, jsi první člověk, kterého jsem chtěl ve Švýcarsku vidět. Byl to Alan Dulles, který byl na cestě do Bernu, aby tu zřídil švýcarskou stanici OSS, předchůdkyni CIA. Oba muži spolu strávili příjemné chvíle, než McKittrick odletěl do Londýna. Tam strávil 2 týdny s Montega Normanem a Otony Mayerem. McKittrick pak odcestoval do Irska, lodí zpátky do Lisabonu a nakonec se přes portugalskou Gvineu, Libérii, Brazílii, Trinidad a Puerto Rico dostal do New Yorku. McKittrick usilovně loboval za druhé funkční období. Využil své rozsáhlé sítě diplomatických kontaktů, aby se ujistil, že byl přijatelný jak pro spojence, tak pro mocnosti osy. Americký bankéř si pečlivě pěstoval své přátele na zahraničních legacích v Bernu. Americké ministerstvo financí nezdílelo nadšení ministerstva zahraničí pro McKittricka a banku pro mezinárodní platby. Henry Morgenthau, ministr financí, a jeho kolega Henry Dexter White v ní správně viděli kanál pro udržování nacistických ekonomických zájmů v Americe. Ministerstvo financí se domnívalo, že švýcarské banky se využívaly k převodům vlastnictví italských a německých firem na švýcarské nebo americké krycí společnosti. Jejich vyšetřovatelé rozplétali vazby mezi New Yorkem, Berlínem a Bernem. Například Felix Iselin, švýcarský bankéř, byl předsedou představenstva IG Chemie, švýcarské dceřinné společnosti IG Farben. A zase předseda IG Farben Hermann Schmitz zasedal v představenstvu Banky pro mezinárodní platby. Iselin byl také členem představenstva Swiss Bank Corporation a banky Credit Suisse. IG Chemie byla holdingovou společností General Aniline & Film, americké dceřinné společnosti IG Farben. Tato provázání, vazby a zašmodrchané propletence Ameriky, Švýcarska a nacistů byly obrovské. Jakmile McKittrick bezpečně dorazil na Manhattan, zřídil si s pomocí svého starého přítele Leona Frasera, bývalého prezidenta Banky pro mezinárodní platby, který byl nyní prezidentem First National Bank of New York, kancelář v budově federálního rezervního systému. McKittrick potřeboval právníka, který by přesvědčil ministerstvo financí, aby odblokovalo fondy švýcarské banky. O jeho volbě nebylo nikdy pochyb. John Foster Dulles. O McKittrickově návratu do New Yorku se mluvilo na Wall Streetu. 17. prosince 1942 pro něj Leon Fraser uspořádal večeři v univerzitním klubu. Na jeho počest se sešlo 37 nejvlivnějších finančníků, průmyslníků a obchodníků v Americe. Byli mezi nimi prezidenti New Yorkské federální rezervní banky, National City Bank, Bankers Trust, New York Life Insurance Company, New York Clearing House Association a General Electric. Stejně jako bývalý náměstek ministra financí a bývalý americký velvyslanec v Německu. Vedoucí pracovníky vyslali také společnosti Standard Oil, General Motors, JP Morgan, Brown Brothers Harriman, několik významných pojišťoven a Kuhn Loeb. Jednalo se pravděpodobně o největší jednorázové setkání amerických válečných spekulantů. Mnohé z těchto společností a bank, stejně jako McKittrick, zbohatly na svých vazbách na Německo. Podrobně jsem to pokryl v mém pořadu, jak Wall Street dláždil cestu Hitlerovi. McKittrick pak zjistil, že nemohl od amerických úřadů získat povolení k návratu do Bazileje.
uvízl na místě a jeho žádosti o pomoc zůstaly bez odezvy. Po absolvování série výslechů OSS mu nakonec povolení udělili. Bezpečně dorazil do Lisabonu. Po zastávce v Madridu odletěl do Říma. Prezidentovi švýcarské banky se dostalo královského přijetí. McKittrick vzpomínal. Na letišti mě přivítali, jako bych byl nějaký král. Nikdo se nedíval na můj pas, jen nad ním mávl

rukou. McKittricka pak převezli do komfortního hotelu, kde se s ním setkal Raffaello Piloty. Oba muži se vydali na bohatou večeři. Bylo to nejlepší jídlo, jaké jsem kdy za války měl. Itálie měla opravdu nedostatek jídla, ale pro boha, oni mi dali báječné jídlo, vzpomínal McKittrick. Brzy poté, ve 23 hodin, byl McKittrick posazený na vlak do Švýcarska. V dubnu 1943 se McKittrick konečně vrátil do Basileje. Po válce byla McKittrickova činnost kritizovaná, ale opět ho zachránili jeho kontakty na vysokých místech. Thomas McKittrick získal novou lukrativní práci. Když v roce 1946 odstoupil z funkce prezidenta Banky pro mezinárodní platby, byl jmenovaný viceprezidentem společnosti Chase National v New Yorku, která měla na starosti zahraniční půjčky. Byl pozvaný do Bruselu a vyznamenaný belgickým královským řádem koruny. Banka pro mezinárodní platby. Nacisté jako Fénix z popela.

bylo po válce. Zatímco se běžní civilisté vzpamatovávali ze 6 let krvavého teroru, v zákulisí bankovních financí se začal na troskách války budovat nový svět. Nová německá centrální banka, měna a hospodářské oživení země byly hluboce zakořeněné ve Třetí říši. Německé podniky reinvestovaly své obrovské zisky. Navzdory spojeneckému bombardování a reparacím byla kapitálová zásoba Německa, tedy jeho výrobní zařízení, budovy, infrastruktura a další aktiva, v roce 1948 ve skutečnosti větší než v roce 1936. Finanční kontinuita mezi Třetí říší a poválečným Německem sahala až na samotný vrchol. První prezident nové německé národní banky, Wilhelm Vocke, byl veteránem Říšské banky a spojencem Helmara Schachta. Wilhelm Vocke zasedal mezi lety 1919 až 1939 v představenstvu Říšské banky a v letech 1930 až 1938 byl náhradníkem Německa v představenstvu Banky pro mezinárodní platby. Nyní se vracel do Bazileje na zasedání guvernérů. Všechny státní instituce v poválečném Německu, tedy policie, soudnictví, státní úředníci, učitelé, lékaři a zpravodajské služby, se při svém fungování opírali o bývalé nacisty. Kontinuita mezi bankéři byla ale ještě nápadnější. Mezi lety 1938 až 1989 bylo 39% úředníků ve výkonných a řídících orgánech Německé národní banky, centrálních bank spolkových zemí nebo Bundesbank, nástupkyně národní banky, bývalými nacisty. Někteří z nich, jako například Frick Persch, byli významnými osobnostmi Hitlerovy hospodářské říše. Persch byl hlavním strůjcem nacistického trancování a pustošení Polska. Po válce dostal místo viceprezidenta Hesenské státní centrální banky, kde pracoval až do roku 1957. Ludwig Erhard, ekonomický ředitel západních okupačních zón, byl podobně jako Schacht ve 30. letech oslavovaný jako zázračný činitel. Pravda byla prozaičtější. Erhard, budoucí západoněmecký kancléř, byl zajímavou postavou. Erhard totiž přijal finanční prostředky od Říšské průmyslové skupiny. Byla to organizace německých průmyslníků, včetně IG Farben, která podporovala Hitlera. Za svou práci v oblasti ekonomie byl vyznamenaný válečným křížem za zásluhy. V roce 1943 si němečtí bankéři a průmyslníci uvědomili, že válka byla prohraná. Vytvořili dvě skupiny, aby se připravili na budoucnost a zajistili si další hospodářskou pomoc v poválečném světě. Prvním byl Výbor pro zahraniční ekonomické záležitosti s

složený z finančníků a průmyslníků. Druhou byla malá pracovní skupina, složená výhradně z průmyslníků, včetně Hermana Schmidtse, generálního ředitele IG Farben a ředitele Banky pro mezinárodní platby. Erhard byl spojovacím článkem mezi oběma skupinami. Mezi členy výboru pro zahraniční ekonomické záležitosti patřil Hermann Abs z Deutsche Bank, nejmocnější obchodní bankéř ve Třetí říši. Elegantní a švihácký Abs byl starým přítelem Banky pro mezinárodní platby. V Basileji se Abs často setkával s britským bankéřem Charlesem Gunstonem, který byl chráněncem Montaga Normana. Gunston řídil německé oddělení Bank of England, díky čemuž byl ve 30. letech nesmírně důležitý. Gunston byl novým Německem tak nadšený, že letní prázdniny v roce 1934 strávil v pracovním táboře pro nadšené členy nacistické strany. S postupem spojenců na Německo nacisté zintenzivnili své poválečné plány. 10. srpna 1944 se v hotelu Maison Rouge ve Štrasburku sešla elitní skupina průmyslníků, včetně zástupců firem Krupp, Messerschmitt, Volkswagen a úředníků několika ministerstev. Přítomen byl také francouzský špion, jehož zpráva je známá pod názvem Zpráva Červeného domu. O jejím průběhu jsem hovořil v mém pořadu Nacistické kořeny Evropské unie. Německo válku prohrálo, shodli se nacističtí průmyslníci, ale boj bude pokračovat v nových liních. Čtvrtá říše by byla spíše finanční než vojenskou říší. Průmyslníci plánovali poválečné obchodní tažení. Navázali kontakty a spojenectví se zahraničními firmami, ale velmi diskrétně a tiše, bez jakékoliv pozornosti. Stejně jako před válkou byly pro německé zájmy po válce zásadní vazby na Ameriku a spojení s chemickými firmami, například s American Chemical Foundation. Společnost Kais vyrábějící objektivy, firma Leica vyrábějící fotoaparáty a Hamburg American Line byly obzvláště účinné při ochraně německých zájmů v zahraničí. Na zasedání 10. srpna 1944 se předaly adresy těchto firem v New Yorku. Druhé výběrové schůzky se zúčastnila menší skupina. Tam se průmyslníci instruovali, aby se připravili na financování nacistické strany, která byla nucená přejít do podzemí. Zákaz vývozu kapitálu se zrušil a vláda měla pomoci průmyslníkům poslat co nejvíce peněz do neutrálních zemí, a to prostřednictvím dvou švýcarských bank. Nacistická strana si uvědomovala, že po porážce budou její nejznámější vůdci odsouzení jako váleční zločinci. Strana a průmyslníci však spolupracovali při umísťování nejvýznamnějších osobností na místa v německých továrnách jako výzkumných nebo technických expertů. Úředníci amerického ministerstva financí tento masivní vývoz německého kapitálu, který z velké části směřoval do Jižní Ameriky, bedlivě sledovali. Nacističtí vůdci se připravovali na útěk ze země nebo na konfiskaci svého majetku. Kupovali majetky, průmysl a korporace. Existují také důkazy, že německé korporace nakupovaly jeho americké společnosti v očekávání, že se tam budou moci po válce znovu usadit. Operace maskování byla nesmírně složitá. Pracovali prostřednictvím první, druhé a třetí linie, takže bylo dost těžké ji vysledovat. Emil Půl diskutoval s Thomasem McKittrickem o poválečné strategii nacistického vedení v březnu 1945. Půl vysvětloval. Vojenská porážka byla pouze dočasnou komplikací. Nacisté byli fanatici a svých ideálů se nikdy nevzdají. Místo toho by se stáhli do ilegality. McKittrick o rozhovoru okamžitě informoval Elena Dallise. Dallis tuto informaci 21. března 1945 odeslal do Londýna, Paříže a Washingtonu. V telegramu uvedl, že Poole právě dorazil do Basileje. Říkal, že je po všem, ale že nacisté pečlivě plánují odchod do ilegality.

po americký vysoký komisař pro západní Německo. McCloy, bývalý partner advokátní kanceláře Krevit, která zastupovala americké křídlo IG Farben, na své bývalé obchodní partnery nezapomněl. Hermann Schmitz byl v roce 1950 propuštěný z vězení a v únoru 1951 byli všichni vedoucí pracovníci IG Farben na svobodě. McCloy osvobodil také Alfreda Kruppa. Kruppovo průmyslové impérium utřelo k smrti asi 80 tisíc otrockých dělníků v síti 57 pracovních táborů střežených SS. Krupp byl odsouzený ke 12 letům vězení, ale odseděl si necelé 3 roky. McCloy dále nařídil, aby nacističtí táboroví lékaři, kteří prováděli pokusy na vězních, nacističtí soudci, kteří vykonávali gestapáckou spravedlnost a důstojníci SS, kteří organizovali masové vraždy, byli propuštěni na svobodu nebo jim byl trest citelně snížený. 74 zločincům ze 104 odsouzených v Norimberku byl trest podstatně snížený a 10 byl trest smrti zmírněný. Manažeři IG Farben byli rychle přijatí zpět do německé podnikatelské komunity. Například Hermann Schmitz se stal členem dozorčí rady Deutsche Bank. Hjalmar Schacht byl nakonec zproštěný všech obvinění. Začal druhou lukrativní kariéru jako investiční poradce pro země rozvojového světa a založil vlastní banku Schacht & Company. Mohl bych vyjmenovávat nekonečnou řadu dalších nacistů, ale myslím, že pro ilustraci bohatě stačí tento materiál.

Banka pro mezinárodní platby. Transformace na čtvrtou říši evropskou. Po mnohých tánicích byla nakonec existence Banky pro mezinárodní platby zachráněna. Bylo po válce. Banka se znovu stala mezinárodním zúčtovacím centrem pro evropské centrální banky. Technokraté a eurofederalisté byli nyní na vzestupu. Belgie vyzvala k vytvoření celní unie mezi zeměmi Beneluxu a Francií a Itálií. Itálie šla ještě dál a navrhla celní unii mezi všemi zeměmi, které dostávaly pomoc v rámci Marshallova plánu jako krok k Evropské unii. Banka, která sloužila jako převodní páka mezi spojenci a osou, která přelévala nacistické zlato a pěstovala exkluzivní vztah s Říšskou bankou. Přesto se stala základem nové globální finanční architektury. Manažeři banky chápali, že mohou nabídnout v příštích desetiletích obrovské příležitosti. Nová Evropa by potřebovala rychlé mezinárodní platební mechanismy, harmonizovanější směnné kurzy a možná nakonec i novou jednotnou měnu. Nikdo nebyl pro nabídku těchto služeb vhodnější než technokraté z této banky. Třetí říše nedokázala Evropu podmanit zbraněmi. Chystala se říše čtvrtá, která Evropu dobude ekonomicky. Jiné kulisy a marketing, ale stejné zákulisní procesy. V říjnu 1949 pronesl Paul Hoffman, šéf Evropského účetního dvora, v Paříži rozhodující projev. Vyzval západoevropské ekonomiky, aby se hospodářsky integrovaly, vytvořili volný trh na celém kontinentu a koordinovali svou národní, fiskální a měnovou politiku. To znamenalo, že vlády by měly harmonizovat své výdaje a daně i národní úrokové sazby. Jinými slovy, směřovat ke Spojeným státům evropským. Uvědomme si, že tento projev zazněl pouhé 4 roky po válce. Globalisté se prostě nezakecají. Vojenská porážka byla slovy Emila Poola dočasnou komplikací. Když to nejde po válečnicku, půjde to po ekonomicku. Technokraté věřili, že věděli všechno nejlépe, i když jejich ambice byly mnohem velkolepější. Nastolení nové nadnárodní finanční, hospodářské a politické struktury, ať už

si to obyvatelé Evropy přáli nebo ne. Marshallova pomoc měla svou cenu. Přetvoření evropských společností podle amerického modelu konzumu a spotřeby. Hoffmanova propagandistická složka vydávala letáky, plakáty, brožury, rozhlasové pořady a dokonce i putovní loutková představení, která vychvalovala americký životní styl. Americký sen. Dům na předměstí, auto a četné domácí spotřebiče. Předhazovalo se to lidem jako zaručený přínos svobody amerického typu. Klíčem k němu byla zvýšená produktivita na výrobních linkách amerického typu na nadnárodním volném trhu. Aby se tak mohlo stát a aby peníze mohly volně proudit, musely se vytvořit nové mechanismy mezinárodního platebního styku. V jejich středu stála Banka pro mezinárodní platby. Začalo to v roce 1947, kdy Francie, Itálie, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko podepsali Pařížskou dohodu o mnohostranných platbách, kterou řídila tato banka. Za rok následovala dohoda o vnitroevropských platbách a kompenzacích, kterou podepsalo 16 evropských vlád, zástupci francouzské a britsko-americké okupační zóny Německa a krátce existujícího svobodného území Terst, které se brzy stalo součástí Itálie. Amerika si přála, aby se tento proces urychlil. Washington tlačil na evropské centrální banky, aby vybudovali komplexní mnohostranný platební systém. Evropa se podřídila, částečně ovlivněná účelovou dotací 350 milionů dolarů z prostředků Marshallova plánu na vytvoření Evropské platební unie. Evropská platební unie byla založena v roce 1950 a jediným úderem odstranila houštinu regulací, jimiž se řídil evropský obchod. Všechny členské státy platební unie se dohodly, že budou vzájemně přijímat své měny pro vývozní platby. Do platební unie se přihlásilo 18 zemí. Byla to celá západní Evropa, kromě Skandinávie, Řecko, Island, Švýcarsko, Velká Británie a Turecko. Zástupcem Evropské platební unie byl jmenovaný kdo jiný než Banka pro mezinárodní platby. Tato banka a projekt evropské integrace byly vzájemně svázané. Na každém kroku na cestě ke sjednocené Evropě byla tato banka přítomná.

Uhlí a ocel. Skrytá historie Jeana Moneta. V roce 1951 podepsali Francie, západní Německo, Itálie a státy Beneluxu Pařížskou smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli. Tento suchopárně znějící konstrukt byl ve skutečnosti velmi významným počinem. Trh s uhlím a ocelí nyní reguloval řídící orgán tohoto společenství, což znamenalo, že společenství bylo nadnárodní institucí s regulačními pravomocemi vůči svým členům. Pro Jeana Moneta, architekta a předsedu společenství, překonala tato nová instituce staré pojetí národního státu. Založení společenství uhlí a oceli určilo vzor, který se dodržoval po celá desetiletí a který trvá dodnes. Odstranění národní suverenity se vždycky prezentovalo jako ekonomické nebo technické opatření, nikoli jako hluboce politický proces, kterým ve skutečnosti bylo. Monet byl jedním z prvních zastánců myšlenky vlády technokratů. Francouzský ekonom a diplomat byl veteránem éry, která přinesla vznik Banky pro mezinárodní platby, tedy období po roce 1918. Dnes se o Monetovi mluví jako o otci Evropské unie. Monetovy myšlenky, které se dnes v Bruselu považují za svaté, utvářely počátky Evropské unie. Kdo ale měl na Monetovo myšlení formativní vliv? Odpověď neleží v Paříži, v Bruselu nebo ve válkou zničené Evropě, ale na Wall Streetu, kde Monet ve 20. a 30. letech pracoval. Monetova skrytá historie nás přivádí k několika známým a mocným jménům. Monet byl především spojený s Johnem Fosterem Dallisem a jeho Sullivan & Cromwell. Měl ale také vazby na Johna McCloye, tehdejšího partnera v advokátní kanceláři Krevit, která zastupovala General Enlinen Film, americkou dceřinou společnost IG Farben. Sledujeme tu opět nádherné obrysy nacistické sítě a zákulisního pozadí. Jean Monnet se na pařížské mírové konferenci v roce 1919 seznámil s Johnem Fosterem Dallisem a oba muži se stali blízkými přáteli. Sdíleli podobně elitářský pohled na svět, pohrdání demokratickou odpovědností a nadšení pro vydělávání peněz. Dallisova rozsáhlá síť kontaktů na vysoké úrovni se Monetovi v následujících desetiletích nesmírně hodila. Ve 20. letech Monet řídil americkou finanční společnost Blair & Company. Tato společnost zastupovala advokátní kancelář Krevit, jejímž partnerem byl John McCloy. Monet a McCloy se také stali blízkými přáteli. Společnost Blair & Company byla důkladně zkorumpovaná a běžně prováděla operace s využitím důvěrných informací. Pod Monetovým vedením si vedla seznam 58 preferovaných klientů, kteří se podíleli na výnosných obchodech. Monet také spolupracoval s Dallisem a několika americkými bankami, včetně Chase Bank, na stabilizaci polské ekonomiky. Když byla společnost Blair & Company začleněná do Bank of America, Monet se přestěhoval do San Francisca, aby řídil novou dceřinou společnost. Akcie firmy se při krachu v roce 1929 propadly a Monet se vrátil do Evropy. Monet se ale za pár let do Ameriky vrátil. Nastěhoval se do velkého bytu na 5. Avenue a 92. ulici. John Foster Dallis pak navrhl Monetovi, aby začal podnikat s dalším jeho blízkým přítelem, bankéřem Georgem Marnenem. Ve skutečnosti se Monet a Marnen znali už od první světové války, kdy Marnen pracoval pro americký Červený kříž ve Francii. Marnen byl společníkem Lee Higginson, bostonské investiční firmy, pro jejíž londýnskou pobočku pracoval Thomas McKittrick. Báječně se nám tito globalisté spojují. Když vypukla druhá světová válka, byl Monet vyslaný do Londýna, aby dohlížel na britskou a francouzskou zbrojní výrobu.
Odtud odjel do Ameriky, kde koordinoval nákupy zbraní a letadel a povzbuzoval americké výrobce, aby zvýšili svou produkci. Kdykoliv mohl, setkával se Monet se svým důvěrným přítelem Johnem Fosterem Dallisem. Oba muži sdíleli společnou vizi poválečné Evropy, kterou dnes formulují rozhodující činitelé od Bazileje po Berlín, Brusel a Washington. Dallis dokonce v roce 1941 napsal, že návrat k předválečnému systému národních států nebyl možný. Měli bychom usilovat o politickou reorganizaci kontinentální Evropy jako federativního společenství. Musí existovat velká míra místní samosprávy podle etnického klíče. To lze zajistit prostřednictvím federálních principů, které jsou v tomto ohledu velmi flexibilní. Obnovení přibližně 25 zcela nezávislých suverénních států v Evropě by však bylo politickým bláznovstvím. Monet se po skončení války vrátil do Paříže a začal plánovat nadnárodní projekt, který vypracoval spolu s Johnem Fosterem Dallisem. Evropské společenství uhlí a oceli bylo prvním krokem na cestě k dnešní Evropské unii. Evropský federální projekt, stejně jako jeho finanční agent, Banka pro mezinárodní platby, fungoval skrytě. Deklarovaným důvodem vzniku společenství uhlí a oceli byla harmonizace výroby a prodeje uhlí a oceli v poválečné Evropě. Skutečným důvodem bylo zajistit pokračující nadvládu německých, ocelářských a kartelových společností. Například moc mužů jako Alfred Krupp. Jehož průmyslové impérium utřelo k smrti 80 tisíc otrockých dělníků a kterého se Monetův blízký přítel John McCloy chystal propustit z vězení. Společenství uhlí a oceli bylo ve skutečnosti kartelem německých výrobců oceli a uhlí, který stanovil ceny ve prospěch Německa a zároveň zbavil členské státy pravomoci řídit tato dvě klíčová strategická odvětví. Jak jsme viděli, už v roce 1944 uzavíral prezident Bazilejské banky McKittrick s podporou OSS a ministerstva zahraničí dohody s německými průmyslníky, jak se uvádí v dokumentech Harvardského plánu. McKittrick sliboval, že poválečná spolupráce průmyslníků zachová jejich průmysl a dokonce jim přinese záruku dalších zisků. Evropské společenství uhlí a oceli do tohoto rámce dokonale zapadalo. Nacisté v zákulisí byli 5 let po válce znovu na vzestupu.

Federální unie a nacisté se vrací k moci. Federalizace Evropy probíhala na více frontách. V květnu 1948 se v Hágu sešlo 800 delegátů, kteří pod vedením Winstona Churchilla vytvořili evropské hnutí, jehož konečným cílem byla federální unie. Generálním tajemníkem hnutí byl Joseph Rettinger, bývalý poradce polské exilové vlády za války. Ve stejné době Ellen Dulles a William Donovan využívali svých kontaktů a zkušeností z OSS k založení amerického výboru pro sjednocenou Evropu. Úkolem výboru bylo poskytovat finanční prostředky evropským federalistům a využívat nové techniky psychologické války, jako byl harvardský plán, k prosazování sjednocené Evropy. Donovan byl jmenovaný předsedou výboru a Ellen Dulles jeho zástupcem. V představenstvu zasedal také Walter Bedell Smith, ředitel CIA. Mezi lety 1949 až 60 poskytl tento výbor evropskému hnutí více než 3 miliony dolarů. Jak uvádí profesor Richard Aldrich, historik zpravodajských služeb. Mezi funkcionáři a řediteli evropského hnutí byli nejméně 4 důstojníci CIA. Donovan tvrdě prosazoval vytvoření tohoto výboru. Shromažďoval petice amerických a evropských politiků, zveřejňoval je v tisku a směřoval proud federalistické propagandy na členy amerického kongresu. Poselství Washingtonu bylo jasné. Evropa se musela sjednotit. Zapojení Ameriky do evropského projektu pokračovalo v tradici utajování a tajných akcí i v 60. letech. V memorandu ministerstva zahraničí z 11. června 1965, adresovaném Robertu Marjolinovi, francouzskému prezidentovi Evropského hospodářského společenství, se doporučovalo, aby bez veřejné diskuze pokračoval v měnové unii. V memorandu se mu radilo, aby potlačil diskuzi, dokud se přijetí takových návrhů nestane prakticky nevyhnutelným. Výbor potřeboval banku pro sjednávání půjček. Ani nás snad nepřekvapí, že se jí stala jako tradičně banka pro mezinárodní platby. Opět tu sledujeme chobotnici nacistických propojení a kontinuity. Donald McLaren, britský špion, který rozbil americkou operaci IG Farben a vyšetřoval poválečné impérium IG Farben, se vrátil z Berlína domů do civilu. McLarenova analýza IG Farben je stále stejně pronikavá. Porážka Hitlera byla jen dočasným neúspěchem, varoval McLaren. Jeho závěry se shodovaly se zprávou Červeného domu o poválečných plánech nacistických průmyslníků a s půlovými rozhovory s McKittrickem. Muži, kteří vybudovali tak propracovanou strukturu a kteří v minulosti tak důkladně promysleli každou eventualitu, pravděpodobně nezmizí ze scény, aniž by po sobě zanechali skupinu mladších mužů, kteří čekali na den, kdy se k ním otočíme zády a náš zájem opadne, aby znovu shromáždili své rozptýlené zdroje peněz a lidí a znovu se zapojili do pokusu o ekonomické ovládnutí světa. Toto je, prosím pěkně, doslovná citace ze zprávy britského špiona Donalda McLarena. Federalizace Evropy pokračovala dál. V roce 1964 centrální bankéři Evropského hospodářského společenství zřídili výbor guvernérů pro koordinaci měnové politiky. Tento výbor ale nesídlil v Bruselu, sídle evropského projektu. Ani ve Frankfurtu, kde sídlila Bundesbank. Ale sídlila v centrále banky pro mezinárodní platby. Banka ochotně poskytla výboru guvernérů nezbytnou sekretářskou a administrativní podporu.

Nacisté předpovídají Evropu. Během druhé světové války fungovala Banka pro mezinárodní platby jako informační kanál mezi spojenci a zeměmi osy. I dál hrála zásadní vliv až dodnes. Přetvořila říši třetí, nacistickou, na říši čtvrtou, evropskou. Nacisté předpověděli celoevropský plán na vytvoření kontinentu bez obchodních a měnových omezení. To je bez jakýchkoliv pochybností zachycené v dokumentech, například ve zprávě Červeného domu. Tento plán žil dál a vzkvétal. Banka pro mezinárodní platby řídila Pařížskou dohodu o mnohostranných platbách z roku 1947. Za tři roky se dohoda rozrostla v Evropskou platební unii a banka byla jmenovaná zástupcem nového systému. Když se evropské měny staly konvertibilními, z měnové unie se stala Evropská měnová dohoda, kterou přirozeně řídila Banka pro mezinárodní platby. Banka byla hluboce spjatá s Evropským společenstvím uhlí a oceli, první nadnárodní evropskou organizací z roku 1951. Byla také svědkem podpisu Římské smlouvy v roce 1957, kdy šest hlavních zemí – Německo, Francie, Itálie, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko – založilo Evropské hospodářské společenství. Banka pro mezinárodní platby také hostila výbor guvernérů centrálních bank Evropského hospodářského společenství od jejího prvního zasedání v roce 1964 a zajišťovala jeho sekretariát. Výbor guvernérů EHS koordinoval a integroval měnové politiky svých členů. To byl předstupeň Evropské hospodářské unie. Evropská celní unie vznikla v roce 1968. V roce 1979 Evropané poprvé hlasovali ve volbách do Evropského parlamentu. Koncem 80. let se tento proces už nedal zastavit. V létě 1988 byli guvernéři centrálních bank EHS požádaní, aby se jako soukromé osoby stali členy Výboru pro studium hospodářské a měnové unie, který připravoval přijetí euro. Výbor byl známější pod jménem svého předsedy Jacquesa Delorse, francouzského úředníka a politika. Delors byl předsedou Evropské komise. Tento výbor se také usadil v Basileji. Tam měl k dispozici vlastní podpůrný personál, který mu poskytovala Banka pro mezinárodní platby. V roce 1992 podepsalo 12 evropských zemí Maastrichtskou smlouvu, na jejímž základě vznikla Evropská unie. 1. ledna 1993 začal ve 12 členských státech Evropské unie fungovat jednotný evropský trh. 1. ledna 1999 zavedlo 11 zemí euro. Vstupem země do eurozóny se její centrální banka automaticky stala součástí evropského systému centrálních bank. Členská země se vzdala kontroly nad svou měnovou politikou. Plíživé odstraňování národní suverenity se opět vykreslovalo jako zásadní technokratická inovace, nikoliv jako politické rozhodnutí. Někdejší nacistický ředitel Říšské banky Walter Funk by jistě zatleskal. Tento nacista už v roce 1940 vyslovil myšlenku Evropské měnové unie, která se měla zavést postupně harmonizací měnových výkyvů a omezením směnných kurzů. Přesně to se také stalo. Tyto procesy zajišťovala Banka pro mezinárodní platby. Funkův náměstek Emil Poole označil tuto banku za jedinou skutečnou zahraniční pobočku Říšské banky, protože představovala klíčové spojení Říšské banky s mezinárodní sítí centrálních bankéřů. Funk své myšlenky vyložil v podrobném osmistránkovém memorandu nazvaném Hospodářská reorganizace Evropy. Jeho kopie je uložená v archivu banky v Basileji. Dokument byl nakonec 26. července 1940 předaný Thomasi McKittrickovi.
Nacistické vedení Funkovy plány uvítalo. V roce 1942 vytvořilo německé ministerstvo zahraničí Evropský výbor. Jeho členové vypracovali plány na vytvoření Evropské konfederace ovládané Německem. Téhož roku uspořádal Berlínský svaz podnikatelů a průmyslníků na Městské hospodářské univerzitě konferenci s názvem Evropské hospodářské společenství. Jak poznamenává spisovatel John Laughland, názvy projevů, které na konferenci zazněly, nápadně připomínaly moderní proevropský diskurs. Patřila mezi ně ekonomická tvář nové Evropy, vývoj směrem k evropskému hospodářskému společenství nebo záležitosti evropské měny. Čím hlouběji se ponořuji do dobových archivů a dokumentů, tím jsem ohromenější. Je to prostě něco neuvěřitelného. Také dokumenty harvardského plánu OSS, ve kterých se podrobně popisuje role Thomase McKittricka při vyjednávání s německými průmyslníky, potvrzují, že Banka pro mezinárodní platby byla kontaktním místem pro jednání o plánech Německa na ovládnutí poválečné Evropy. Všechny plány nacistů současné Evropy jsou zachycené v dokumentech. Tato spojení přežila válku. Banka pomohla zajistit, aby pováleční nástupci Říšské banky nadále dominovali ekonomikám poválečné Evropy. Dnes přichází poslední fáze tohoto procesu od druhé světové války. Evropská unie se transformuje do Evropské federace a postupně vzniká Evropská federální vláda, která začíná rozhodovat za všech 27 členských zemí v otázkách daňové, zahraniční, bezpečnostní a migrační politiky. To odhlasoval Evropský parlament ve středu 22. listopadu 2023. Národní pravomoce se postupně předávaly nevoleným nadnárodním orgánům. Tímto majstrštykem se zabíjí demokracie. Národní politici zvolení ve volbách mají stále méně národních pravomocí. Tyto pravomoce se plíživě a tajně předávají nadnárodním orgánům, které ovšem nikdo nevolil. Rafinovaný trik a sebevražda našich svobod. Rozhodování se přesouvá od volených národních politiků k nevoleným nadnárodním institucím. A nezbytné finanční mechanismy zařizovala a řídila tajná a zcela neodpovědná banka v Basileji.

Závěr. Nacisté umírají, noví přicházejí. Nacisté dál působili v Pance pro mezinárodní platby a propojovali tak minulost s přítomností a budoucností. Zajistili, že nacismus nezemřel, ale přetvořil se do současného světa. Samotný Hermann Abs se vrátil do Deutsche Bank. Abs zkušeně vymazal svou nacistickou minulost. O jeho působení v Pance, která organizovala drancování zemí okupované nacisty, ani o jeho dřívějším působení v představenstvu IG Farben se nikdo nezmínil. Abs byl nejmocnějším obchodním bankéřem ve Třetí říši a nyní se těšil podobnému postavení a uznání v novém západním Německu. Byl také vítaným hostem ve světových pokladnách a kancelářích. Abs zasedal v představenstvech mnoha společností, včetně Daimler-Benz, Spolkových drah a Lufthansa. Bývalý nacista Abs zemřel v roce 1994 ve věku 92 let, ověnčený poctami a uznáním. V roce 1970 zemřel Thomas McKittrick v domově důchodců v New Jersey ve věku 81 let. Předtím zůstal v Chase National Bank až do svého odchodu do důchodu v roce 1954. Později vedl misi Světové banky v Indii. McKittrick byl vyznamenaný Belgií, Itálií a Rumunskem. McKittrickovi tajné obchody s nacistickými průmyslníky, jeho přátelství s Emilem Poolem a přijetí uloupeného nacistického zlata bankou pro mezinárodní platby nikdo nezmínil. Montega Norman zemřel v roce 1950, ale Hjalmar Schacht se dál toulal světem a radil různým zemím v ekonomice. Nakonec v roce 1963 odešel do důchodu a žil v Mnichově se svou druhou ženou Manci. Zemřel v roce 1970, když uklouzl a těžce se zranil potom, co se snažil obléct společenské kalhoty k večeři. Vidíme, že ve světě financí se nám otvírá úplně jiný svět, než nám ukazují systémové výpravné dokumenty v televizi. Válka byla hnacím motorem pro obrovské násobení zisků a rozdíly mezi přáteli a nepřáteli se stíraly. Čím více civilistů a vojáků umíralo, tím více se mezinárodní bankéři pakovali. Čím více krve, tím více peněz. Čím větší utrpení, tím větší zisky. Toto je pravá, syrová a nefalšovaná stránka války. Naprosto stejně jako dnešní agresivní hecování do války a nekonečných sankcí a embarg. Jsou domluvené kontrakty mezi globální šlechtou, která spolu drží basu. Globální ekonomika jede naplno, jen se instalují prostředníci. Už ne Rusko-Evropa, ale Rusko-Čína-Evropa nebo Rusko-Amerika-Evropa. Jejich systémová masmédia nás denodenně hecují, abychom milovali a nenáviděli ty, které nám řeknou. Ovšem v zákulisí se všichni plácají po ramenou, mnou si ruce a kšeftují spolu. To nám odhaluje právě tato banka pro mezinárodní platby, nejtajnější bašta světových financí. Tato klika bankéřů je tou skupinou, kterou musíme z duše nenávidět. Zalikají se nekonečnými zisky, ale to jim nestačí. Poštvávají národy proti sobě a hecují lidi do válek. Drancují, plení a kořistí surovinová bohatství, která patří nám všem. Pro běžné lidi pak už nezbývají peníze. Drancují se zlatá vejce zdravotních a důchodových pilířů pro privátní zisky. Nejsou peníze na zdravotnictví, školství, důchody, bydlení. O to více peněz se vrhá do věčného zbrojení, armád a nekonečných nepřátel. Čirý extrakt militantního nacismu a ryzí destilát korporátního fašismu. Nad tím vším se klene finanční kapitál. Banka pro mezinárodní platby tvoří tmel a lepidlo zákulisní globální mafie.
Viditelná část německého nacismu byla zdánlivě pohřbená v minulosti po druhé světové válce. Ovšem zákulisní nacismus se větvil do neviditelných procesů. Do Evropského hospodářského sdružení, tedy pozdější Evropské unie, a do Ameriky. Moderní nacismus je chytře zabalený a prodává se pomocí důmyslného PR. Výsledky jsou ale stejné. Méně práva pro pracovníky, za to více práva pro korporace. Stále větší kontrola, zesilující cenzura a synchronizace médií. Lži, samoúčelný teror a mánie po bezpečnosti. Potlačování disentu, militarizace společnosti a agresivní války. Tento koktejl přikryly finanční vazby, pavučiny a chobotnice, které se pokládaly dlouho před oběma válkami. Globální finanční architektura. Nacismus byl jen jedním dílkem této skládačky. Druhá světová válka jen dočasným zdržením. Ve středu toho všeho stála a stojí Banka pro mezinárodní platby ve Švýcarsku. Zkoumáním světa peněz a páteřních bank se tak můžeme nejvíce přiblížit syrové skutečnosti. Pravdě, která v zákulisí utváří základní chod globální architektury světa peněz. Co tedy čeká Banku pro mezinárodní platby v budoucnosti? V průběhu desetiletí, od éry Šachta a Normana přes druhou světovou válku a zrod eura až po současnou přehlídku regulačních výborů, prokázala banka mimořádnou schopnost přizpůsobit se době. Opakovaně se zbavovala historických zátěží a přetvářela se, aby si zachovala své ústřední místo v srdci globálního finančního systému. Utajení, neprůhlednost a nezodpovědnost jsou stejně jako zlato zakotvené v DNA banky. Naším úkolem je proto demaskovat kliku těchto zákulisních bankéřů, kteří každý den ničí naše životy ve jménu nekonečného globálního kapitálu. Tato klika není nedotknutelná. Nedotknutelnými je činí pouze naše nevědomí. To je všechno, milí posluchači, v druhé epizodě Stínové banky, která vládne světu. Já doufám, že se vám pořad líbil natolik, že mě budete, jako tradičně to doufám, sdílet na sociálních médiích, případně rozposílávat odkazy na mé pořady prostřednictvím e-mailů vašim přátelům, kamarádům, známým, komukoliv, kdo je ochotný poslouchat a seznamovat se s těmito novými skutečnostmi. A také budu rád, když mě zanecháte vaše postřehy, doplnění, názory, cokoliv tady na kanále Odyssey pod pořadem v komentářích, a také se prosím připojte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat nebo zvoneček, to znamená upozornění, notifikace, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Radio Svobodného vysílače. Takže to bylo úplně všechno. Mějte se všichni moc krásně, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Mějte se všichni moc hezky a příště se s vámi opět těším na slyšenou.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Jsme zpátky. Minule jsme pootevřeli dveře do světa banky pro mezinárodní platby, té supertajné banky ve Švýcarsku.
2: Přesně, mluvili jsme o její roli, o Hjalmaru Schachtovi, Hitlerovém finančním mágovi a taky o Montagu Normanovi z Bank of England.
1: A skončili jsme v bodě, kdy se tahle takzvaně neutrální instituce podílela na krádeži československého zlata.
2: Ano, po nacistické okupaci. A dnes se podíváme, co bylo dál, během války.
1: A právě tady na scénu vstupuje jeden, řekla bych, dost nečekaný hráč, Amerika.
2: Přesně tak, ta aféra se zlatem byla jenom špička ledovce. Dnes se ponoříme do toho, jak BIS vlastně fungovala jako, no, jako pračka na nacistické zlato.
1: A hlavně se chceme podívat na ten paradox, že...
2: No právě. Jak se instituce, která byla takhle hluboce zkompromitovaná spoluprácí s Třetí říší, mohla po válce stát klíčovým architektem sjednocené Evropy. To je to, co se rýsuje v těch materiálech, co máme.
1: A to je linka, která mě naprosto fascinuje. Že ty plány na federální Evropu, jaký známe, možná nevznikly jen z nějakých idealistických snů.
2: Ale že kořeny sahají do mnohem temnější doby.
1: A k pragmatičtějším zájmům.
2: Tak se na to pojďme podívat zblízka. Takže vraťme se k tomu našemu zlatu. Březen 1939. Po okupaci Prahy chtělo americké ministerstvo financí okamžitě zmrazit všechna československá aktiva v USA.
1: Což dává absolutní smysl.
2: Jasně. Ale New Yorkská pobočka Fedu, kterou vedl George Harrison, s tím překvapivě otálela. Proč pro boha? Vždyť bylo úplně jasné, co se děje.
1: Ty dokumenty to popisují jako fascinující směs byrokracie a chladného kalkulu. Harrisonův hlavní argument totiž nebyl morální.
2: Ale jaký?
1: Čistě právní a pragmatický. On se prostě bál. Bál se německé odvety proti americkým firmám a aktivům v Německu.
2: Takže ochrana vlastních zájmů? Přesně. Jeho logika byla taková. Je příkaz k převodu zlata formálně v pořádku. Má všechny potřebné podpisy od představitelů Československé národní banky.
1: Počkat, i když všichni věděli, že ty podpisy byly vynucené z pistolí u hlavy. To je neuvěřitelné.
2: No právě. Bylo to čistě technokratické rozhodnutí. Papíry jsou v pořádku, takže konáme. Důsledky neřešíme. Je pro nás menší riziko příkaz provést, než ho odmítnout.
1: A tak se stalo.
2: A tak bylo zlato převedeno na účet Říšské banky. Tahle aféra ale odhalila, jak dokonale BIS fungovala. Byla to vlastně taková, řekněme, analogová verze dnešního elektronického bankovnictví.
1: To znamená, že se to zlato nikam fyzicky nepřesouvalo.
2: Vůbec. Nemuselo se hnout z trezoru v Londýně nebo New Yorku. Jen se v účetních knihách BIS přepsalo vlastnictví. Z účtu Československa na účet Německa. Čistá, tichá a strašně efektivní operace.
1: Takže banka, která má být neutrální, v podstatě pomáhá nacistům legalizovat kořist? To mě přivádí k otázce, kdo takovou instituci uprostřed války vůbec vedl. Čekala bych nějakého Švýcara.
2: Možná Švéda.
1: Třeba někoho z neutrální země.
2: A právě v tom je ten háček. Nebyl to ani Švýcar, ani Švéd. Byl to Američan.
1: Cože?
2: Právník jménem Thomas McKittrick. Na papíře vypadal jako dokonalá volba. Neměl žádné zkušenosti s centrálním bankovnictvím, takže se zdálo, že nebude nikomu stranit.
1: Ale
2: měl něco mnohem cennějšího. Skvělé konexe na Wall Street a hlavně přímou linku na dva neuvěřitelně vlivné bratry Elena Dallese a Johna Fostera Dallese.
1: Tyhle dva, to jméno si pamatuju. Budoucí šéf CIA a ministr zahraničí.
2: Přesně ti. Lidé, kteří formovali americkou zahraniční politiku po celá desetiletí.
1: Počkat, takže... Američan řídí banku, která pere nacistické zlato a má vazby na budoucí špičky americké vlády. Tady to začíná být hodně, hodně zamotané. Jak tedy BIS pod jeho vedením fungovala?
2: V jednom z těch dokumentů je to popsáno naprosto bez obalu. Za McKittricka se BIS stala de facto pobočkou Říšské banky.
1: De facto pobočkou?
2: A nešlo jen o to československé zlato. BIS přijímala zlato uloupené z centrálních bank Belgie, Nizozemska, uznávala nacistické anexe a sám McKittrick pravidelně předával Němcům citlivé ekonomické informace.
1: Odkud je měl?
2: Sbíral je od ostatních členů. A viceprezidenta Říšské banky Emila Puhla, který byl v podstatě hlavním bankéřem SS, bez skrupulí nazýval svým přítelem.
1: To je šílené, ale proč to nacisté dělali? proč vůbec potřebovali nějakou mezinárodní banku. Nemohli si to zařídit sami?
2: Nemohli, to je ten klíč. I Třetí říše potřebovala obchodovat. Potřebovala švédskou ocel pro zbraně, rumunskou ropu pro tanky, wolfram z Portugalska.
1: A za to se nedalo platit jejich měnou.
2: Přesně. Říšské marky byly bezcenné. A uloupené zlato bylo, řekněme, špinavé. Potřebovali tvrdou měnu, švýcarské franky, aby byla dokonalý prostředník.
1: Takže pračka peněz.
2: V podstatě ano. Nacisté jí posílali uloupené zlato, aby jim na oplátku poskytovala potřebné finance. Ta symbioza byla dokonalá. Nacisté získali přístup na světové trhy a BIS ta fantasticky prosperovala. Přes 80% jejich příjmů během války tvořily úrokové platby z německých vkladů.
1: Takže ta banka v podstatě žila z nacistické válečné mašinérii. A co na to spojenci? Co na to Amerika, když v jejím čele seděl Američan?
2: To je další fascinující kapitola. V roce 1942 McKittrick odcestoval do USA, během mezipřistání v Lisabonu se údajně čistě náhodou setkal s Alanem Dulesem.
1: S tím budoucím šéfem CIA.
2: Přesně, který zrovna mířil do Švýcarska, aby tam vedl místní buňku OSS, předchůdkyně CIA, a když McKittrick dorazil do New Yorku, uspořádali pro něj jeho přátelé z Wall Street večeři.
1: A kdo tam byl?
2: Ten seznam hostů je jako kdo je kdo amerického finančního a průmyslového světa. Bylo tam 37 nejvlivnějších lidí a mnozí z nich, což asi nikoho nepřekvapí, stále velmi lukrativní obchodní vazby na nacistické Německo.
1: Takže tu máme síť. Síť, která prorůstá přes válečné linie.
2: Přesně tak. A nemusíme si pamatovat všechna jména, ale je důležité vidět ty tři hlavní skupiny. Za prvé, američtí finančníci v čele s McKittrickem v BIS.
1: Dobře.
2: Za druhé, jeho klíčové spojky v americké vládě a tajných službách, bratři Dulesové. A za třetí, jejich protějšky v Německu, průmyslníci a bankéři z Říšské banky.
1: A kdo tam byl klíčový?
3: Třeba chemický gigant IG Farben. A to nebyla jen tak nějaká firma, to byl absolutní motor nacistické válečné mašinérie a taky nechvalně proslulý výrobce Zyklonu B.
1: Plynu z koncentračních táborů.
3: Ano. A předseda představenstva téhle firmy Hermann Schmitz seděl zároveň v představenstvu neutrální BIS.
1: Takže šéf firmy, která vyráběla plyn pro Osvětim, seděl ve vedení banky řízené Američanem? Na to se těžko hledají slova.
3: Je to tak. A když americké ministerstvo financí začalo být konečně podezřívavé a chtělo zablokovat prostředky BIS USA, McKittrick si jako právníka najel koho jiného?
1: Neříkej, že?
3: Než Johna Foster Dulese. Jehož právní firma Sullivan and Cromwell měla s IG Farben dlouholeté a velmi výnosné vztahy. Ten kruh byl dokonale uzavřený.
1: Dobře, válka se chýlí ke konci, všem je jasné, že Německo vojensky prohraje. Čekala bych, že se ti průmyslníci a bankéři budou snažit hlavně zachránit si kůži.
3: Zmizet s nakradeným majetkem.
1: Přesně. Ale ty zdroje naznačují, že měli mnohem ambicioznější plán.
3: Přesně tak. Nešlo jim jen o záchranu sebe sama. Šlo jim o záchranu a transformaci celého systému. V jednom z materiálů se cituje takzvaná zpráva z Červeného domu.
1: Co to je?
3: Záznam z tajné schůzky vysokých nacistických průmyslníků a bankéřů ve Štrasburku v srpnu 1944. A ten plán, který tam načrtli, je mrazivý.
1: Jaký byl ten plán?
3: V podstatě řekli, vojenskou válkou jsme prohráli, ale to je jen bitva, ne celá válka.
1: Takže?
3: Teď musíme změnit zbraně. Místo tanků použijeme peníze. Plánem bylo vybudovat čtvrtou říši.
1: Čtvrtou říši.
3: Ale ne vojenskou, finanční a ekonomickou. Cílem bylo přesunout obrovský kapitál do neutrálních zemí, infiltrovat své experty do technických a manažerských rolí v podnicích po celém světě a postupně, krok za krokem, obnovit německou ekonomickou nadvládu.
1: Počkat, takže oni nepřiznali porážku, oni jen změnili strategii?
3: Přesně. Ten bankéř Emil Poul to v březnu 1945, jen pár týdnů před koncem války, řekl přímo McKittrickovi do očí. Popsal vojenskou porážku Německa jako dočasnou komplikaci.
1: Dočasnou komplikaci, to mi hlava nebere.
3: A dodal, že nacismus prostě přejde do ilegality a bude pokračovat jinými prostředky.
1: On to řekl přímo šéfovi BIS, Američanovi, tak otevřeně. To je neuvěřitelná drzost. Nebo si byli tak jistí svými vazbami?
3: Zdá se, že to druhé. A když se podíváme na poválečný vývoj, vidíme, jak se ten plán začal naplňovat. Jednou z klíčových postav byl John McCloy,
2: americký vysoký komisař pro Německo.
1: Další jméno, které už jsme slyšeli.
2: Shodou okolností také bývalý právník s vazbami na IG Farben. A právě McCloy začal ve velkém omilostňovat usvědčené válečné zločince z řad německých průmyslníků.
1: Jako třeba?
2: Například Alfreda Kruppa, v jehož továrnách zemřelo na 80 tisíc nuceně nasazených, propustil po pouhých 6 letech. Bývalí vysocí nacisté a bankéři z Říšské banky obsadili klíčové posty v nové německé centrální bance, Bundesbance.
1: Takže ta kontinuita?
2: Ta personální kontinuita byla ohromující.
1: Dobře, takže dumáme síť amerických a německých finančníků a právníků, kteří spolupracovali během války a po ní pomáhali omilostnit válečné zločince. A teď se dostáváme k té klíčové otázce. Jak se pro boha instituce Ecobis, která v tom byla namočená až po uši, mohla stát jedním z pilířů nové poválečné Evropy?
2: To je ta nejvíc zarážející část příběhu. Na konferenci v Bretton Woods v roce 1944, kde se rýsoval poválečný finanční řád, bylo přijato usnesení o likvidaci BIS právě kvůli její kolaboraci.
1: A co se stalo?
2: Nestalo se nic. Nikdy k tomu nedošlo. Místo toho se banka v tichosti přerodila v ústředního finančního architekta evropské integrace.
1: To nechápu.
2: Byla to právě BIS, která organizovala a spravovala klíčové poválečné platební systémy. Ten nejdůležitější byla Evropská platební unie. A ta je považována za naprosto zásadní první krok k hospodářskému sjednocení kontinentu.
1: A kdo zatím stál? Kdo přišel s nápadem, hele, nezlikvidujme tu zkompromitovanou banku, ale dejme ji na starost budování nové Evropy.
2: Když se podíváme do těch materiálů, ta linka vede zpět k té samé síti z Wall Street. Za jednoho z otců zakladatelů Evropské unie je považován Francouz Jean Monnet.
1: Jasně.
2: A Monnet byl blízkým přítelem a obchodním partnerem jak Johna Fostera Dulese, tak Johna McCloye. Těch stejných mužů.
1: Těch stejných mužů, kteří byli tak hluboce zapojeni do německých a amerických korporátních zájmů před válkou, během ní i po ní. To je silná káva.
2: A co je fascinující, tyhle myšlenky nebyly nové. John Foster Dulles psal o nutnosti vytvořit federativní Evropu už v roce 1941. Návrat k systému 25 suverénních států odmítal jako politické bláznovství.
1: A ten první krok, to společenství uhlí a oceli.
2: Veřejnosti to bylo prezentováno jako čistě technický ekonomický projekt pro zajištění míru. Ale v jednom z těch dokumentů se píše, že skutečným cílem bylo něco jiného.
1: A to?
2: Zachovat moc německých průmyslových kartelů, jako byl ten Kruppův, tím, že se jejich odvětví podřídí nadnárodní autoritě. Autoritě, kterou mohli skrze své kontakty snadno ovlivňovat.
1: To je vzorec, který se zdá být povědomý. Postupné odebírání národní suverenity pod záminkou ekonomické efektivity a technické nutnosti. A rozhodnutí se dělají mimo demokratickou kontrolu.
2: A v zákulisí to mělo silnou podporu. Materiály zmiňují existenci amerického výboru pro sjednocenou Evropu. Ten založili klíčové postavy z nově vzniklé CIA, jako byl Alan Dulles. A tento výbor pak tajně přes americké nadace financoval různá profederalistická hnutí a politiky v Evropě.
1: Je to skutečně neuvěřitelný příběh. Když se na to podíváme zblízka, plány na sjednocený evropský ekonomický prostor a dokonce i na společnou měnu nebyly po válce vůbec nové.
2: Vůbec ne. V mnoha ohledech prý odrážely detailní návrhy, které sepsali vysocí nacističtí představitelé, jako byl ministr hospodářství Walter Funk, už v roce 1940.
1: A BIS byla tím nástrojem, který krok za krokem pomohl tuhle vizi uskutečnit. Od římských smluv
2: až po zavedení eura. A to je možná ten nejvíc šokující moment z celého toho materiálu. Ta myšlenka, že institucionální DNA dnešní Evropy není jen poválečný idealismus.
1: Ale že v ní přetrvávají ozvěny plánů z doby války.
2: Přesně. Vytvořených za úplně jiným účelem a úplně jinými lidmi. To je něco, co člověka donutí se zastavit a přemýšlet.
1: Přesně. Najednou to není jen historie, ale něco, co se přímo dotýká současnosti. Je to popis plíživé vlády technokratů, kde jsou zásadní politická rozhodnutí o suverenitě prezentována jako technické nutnosti.
2: Často zcela mimo veřejnou debatu.
1: Ano.
2: Existuje interní zpráva amerického ministerstva zahraničí z roku 1965, která to doporučovala naprosto otevřeně. V podstatě radila. Potlačte jakoukoliv diskusi o těchto tématech, dokud se přijetí takových návrhů nestane prakticky nevyhnutelným.
1: Takže moc se postupně přesouvá.
2: od volených národních parlamentů k nevoleným nadnárodním výborům, komisím a bankám.
1: A ty materiály nás na závěr zanechávají s jednou velmi provokativní myšlenkou. Naznačují, že nacistická ideologie po roce 1945 nezmizela, jen byla přetvořena.
2: Přesně. Ten cíl, centrálně řízená Evropa, ovládaná nikoli vojenskou silou, ale ekonomickými a korporátními zájmy, byl postupně dosažen.
1: Prostřednictvím institucí, jako je Evropská unie, přičemž BIS poskytla to nezbytné finanční zázemí.
2: A to pro posluchače otevírá jednu důležitou otázku. Kolik toho skutečně víme o historických základech institucí, které dnes řídí naše životy? Ty dokumenty tvrdí, že utajení a absence jakékoliv odpovědnosti jsou zakódovány přímo v DNA tohoto systému.
1: A pochopení téhle skryté historie je možná prvním krokem k tomu, abychom mohli začít požadovat skutečnou transparentnost.
2: A zodpovědnost.
4: Je 28. júl 1976. Obyvatelia Československej socialistickej republiky sa budia do nádherného slnečného dňa, ktorý nemal byť ničím výnimočný. Už o pár hodín sa ale lenivá lepkavá atmosféra horúceho leta dramaticky zmení. Prahu a Bratislavu dnes spojí desivá tragédia, ktorá v histórii československého letectva nemá obdobu.
5: Já jsem lítal rád a znovu říkám, že bych i letěl, ale kvůli rodině to prostě neudělám.
4: Ročný Pražan Jaromír Kratochvíl tráví ráno s manželkou. Plánujú si príjemné popoludne na kúpalisku. Najprv si však Jaromír musí splniť pracovné povinnosti. Chystá sa na služobnú cestu do Bratislavy.
5: Ja som cestoval do Bratislavy, do závodu Kablo. Pracoval som v podniku Elektrosignál a zajišťovali jsme tam letištní kabely pro letištní světelní zabezpečovací zařízení.
4: Naštěstí se vyhne vydýchanému vzduchu a spoteným spolucestujícím vo vlaku. Letenka na trase Praha-Bratislava mu zabezpečí pohodlie a skrátí čas. A možno sa mu podarí navštíviť v pilotnej kabíne kapitána letu a svojho dobrého kamaráta Svatoslava Rosu. Manželka už zo zvyku kontroluje, či má Jaromír pri sebe kontakt na svoju lekárku. Kratochvíli utešuje. Ešte dnes večer sa vráti a zajtra si spolu užijú príjemné chvíľky na kúpalisku. Jaromír Kratochvíl v tejto chvíli netuší, že návrat domov mu bude trvať oveľa dlhšie. Nemôže vedieť ani to, že scény z katastrofických filmov mu budú po celý život pripomínať okamihy tragédie, ktorá sa ešte len má odohrať. Na jednej z odletových dráh pražského letiska na Ruzini je už pripravené lietadlo sovietskej výroby Iliušin IL-18 s poznávacou značkou OKNAB. Kapitán Rosa sa snaží potlačiť svoje pochybnosti a vnútornú nervozitu. Ešte stále je znepokojený z udalostí, ktoré sa včera odohrali priamo na palube tohoto lietadla. Rosa má pocit, že môžu let aj na krátkej vnútroštátnej linke poriadne skomplikovať. Posádka sa pripravuje na štart. 73 pasažierov si zatiaľ v letiskovej hale vybavuje formality pre vstup na palubu. Pre väčšinu cestujúcich sa ale dnešný let neskončí šťastne. V lietadle nájdu napokon len pomalú a bolestivú smrť.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Trvala 4 minuty. Objevily se tedy nové důkazy o loupeži století v Louvru. Po 2 měsících podle následujícího výzkumu, asi prověřování, se odhaluje, že ukradené množství těch drahokamů je daleko větší. 2 hlavní podezřelí, známí jako XH1 a XH2, vnikly do Apollo Galerie v Louvru 19. října a vloupání se odehrálo v 9 hodin a 34 minut ráno. Tam pachatelé rozbili okno galerie pomocí kola. Tak, blablabla. Takže, co se stalo? Nová informace, která se objevuje, je, že podle provedeného průzkumu je kořist odhadována na 88 milionů eur. Lupiči ukradli celkem 8482 diamantů, 35 smaragdů, 34 safírů, 212 perel, které zdobily 8 historických šperků muzea. Tak, další nás asi tady moc... Abdulaj, taky zajímavý jméno, že ano, to je ten XH1, Abdulaj N, 39 let, byl zatčen tedy 25. října v Abervilles, tak, a podezřelý druhý je Aid G, no, ty jména, to je podezřelý XH2, byl zatčen téhož dne na letišti Charles de Gaulle, byl připraven odletět do Alžírska a Aid přiznal, že do galerie vstoupil, ale šperky mu byly brzy po útěku odebrány, asi nějakou temnou silou. Tak, velice zajímavá křestní jména, no. Abdulaj a...
3: Nepochybně jeden lékař, jeden inženýr, možná bude oba dva lékaři.
2: Raketový.
3: Je to jasný. Jo. Další zpráva, v podstatě na to nepřímo navazuje, je z Řecka a hovoří o tom, objevili tam takzvaně Ameriku a s tím, že nelegální imigrace vysává národní zdroje. 1,27 miliardy eura ročně jde z Řecka do Afriky a Asie. Je to v podstatě asi 0,5% HDP. Takže podle Eurostatu zaznamená řecký osobní remittance deficit v roce 2024 ve výši 1,27 miliardy euro, tedy asi 0,5% HDP, tedy 1,27 miliardy euro opustila zemi čistě prostřednictvím peněz zaslaných do zahraničí bývalými nebo současnými nelegálními imigranty pracujícími v Řecku. No pak pokud jsou pracující aspoň, abych chtěl vidět, jak tam všichni pracují teda, ale dobře. Peníze, které zde byly vygenerovány, zdaněny tady a nakonec zmizely jinde. V roce 2024 bylo v EU vydáno 3,5 milionu prvních povolení k pobytu a hlavní důvodem byla práce, ale ne v Řecku. Zde bylo 55% povolení uděleno z jiných důvodů, takzvaná mezinárodní ochrana, humanitární důvody a tak dále. No to je přesně ta pochybnost, kterou jsem teďka jak si vyjadřoval. Takže ono to nebude tak, že ty peníze, které šly ven, tak jakože byly aspoň teda těmi lidmi vydělány, ale oni dostali prostě z humanitárních důvodů. Tady sami říkají 55% z toho. Takže je to nejvyšší míra v celé Unii a země, která si nevybere, koho přijme, jednoduše přivítá každého, kdo přijde, no tak potom nese následky. A jinak ta zpráva dál hovoří o tom, že v roce 2024 bylo v Evropské unii podáno téměř 913 tisíc žádostí o azyl A v poměru k počtu obyvatel zaznamenalo Řecko spolu s Kyprem nejvyšší procenta. A ta čísla neukazují jenom tlak, ukazují změnu populace a ekonomické krvácení. Tato částka je ve srovnání s rokem 2022 zvýšená, když deficit činil 0,95 miliardy euro. A je, ten důvod je zřejmý, více imigrantů na trhu práce a lepší mzdy, ale ne kvůli investicím do řecké ekonomiky, ale kvůli financování ekonomik třetích zemí. Takže země, která vyčerpává zdroje, zatímco i stále obyvatelé se dusí nízkými mzdami, vysokými daněmi a neustálými fiskálními omezeními. A to vše přitom imigranti plně využívají infrastrukturu, služby a výhody financované řeckými daněmi poplatníky. Cena zůstává tady, peníze odcházejí. Takže řecké peníze proudí hromadně a to srovnání je naprosto výmluvné. Takže na té celoevropské úrovni je ta situace ještě více šokující. V roce 2024 dostály odlivy z Evropské unie 52,1 miliardy euro, zatímco přílivy byly omezeny na 14,8 miliardy euro, či čistý deficit je 37,3 miliardy euro. Takže jenom jako bychom věděli tedy. Takže obrovský odliv zdrojů z evropské ekonomiky v době, kdy politické elity stále bezostyšně hovoří o rozvojovém příspěvku. Takže vidíte, jak nám lžou i tady v tomto. Takže pojďme dále.
2: Tak, dále máme nějakou raketu Orešník. Rakety RS-26 v Bělorusku, tedy Orešník, jení vyvolávají na západě Obamy. Nebylo to prý, ale nutné. Škody jsou také způsobeny z ruského území, politické důvody tlaku je přivedly do Minsku. Takže instalace Orešníků v Bělorusku vyvolala na západě silné obavy, protože nyní nenacházejí důvod jejich umístění. Moji Evropani, že ano, ty váční si štváči. Pravděpodobně na to zapomínají, ale nebo protože tedy vědí, že nezastavitelná střela z Běloruska ještě zkracuje cestu proti evropským hlavním městům, pokud by chtěli zasáhnout ruské území. Oznamují, že to tedy nebylo nutné rozmístit Orešníky blíže k Evropě. No, Moskva pravděpodobně umístila nové jaderné hypersonické balistické rakety, tedy na bývalou leteckou základnu ve východním Bělorusku, což by podle zjištění dvou amerických výzkumníků, kteří studovali satelitní snímci, mohlo zvýšit schopnost Ruska vypouštět rakety napříč Evropou. Hodnocení vyšetřovatelů je podle osoby obeznámené se záležitostí a která hovořila s agenturou Reuters pod podmínkou anonymity, aby mohla dílet informace, které nebyly zveřejněny, je v zásadě v souhlasu se zjištěním americké tajné služby. Protože ruský prezident zase Vladimír Vladimirovič jasně oznámil svůj záměr umístit středně doletové rakety Orešník s odhadovaným doletem až 5,5 tisíce kilometrů v Bělorusku, ale přesná poloha dosud nebyla zveřejněna. Tak. Zase se tady jsou pak technické specifikace. Zkrátka za pár minut to může být v jakémkoliv evropském městě.
3: Další informace vlastně vychází z vyjádření našeho politika Zahradila, který říká, boj na třech frontách Evropa neunese a může narazit. Teď je tady zajímavý posun, protože dokonce se začalo hovořit o tom, že by možná Zahradil byl ministrem zahraničních věcí. Tam přitom zatím jaksi neuznání tedy Filipa Turka ze strany prezidenta. Uvidíme. Nicméně pojďme k tomu vyjádření. Evropa čelí tlaku tří globálních hráčů a podle Jana Zahradila míří do strategického přepětí. A bývalý europoslanec bez obalu popisuje rizika, která evropský establishment odmítá vidět. Evropa vstupuje do období, kdy je méně přehledné a výrazně tvrdší, než to, na jaké byla po desetiletí zvyklá. Mezinárodní prostředí se proměnilo, mocenské vztahy se zostřily a prostor pro pohodlné kompromisy se rychle zmenšuje. To, co ještě nedávno působilo jako stabilní rámec, dnes naráží na realitu světa, v něm se znovu hraje o vliv, sílu a strategické postavení. A Evropská unie jako hlavní politický a institucionální rámec kontinentu v tomto prostředí často působí nejistě. Jednotný hlas se hledá obtížně, zájmy jednotlivých států se rozcházejí a schopnost čelit souběžným výzvám je omezená. Evropa se tak ocitá mezi několika silnými aktéry zároveň a stále častěji vyvstává otázka, zda její ambice odpovídají jejím skutečným možnostem. Takže tak toto okomentoval bývalý europoslanec. On to potom dále ten ještě rozvádí a říká, z USA Evropská unie svádí ideologickou kulturní hodnotovou válku, s Čínou svádí technologickou obchodní a ekonomickou válku a s Ruskem svádí ozbrojenou proxy válku prostřednictvím Ukrajiny. A takovou zátěž si EU nemůže dovolit. Není jednotnou geopolitickou mocností, byť si to sama o sobě myslí. Boj na třech frontách současně neudržitelný. Evropská unie si bude muset vybrat a podle toho stanovit strategii. Takže je-li jejím hlavním rivalem Rusko, nemůže současně bojovat i s USA a s Čínou. Je-li jejím hlavním rivalem Čína, nemůže současně bojovat s USA i s Ruskem. A je-li jejím hlavním rivalem USA, nemůže současně bojovat i s Čínou a s Ruskem. A pokud toto nepochopí evropský establishment v institucích, jako je Evropská komise nebo Evropský parlament, musí to pochopit členské země, včetně České republiky. A začít jednat třeba i autonomně, nebo to špatně dopadne. Jak napsal ten na síti Facebook zahraniční politický export motoristů sobě Jan Zahradil. Takže toto je jako zajímavá zpráva, myslím, že jako docela rozumná. Na poměry, které dneska tady vládnou.
2: Zatím. No, pane inženýře, máme 40, co tam vypíchneme?
3: Venezuela. Máme 40, máme novinky od jinut, no, máme, no, to zvládneme, no. To si jdeme, je tam bude stačit 10 minut. No.
2: Dobře. Tak, Venezuela vypadá, že je připravena tedy bojovat s USA. Má letouny Suchoj SU-30, cikine uhni, tady se mi válet nebudeš. Tak, uklizen. F-16, drony a rakety, tedy, které můžou ohrozit nebo ohrožují americkou flotilu. Tak, Američané zase předvedli peruť F-22A a převedli je na Karibské ostrovy. Venezuela se zdá být tedy připravena, mobilizovali všechny perutě ruských stíhaček SU-30 MK2 a perutě F-16 typ A, zatímco jejich protiletelové perutě a stovky kamikadze dronů uvádějí, že už cílili na americkou flotilu s hlavním cílem zasáhnout protiletelovou obranu amerických lodí. Následovat pak bude SU-30 MK2 s dálkovými protilodními raketami H-31 a ať Bůh položí svoji ruku. Jak je uvedeno, Madurov režim nařídil tedy námořnictvu, aby nyní doprovázelo tankery, aby je ochránilo před americkými plavidly, ale nejsou známa pravidla tedy zapojení, která stanovil posádkám v případě americké palby. Tak a druhá, myslím, zpráva je také Venezuela, nebo co to je, tak se na to jdeme kouknout dále.
3: Další zpráva hovoří o tom, že letadlo libyjského náčelníka generálního štábu, které vzlétlo z Ankary, tam byla celá delegace, tak havarovalo. Do Turecka odjel, aby podepsal převedení tureckých sil na libyjské území. On spadl brzy tedy po tom startu. Tam některé tedy záběry, které jsou, a svědci tak tvrdí, že tam byl výbuch na tom letadle. Předtím ale se uvádělo, že ten pilot uváděl, že se objevil problém s elektronickými systémy a byla vyslal SOS k nouzovému přistání, než zmizel z radaru, ale tam údajně se, jak se zablesk velký výbuch. Ten libyjský vůdce odjel do Turecka, aby podepsal převod dalších tureckých sil na libyjské území. Po tureckém usnesení prodloužil vojenskou přítomnost o 2 roky. Kdo znáte trošku blíže tu situaci, tak logicky položíte otázku, jestli to byly lidi od maršála Haftara nebo z té druhé půlky Libie. Bude to z té druhé půlky Libie, protože to tady bohužel neuvádí, ale je to jasné, protože cílová stanice při tom návratu toho čárterového letadla byl Tripolis. To znamená, že to jsou ty, kteří jsou podporovaní OSN a Evropskou unii a tady těmito. Jo. Takže to jsou tyto, to jsou jaksi, to je tato půlka tedy toho libyjského státu. Takže tolik jenom v tomu, jenom v rychlosti, protože toho ještě máme jako hodně, tak jenom telegraficky.
2: Tak, ještě zase Venezuela, Rusko a Čína podpoří Venezuelu tváří v tvář americké agresi. Samozřejmě obě země odsoudily porušování mezinárodního práva, to už jsme tady měli, zabavování lodí a blokádu v Karibiku. Tak, ministr zahraničních věcí lidu Venezuely, tedy potvrdil svůj telefonický rozhovor s ruským protějškem Sergejem Lavrovem, který vyjádřil podporu vládě Caracasu tváří v tvář nedávným agresím Spojených států proti ropným tankerům v Karibském moři. Lavrov potvrdil vztah bratrství, respektu a strategické spolupráce mezi oběma zeměmi a během výměny názorů strany přezkoumávaly flagrantní porušování mezinárodního práva, včetně útoků na lodě, mimosoudních poprav a nezákonných pirátských činů připisovaných Washingtonu. Tak, co tady máme? Ještě se musíme kouknout na tu Čínu, postoj Číny k zabaveným tankerům. Čína odsoudila zabavení venezuelských lodí Spojenými státy. Podle mluvčího ministerstva čínského je zabavení ropných tankerů z jiné země v rozporu s mezinárodním právem. Čína odmítla jednostranné sankce pro nedostatek základního nebo právního základu a nedostatek povolení od Rady bezpečnosti OSN a ta má rozhodovat i o sankcích třeba na Ruskou federaci. A jelikož to nerozhodla Rada bezpečnosti, tak nemohou být i sankce uvalovány. Tak, můžeme jít dál.
3: Další zpráva hovoří, to je z Jerusalem Post, a hovoří o tom, že ruský systém protivzdušné obrany S-500, to je ten Prometheus, dokáže odhalit stíhačky F-35, to jsou ty rádoby neviditelné, které mají ani nějaké problémy. Takže tolik snad jenom v tom, a říká, že ten systém S-500 má zřejmě nové detekční schopnosti, které mu umožňují úspěšně sledovat nenápadné stíhačky F-35, nebo do vzdálenosti stovek kilometrů. Takže je potřeba poznamenat, že sledování zacílení zjištění nenápadných cílů protiletadlovými raketami je mimořádně náročné. Takže tolik jenom v tom. A ještě dám jednu, která se týká zbrojení. V rychlosti zase jednu přeskočíme a nechám tam ty astronomy. Severní Korea představila svou první operační jadernou ponorku s balistickými raketami. A plavidlo kontrolované Kim Jong-unem je strategická ponorka s výzrnými střelami, navržená k nesení jak balistických střel, odpalovaných z ponorky, tak řízených střel s jadernými hlavicemi. Severní Korea se tak stává nezávislou zemí. A tam je ještě něco k těm astronomům, jenom v rychlosti. To je zajímavé. 5-5.
2: Tak, počkat, 5-5, jo, to je tady. Astronomové jsou tedy, astronomové, kteří odhalili neobyčejné tajemství oblohy, jsou pro následování úřady. Tak, Beatrice Villarroel si stěžuje na zpřísahání, mlčení tedy a skryté pronásledování. Její články se nepublikují. Tak, co tady je? Jak sledujete tedy, pokud sledujete astronomii, anebo jenom tak nějak okrajově, písemná Vasco vám budou známy. Tento mezinárodní tým 40 tedy astronomů pod vedením Beatrice Villarroel vykonává neuvěřitelně náročnou a důležitou práci. Digitalizují staré astronomické fotografie a snaží se pochopit, co se od té doby na obloze změnilo. Byl to tým právě Vasco, kdo zjistil, že za poslední století z naší oblohy beze stopy zmizely desítky hvězd. Projekt byl středobodem globální vědecké diskuze, až dokud vědci neobjevili na fotografiích z roku 1952 něco, co zřejmě neměli najít. Teď mají problém. Byla to hvězda a najednou zmizela. Beatrice se do toho pustila naplno, publikovala článek na nezávislé webové stránce, ve kterém jasně a výřečně vysvětlila, jak se jí problémy začaly. Tak, nevím, co z toho, jo, ono je to dlouhý, to je dlouhý, pane Tichý,
3: ne,
2: to
3: jenom tak v krátkosti.
2: Dobře, dobře,
3: já,
2: takže zase se něco nehodí, tak jsou umlčování.
3: Já ještě přeskočím k nám. Tady jsou dvě zprávy. Ta první zpráva hovoří o tom, že ministr Zuna ve svém projevu řekl jenom to, co Babiš předtím v tichosti podepsal. To je důležité vědět. Ministr obrany za SPD Zuna způsobil svým projevem rozruch, byl napomenut, aby příště mlčel, ale je třeba si uvědomit, že Zuna pouze vycházel z toho, co Babiš na zasedání Evropské rady předtím podepsal. A na summitu Evropské rady byla schválena půjčka Ukrajině v hodnotě 90 miliard euro, a všichni evropští lídři s výjimkou Fica a Orbána podepsali tento závěrečný dokument. A tentokrát ale nešlo o obyčejnou půjčku a ani o obyčejný dokument. Maďarský premiér Viktor Orbán ve svém komentáři popsal půjčku jako válečnou. A poprvé v historii Evropské unie 24 členských států společně poskytlo válečnou půjčku zemi mimo unii. Nejde o pouhou formalitu, ale o kvalitativní posun. Logika půjčky je jasná. Kdokoliv půjčil peníze, chce je zpět. A v tomto případě není splacení vázáno na hospodářský růst ani stabilizaci, ale na vojenské vítězství, míněno Ukrajiny. A aby mohly být tyto peníze někdy splaceny, muselo by být Rusko poraženo. To není logika míru, ale logika války. Takže to je první zpráva. Máme tam ještě jednu docela zajímavou. Takže ještě se podíváme na ní v rychlosti.
2: Tak, tu máme tady. Donald Trump zavolal Andrej Babišovi, jak to vidím já. Přiznávám se, že mne Trumpův telefonát našemu novému premiérovi příliš nepřekvapil. Proč? Pokusím se přiblížit svůj vlastní pohled, píše někdo. Nevím, kdo to je.
3: Tak, Málek.
2: Jo, aha. Pekin o tomto plánu nového uspořádání našeho světa a jeho realizaci mluví již několik let, když se o tom předtím ještě nikdo ani neodvážil zmínit. Jde tedy o plán, kterému se říká Trojmoří nebo Mezimoří, nebo také obdoba Rakouska-Uherska, v němž bude Maďarsko hrát hlavní housle, tedy Prim, a jeho součástí bude bezpodmínečně i Praha a Vídeň jako stará centra okultního a informačního řízení. Cikine, děkuju, že mi tady zase taháš káble, fakt, že jo. Tak, nevím, co tady, podle plánu globálního prediktoru má dojít k vytvoření pásu, tedy takzvaného beranidla, mezi zanikající západní Evropou a Ruskem. Západní Evropa má být přetavena v kotli národů, v novou rasu s výrazně nižším IQ a novým náboženstvím. Jejím řídícím centrem se má stát Irán, tak je tady ještě vypichováno ohledně pana Pekina. Tak, ten telefonát Babišovi není žádným překvapením. Bohužel za to bude muset zaplatit nákupem. Budeme všichni muset zaplatit nákupem F-35 a Westinghousem, samozřejmě v jaderných elektrárnách. Bych z toho asi vypíchl.
3: No, já jenom doufám, že mezi tím, že se to změní, a že se dostaneme tu volnou energii, protože by vlastně veškerá jaderná energie, a to i mírová, by měla být vlastně ze země s velkým Z odstraňována, ale uvidíme. Pojďme dále už na, jinak jako ty detaily tady k tomu, já jsem se teďka nedávno zabýval v Kompasu, takže víceméně to, co píše pan Bálek, je jaksi je shodné s tím, co tam v Kompasu je, takže prostě pokud máte zájem, tak se na to podívejte v těch posledních Kompasech i z hlediska té naší budoucí zahraničně politické orientace, tak tam to nejdete. A už se to týká i toho pořadu, kde teda jsme to rozebírali, tu debatu, kterou vedl doktor Harabin s panem Pekinem před nějakou dobou. Také to tam máte. Takže pojďme teďka na to tematické okénko v rychlosti, ať to stihneme. Caracas nás do Kyjeva nedoveze. Nenabízejte výměnu Madura za Zelenského, říká Petr Akopov. Dále říká, Donald Trump zvyšuje tlak na Venezuelu, začal zabavování tankerů převážejících ropu z této země. Zatím se to týká pouze plavidel, na která se vztahují americké sankce, což stejně Washington nedává právo dopouštět se pirátství. Eskalace je ale zřejmá. Trump již uzavřel venezuelský vzdušný prostor, prohlásil venezuelskou vládu za teroristickou organizaci a nyní zavádí námořní blokádu s požadavkem na navrácení ropy ukradené Američanům. Trumpův cíl jasný, minimálně chce, aby Nicolás Maduro kapituloval a předal významnou část těžby a exportu ropy americkým společnostem. Maximálně chce změnu moci v Caracasu. První varianta je nepředstavitelná, protože by odporovala nejenom venezuelské národní hrdosti, ale i 27-letům chavistické vlády. Určité ústupky, které Maduro ochoten učinit, pokud jde o americký přístup k ropnému průmyslu, Trumpa zjevně neuspokojují. Znamená to, že Washington sází na změnu moci? Ano, ale to neznamená přípravu války. Přímá vojenská intervence ve Venezuele Trumpovi nepřinese žádné dividendy. Je příliš nákladná z hlediska amerických životů a reputační škody pro Spojené státy i pro Trumpa osobně. Příliš dlouhá, není jasné, jak stáhnout vojska a příliš nepředvídatelná. Pokud bude Maduro stvržen, začne partizánská válka proti Američanům dosazené vládě i okupačním silám. A proto chce Trump dosáhnout svého cíle prostřednictvím cílených úderů. Jak ekonomických, blokáda je zde zásadní, tak v daném případě i vojenských, na vojenské základy, infrastrukturu a státní orgány. Podle amerického plánu by tyto údery měly vést ke zhroucení vlády, čehož by místní opoziční síly okamžitě využily. Realizovatelnost tohoto plánu je velmi sporná a právě proto se Trump dosud nerozhodl zahájit vojenské údery. Kromě vnitřních venezuelských nejistot však existují i zahraniční politické aspekty této krize a ty jsou mimořádně významné. Venezuela je klíčovým spojencem Ruska a významným dodavatelem ropy pro Čínu. Pro Moskvu i Peking je pád Madurova režimu krajně nežádoucí, zejména pokud by ke změně moci ve Venezuele došlo v důsledku amerického tlaku a násilí. Zároveň by obrana Madura, jak tomu bylo u Kuby v roce 1962, prostřednictvím rozmístění ruských jaderných zbraní, znamenala zmaření celého procesu navazování dialogu s Trumpem. Nejen o Ukrajině, ale obecně. Trump tak nutí Moskvu do patové situace. Opustit Venezuelu je nepřijatelné, ale odmítnout vyjednávat s Washingtonem je bezpředmětné. V této situaci je Rusko fakticky nuceno vybírat mezi Ukrajinou a Venezuelou s předvídatelným výsledkem Ukrajina. Právě tak někteří analytici situaci chápou a někteří jdou ještě dál a naznačují téměř stejný plán vyměnit Madura za Zelenského. Tedy, že Spojené státy postupně přenechávají Ukrajinu nám, přenáší ji na Evropany, kteří to sami nezvládnou, a my přivíráme oči a směřujeme se s tím, že Venezuela padne pod americkou kontrolu. Osobně to vypadá takto. Dojde k příměří, na Ukrajině se podepíše mírová dohoda, po volbách Zelenský odejde a přijde prezident otevřený dialogu s Ruskem. Mezitím ve Venezuele odejdou čávisté i Maduro a k moci se dostane proamerická elita, která převezme kontrolu nad ropným průmyslem z Ruska a Číny na Spojené státy. Tento model je nejenom fantastický, ale také nefunguje. Trump si samozřejmě cení Venezuely více než Ukrajiny a rád by takový deal uskutečnil, ale nemá aktiva, kterými by to podložil. Putin si samozřejmě cení Ukrajiny více než Venezuely, ale dokonale ví, že takhle věci nefungují. Trump Ukrajinu opustí v každém případě. Toho zajímá, ale Trump nemůže Ukrajinu Rusku předat, protože Evropané ještě nejsou připraveni přiznat porážku v boji o západní část ruského světa. Vše, co může Trump Putinovi spolehlivě nabídnout, je zastavení eskalace na Ukrajině. To znamená, že Washington již nebude pumpovat zbraněmi a dokonce se pokusí vynutit příměří a zastavení eskalace sankcí proti Rusku. To Moskvě vyhovuje, ale nebude to oplácet tím, že stáhne svou podporu Caracasu. Ano, v tuto chvíli si nemůžeme dovolit eskalaci vztahů se Spojenými státy kvůli Venezuele, ale odmítnutí drastických vojenských kroků, jako je rozmístění jaderných zbraní, není to též, co opuštění spojence. Rusko a Čína mají dostatek prostředků, jak Madura podporovat ekonomicky, politicky i dodávkami zbraní. Pravda, v případě přímé americké agrese nebudou Moskva a Peking schopni Caracas vojensky bránit, ale samotné raketové údery a bombardování Madura nesvrhnou a pozemní invaze se prakticky jeví jako nemožná a pokud by se navzdory všemu uskutečnila, způsobila by obrovské škody samotným Spojeným státům. Jinými slovy, hlavní kalkulace Ruska a Číny spočívá v tom, že Trump neuspěje, neodváží se k extrémním opatřením a sankce, blokáda nebo dokonce cílené vojenské údery nepovedou k pádu Madura. To neznamená, že Putin asi předávají iniciativu Trumpovi. Spíše jde o žilistický manévr využití energie protivníka proti němu. Navíc ukrajinská a venezuelská situace jsou zásadně nesrovnatelné ve svém významu. Ukrajinská otázka je pro Rusko nevyjednatelná, existenciální. Prostě si nemůže dovolit opustit boj za obnovení jednoty ruského národa a nedovolíme Západu, říká Akopov, aby nastolil trvalou geopolitickou kontrolu nad našimi historickými zeměmi. Spojené státy potřebují Venezuelu jako bezednou ropnou jámu a jako pohodlný způsob demonstrovat návrat k obnově Monroeovy doktríny, tedy ke kontrole nad západní polokoulí. Nicméně ani bezpečnost a už vůbec nebudoucnost Spojených států nezávisí na tom, zda se jim podaří Venezuelu získat. Proto je velmi pravděpodobné, že stejně jako v případě Severní Koreje, během svého prvního období Trump nakonec ustoupí. Zda utrpěl nějaké nezdary, nebo dokonce Venezuela způsobil značné škody, to ukáže čas, ale Putin rozhodně názor nezmění. Takže tolik tedy ten článek, který dneska byl zařazen do tematického okénka, který je velmi, velmi zajímavý. Je velmi zajímavý a otevírá to i, bych řekl, některé pohledy asi na to, co všechno se při těchto jednáních odehrává, co všechno se diskutuje, co všechno je ve hře. Takže to je ode mě dneska všechno. Já vás pozvu, vážení posluchači, na sledování pondělního kompasu, kde pokračuje kam dále a jak. Tato série čtvrtou částí, která se bude zabývat zejména tedy proroctvím Wolfa Messinga z toho pohledu tedy toho vývoje a té možné zahraniční politické orientace našeho státu. Rozšířil jsem tím pádem tu sérii na 5 dílů. Ten další uvidíte možná ještě v tomto roce v nějakém předčasném termínu. Rád bych ji uzavřel, uvidím, jak se nám to povede. V každém případě zítra v 8 hodin večer je čtvrtý díl této série. Takže se budu těšit na slyšenou a na viděnou. A dneska děkuji jak vám za pozornost, tak panu kolegovi za spolupráci.
2: Tak, já tak též děkuji, pane inženýre, dámy a pánové, vám též za šíření, za sdílení, za pochvaly, za pokárání, zkrátka za nějakou zpětnou vazbu, ale hlavně za to, aby se to šířilo, tyto informace, toto zpravodajství dále do světa, aby se si to nechávali pro sebe. Pane inženýre, děkuji, přeji hezký večer, hezký zbytek tedy víkendu. A zítra tedy na poslech budoucnosti, dámy a pánové, se můžete těšit. Děkujeme, hezký večer.
3: Díky, hezký večer.
2: A my se právě koukneme za chvilku, dám tam asi jednu písničku, to tady musím nějak přepicnout. Koukneme se na nejnovější otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina z pondělí 22. prosince letošního roku 2025. Nejnovější žádné jiné nejsou. Paní Irenka nám je přinesla v pátek, takže se na ně jdeme mrknout. Něco tam dáme, tohleto a jdem na to.
4: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Pozdravujem všetkých poslucháčov v dnešnom dni.
1: No, a keďže vonku zima a proste ľudia sú zavretí a už majú len také, by som povedala, zásoby z leta, čiže...
2: Vítejte, vážení a milí protiproudeři, přátelé protiproudu, nepodvolení. Vítám vás, řeknu, na naší poradě, protože o tom, zda se to mu říká tý party, ještě bude docela řeč. A mimochodem není to úplně banální, ale pojďme rychle se podívat na chat. Helena Domanská, děkuji za perfektní úvahy. Pravděpodobně asi směřujete k tomu včerejšímu článku, který byl, no my si o tom řekneme něco. Ale děkuji také za toto, za tuto větu. Tady ještě byl Jirka z Ostravy, ten to asi stáhnul sám, tak nevím, jestli jeho otázku po Mefistovi mám zvedat, asi ne. František Toula, zdravíme všechny protiproudaře, dobré a slušné lidi, protože pokoj a mír všem přál Jirka z Ostravy, tak to pan František Toula asi už přeskočil, ale já myslím, že to platí a tak já to jenom takhle zopakuji. Je to důležité přání. Modrý baran. Miroslav, pokojný deň vám prajem. Dobrý večer všem nepodvoleným, píše Soňa T2 P. Je mi smutno, že nejen nesehnala paní doktorka Peková dostatečný počet podpisů ke kandidatuře do Senátu, ale ještě ji soudně zbavili licence soudního znalce. Hnus. Je to hrůza, jo, ale nebyl to ne soudní znalec, je to trošku jinak. My se k tomu určitě vrátíme ještě ve dvou dopisech dokonce, protože jste na to reagovali docela, myslím, správně. Takže necháme si to, abychom se tam dostali k té úvaze, co to vlastně bylo. Soně Pekové, píše Lenka Neumannová, byl odejmut statut soudního znalce, prosím, pozvěte ji do redakce, abychom ji mohli podpořit. Lenko, je to hnus, prostě se jim nehodí a pomstili se jí. Já myslím, že to je ještě složitější právě. Proto je dobré se k tomu dostat. Hlavně mír v duši a ve světě všem, akorát se ukazuje, že jediná vlastenecká strana je Jasan, ale z těch velkých stran bohužel není volitelná žádná strana, jsou to jen korytáři a slouhové cizím zájmům. Jirka z Ostravy, Baba Vanga prý předpovídá, katastrofální podzim 2026, moje maminka předpovídá katastrofu v příštím roce 2027, jinak oba obdivujeme intelektuální hloubku vaší nedělní úvahy, Jirko. Já jenom jsem možná nereagoval správně na to, na tu úvahu o těch, že jediná vlastenecká strana je Jasan. Ono je to s tím vládnutím složité, ale já jsem dostal tolik různých právě dotazů a konstatování na to vládnutí, že tím hned začnem, protože opravdu ty otázky vznikají. Říkat ovšem, že to je pouze Jasan, je trošku, abych tak řekl, nefér, protože Jasan se do vlády nedostal, takže tam nevidíme, co by dělal, nedělal. Ale k tomu, k těm předpovědím těch podzimů, já bych se trošku předpovědím našim odhadovaným trošku bránil. Faktem je, že všechno se tak nějak zbíhá k roku 2029, včetně významného mariánského proroctví a různých signálů, které vysílají tentokrát ne fialové, ale fialové v jiných zemích, například kancléř Merz a jeho ministr obrany, kteří také hovoří o roku 27, který bude prý tím rokem války. Myslím, že žádný plán nikdy nevyjde. Pojďme na to. Oni si prostě plánují všechno možné, včetně toho, jak nás vymydlí. Ani to jim nevyjde, ale mohou to být ještě velmi krušné chvíle. Takže já bych nepocenil ani ten podzim, co přijde, který bude velmi dramatický, nejen proto, že budou u nás volby, v Americe volby, v Rusku volby. A všechno se může kolem toho ještě poskládat trošku jinak, ale opravdu sledujeme spíš ten čas. On je v každou chvíli trošku jiný. Někdy se zrychluje, znáte to, když čekáte na něco intenzivně, tak minuta je nekonečná. A pak něco nestíháte a 10 minut vám nestačí, bylo to jak půl minuty a tak dále. Ten individuální čas je pozoruhodná věc. Docela bych doporučoval o tom někdy přemýšlet. Dobrý den proti proudu. Tak, klimatická změna je prý nespochybnitelná. Aspoň to říká ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Co tomu říkáte, pane Hájku? To je přece v přímém rozporu s Macinkovým oznámením, že klimatická krize nástupem nové vlády právě skončila. Motoristé to drží a SPD jde proti? Proč se potom Babiš čílí nad Green Dealem? Jestli je to nespochybnitelná věc, tak hurá na stromy se zelenými, s Piráty, se Stanem a ODS. Tohle je ta nová vláda, která chce údajně zatočit se zvěrství Fialinka, pak do ní ale asi SPD nepatří, nebo určitě ne její minister zemědělství. O ministru obrany se raději už šířit nebudu. Všechny moc zdraví Ludvík z Praha 5. Ludvíku, je to, musím vám říci, že mě to trošku nadzvedlo také tomu příliš nerozumím, jak tento pan minister zemědělství sklapne rovnou a tvrdí, že klimatická změna je nespochybnitelná, je to samozřejmě naprostý nesmysl. On si nepochybně myslí jenom, že tím jednak, pardon, že jak jsem nerozmluvený, tak člověk začne trošku. On si myslí, že se tím nepochybně jednak udělá dobře v Bruselu, nepochybně. A možná, že i počítá, že s tím, že vlastně na tom by se dali nějaké ty penízky udělat a zdůvodnit. Ta vláda jednala o těch věcech kolem sucha vlastně ve skutečnosti a tato poznámka tam vůbec nemusela být. My se k tomu ještě dostaneme, co vlastně to sucho způsobilo a způsobuje. Ale já tomu nerozumím právě tak jako vy, Ludvíku, úplně a řekl bych, že je to, znovu říkám, vím, že si tohleto téměř nikdo v tom klubu SPD nemyslí, ale tohle vlastně nejsou členové SPD, ti ministři, oni jsou jakoby zvnějšku. Znovu a znovu mě hryže ta pochybnost, jestli to bylo uděláno správně, že tam nejsou členové SPD. Vážený pane Hájku, na více zahraničních webech jsem se dočetl úvahy, jestli to letošní sucho v Evropě, které nemá žádný racionální důvod, nezpůsobily HARP a další metody ovlivňování počasí, jak jste o tom také mluvil, myslím, na minulé Tea Party. Napadá mě ale přitom, jestli to není tentokrát pozdrav z Ruska a ubezpečuji vás, že nejsem rusofob, naopak, ale bylo by to vcelku pochopitelná odpověď na všechny sankce a v podstatě válečné akty EU a Británie, ne? Těžko by zrovna oni, kteří to pořád vydávají za konspirační teorie, mohli najednou s tím přijít. Odpovíte mi dnes na to? No, Jiří M. ze Zlína, do Zlína zdravím. Myslím, že tam mám ještě jeden dopis ze Zlína. Asi od Oto N., jestli se nepletu. No já odpovím samozřejmě, protože opravdu nejen na nějakých těch zatím tady neuvedených webech, ale tuším, které myslíte, se hovoří o těchto pochybnostech, o těchto úvahách, o té nové generaci HARP, která má označení Next Threat, ale to je úplně jedno, jak to označujeme, prostě je to záležitost, která, nebo zařízení, které opravdu může s těmito věcmi hýbat. O tom, že se to děje, já opravdu nepochybuji. Ta bublina, která se najednou vytvoří jako nad Evropou a nehne se nikam, případně se vytvoří, když někde začne trochu pršet a byl by z toho běžný déšť, který přejde přes celý kontinent, pěkně zaleje, ale on se najednou někde zastaví. U nás se to také stalo. Při povodních se zastaví. Zastaví ho jedna nebo druhá tlaková výše a teď ho sevřou a drží a on bobtná. To jsou věci, které takhle neprobíhaly. S klimatickou změnou, onou lží, nesouvisejí vůbec. To dokonce už ani ti její propagátoři neříkají. Jsou, myslím, z toho trochu také vyplašení. Já si vzpomínám, že dokonce někdy v červenci byla předpověď v České televizi, protože to sleduju, to je politický meteorologing, tak předvídali, že bude srpen chladný. A hle, srpen začal docela ostře suchý a horký. Ty úvahy o tom, co to způsobuje a jestli je to řízené, jsou všude možně. A nejsou už vůbec pokládány ani příliš za konspirační teorie. Už se stávají pravdou zase. Mě ale zaujala ta úvaha, jestli to náhodou není nějaká ruská odpověď. To totiž Jiří ze Zlína vůbec není špatná úvaha. Já musím říct, že mě to tak úplně nenapadlo, ale je to zajímavá úvaha. Ono je tady, když jsme měli teď ten rozhovor s Michalem Svatošem, přišlo spousty odpovědí a různých reakcí. Jedna říkala Gnagebauer, jakýsi značka. Tak si říkám, jestli to také není plán. Východ porazí Západ a pak globalisté, kteří mají vliv i v Rusku a v Číně, nastolí tyranii ve všech směrech a už nebude zastánce a zachránce, jako je teď Rusko. A lidstvo skončí, zůstane těch pár tisíc vyvolených a pár stovek tisíc otroků. Je to sci-fi? To se my už asi nedovíme. Gina Gebauere, jestli jste součástí porady, tak musím říci, že i u vás ta poznámka, že vlastně v Číně i v Rusku jsou ty skupiny globalistické, které by chtěly v Číně specificky. Číně vyhovoval globalismus, než se začal hroutit, než ho začal Západ používat k vyvolání další války světové. Všechno jsou to úvahy zajímavé. Jo. Já myslím ale, že pokud by k tomu takhle jako mělo dojít, že Východ porazí Západ a pak Čína a tak dále, to je moc překombinované. Opravdu. Myslím, že kdyby vznikla taková válka, tak už po ní se nebude nikdo rozhlížet, kdo na koho zaútočí a bude se jenom rozhlížet, kolik lidí to přežilo. A ti, kteří přežijí, možná nebudou nejšťastnější, protože taková válka by opravdu nebyla konvenční, ta by byla za využití všech zbraní hromadného ničení, z nichž ty jaderné jsou nejznámější, ale zdaleka dnes nejsou jediné. Ty systémy, jako HARP nebo ty další systémy, Nextreat a tedy ty, by se toho rozhodně účastnili také. No, opravdu si to nepřejme, ale abych se vrátil k té základní úvaze, jestli vlastně dnes to třeba není Rusko, které používá tuto technologii, aby oslabilo západní Evropu, to je docela myšlenka, ze kterou si trošku pohraju a zamyslím se nad ní a podívám se po nějakých zdrojích, protože to, co se teď jakoby stalo s tím evropským kontinentem, je pozoruhodné. Jako kdyby Rusko bylo agresor, tak teď tu Evropu přepadne. Ale ona není, ona opravdu nechce tu válku, prostě nechce je. I když si to mnozí, kteří občas, ti provokatéři, kteří se občas objevují na našich YouTubeových komentářích, třeba nemyslí. My ostatní doufáme, že všechno dopadne mírovou cestou a máme proto i nějaké důvody si to myslet. Ale ta myšlenka s tím podivným suchem, o kterém oni opravdu nic netušili, to by nepředvídali, že bude studený srpen. Ta myšlenka je zajímavá. Pojďme dál. Dobrý den, pane Hájku. Lovil jsem perseidy a napadlo mne, vypouští na nás z letadel nějaký sajrajt i v noci? Jsou noční fotografie zachycující onen akt? V noci je mnohem méně svědků a složitější fotografické podmínky. S pozdravem Otto N. ze Zlína, Morava. Ano, o to vím, že Zlín je na Moravě. My jsme tady měli minule takovou drobný zádrhel kolem toho, že jsem se odvážil polemizovat s jedním moravským vlastencem. Jsem rád, že píšete dál a že už to mezi námi není. Ne, myslím si, že v noci moc tyto pokusy s tím zasypáváním nás neprobíhají. Ono je to také dáno tím, že ty tlakové poměry v noci jsou jiné. Není to také ta záře slunce. Všechno, co může udržet po dosti dlouhou dobu ty rozprášené sajrajty v ovzduší, je důležité, protože jde o to, aby se to rozprostřelo na co největší plochu. Oni udělají těch několik čár, nebo tak, zase ještě napříč. A pak to, kdyby to v noci, by to spadlo hrozně rychle. Jde o to, aby se to rozprostřelo, aby to zasáhlo co největší území a co nejvíc lidí. Čili myslím, že večer tyhle pokusy, nebo tyhle ty útoky na nás nepodnikají. Perseidy, chápu, že jste lovil. Je to krásné vidět padat hvězdy a něco hezkého si přitom přát. Pojďme dál. Dobrý den, pane Hájku, neměl byste už si trochu sladit noty s Okamurou? Ten teď vydal desatero, proč nesmí být Ukrajina přijatá do EU, a jsou to docela dobré argumenty, se kterými bych souhlasil. Vy ale jste už několikrát zmínil, že byste si přijetí Ukrajiny do EU přál. Nemůžete se nějak dohodnout třeba v Příčovech, kam jak jste řekl, oba přijedete? Ale jinak Chci říct, že vám moc fandím. Protiproud i akademie je jednička. Nepodvolený Mirek z Budějovic, zrovna teď ze Srbska, odkud vás pořád čtu a poslouchám stanici Hvězda. Dobře děláte. Možná, já nevím, jestli posloucháte opravdu často, tak jste zaslechl to. Čas je běžet s dlouhým krokem. Nikdy pokoj nedá si. I ta písnička trošku vede k tomu mému článku. Dostaneme se ještě k němu. Píšou nám také lidé z Turecka, že poslouchají tam stanici Hvězdu, naši dovolenkáři. Myslím, že i vzhledem k těm té spoustě pozdravů z dovolených bych skoro soudil, že buď se připojují lidé k této naší poradě ze zahraničí, z dovolených, nebo že to bude tady prázdné dneska, protože zdá se, že teď ten srpen vystřelil většinu pryč, doufám, že se vrátí do příčov. No, zpátky k té otázce. Jo, a já jsem ještě chtěl říct jedno, pardon, že se vracím. Myšlenky někdy skáčou. Ale k té stanici Hvězda. Teď to máme uděláno tak, že u každého článku v Protiproudu i v akademii na pravé straně nahoře uvidíte takové to modré tlačítko, modrá je značka tedy stanice Hvězda, ale ne se zlatou, není to Evropská unie, je to jiná modrá. A tam je dokonce i takový, jde seznam toho, co se právě hrálo. Vy jste si o to často psali a říkáte, že chcete vědět, co se hraje. Tak tam je i vidíte seznam toho těch písniček, které se právě hrají, přibývají. Ty, které se budou hrát, to je těžko říct, protože tam do toho může vstoupit moderátor. Už máme některé moderátory, když jsme u příčov. Budu tam nejen já, budou tam nejen kolegové z redakce Protiproudu, ale také, abych tak řekl, plné obsazení Hvězdy. Budou tam i ti moderátoři, kteří už jsou teď někteří na Hvězdě. Jsem rád, že se nám to takhle trošku daří. Je to namáhavé pro nás ze všech stran i finančně, ale chceme to udržet za každou cenu. Teď jsme zrovna museli platit nějaké celoroční poplatky. Vždycky nás to docela zatíží. Ale stanice Hvězda vysílá a vysílat bude, pokud nás nezavřou zase znovu. Čili na pravé straně takový kaslíček s modrou šipčičkou, tam když ťuknete, hned hraje stanice Hvězda a máte tam i ty písničky, které se právě hrají. Takže to jenom k tomu. A teď k tomu, co s tím Tomiem Okamurou, jestli bych si neměl sladit noty. To, kdybych asi s ním byl v nějakých takových vazbách, tak bych si asi sladit měl, ale já jsem s ním v nulových vazbách. Prostě mně se z větší části líbí, co SPD vedená Okamurou prosazuje. Líbí se mi tam i mnozí dnes lidé z těch dalších menších stran, kteří se tam dostali na kandidátce SPD. Takže to je veškerý vztah a jenom vlastně spíš je mojí rolí a myslím, že to je logické, kriticky sledovat, co dělají. A neopakovat to, co dělával mainstream, když tam byli fialovci, tak jim jenom tleskal. To my neděláme, my jsme svobodní lidé. Ale k tomu sporu, že Okamura říká, že nesmí být Ukrajina přijata do EU a já bych ji tam docela chtěl. Ano, já bych ji tam docela chtěl, protože, a to všichni vědí, přijetí Ukrajiny do EU znamená konec, definitivní a rychlý konec Evropské unie, rozpad. To není snad třeba ani vykládat. Proto se taky zkoušejí takové ty různé pokusy, že by se vzala jen tak jako na půl nebo něco. Je to konec, ten okamžik. To je ještě horší, než tam vzít Turecko, kterému to také slibovali. A nikdy ho tam ten Brusel neveme, protože by to byl konec. Vzniklo by další obrovské centrum. A co by dělalo Německo? A co by dělala Francie? Ne, ne. Nic takového nehrozí. Bohužel nehrozí ani to přijetí Ukrajiny do EU, ale líbí se mi zase na druhé straně, když jste to napsal, já jsem se na to podíval. A těch 10 bodů, které Okamura říká, jsou bez ohledu na to, zda Ukrajina do EU patří nebo nepatří, jsou perfektní, protože vlastně explikují, přímo bezprostředně vypočítávají všechny ty věci, které jsou katastrofální kolem Ukrajiny. Ale noty si ladit nebudem a tím méně. V Příčovech také se rád potkám s Tomiem Okamurou a dalšími, kteří tam budou. A bude tam opravdu letos hodně zajímavých lidí, takže no, kdo může, tak přijeďte. Pojďme dál. A tady jsme u toho. Píši vám, vážený a milý pane Hajku, píši vám, protože jsem pobouřena. Soně Pekové vzali razítko pro znalce. A neudělal to Fiala nebo Rakušan, ale současný ministr spravedlnosti Jaromír Tejc. Prý kvůli tomu, že je podjatá, protože svědčila na Slovensku o těch covidových zvěrstvech. Udal jí nějaký progresivní slovenský poslanec a naše ministerstvo na to kývne. Je to vůbec možné? Nedávno jste měl se Soničkou moc hezký rozhovor, ani vlastně nevím, jestli bude kandidovat do Senátu, nebude. Asi ale ne, to by už byla v ČT proti ní bouře, to máte nepochybně pravdu. Tahle skvělá vědkyně, která se nás za Babišovy covidové tyranie tak zastala, je nyní zase Babišem pronásledovaná. Co si o tom máme myslet? Jestli s ní mluvíte, moc ji ode mě pozdravujte a vyřiďte jí, že za ní stojíme. Teď mluvím i za naši babskou sešlost u nás v Chebu. Děkuji za všechno, co pro nás děláte a moc zdravím, Antonie K. Antonie, děkuji za tento dobrý, hezký dopis. Já jsem jenom kratince, nebo já to řeknu takhle. Já jsem samozřejmě, když jsem se to dozvěděl, tohle, tak jsem paní doktorce Soně Pekové volal. Ptal jsem se jí, jak to vypadá. Ona mě vlastně vysvětlovala, že ptal jsem se také, jestli se s nimi bude dál soudit. To je hrozně jednoduché, nebude, protože na to nemá peníze. Jedna hodina u právníka 3,5 tisíce, teď jí dali 2,5 tisíce pokutu a ona opravdu maká ve své laboratoři a těžce vydělává své korunky, tak jako my všichni, kdo se živíme prací a nejenom tím, že máme politickou funkci někde nebo nejsme soudci. Případně. Čili ona to bere docela, řekl bych, statečně, tak jako vždycky. To, že jí sebrali to kulaté razítko, je samozřejmě nepříjemné. Je to nepředstavitelně sprosté a já souhlasím s tím, že vůbec nechápu, ale zkusím to zjistit, jak mohla současná vláda něco takového a Jaromír Tejc, nebo zeptám se určitě i jeho náměstka pana Koudelky, kterého jsme tady také měli relativně nedávno. Zeptám se na to, jak to proběhlo. Možná, že o tom vůbec nevěděli. Možná, že to je právě ten deep state, který ten úřednický, který to rychle provedl. Zjistíme to. Ale je to nechutné, je to zlé a o něčem to svědčí. Hlavně nás to znovu upozorňuje, v čem to nadále žijeme, že těch půl, tři čtvrtě roku, co tady ta nová vláda je, i když zase buďme spravedliví, udělala řadu kroků proti tomu Deep Stateu, udělala řadu kroků proti těm neziskovkám a dalším příživnickým strukturám, které ve skutečnosti pak tady vládnou, tak zatím je toho málo, co bezprostředně cítíme. Ale já myslím, že mají ještě před sebou docela dlouhou dobu a když nebudou ministři za SPD říkat, že je covidová lež pravdou, tak tomu snad porozumíme. Pojďme dál. A tady je k tomu taková hezká, řekl bych, zkušenost od časté naší spolupracovnice Evy J. z Prahy 6. Vážený pane Hajku, vzhledem k tomu, že jsem se objednala po 2 letech na preventivní prohlídku k praktické lékařce a dokonce jsem sama požádala o očkování proti tetanu, protože od posledního očkování uběhlo letos 10 let, mě zaujal článek Mikea Adamse ze dne 7. srpna 26 k vakcíně proti chřipce pro seniory. Paní doktorka mi nabízela i možnost trojkombinace, tedy kromě tetanu ještě černý kašel a záškrt, což jsem odmítla, protože černý kašel jsem měla jako dítě a nikdy jsem, ač se už proti černému kašli očkovalo, já očkovaná nikdy nebyla. Nemohu sice dokázat, že ty potíže, které se mi po pár dnech objevily, byly po této vakcíně, ale protože jsem dodržela 3denní klidový režim a opravdu nic mimořádného jsem nedělala, jsem přesvědčena o tom, že ty potíže jsem měla po této protitetanové injekci, po které jsem nikdy žádné problémy v minulosti neměla. Po nějakých 30 letech se mi objevil opar nartu a tak mě rozbolely klouby, že jsem se sotva pohybovala. Prakticky jsem nebyla schopna chodit do schodů. Problémy jsem měla jít i do normálního mírného kopce a vůbec to nešlo rozhýbat, jako se mi to daří, když to třeba přeženu při práci na zahrádce. A trvalo to skoro 3 týdny. Proti chřipce ani proti covidu jsem se nikdy očkovat nedala a nyní jsem přestala věřit i takovým zdánlivě klasickým a osvědčeným vakcínám. S pozdravem píše Eva J. z Prahy 6. Já, Evo, naprosto tomu rozumím. A musím říci, že ta samotná vakcína proti tetanu byla pokládána dlouho i těmi lidmi a lékaři a vědci, kteří jsou stejně odvážní jako, jako Soňa Peková a varují nás před těmi různými následky, tak byla pokládána za relativně bezpečnou. Ona je to totiž ještě skutečná vakcína, to není to mRNA, to není ten spike protein, to ještě byla ta klasická vakcína. Ale problém je v těch nosičích toho. A paní profesorka Strunecká a další právě se zabývají tím, co je v těch nosičích. Ta látka sama o sobě se musí do něčeho dát, aby to tělo akceptovalo, přijalo. Tam jsou, kromě toho, že v nich opravdu jsou i používány buňky z potracených dětí a podobně, tak jsou tam látky, které jsou čím dál tím nejasnější. Ten hliník a tak dále, to ještě bylo jasné. Co tam do toho dávají dneska? Já chci o tom udělat pak jeden docela důkladný pořad, obdobně důkladný, jako když se chystáme na tu kulatou zemi, budu říkat. Protože tohle jsou závažné otázky, které opravdu je nutno dostat na veřejnost bez strašení, bez vytváření paniky, ale zjistit, co se tam děje, protože to očkování, ta Vakcinační tyranie je jednou z nejděsivějších, která se teď vyzkoušela během covidu, a oni v tom nepochybně dál pokračují. Zavírají lidi, kteří to odhalují a podobně. Bez ohledu na to, že dnes třeba i v Americe už je tam antikovidovec Kennedy mladší a podobně. My o té moderní medicíně mimochodem máme článek na akademii o těch nebezpečích, které prostě přináší ta moderní medicína. Dnes jsme ho tam dali, tak se možná na to podívejte, protože tam i tohle z části zmiňujeme. Já bych řekl odhadem svým, že to skutečně bylo v důsledku toho té vakcinace, ne té samotné látky, ale toho, co s tím dostali k vám do těla. Znovu říkám, jsou metody, jak tyto následky zmírňovat. Podívejte se, třeba stovky a tisíce dnes skvělých reakcí na jednak na Supramedexu a jednak i v Bevitu. Když tam půjdete do toho bebiťáckého prostředí, tam si lidé sdělují spoustu užitečných rad vzájemně s tím, co lze dělat, s čím, proti čemu. Stojí to za to, stát se tam jedním z těch četujících, jedním z těch diskutujících. Tam se docela bych vám to, a nejen vám, Evo, tohle doporučil. Tak pojďme dál. Vážený pane Hájku, dobrý den, jsem váš člověk a fandím vám. Neberte tyto riadky jako útok, skôr jako priatelské škádlení. Prepáčte mi, musel jsem se smiať, ako jste znova hájil názov Tea Party v poslednej Tea Party. Bylo to už dost dávno, byl jsem jeden z prvých, kterému ten názov v angličtině Tea Party neseděl. Počujem, že se to nepáčí aj druhým ľuďom, ale ta vaša slovná ekvilibristika s tvrdohlavým odôvodnením a obranou byla super. Působil jste na mě jako malý chlapec, děkuji, který se tvrdohlavo brání a presadzuje svou pravdu. Bylo to dost komické v kontextu s chrámem a tvrzí. Na druhé straně vás obdivujem, vašu zarputilost v dobré věci proti proudařství. Držím palce, váš čitatel a posluchač, s pozdravem. A málem bych přečetl jméno. Milí příteli ze Slovenska, na Slovensku nám píšete krásné dopisy ze Slovenska, opravdu. My máme velmi hodně čtenářů a posluchačů na Slovensku a jsem tomu nesmírně rád. Prostě mě už to nikdo z duše neodpáře, to vnímání obou národů jako jednoho většího společenství. Mýlíte se. Ono totiž, asi jste to dobře neposlouchal, to vysvětlení. Ono to tak opravdu vznikalo u nás. Znovu zopakuji, že Tea Party byla v Americe, vznikla skupinek, které se pak začaly různě propojovat, které se bouřily proti tomu systému, který tam za těch Clintonů, Obamů a Bidenů vládl. A proč tý party? Protože to, ty čajové dýchánky byly tím, co způsobilo, nebo kde se připravovala americká revoluce a americká nezávislost. Takže oni se k tomu jako po těch několika staletích vrací a začali dělat ty tea party odbojářů, čajové dýchánky odbojářů. No, čajový dýchánek to tedy tady nazvat nešlo. A navíc jsme nechtěli vůbec se tvářit, že to nemáme od někud, že ta inspirace nepřišla. Přišla tam odtud. A my jsme ještě před dávnými lety začali dělat takové ty tea party, jenom když jsme ještě neměli naše televizní studio, jenom, abych tak řekl, v písmenkách. Ale dnes tomu spíš říkáme opravdu porada nepodvolených. To, že tomu mnoho lidí dál říká tea party, já naprosto respektuji, ale ono je to už posunuto tak daleko, že už jsme trochu něco jiného než ti tea partiáci američtí, kteří dostali nakonec do Bílého domu Donalda Trumpa. Nebráním to urputně, jenom vysvětluji, o co šlo, ale jsem rád, že jste si toho tak všiml. A jsem také rád, že jste jeden z těch, já se k ním také počítám, kteří nenávidí ty anglizmy vsunované do slovenštiny nebo do češtiny. Ano, chrám i tvrz musíme bránit. Pojďme dál. Já se ještě vracím kratince k tomu mému včerejšímu článku, který vyvolal zajímavé reakce, opravdu zajímavé. Petr Kadlec třeba napsal skvělá páně Hájkova filozofická úvaha o čase. Propojení Goethe s Orwellem bylo dechberoucí, byť obě díla znám, nikdy by mi nenapadlo je propojovat, ale řada lidí se tak jako divila vlastně, proč takový článek. Mně se tam moc líbil také jeden z těch provokatérů, který dal najevo další hlubokou neznalost. Jo. I když oni jsou většinou už dnes profesionalizovaní, oni jsou za ty vstupy obvykle placeni. Tak jakýsi jméno alias Aleš Kmuníček. Jako každý týden děkujeme české pobočce Russia TV za překlad do češtiny. Už jsem se bál, že po první polovině bludů nepřijde část se zprávami ze zaslíbené země. Doufám, že se v příštím díle bude hlasatel věnovat zákazu strany Jabloko. Velmi zvláštnímu, když na východě vládne svoboda a my tu trpíme v diktatuře pod jihem kapitalismu. No, to je na pohled jenom primitivní útok, ale prozrazující hroznou neznalost. Jestliže říká, že na východě vládne svoboda a my tu trpíme pod jihem kapitalismu, tak on je to opačně. Kapitalismus je na východě. V Rusku je kapitalismus, tady už dávno není. Tady je zmršený socialismus, který na 50 způsobů vyzkoušeli v západních zemích, hlavně v Německu, ještě před převratem naším, před pádem bipolarity, pádem železné opony. A teď ho sem jenom nasunují skrz Evropskou unii. Je to takový sparchantělý socialismus se všemi prvky tyranie a totality, které do toho našeho, který už byl v těch posledních 20 letech značně unavený a hlavně řízený lidmi, kteří už tu totalitu taky si na vlastní kůži zažili, tak už nebyl tak dramatický v té totalitě. Ale samozřejmě to byla totalita. Tak proti tomu, to, co dneska je v Evropské unii, je skutečně ta čerstvá, děsivá totalita, která má ty prvky toho socialismu, ale s kapitalismem nemá vůbec co dělat. V Rusku kapitalismus je. Je to ruský kapitalismus, vyvíjí se podle jejich přání a jejich tradic, možností a zkušeností. Proč bylo zakázáno jabloko, to je celkem známo. Česká televize a Český rozhlas, protože jsou nestranné a objektivní, tak o tom dělali několik pořadů. Jablko samozřejmě bylo původně připuštěno k volbám a teprve později vyřazeno, protože je válečný stav a oni chtějí a oni jdou prostě proti tomu. Oni ohrožují tu zemi v její válce se Západem. Je to něco, jako když jsme dnes měli ten článek o tom, jak na to chtělo a rozhodlo se skoncovat s Varšavskou smlouvou tím, že zevnitř ji rozloží, což se v postavě Michaila Gorbačova a dalších podařilo. Ale zajímavé, že tento člověk se nezmíní o tom, co se děje za hrůzy kolem AfD v Německu, která má, Jablko je bezvýznamné, Jablko by nemohlo ne vyhrát, ale nemohlo by vůbec nic ovlivňovat, i kdyby se účastnilo voleb. Ale AfD má na východě země, kde se teď v Sasku a Anhaltsku připravují volby 40%. A oni chtějí zakázat, berou těm lidem zbrojní pasy, nejenom členům strany, ale i jejich příznivcům. To tam už za Hitlera bylo, taková situace. A o tom ten jistý kmůníček ku podivu nemluví, že? Já těm chci říct, opakovaně nás žádáte, aby jsme tyhle ty lidi tam blokovali. Ne, ne, ne, neblokujme je. Koukejme se na to, co to je zač. Oni se nám sami svlékají před očima. Pojďme dál. Milý pane Hájku, jsem opravdu moc ráda, že přijedete do Příčov. V loni jsem se tam se synem zúčastnila i vaší živé porady nepodvolených. Výborně. Ano, správně to říkáte. Doufám, že bude i letos. Já myslím, že ano, tak jako není asi třeba se na tom tak nějak specificky domluvat. Uvidíme se tam a podle toho, jak budou tam naplánovány ty časy, tak bychom si asi dali takový orientační sraz. My se budeme pohybovat s kamerami a s tím tam u té zadní části zámku, když stojíte proti němu, tak po levé straně, kde je největší klid od těch reproduktorů, ale možná, že bychom pak tu Tea Party případnou tu naši poradu udělali ještě na jiném místě, kde to nebude tak silně slyšet. Tam se dohodneme, na místě si to řekneme, v kolik hodin, v jaké době mezi těmi panelovými přednáškami bychom se tam případně sešli, kdo bude mít zájem, budu nepochybně připraven. Já konec konců i ti lidé z Hvězdy, naši moderátoři, první dva a tak dále. Jsem pro, zvlášť když tady paní doktorka, to už předbíhám, protože nám to napsala mudr Ludmila Ch z Hradce Králové, abych tedy předběhl. Vlastně teprve, když jsem vás slyšela reagovat na poznámky zúčastněných nepodvolených, začalo mi být jasnější, proč se tak chcete věnovat i té drzé, v úvodovkách drzé otázce kulaté nebo ploché země. Začali jsme si o tom schánět nějaké materiály a videa a vážně je to sporné. Jenže to by člověk musel překonat v sobě nějakou brzdu, kterou má odmala. Vždyť je to přece tak jasné, koulené, jenže není. A možná vím, kam tím míříte, že i ty zdánlivě nejjasnější věci mohou být jinak. Zrovna jsem si na to vzpomněla při vašem nedělním článku o čase. To určitě nebylo určeno masám, abych tak řekla. A je to od vás vlastně hodně odvážné, protože spousta lidí si pomyslí, že je to nezajímá. Chtěl jste si přitom něco vyzkoušet? Nebyla to taková plavba na hlubiny, jako při vašich pořadech Alfa a Omega, protože i ta duchovní témata jsou z podobného druhu. Odpovím naraz. Snažíte se i ve vaší akademii zaměřit pozornost na hlubší porozumění tomu, co se kolem nás děje. A já myslím, že i kdyby to zaujalo jen menšinu, zrovna tak jako ta otázka kulaté nebo ploché země, že jste udělal něco moc důležitého. Budu se moc těšit, že se v příčovech spotkáme a řekneme si k tomu třeba ještě něco. Ono se to obtížně píše, říká se to snadněji. Mudr Ludmila Ch, Hradec Králové. Paní doktorko, moc za ten dopis děkuji. Jestli jsem se tím něco chtěl otestovat, nevím. Já jsem si byl vědom a jsem si v případě takovýchto témat vědom, že to třeba nezaujme desetitisíce našich čtenářů, ale myslím, že jsou chvíle, kdy je potřeba do toho něco vložit, kdy je čas se nad něčím zamyslet a myslím si, že právě takový čas teď dávno za polovinou prázdnin, polovinou doby, která v našich krajinách je obvykle vyhrazena nepřemýšlení a jenom báječnému užívání si světa, pokud ještě je, tak že je možná právě ta doba před těmi příčovy vhodná něco tam do toho takového vložit. V tomto smyslu jistý test to byl, ale netestuji vás, tak jsem to nemyslel. Ta úvaha, že i ty nejjasnější věci mohou být jinak, je velmi přesná a děkuji za ní, protože jsou toho desítky, co jsme za dobu existence protiproudu za těch 15 let. Neuvěřitelné. Za těch 15 let psali o věcech, kdy nám spílali do konspirátorů a konspiračních teorií. Dneska je to všechno už normální. Používá se ten vůbec. Všichni okamžitě zapomenou, že to zesměšňovali jako konspirační teorii. O těch harpech a o těch věcech, kterých jsme mluvili dneska, to možná bude také platit brzy. Ale ten prostor, o kterém tam hovoříte, ten prostor myšlení, který to ve vás vyvolá, toho si nesmírně cením, protože to je pak ten opravdový dialog, který spolu vedeme. I když se jako tváří v tvář s většinou potkáme jednou ročně v příčovech, ale já doufám, že opravdu nám to finanční poměry umožní, abychom, až stabilizujeme stanici Hvězda, vyrazili někam ještě dál. Všechny peníze, které od vás dostáváme, ať už přes Supramedex, ať už přes Bevit nebo Firegold, přes to zlato, všechny i hned investujeme, dáváme je okamžitě ven. Ten provoz je někdy trošku nákladnější, ale díky vám ho máme. Ostatně já jsem vynechal to vaše PS, paní doktorko, protože tam jste nám zrovna posílala docela hodně hezký a významný dárek finanční. Takže moc za to také děkuji. Prostě těším se na příčovy a možná i na naší poradu nepodvolených z očí do očí. Pojďme dál. Je tady jedna otázka, na kterou příliš neumím odpovědět, ale zkusím ji. Chvála Kristu a Paně Marii, z vašich videí a článků vidím, že jste věřící, který vidí, co se děje v duchovním světě. Již delší dobu jsou věřící rozděleni v názorech na tradiční liturgii a Novus Ordo. Mimochodem jsem zvědav, co se bude sloužit dnes, tentokrát v Příčovech, protože tam nebude sloužit už pan nebo otec Přibyl, ale někdo jiný, otec Vrás, jestli se nepletu, tak možná, že už bude, protože tam byla i ta mše.

Modernismus chodí na charismatické obnovy, vidí to jako cestu k evangelizaci bližních a mládeže, já to vidím jako přizpůsobování se tomuto světu. Já také, Eliško. Jsou zde tanec, zpěv, emoční zážitky, uzdravování, charisma bez kříže, bez obětování, bez se, bez utrpení, například konference Godzone nebo vystoupení knize Guillerme s technohudbou, kde měl i poselství od papeže Lva 14. Můžete mi napsat váš názor na Medjugorji s přáním božího požehnání Eliška T. Eliško, nemohu. Já jsem tam také nebyl. Ty zprávy jsou pozoruhodné, mnohé z toho opravdu pozoruhodné. Nebrání mi v tom, že to zatím církev za oficiální zjevení neuznala, ale současně si vždycky kladu stejnou otázku, kterou si docela vždycky katolická církev klade velmi intenzivně, jestli to není něco jiného, nějaký jiný jev. V každém případě Medjugorje je pozoruhodná věc, doufám, že se tam ještě někdy dostanu, ale ta otázka, kterou jste nadhodila, je daleko, daleko, řekl bych, vážnější. To přizpůsobení se světu, ono totiž, to souvisí s tím mým článkem trošku a s tou otázkou, kterou Jirka z Ostravy stáhnul na začátku. Kdo je ten Mefisto? Mefistofeles. Já byl Satan, pokušitel, pán tohoto světa. Ten s námi obvykle nemluví přímo, ale právě přes ty lemury, přes ty své pomocníky, kteří nám chtějí vykopat hrob věčného zatracení. A my směřujeme jinam. Takže to přizpůsobování se světu je přizpůsobování se Mefistovi, Satanu. A myslím, že to správně odhadujete. Ten platí to, co tady řekl pan docent Tera, nedávno bude také v Příčovech. Tam, kde je Duch Svatý, je konec konců jedno, jde-li o tu nebo onu společenství věřících. Je-li tam Duch Svatý, ale Duch Svatý nás nenabádá k tomu přizpůsobit se světu. Ostatně proto vzniknul protiproud, že se nechtěl přizpůsobit světu, který se v té době dramaticky začínal měnit. Tak se na vás těším v Příčovech a možná, že tam mnoho z těchto otázek ještě dopovídáme. Opatruji vás, náš dobrotivý, všemohoucí Bůh a Panna Maria.

0: Hezký den, začíná diskuzní pořad napřímo. Aktuální politická témata ze světa i z domácí scény probereme s bývalým prezidentem panem Václavem Klausem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začneme aktuálním zahraničním tématem. Minulý týden na španělskou severoafrickou enklávu Ceutu pronikly desítky tisíce migrantů. Vy jste označil tu událost za důsledek evropské migrační politiky. Co jste tím přesně myslel a jak vážná je ta situace podle vás?
1: No tak evropská migrační politika, která má své kořeny už dlouho, ale přece jenom jisté vyvrcholení, svou kulminaci našla v slavném výroku paní Merkelové, Wir schaffen das, jako my si můžeme vzít každého tady, tak je samozřejmě

0: prapříčina tohoto problému, že se nechají zblbnout prostě nějací lidé z Maroka nebo z kterýchkoliv okolních zemí a když jim někdo nakuká, že je volný přístup tady tudy do Evropy, že se nechají zblbnout, je sice smutný, ale je to důsledek toho, co se děje v Evropě. A já teda musím výjimečně pochválit je výrazné a jasné stanovisko premiéra Babiše, protože to bylo zřetelné, zatímco my jsme všichni očekávali, že paní von der Leyenová bude říkat, no musíme být solidární, no není možný být solidární s myšlenkou, že kdokoliv chce, se přestěhuje do Evropy. To prostě nejde.
1: Já jenom pro diváky upřesním, připomenu, že premiér Andrej Babiš navrhl zpřísnění kontrol na hranicích se Španělskem. Rozumím tedy, že byste postupoval stejně na jeho místě.
0: No tak jestli zrovna tenhle konkrétní krok nebo ne, o to mě celkem nejde, ale ano, Evropa musí pochopit, nebo Evropská unie, Evropa je kontinent, nemůže nic chápat, ale Evropská unie a její politici prostě musí přijmout to, že neexistuje žít ve světě otevřených dveří. Vy máte doma, předpokládám, na noc zamykáte si byt nebo něco takového, dům si zamykáte, to je normální, to musí platit i teď.
1: Na druhou stranu, co byste řekl lidem, kteří zkrátka utíkají jenom za lepším životem?
0: To jsem very sorry, to prostě za lepším životem bychom utíkali každý, ale to musí mít někdo chuť toho člověka si k sobě vzít, takže ne, to je naprosto nesmyslný projekt. Migrace je v principu nenormální věc.
1: Vy byste žil v zemi, kde je například válka nebo chudoba? Neutekl byste?
0: V chudobě žilo 99% lidí po dobu posledních několika tisíce let, co lidstvo lidstvem je.
1: Nejsou základní lidské potřeby.
0: No to je součást přeci, aby společnost si vybudovala takovou sílu, aby měla na základní lidské potřeby. To je obrovský čin, obrovský krok a trvá to strašnou dobu, než to ta společnost udělá. Myšlenka, že mohu naskočit a přidat se k někomu, kde to udělali, ne. Ty lidé mají primárně zůstat doma a pokusit se vyrobit stejný pozitivní svět u sebe doma. Já považuji migrantství za výjimku, mimořádnost, něco nenormálního. Normálního je prostě žít v zemi, kde jsem se narodil. To neznamená, že nemůžu vyjet na výlet nebo že nemůžu vyjet za prací, ale prostě myšlenka, že bychom se měli všichni míhat po světě, kam nás napadne. To je fatální omyl multikulturální ideologie, kterou jsme bohužel hloupě přijali.
1: Co by se poradil například ženě, matce s malými dětmi, která žije v zemi, kde je válka, kde jí na dům padají rakety?
0: Já nevěřím, že se ptáte upřímně tuhle otázku, to není přeci možné.
1: Já se jenom ptám, jestli nemají lidé všichni šanci na stejný důstojný život.
0: To nemají teda. Ne, to opravdu právo na důstojný život je naprostý nesmysl. Levičácká, extremistická, progresivistická úchylka, kterou nevěřím, že může někdo vůbec myslet vážně. Přeci to je obrovský čin, abych v takový život měl. A já si myslím, že aby všichni někam utekli, to není vůbec řešení. Fakt ne, to je omyl tragický. A skoro mě děsí, že to tak nevinně říkáte, tuhle tu věc.
1: Podle vás tedy řeším to, aby se zkrátka zcela uzavřely hranice?
0: Prosím?
1: Je podle vás tedy tím primárním řešením migrace to, aby se zcela uzavřely hranice?
0: Řešením? Migrace, že je řešením?
1: Jak se bránit? Ne, že se zcela uzavřou hranice. Já se vás ptám, jestli to je za vás řešení.
0: Podívejte, vy jste nežila v zemi, kde byly nejenom uzavřené hranice, ale byla tam i ta železná opona, prostě byl to ještě trošku ošklivější svět, než je v dnešní době kolem nás. Ale my jsme v té zemi normálně žili a museli jsme v ní žít a že si jsme byli chudší než v New Yorku nebo v Chicagu, to přeci neznamenalo degradaci života. A já i tehdy jsem byl fatální protivník komunismu, ale nemyslím, že řešením by bylo, aby všichni to tady opustili a někam utekli. To by tady ten komunismus byl na věky. Takže ne. Migrace, výjimka. Odlišme ještě další věc, kterou já stále zdůrazňuji, když jsem na jakýkoliv konferenci na toto téma. Já říkám, mluvíme o individuální nebo masové migraci. Tenhle rozdíl je fatální. Já nezakazuju žádnému jednotlivci, aby si nakládal se svým životem, jak chce, ale tohle, čeho jsme svědky, je masová migrace, organizovaná. A to, že jsou v Evropě, že je Evropa zničená migrací, prostě to neudělali ty migranti, to si udělala Evropská unie, to si udělala paní Merkelová a paní von der Leyenová. Čili ty migranti bych nevinil, ty jsou obětí té ideologie, která u nás v Evropě a ve světě převládla.
1: Dobře, vy jste mi ale ne tak úplně odpověděl na otázku. Jaké je tedy podle vás řešení v boji proti organizované migraci?
0: No tak není nic jiného, než mít někde cedulku a tam napsat, že je zamčeno. Prostě já považuji za nezbytné, stejně jako má každý doma dveře, každý má doma plot, každý má bránu někam, tak i v zemi musí být nějaká jasně definovaná věc, hranice, kdo do té země patří nebo kdo do té země nepatří.
1: A to by se definovalo jak konkrétně? Jak byste konkrétně definoval tu hranici?
0: No, hranice je, že člověk může požádat o vstup do té země a bude mu nebo nebude mu vyhověno.
1: Pojďme dál. Minister zahraničí Petr Macinka naopak řekl, že není správné za tu situaci trestat Španělsko. Čím si vysvětlujete tu jeho zdrženlivost a vadí vám tento výrok?
0: Já jsem nevěřil svým očím, když jsem si přečetl tuto jeho zprávu. On jako minister zahraničí chce být asi za dobře se všemi dalšími ministry zahraničí, včetně španělského. A tak dále. Nechápu to, zásadně s ním nesouhlasím a překvapuje mě to.
1: Jak celkově hodnotíte práci pana Macinky jako ministra zahraničních věcí?
0: Ale v mnoha věcech velmi pozitivně a myslím, že v řadě věcí se chová velmi rozumně. A já opakovaně říkám, že pravděpodobně lépe než předcházející ministři zahraničí za dlouhou dobu je svůj, říká nahlas jasně své názory a tak dále, ale v některých věcech s ním zásadně nesouhlasím a například tohle mě opravdu velmi, velmi překvapilo.
1: Pojďme se vrátit zpátky k situaci v Seutě. Jakou roli v tom podle vás hrály marocké úřady?
0: To, kdybych věděl, tak budu největší znalec na světě. Já si nemyslím, že to marocké úřady podněcovaly. Nemám ten pocit. Možná, že trošku se tvářil liknavě vůči tomu. To bych řekl, že ano, ale že jde o nějaké podněcování. Já myslím, že problém je jiný. Problém je v tom, že přeci, když se podíváte, najednou lidé objevili, co to je Ceuta, objevili mapičku světa, jaké je to výběžek něčeho v úplně jiném světě. Já myslím, že ty marocké úřady asi v podstatě mají základní myšlenku, že tahle ta španělská enkláva na marocké v podstatě území a v Africe nemá co dělat, takže já myslím, že tohle to si kdo v Maroku myslí. To neznamená, že marocká politika vyhlašuje, že my chceme zlikvidovat Ceutu. To myslím, že žádný marocký politik, který chce být považován za ve světě přijatelného, by neřekl, ale že jako v podstatě tu evropskou enklávu na africkém kontinentu považují za něco zbytek, reziduum nějakého minulého vývoje, to si dovedu představit, že to je dominantní pozice myšlení Maročanů.
1: Krize vyvolala mimořádnou reakci Evropské unie. Vy Evropskou unii v tomto tématu dlouhodobě kritizujete. Jak by se podle vás měli spojenci k tomuto postavit?
0: Jedna věc je obecně k problému hranic a migrace a druhá věc je k tomu konkrétnímu případu. Já myslím, že ten konkrétní případ podle mého názoru nevyvolali a nevytvořili marocké úřady, nepodněcovali Maročany, aby utekli z jejich země. To nemůže být politika žádné vlády. Já myslím, že jsou to, a špatně říkám španělský premiér, že to udělali převaděči a tak dále. Ne, já si myslím, že to dělají vědomě promigrační neziskovky, které žijí z toho, že podněcují migrantství z celého světa k nám do Evropy.
1: Pojďme dál. Ode dneška platí nová pravidla pro dočasnou ochranu Ukrajinců u nás. Nově budou muset předložit důkaz, který dokládá splnění jejich vojenské povinnosti vůči jejich vlasti. Myslíte si, že to je správně?
0: No tak myšlenka, aby jako země byla ve válce, a teď už nediskutujeme o tom, jak přesně ta válka a proč vznikla. Když země ve válce, takže by mladí zdraví.
1: Ta válka vznikla, protože Rusko napadlo Ukrajinu.
0: Prosím?
1: Ta válka vznikla, protože Rusko napadlo Ukrajinu. To je fakt.
0: Je to trošku složitější.
1: Válka vznikla, protože Rusko napadlo Ukrajinu a to je fakt.
0: To říkáte vy, ale je to trošku složitější. Ne?
1: Jak je to složitější?
0: Tak já myslím, že to mělo svou prehistorii. Ta válka nezačala 22. února 2022.
1: Ale co to mění na tom, že Rusko napadlo Ukrajinu?
0: Fyzicky ano, ale to, co se událo kolem toho, proč to napadlo, jak se to stalo, kdo k tomu přispěl, jak kdo to podněcoval a tak dále. Ne, nedělejme si legraci, mluvme vážně.
1: Já mluvím zcela vážně, já se vás tam, proč tedy Rusko napadlo Ukrajinu?
0: Prosím?
1: Proč tedy Rusko napadlo Ukrajinu?
0: Ježíš, opakuji znova, ta válka nezačala 22. února. Ta válka minimálně začala v roce 2014, kdy prostě se odehrávaly neuvěřitelné věci na východě Ukrajině vůči tam žijícím Rusům a tak dále. Takže tam byl obří problém, který byl vnitroukrajinský problém, ten nebyl řešen, svět se díval jinam, nebral to na vědomí, nesnažil se přispět k tomu, aby tohle to nebylo, nesnažil se té válce zabránit. Čili já myslím, že vinen je celý mezinárodní politický systém, že ta válka vůbec nastala. Bylo tisíc šancí, jak tomu zabránit. A prostě někteří velcí hráči světa si to nepřáli tomu zabránit.
1: S těmito termíny operuje mimo jiné i ruská propaganda. Každopádně pojďme tedy prosím dál. Podle ministra vnitra Metnara.
0: Bavíte se se mnou normálně, nebo jste diktátor tadyhle teď v tuto chvíli?
1: Já se s vámi bavím naprosto normálně. Já jsem se vás ptala na to, proč si myslíte, že tady to není očividné, že to není jasný fakt, že Rusko napadlo Ukrajinu. Vy jste mi řekl svoje poznatky, co si o tom myslíte, a teď se prosím pojďme posunout dál, jestli můžeme.
0: No.
1: Tak, jak tedy nahlížíte na ta nová pravidla? Podle ministra vnitra Metnara se tím výrazně omezí počty nově příchozích tady uprchlíků. Zároveň podle něj mají nová pravidla také ulevit našemu sociálnímu i zdravotnímu systému. Očekáváte stejný účinek?
0: No ne, takže bylo potřeba zamezit tomu a přerušit to, aby pokračovala jedna jasná věc. Česká republika má největší počet ukrajinských migrantů na světě. Číslo jedna na světě. Samozřejmě mluvíme na hlavu v přepočtu na počet obyvatelstva. Takže vůči našim 10 milionům obyvatel jsme číslo jedna na světě. Paní redaktorko, jestli to nevíte, tak je to zásadní téma vůbec k diskuzi vážné. To je zvláštní, protože my jsme zcela bizarsně otevřeli hranice ukrajinským migrantům. A samozřejmě, že to zahájila Fialova vláda a teď je to špatně zastavitelné, ale že teď si ta nová vláda dovolila tadyhle ten dílčí krok, který mimochodem zase, dívejme se trošku v širším rozměru, v řadě evropských zemí platí stejný princip, to není československý nápad, český nápad, že budeme kontrolovat, kdo je ve branné povinnosti, nebo splnil, nebo ne. To aplikuje celá řada evropských zemí, celá řada zemí Evropské unie. Tak proč teď takový fanatický útok na pana Metnara?
1: Já neutočím na pana Metnara, jsem se zastala na ten názor, jestli s tím souhlasíte, s tou změnou. Souhlasíte?
0: Myslím, že aby tady se posílali miliardy na Ukrajinu a aby mužové vojenské služby si mohli klidně pohybovat kdekoliv ve světě, to je docela zvláštní. A to já, když čtu zahraniční média, vnímám, to je tam velmi diskutovaným tématem a v celé řadě zemí se na to zásadním veřejné mínění zásadním způsobem zlobí.
1: Pojďme dál. Politika, mezinárodní politika je turbulentní v celém světě. Vidíme, že se poměrně zásadně proměňuje vztah Evropy se Spojenými státy. Kdo je teď podle vás naším hlavním spojencem?
0: Tak já bych trošku změkčoval výrok, že se zásadně proměňuje. Já myslím, že to tak zásadní není. A například jedna věc jsou jednotlivé výroky toho či onoho politika, nebo velmi často jednoho konkrétního politika amerického prezidenta, ale v podstatě já si myslím, že se nic zásadního nestalo. Každý, kdo seriózně hodnotí výsledky Ankary, kde šlo o to, jestli tam dojde k nějakému výraznému rozkolu mezi americkým a evropským postem, tak každý musí přiznat, že nic takového nenastalo a že to bylo pouze chtění popichovačů té či oné strany, aby k nějakému takovému rozkolu došlo. Myslím, že nedošlo k rozkolu, to je jenom taková snadná fráze, že se radikálně pozměnili. Ano, Amerika s novým prezidentem je jiná, než byla s tím bývalým. To má své různé následky a důsledky, ale jako já bych nechal to, já myslím, že pořád ještě ten vztah té Evropy a Ameriky, myslíme Spojených států, zůstává jako v podstatě pozitivní.
1: Já odkazuji na summit NATO, kdy americký prezident Trump znovu zopakoval, že mu vadí, že mu nepomohli spojenci vyřešit rychle tu krizi na Blízkém východě. On několikrát i vyhrožoval odchodem Spojených států z NATO. Tak nemáme brát tyto jeho výhrušky vážně?
0: Já myslím, že přiměřeně vážně. Přiměřeně vážně víme, že Trump spoustu svých výroků dělá jako negociační výroky, kterým zahajuje diskuzi, přestřelí, očekává, že na to bude replika, on couvne a tak dále. Tak bych nepřeceňoval tyto výroky. Já jsem se letos v Davosu zúčastnil takové velmi vážné debaty přesně na tadyhle ta témata a přesně tyhle ty věty se tam říkaly a byl tam jeden významný představitel amerického kongresu z republikánské strany, teda řekněme z Trumpovy strany a ten, když promluvil, tak říkal, mně se zdá, že trošku berete moc vážně ty jednotlivé Trumpovy výroky. Tomu se můžeme pousmát, je to prezident nejmocnější země, takže brát nebo nebrat výroky vážně, to jako je druhá věc. Ale on tím říkal, on opravdu negociuje, on tímto způsobem, já to vůbec nehájím, ale jenom jako říkám, že to je potřeba brát do jisté míry jenom jako souboj souboj získávání silné výchozí pozice. Opakuji znova, nesetkal jsem se nikdy a sleduju média v řadě evropských zemí, nesetkal jsem se s takovým hodnocením té Ankary, jako vy jste teď řekla, nic tam. Naopak všichni usoudili, že to proběhlo velmi přáteleně a velmi, velmi pohodově.
1: Čeho se podle vás podařilo dosáhnout v Ankaře na Česku?
0: Já myslím, že se podařilo dosáhnout jedné věci, a to sice toho, že nedošlo k žádnému rozkolu mezi Evropou a Spojenými státy.
1: Pojďme dál. Spor mezi vládou a Hradem každopádně pokračuje i po návratu ze summitu NATO v Ankaře. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů a zahraniční politice státu. Tak jak to hodnotíte? Není to nebezpečné, když tito klíčoví ústavní činitelé spolu nebudou moct komunikovat, nedokážou spolu komunikovat?
0: Tak já nemyslím, že oni spolu nebudou komunikovat. Oni spolu určitě komunikují v přiměřeném rozsahu. Jestli tomu dobře rozumím, tak to bylo odmítnutí takových nějakých jednání toho či onoho typu. No prostě vláda je postavena na úplně jiném základě, než je postaven prezident. Zvolena jinými lidmi, jsou zatím jiné názory. Ne náhodou to, za co je za Pavlem, je totožné, co bylo za předchozí Fialovou vládou. Takže, že existuje rozpůlení tohoto, je realita česká, není to taky ve světě unikátnost, říká se tomu kohabitace. Bylo to proslavené ve Francii třeba dlouhá v řadě období. No a tam to skřípe mezi prezidentem a premiérem. No. A já bych to nepřeceňoval. Prostě my nemáme prezidentský systém, my máme pořád systém parlamentní demokracie, kde rozhodující entitou je vláda. A je potřeba, aby v každé konkrétní věci hledali co nejrozumnější postoj a pohled na věc. A čím ty pohledy budou bližší, tím pro nás, pro všechny lepší.
1: Jak byste se k tomu stavil vy jako bývalý prezident? Jak byste například reagoval na to, když ministr zahraničních věcí řekne, ať si prezident z Ankary odveze spoustu hezkých fotografií a podobně? Nevadilo by vám to?
0: No to by mě určitě vadilo, ale všichni víme, že to není původně začít, že ten spor nezačal tímto výrokem. Tento výrok je xtý krok v pořadí, který já bych takový výrok nikdy nedělal, ale jako prezident i jako předseda vlády jsem nikdy nedopustil takový střet mezi vládou a prezidentem, a to jako myšlenka, že bych cítil menší jako nesoulad, který může cítit dneska prezident Pavel s vládou, že bych cítil menší nesoulad vůči vládům, když já byl prezident a byl vládu řídil Špidla třeba, nebo Paroubek, to samozřejmě, já myslím, že jsem byl od té vlády dál, než je dnešní prezident od této vlády. Jde o to, nakolik se to má hrát venku, tadyhle ta karta, a nakolik prezident nemá přijmout, že nemáme prezidentský systém. A mně se zdá, že náš dnešní prezident tuto úvodní tezi našeho ústavního systému nepřijímá a pořád se snaží posunout náš systém k prezidentskému nebo poloprezidentskému systému. To je alfa omega celého problému, kterým my tady čelíme a který nás v některých věcech oslabuje. Na druhé straně nepřeceňujeme to. My si myslíme, že jsme pupek světa, který ve světě tak strašně sledujou, a že by ten svět tolik zajímalo naše vnitřní střety vlády versus prezidenta, to se velmi přeceňujeme. Já myslím, že drtivá většina světa o tom nikdy neslyšela a vůbec netuší, že něco takového existuje.
1: Pojďme dál. Poslanci a ministři mají teď sice letní prázdniny, ale hned po nich je čeká tvrdá debata o rozpočtu. Ministryně financí Alena Schillerová už řekla, že ten schodek chce navýšit o 20 miliard korun. Premiér Andrej Babiš řekl, že ten schodek bude pod 400 miliard korun. Tak dělá podle vás současná vláda odpovědnou rozpočtovou politiku?
0: Tak současná vláda zdědila rozvrácený finanční systém vládou pana Fialy a pana Stanjury, zdědila tento systém. Ten systém se nedá přes noc změnit a položme si otázku, jestli to ta vláda dnešní chce. Ale já jako ekonom říkám, vynulovat rozpočtový deficit jako člověk, který se celý život zabýval touto otázkou, která je jádro makroekonomie a to je můj obor životní. Takže to nejde vynulovat ten rozpočet, je naprosto evidentní, že tahle ta vláda dělá málo k tomu, aby ten rozpočet se k nějakému vyrovnání blížil. To je moje zásadní teze a říkám to od prvního dne existence této vlády. Zásadně s tím nesouhlasím. Takže takhle asi to stojí. Nicméně vycházíme z toho, že prostě jsme nějaké finance v nějakém stavu, státní finance zdědili.
1: Na druhou stranu se musí navyšovat i výdaje na obranu. Premiér Babiš už řekl, že příští rok splníme ten závazek vůči NATO 2% HDP. Tak kde na to vezmeme? Kde na to vzít? A je to podle vás klíčové?
0: No tak nemůžeme splnit všechno, že ne? Nemůžeme mít víc peněz na bydlení sociální, nemůžeme mít víc peněz na nové a nové dálnice, nemůžeme financovat vysokorychlostní železnici a tak dále, nemůžeme zvyšovat důchody a současně zvyšovat peníze na zbrojení. Myšlenka, že se tento obří problém dá vyřešit, že se bude dále deficitně financovat, je absolutně zhoubná. Absolutně zhoubná a já už jsem to snad tady jednou v tomto pořadu říkal, ale moje poslední vystoupení v poslanecké sněmovně, ještě než jsem se stal prezidentem, bylo, kdy já předkládal návrh zákona o povinně vyrovnaném státním rozpočtu. To bylo v únoru 2003 moje poslední vystupování jako poslanec ve sněmovně. Takže já nic k tomu jiného nemohu říci, že deficitní financování považuji za fatální chybu. I této, i minulé vlády.
1: A pojďme k poslednímu tématu. Blíží se nám komunální a senátní volby. Každopádně některé strany boj o účast v nich zcela vzdaly. Například motoristé budou kandidovat jen ve třech hlavních nebo největších městech a dalších několika obcí do senátu nepůjdou vůbec. Došlo tedy na vaše slova, když jste říkal, že by se motoristé neměli angažovat ve vládě, že by měli raději budovat tu svoji stranu a nepodřizovat se, protože naopak právě motoristé chtějí podpořit kandidáty ANO a SPD.
0: Tadyhle ta myšlenka se najednou tento týden stala tématem médií. Já jsem k tomu nic nového už léta neřekl, takže to jsem říkal v absolutně jiné situaci. To jsem říkal rok, dva před minulými volbami, kdy jsem říkal, pořád mluvíte o tom dostat se do vlády. Já myslím, že to je konečný cíl, ne první cíl. Takže to je můj dlouhodobý postoj, který se dneska nemá smyslu aplikovat na to, co motoristé dělají nebo nedělají. Že pro jejich stranu je velmi obtížné se zúčastnit komunálních voleb. To je naprosto evidentní. Žádná nová strana skoro nemůže obsáhnout 6 000 obcí, které u nás máme, a to je obrovský problém. Takže no comments, prostě už se to tak stalo, ta strana si volí nějakou strategii, se mnou nikdo jin z nich nediskutuje a já taky se nepokouším, abych jim tomu něco říkal, ale to je realita.
1: Pane prezidente, já vám děkuji za rozhovor.
0: Děkuji také.
1: To je z dnešního dílu pořadu Napřímo vše. Já děkuji, že jste se dívali a my se na vás budeme těšit samozřejmě zase příště.
2: Dobrý den, přátelé. Tady je speciál podcastu Keci a politika. Mým hostem vlastně není host, protože je to náš reportérka, která sedí naproti mě, naším stálým spolupracovníkem, a my si sem vždycky zveme, když se vrátí z nějaké cesty v posledních letech, nejčastěji z Ukrajiny. Takže vítám šéfku portálu reportérky.cz Lenku Klicperovou. Ahoj.
3: Ahoj a děkuji za pozvání.
4: Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádějí speciál podcastu Keci a politika.
2: Tak, ještě než se dostaneme k té Ukrajině, tak přece jenom minimálně celou Evropu vzrušily zprávy z severoafrické Ceuty a z toho, k čemu tam došlo, těch 60 tisíc migrantů, kteří usilovali o vstup do Španělska. A jak ty to vidíš? Jako invazi, jakoby provokovanou věc, protože vy na reportérkách.cz se zabýváte, kromě válečných konfliktů, se zabýváte taky migračními toky, pašeráckými a převaděčskými mafiemi a podobně. Takže začněme tady touhle aktualitou.
3: Jo, byla to určitě výjimečná událost, která právem teda vzrušila celý svět, hlavně Evropu. A my jsme i chvíli přemýšleli, že se tam rychle ještě vydáme, ale byla to opravdu taková jako rychlá akce a Marko to celkem rychle zvládlo. Takže jsme tam už nedojeli.
2: Maroko nebo Španělsko?
3: No, Španělsko i Maroko, asi dá se říct oboje. A protože ti migranti, kteří připluli do Ceuty, byli velmi rychle vráceni, takže tam určitě musela být spolupráce mezi složkami obou dvou těch států. Teď tam aktuálně ještě nějací migranti stále jsou, ale už je to hrstka proti tomu množství, které tam připlulo. A to je ale jako výjimečná událost, která se doufám nebude opakovat. Kdo za ní stál, to ještě uvidíme. Jestli to byly pašerácké skupiny, které by na tom samozřejmě v případě, že by se podařilo ty migranty nějakým způsobem přes to moře dostat do Španělska, tak by na tom vydělávaly obrovský peníze. Protože za jednoho migranta si můžou inkasovat až 200 tisíc korun za tu cestu. To jsou jako velké částky. Takže když se člověk ptá tím klasickým cui prodest, tak samozřejmě by na tom profitovali nejvíc tady ty převaděčské mafie. A to už nejsou nějaký jako nazdárci, který někde sedí a čekají, koho tam uloví. To je prostě systém propracovaný velmi dobře, který začíná už v afrických vesnicích, kde jsou naháněči a navíc jako dneska už pracují se sociálními sítěma, protože opravdu každý už dneska i v Africe vlastní nějaký levný čínský telefon, má na něm všechny ty sociální sítě a přes ně už se dají vlastně ty lidi verbovat do těch služeb, těch převaděčů, kteří je potom dostanou, anebo taky nedostanou.
2: Jasně.
3: Do Evropy.
2: Jedna verze ale toho, co se stalo před pár dny, je, že to vyprovokovali, že to vyprovokovala marocká strana nebo její ozbrojené síly, že se to podobalo tomu, co dělal turecký Erdogan vůči Řecku, že tam naháněl migranty ze Sýrie, nebo to, co dělali Bělorusové vůči Polákům, kdy vyloženě sváželi z Blízkého východu letadly lidi, kteří pak dovedli na tu polskou hranici, a tehdy se mluvilo prostě vlastně o hybridní válce vůči Polsku. Mělo to, myslíš, tenhle ten ráz? Je to srovnatelné s tímhle?
3: No určitě, to prostě ta migrace v současnosti už stává prvkem nátlaku na různé vlády a je to vlastně nástroj k pozměňování té geopolitiky ve světě dneska, což je hrozný a měli bychom si to uvědomit víc, že tady už nejde jenom o to, že nějakých pár lidí, kteří prchají před politickým pronásledováním nebo před válkou, tak někam migrují, od někud někam, ale tady je to vlastně způsob, jakým se dá tlačit na většinou evropské vlády. My budeme tím, kdo s tímhletím bude muset bojovat. A měla by s tím Evropa mnohem víc začít pracovat, minimálně v tom, nastavit nějaká jasná pravidla celoevropská, ne aby každá ta země měla jiná pravidla, jinak se k tomu stavila. To je, myslím, pro Evropu jako celek dost nevýhodný.
2: Tam je třeba říct, že tam sehrál obrovskou roli to, že když se Španělsko v roce 1975, když padl Frankův režim, tak se vzdalo oblasti, která se jmenovala Západní Sahara, kterou anektovalo právě Maroko. A Západní Sahara je takový, že je tam asi 500 000 lidí a je to takové území, který řada států uznává, nebo uznává boj těch lidí tam za samostatnost. Řada lidí, například Spojené státy, zase uznávají, že je to součástí Maroka. A Španělé, hlavně tahle ta vláda, Sanchezova vláda, příliš podle mínění dnešní marocké vlády příliš naslouchají těm hlasům po, dejme tomu, boji za nezávislost té západní Sahary. Takže to má ještě tyhle ty jako vlastně konotace. Vedle leží Alžírsko, které podporuje boj za samostatnost té západní Sahary. Je to hlavní protihráč toho Maroka. Takže ono se z toho ti vlastně, tam už nejde najednou, najednou jakoby nešlo o migraci. Najednou jakoby jde o za prvé geopolitické boje a za druhé, a to jsi tady možná řekla, že výrazně ekonomicky slabší státy drží pod krkem výrazně ekonomicky silnější evropské státy, což je jako nový jako prvek. Že?
3: Takže většinou ta migrace má velký ekonomický význam i pro tu zemi, odkud ti lidé migrují. Protože oni, když se dostanou do Evropy, ať už legálně nebo nelegálně, většinou nelegálně, ročně přijíždí do Evropské unie zhruba 250 tisíc nelegálních migrantů, kteří se potom začleňují do té šedé ekonomiky.
2: Což je dolní hranice, mám pocit.
3: No, ještě. Tak řekněme, ať to nezní až tak děsivě. Tak je to pořád 250 000 lidí. Pořád je to daleko méně než v roce 2015, kdy jsme tady měli jako tu obrovskou migrační krizi, kdy za rok přijelo přes 1 000 000 migrantů, tehdy zejména ze Sýrie. Dneska i to národnostní složení těch migrantů je úplně jiný. Dneska tam dominují Bangladešané, Pakistánci, pak lidé hodně ze západní Afriky, Afgánci. Už to není Egypťané, ano, přesně tak. Už
2: což
3: to
2: nejsou ti což lidi, jsou teda země, kde nejsou zrovna válečné konflikty.
3: No, ještě je tam, myslím, Súdán, dobře, tak tam je ta situace jako velmi složitá, tam by se to dalo určitě na to aplikovat, že to je země, kde se válčí, kde se děje genocida. Takže tam je to určitě jiný případ, ale zejména ty země západní Afriky, to nejsou žádné, odtud neprchají lidé, kteří jsou ohroženi válkou, ani nějakou dramatickou chudobou. Oni prostě chtějí jít za tím lepším, chtějí se mít jako dobře v Evropě. A samozřejmě se očekává, že oni budou potom posílat zpátky do té své země původu svým rodinám peníze, což je jako důležitý příjem těchto afrických ekonomik. Takže pro ně je to vlastně výhodné vyslat někam jako co nejvíc migrantů, aby se jich co nejvíc uchytilo v těch evropských zemích a z toho potom mohli financovat část vlastně HDP.
2: Zajímavé je to Maroko, kde vládne 27 let ten Muhammad VI., který na rozdíl od svého otce, který to vedl jako zemědělskou zemi, tak on to hodně zprůmyslnil. A to HDP na hlavu se tam zdvojnásobilo a dneska vlastně už je to jako tak jako docela dobře fungující země, až na to teda, že je to absolutní monarchie a že tam nejsou žádné volby a že se tam že se tam prostě postupuje podle toho, kdo je koho syn a podobně. Říká se, že v té vládě Maroka jsou většinou spolužáci toho Muhammada VI. Ze střední školy a tak dále a tak dále. Tisíce historek rozhodně.
3: Jo, tak rozhodně to je není Afrika, no.
2: není to klasická opozice, není tam klasická, neexistuje tam klasická opozice jako v parlamentních demokraciích a tak dále a tak dále. Čili na tom bych našel tisíce věcí a zase není to země, kde by umírali lidé hladem.
3: No není a jistě těch 60 tisíc migrantů, kteří teďka připluli do té Seuty, tak nebyli političtí uprchlíci, kteří asi nečelili politickému pronásledování.
2: To bys možná mohla na začátek definičně říct, jaký je rozdíl mezi, jako ty vidíš rozdíl mezi migrantem a uprchlíkem, protože i z hlediska mezinárodního práva jsou to odlišný.
3: Určitě, tak samozřejmě
2: termíny.
3: Pořád ve světě je spousta konfliktů, odkud lidé prchají, pochopitelně, protože když ten konflikt, zejména když trvá dlouho, tak se skutečně tam nedá hovořit o nějakým bezpečným prostředí, tak je pochopitelné, že část lidí minimálně se zvedne a jde hledat svoje štěstí jinam. A to jsou samozřejmě váleční uprchlíci, kteří mají absolutní nárok na ochranu, na přijetí, na poskytnutí azylu, prostě veškerou pomoc, kterou jsme jim schopni poskytnout, protože na tom si myslím, že pořád ještě stojí nějaký evropský hodnoty na pomoci někomu, kdo je v takovéhle situaci. To je jedna věc. Pak jsou samozřejmě političtí uprchlíci, kteří čelí doma v nedemokratických režimech pronásledování. To je samozřejmě taky úplně bez debat. A to třeba mě mrzí, že z vlastní zkušenosti vím, že i v Česku to mají jako velmi těžký tyhle lidi. Přitom jako koho už víc bychom měli chránit a navíc, když jsou to lidi, kteří budou evidentně přínosem pro Českou republiku. Jo. Jsou to lidé většinou vzdělaní, jsou to lidé pracovití, jsou to prostě normální lidi, kteří chtějí normálně žít a prchají někde před nějakým systémem. Bělorusové třeba tady v Česku. Obrovský problém získat pro ně české občanství. Tam se jako proč, jo? Co je tak, jako jasně,
2: no,
3: musíme prověřit.
2: Získat české občanství je problematické i pro nám absolutně blízké Slováky, protože udělat ty zkoušky, jak nám říkal jeden náš jako kolega, tak to by neudělalo 2/3 Čechů, jo? Třeba
3: no,
2: zkoušky.
3: Ale znám Bělorusa, který je udělá úplně levou zadní a stejně to české občanství nemá a furt se váhá a furt někdo jako přemýšlí, proč mu to nedat, jo. Přitom on je jeden z nejlepších odborníků na dronovou válku a to si myslím, že by Česko teda mohlo velmi potřebovat. No to je jedno, to jsem odbočila. Takže to jsou tady ty dva typy lidí, kteří mají podle mě naprosto jednoznačný nárok na ochranu.
2: No a já bych tě do toho teda ještě skočil. Mluvili jsme teda o tom, že tyhle ty akce taky vyprovokovávají vlády těch států, že to vyprovokovávají převaděčské skupiny, které jsou často navázané na evropské nevládní organizace, ale pak je tam ještě to, co jste ve svých článcích jako zdůrazňujete, role sociálních sítí, což ano, je ano. Zase faktor úplně nezávislý na politice. Jak bys to ty viděla?
3: To si myslím, že přesně to, co vyprovokovalo ten masový exodus po moře těch Maročanů do Seuty, že najednou byly sociální sítě zaplaveny doslova různými hesly. Když teď pojedete, nic se vám nestane, nemáte vlastně žádný riziko, jenom tam musíte doplavat, tak proto oni si vzali nakonec i ty kruhy, aby aspoň nějaký kousek jako doplavali, aby prostě jako přibyli do té Seuty po moři, to bylo jako podle těch proklamací na sítích, to byla právě tady ta podmínka, úplně absurdní, pak tam byly ty úplně absurdní obrázky, kde se viděl prostě z moře vystupující mladý muže, který měli kolem pasu nafukovací kruh, až to jako vypadalo úplně tragikomicky. No a ty sítě hrajou samozřejmě strašlivou roli nejenom v tomhletom případě, ale v celkově v té migraci a v tom, jak ty pašerácké skupiny vlastně verbujou ty lidi do jako svoje klienty v podstatě, že? Protože oni s těmi sociálními sítěmi umí velmi dobře pracovat. Je asi mylná představa mnoha lidí ještě tady v Česku, že že v Africe jsou pořád 100 let za opicema a že nikdo nemá telefon, protože je tam chudoba. Ale jak už jsem říkala na začátku, ti lidé prostě mají mobilní telefony. Afrika je zaplavená levným čínským zbožím, protože jsme celou Afriku popustili vlastně tomu čínskému vlivu, takže tam samozřejmě ekonomicky ona na tom dneska má prostě tu Afriku pod kontrolou ekonomicky. A ať už jde o těžbu všech možných nerostných surovin, tak i tady tu ekonomickou stránku, že tam prostě dodává to zboží a zaháčkovává se vlastně ty trhy i do budoucna. Což je velmi chytrý, protože Afrika je stále rostoucí kontinent, stále se tam rodí nepoměrně víc lidí než v Evropě, takže jsou to budoucí jako rostoucí trhy. A to je samozřejmě potenciál a Evropa se ho vzdala už před 20 lety.
2: Pojďme k těm sociálním sítím. Existuje taková krásná kniha, jmenuje se to, má titul Fáma, nejstarší médium v dějinách lidstva. A já mám pocit, že ta role těch fám, které byly předávány prostě ústně a v médiích, tak se přenesla na sociální sítě. Často jsou to jako, to má ráz jako dezinformací, že to chce vyvolat určitou akci. Tohle teda máš ty na mysli, jo, že na těch sítích
3: vzniká. No to funguje v principu asi stejně jako třeba proruské dezinfo. Jsou to prostě tisíce a tisíce zpráv, které zaplavujou z nějakých i možná profesionálních call center nebo těch, no asi tak bych to řekla, call center, který zaplavujou prostě ty sítě tady těma rychlýma výrokama. Pojďte rychle, teď máte možnost změnit svůj život, nic se vám nestane, nemáte vlastně žádný riziko.
2: Vy v jednom článku píšete tady, mezi mladými Maročany se na sociálních sítích začaly šířit zprávy, že Španělsko otevřelo hranici a že ten, kdo do Ceuty připlave, nemůže být vrácen. Nahrál tomu nový španělský zákon, podle kterého se s lidmi, kteří doplavou po moři, musí vést individuální řízení o návratu.
3: Ano, to je prostě krásná fáma, která plus minus nějak zapadá do nějakého rámce, co se vlastně děje v tom Španělsku. No a ti lidé jsou samozřejmě jako velmi náchylní tomu věřit, takže pak se jich seberou 10 000 a prostě jdou to zkusit.
2: Pak je tam ještě ten jeden faktor, který vy tam rozebíráte, a to nejenom převaděčské mafiánské sítě, ale taky výrobci falešných dokladů. A vy tam uvádíte, že jsou na území Řecka.
3: Ano.
2: O co se jedná?
3: Tak v Řecku tam se uchytily tyhle ty skupiny nejdřív, protože to byla země na té balkánské trase, kudy šli vlastně Syřané už od toho roku 2015. No a to jsou mafie specializované na výrobu falešných dokladů, s kterými se pak už ti migranti, kteří zahodí ty svoje starý pasy, protože není žádoucí, aby je někdo mohl identifikovat a případně potom prověřovat. No a za velký peníze, 100 000 až miliony někdy, se dá v Řecku v tady těch padělatelských dílnách koupit úplně cokoliv. Od vysokoškolského diplomu přes řidičák, samozřejmě pasy. Záleží jenom, kolik peněz prostě máš k dispozici.
2: No a jako řešení navrhujete rozbíjet pašerácké sítě, sjednotit azylová pravidla, zrychlit návraty lidí bez nároku na ochranu a snížit motivaci vydat se na cestu. Je to reálný?
3: Tak nebo měli bychom se o to snažit. Jo. Jasně, že to nepůjde hned, jo, ale měli bychom se fakt v rámci Evropské unie stanovit jednoznačná pravidla, jak se teda budeme jako Evropa chovat. Protože to není jen, migrace není jenom problém jižní Evropy, že jo? Protože ti lidé v těch zemích nechtějí zůstávat. Oni nechtějí žít ve Španělsku, oni většinou chtějí jít potom dál někam do Německa.
2: Říct, to je třeba říct. Ono se tomu, my jsme tady před půl rokem s Petrosem měli ten pořad, já jsem mu říkal, že v německá média jsou zaplavena články o tom, že se bojí, že se tam přesune těch, já nevím, 700, tehdy oni mysleli, že to bude nějakých 700 000 lidí, z nich španělská vláda vyhlásila, že ty nelegální migranty z nich udělá legální, dá jim nějaké doklady. A oni tehdy mysleli, že to bude 700 000 lidí, bylo to nakonec 1 000 000. A Němci se strašně báli, že budou migrovat, oni to popisovali slovy migrovat do našich sociálních systémů. A uvidíme teda, co se stane vlastně.
3: Určitě, já si myslím, že část jako bude hledat svoje zabezpečení někde jinde mimo to Španělsko, protože jasně, já chápu Sanchezovu strategii ohledně toho, že Španělsko vymírá, je tam potřeba nějak doplňovat tu pracovní sílu. Na jedné straně se tohle dá taky samozřejmě chápat, ale pak jsou tady ty oprávněné otázky, jestli tohle zrovna bude ten správný lék.
2: On to dělá i z ideových důvodů, jo, protože jeho retorika je úplně odlišná od mainstreamové dneska retoriky Evropské unie. On se pořád jako kdyby byl v roce 2013.
3: No právě, tak. No a tohle je prostě, jako každá ta země má úplně diametrálně jinou tu migrační politiku, což samozřejmě jako dává potom prostor těm migrantům prostě požádat někde nebo dojet do země, kde ta politika je snažší, ale už je na území Evropské unie a tudíž už může jít vlastně v podstatě kamkoliv.
2: Vy tam píšete, protože tvoje kolegyně Markéta Kutilová hodně jezdila do Švédska, píšete tam, že Švédsko po těch zkušenostech z roku 2015 vlastně de facto uzavřelo hranice pro migranty.
3: No, protože
2: nikoli tam pro uprchlíky, ale pro migranty.
3: Protože
2: ono je to zajímavá taková věc, že v Africe žije 1,5 miliardy lidí, v Evropě 750 tisíc a je těžko vlastně, jak prostě komunikovat, že ne všichni Afričané můžou žít v Evropě.
3: No, minimálně zatím ne, jo, protože opravdu se ukazuje, že ta nekompatibilnost vlastně těch kultur je jako velmi nebezpečná. Jo, já neříkám, že se to aplikuje na 100% těch migrantů, ale známe ty tragické případy, nebo v Německu myslím si, že je docela už jako na denním pořádku, že jsou tam nějaké násilnosti právě ze strany migrantů. Dlouho se tajilo totožnost těch útočníků, vzrostl počet znásilnění. A to jsou všechno jako faktory, které bychom neměli úplně ignorovat a mávnout nad tím rukou, jakože dobře v tom množství je nějaký procento těchto kriminálních živlů.
2: Co si má myslet normální člověk, když vlastně vidí teď tu Ceutu a vidí, že z těch 60 tisíc, co tam proniklo, tak já nevím, 58 tisíc jsou muži ve věku mezi, já nevím, 16 až 30 lety.
3: No samozřejmě to je celkem logický a vychází to z toho právě, co jsem říkala na začátku, že ty rodiny, které většinou platí tomu migrantovi tu cestu, nebo se na něj skládají, protože to je hodně peněz, málo kdo si to může dovolit jako sám zaplatit.
2: Teď mluvíme o mafii a o jejich taxách.
3: Ne.
2: O čem?
3: To funguje tak, že když ten mladý muž chce se dostat do Evropy, tak musí zaplatit těm převaděčům a ty peníze někde
2: jsou,
3: musí vzít.
2: To jsou mafie.
3: No dobře, nebo, ale on jim někde musí vzít, aby je mohl dát tý mafii. A to, kde je bere, tak je jeho rodina, nebo širší rodina, nebo dokonce i celý klan. Takže oni se prostě na ně složí, aby on mohl doputovat do Evropy a pak, aby jim mohl zpátky posílat celý život ty peníze a oni z nich mohli žít.
2: Vy jste v jednom článku dokonce psali, že ty převaděčské mafie jim dávají něco jako, já nevím, leasing nebo půjčku, kterou oni ti lidé v té vesnici pak splácí.
3: No, je to obrovský biznis a z pochopitelných důvodů potom musíš jako vybrat mladýho muže, který nemá závazky, nemá žádný děti a je větší pravděpodobnost, že se na tom černým trhu uchytí a začne tam pracovat. Když tam vyšleš ženskou se dvouma dětma, no tak to asi fungovat nebude, že?
2: A v té zemi, do které přijedou, to samozřejmě vyvolává jako přečíslení, protože příroda to zajistila, takže zhruba 50 na 50 muži ženy a
3: No a plus to vyvolává samozřejmě další problémy. Přijedou tam mladí muži z naprosto odlišné kultury, teď vidí ten evropský styl života a prostě nutně to vyvolává tyhle problémy, teď, typu obtěžování žen, znásilňování.
2: Teď jenom přeskočím teda na Ukrajinu, protože na Ukrajině akutní nedostatek pracovní síly, takže tam přichází hodně Indů, já nevím, Pakistánců ne, Filipínců a podobně. A ty jsi v jednom článku popisovala, že tam dochází i na Ukrajině tady k těmhle těm věcem. Mohla bys něco o tom říct?
3: To tak.
2: Když už jsme u tohle tématu.
3: Ano, je to vlastně podobný problém. Ukrajinské firmy začaly najímat pracovníky zejména v Indii a na Ukrajinu začaly přicházet tisíce Indů. No a samozřejmě to začalo vyvolávat stejné problémy, na kterých jsou Ukrajinci ještě asi mnohem víc háklivější než my. Nejsou schopni přivírat oči vůbec nad ničím. Takže jakmile se objevily první případy obtěžování žen nebo znásilňování, tak se zvedla opravdu vlna jako nevole Ukrajinců proti tady té politice státu, jako zvát tyhle ty pracovníky. Byť je to samozřejmě logický, že oni tu pracovní sílu potřebujou, ale je to jako docela nebezpečný na té Ukrajině i v tom, že to může hnát jako vodu na mlýn těm různým ultranacionalistickým skupinám, které jsou přítomny jak v armádě, tak v tom civilním životě. Prostě tam jsou a tahle ta témata se dají vždycky jako dobře využívat, zneužívat. A myslím si, že Ukrajina bude mít po válce velký jako kupu problémů a jeden z nich bude asi i tento, to soužití té indické skupiny těch pracovníků mužských a Ukrajinců.
2: Co se to s těmi Indy děje? Protože vychází spousta článků o tom, že tohleto chování k ženám mají i v Indii ti muži.
3: No to je bohužel strast toho kastovního systému, který Indii svírá po tisíciletí.
2: No, co tam je?
3: Protože indická společnost

0: česká tradice, že když se v některých teda regionech, ne všude, že když se narodí holčička, tak se odnese na skládku a nechá se tam zemřít, protože holčička prostě nemá pro tu rodinu dostatečnou cenu. Tím pádem se tam ta disbalance mezi pohlavími otvírá čím dál víc.
1: A tam je ještě to, že oni, když vyvdávají dceru, tak jim musí dávat věno, že jo?
0: No,
1: takže to je jako vlastně ekonomicky
0: zatížující. Je to ekonomicky zatěžující pro tu rodinu, no.
1: No, takže
0: a navíc, jako když máš teda takovýhle problémy najít si partnerku nebo vůbec jako jakýkoliv sexuální vztah navázat, no tak jak vypadá tvůj život ve 40 letech? Jsi prostě sexuálně frustrovaný. No a takovýhle sexuálně frustrovaný člověk přijde najednou na Ukrajinu, kde vidí spousty krásných blondýnek, velmi pěkně upravených, celkem vyzývavě oblečených, nebo pro nás normálně, ale pro ně je to vyzývavý, že jo.
1: Tak si myslí, že jsou prostitutky, jo, nebo?
0: No jo, jako v jistém nebo smyslu uvažování ano, jo, jsou to prostě lehce dostupný ženy, jo, pro něj.
1: V jeho očích,
0: samozřejmě.
1: Což ve skutečnosti,
0: jo. Ano, to ten jako zdůrazňuji, ve skutečnosti to tak není, ale v očích těchto lidí to samozřejmě, neříkám, že u všech, ale u části to tak může být.
1: Já bych uzavřel tuhletu migrační debatu o tom, že něco se musí stát minimálně do roku 2030, protože to se bude konat mistrovství světa, který bude pořádat Portugalsko, Španělsko a Maroko. A budou, ono je to spojené s tím, že 100 tisíce lidí takhle jako jezdí vzájemně se dívat na ty svý mužstva, na ty do těch okolních zemí a nedovedu si představit, že by platili za ty 4 roky stejný pravidla, jak platí teď, protože to by taky nová španělská vláda, která přijde po Sanchezovi, tam třeba nevpustila vůbec žádný fanoušky toho Maroka, což zase vyvolá jako vlastně komplikace o regulérnosti toho šampionátu a podobně. Takže minimálně oni budou tlačeni tímhletím fotbalem, aby něco udělali.
0: No vidíš, fotbalem ke zlepšení migrační politiky. To bych nevěřila, že jde jako propojit, ale vlastně proč ne?
1: No je to tak, jako pojďme k další věci, k Ukrajině. Ty jsi tam strávila v posledních, válka trvá 4,5 roku a ty jsi tam strávila polovinu času téměř.
0: Jo, no minimálně, možná i víc. Jo, já to jako nemám vlastně ani odvahu spočítat, ale hodně času.
1: A musím říct, že když jsem šel do studia, tak jsem viděl krátký rozhovor, který na TV Nova vedla Adéla Snopová, absolutně skvěle to vedla, s bývalým českým prezidentem Václavem Klausem, který ještě po těch letech nebyl schopen vlastně říct, kdo je agresor, kdo koho napadl. A ona mu...
0: Tak to spousta Čechů u nás.
1: Ale ona mu dávala takovou jako opakovanou otázku, ale podívejte, bojuje se na území Ukrajiny a Rusko napadlo Ukrajinu a on to odmítal akceptovat. Je to složitější, přece válka nezačala v roce 2022, Rusové měli velkou starost o ruskou menšinu a já měl pocit jako opravdu, že jsem v roce 1938 a že se tahle ta novinářka baví s nějakým představitelem německého Hitlerova režimu. Jo. Na druhou stranu jsem rád, že někdo je schopen za tenhle názor se postavit a říct ho otevřeně, protože víme, kdo je kdo a řada současných českých vládních politiků dělá to též, ale nemluví o tom. Mám pocit takovej. Pojďme na Ukrajinu a na to, co když tady seděla naposled, tak hodně se rozebírala Pokrovsk, říkala, že je to klíčové město, kde právě probíhají boje a jestli Ukrajina ztratí tohle město, tak to bude mít jako velmi blbý důsledky, protože...
0: A taky má, ano.
1: A ona ho ztratila.
0: Ano, to už je dlouho.
1: Řekni o tom něco, protože ty jsi tam tehdy říkala, že Pokrovsk je důležitý, protože se tam těží nějaký zvláštní druh uhlí.
0: Koksovatelné uhlí, to vlastně je to uhlí nejvyšší kvality, který je potřeba do těchto metalurgického průmyslu pro zpracování oceli a tak dále. A samozřejmě všechny ty doly kolem Pokrovsku padly do rukou Rusů. Já neříkám, že v nich asi teď můžou těžit. Oni samozřejmě Ukrajinci, co mohli, tak zničili, než je museli opustit. Ale prostě

0: ty nerostné zásoby jsou dneska pod kontrolou Rusů.
1: Oni to nevyhodili do povětří nebo
0: tak
1: nezatopili to?
0: Ono to nejde to? Jako úplně celý, jako samozřejmě některé ty šachty zatopili, co se dalo, tak zničili, vyhodili do povětří, zavalili, ale to tak jako všechno se dá opravit, jenom to bude něco stát, ale zase na druhou stranu ty zásoby jsou tam tak bohatý a tak zajímavý, že to určitě pro Rusko bude zajímavý opravit a začít tam zase těžit, až to bude možný. Teď zatím ne, protože přece jenom ta fronta je ještě relativně blízko, takže asi jako nemá cenu tam teď nic jako na sílu opravovat nebo dělat jenom takový práce, které jsou třeba v tom podzemí. Ale nicméně Pokrovsk je minimálně od ledna letošního roku v ruských rukou, ač to vlastně ukrajinský a i český média vlastně odmítali nějak jako přijmout. A ještě asi před měsícem jsem někde četla na nějakých pro ukrajinských stránkách, že Pokrovsk přece, jako tam se ještě bojuje, to ještě není vyřešeno. Jo.
1: Tak jak
0: už
1: to?
0: Jako Rusové byli 30 kilometrů za Pokrovskem a tady jsou ještě jako idealisti, kteří pořád věří, snad možná i doteď, že Pokrovsk ještě není ruský. Jo. Mě tohle fascinuje, jo. Nechápu, jako vlastně jim ten, závidím ten optimismus, jo, ale já tam bohužel jezdím velmi často, vidím to tam, jak vypadá ta realita. A bohužel tenhle ten optimismus jako nezdílím, no. Protože Pokrovsk je teda ruský, což ovlivnilo obrovským způsobem dál tu situaci na tom Donbase. Jenom připomenu, že Doněcká a Luhanská oblast jsou cílem pro Putina, je to jeden z cílů teda speciální vojenské operace, která už teda se nějakým způsobem změnila i ve válku, ale když ji vyhlašoval, tak to byla SVO a jedním z jejich cílů, kromě denacifikace a blablabla, tak bylo dobytí Luhanské a Doněcké oblasti. Luhanskou oblast dneska Rusko kontroluje z 99%, Ukrajina tam ještě drží asi 30 vesnic. Je to jako nepodstatný územní zisk, ale jako pořád se nedá říct, že teda má Luhanskou oblast jako Rusko celou, 100%. A na té Doněčině tam to se čím dál víc zhoršuje, protože kromě Pokrovsku teď už je jenom otázkou času, kdy pod ruskou kontrolu spadne další významné město, Hornický a průmyslový, což je Konstantinivka. A z Konstantinivky se už zase otvírá cesta na Družkivku, která už je dneska regulérní válečnou zónou. Byla jsem tam před časem a jako nemám taky žádný důvod k optimismu, to město bude zase zničeno. A zase se z něj Rusové budou moc posunovat dál. A za Družkivkou už leží Kramatorsk a Slaviansk. A na Slaviansk jde ještě druhá část jako útoku. A v podstatě už začala teď bitva o toto město. Protože Rusové vstoupili do obce Mykolajivka, která leží asi 5 kilometrů od Slaviansku. A už se začíná vést jako bitva o tuhletu Mykolajivku. Samozřejmě ruku v ruce s tím přichází ničení těch měst Slaviansk a Kramatorsk, protože už tam dolétávají dávno ruská FPVčka.
1: Žijou tam ještě lidé?
0: Jo, že je tam ještě docela dost lidí, i když teď už jako většina uvažuje o tom, že to město opustí. Ale je to pro ně strašně složitý, jo, protože to jsou lidi, kteří tam doteď měli práci, žili i s tím vědomím, že ta města byla nebezpečná furt, pořád tam dolítávaly nějaký šáhidy, nějaký rakety. Ale teď se to úplně zextrémilo.
1: Řekni něco ještě víc o tom Slaviansku, protože to je ikonické město. Za prvé je tam nějaký důležitý pro pravoslavný věřící chrám. A za druhé je to město, kde už se bojovalo v tom roce 2014 a nejdříve ho měli Rusové, pak ho měli jako vlastně, pak Ukrajinci vytlačili ty Rusy. A ty jsi tam byla?
0: Jo, já jsem tam strávila strašně moc času ve Slaviansku, protože jsem tam bydlela při bitvě o Bachmut, kterou jsem vlastně 9 měsíců pokrývala.
1: Jak to ti lidé prožívají tam tyhle ty přesuny té fronty?
0: Když jedeš vlastně z Iziumu, tedy od toho severu, od Charkova, Iziumu, do Slaviansku, tak vlastně před Slaviánskem je pás vesnic, které jsou už totálně zničené od toho roku 2022, kde teda Rusové se tady snažili dobít Slaviansk. A tyhle vesnice jsou úplně na padrť, jsou zaminovaný, nevrátil se tam vlastně téměř žádný život, až na pár výjimek, kdy se tam teda ti civilisté v tomhletom prostředí zaminovaným začali zase zpátky farmařit, ale dneska už je to killzona, takže se budou muset zase stěhovat pryč. Je to jako vlastně strašně frustrující, jo? Oni tam prostě prožili s nějakou snahou těch pár lidí to svoje živobytí tam zase zpátky vybudovat s vírou v to, že teda už se nebude opakovat vpád Rusů na tohle území, ale evidentně se to opakovat bude. No a Slaviansky jako tady ten pás vesnic před ním je jako velmi zničený, tam je zničený právě jeden pravoslavný klášter, další velmi krásný klášter je kousek od Slaviansku v Svatohirsku. Ale ten už byl zničený, to jsem tam byla někdy před 2 rokama a už z něj zbyly opravdu jenom trosky. Ale tahle ta města Slaviansk a Kramatorsk jsou spíš jako důležitá pro tu současnou historii nebo moderní historii, protože obě byla vybudována v 19. století, kdy se postavila železnice kvůli nalezištím uhlí v této oblasti a kdy se tam začalo těžit a začaly se tam stavět tady ta hornická města. To platí o Pokrovsku a Konstantinivce, Družkivce. Vlastně všechno v tomhle regionu jsou prostě průmyslové města, které vypadají vlastně skoro stejně. Pak samozřejmě v 50. 60. letech tam začala výstavba těch panelových sídlišť, takže ty máš všechny ty města, prostě jsou v podstatě sídliště, i sousední Časifjar. Ale jsou to města, které vlastně jako jistým způsobem mají nějaký kouzlo. Všichni, kdo tam jezdíme, kdo jsme tam strávili řadu měsíců, tak to takhle vnímáme. Oni jsou jako poměrně takový rozlehlý, široký ulice, velký park, je tam spousta zeleně, takže i na těch sídlištích je všechno, je tam velký množství stromů. A člověk se tam jako cítí tak nějak dobře, jo? Nebo těžko se to vysvětluje, jo? Protože je to prostě město, které je pořád pod tlakem Rusů a my jsme tam teď byli naposledy v červnu. Ubytovali jsme se na východním okraji města, což je samozřejmě ten cíp města, který je nejblíž k frontě. A my jsme ani nemuseli nikam chodit.
1: Protože tam byly volné byty, nebo proč?
0: No já tam mám už jako známý, který mi pronajímají byty už od začátku války, když jsem v Kramatorsku. A prostě jsou zrovna v tady tom blbým sídlišti úplně na tom východě. Jo. Takže já tam bydlím vždycky a teď jsme se to ještě teda se odvážili risknout a my jsme z okna prostě točili FPV drony, dopady šahídů nebo dopady raket. To bylo všechno, se to dělo jako v těch rozmezí pár ulic kolem nás, takže jako na jednu stranu tam člověk má aspoň ušetřenou práci, že nemusí někam složitě jezdit, jo. Ale na druhou stranu se fakt jako v noci nevyspíš, protože v noci teprve začíná ta velká paráda a velký ohňostroj. A to je opravdu jeden výbuch Káby, největší ničitel těchhletěch měst. Jsou právě ty velký naváděný letecký pumy, který jako proti nim není obrany. Nedá, když už jako tu Kábu vypustí a ona letí, tak jediný, co můžeš udělat, je někam se skovat do sklepa. Ale potíž je v tom, že v těch panelácích zase moc těch sklepů není, takže lidi prakticky moc nemají kam se schovat. A pak už jenom čekáš, jestli to takzvaně jako jebne do tebe, do tvýho baráku nebo do sousedního. A to je jako právě styl válčení, který používají Rusové a který se jim jako v uvozovkách osvědčil i v tom Pokrovsku.
1: Moc popularity jim to nepřinese, ne? Když takhle útočí na civilní cíle.
0: Proč
1: civilní
0: oni potřebují popularitu na co? Oni to potřebují dobít tou zemí, oni tam jim nejde v žádný lidi. Oni to prostě chtějí jenom zdecimovat, dobít, rozstřílet, protože je to samozřejmě
1: oni nedělají žádnou propagandu směrem k těm lidem, protože už jednou to vlastně okupovali v tom roce 2014, pak byli vyhnáni. Oni nedělají něco jako, že něco jako zhazujou, aby si získali jako přízeň těch lidí. Oni To chtějí skutečně.
0: No, chtějí to prostě rozbít.
1: Dobře,
0: takhle,
1: oni chtějí slaviansky to... s lidma, ne? Snad, ne? Ne,
0: ne, ne,
1: ne.
0: To vůbec.
1: Oni to chtějí jako, prázdný,
0: jasně,
1: rozbitý.
0: Prostě Ukrajince tam nemůžou potřebovat a ten, tam teď zbyli jenom Ukrajinci, kteří jsou jako plus minus, nebo nejenom, jo, ale je tam většina lidí, kteří prostě chtějí žít v ukrajinském státě a ne v Rusku. A te, na co by jako
1: a ta ruská menšina už tam
0: lidi,
1: není?
0: Je tam jako část lidí, kterým je de facto úplně jedno, pod jakým státem budou žít, jestli to bude Rusko nebo Ukrajina. Oni chtějí jenom prostě, aby měli ty svoje domy zachované a mohli tam žít a jim jedno vlastně pod kým. Jo. Ale a je tam samozřejmě jako část nějaká, ale úplně malá těch, kteří jsou vysloveně proruský, pracují pro Rusko, předávají koordináty vojenských stanovišť, tak ty tam samozřejmě jsou taky. Jo. Ale není jich zdaleka tolik, jak by si tady člověk mohl představovat podle zpráv různých proruských dezinfomédií. No ale chci říct jenom, že ta taktika to město zničit je jako důležitá, protože tím zničíš vlastně všechny úkryty pro ty dronaře a vyštveš je vlastně z těch pozic a oni musí jít dál, někam si hledat další a tím pádem, jak se jako posunujou, tak oni postupně rozbombardovávají to město, tak přicházejí o ty úkryty. A tímhle způsobem Rusové dobývají ta všechna města na Donbase.
1: Čili ti dronaři, co navádějí ty drony, jsou v některých domech. A oni,
0: no, jasně,
1: Rusové,
0: no, no,
1: ví podle těch svých jako špionů, kde jsou ty domy, nebo to střílí,
0: ne,
1: jako na, tak jako na zdař Bůh do těch,
0: jo,
1: paneláků?
0: Jo, často je to přesně tady ta taktika, že když už jako vím, že dron se mi třeba nemůže vrátit, klesla mu baterka na kritickou mez, tak to prostě jebne někam do nějakého baráku. A je to jedno, jestli tam zrovna jsou vojáci nebo nejsou, protože ten barák jako přestane postupně sloužit jakýmkoliv jako dalšímu vojenskému využití. Takže ta taktika je prostě zničit všecko. Samozřejmě, že oni hledají nějaký známky toho, kde jsou ty dronaři ukrytý, že vždycky musíš mít někde nějakou anténu. A když ji nemáš dobře zamaskovanou, nebo se musíš často pohybovat kolem toho domu, protože musíš jít vypustit ten dron, tak tohle samozřejmě oni sledují a jakmile zachytí tyhle ty signály, že tam někdo je v tom domě, tak to je útok jako hned jako jasnej. No.
1: Takže to je, dejme tomu, jedna rovina té války, že Rusové postupují na Donbase. Sice pomale, ale jistě. Jo? Ale
0: no,
1: pak...
0: oni totiž ten postup docela hodně zrychlili. To je to, co mě překvapilo.
1: Co to je zrychlili?
0: No, tak
1: jak
0: já
1: si to
0: jsem...
1: mám představit? Minule jsi tady říkala, že jsou to vlastně desítky metrů denně.
0: No, jasně, ale teď najednou udělali třeba 10 kilometrů za den, což je jako obrovský postup. A strašně rychle jde destrukce té družkivky. Strašně rychle oni se posunuli, oni už dneska se ty infiltrační jednotky se fakt dostávají 5 kilometrů od Slaviansku, 5 kilometrů od Kramatorsku. A to jsem myslela, že se bude dít třeba až za půl roku. A děje se to teď. Ještě není ani dobytá celá Konstantinivka, i když tam už jako zbývá jenom fakt asi málo. A tenhle ten postup mě jako strašně překvapil, jak oni jsou schopní, zřejmě tam vrhli spoustu posil a jsou schopní opravdu postupovat rychle.
1: Dobře, tak z toho tvého vyprávění vyplývá, že Rusové by měli dobít vlastně celý Donbas?
0: Oni ho dobijou, to jsem si jistá.
1: Jo.
0: A možná to nebude trvat tak dlouho, jak jsem si myslela.
1: A co z toho vyplyne? Takže oni dají do souladu ty své dnešní hranice, které nějak si řekli, že jsou to hranice toho nového Ruska, dají do souladu s tím, kam došla jejich vojska, co dál? Jako. Půjdou dál?
0: Jo, pokud jim tom nikdo nezabrání, tak půjdou dál.
1: Pak je tam ta jedna věc, že je to trošku dvousečné. Tohle je jedna věc, že oni postupují, ale Ukrajincům, a to asi možná jednostranně akcentují ty česká média, se dařilo přenést tu válku do týlu Ruska.
0: Jasně.
1: To, že nedostatek benzínu v Rusku, to je evidentně jasná věc a je to výsledkem toho, těch útoků Ukrajinců na ty ruské energetické a ropné cíle. Takže
0: to je velká věc.
1: Tady jsou prostě dva protikladné věci. Mohla by se na to jako podívat, jako na zvážit jako na těch vahách, co je důležitější, co má větší vliv, co může změnit tu válku. My jsme totiž svědky toho, že každý den dojde prostě k nějakému ukrajinskému útoku na ty ruské strategické cíle. Takže co může rozhodnout tu válku? Tenhle ten postup, o kterém mluvíš, nebo tady tyhle ty sabotážní operace Ukrajinců?
0: Od doby, co existují letadla, tak všechny války vyhrávalo ovládnutí vzdušného prostoru. To se zatím nedaří ani Ukrajincům, ani Rusům, ale Ukrajinci jako velmi pokročili v tady těch technologiích. Oni už se dneska vyrábějí svoje vlastní balistické rakety, jsou zatím v testovacím provozu, ale Ukrajinci tvrdí, že už od příštího roku budou vyrábět sériově. To je jako velký pokrok. Jo. A samozřejmě obrovsky pokročili v té dronové válce. Tam se jim daří enormně, vyvíjejí skvělé námořní drony, kterými zasahují cíle v Černém moři, kolem Krymu, vyvíjejí spousty typů dronů od křídel přes FPVčka, pořád ty technologie zlepšují, hlavně to, ty technologie toho spojení, který je klíčový k tomu všemu. Pracuje se samozřejmě s umělou inteligencí. Pozemní drony.
1: Narušuje to tu bojeschopnost té ruské armády do té míry, že by například ten postup, o kterém mluvíš, byl zbržděn?
0: No zatím se mi to tak nejeví. No. Jako je hezký přesunout válku samozřejmě do týla nepřítelem. To je dobrá strategie a určitě když bude trvat, tak jednou se to určitě může nějakým způsobem zúročit. Ale samo o sobě to samozřejmě válku nevyhraje. Jasně, Rusové teď pocítili, bylo to pro ně překvapení, že oni se museli zase na to zadaptovat, ale nesmíme zapomenout, že Rusové jsou strašně rychle schopní se zadaptovat na všechno. A zejména na to, že jsou někde v nějakým nedostatku, jo? Nebo něco musí se někde uskromnit. Jo? To prostě Rusové umí. A teď si představ, že tady Putinova vojska dobydou Slavjansk a Kramatorsk a samozřejmě Putin uspořádá prostě vítěznou televizní konferenci, nevím, jestli někam půjde teda, ale v každém případě to mediálně využije jako ve svůj prospěch. A Rusové rázem zapomenou na to, že si nemohli koupit benzín dostatečně, nebo že prostě jim to omezilo dovolenou. A prostě ten jejich jako nacionalismus, který je v nich asi vrozený, nebo já nevím, tak tohle to úplně přebije. Ale úplně, to jsem si jistá.
1: To je věc propagandy.
0: Ano, ale a tu prostě Putin umí skvěle.
1: Ale ta otázka teda byla, jestli to může snížit bojeschopnost tyhle ty útoky v týlu nepřítele té celkově té armády?
0: Jako nemyslím si, že dlouhodobě jako jenom nedostatek benzínu nebo nafty to asi nedokáže. Jako jasně, částečně to může někde zbrzdit postup nebo vytvořit problémy s logistikou, ale já si myslím, že se Rusové na to postupem času zadaptují. Tak jako se adoptovali.
1: No a tak samozřejmě Ukrajinci můžou přijít taky s jiným typem zbraní, že jo?
0: No to já doufám, že i přijdou, jo?
1: Což
0: že
1: se děje teda měsíc od měsíce a musím teda říct, že ten technologický pokrok, který dělají Ukrajinci, tak připomíná přesně druhou světovou válku a to, co se dělo v tehdejším Sovětském svazu a hlavně ve Spojených státech, kdy každý měsíc bylo něco nového objeveno, obrovské prostředky byly dávány do těchto věcí.
0: Přesně to se děje na Ukrajině.
1: Což se pak odrazilo taky i v tom civilním životě po druhé světové válce.
0: No. Ale co je druhá věc, která rozhodně nehraje Ukrajincům do karet, tak to je naprostý nedostatek střel Patriot do protivzdušné obrany. To bude obrovský problém v nadcházející zimě. Protože tím, že Donald Trump zahájil to naprosto zbytečný a úplně zoufalý tažení proti Íránu, v kterým už vyplýtval podle odhadů asi 80% všech zásob střel Patriot, tak zrovna včera, myslím, mluvil se Zelenským a odmítl mu jakýkoliv střely typu Patriot dát. nebo prodat, nebo cokoliv. Jo. Prostě ty střely nejsou. I kdyby nakrásně jako Trump se rozhodl, že zachrání Ukrajinu a že spasí životy civilistů, který budou ztraceny během té kampaně, kterou Rusko povede celý podzim a celou zimu, tak prostě ty střely Patriot nejsou.
1: No ale tam byl nějaký slib, že si to, že dají Ukrajincům ten návod, jak to vyrábět, ale to, no. to není přes noc.
0: Tak
1: že
0: to jim nevyřeší situaci nejmín další 4 roky. Hmm. To prostě do té doby zemře tolik civilistů, protože jako ruský balistický rakety se dají sestřelovat v podstatě jenom tímhletím typem střel. A těch střel je kritický nedostatek a na Ukrajině prostě nejsou. Včera se odehrál obrovský útok na Kyjev a Ukrajinci nebyli schopni sestřelit ani jednu z těch balistických raket a ty tam napáchali obrovský škody. Tohle je prostě strašlivá věc a jako mě to neuvěřitelně vytáčí, protože tenhle ten člověk, myslím teď tím amerického prezidenta, prostě rozpoutal úplně zbytečnou válku, úplně zbytečnou, která nikomu nic nepřinesla, tím méně jemu. Jenom posílila vlastně režim v Íránu. Íránci se na něj dívají jako na srandovního dědečka, dělají kiš-kiš, jako seš úplně blbej, že jo. A vyplejtval si tady všechnu munici a přitom nám stačí prostě kontrolovat pár drony Hormuz a seš prostě vyřízený. A tomu chlapovi to vůbec nedošlo, jo, předtím, než do té války šel. Já vím, že ho varovali určitě jeho poradci, protože ty nejsou tak hloupí. Jo. Ale on přesto prostě dal ten rozkaz tady tu kampaň začít a v důsledku toho teď budou umírat Ukrajinci a bude jich umírat hodně.
1: Pak je tam jedna věc, která je, dejme tomu, nadějnější než ty věci, které popisuješ. Před pár dny se stal novým šéfem ukrajinské armády. Jmenuje se Drapaty, je mu 43 let. Je to člověk, který si získal první válečné ostruhy už v těch prvních konfliktech s Rusy v roce 2014. Má za sebou úžasný válečný životopis, není to žádný jako srab. Jak tohle může změnit tu situaci?
0: V situaci armády ukrajinský by to mohlo zlepšit, ale musí tady být samozřejmě ještě součinnost s ministerstvem obrany a my pořád nevíme, jak dopadne ta situace kolem odvolaného ministra Fedorova, který je na Ukrajině velmi populární a který byl odvolán kvůli sporům s tehdejším hlavním velitelem ukrajinské armády Alexandrem Syrským. Teď je Syrský odvolán.
1: A na jeho místo teda přišel ten Michail Drapaty.
0: Na jeho místo přišel Drapaty, což je v pořádku, to určitě spousta Ukrajinců a i vojáků kvituje, protože Syrský byl zastáncem takový ty ještě jako sovětský taktiky, často se mu přezdívalo řezník, že prostě neměl jako moc chuť se zabývat šetřením životů. Spousta lidí v něm viděla dokonce i proruského špiona, protože on vystudoval v Moskvě, žil v Rusku. Takže ten nebyl opravdu oblíben a navíc se mu teda úplně nedařila mobilizace. Ale to je samozřejmě i věc toho ministerstva, byť ty oddíly TCK spadají pod pozemní síly.
1: To chci říct, že ten Drapaty je naopak přivržencem nových technologických ano, řešení, který už zaváděl v té armádě. No. A druhá věc je, že on řekl, že jedna z prvních věcí, kterou musí udělat, je spravedlivé a ano. funkční mobilizační jako pravidla.
0: Přesně tak, protože to je to, co v současné době ukrajinský vojáky, který bojují, trápí nejvíc.
2: Právě jste slyšeli první část podcastu, která je volně přístupná pro všechny. Pokud ale chcete slyšet i druhou polovinu, můžete nás podpořit na keciapolitika.cz nebo přímo na platformě forendors.cz.

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 172, věnovaného nedožitým 82. narozeninám Kevina Ayerse. Poslechněte si u této příležitosti medailon, který jsme před lety nahráli pro stanici Vltava, a jak uslyšíte, písničky jsme tehdy dokonce nahrávali přímo z gramofonu. Od mikrofonu vás vítá Michal Kyselka.

0: Tohle může znít jako jakási normalizační estráda. Nicméně...
1: Tady jsme v Anglii na sklonku let 60. někde poblíž Canterbury. Ve své době znamenalo Canterbury něco podobného jako newyorská Greenwich Village. Zatímco v Greenwich Village se pěstoval beatnický jazz, folk a poezie, Canterbury byla líhní art rocku. Tehdy zde žil pozoruhodný zpěvák, básník, filosof, mentor, dobrý kytarista a excelentní basák. Jmenuje se Kevin Ayers, tvůrčí a romantický typ. Někteří odvážní tvrdí, že právě Kevin Ayers inspiroval Hendrixe k veršům. Však spolu také projeli dvakrát celé státy. Soft Machine, skupina, ve které tehdy Kevin působil, otvírala pro Jimi Hendrix Experience. Soft Machine, neboli měkký stroj, tento výraz snad vymyslel William Burroughs. Kapela se snažila vyjádřit hudbou to, co Picasso maloval štětcem.

Kevin Ayers, o pár let mladší než Karel Gott, se nikdy nesnažil být hvězdou. Říká, popularita připraví tě o soukromí. Navíc ten stres a vůbec vždyť je to nepřirozené. Lidé si myslí, že žijí z tantiemu, ale není tomu tak. Mám jen pár bohatých kamarádů.

To byla píseň pro šílené časy. Poslední, kterou Kevin natočil spolu se Soft Machine. Ayers byl magnetem artrockové smetánky let 70. Například spolupracoval s Brianem Eanem, Nico, Rupertem Hainem nebo Johnem Calem. V následujícím satirickém songu Guru Banana doprovází Kevinův zpěv tehdy ještě neznámý Elton John, jak jinak než na piano.

To je otázka, zdali nás guru Banána dostane do nirvány. Vytvořit vtipný bonmot není zas tak jednoduché. V písničce See You Later jde Kevin ulicí a kdo si mu řekne na viděnou zítra. Zítra? Jak mě můžeš vidět zítra, když mě ani dnes pořádně nevidíš?

Mimo jiné, v tomto šanzónu jsme slyšeli hrát na basovou kytaru Mikea Oldfielda. Kevin Ayers skládal písně v různých stylech. Folkové, reggae, kalypso, komorní nebo s orchestrem. Také alternativní, ať už sofisticky či experimentálně. Občas nahrál věc rockovou, jako třeba Didn't Feel Lonely s kytarovým sólem Ollieho Halsala.

You have to keep running to keep out of this race. Člověk musí stále prchat před úporným závoděním lidí. O tom nám Kevin zpíval. Ve valčíku Strange Song nám představí človíčka žhnoucích očí různých barev, který za hromů a blesků běží na vrchol kopce, aby tam bušil do svého gongu.

písničce Ball Bearing Blues Kevin Ayers parafrázuje staré české pořekadlo: nejlíp se má, kdo nic nemá, nestará se, kam co schová. 3, 4.

Vítám vás, přátelé, u druhé části pořadu o svébytném muzikantovi Kevinu Ayersovi. Do povědomí hudebního dění se dostal hlavně v letech 70. Poslechněme si teď jednu z jeho magických samp, za kterou by se nestyděl ani Antonio Carlos Jobim. Zpívá v ní o sladké lásce, která nás nejdříve uhrane, okouzlí, a když to pak nevyjde, svádíme naše trápení na ni. Může za to ona.

0: Jiná písnička, Stranger in a Blue Suede Shoes, je o hostinském, který ví své o zákaznících v modrých sametových botkách. Přesto od nich přijme zelenou cigaretku, aby si o něm nemysleli, že je nemá rád.
1: Ta cigaretka mu ale změní vnímání, on najednou neví, proč je za pípou, proč zrovna tady mrhá s drahocenným časem, popadne batoh a jde vstříc novým obzorům. Chce totiž konečně ucítit vítr na své líci, ucítit život.

Tak to bylo takové klasické angloamerické boogie, ale buďme upřímní, my Evropané si potrpíme i na valčíček. Ten Kevinův bude o penězích. Ayers v něm hloubá, jak to s nimi vůbec je, kam vlastně tak záhadně mizí. Tam, odkud přišli, k boháčům.

Koncem let 70. propadá Kevin Ayers skepsi. Uchyluje se do ústraní. Manželství se bortí, víno trpkne v ústech, z přátel se stávají cizinci, nápady nepřicházejí, můzy mizí za temnými obzory. Vlci však stále vidí a měsíc v úplňku nedá spát. Kde končí hvězdy a proč se při pohledu na ně cítím tak opuštěný?

Kevin Ayers inspiroval a naopak využil tvořivých sil mnoha anglických hudebníků. Naživo s ním koncem 70. let hráli Andy Summers, Zoot Money a přítel nejbližší, kytarový Paganini Ollie Halsall. Ten bohužel tragicky umírá začátkem 90. let, ani ne měsíc po společném nahrání Led Bellyho evergreenu Irene Goodnight.

Naše loď se potápí, ale nám je to fuk. Jak příznačné. S Bohem, Kevine. S kalendářem číslo 172 se

0: Krásný, příjemný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální sváteční stream. Je sice pondělí, mnozí by řekli, ale máme tady velice vzácného hosta, poslance parlamentu České republiky, předsedu strany PRO, Jindřich Reichl. Vítej, doktore.
1: Petě, děkuji moc za krásný antré, ale já se opravdu nějak speciálně necítím a pořád to vnímám úplně stejně, jako když jsme dělali spolu rozhovory dávno předtím, než jsem v nějaký sněmovně byl a když jsme se bavili o covidu a o Ukrajině, o všech možných cenách plynu, já nevím čeho všeho, lipský burze, tak já to vnímám prostě pořád stejně. Z mýho pohledu se nezměnilo vůbec nic, takže já jsem rád, že tady zase po čase jsem a že můžu odpovídat na dotazy, jak třeba tvoje, tak i diváků. Petr, budeš ty.
0: Přátelé drazí, samozřejmě teď máte možnost psát do chatu otázky, pište je tam a než začneme, tak aby to nebylo takový jako tenkrát, tak já tady dám takovouhle fotku. Možná ji poznáváš. Můžeš mi říct, co to je za lidi?
1: No, to jsou skvělí lidi, kromě toho prostředního. Jsou naše čtyřka senátních kandidátů. Já myslím, že všichni ty čtyři lidi jsou velmi důstojnými reprezentanty naší strany PRO a hlavně toho programu, který se snažíme prosazovat už delší dobu, nejenom teď v té poslanecké sněmovně, ale i na těch náměstích a všude, kde jsme byli. Tak když to vezmu zleva, tak tam je Hynek Beran, toho asi tvoji diváci velmi rychle poznají. Člověk, který je hlavní tváří boje proti stavbě větrných elektráren v České republice, což je věc, která pro mě osobně je velmi důležitým tématem, neboť Evropská unie nás fakticky vydírá v tom, abychom si zhyzdili naši krásnou krajinu a naši půdu těmi větrnými monstry, a vydírá nás s našimi vlastními penězi a to je něco naprosto šíleného. A já myslím, že Hynek Beran dlouhodobě konzistentně bojuje proti tomuhle tomu nešvaru. A jsem rád, že za nás bude kandidovat na Trutnovsku, je to tuším obvod 39, jestli se nepletu. Takže Hynek Beran jednoznačně známá tvář a budu rád, když ho Trutnov podpoří. Samozřejmě škarohlídí opozičníci hned mu vyčítali, že se fotil v sandálech, ale on má vlastně zranění takové, které je chronického charakteru a tudíž jak si musí nosit tyhle ty boty, protože do těch polobotek by se normálně nevešel, takže není to žádná neúcta, ale prostě zdravotní důvod. Vedle je pan doktor Šorna, to je člověk, který není asi tak známý celorepublikově, nicméně on kandiduje na Příbramsku, to je senátní obvod číslo 18 a je to tam dlouholetý lékař v nemocnici, nad to učil studenty, trénoval fotbalisty, člověk, který s tím regionem je bytostně spjatý úplně pupeční šňůrou a bude se snažit bojovat za Příbramáky a za lepší zdravotnictví, protože tohle téma je hodně opomíjeno a je zužováno na COVID, který samozřejmě je moje blízký téma, o tom žádná, a na národní očkovací strategii a pandemickou úmluvu, ale nás čeká daleko těžší boj, jo, protože do 10 let nám třetina lékařů a zdravotních sester odejde do důchodu a pokud se tady jaksi něco zásadního nestane, tak budeme čelit obrovskému problému. A já fakt nechci, aby nás tady léčili jenom Ukrajinci, což už v současné době ten trend je docela sílící. Takže Josef Šorna, zdravotnictví Příbram. Na druhé straně ode mě Milan Loprajs, můj kamarád, předseda naší krajské organizace v Moravskoslezském kraji, samozřejmě známý jméno, synovec legendárního Karla Loprajse, bratr Aleše Loprajse, který je dneska naším nejlepším závodníkem v kamionech na Rally Paříž-Dakar, ale především strašně poctivý, slušný kluk. On podporoval už Janu Zvěrtek-Hamplovou v senátní kampani, tenkrát jí tam přijel do Kroměříže s Tatrovkou, podpořit neskutečně čestný, rovný, poctivý kluk a kdykoliv já ho prostě vidím a slyším mluvit, ať už to jsou hovory z Radhoště nebo jakýkoliv rozhovor, tak prostě si říkám, takhle by měl jako vypadat senátor. Tohle je prostě to, co já si představuji od senátora České republiky. Nadhled, inteligence, moudrost, rovnost, čestnost. Opravdu jako kluk, za kterýho bych dal ruku do ohně kdykoliv. No a úplně napravo, no tak to snad tady představovat, jako, to by bylo asi zbytečný, protože Honzu Skalického, myslím, tady znají úplně všichni, kdo tady v současné době jsou. Takže Honza Skalický kandiduje na Děčínsku, člověk, který je odkojený Labem a říčními toky, a který je neskutečně pracant a dříč a musím říct, že bych byl moc rád, kdyby Honza Skalický na tom Děčínsku uspěl. On tam vlastně má proti sobě velmi těžkého protikandidáta, kterým je obhajující senátor Linhart, ale za ANO je tam ten pan doktor Heitzmann, který složil tu adorační píseň na Petra Pavla, kdy tam prostě zpívá tatíček Masaryk, Havel a Petr Pavel a generál Laudon a Petr Pavel jedou skrz vesnici, no strašného něco, jo. Prostě úplně hroznýho, tak to opravdu nevím, jestli tohle člověka by tam někdo chtěl, tak doufám, že Děčínsko podpoří Honzu Skalického. Každopádně všechno čtyři kluci, který opravdu dlouhodobě, myslím, a konzistentně ukazují, že hájí ty správný zájmy, že jsou připravený bojovat za Českou republiku, za naše lidi. A já jsem strašně moc rád, že kandidujou, že se rozhodli kandidovat za pro, protože si myslím, že jsou fakt jako důstojnými reprezentanty toho, co my se snažíme prosazovat, toho našeho programu.
0: Děkuji ti, tak přejme těmto kandidátům samozřejmě úspěch. Já doufám, že se všemi se časem uvidíme do voleb ještě v jednotlivých pořadech, aby jsme si taky všichni přátelé mohli pěkně proklepnout tak pěkně jednotlivě. A to jsme si slíbili, takže je to vlastně už daný. Přátelé drazí, pojďme se podívat, tady vemu Marii, tak Jindra Reichl válcuje všechny oponenty v debatách, posílá pozdrav z Havířova, kde kandidoval, vidíš to tady.
1: Moravskoslezském kraji. Tak já moc děkuju paní Zaoralové, ono totiž, zaprvé tedy chtěl bych k tomu dodat dvě věci, ono to není zas tak složitý, protože ti opozičníci, oni chodí do těch debat a myslí si, že vystačí s těmi frázemi prázdnými, které tady říkali 20 let a že prostě tam pořád budou chodit a říkat, za všechno může Rusko a Putin a za všechno může Babiš a my jsme ty nejlepší, protože my jsme na té správné straně a my jsme tady demokrati, kdežto vy jste ty extrémisti. A já tam prostě nosím tabulky, čísla, data, konkrétní věcní argumenty a konkrétní řešení. Všimni si, že oni vlastně nikdy neřeknou řešení. Jo. Oni řeknou migrační pakt a to je správný a musíme prostě najít celoevropské řešení, posílit Frontex. Jo. Oni vůbec nevědí, že Frontex nejsou žádní policajti. Frontex jsou úředníci. Ty sedí v kanceláři a zapisují a vlastně dělají tu registraci těch afrických migrantů, kteří přicházejí do Evropy. Jo. To nejsou žádní jako borci se samopalama někde na lodi, kteří jsou připravení proti tomu zasahovat. A já si dovolím ještě jednu odbočku. Já si když si pamatuju, a to možná bude lidi zajímat, jo, to je krásná příhoda, strašně mě mrzí, že jsem si tehdy nestáhnul to video, strašně. A byl to rozhovor na libanonské televizi s vysoce postaveným člověkem z Al-Kaidy. A tehdy už Al-Kaida vlastně jako nebyla in, už byl in ISIS, jo, který byl vlastně operoval v Sýrii a v Iráku. A teď si ho tam vzala taková mladá moderátorka z té libanonské televize a teď se obsala a říkala, a jak teda máme zničit ten ISIS? Vy jste byl v té Al-Kaidě, co byste poradil? A on říká, já bych vám poradil jednu jednoduchou věc. Přestaňte je financovat. No prosím. Říká, no teď vy je platíte, ne? Západ je platí. No jak to myslíte? On říká, no tak z čeho žijou? Představte si, že mají milion bojovníků. Já jsem měl 1000 bojovníků pod sebou. A teď si představte, že měsíčně to stojí několik milionů dolarů, protože ty lidi musíte živit, šatit, dávat jim zbraně, náboje, dávat jim žolt, protože tam ty lidi nejsou zadarmo. Takže prostě jednotka o 1000 lidech stála miliony dolarů měsíčně, tak kolik myslíte, že stojí jednotka nebo celá ta armáda o milionu lidech? A ona říká, no. A on říká, tak z čeho myslíte, že žijou? A ona říká, z prodeje ropy. A on říká, správně, komu ji prodávají? Teď ona na to koukala a říká, no tak kam jezdí ty cisterny? Všechny jezdí do Turecka, do Iráku ne. Tak se podívejte na mapu a je vám to jasný, teď vy je platíte. Že? A pokračoval prostě tím, že jí opravdu jako argumentama, silnýma argumentama ve stylu, jakože kde leží bojovníci ISIS, takže v americké vojenské nemocnici a tak dále. Takže prostě, jak říkal Jan Werich, všechno je jinak. Jo? Všechno je jinak. Ale každopádně já si myslím, že co se týče těch debat, tak já prostě sázím na věcnost a na konkrétní řešení pro lidi, pro to, aby jsme tady měli lepší život, bohatší život, bezpečnější život, a snažím se vždycky ukazovat cestu. Jo? Kdežto oni jenom říkají, my jsme ty správní a my víme, jak na to, ale neřeknou ti už jak. A pořád samozřejmě melou to celoevropské řešení, přičemž od té doby, co byla schválená Lisabonská úmluva a víc pravomocí se přesunulo ze strany členských států na tu bruselskou centrálu, tak od té doby to jde cugrunt, čím dál tím hůř. A zase jsem si vzpomněl, já mám hrozně rád ty vtipy, tak si dovolím jeden nekorektní, když si ho říkal Zdeněk Izer, když četl tu zprávu, říkal, česká vláda projednala zprávu o stavu ekonomiky v České republice a Evropské unii, zkonstatovala, že s ní v podstatě souhlasí, pouze poznamenala, že cugrunt jsou dvě slova a v prdeli se píše měkké i. A prostě tenhle vtip jako dokonale platí na současnou Evropskou unii. A já prostě nevěřím žádným celoevropským řešením, protože ta celoevropská řešení neprosazují zájmy všech lidí v Evropě, prosazují zájmy Německa, převážně Německa. A vlastně ta Evropská unie, ten Brusel se stal nástrojem Německa, jak znovu ovládnout Evropu. Prostě to je evidentní fakt, kdo to nevidí, tak je blázen. A to už není prostě o nějakých jednáních, to už je všechno o čistém vydírání. A kdokoliv přijme euro, tak už ho mají definitivně v hrsti. Definitivně v hrsti. Georgia Meloniová nemůže dělat ty věci, které by chtěla dělat jenom proto, že v Itálii mají euro. A když ji prostě zavřou kohoutek, tak Itálie do 2 měsíců zkrachuje. No a co se týče ještě Havířova, když jsem viděl ten pohled, nebo ten pozdrav, pardon, tak bych chtěl jenom poprosit moc, jestli byste právě v Havířově volili kandidátku pro. Máme tam samostatnou kandidátku. V jejím čele je Martin Gara. Možná ho paní bude znát. Je to člověk, který je tam podnikatelem, který je od začátku s náma, od začátku nás podporoval, byl na všech demonstracích, kluk, který si dal můj billboard k sobě na zahradu a kvůli tomu přišel o městské zakázky. Prostě to je něco neskutečného. Okamžitě prostě mu nedali ani korunu z města. A je to jeden z nejpoctivějších lidí, kterýho já znám. Fakt, jako to je tak strašně poctivý, hodný kluk, že a neuvěřitelně jako srdcař. Takže já bych byl velmi rád, kdyby v Havířovští volili kandidátku pro v čele s Martinem Gareou. A pokud můžu, myslím, že to byla paní Zatloukalová, jestli se nepletu to jméno, jestli ne, tak se omlouvám. Ale každopádně, pokud můžete a budete přesvědčovat lidi kolem sebe, že tam máme kandidátku strany pro čistě složenou z našich lidí, v jejím čele je právě Martin Gara, pokud jim dáte hlas, tak za to budu strašně moc rád, protože to jsou opravdu lidi, kteří vás nesklamou. A to, co se tam dělo v Havířově, protože to tam známe s hejtmanem Bělicou a tak dále, ty různý zakázky a šmečka a tak dále, tak můžu říct, že Martin Gara teda opravdu jako si nevezme do kapsy ani korunu. Ten bude pro ten Havířov dejchat s každým jedním krokem, který ujde.
0: Tak děkuju. Ještě jsme zapomněli na evropské hodnoty, protože oni razejí hodnotovou politiku, ty druhý. To posloucháš taky asi často.
1: Jako já víš co, prostě evropské, nic není vzdálenějšího od skutečných evropských hodnot, než je současný Brusel. Nic. Prostě to je, co jsou evropské hodnoty? Evropské hodnoty, základní evropské hodnoty jsou přece svoboda slova, respekt vůči soukromému vlastnictví, vůči jinému názoru, debata, ne utlačování, žádný centrální plánování, ale soukromí podnikání bez dotací, bez toho, aniž by se tady řídila ekonomika z jednoho místa. To všechno ten Brusel popírá. Tady máš chat control, prostě šmírování, fízlování, kdy oni uvidí, pozor, oni uvidí i rozepsanou zprávu. Ty to ani neodešleš, ty jenom rozepíšeš zprávu a oni už budou schopni ji přečíst. To je velký bratr úplně v té nejčistší možný, nejkrystaličtější podobě. Do toho samozřejmě snaha totálním způsobem ruinovat demokracii a potlačovat jakýkoliv opoziční názor. Ať už prostě formou reputační likvidace nebo formou kriminalizace. To je fakt jako před tím rokem 89 všechny ty negativa, ten Brusel si vzal všechny ty negativa z toho období roku 89 a přidal další negativa. On si vzal z obou dvou těch dob, před rokem 89 a po roce 89 to špatný. A sloučil to v Ursulu von der Leyenovou a ten její ensemble. A když dneska vidíš, já se musím smát, když v Rusku je soud, který na základě podnětu strany Rodina, to je taková pravicová strana tam, velmi konzervativní, zakázal účast ve volbách straně Jabloko. A samozřejmě tady se to dělá, že to je jediná strana, která chce mír na Ukrajině, ale ten podnět byl na základě toho, že je financovaná ze zahraničí, což se v Rusku nesmí. A já tomu tleskám. Já si myslím taky, že žádná politická strana v České republice by neměla být financována ze zahraničních zdrojů. Žádná. Jo? Protože pak už vždycky je to, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A tam prostě ten soud teda řekl, ano, my ji vylučujeme, protože porušila zákon, dostala finance z jiný země. A ta strana Jabloko se odvolala, teď se čeká na nějaké odvolání. A tady z toho prostě všechny média dělají, jaká je to totalita, jak prostě zase Putin si to určitě zařídil, strana, která má preference asi 7%, a to je ještě fandí. Jak si to prostě Putin zařídil a tak dále. Ale to, že Zelenský na Ukrajině zakázal 19 politických subjektů a 3 televizní stanice opoziční, které hlásili něco, co jemu se nelíbilo, jednu dokázal zavřít za hodinu, jo? Já jsem říkal v jednom pořadu Máte slovo, že jsem si psal s Dianou Pančenko, což je ukrajinská novinářka, oni, a ta je proruská. Diana Pančenko dostala několik mezinárodních cen a byla prostě vyhlášená v roce 2020 už za Zelenského 7. nejvlivnější ženou Ukrajiny. Prostě skvělá novinářka. Samozřejmě dneska ji tam úplně totálním způsobem degraduje. Ale co chci říct, v Rusku prostě se vyloučí, ne že se zakáže ta strana, ona se vyloučila z voleb, protože prostě v tom volebním cyklu porušila ty pravidla ohledně financování stran. A je to největší totalita. Jo. Zelenský zakáže 19 politických subjektů a 3 televizní stanice. Jednu vypne za hodinu po zahájení vysílání. Za hodinu. Žádným soudem, dekretama, svýma dekretama, jo, podepíše na shledanou. Žádný soud, žádná možnost odvolání. A to je lídr demokracie. Jo. To je lídr demokracie. A pak se podíváš do západní Evropy a říkáš si, tak tady se snad nic takového nemůže stát. A vidí, že prostě v Německu chtějí zakázat AfD. Jo. A to není strana, ale která má 7%. To je strana, která dominuje průzkumu. A prostě v některých státech, v tom Sedenu má, z těch spokojí státech má přes 40%. Jo. A do toho přijde to, že v Sasku-Anhaltsku teď rozhodnul odvolací soud v Magdeburgu, to je ten vyšší správní soud v Magdeburgu, rozhodnul o tom, že členům a příznivcům AfD můžou státní orgány odejímat zbrojní průkazy. To si nedělám legraci. Oni prostě říkají, že příznivci strany, která je extremistická, která prosazuje vytvoření Německa na etnologickém základu původních Němců bez migrace a bojuje tvrdě proti migraci, takže porušuje demokratické hodnoty, je extremistická a tudíž každý příznivec je v podstatě potenciální extremista. Takže v tomhle státě, v Sasku-Anhaltsku, můžou momentálně, kde má právě ta AfD přes 40%, to znamená jinými slovy, tam volí skoro každý druhý, tak můžou členům a příznivcům AfD bez dalšího, neudělal jsi nic, jenom řekne, že jsi člen AfD, můžou ti odebrat zbrojní průkaz. To je demokracie.
0: To je ta, podle těch evropských hodnot.
1: To jsou ty evropské hodnoty, jo. A samozřejmě no. V Evropském parlamentu chtějí zakázat frakci ESN, Evropa suverénních národů, kde je právě AfD, kde je i SPD. A to na základě toho, že zase je, přesně jak jste říkal, jo, je proti, nebo nedodržuje ty evropské hodnoty, jo. To znamená, není v souladu s evropskými hodnotami, a taky prostě chtějí zakázat, ale oni to chtějí zakázat hlasováním těch ostatních stran. Jo. Prostě jak my, kdybychom přišli do parlamentu příští týden, řekli bychom, Piráti mají blízko k Antifě, tak jdeme hlasovat o tom, že zakážeme Piráty. Jo. Prostě to by se tady úplně rozstřelil svět a všichni by metali kotrmelce v mainstreamových médiích. Ale v Evropském parlamentu o tom vážně uvažujou. Ten podnět už je podaný. Jo? Ten podnět už je podaný, bude se o tom hlasovat. A já jsem přesvědčený, že to ESN zruší a tím pádem přijde o ten příspěvek asi 2 nebo 3 miliony euro, který mají dostat za ty volby. Prostě tohle jsou ty evropské hodnoty. Nelíbíte se nám, tak vám zakážeme. Každý, kdo prostě volí jinak, než my chceme, tak mu sebereme zbroják. Jo, v tom Německu oni nebudou brát, prosím tě, pěkně ty mačety a ty nože těm migrantům. Oni seberou zbrojáky těm původním Němcům, kteří se chtějí prostě před tohle invazí bránit. To je něco neskutečného.
0: Musíš to násilí snížit, no.
1: No, to je to je prosím tě pěkně, jak kdyby ještě ženským začali odebírat petrový spreje tam. Jako. To už jenom čekám, kdy to přijde, protože přece to kulturní obohacení z té Afriky je natolik jako krásný a vzácný, že bychom všichni za to měli být rádi.
0: Už víme, přece Kalergi to napsal naprosto jasně, že ty německý ženy se mají mísit teda s těma nově příchozíma, že jo? Takže jako pepřový spreje budou moc použít pouze proti bílejm.
1: To je opravdu jako směšný a to jsem jenom vyjmenoval pár příkladů, ale prostě evropské hodnoty je jako spojit výraz evropské hodnoty a Brusel do jedné věty, to je oxymoron, to nejde. To je absolutně nesouladný, protože prostě Brusel je absolutním opakem evropských hodnot. Brusel pošlapává evropské hodnoty, na které byla tradiční Evropa vystavená, který jsme znali ještě my, který pamatujeme to období těch 90. kdy to opravdu byla svoboda se vším všudy.
0: No tak Evropská unie má svoje evropské hodnoty, jo. Já si myslím, počkej, kdo to byl, abych teďka nekřivdil, ale myslím, že Alexander Vondra nebo další jakovýhle specialisti, který už jako dlouho se pohybují v tom veřejném prostoru, že vědí, tak někdo říkal, že právě na obranu těch evropských hodnot a té demokracie prostě musí ustoupit i ta svoboda slova, aby náhodou ta demokracie nebyla nějak poškozená. Takže...
1: Přesně tak, já musím říct, že to je prostě až neuvěřitelný, kam jsme se dostali, že já že vedu teď soudní spor se Seznam zprávy, mm-hmm. že jsem je zažaloval za to, že oni tvrdili o tom covidovém semináři, který jsme měli v lednu, že jsem tam šířil proruské dezinformace. A za mnou, když přišla ta Ciroková, která to celou dobu v podstatě neposlouchala, protože prostě ona není novinářka, ona je aktivistka, ona má ten názor už dávno jako utvořený. Tak za mnou přišla a říká, proč šíříte pro ruské dezinformace? Já říkám, počkejte. Ale děláte to na schvál. Já říkám, počkejte. Nejdřív si musíme ujasnit jednu věc. Co je podle vás pro ruská dezinformace? A říká, no třeba, že virus vzniknul v laboratoři ve Wuhanu. Uměle. A já říkám, počkejte. Tak teď jako pojďme dát stranu, jestli je to pravda nebo lež. Můžeme se bavit o tom, že to je jedna z variant. Vy budete tvrdit, že to přeskočilo z netopíra na člověka, že prostě virus nějakým záhadným způsobem překonal 800 tisíc letý vývoj a prostě někdo tam sehrál netopíra a na něj to skočilo. Já budu tvrdit, že se tam prostě dělal gain of function research a že to z té laboratoře uniklo, což dneska víme, že už i Anthony Fauci měl ve svém zápisníku. A moc se těším na nový dokument o covidu, protože to potvrzuje i pan slovutný Primula, tak to jsem fakt zvědavý, jak Seznam bude argumentovat u toho soudu. Ale ta realita je taková, že já říkám, řekněte mi prosím vás, v čem je to proruský? Já tomu nerozumím. Jako, v čem pomůže Rusku to, jestli ten virus byl vyrobený ve Wuhanu, v laboratoři, nebo jestli jako přeskočil z toho netopíra? Ona říká, vy tím podlamujete důvěru v naše státní instituce a v naše demokratické zřízení. To už jsem prostě nevydržel. A zeptal jsem se, jestli je normální. Protože já se říkal, takže jako, když naše instituce budou lhát, tak my nemůžeme říkat pravdu, protože bychom tím podlamovali důvěru. To jsou opravdu lidi, kteří jsou jako založením myšlenkově. To jsou fašisti. Bez legrace, bez jakýkoliv nadsázky. Oni prostě jsou přesvědčení, že je jenom jedna možná oficiální linka. A kdokoliv ji zpochybňuje, tak je prostě dezolát, dezinformátor a je to prostě proruský agent. Jo. To je nejlepší, protože to funguje samozřejmě na první dobrou, na první signální. Oni se fakt jako definitivně zbláznili. Oni nejsou normální ani trochu. A já se na ten soud jako strašně těším, protože to bude jako ukázka. Mně už to stálo strašný peněz vůbec to připravit ten soud, protože to je spoustu důkazů a všeho. ale z mýho pohledu prostě já to dělám jako kvůli principu. Jo. Já tam nechci ani žádný prachy, já chci prostě kvůli principu dokázat to, že tady nemůžou tyhle ti šmejdi psát o každém, že proruský dezinformátor, aniž by k tomu měli jakýkoliv důkaz. Prostě podle nich je proruská dezinformace to, že virus SARS-CoV-2 vznikl v laboratoři ve Wuhanu. To, co dneska říkají v Americe v Senátu, to, co měl Fauci ve svém deníku, to, co dneska říká Roman Primula, tak podle Cirokovi je to proruská dezinformace.
0: A tady vidíš, že ten Putin má prsty všude, že už ovlivnil i ten americký Senát.
1: To je jednoznačně. A podle mě i kvůli němu je sucho tady. A dneska kvůli němu začalo pršet. Jako prostě, to fakt je, oni to dělají, tu politiku, a ty média dělají to zpravodajství a publicistiku, jak když Jirka Babica vaří. Jo. Nevíš, co tam máš hodit, nemáš nic doma, hoď tam Putina, to zafunguje. Vždycky tam hoď Putina, ten může úplně za všechno.
0: A když nepomůže Putin, přisyp tam trochu Babiše.
1: A je přesně tak, jako to je, tím se to dokořenuje.
0: Ano, za všechno.
1: A já za sebe prostě říkám, já prostě odmítám vnímat svět jak pohádku, černobílou pohádku, kde jsou ty hodný a ty zlí. Prostě všude, všechny státy na světě mají horší politiky, lepší politiky. To není o těch státech, to je u toho, kdo je zrovna taky u moci. Já můžu Trumpovi vyčítat ledacos a taky mu vyčítám zejména to iránský dobrodružství nesmyslný. Ale je to pořád tisíckrát lepší, než kdyby tam byla Kamala Harris. Já bych mnoho věcí v naší vládě dělal jinak, než je dělá současná vláda. Mnoho věcí bych dělal jinak, rychlejc, efektivnějc, radikálnějc. Ať už se to týká těch větrných elektráren, ať už se to týká ukrajinské migrace, ať už se to týká migračního paktu a tak dále. Green Dealu samozřejmě. Ale furt je lepší, o 1000000% lepší, když prostě vládne Babiš, než když vládnou Fiala. Jasně, my máme nějaký názory, které jsou jiný, ale dostali jsme na to 7,8%. Ano, dostalo 35%. Kdyby to bylo obráceně, tak hold, ty věci běžejí trošku jinak, jiným spádem. Ale to je prostě demokracie, takhle voliči ty karty rozdali. To znamená, můžeme mít výhrady vůči všem těmhletěm lidem, ale já prostě odmítám vidět ten svět, jakože ty jsou ty zlí a proti ním budeme válčit a budeme na ně cenit zuby a budeme prostě zbrojit ideálně zálohovýma faktorama na F-35, protože to jako toho se Putin lekne nejvíce, když zamáváš těma zálohovýma fakturama, kdy ty letadla dostaneme za 10 let, kdy už budou totálně prostě nepoužitelný muzejní exponáty, tak těma zálohovýma fakturama těch se bojí on nejvíc, podle mě. A já jsem prostě člověk, který věří v dialog i s těma, se kterýma prostě nejsme kamarádi. A to, že prostě zahraniční politika České republiky nemá být postavená na tom, koho si fanoušek. Jestli máš radši toho nebo onoho, jestli máš radši Rusko nebo Ameriku, nebo Německo, nebo Japonsko, nebo Čínu. Ta zahraniční politika, to prostě fakt jako nesedíš šálou na baníku nebo na Spartě. Jo? Mně to tak připadá, že to mnoho lidí tak vnímá. Mnoho politiků to tak vnímá, jakože oni vždycky, tak komu fandíte? Jo? Jako, koho podporujete? A já vždycky říkám, no Českou republiku. Prostě naše zahraniční politika nemá být o tom, jako komu s čí šálou budeme mávat nebo s čí vlajkou budeme mávat. Zahraniční politika má být o prosazování našich národních zájmů v dialogu s těmi partnery. Náš národní zájem je zcela jistě mír. Jo? Ten bychom měli prosazovat s každým, s kým se budeme bavit. Náš národní zájem je diverzifikace exportu našich podnikatelů, aby nevyváželi 80% věcí do Evropské unie, protože když jsi závislý na jednom odběrateli, tak je to obrovský podnikatelský riziko, protože jakmile ten odběratel padne a ta Evropská unie je na nejlepší cestě padnout, tak padneme i my. To znamená, čím víc budeme diverzifikovat, čím víc budeme podporovat naše podnikatele, aby byli schopni dodávat do Číny, do Afriky, do Indie, kamkoliv jinam, klidně i do Ameriky, tím lepší to pro nás bude. Náš zájem je zcela jistě bezpečnost. To znamená, že pro mě největší ohrožení v tuhletu chvíli nejsou ruský orešníky, pro mě největší ohrožení České republiky jsou migranti, a to nejenom ty z Ceuty, ale prostě ty, kteří nás tady zahlcují ze všech možných směrů, včetně migrantů ukrajinských. Říkám to úplně jednoznačně jasně. To je pro mě to největší ohrožení. A zase, proč to říkám, proč to tak beru? Protože já nevím, za poslední 4 roky že by tady jako Putin zařídil, že by někoho zabili nebo znásilnili nebo někomu něco ukradli. Ale znám stovky a tisíce lidí, kteří byli okradený Ukrajincema. Znám lidi, kde došlo ke znásilnění ze strany ukrajinských migrantů a kde došlo k vraždě ze strany ukrajinských migrantů. Znám současný případ, kdy prostě ten ukrajinský migrant hodí zápalnou láhev molotová, hodí na zeď rodinného domu v noci, kde tam spí dvouletý dítě. A oni mu dají podmínku za poškozování cizí věci. Jako to se ten soud zblázní. Takže abych se vrátil z tyhletý odbočky zase zpátky na hlavní trasu, pro mě prostě zahraniční politika není o tom, komu fandím. Mě, když se zeptáš, jestli fandím víc Rusku, Ukrajině, Německu, Americe, tak já ti na to neodpovím, protože mě to nezajímá. Mě zajímají naše zájmy, zájmy našich lidí, to, aby prostě měli lepší život. A ta zahraniční politika je tady od toho, aby tyhle naše zájmy prosazovala. Právě v dialogu s těmi partnery. A tohle je prostě můj pohled na celý fungování České republiky, zatímco prostě ty opozičníci ty to berou jako tak, že si vezmou tu modrožlutou vlajku a takhle tam mávají a u toho řvou jako sláva Ukrajině, případně prostě říkají, že Evropská unie je ta nejlepší a všichni ostatní jsou zlí a špatní a měli bychom prostě s nima bojovat a připravovat se na válku s nima. Tak já to takhle nevnímám, já nejsem prostě přiblblej fanoušek, já jsem člověk, který je tady k tomu, aby reprezentoval zájmy našich lidí a prostě ty budou reprezentovat jak uvnitř toho státu, tak i v rámci té zahraniční politiky. To je absolutní základ a kdokoliv to vidí jinak, tak podle mě vůbec nepochopil to, o čem zahraniční politika je.
0: Přesně tak, je to dialog prostě a faktem je, že v Evropské unii nás žádný jako nový exportní příležitosti nečekají, že?
1: No tak já vždycky říkám, skoro já tady teď tu tabulku nemám, jo, ale úplně jedna jediná je graf za všechny. Všechno ostatní jsou zbyteční grafy. Podíl HDP jednotlivých kontinentů na celosvětovým HDP. V roce 2004, možná bych to našel tady někde, nevím, asi by mi to trvalo chvilku. Podíl v roce 2004 na celosvětovém HDP Amerika, Evropa a Čína začínaly zhruba stejně. Měli zhruba stejný procentuální podíl na celosvětovým HDP v roce 2004. Od té doby Čína udělala tohle, Amerika je zhruba na svým a Evropa udělala takhle dolů. Totální kandahár dolů. Tak to je prostě tabulka, která hovoří za vše. Kdyby jsme dneska odečetli ten zbrojní průmysl, který jede na dluh, tak Evropa bude v podstatě celá v minusovém trendu, to znamená, bude klesat její HDP. A ta válečná ekonomika jako nevede k dobrým výsledkům. Prostě když si půjčuješ na to, abys vyrobil traktory, tak je to dobře, protože ty traktory ti umožňují efektivněji a rychleji obdělávat půdu a tím pádem zvyšovat produkci potravin a rostlin a tak dále a tak dále a ta ekonomika stoupá. Jo? Takže prostě půjčit si na traktor je fajn. Půjčit si na tank je k ničemu, protože ten tank reálně, ano, to je zhruba to, co jsem říkal. Jo? Když se podíváš na rok 2004, tak jsme na tom byli zhruba stejně a teď se podívej, kde je Čína, kam jde prostě celá Evropa.
0: Jo, tohle ten jsem v rychlosti našel, jenom je to jenom do roku 23. Určitě po dalším hledání bych našel. Bohužel ty křivky padají prostě v náš neprostý furt. Tak.
1: Je to absolutní průšvih a prostě tohle by měl být náš hlavní zájem a druhý náš hlavní zájem by měl být to, abychom udělali něco s porodností, protože jestliže jako nezvedneme porodnost a budeme mít dál 1,3 dítěte na jednu matku, tak to tady všechno, o čem se bavíme, je úplně zbytečný, protože tady prostě za 50 let jako nebudeme. Takže to jsou prostě dvě nejdůležitější věci, které já vidím jako naprostý priority a nechci prostě jenom řešit pěnu dní, že je teď sucho, no tak teď bylo 14 dní sucho, teď bude zase 14 dní pršet. No. Tak jako, já samozřejmě nechci to podceňovat, ale myslím si, že prostě jak si řešit to nějakýma Green Dealovýma opatřeníma, poslouchat tady oxfordský experty. Já teda daleko víc věřím zemědělcům, kteří spravují tu půdu a ten statek po 3-4 generace a přesně vědí, jak zadržet vodu a jak s ní hospodařit. Takže když budeme méně stavět větrných elektráren a více starat o naši půdu, tak to s tím suchem určitě bude lepší, než když budeme platit emisní povolenky. Tím jsem si vcelku jistý.
0: Takže myslíš, že když zvedneme emisní povolenky, že nám to nepomůže jako zadržet víc vody v krajině?
1: Emisní povolenky to je lék na všechno. Když je sucho, tak je to lék na sucho, když prší, tak je to lék na mokro, když jsou povodně, tak je to lék na povodně. Prostě emisní povolenky jsou přece geniální vynález. To geniální vynález. Ty se dají použít úplně na všechno. Jakákoliv změna počasí, tak se řekne, že to je klimatická změna. Dřív, jestli si pamatuješ, se říkalo globální oteplování. A to je blbý, že? Protože to jde použít jenom, když jako je teplejc. Ale klimatická změna, to jde použít na všechno. To jde použít úplně na jakýkoliv stav, na jakoukoliv změnu. A vždycky řekneš, podívejte se, klimatická změna. Takže místo globálního oteplování už je klimatická změna. A realita je prostě taková, že já jsem to říkal několikrát a pokusím se to ještě zjednodušeně říct znova. To je prostě pořád systém církevních odpustků. Jo? Ta církev to tehdy vymyslela dokonale, díky tomu taky fantasticky zbohatla a je nejrozšířenější tady církví široko daleko. Prostě to nebylo o tom, že lidi chtěli být bohabojní a chtěli žít v souladu s Bohem. To bylo o tom, že se báli, že přijdou do pekla. A cokoliv si proved, jakýkoliv hřích si proved, tak stačilo koupit si odpustek. Ono to sice nemělo s Bohem vůbec nic společného, ale ty církevní chrámy, ty rostly člověče jak houby po dešti. To byla nádhera, co dokázali postavit za ty prachy z těch odpustků. Když Gutenberg vynalezl knihtisk, tak nejvíce netiskla Bible, nejvíce tiskly odpustky. To je prostě z té mašiny, jak na běžícím pásu. A samozřejmě dneska emisní povolenky je úplně to samé. Prostě vy jste hřešili proti přírodě, to je ty plasty a to spalování uhlí a to spalování plynu a to všechno špatné, co vy děláte, tak to je, když si koupíte prostě tu emisní povolenku, tak to je, když si kupujete ten odpustek, protože tím se vyviníte a pomůžete ty klimatické změně, že už nebude tak drastická. To samé byla vakcína. Jo. Vybudování strachu, vy všichni umřete a když neumřete vy, tak umřejí vaše rodiče a prarodiče, takže se musíte naočkovat. 71 miliard euro v prachu. No a to samé je samozřejmě se zbraněma. Vytváření strachu z Putina zaútočí, za 4 nebo za 5 let zaútočí. Nikdo neví, jestli tam Putin za 4 za 5 let bude, ale všichni vědí, že za 4 nebo za 5 let zaútočí na NATO. Nevím, proč by to dělal, to by musel být fakt úplný blázen. Protože by prohrál, prostě by prohrál. A situace je taková, že prostě tady všichni říkají, teď už to není 70 miliard, teď už je to 700 miliard. To znamená, kupte si zbraně za 700 miliard a vykoupíte se z toho strachu. Jo? Už to bude, když zaplatíte těch 700 miliard euro, nebo u nás v našem případě příští rok 200 miliard korun na zbraně, 200 miliard korun na zbraně, přitom bychom mohli dát do zdravotnictví, do vzdělávání, mohli bychom dát do sociálních systémů, mohli bychom prostě přidat našim důchodcům, invalidním důchodcům, mohli bychom pomoct našim firmám, mohli bychom pomoct rodinám s dětma, samoživitelkám. Ne, prosím tě, my si za to koupíme to železo, který nám bude rezivět někde ve skladech, protože díky tomu se Putin bude bát, jo, a nezaútočí na nás. To jsou prostě ten systém emisních povolenek, systém nákladů na zbraní, systém vakcín je úplně totožný jako systém církevních odpustků. Lidi se vykupují ze strachu. A ten základ je v tom přestat se bát, přestat tuhle tu hru hrát a říct, já se nebojím klimatické změny. Tahle planeta fakt neschoří. Jo? Před 20 lety jste říkali, že už nebudou Maledivy, že už budou potopený, že už nebudou existovat. Pořád tam můžete si zajet na dovolenou, prostě jste lháři, nic jiného. A oni samozřejmě to posunují a vždycky říkají, teď za 20 let už nebudou Maledivy. A já myslím, že budou ještě za 100 let a za 200 let tam ty Maledivy pořád. A místo toho, abychom prostě my platili ty emisní povolenky, tak bychom si na ty Maledivy mohli pomalu zajet. Protože prostě to jsou tak obrovský peníze, který připravuje státní rozpočet. A mimochodem, my platíme za emisní povolenky 19x víc než Německo a 30x víc než Švédsko. My, Česká republika, my platíme nejvíc v Evropě. Přepočtu prostě, jenom ho to spočítal Varšavský ekonomický institut, jo, který dopočítal, že my platíme nejvíc a Poláci druhý nejvíc.
0: Takže a v tom případě ale by jsme měli žádat, aby teda sem dovezli tu vodu.
1: Ne, to je čistá okrádačka. Platíme
0: takovýhle prachy.
1: Mě vždycky prostě tam, ten problém je v tom, že ty emisní povolenky fakticky už nejdou zrušit. Nejdou zrušit proto, že veškeré německé banky, investiční fondy a penzijní fondy do nich dali peníze a velký peníze. Spekulovali na růst, což jsem samozřejmě vyplatilo, protože prostě dneska je emisní povolenka 7x dražší, než když se prodávala původně. A kdyby jsi to dneska zrušil a ty emisní povolenky, protože už všichni vědí, že to je zlo, jo? Že to je prostě blbost, že to brzdí evropskou ekonomiku. Kdyby jsi zrušil a padlo to na nulu, tak ale jako příští měsíc nemají německou penzi. A nemají státní zaměstnanci, nemají výplaty. To je prostě, to je konec. To je game over. Oni se do toho natolik ponořili a dali do toho tolik peněz, že to reálně prostě, kdyby dneska někdo přišel a řekl by, Merz by řekl, já to ruším, tak ty správci těch penzijních pojišťoven by mu řekli, pane Merci, to je super, my vám gratulujeme. A ještě, jestli byste k tomu teda dodal všem důchodcům, že příští měsíc nedostanou penzi. To, jako, to byste mohl k tomu doplnit. Takže to si nikdo netroufne udělat. A proto říkám, že opakovaně ze znalostí všech těch věcí, které se na nás řítějí, RED 3, povinnost 42,5% do roku 2030 mít z obnovitelných zdrojů. Nesmysl, nedosažitelný. EPBD 4. Od roku 2028 všechny veřejné budovy budou muset mít nulový emise CO2. Nedovedej si představit, jak to bude drahý. Od roku 2030 všechny nově postavené soukromé budovy budou muset mít nulový emise. Nulový emise. Jinými slovy, jediný, čím můžeš topit, je tepelný čerpadlo. Tak to až bude minus 15, tak přeju všem hodně štěstí při vytápění. A ještě víc štěstím přeju při placení faktury za elektriku. Že to bude neskutečný randál. To bude do 10 tisíců. A když si tohle všechno spočítáš, prostě ETS 1, ETS 2, RED 3, CBAM, Chat Control, EPBD 4, já nevím, co ještě, mohl bych tady jmenovat buchy, jak dlouho všechny ty jejich nesmysly. Migrační pakt samozřejmě.

0: jeho východní Evropy, to znamená V4 plus státy bývalé Jugoslávie, Rumunsko, Bulharsko a všechny tyhle státy, které mimochodem podle předpokladu mají mít nejvyšší ekonomický růst v příštích asi 5 letech, Albánie, Makedonie a tak dále a tak dále, tak jsem přesvědčený, že tím, že tyhle země si ještě nezničily vůbec svoji ekonomiku a svoji demografickou strukturu migračním paktem a Green Dealem, tak tyhle země jsou budoucností Evropy. My teď buď to najdeme tu odvahu se odpoutat a odříznout od toho západu, nebo oni nás stáhnou pod tu vodu jako sebou, protože oni pod tu vodu jdou. To je dneska naprosto neodvratitelný fakt.
1: No, pravda je ta, že ale myslím si, že to Německo nás nepustí jen tak, jako, protože vlastně Česká republika je ta, která tam zajišťuje právě ten sociální smír, díky tomu, co my jim platíme, tak...
0: Jednoznačně, Petře, máš absolutní pravdu a proto já říkám, opakuju to pořád, že prostě příští 4 roky, a ne 4 roky ještě víc, jako příští období, nebude ve znamení boje proti Rusku, ale ve znamení prostě toho, že se budeme muset postavit proti té Evropské unii. A musíme najít politiky, kteří mají tu odvahu jet do toho Bruselu a být tam jak ten Orbán. Jo? Ne prostě tady říkat, tady se takhle být v prsa a pak přijet do Bruselu a tam sklonit hlavu a říct ano, paní von der Leyenová, jistě paní von der Leyenová. Prostě tam musíš přijet a říct už ne, už dost. A samozřejmě na tenhle ten moment musíš být dobře připravený. Jo? Nedá se jít jako do bitvy neozbrojen. A podle mého názoru ta nejlepší příprava je právě to spojení se s Polskem, Maďarskem, Slovenskem, třeba i Rakouskem, když tam vyhrajou svobodný FPE, Bulharsko, který jednoznačně má dneska národně konzervativní vládu, Srbsko, který je naším tradičním spojencem. A samozřejmě to třeba Srbsko není v Evropské unii, ale v momentě, kdy přijedeš do toho Bruselu a řekneš, přátelé, buď to se budete k nám chovat jako líp, anebo prostě my jdeme, tak a prostě vytvoříme si svůj vlastní ekonomický prostor, protože už na to jsme dostatečně silní, tak máš úplně jinou vyjednávací kartu, než když tam prostě přijedeš a řekneš, my tohle nechceme, a ta von der Leyenová ti řekne, no a co jinak? Co budete teda dělat, jako když my vám to nepovolíme? Ty řekneš, no nic, budeme dál u vás, protože prostě my neodejdeme, my jsme stabilní součástí Evropské unie a my budeme vždycky hájit Brusel. Tak ona řekne, tak nashledanou. Hodnej hujer nikdy nic nedostane. A ještě to převedu na příklad z manželství. Jako když budeš říkat svýmu manželovi, hele, nemlaď mě, nebij mě, nepodváděj mě. A on řekne, no a co jako? A ty řekneš, jako odejdeš ode mě, a ty řekneš, ne, neodejdu. Já s tebou budu dál, i když mě budeš mlátit, i když mě budeš podvádět, i když mě budeš zajíbat. Takže tak co?
1: Ne, tak ale apeluješ na tu lepší stránku, no.
0: Ne, prostě ty musíš přijít a říct, prostě my tady máme druhou variantu. My tady máme plán B, jo, protože dneska, když řekneš, přijedeš do Bruselu a řekneš prostě, já nechci emisní povolenky, já nechci tady migrační pakt, a nechci tohle. A ta Leyenová ti řekne, a co budeš dělat, jako, když ti řeknu ne? Řekneš, nic, nemám žádný jiný plán. Tak řekne, tak ahoj, tak nashledanou, měj se fajn. A prostě ty musíš mít ten plán B, že anglicky se tomu říká leverage, páka, na vyjednávání, abys prostě mohl v té Evropské unii něco vymoct. A to samý samozřejmě si dneska uvědomují Poláci, to samý si uvědomují i ty Maďaři, i ten prostě Maďar, byť já jsem samozřejmě fanda Orbána, ale ten Maďar pořád není jako úplná loutka toho Bruselu, dá se s ním jednat. To sami si prostě uvědomují dneska ty Bulhaři, kteří naběhli na strašnou léčku, když si přijali to euro. A spousta dalších zemí, které dneska mají to vidění úplně stejný a budou prostě připravení se do toho zapojit. Já myslím, že Česká republika by měla být tahounem společně s Polskem tohohle projektu suverénní střední Evropy, kde bychom si vytvořili vlastní ekonomický prostor.
1: Určitě, protože tohle to je víceméně dneska jako jediná šance, no, udělat se pro sebe a být dostatečně ekonomicky silný, jak říkáš, a dostatečně velký. A ono vlastně v Unii, že jo, se to, v současné Unii se to pořád počítá podle počtu obyvatel, že jo. Kolik zastupuješ lidí, takovou máš sílu. Takže když se Česká republika domluví se Slovenskem, Maďarskem, Polskem a Rakouskem na konkrétní věci, a nebo s někým, já nevím, zbývalým...
0: Bulharsko, Rumunsko, jo? Bulharsko, Rumunsko, velký země.
1: Tak prostě už v tu chvíli máš lepší vyjednávací pozici,

0: že zastupuješ prostě x států, který mají už nějakou sílu a tohle je potřeba prostě budovat. Proto Unie zlikvidovala V4 jako takový, že ho znefunkčnila. Jo, to jsou ty evropské hodnoty tam a ty je potřeba hájit. No.
1: Proto byla rozložená Jugoslávie, že? Protože Jugoslávie by byla velmi silný stát dohromady, no tak jako to, že prostě tam byla ta občanská válka, všechno to, co se tam stalo, to, že se uměle vytvořilo Kosovo, no to jako nebylo, že se to stalo. Prostě samozřejmě byl
0: pán. To dlouhodobě připravovalo, ano.
1: A celá ta situace je dneska prostě, jako, když to úplně zjednoduším, tak to, co, v jaký fázi jsme v současné době, to je pomalá smrt. Jo. To je úpadek, který vede k pomalé smrti. A my buď si budeme říkat, ještě to je dobrý a ještě to je dobrý. Až jako za 10-15 let už tím nepůjde dělat vůbec nic. A nebo teda jako riskneme tu operaci, kde samozřejmě bude bolet a bude to znamenat, že třeba 3-4 roky budeme na tom jako špatně, jo? Protože ten můj plán, který já jsem opakovaně představil, snížení daní, zjednodušení byrokracie, snížení cen elektřiny a tak dále, tak než se ta ekonomika nastartuje, rozjede, než tady začnou vznikat nový podnikatelský projekty, než diverzifikujeme ten export, než sem přijdou zahraniční firmy, které tady velmi rádi budou podnikat a stavět tady fabriky na čipy, protože čím máš levnější elektriku, tím víc těch firm tady budeš mít. Jo? Z toho Tajvanu stojí ta fabrika v Drážďanech a ne u nás, protože u nás prostě dražší elektrika. Tak bude třeba přechodný období 3-4 let, kdy to prostě ten deficit bude klidně přes 500 milionů. A já to klidně těm lidem řeknu. Tohle je přechodný období, kdy prostě to musíme přežít a budeme zadlužovaný, ale druhá věc je, a to je zase součást toho mýho plánu, já chci ten státní dluh si nepůjčovat u zahraničních bank, já jsem absolutní zastáncem vydávání dluhopisů pro český občany a české firmy. Protože když dneska platíme na obsluhu státního dluhu, všichni to říkají 100 miliard korun, to je strašná částka. Je to strašná částka, ale strašná je v tom, že míří do zahraničních bank, že těch 100 miliard dáme pryč a nic z toho není. Když to, kdyby ten dluh drželi naši lidi, občani, firmy v dluhopisech a těch 100 miliard by zdal jim, tak oni by je zase do té ekonomiky rozpustili. Začali by podnikat, koupili by si další věci, přes DPH by se ti to znova dostalo do státního rozpočtu. Ty peníze by ti znova tam protekly. To samé je prostě státní zakázky. Ty, když to dáš zahraniční firmě, tak ona ti dodá ten výrobek, ale ty peníze jsou pryč. Když dáš český firmě ty samé peníze, tak ona ti to dodá. Ale 50% z těch peněz se ti vrátí do státního rozpočtu, protože zaplatí zdravotní, sociální, DPH, všechny tyhle ty věci. A my se prostě musíme naučit hospodařit zase znova selsky a držet ty peníze tady. A ne je prostě posílat po celém světě, protože prostě si půjčujeme u těch zahraničních bank a těch 100 miliard dáváme pryč. Kdybychom těch 100 miliard dali našim lidem, tak to bude fungovat úplně jinak. A dám ti jeden příklad, a to je Japonsko. Japonsko má jedno z nejvyšších zadlužení vůči HDP na světě, přes 200%. Přes ano, 200%. Ano, ano. A proč nemá problém s ratingama? Proč nemá problém vůbec ničím? Protože drtivou většinu z toho dluhu, obrovského astronomického dluhu, drží japonský občané a japonské firmy ve formě těch dluhopisů. Tohle je prostě cesta, kde já bych nejradši celý ten státní dluh přefinancoval, aby jsme to nedlužili bankám, ale aby si to koupili naši lidi v rámci těch dluhopisů. To samé samozřejmě vydávat, já tomu říkám adresní dluhopisy, aby stát vydal dluhopisy třeba na výkup ČEZu. Jo? Všichni říkají, kde vezmeme peníze na výkup ČEZu. Tak teď já tady ti říkám, že když vydáme dluhopisy na výkup ČEZu v hodnotě 300 miliard, což je na to zhruba potřeba, tak do týdne to máme ve státní kase. Ty lidi si to strašně rádi koupí. Strašně rádi. A je to skvělá investice. Vykoupit ČEZ je skvělá investice. Protože prostě ty dividendy už nepůjdou 30% soukromým investorům, ale půjdou do státního. Z toho klidně splatíme ty dluhopisy v nějakém horizontu a budeme mít 100% ČEZu a budeme fantasticky na tom. Tak proč dneska jako děláme nějakou restrukturalizaci a tak dále? Pojďme to vykoupit přes dluhopisy našich lidí. Budeme jim třeba 10 let nebo 15 let platit 5% ročně, ale našim lidem, našim občanům, kteří to zase utratí tady samozřejmě převážně. A za 15 let máme 100% ČEZu, máme všechno splaceno a ještě máme spoustu peněz do naší ekonomiky. Takhle pojďme uvažovat úplně jinak než v současné době. To samý obrana, když už dáváme takový prachy, já teda bych dával daleko míň, ale budiš, když už dáváme takový prachy, tak pojďme to dělat jako Izraelci. Izraelci mají dvě velké zbrojařské firmy a s nimi dělají společný vývoj. To znamená, oni řeknou, my chceme vyvinout takovou a takovou techniku, zbraň, munici, já nevím co. My se zavazujeme jako ministerstvo obrany, že to od vás odebereme, ale v momentě, kdy ten společný projekt dokončíme, tak chceme 10% ze všech prodejů, který uděláte do celého světa. No ale to je investice. Ty peníze se ti v tu chvíli vracejí. Není to tak, že vyhodíš za Leopardy, za BVPčka do Švédska a nemáš nic. Takhle máš investici, která si vrací ty peníze. A dneska tady máme silný zbrojařské firmy CSG, STV, Omnipol a tak dále a tak dále. A když se s nima na tomhle dohodneš, že nebudeš kupovat žádný tanky a BVPčka, že budeš prostě vyvíjet společně drony, protidronové obrany, protivzdušnou obranu, AI zbraně, jo? To je dneska obrovský moderní věc, jsou zbraně typu LOS, LAWS, které jsou prostě už na bázi umělé inteligence, kdy ta umělá inteligence je schopná vyhodnotit milion podnětů za jednu milisekundu a samozřejmě v tu chvíli obrovský účina. Tohle pojďme vyvíjet. Za prvé budeme mít moderní zbraně, které opravdu budou skvělé na obranu proti komukoliv. A za druhý tyhle zbraně po nás bude chtít celý svět. A pokud my to vyvineme společně a stát bude inkasovat 10% z prodeje do veškerých zemí, kdo si to od nás bude kupovat, tak ty peníze se budou zase vracet do státního rozpočtu. Takže pro mě prostě ten základ je, pojďme investovat, ne vyhazovat prachy. Do současné doby ta politická reprezentace prostě řekla, tak si koupíme tohle, tamhle, tohle. Ne, všechno musí být investice. U všeho chci slyšet, kolik se nám z toho vrátí. Z každého výdaje chci slyšet, kolik se nám z toho vrátí do státního rozpočtu. Tohle je úplně nová filozofie.
0: No ne, tak počkej zase, tak tohle to přece už razila i Černochová a spol, že jo, když nakupovali pětkala předražený zakázky, kolik se jim z toho vrátí, to byla jediná základní otázka.
1: Tam byl jeden drobný rozdíl, Peťo. Oni analyzovali, kolik se jim vrátí do vlastní kapsy, ne do státního rozpočtu.
0: To je, jo, aha!
1: To si možná přehlídnu. To měli zanalizovaný perfektně.
0: Ano, ano. To máš pravdu, tak... Faktem je, že těch věcí, kdyby člověk, jako kdyby to někdo vzal vážně a fakt začal myslet na stát jako takovej a ne na sebe, tak těch věcí by se dalo dělat opravdu obrovské množství.
1: Vem si jenom ještě jeden příklad, promiň.
0: Pojď.
1: Když tady Fialová vláda nabídla pobídku 10 miliard americké firmě Onsemi na výrobu polovodičů, aby si postavili v Rožnově fabriku. Co za to? Teď si vem ten deal. Jo. 10 miliard korun jim dáme a oni se zavázali vytvořit 1000 pracovních míst. Jinými slovy, 10 milionů korun na jedno pracovní místo. Mm-hmm. U většině těch pracovníků z těch 1000 pracovních míst, to jsou pracovníci ze zahraničí. Oni se dovezou, jo, svoje lidi. Takže pro český občany žádný přínos. Mají tady ještě daňovou výjimku, to znamená, nemusí po nějakou dobu platit daně a veškerý know-how patří jim. Tak jako proč těch 10 miliard dáváme? Já tomu absolutně nerozumím. Proč těch 10 miliard, jako na co? Že se tam postaví fabrika, když prostě nebudou tam placení naši lidi, když know-how nebude naše? Tak prostě proč těch 10 miliard nedáme české firmě na stavbu podobné fabriky, na polovodiče? Věř mi, že tady jsou firmy, které by to dokázaly postavit a zrealizovat. A ty peníze prostě se nám vrátí. Já to nechci platit Američanům. Proč? Nějakému Onsemi. Mě to nezajímá. Já to chci, aby ty peníze zůstaly tady, aby je dostala česká firma a prostřednictvím ty české firmy, aby je dostali naši lidi na výplaty. Protože prostě samozřejmě takováhle firma dává velmi solidní mzdy těm svým zaměstnancům. A tohle je prostě základ, kdy my musíme zase prostě vidět ten svět českýma očima. A ne se tady podbízet, že Američani přijdou k nám investovat. No to je fantastický, že čím jsme si to zasloužili, že k nám přijdou ti božský Američané investovat. Jo? Ne, já chci české firmy, aby investovali v České republice. Chci, aby český miliardáři investovali v České republice. Ať už je to PPFka, ať už je to Tykač, ať už je to Křetínský. Oni by rádi investovali v České republice, oni žijou v České republice. Jejich děti žijou v České republice. Ale prostě problém je, že ten stát jim dává takové podmínky, že to nedává absolutně žádný smysl, aby investovali. Oni radši kupují prostě elektrárny a fabriky v zahraničí, než aby je kupovali tady. Tohle je prostě totální změna myšlení. To je vždycky to nejtěžší. Nejtěžší je změnit myšlení, ne jednoho člověka nebo jeden zákon. Nejtěžší je změnit myšlení. A to myšlení, které tady je prostě dlouhodobě postavené na tom, že stát je dojná kráva, a že prostě můžeme vyhazovat ty prachy, kde se nám zlíbí, tak to musíme prostě změnit na to, aby jsme zase znova hospodařili s těma penězma prostě tak, jak hospodaří každý normální člověk. To znamená snažit se vydělávat a obracet je v našem státě s našima lidma, s naší rodinou.
0: Tak, k tomu Rakousku tady píše jeden z našich milých diváků, teď mi to uteklo, že už se tam nechali slyšet, že rakouské ženy by se měly zakrývat stejně tak jako v muslimských zemích, jako pro solidaritu.
1: V Německu teď v Berlíně na koupališti chtěli udělat koupací den jenom pro černochy.
0: Pátek.
1: Ano, v pátek. Nakonec to zrušili pod velkým tlakem a řekli...
0: Black teda, Friday.
1: Řekli teda, že by to bylo jako bezpečnostní riziko. A já nevím. Představ si, kdybys udělal koupací den pro bílý. Co by se stalo? To byste by udělali největšího nácka prostě ever. Prostě to bys byl největší nacista na světě. To bys byl druhý Hitler. Vy řeknete, tenhle odpoledne jenom bílí děti. Tak to mě připomíná jak hlášky z Mostu, rozumíš mi? Jo? To je absurdní. Jo? A prostě oni udělali jako koupací den pro černý děti a to je v pořádku. To je naprosto OK. To je rasismus na ruby. To vidíš každý jeden den, kdy já už jsem předtím varoval tehdy v Americe, kdy začalo to Black Lives Matter a začali si tam plakát a tohleto. Já jsem sledoval americký fotbal, tam to začal ten magor Colin Kaepernick, který by nejradši uškrtil toho chlapa. Obrazně řečeno samozřejmě, ať vlastně tady někdo nebere za slovo. A ten si tam začal klekat a teď všichni prostě z toho udělali Black Lives Matter. Jo. A to už prostě potom vedlo k tomu, že prostě, já nevím, byl basketbalový komentátor, který mu řekli, a jaký je váš názor na Black Lives Matter? A on říká, pro mě All Lives Matter, já to nerozlišu. Druhý den ho vykopli, že to je rasistický. All Lives Matter je rasistický. Black Lives Matter ne, ale All Lives Matter jo. A pak to už byly takové absurdity, jako že nějaký univerzitní zápas měl komentovat nějaký bývalý Korejec, který se jmenoval Lee, a protože měl stejné jméno jako generál Lee z civilní války mezi severem a jihem, tak ho prostě stáhli z toho zápasu, aby neurazili prostě ty multikulturní diváky jménem Lee. Jo. To už jsou totální absurdity. A už tenkrát to tam začalo a bohužel to pokračuje dál, kdy ta hyperkorektnost nás vede k tomu, že vlastně ničíme ten svět, jak jsme ho znali. Já nejsem žádný rasista, ale prostě odmítám to, aby tady fungoval rasismus na ruby, že vlastně budem říkat, že když tady přijdou ty jiní chlapci, tady neplatí, že když dáme prostě na plakát černocha s nožem a napíšeme prostě, že jsme proti migračnímu paktu, tak aby někdo prostě z toho udělal trestný čin, no to prostě to nemá, to je rasismus na ruby, úplně jednoznačné. Kdyby jsme tam dali blondiáka, modrovokýho blondiáka, tak to bylo úplně cajk.
0: Jo, to je normální. Vždycky, já se dívám, občas tady moje milá vždycky kouká na nějaký ten Myšlenky zločince a tam jako ten tým specialistů jako vykresluje ten profil, jo. A vždycky to je běloch mezi 30 a 40, jo, je to heterosexuál, jo, říkám, jo, to, jak oni vždycky udělají tu ten profil, tak já už to jako říkám před nima, takže, protože už vím, že jo.
1: Víme, kdo je pachatel.
0: Ano, už dopředu víme, kdo je pachatel, prostě, prosím tě, tady, Ludmilo, sorry, já než vemu tvůj komentář, tak chci poděkovat tady Baštulce 69, děkuji ti moc za příspěvek, píše, letos kvůli operaci nebudu v Příčovech, tak zatím aspoň takto, budu se těšit na přenos odtamtud a děkuji za ni, ať se všechno povede. Snad bez Pšenáka, no uvidíme. Pavel Sichra, děkuji ti tobě též za tvůj příspěvek a pomoc finanční. Martin Malma, díky opět, pánové, PBTV, stream a rozhovor. Díky, Martine. A tady Lamia, Libor Vítovi. EU vedení nám vše diktuje, ženou nás klidně do války za miliardy, nás klidně zadluží. Musí se hledat mír, nejde se připravit na válku proti sousedovi. A teď jako...
1: A oni, najednou... oni jenom, já k tomu dodám, oni nás nechtějí nahnat do války, oni nás tou válkou chtějí jenom strašit. Že jo? Prostě ten základ je, že prostě jim jde o biznis. Na prvním místě jde vždycky o peníze. A ta válka pro ně jako není dobrá. Jo? Oni jenom potřebují prostě neustále vytvářet ten pocit, že ta válka je za dveřma, že je za rohem, že prostě už tady bude, takže kdokoliv, kdo řekne, hele, ale já nechci dávat prachy na tanky, já chci dávat peníze do lepších jako nemocnic, aby jsme vylečili nemocný rakovinou. Teď prostě to, tam je obrovský efekt.